0: už se v pravou chvíli ohlásím.
1: Kde jsi? Kam ses propad, Šeredo?
2: Ech, kde je tomu Rarášovi konec, moje milá? Kde jsi v jeskyni, či v sloji?
0: A nebo v roklině, či v hoře, a nebo... Ovšem, že je to tak, je na pasece v habří, slyšíte? Podupává si vesele, točí se kolem a dokola a jen se směje.
3: Toč se kulpas, toč se kolem, toč se kulpas dokola. Už tě, holka, v hrsti mám, z té ruky tě nepustím. Nešli se rok, s rokem sejde, můj bude tvůj první syn. Toč se kulpas, toč se kolem, toč se kulpas dokola. Už tě nevítám, nešli se rok,

0: No nevěš hlavu, panenko, nevěš. A z čerstva pohleď oknem ven. Jenom se dobře podívej. Tři postavy jdou volně za hradou. Tři postavy, každá z nich hlavu rouškou zavinutou. A už vcházejí dovnitř.
1: Dobrého podvečera, děvče.
2: Rádi jsme, že tě vidíme.
1: Copak, ztratila si řeč?
3: Klamou mě oči? Nebo je to mámení? Kdo pak jste, babičky? A co ode mne chcete?
1: Jdeme si kolem zámku, děvenko. My tři, Klára.
2: Anna.
1: Mahulena.
4: Už z dálky je za tvým oknem slyšet jenom pláč a naříkání.
1: Tak jsme si řekli, tohle je nějaké děvče nešťastné, ba přenešťastné.
5: Že nejspíš potřebuje pomoc.
4: A zamířili jsme sem.
1: Klára.
4: Anna.
1: A Mahulena.
4: Hádáš, kdo jsme?
3: No, to nevím.
1: No přece Přadleny, děvenko, Přadleny jsme. Chodíme od vsi ke vsi.
5: Kam přijdeme, tam jenom předeme.
4: Nic jiného nám radost neudělá.
1: A nic jiného neděláme, co jsme živi.
3: Ale proč jste tak podivné? Ty máš, babičko, dolejší pysk veliký, že ti visí až přes bradu. Proč je to tak?
5: To je od předení, děvče, od předení. Vždyť to přece znáš. Příze se musí slinit a to si pokaždé sáhneš prstem na pysk. Děláš-li to tak dlouho jako my, tak...
3: A proč ty máš, babičko, u pravé ruky palec široký, že ti zakrývá celou dlaň? Proč je takový?
4: Inu, od předení, panenko, od předení. Nitku je třeba palcem od kužilku soukat. Někdy musíš i přitlačit. A to, když děláš každý den po dlouhá léta, no?
3: A proč ty máš, babičko, pravou nohu tak širokánskou, jako by ti ji cepem naklepal, až ti spod sukně trčí? Proč ji máš takovou?
1: Přece od předení, Apolenko, od předení. Má-li se točit kolo, musíš se šlapovat šlapadlo. Někdy to jde velmi stuha. A děláš-li to den po dni, dlouhé hodiny...
3: Ach, to předení, nešťastné předení. Bolí po něm záda a na kráse taky nepřidá. To já, když zasednu za kolovrat, ruce jako by mi zdřevěnily. Nitka se trhá a pranic na vřetánku nepřibývá. Král mi dal z půdy snést vzácnou starodávnou přeslici po své bábě. A já nešťastná mám se příst tři komnaty od stěně ke stěně a postrop plné lnu. Jenom se podívejte.
5: Překrásný len, dlouhý jak vyprávění.
4: Jakoby stříbro zazářilo.
1: Jakoby to byly copy zlatovlásky.
3: Ale jsou ho tři plné komnaty. A jen jedny ruce.
5: Len lhebonky a měkký jako labutí prach.
4: V křišťálovém potoce máčený.
1: Na dubové stolici lámaný.
3: Bože můj, jen kdyby ho tolik nebylo. Vždyť je to práce na 100 let.
5: Len krásně česaný. Jakoby matka o svatebním ránu učesala nevěstu.
6: A babkám, Kláře i Ani s Mahulenou, oči jenom září.
0: A babkám, Kláře i Ani s Mahulenou se ruce třesou nedočkavostí.
6: Vždyť jsou to Přadleny.
5: Takový skvostný len.
4: Takový vzácný kolovrátek.
1: Taková prastará přeslice.
4: No, řekla bych, jestli se nemýlím.
1: Nevím, jak vy, sestřičky.
5: No, já míním, Apolenko, že my, Klára...
4: Anna.
1: A Mahulena, my ten len sepředeme.
3: Všecek, babičky, ze všech tří komnat.
4: Všecek ze tří komnat, panenko.
3: Tak, aby nikdo jiný nevěděl.
1: Tak, abys to věděla jenom ty.
3: To by se mi tu zalíbilo, jenomže...
5: Co pak, Apolenko?
3: Zadarmo ani švýcko nepřišije podešev a kovář neoková koně pod kovou.
4: To se ví, ani švýcko.
1: Ani kovář, jen tak pro nic za nic.
3: Já jsem to věděla, všemu je zas konec.
5: Proč pak tak najednou?
3: Babičky, já nemám ani mizerný pětníček, ani vindru.
4: No co, když nemáš zlaťáky, uděláme to jinak. Až len se předeme, král se s tebou ožení, ne?
3: Tak mi to slíbil.
1: A bude dozajistá hostina.
5: A ty nás pozveš ke stolu.
4: U tabule nás posadíš hned vedle sebe.
1: A nebudeš se za nás stydět, že jsme jenom tři přadleny.
5: Takže jsme se domluvili.
3: Jak jen jsme nejlíp mohli, babičky přadleny. Pojďte rychle dál do komnaty.
0: A Polenka otevřela přadlenám do kořán a babky vešly do komnaty plné lnu.
6: Ani chvilku neváhali, uvázali zástěry a zasedli k dílu.
0: Jak je to krásné, když se kolovrátek vesele roztočí, když knůtek u kahance vrhá měkké světlo a po stěnách se prohánějí stíny.
6: Jaká je to radost, když se tenká nitka kroutí a když se na vřetánku navíjí vrstva po vrstvě hebká příze.
4: Před

0: nežli se s ně vše nadálo, ta tam je noc a z ničeho nic je tu bílý den. Protři si oči a už nezívej.
1: Jste tu, babky Přadleny? Kde jste? Kde by byli? To všechno se mi jenom zdálo. Ale ne. Ne, ne a ne. V komnatě už ani vlásek lnu. A ještě včera ho bylo do stropu. Božinku. A těch vřeten plných příze. Snad na tři jarmary. A já to všecko prospala.
2: Ty už jsi vzhůru, Apolenko? Vždyť se tu po celou noc svítilo. A jestli pak jsi vzala po naučení? Pro pána. Tohle všecko za jedinou noc. Všecka ta Přadena. Ty z všechen len, co ho v komnatě bylo. Ty z ho od včerejška do dnes do rána.
1: Však z toho mám ruce zdřevěnělé a sotva vidím na oči.
2: Předla si celou noc. Podej mi jedno vřetánko.
1: Tu je královské veličenstvo.
2: Taková krásná nit. Tenká a měkká. To hned tak každá Přadlena nesvede.
1: Jsi ke mně příliš laskav, můj pane. Ani si to nezasloužím.
2: No co? Dala jsi na čas, než si zanechala pláče. Alnu máš ještě dvě plné komnaty.
1: Už ani jednu slzu neuroním.
2: Čiň se, Apolenko, čiň, ať i ty zbývající komnaty vyprázdníš. Budeš-li pilná, však ty víš.
0: To už se Apolenka jen usmívá.
3: To už se točí dokola.
0: A v zápětí se rozhlíží, kdy opět za oknem uvidí tři své Přadleny.
4: Přešlo odpoledne a přihnal se i soumrak a slunce si posléze ustlalo kdesi za obzorem.
1: Vítejte, Přadleny. Vítejte, Kláro, ano, Mahuleno.
5: Pán buďte pozdrav, panenko.
6: A z čerstva chystej přeslici. I druhá komnata je plná lnu.
5: Dej kruce Přadena, dej veletucet Přadýnek, ať je nač soukat nětku. A zažíhej knot kahanu, ať plaší plamen tmu.
1: Tuhle jsem vám připravila čbánek mléka, čerstvý chléb a sýr. Při předení to přijde dozajista k chuti.
0: Takhle to zní, když kolovrátek zpívá.
4: Kolečko jen víří a kroutí nitkou.
0: Z kužele ubývá lnu a jemné příze na Přadenu kvapem přibývá.
7: Přeď ten

0: Probuď se, děvče, promni oči, je den, je opět bílý den.
1: A sfoukni knůtek na kahanu, sluníčko dávno svítí.
2: Já jsem zase všecko zaspala. Kde jste, přadleny? Kde pak je jim konec? Za to dílo po nich zbylo. Komnata prázdná, polno ani památka. Jen pod oknem hranička narovnaných přadínek. A nitka na nich tenoučká a hebká. Takovou žádná z přadlen u nás doma nedokáže.
3: Ty ještě nespíš, Apolenko? A nebo jsi už opět vzhůru? Celou noc se u tebe v okně svítilo a v komnatě nezbyl jediný vásek lnu.
2: Však už jsem z toho celá polámaná.
3: Žádný div.
2: A před očima červené mžitky.
3: No co? Dvě komnaty už zejí prázdnotou, nějak si poradíš i s třetí. A potom, však ty víš,

0: Má je cesta na vršek do kostela.
1: A je všecka žlutá, pískem sypaná.
0: 14 křížů podle ní, 14 zastavení Kalvárie.
1: Od nepaměti tudy ženiši vodí nevěsty k oltáři, ať domkáři či králové, synkové z kovárny či ze zámku.
0: Zdali pak i tebe, Apolenko, si tudy povede mladý a sličný král.
1: Hle, čas už se opět rozběhl a kvapí. Ještě jednou zapadá slunce za horu a ještě jednou projdou zámeckou zahradou babky Přadleny, Klára i Anna s Mahulenou.
2: Jste to vy, babičky?
3: Kdo jiný by to byl?
0: O, ty jsou dopředení celé žhavé.
1: Sotva vstoupili do komnaty, tři páry rukou nabrali po náruči lnu.
3: Kde pak je přeslice?
4: A kam si narovnala vřetena?
2: Všecko je, jak má být. Kolovrat v koutě, pod okny narovnaná vřetena a na lavici jídlo pití. Do rána je

0: pátek se točí po celou noc. A když pak zasvítání hvězdy jedna po druhé skomírají, rozklinká se jitřní zvon.
1: Honem si, děvče, vymní spánek z očí, protože král je za dveřmi.
2: Jak předevčírem, tak včera a stejně i dnes. V komnatě polnu ani památka. A příze, ukaž, Apolenko. Nitka, jako by ji předli sami nebeští andělé.
3: A já, abych si víčka podepřela kolíčky. Sice se mi hned sklíží.
2: Zasloužila bys 3 neděle spánku v prachových peřinách. Tolik ti však nedopřeju. Co jsi měla udělat, je hotovo. A práce bylo víc než dost. Hned zítra ty a já sedneme do kočáru a projedeme celým královstvím. Chci, aby všichni u nás věděli, jakou mám pracovitou ženu. A jak krásnou. Tváře krev a mléko. Čelo bělostné, jako je kaple svatého Floriánka, a vlasy plavé jako lán žita předežněmi.

0: Jakže to řekli sudičky tenkrát před léty, když se Apolenka narodila?
1: Po jitru uroseném přijde jasný den se sluncem nad hlavou a oblaka, která se podobají průvodu bílých družiček.
2: Kdyby těch tří kouzelných přadlen nebylo, nebyl by si mě odvedl král k oltáři tou strmou cestou podle 14 křížů Kalvárie. Kde jsou teď? Kam asi zmizeli? Komu dnes soukají hebunkou přízy?
3: Zdali pak otevřeš, Apolenko?
4: Pustíš nás k sobě do komnaty, zámecká mladá paní?
3: A usadíš nás při hostině k tabuli?
2: Ovšem, že pustím a usadím ke stolu. Už jsem vás čekala. Já sama vám budu vybírat a klást na talíř ta nejchutnější sousta.

0: vznešený králi. Můj nejdražší pane, tohle jsou mé tři tetičky.
1: Já jsem Klára.
2: Já Anna.
1: Mahulena.
0: Mám je moc ráda, protože pomohli, když mi bylo nejhůř.
3: Vítejte k hostině, vzácné. Ale proč ty máš, paní, tak veliký pisk? Visí ti až přes bradu.
1: To je od předení, veličenstvo.
3: A proč ty máš u pravé ruky palec tak široký, že ti zakrývá celou dlaň?
1: O pane, přece od předení.
3: A ty máš nohu, jako by ti mlátkem naklepal. Jak to přijde?
1: No to je předením, králi. Každá práce člověka nějak poznamená. Tak stojí psáno, tak je to dáno.
3: Je-li to tak, pak věz, Apolenko, že už si nepřeju, abys kdy ještě předla.
0: Jak si přeješ?
3: Odneste kolovrátek na půdu. A víckrát mi ho nepřipomínejte.
4: Hleďte, jen hleďte, skončil příběh o Apolence, králi a třech přadlenách. Co si však počít s příběhem o raráši Kulpasovi a královně Apoleně? Ten ještě nevzal konec, dobrý ani zlý. Však čas ten letí jako mračna, pádí si rychleji než stádo koní, žene se hlava nehlava jak kočár s šesti spřežím.
5: Vida. Naplnil se rok a... Slyšíte? Co to zaznívá z věží královského zámku?
3: Jděte a sneste z podstřeší kolíbku. Narodil se mi syn. Můj prvorozený. Dědic koruny.
5: Čas letí a král se směje, král se raduje, protože princátko prospívá, protože roste jako z vody.
4: Král o hostinách připíjí vínem na zdraví svého syna, na zdraví mladé krásné královny.
5: Jen královna je bledá, míň je jí každým dnem a pod oči jí lehly stíny.
4: Jen královna sama a sama bloudí zahradami a prochází krajem a po lících jí tečou slzy.
5: Až jednou? Bylo to snad v hoře anebo v Rokyně?
4: Ne, na pasece Vábří se to stalo.

0: ese colpo sa, ¡yocala! ¡Yocala! ¡Hoy sí voy! ¡Touch the culpa! ¡Touch!
1: Bože můj, vždyť je to on? Je to on, nikdo jiný. Kulpas, kulpas, kulpas. Takové směšné jméno. A kolik hrůzy v něm. Už se chystá. Už si jde pro mého synka.
2: Tak je to, Apolenko. Tak je to, paní králko. A jako před rokem i dnes, sotva se slunce uložilo na noc ke spánku.
1: Můj bože, kdo? Kdo jenom?
0: Otevři, královno! Já to jsem!
3: Hej, poznáváš mě?
1: Ano, to ty jsi mi...
3: To já jsem, paní králko, já...
1: Ty jsi mi poslal 3 laskavé babičky.
3: Já jsem ti poslal Přadleny.
1: Kláru, Anu.
3: A Mahulinu. Všecky 3 se předly 3 komnaty králova lnu.
1: Slituj se. Ani nevím, jak tě oslovit, ale slituj se. Na kolena padám, buď milostrdný.
3: Dost pláče a dost bědování. Bylo ti pomoženo? A teď plač. Tak ty nevíš, jak mě oslovit? Aspoň to tedy zkus, královno. Vždyť přece každý máme jméno. Zkus ho uhodnout. Zkus ho vyslovit.
1: A když ho řeknu?
3: Ponecháš si svého synka. Jakože je noc a hvězdy svítí. To ti slibuju.
1: Můžu tedy hádat?
3: Ale jen 3krát.
1: A když uhodnu?
3: Synka se ani dotknu. Víckrát už o mě neuslyšíš.
1: Tvé jméno je... Barnabáš.
3: Poprvé neuhodlas, to není mé jméno. Hadej dál.
1: Když teda ne Barnabáš, pak se jmenuje.
3: No.
1: Tobiáš.
3: Láry, fáry, netrefilas. Ale teď hádáš naposled. Když neuhodneš, víš, co tě čeká, královno?
1: Jmenuješ se...
3: No, tak co? Já že zní moje jméno?
1: Jsi Kulpas. Bůh ví, kdo ti to jméno přisoudil. Je šeredné, jako jsi šeredný ty sám. Jsi Kulpas. Odejdi.
2: Tak se tedy stalo.
4: A tak to skončilo.
2: Takový byl příběh o Apolence, laskavých Přadlenách a Rarášovi.
4: A co dál?
2: Byl jeden starý slouha a v ruce držel hůl. Na té holi měl zvonec
4: a už je té pohádky konec.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla,
0: divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady.
0: Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
3: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nestali.

Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

0: park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.
1: Už ať jsme radši doma.
0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl Krtka a letěli.
2: A teď si poslechněte, jak poslal Trautenberg Kubu na vojnu.
3: Co pak, Janče, co pak se?
4: Milost, pane, sloužíme u nich s Kubou poctivě a to chceme i dál, jenomže spolu. Abych já nelíhala na peci a Kuba v maštali.
3: I krucaj s elementu jsou mi novinky. A co bys chtěla?
4: Já chci mít svatbu. Kdyby nám milost pán doplatil za službu, napeču svatební koláče a ustrojím sedmipodlahovou kaši.
3: Co to, jako?
4: No sedmipodlahovou.
3: Sedmipodlahovou?
4: Ano, sedmipodlahovou kaši. To se nejdřív naleje na mísu kaše krupičná, sypaná s kořicej. A na to kaše rejžová, politá máslem a sypaná úzenkama. Hmm. A na to jahelná kaše s medem, oparáděná rozinkama. Na to zas krupičná kaše s tvarohem, rejžová sypaná perníkem a jahelná sypaná svatojánským chlebem. A na to navrch všecky parády dohromady. A podle starého obyčeje jedí to ženich s nevěstou společně z jedné mísy, aby se spolu srovnávali.
3: No, to sedmipodlahová kaše.
4: Ano, sedmipodlahová kaše. A taky světničku bychom rádi.
3: Co to?
4: Vybílili bychom si tu bejvalou zbrojnici, co se v ní skladuje z rytířských časů, to rezatý harampádí.
3: Světničku?
4: Ano, světničku.
3: Krucaj se lemen don rvete.
4: No, to, aby jsme měli kam postavit kolíbku, až přibude maličký.
3: A kolíbku?
4: Ano, taky kolíbku.
3: Krucaj se lemen, kolíbku. Ještě malý zváně poslouchat, no tohle si musím sedmkrát překulit v makovici, himl, hergo, ty boty.
2: Trautenberg se zakuklil do hlubokého přemýšlení a nakonec vyšpekuloval tohleto.
3: Hajnej!
5: Služba!
3: Přines kanceláře kalamář, brko, papír a pečírvosk. A ticho tady bude. Napíšeme důležitý list. Anče!
4: Co ráčej ráčit?
3: Budeš vyhlížet tady poseláka. Až půjde listonoš pod oknama, ať vezme s sebou náš zapečetěný list. Protože psání na úřad může spolehlivě donést jen úřední osoba. Hajnej by se mohl stavět cestou na štamprle a Kuba, jak by smet.
2: Trautenberg neví, že ještě někdo hlídá cesty po horách. Krakonoš dálkohlednou holí pozoroval listonoše s brašnou.
6: Chudák asi stárne. Je krok co krok. Ba skoro jako když mravenec vleče vosu. Co pak mu asi tíží dnes brašno? Hej, vědce! Snad, abys zafoukal a trochu mu nadzvedl pošťáckou pelerínu a nadlehčil mu krok. No vida. Tohle to chudáka tížil. Trautenberská pečeť. Co pak asi píše náš soused císařské kanceláři? Císař pán daleko, já jsem blíž.
2: Krakonoš protřel oči pírkem ostříže a už viděl, co je psáno pod Trautenberkovou pečetí.
6: Tak on, Trautenberg, nabízí císaři pánu svého čeledína za vojáka. Ha! Zbavit se Kuby, aby nebyla svatba. Inu, milý Trautenbergu, moji verbíři jsou rychlejší než císařští verbíři. Než dojde psaní k císaři pánu, naverbuju Kubu sám.
2: Jenže kde vzít ty verbíře, co chodějí s bubnem odvádět jonáky za vojáky? Diví muži jsou fousačí, skřídci malí. Nezbývá, než ty verbíře vyčarovat, aby se podobali těm, co verbují pro císařské vojsko.
6: Co jiného jsou vojáci, než strašáci na lidi? Hej, Vy strašáci, co stojíte v zelí, abyste plašili zajíce. Ozvěte se!
5: Stojíme na vartě v roztrhaném kabátě.
6: Já vám ty kabáty vylepším.
5: Od večera do rána rosa na nás padala.
6: V Krakonošově království padá sedmi krásná rosa. No víte, jak staré kabáty na strašácích prokoukly. Ještě vám dám napít z čutory živé vody a půjčím ze zásoby hromů hromobitnej buben. Bojáci, strašáci, a můj povel, pochodem v kot.
5: Leva, leva,
6: směrem leva. Na Trautenberg, podle potoka pořád dolů.
5: Rosa.

0: Podle rozkazu naverbovat čeledí na Kubu.
1: Mámko, jemnost to nemaširujou k nám vojáci. Jdou retvírovat úrodu nebo verbovat k vojsku. Pán už s námi.
2: Císař pán potřebuje vojáky. To se nedá nic dělat.
3: Nachází se tady jistý Kuba čeledí.
4: Vojenské míry.
3: Zdravý a schopný.
2: Jak by se nenacházel. Kubo sem. Páni verbíři vidějí chlapák jako hora. Ruce jak lopaty. Císař pán si pomůže.
0: Takže Kubu snadno oželíš, Trautenbergu.
5: Cože? Krakonoš tady?
0: Moji verbíři jsou blíž než císařovi. Kubo, seš svolnej nastoupit službu v Krakonošově revíru?
5: Je mi ne. A co Anče?
0: Moji verbíři naverbujou i Markitánku. Protože moje lesní žínky jsou divoženky a neumějí vystrojit na svatbu Kuby s Ančetem 7 podlahovou kaši.
1: A co naše světnička?
0: Postavíte si hnízdo na polouku pod jalovcem z Krakonošova dříví. Ale Kubo, u Krakonoše se skládá vojenská přísaha jinak než u císaře pána. Vojáci verbíři moji, přečtěte Kubovi, co musí Krakonošovi slíbit.
6: Při kočičkách na jivě, které jsou první pastvou včel.
5: Při kočičkách na jivě, které jsou první pastvou včel.
1: Při prvním 9 silu, který otevírá zemi sadbě.
5: Při prvním 9 silu, který otevírá zemi sadbě.
7: Při pramínku vod a čistotě studánek.
5: Při pramínku vod a čistotě studánek.
4: Slibuju, že budu ctít zákony Krakonošova království.
1: A nevezmu z dlaně přírody víc, než abych byl živ.
7: A než může příroda dát.
1: Aby sama nezhynula.
5: Aby sama nezhynula.
8: Tak slíbil Kuba a žili s Ančetem v chaloupce pod jalovcem. Krakonoš okusil na jejich svatbě i 7 podlahovou kaši a rád se zastavil pokolíbat jejich malou chasu v javorové kolébce. Zvlášť když po houbách syrověnkách a polívce z kyhanky, jakou strožili rusálky, okusil s Kubou, co Ančet

0: Ni zbandoruse pe križidy, nebo sejkory. Koňským lojem vomaštěný, máslu navzdory.
1: Jednou za rok bejval horák podle jídla pánem před. Po Vánocích dolky byly na štědrej den hubovec.

Loupežník Meky Kudla. Je to už dávno, co se po světě toulala jedna kočovná divadelní společnost. Jezdili v maringotce tažené vyhublým koníkem a říkalo se jim komedianti. Harcovali se od vesnice k vesnici, hráli divadlo a dělali všelijaké kejkle pro obveselení. A jednou takhle v noci po představení hráli zrovna nějakou loupežnickou hru. Tu se principál pohádal s jedním mladým komediantem a vyhnal ho. Ten mladý utekl do lesa, tam přespal někde pod stromem a když se ráno probudil, zjistil, že má na sobě ještě pořád ten loupežnický převlek. Tak, a co teď? V kapse neměl ani vindru, a ještě k tomuto loupežnické přestrojení. Pěkná polízanice. A co čert nechtěl, nebo chtěl, zrovna tím lesem někdo šel. Buď to byli dva obchodníci, nebo taky zloději. Kdo ví, dneska se to nepozná. A nesli něco na zádech. Asi se vraceli z města a vzali to zkratkou přes les. Ten komediantský chtěl vlítnout do chrástu a schovat se, ale už bylo pozdě. Panenko skákavá, pánbu s námi a zlé pryč, vyděsili se ti dva. Loupežník, zachraň se, kdo můžeš. Schodili rance na zem a pelášili pryč. Já nejsem žádný loupežník, křikl za nimi ještě ten komediant. Ale kde pak? Kde těm dvěma už byl konec? No, třeba nekřičel zas tak moc nahlas, když viděl na zemi ty dva rance. Hned je zatáhl do křoví a rozvázal. Našel trochu peněz a nějaký ten žvanec tam taky byl. Tak se pěkně nabaštil a hned mu svět zrůžověl. Povídá si, kdybych včera večer hrál nějakého panovníka, tak bych teď byl panovník a měl bych na sobě vyšívaný plášť a na hlavě královskou korunu. A když by mě viděli, tak by ze mě udělali třeba ještě krále. Nebo kdybych se předváděl v bílém hacafraku, tak bych teď byl doktor. Ale protože jsem hrál raubíře, je hold ze mě loupežník. A tak já tím loupežníkem už zůstanu. A protože v té komediantské hře představoval nějakého raubíře Meky Kudlu, nechal si i to jeho jméno. A tak si loupežník Meky Kudla založil v lese loupežnickou živnost. Ze začátku přespával jen tak někde v listí a vůbec, kde se zrovna dalo. Později, když se dostal z nejhoršího a začalo se mu dařit, přebýval v jezevčí noze. A ještě o něco později, to už byl docela zámožný raubíř, to se přestěhoval na Havraní skálu, dosluje po medvědovi. Akorát u vchodu do jeskyně sundal ceduly pozor medvěd a místo toho tam pověsil svoji pozor Meky Kudla loupežnictví. Nedaleko Havraní skály se klikatila cesta a tam se Meky Kudla zdržoval nejčastěji. Buď vysedával na dubové větvi, která se klenula nad cestou, pozoroval pocestné a od případu k případu zvažoval, jestli se to vůbec vyplatí, aby hupsnul dolů nebo na ně vyskakoval v zátočině z houštiny. Stačilo zacvakat zubama a zamávat zavírákem a už dostal, co chtěl. Budiž k jeho cti a slávě řečeno, že nikdy neobral pocestného o všechno.

Pokaždé si vzal jenom trochu. A když skočil na nějakou dámu, vždycky se napřed galantně omluvil. Říkával, zákazník se okrást musí, ale ne moc. Potom přijde znovu a rád. Jo, jo, to byly časy. To byla ještě ta stará, dobrá loupežnická škola. A zákazníci a zákaznice chodili, Meký kudla na ně skákal z větve jako blecha a živnost mu jenom kvetla. Jednou večer seděl na dubu, bylo tak nějak podivně pošmourno a zrovna nebylo do čeho píchnout, nikde ani noha. Dneska ten kšeft nějak nejde, povzdechl si. A už se chystal, že sleze se stromu, když tu se najednou ozvalo podivné vrzání. Na cestě se objevila nějaká postava a strkala před sebou trakař. Meký kudla zaostřil svůj zkušený zrak, ale stejně toho nic moc neviděl, neboť se mezi tím už pěkně zešeřilo. No nic, povídá si. V kase je dneska prázdno, třeba to teď ještě doženu. Jeden skok bych mohl udělat. A vrhnul se svět ve dolů. Jenže si to tak nějak špatně spočítal, spadnul rovnou do toho trakaře a zůstal v něm bezvládně ležet na zádech jako přepitý chrobák, protože si náramně narazil kříž neboli cemra. Potvoro jedna loupežnická, tak ty tady na mě budeš skákat z haluze? Ozval se jako nějaké báby. A když ho ještě pro jistotu přetáhla klackem, poznal Meký kudla svůj trpký omyl. Skočil jsem blbě, zavil a omdlel. Když se probral z mrákot, ležel ve své loupežnické jeskyni. Plameny mi hotavě ozařovaly kamenné stěny. Bába se točila kolem ohniště, klohnila nějaké lektvary a přikládala mu na tělo horké obklady z bylin. Také ho nutila pít ty svoje léčivé odvary, po nichž obávaný loupežník, nyní zvadle ležící jako hadrový panák, upadal znovu do mrákot. Uběhlo několik dnů a Meký kudla se začal pomalu zdrchávat. Ale sotva vyvrávoral ze svého pelechu a udělal pár nejistých kroků, bába začala hned sekírovat. A co ty se tady jen tak z Bůh darma mrcasíš, hudrovala. Vždyť zdravím jenom překypuješ. Upaluj na loupežničinu, já tě tu přece nebudu živit zadarmo. Meký kudla se neodvažoval nic namítat, neboť mu ta ženská naháněla hrůzu a odploužil se loupežničit. Ale od toho nezdařeného skoku to s ním šlo nějak z kopce. Napřed ho dole na cestě seřezali a okradli nějací pocestní. Když se z posledních sil doplazil do jeskyně, seřezala ho bába, že se jen tak poflakuje a nic nepřináší. A tak sláva Meký kudly hasla jako bludička kránu nad močálem. A nakonec už jen tak živořil od výprasku na cestě k výprasku v jeskyni. Jeho nastřádané a naloupežničené mění se brzy rozkutálilo, protože ta ženská nešetrná, rozhazovačná skoro všechno prošustrovala a nové peníze nepřicházely. Že já jsem jenom nezůstal u divadla, vyčítal si? A nebo že jsem nehrál ten poslední večer nějakého vládce? To bych byl dneska král a neloupežník. Ale největší rána Meký kudlu ještě čekala. Jednou hned tak těsně po výprasku, neboť opět nic nepřinesl, a navíc mu ještě ukradli sako, jednou mu bába oznámila, že se bude vdávat. Tak to blahopřeji, zablekotal a v duchu zajásal, neboť když se ta ženská vdává, tak to se bude jistě záhlasem svého srdce stěhovat. A kdo pak je ten šťastný? Zeptal se ještě a stěží zakrýval radost. Ty! Zašvitořila baba a usmála se všema dvěma zubama. Ty loupežníčku, ty můj loupežníčku vyvolený,
zakvedlala něco v kastrolu na ohništi a docela mírně dodala: nic se neboj, bude nám spolu dobře, vždyť já si tě už stluču k obrazu svému. To Meký Kudlu dorazil. Přesávka ho zkroutila, rozrazila ho zimnice a v zápětí ho opustili všechny smysly. Když se probudil, bylo už hodně po půlnoci. Vyhasínající ohniště jen tak slabě žhnulo. Meký Kudla chvíli tápal v paměti, kdeže to vlastně je, a když úplně procitl, rázem si uvědomil celou tu pohromu. Nezbývalo mu nic jiného, než prásknout do bot a zachránit si tak aspoň holý život. Potichu se vytratil ven. U vchodu do jeskyně sundal ceduly pozor Meký Kudla loupežnictví a pověsil tam jinou, na které stálo pozor, chce se vdávat, a zmizel v lese. Netrvalo dlouho a přifařil se k jedné komediantské bandě a zase jezdil od vesnice k vesnici a hrál divadlo. Ale už ho nikdy nikdo nedostal do loupežnického převleku. Za to krále, krále hrával nejraději, protože, jak říkával, člověk nikdy neví.

0: Naše družina, papoušek Sarasány, Míša, Barbora a Vasil se blížili noční tmou nad Trójou z hora k zoologické zahradě. Papoušek stále vpředu. Šel po paměti, protože mu oči už nesloužily. Napomínal: prosím, tiše! Ale zakrákoral to tak hlasitě, že by se i hluchý lekl. V opičí kleci mandril Buby až vyjekl, když ho to probudilo ze spaní. Honem vyběhl ven vyzvědět, co se to děje. Vyhlížel plotem, ale neviděl nikoho.
1: Co je?
0: Prouklo Buby mu ze tmy u samého ucha, že Buby podruhé leknutím poposkočil. Podle hlasu poznal starého mrzouta aligátora.
1: Co by bylo, odbil ho Buby, úterý 24. S tebou je taky řeč, bože, to je mládež.
2: Já se bojím,
0: zakňural ve tmě malý Mýval.
1: Nekňuč, prosím tě, zavrčel na něho aligátor, čeho by se zbál?
2: Já se bojím, že to jdou Indiáni.
1: Já puknu smíchy, chechtal se mandril Buby. On se bojí Indiánů, tady v Čechách, a Indiáni.
2: No ovšem, Indiáni, a jdou na Mývaly. Však mi tatínek vypravoval, že za velkou vodou zrovna takhle pod mě chodí Indiáni chytat Mývaly.
0: Těžké kroky už docela blízko zapleskaly po mokré oranici.
2: Já myslím,
0: zapištěla želva ještěří,
2: že je to tanec slonů.
1: Co bys tomu dala?
0: Zašklebil se křivou tlamou aligátor a honem schoval oca spod tělo, aby ho do něho želva nekousla, jak ráda dělala.
1: Sloni přece tančí jenom při úpeňku a teď je tady, co má jako v pytli. Baba,
0: zaklepal zobákem pelikán,
1: já spíš myslím, že je to dupavý duch od velké řeky.
2: Dupavý duch?
0: A Mýval honem přicupital blíž k aligátorovi. Také vyjevený tučňáček se rychle přikolébal pod ochranu mocných aligátorových čelistí a jeho mohutného ocasu.
1: Ouha,
0: zavřeštěl v tom papoušek. Buby mu přímo pod nosem a Buby po třetí vyskočil leknutím.
1: Ouha, strouha,
0: pokřikl Míša posměšně ze zadu. Ale nebyla to strouha, byl to plot. Papoušek do něho pod mě vrazil.
1: Pozor, jsme na místě a teď fofry přes plot.
0: Zvířata v zahradě před ohradou se rozestoupila a čekala, co se bude dít. Nejdřív přeletěl papoušek. Hned za ním se skutálela dolů jakási huňatá kulička. To byl Míša. Pak se ohrada prohnula pod tíhou nějakého obrovského čela. Jeho mohutné obrysy se hrozivě rýsovaly proti šedým oblakům. Mýval a tučňák se ještě blíž přitiskli k aligátorovi. Ale byla to jen dobračka Barbora. Skočila měkce dolů a za plotem zbyl jen strýček Vasil. Přešlapoval, drbal si bradu, škrábal se za ušima, ale k lezení se neměl.
1: Počkej, já ti pomohu.
0: A Míša zmizel ve tmě.
3: Míšo, kam běžíš?
0: Starala se Barbora.
3: Ztratíš se ve tmě a zabloudíš.
0: Ale Míša jakoby neslyšel. Najednou všichni strnuli údivem a hrůzou. Z pole, z té strany, kudy papoušek přivedl své druhy, sem přicházelo strašidlo. Proti obloze bylo vidět dlouhatánské tělo. Zdálo se sahat až do nebe. Jeho veliký baňatý klobouk měl po straně ucho, jaké bývá u hrnců. Na tenkém těle visel bílý rubáš, nadranc rozervaný. Ruce měla příšera tenké jako hůlky. V jedné z nich držela nějaký klacek, na hořejším konci štětinatý. Člověk by řekl, že je to koště, kdyby strašidla někdy nosila košťata. Ze všech nejvíc se strašidla polekal Vasil. a strašidlo. Krok za krokem šlo rovnou k němu. Naráz Vasil vyskočil, jako by ho vidlemi píchli, a šup! Už byl na plotě a už byl na druhé straně zase z plotu dole. Strašidlo se blížilo dál. Už bylo nad samou ohradou a tu najednou vylétlo do veliké výšky, skočilo do zahrady a tam náhle kleslo a zmizelo kdesi na svahu. Za ohradou se ozval Míšův smích.
1: Tak co, strýčku Vasile, pomohl jsem ti přes plot, viď? A nemuseli jsme tě ani strkat, ani tahat. Přešplhal jsi jako kamzík sám. A jak rychle, panečku, veverka by ti mohla závidět.
4: Pchet, jdeme,
0: zavelel papoušek.
1: A kam vlastně jdeme?
4: Pchet se do Medvědince. To bude teď váš nový domov. Doprovodíme vás tam všichni, jak jsme tady. Já půjdu napřed,
0: rozhodl papoušek.
4: Aligátor povede Vasila. Za Vasilem půjde tučňák, pak pelikán a Bubi. Bubiho se chytí Barbara a povede si vzadu Míšu. Nastoupit všik, raz, dva.
0: Šli dlouho tiše, až papoušek vpředu zavolal.
4: Pozor, kdo se to tu motá přede mnou? To jsi ty, mývale. Vidíš, na tebe jsem naprosto zapomněl. Tak pojď sem, podej mi pracku a jdi přede mnou.
0: A šli dál. Šli už dlouho, šli a šli. Pořád šli. A už želva začala naříkat, že ji od toho dlouhého běhu bolí nohy. Také papouška už bolely jeho staré kosti. Konečně se zastavil.
4: Mývale, prozrať, kam nás to vlastně vedeš? Že ty netrefíš do Medvědince a taháš nás, Bůh ví, kudy do horucích pekel, viď? Vždyť bychom tam museli už dávno být, co říkáš?
2: Jak to? Co pak já vás vedu? Vždyť já jdu za Medvědicí.
4: Pro pána, co to breptáš,
0: zlobil se papoušek.
4: Barbora jde přece vzadu, za ní jde Míša.
3: Pro pána krále.
0: A hlas Barbory se ku podivu neozval ze zadu, ale kdesi vpředu, před Mívalem.
3: Co se to stalo? Kde mám Míšu? Vždyť se mne drží Mýval. A kde jste vlastně vy, maestro Sarasány? Myslela jsem, že jdete docela vpředu a teď vás slyším někde za sebou.
4: No to jsem tedy trotl,
0: žasl papoušek.
4: Tak počkat, hlaste se, jak vás budu volat. Želva, tady, aligátor, tady.
0: Vasil se ozval ještě za ní, ale už trochu stranou. A hlasy tučňáka, pelikána a Bubiho se hlásili zřejmě z kruhu, který se vracel ze zadu dopředu přes papouška. Ukázalo se, že pot mě chytila Barbora místo Míši za tlapku Mývala. Na točitých stezkách svahu se průvod stočil a když potom papoušek objevil Mývala před sebou a další cestou se s ním držel pohromadě, kruh se docela uzavřel a průvod chodil pořád do kolečka.
3: Ale kde je Míša?
0: Naříkala Barbora. No ano, kam se poděl Míša? Volali na něho, ale neozval se. Zdola, od rybníčka Lachtanů, zaznělo hlučné žblňknutí a potom bylo slyšet šplouchání, jako by se tam v rybníčku prali sloni a z toho pleskotu a šplíchotu vyjekl najednou Míšu v hlas.
1: Mami!
0: Volání bylo hned udušeno novým bouřením vody. Barbora ani nehlesla a bez rozmýšlení se rozehnala tím směrem. Pádila cesta, necesta, nezadržitelně. Dole Barboře srdce zatrnulo. V šeru svítajícího dne spatřila Míšu uprostřed rybníčka. Medvídek sotva lapal dech a bezmocně plácal kolem sebe všemi čtyřmi prackami. Držel ho v náručí Lachtan a hodil jim jako míčem druhému Lachtanovi. Míša stěží stačil znovu zoufale vřísknout: "Máme!" Když se s ním druhý Lachtan potopil. V mžiku se Lachtan znovu vynořil, jednou přední prackou svíral Míšu a v druhé držel rybu a cpal ji Míšovi do zubů. Blekotal přitom: "Nana, ham, ham, dobrá ryba." Ale ryba nebyla blblá. Míša prská a bránil se tlapkami marně. Lachtan ho rybou div neudusil. Barbora se neodvažovala do rybníčka Míšu vysvobodit. Zatím Lachtan hodil Míšu zase svému bratříčkovi. Míša žuchl do vody a potopil se. První Lachtan sjel pod vodu a vyplaval zase on s Míšou a s rybou v předních prackách. Také on blábolil: "Nana, ham, ham, dobrá ryba, dobrá ryba." Míša se už nebránil. Ležel mu v náručí, úplně bez vlády, se zavřenýma očima. Tu Lachtan spatřil aligátora, jak se ze všech sil žene k rybníčku. Pustil Míšu do vody a spolu s druhým Lachtanem ustrašeně vyskočil na opačný břeh. Aligátor bez řeči skočil do vody, vylovil Míšu a položil jej Barboře k nohám. Míša se nehýbal, ale za chvíli přišel k sobě. Papoušek přikázal:
4: "Fofrem do pelíšku, než přijdou hlídači. Vasile, ty si lehni tady."
0: A vstrčil jej do otevřené prázdné klece na kupu slámy. Míšu a Barboru odvedl konečně do medvědince. Míša si tu ve slámě vyhrabal důlek a uléhal. Přitom probudil jiného malého medvídka, který ležel zrovna vedle něho. Byla to malá medvědí holčička. Posadila se, mnula si oči a rozespalem žourala do ranního úsvitu. Míša se zdvořile představil:
1: "Já jsem Míša Kulička."
0: Medvědí holčička odpověděla:
2: "Já jsem Žofinka. Máš hlad?"
0: A nečekala na odpověď, sáhla za sebe do kouta a vytáhla dva koláče melounu. Jeden podala Míšovi, do druhého se zakousla sama. Snědli meloun, položili se do slámy a oba hned usnuli zdravým dětským spánkem.

0: Kassandra mě přece říkala, že lidé jsou moudří a krásní, že nejsou malicherní a směšní, že znají svou sílu, ale se včelami žijí v přátelství, že o nás přes zimu pečují a my jim za to dáváme med. Ta bzučalka se určitě mýlí. Nechci věřit, že lidé jsou hloupí a zlí. Musím se dostat k člověku. Musím nalézt to okno a tím oknem vletím. Jiu, ale proč neletím? Co se to děje? Co se to děje? Proč stojím na místě ve vzduchu? Co je to? Co se to se mnou houpe? Teto Kassandro! Teto Kassandro! To je pavučina. Ne, já nechci. Já nechci. A proč se to na mě tak proti mě lepí? Kde jste, kdo? Pomoc!
1: Kuděrko malá, je mi vás líto.
0: Motýlečku, pro všechno na světě pomozte mi. Já se strašně bojím.
1: Nemůžu, včeličko, i kdybych stokrát chtěl. Na pavučinu jsem slabý. Nemyslete na sněh. Myslete na slunce, včelko.
0: To přece nejde. Pavučině je nejhorší smrt a Kassandra říkala, že pavouk nemá srdce, že je lstivý a proradný, že je...
2: No jen pokračuj, včeličko, pokračuj.
0: Vy jste ošklivý, velký, chlupatý netvor. Máte strašná kusadla, jděte pryč, nechci být s vámi.
2: Ale za to já chci, malička.
0: Pavouku, pavoučku.
2: Já ti dám pavoučku. Jmenuji se Křižák. Křižák z rodu Křižáků.
0: Křižáčku, prosím vás, vysvoboďte mě, zachraňte mě. Já jsem to na mou duši neudělala schválně. Na něco jsem myslela, trošku jsem se zamyslela a přehlédla jsem vaši síť.
2: Tak, přehlédla, taková roztomilá a čilá včelka. To víš, má vlákna jsou pevná. Jen se podívej, třeba teď se houpu na jednom jediném. Hupia, a hupa, a hupa, a hupa. Jak se ti to líbí?
0: Křižáčku, prosím vás, pomozte mi. Puste mě od...
2: Jen klid. Proto jsem přece tady. Když se budeš ještě chvilku takhle třepat, tak mi úplně zničíš mou krásnou pavučinu. No tak... Buď chvilku hodná a nehýbej se. No jen počkej, já tě osvobodím.
0: Ano, tak dobře, děkuji vám. Já už se ani nehnu. Prosím, pojďte klidně blíž.
2: A co žihadlo? Co? Jak je to s ním?
0: Žihadla se prosím neobávejte, vtáhnu ho do těla a pak zaručeně nikoho neporaním. Vidíte?
2: Vidím. A tak teď pozor. A zavři oči. Ještě chvilku, ještě ujím.
0: Ale co to je? Jsem omotána novou sítí. Co jste to provedl? Nemohu ani pohnout křídlem.
2: No vidíš, a tak to má být.
0: Tak tedy opravdu musím zemřít? Ne, já se budu bránit, teď mohu.
3: Proto bodni jen v případě nejvyšší nouze. Ale když už to musí být, udělej to rázně, bez nářku a slziček. A neboj se. Pamatuj, že my včely jsme pověstné svou odvahou a moudrostí. Tak ty to přece nepokazíš.
0: Ne, teto Kassandro, já to nepokazím. Křižáku, prosím, abyste mě zabil hned.
2: No kam ten spěch? Myslíš si, že jsem takový hlupák jako ty? Já si tě tady nechám viset, jak dlouho budu chtít. Tak, tadyhle ta vlákna ještě trochu přitáhnu.
0: Au, to bolí.
2: Bolí, nebolí. A teď si tě dám tady pěkně do stínu. Tak, jednak mi tě nevysvětí slunce a jednak tu nebudeš trčet jako výstraha jiným hlupákům.
0: Moc to bolí.
2: No, a tvář se trochu veselé, když jsi tak statečná. Přesty, všechno se stydu, já jdu, Chramosil.
4: Chramosile, Chramosile, pomoc, kamaráde, pomoc.
2: Co je, co to je, co to je, kdo mě to volá, cesty, cesty.
4: Ale já vám přece nestojím v cestě, Chramosile, já visím tady nad vámi. Chytil mě křižák, Chramosile, já umřu. Pomozte, pomozte.
2: A kdo vy jste?
4: Já jsem přece Mája, včelka Mája, medonosná, nevzpomínáte si?
2: Mája, ale ano, viděli jsme se spolu přece docela nedávno.
4: Ano,
2: poslyšte, Májo, jak tak koukám, to na tom opravdu nejste dobře, to vám povím. Takže to vám musím pomoci, že ano?
4: Chramosile, myslíte, že se vám podaří přetrhat tu síť?
2: Říkáte síť? To myslíte tyhle nitky? Neurážejte mě, Májo. Podívejte se na mé svaly. To je ocel, co?
4: Ano.
2: Nejkvalitnější ocel.
4: Ano, ocel.
2: Konečně.
4: Je.
2: Net uvidíte. A ještě. A ještě tohle. No, Májo.
4: A jsme na zemi.
2: A to nic, Májo, jenom trpělivost, slečinko. Teď mu překousnu ještě ty pavučiny.
4: Ještě tady.
2: A raz a dva.
4: A ještě tady.
2: A je to. Chuděrko, vy jste ale bledá. Smrti se nesmíte bát, holčičko. Musíte jí hledět do očí, hezky vzpříma, jako já. Vzpomínáte? Trochu jsem pravda křičel.
4: Ale jenom malinko.
2: No malinko, no, ale jak jsem byl statečný.
4: Ano.
2: No, nechme to. No tak už se přece postavte na nožičky. A neklepejte se už.
4: Chramosile, pozor! Křižák, tamhle!
2: Klid, jenom klid. On si to ten pavouček rozmyslí. Co chceš, neurvalče?
5: Ty jíčemo, ty loupežníku, vrať mi mou kořist!
2: Moc mě nezlob, obludo, ještě řekneš slůvko navíc a máš po síti.
5: Ty raubíři, ubližuješ ubohému poustevníkovi.
2: Já ti vůbec nebudu ubližovat, ale nesmíš mi bránit, když si chci popovídat tuhle se svou kamarádkou. Tak rozumný a zmysl. No tak, bude to.
5: Taková nespravedlnost, nevděk světem vládne. Nikdo nejedná fér. Já ji tak zabalím hezky do sítě a ona takhle na nikoho není spolehnutí.
2: No tak, Májo, už na to nemyslete. Radši zkuste, jestli můžete létat. No, vidíte, a jde to. No, tak se vlastně nic nestalo.
4: Chramosile, děkuji vám z celého srdce. Vy jste mi zachránil život.
2: No, ale zadržte.
4: Do smrti vám budu vděčná.
2: No, dobře. Tak z cesty. Všecko pryč. Já jdu, teď jdu já, Chramosil.
1: Májo, jste to vy? To jsem rád, že jste se zachránil.
4: Však já také. Chramosil mi pomohl. Ach, motýlečku, na světě je tak krásně. A jaká vy máte překrásná křídla. Taková lehonka a pestrá. Proleďte se trochu, ano.
1: Mám odletět?
4: Ne, to ne. Jen tak proleďte se kolem, jestli se vám chce.
1: Vidíte, jak jsou jemná a lehká? Jen vánek s námi na stonku houpí. Ostatně jsou složena jako lístky v poupěti. Jakmile začne slunce hřát a svítit, sama se rozvinou jako to poupě. Kdepak? Slunci nikdo neodolá.
4: To máte pravdu.
1: O nás motýlech se, Májo, říká, že jsme lehkomyslní. Že jen tak poletujeme od květu na květ. Pomlouvají nás. Ale my jsme jenom šťastní. A nemyslete si, o životě docela vážně přemýšlíme.
4: Ano, a přišel jste na něco?
1: Víte, já myslím především na to, co bude. Všechno, co bude, je nesmírně zajímavé. Teď například myslím na řebříčky a modré zvonky na louce a hojnost zeleně a světla. Ale myslím, že už musím letět. Chci tam, rozumíte? Tam, ke světlu.
0: Rozumím, motýlku, dobře rozumím. Naschledanou. Já už taky poletím. Mám dlouhou cestu. A potřebuji hodně štěstí, protože se chci setkat s člověkem.
6: Už jste u nás tak dlouho, Májo, a pořád se vám nepodařilo setkat se s člověkem. Poletíte dnes?
0: Dnes ne, Paclíku. Je větrno, nejde to. A jak pak se daří vašim dětem?
6: Ani nevím, ale pevně věřím, že všem stejně dobře. Víte, on by byl život krásný, kdyby nebyli datlové.
0: To ano, s tím souhlasím. Takový datel sežere všechno.
6: Co pak o to, kdyby se aspoň spokojil s tím, co se brebentí tam venku, na kuře borovic, nic bych neříkal. Dobře, jsi datel, chceš být také živ. Ale co oni si dovolují, to už je opravdu moc. Víte, myslím si, že když mě někdo pronásleduje až pod kůru, domů, do mojí skrýše, až do té nejhlubší chodbičky, že to jaksi přece jenom není v pořádku.
0: Ale Paclíku, jak vás může pronásledovat, když je tak obrovský a vaše chodbičky takové malinkaté?
6: Nemylte se, Májo, jeho velikosti se nikdo nebojí. Ale za to jeho jazyka, ten je hrozný, kulatý, lepkavý a špičatý. On vám ho vymrští tak, že je 10x tak dlouhý jako já, chápete? On ho prostě strčí všude a čeho se dotkne, to se na něj nalepí a je konec. Povídám vám konec.
0: Paclíku, já nejsem zrovna bez odvahy, ale tohle mi nahání pěkný strach.
6: A to prosím uvažte, že vy máte žihadlo. To si každý datel rozmyslí nechat se žahnout do jazyka. Ale co našinec? Jako má sestřenka Bětka? Ani vzpomínat nechci. Já pořád slyším to její. Paclíku, drží mě, drží mě, drží. A pak ten cupot. A pak už jen ticho.
0: Sáhněte, Paclíku, sáhněte, jak mi buší srdce. Jú, co to sem leze? Paclíku, pomoc!
6: Tenhle? Ale toho se nebojte, to je správný chlapík.
0: Ale je to pavouk.
6: To je neškuda, ten nic nedělá, vůbec se nemusíte schovávat.
0: Ale je takový divný.
6: Spíš trochu směšný, ale docela rozumný a má veliké vědomosti. Jen, podívejte se, co dělá.
0: Je, to přemýšlí.
6: A co vás nemá, bojuje s větrem.
0: Chcete říct, že ta vlákna kolem něj nejsou pavučiny, ale jeho nohy? To on je má takhle dlouhatánské.
6: Přesně tak.
0: No tedy, něco takového. Vždyť, on se tam houpe, jako kulička sem a tam. To je opravdu trošičku směšné, ale vlastně je to zázrak, Paclíku.
6: Jaký pak zázrak? K smíchu je to. A co je k smíchu, to je k smíchu.
0: Ba ne. Kolikrát se něčemu smějeme jen proto, že tomu nerozumíme.
7: Dobrý den, Vespolek. To je ale fukéř. My se ještě neznáme.
0: Já jsem Mája, původem včela.
7: Neškuda, velmi mě těší. Slyšel jsem toho o vás dost.
0: O mně jak to?
7: O vás osobně i o včelách vůbec. Za to nám pavoukům, tedy mému rodu, nemůže nikdo přijít na jméno. Já nevím proč. Někteří nám říkají sekáči nebo krejčí, jiní tkalci, ševci a co já vím ještě. Ať tak nebo tak, jsem pavouk a pavoukem zůstanu.
0: To ano.
6: No, tak přátelé, já nerad ruším, ale musím se rozloučit, ještě mám práci. Tak jen se hezky bavte a nashledanou.
0: Slyšíte toho ptáčka, jak krásně zpívá, vidíte? Taky bych to chtěla umět.
7: Ale Májo, to vy nemůžete, vy přece bzučíte, co by to bylo za zpěv.
0: Když to zpívání zní tak
4: šťastný.
7: Vy jste doopravdy zvláštní. Říkali mi to o vás. Uvažte, kdyby každý dělal něco jiného, jak by ten svět vypadal. To račte odpustit opravdu nejde. To by koza chtěla sbírat med a tak podobně.
4: Ale ne, takhle já to nemyslím. Já myslím... Ale, pane Neškudo, co tohle je? Jak to?
7: Co jak to?
4: Jak to, že máte o jednu nohu víc?
7: Tak jste si toho taky všimla. No co, to je totiž omyl. Já nemám o nohu víc.
4: Ne, ale...
7: Já mám o nohu méně. Tak.
4: Chcete tím říct, že jste měl původně 8 noh? 8?
7: Pokud proti tomu nic nemáte. My pavouci míváme totiž po 8 nohách. Ono se to docela hodí, nehledě na ten majestát. Jenže já jsem o jednu přišel.
4: Je, to musí bolet, vidíte.
7: Našinec sice neustále dává pozor, je opatrný, jak to jde, ale to už je takový osud.
4: Jistě jste zkusil až.
7: Já patřím k plemenu, které žije v noci, to možná víte. Tak jsem tedy žil v noci, v krásné zelené zahradě, plno břečťanu, a stála tam besídka s vytlučenými okny. Krásně se tam dalo chodit. Jednou za čas tam po setmění přišel člověk. V ruce držel malé umělé slunce.
4: Slunce?
7: Takové malé umělé slunce. Říká se tomu lampa. A v druhé papír a láhev a ještě jednu malou lahvičku. Všechno to rozestavil po stole a dal se do přemýšlení. To, co člověk vypřemýšlí, napíše pak na ten papír. Lidé to tak dělávají.
4: Je, to je báječné. Konečně se o člověku dovídám něco pořádné.
7: A k tomu přemýšlení potřebuje ten člověk obě ty láhve. Z jedné pije, do druhé strká takovou tyčku. A čím víc pije, tím víc píše a naopak. Lovím si tedy takhle jako obyčejně. Člověk sedí a pokouší se tvořit. Víte, já nejsem popudlivý, ale nemůžu přehlédnout všechny ty mušky a komáry. Všichni rovnou na to člověkovo slunce a civí, neomaleně zevlují, jak to taková zvířata dovedou.
4: Ale já bych to třeba taky chtěla vidět.
7: Vidět budiš, ale oni civí. Prosím vás, 20krát za sebou drcnou hlavou do lampy, a to ještě nic není, oni si klidně spálí i křídla, co bych povídal.
4: No ale když si nemohou pomoci, neovládnou se.
7: Tak ať sedí pod listy nebo ve skulinách okenního rámu, tam jsou v bezpečí. A já je tam můžu v klidu chytit. Tak takhle jednou lovím a vidím u lampy na stole ležet několik komárů v posledním tažení. Tak, že si pro ně dolezu. Je na tom snad něco špatného, slečno Májo, nebo divného?
4: Ne, to v žádném případě.
7: Tak já lezu opatrně a tiše po noze stolu. Víte, člověk je veliký jako... No, ukrutně. Koukám, co dělá. Kladu nohu před nohu. Za lahví to ještě šlo. Tam jsem byl ve stínu. Už jsem to měl k lampě kousek. Tak se sunu kolem sklenice a v tom mě zahlédl.
4: Člověk?
7: A teď to šlo. Vzal mě za nohu. Mezi prsty, já visel na jedné noze, vciťte se do mého postavení. Zvedl mě až před ty svoje obrovské oči, tedy před jedno oko, protože...
4: To on má tak veliké oči.
7: Ha, víte vy, jak mi bylo, jak by vám bylo, kdybyste visela, dejme tomu, za křídlo před zornicí, která je asi tak 20krát veliká jako vy. A ještě se šklebil, jako kdyby to byla bůh ví jaká švanda, cenil zuby, každý jako ostrý útes. No, co vy na to?
4: Strašlivé.
7: Tak se naštěstí moje noha utrhla. Utíkal jsem, co mi ostatní nohy stačily. On položil mou utrženou nohu na papír a pozoroval, jak tam sebou
2: škobe.
4: Ona se hýbala?
7: To utržené nohy dělávají.
4: Nevěřím.
7: Koukněte se, já si kvůli vám ještě jednu neutrhnu. A vůbec, co se tady s vámi bavím, měl bych vás vlastně sežrat.
4: Pozor, neškudo. Já jsem včela a mám žihadlo.
7: Tak já už musím běžet, ale nemyslete si, ohrožujete žihadlem vy, špatná povaho, ale až na vás dopadne tvrdá ruka osudu.
4: Pane Neškudo, nezlobte se.
0: Chudák je asi trochu zatrpklý. Podívejme se. Vítr se utišil a tak se mohl trochu proletět. Stejně, život je krásný.

Na pláži bylo hodně lidí a tak musel jít docela daleko, než našel opuštěné místo. Nejprve vykopal kulatý příkop. Jen na jednom místě nechal most, aby mohl snadno chodit pro písek na stavbu samotného hradu. Pak se pustil do práce, nosil kyblíky písku a budoval z něj hradní zdi. Byl to přičinlivý medvěd a i když to byla náročná práce a brzy ho nohy i tlapky bolely, vydržel nosit, dokud nebyla uprostřed kruhu obří hromada. Pak se dal do díla lopatkou, uhlazoval zdi a tvaroval cimbuří. Bylo to moc pěkné cimbuří s dírami na okna a střílnami pro lukostřelce. Když skončil, zabodl lopatku do jedné z rohových věží, položil na ní slamák, lehl si dovnitř hradu vedle své sklenice marmelády a zavřel oči. Byl unavený, ale spokojený. Poklidné šumění moře ho brzy ukolébalo k spánku. Hledali jsme po celé pláži, řekl Jonatán, není k nalezení. Dokonce sebou neměl ani plovací kruh, strachovala se paní Fousková. Nic, jen kyblík a lopatku. Fouskovi stáli v ustaraném kroužku kolem muže ze záchranářské budky. Je pryč několik hodin, dodal pan Fousek, a příliv nastal už před dvěma. Muž se tvářil vážně. A říkáte, že neumí plavat? On se nerad koupe, řekla Juditka, tak jsem si jistá, že plavat neumí. Tady je jeho fotografie, řekla paní Ptáčková, nechal si ji udělat dnes ráno. Podala záchranáři Paddingtonovu fotku a otřela si oči kapesníkem. Určitě se mu něco přihodilo, jinak by si přece nenechal ujít svačinu. Muž se zahleděl na fotografii. Mohli bychom rozhlásit jeho popis, navrhl nejistě. Ale podle tohohle obrázku není nic moc poznat, je vidět jen klobouk a sluneční brýle. Nemohli byste spustit záchranný člun? Dělal si naděje Jonatán. Mohli bychom, odpověděl muž, jenže nevíme, kde hledat, může být kdekoliv. Pro pána, paní Fousková také vylovila kapesník, nemůžu na to ani pomyslet. Dobře to dopadne, utěšovala ji paní Ptáčková, vždyť má všech pět pohromadě. Tak tedy, podal jim muž mokrý slamák, nejspíš byste si měli tohle vzít a my se pokusíme udělat, co bude v našich silách. No tak, Marie, objal pan Fousek manželku. Možná ho jen nechal ležet na pláži nebo něco takového. Mohl ho sebrat příliv. Schýbl se pro ostatní Paddingtonův majetek. Taška a kufřík vypadaly na široké pláži maličké a opuštěné. Opravdu je to Paddingtonův klobouk, zkoumala ho Juditka. Podívejte, je tu jeho podpis. Obrátila klobouk na ruby a ukázala jim obrys medvědí tlapky vyvedený černým inkoustem a nápis Můj klobouk, Paddington. Co kdybychom se všichni rozdělili, navrhl Jonatán, a pročesali pláž. Budeme tak mít větší šanci. Pan Fousek se zatvářil pochybovačně. Začíná se stmívat. Paní Ptáčková znovu rozložila deku a skřížila ruce na prsou. Já rozhodně nikam nejedu, dokud se nenajde, prohlásila odhodlaně. Nemohla bych se do toho prázdného domu vrátit bez Paddingtona. Nikoho ani nenapadlo jet zpátky bez něj, paní Ptáčková, ujistil pan Fousek. Bezradně se podíval na moře. Jen prostě... Možná ho to neodvleklo na moře. Pokusil se je povzbudit záchranář. Možná šel jen na molo. Vypadá to, že tam zrovna míří kdekdo. Nejspíš se tam děje něco zajímavého. Zavolal na muže, co šel zrovna okolo. Poslyš, co se děje na tom molu? Muž se jen otočil přes rameno a zavolal. Nějaký chlápek právě přeplul úplně sám Atlantský oceán. Stovky dní na voru bez jídla a vody, povídal někdo. Muž pospíchal dál. Záchranář vypadal zklamaně. Zas nějaká novinářská senzace, zabručil. Máme to tu každý rok. Pan Fousek se zamyslel, tak mě napadá. Podíval se směrem k molu. To je mu přesně podobné, přikývla paní Ptáčková. Zrovinka něco takového by se mohlo stát jedině Paddingtonovi. To musí být on, vykřikl Jonatán, to prostě musí být on. Podívali se jeden na druhého, popadli zavazadla a přidali se k davu spěchajícímu na molo.
Trvalo jim dlouho, než se procpali přes turniket, protože zpráva, že se na molu něco děje, se rychle šířila a u vchodu se tísnil početný dav. Nakonec pan Fousek promluvil se strážníkem, ten jim vyklidil cestu a dovedl je až na konec mola, kde obvykle bývaly připoutány parníky. Naskytl se jim zvláštní pohled. Paddington, kterého zrovna rybáři vytáhli z vody, seděl na svém kyblíku a mluvil s novináři. Pár si ho fotografovalo a ti ostatní mu pokládali jednu otázku za druhou. Vy jste sem připlul až z Ameriky? Ptal se jeden. Fouskovi, kteří radostí nevěděli, jestli plakat nebo se smát, napjatě čekali na Paddingtonovu odpověď. No, to zrovna ne, odpověděl popravdě Paddington po menší odmlce. Z Ameriky ne, ale dlouhá cesta to byla. Nejasně mávl směrem k moři. Smetl mě příliv, víte? A celou dobu jste plul v tom kbelíku? Zeptal se jiný muž a zmáčkl spoušť. Přesně tak, odpověděl Paddington. A lopatku jsem používal místo pádla. Ještě štěstí, že jsem ji měl sebou. Živil jste se planktonem? Dotazoval se další hlas. Paddington se zatvářel překvapeně. Ne, odpověděl. Pomerančovou marmeládou. Pan Fousek se procpal davem. Paddington vyskočil a zatvářil se provinile. No tak, řekl pan Fousek a popadl ho za tlapku. To už by pro dnešek stačilo. Ten medvěd byl na moři dlouhou dobu a je unavený. Jo, vlastně, významně se na Paddingtona podíval, byl na moři celé odpoledne. Ono je pořád úterý? Nevinně se zeptal Paddington. Myslel jsem, že už je mnohem později. Úterý, řekl pan Fousek pevně, a my se o tebe k smrti báli. Paddington zvedl kyblík, lopatku a sklenici marmelády. Ale stejně, řekl, vsadím se, že není mnoho medvědů, co pluli po moři v kyblíku. Když jeli podél pobřeží domů, byla už tma. Promenádu lemovala barevná světla a dokonce i fontány v zahradách měnily barvy. Všechno to bylo moc krásné. Ale Paddington, který ležel na zadním sedadle zabalený v dece, myslel na svůj hrad z písku. Vsadím se, že můj byl největší ze všech, prohlásil ospaly. Vsadím se, že můj byl větší, vytahoval se Jonatán. Myslím, řekl spěšně pan Fousek, že byste pro jistotu měl každý dostat jednu libru. Možná bychom se mohli zajet ještě někdy, navrhla paní Fousková, abychom mohli uspořádat další soutěž. Co ty na to, Penningtne? Zezadu auta se žádná odpověď neozvala. Hrady z písku, pádlování na kyblíku přes zátoku a mořský vzduch se ukázalo být na Paddingtona příliš. Tvrdě spal.

Uloupená princezna. To byl jednou jeden bohatý a mocný král, který měl jedinou dceru a ta byla tak krásná, že se před její krásou rděly ty nejpůvabnější růže. Šednul ten nejbělejší sníh a bledlo to nejmodřejší nebe. Když princezna Hejlin vyšla ze zámku do zahrady, v ústretí jí přelíbezně zavoněly květiny a ze zlatých ptačích hrdélek vylétla přenádherná píseň. Jednoho dne se však v okamžiku, když princezna Hejlin seděla u studny v parku a hrála si se zlatým míčem, přiřítil z lesa strašlivý drak. Obrovskými pařáty Hejlin popadnul a nesl jí přes moře do své jeskyně. Nyní tam držel v zajetí už celých 5 let a už snad 1000krát se jí ptal, zda se stane jeho ženou. Ale Hejlin jeho nabídka jen vždycky vylekala a čím dál více prosil a naléhal, tím více se jí takový ženich protivil. Mezi mnohými drahocenostmi, kterými si chtěl drak získat srdce krásné Hejlin a které jí daroval, byly také 3 nádherné šaty. Nádhernější by člověk na světě sotva pohledal. Na těch prvních zářilo zlaté slunce, na těch druhých svítil stříbrný měsíc a na třetích byly jako na obloze rozesety stříbrné hvězdy. Ale ani tyto nepohnuli krásnou Hejlin k tomu, aby se stala drakovou ženou. Jednoho dne, to právě uběhlo 7 let, zabloudil do okolí drakovy jeskyně krejčovský tovaryš a byl celý u vytržení, když v té ponuré díře našel krásnou panu. Krejčík Benon se jí ptal, zda se také ztratila, jako on. Hejlin smutně potřásla hlavou a vyprávila mu, kdo je a jak se sem do té temné pustiny a skalní divočiny dostala. Ach, kdybych se tak dostala z dračích spárů a byla zase doma na otcovském zámku, povzdechla princezna. Pojď, utečeme a najdeme tvoji vlast a já tě budu dnem i nocí ochraňovat před vším nebezpečím a nepohodlím, které by tě mohlo na cestě potkat, navrhnul jí Benon. Nad takovým nápadem se princezna věru zaradovala a slíbila krejčíkovi, že pokud ji šťastně přivede na zámek jejího otce, stane se jeho ženou. Nyní vyčkávali okamžiku, kdy se drak vydá někam dál do světa a když se té chvíle dočkali, ve vší tajnosti se vydali na cestu. Krejčík Benon zastrčil do rance ty 3 krásné šaty a spěchali odtamtud tak dlouho a tak daleko, dokud si nebyli jisti, že je drak už nemůže dohonit. Teprve pak si dopřáli odpočinku, položili se v lese a usnuli. Byli tak unaveni, že se probudili až ráno přes příštího dne, vydali se ihned na cestu a brzy dorazili na mořský břeh. U břehu tam kotvila menší loď, která byla naložena rozličným zbožím a hodlala vyplout zrovna do té země, kde vládnul princeznin otec. Ale když byla loď právě den na cestě, zvedla se na moři prudká bouře, která plavidlo zahnala na skalní útesy, kde se roztříštilo. Jen pár lidí, mezi nimi také krásná Hejlin, se zachránilo na jednom člunu a když kolem druhého dne plula cizí loď, vzala ty zachráněné šťastlivce na palubu a bezpečně je odvezla do přístavu. Ale princezna se ze své záchrany radovat nedokázala. Byla velmi smutná a srdce jí bolelo, neboť si myslela, že se Benon utopil v moři. Ale i on nakonec na poslední chvíli vyváznul. Zachránil se na lodním trámu, celé dny ho hnaly divoké vlny a nakonec byl jimi zcela vyčerpaný vymrštěn na břeh. Jeden starý rybář vzal Benona do své chatrče, dal mu jíst a týden o něj pečoval. Potom mu ukázal cestu do velkého města, které leželo den cesty po proudu. Když potom Benon kráčel ulicemi, uviděl na jednom domě viset štít krejčovského cechu. Tu ho popadla chuť
pustit se opět do svého řemesla a tak se zeptal mistra, zda by ho nevzal na práci a byl přijat rovnou jako to.

A bude to rovněž také princezna. I když tak krásná a milá pana jako Hejlin, která leží na studeném mořském dně, už na světě není. Benon šel ke svému mistru a řekl mu, že by mohl ty troje šaty pro královskou dceru ušít. Mistr se velmi potěšil a ohlásil královu kancléři, že se svým tovarišem ty šaty ušijí a dostal ihned dopředu zálohu 1000 guldenů. Peníze dal potom svému tovariši, aby za ně nakoupil vše, co bude k šití potřebovat. Ano, řekl Benon, peněz je k tomu potřeba a ne málo. A s poděkováním si těch 1000 guldenů vzal. Protože však ty šaty byly již hotové, mohl ty zlaté ptáčky nechat rozkutálet, jak mu bylo libo. A tak šel do hostince, s přáteli tam pak jedl a pil, co hrdlo ráčilo. Ve dne i v noci jezdil po okolí v nádherném kočáře, prostě si to všelijak užíval. Když byl první měsíc u konce a po těch šatech nebylo ani vidu, ani slechu, přišla na mistra úzkost a obava. Vzal si tovariše k řeči a pravil, pozítří mají být hotovy první šaty a ty jsi ještě ani nenavlékl do jehly nit. Víš, že nás to bude stát hlavu, když v určeném čase ty šaty králi nepředložíme. Ale tento mu odvětil, já mohu na těch šatech pracovat jen v noci, když se posilním vínem, a proto přes den musím chodit do hospody a ten kočár mě tam vozí ne pro zábavu, ale abych při té cestě pozoroval slunce, měsíc a hvězdy. Teprve potom je mohu věrně a přirozeně spodobnit, tak je to, mistře. A mluvit si do toho nenechám. A basta. Druhého dne Benon předal mistrovi ty první šaty, na kterých bylo vyobrazeno slunce. Ten se velmi podivil a tu krásnou práci do nebe zvychvaloval a bez meškání utíkal na zámek, aby je předal králi. Když krásná Hejlin ty šaty, které jí daroval drak, uviděla, ihned je poznala a prosila mistra, aby jí brzy obstaral i ty druhé šaty. Mistr Krejčí opět obdržel od správce královské pokladnice 1000 guldenů jako zálohu. Ty peníze pak dal svému tovariši a on s nimi udělal na vlas to stejné jako prve. Prohýřil je do posledního groše. Měsíc byl zrovna u konce, když svému mistrovi předal druhé šaty, na který zářil měsíc. Tentokrát se princezna zradovala ještě více. Vzala mistra na stranu a zeptala se, vy sám jste ty šaty šil? Tu mistr znejistěl, uhnul pohledem na stranu, dal se do řeči, avšak nemohl najít ta správná slova. Řekněte mi pravdu, mistře, neboť mě, královské dceři, nesmíte nic zatajovat. A tak jí mistr prozradil, že před 1/4 rokem přijal jednoho vandrovního tovariše, který oboje ty šaty ušil docela sám a bez toho, že by ho při práci někdo viděl. Tomu princezna poručila vyplatit 2000 guldenů, 1000 pro něj a 1000 pro tovariše. Přála si, aby ty poslední šaty přinesl na zámek sám tovariš. Opět uplynul měsíc a s ním se rozplynul v oslavách a projížďkách i ten závdavek. Posledního dne lhůty se Benon vydal na zámek, aby princezně předal hvězdné šaty. Sotva však překročil práh komnaty. Krásná Hejlin ho poznala, padla mu kolem krku, políbila ho a plakala štěstím a radostí nad opětovným shledáním. Zavedla ho ke svému staříčkému otci a vyprávila mu, jak ji tenkrát vysvobodil z dračí jeskyně a jak se jeden ztratili druhému na moři a dlouho se měli navzájem za mrtvé. Nyní se opět nalezli a měli svatbu a stali se po smrti starého krále králem a královnou v celé říši.

A tak přišel slavný den, kdy nejvyšší pan železničář chtěl vyzkoušet největší mašinku na světě, kterou mu postavil kouzelník Zababa. Stál pyšně v boudičce pro strojvůdce ve své nejlepší uniformě a zdravil a uklánil se na všechny strany. Pak vlastní rukou zatáhl za píšťalu a veliká mašinka zapískala tak silně, že to znělo jako ječení všech píšťal celého světa. A pak už se pohnula a zasupěla a jejich 674 kol se otočilo jednou a po druhé a po desáté a velká lokomotiva vyrazila z nádraží jako blesk.

Obrovská mašinka jela a jela a jela. V boudičce stál vpředu nejvyšší pan železničář a sám řídil a za ním stáli nejlepší strojvůdci a jen přihlíželi. A všichni topiči jen a jen přikládali, protože obrovská mašinka spotřebovala velikou spoustu uhlí. Jeli, až přijeli za chuchly, kde byla docela maličká zatáčka, ale kola obrovské mašinky zaskřípěla a lokomotiva se zapotácela. Nejvyšší pan železničář se tomu jen smál, otočil se ke svým strojvůdcům a řekl: to jedeme, panečku. A první strojvůdce řekl: ano, pane nejvyšší železničáři. A usmíval se také. Jen druhý strojvůdce se trochu zamračil, protože jemu se to kymácení vůbec nelíbilo. Najednou kola strašlivě zaskřípala a veliká mašinka všecka poskočila. Ozvalo se rachocení a praskání a mašinka se začala naklánět a velice drcat. Všichni, i nejvyšší pan železničář, se strašně polekali, jenom pan Barák se nepolekal a stiskl hlavní řídící páku a druhou rukou vší silou brzdu. Mašinka se naklonila a všechno uhlí z uhláku se vysypalo do boudičky na pana nejvyššího železničáře. Pak se mašinka zastavila a pan Barák rychle vyskočil ven a viděl, že ze 337 párů kol už 228 vyjelo z kolejí. A to už se nejvyšší pan železničář vyhrabal z uhlí a tuze naříkal, že má rozbitý nos. Pan Barák ho ani nelitoval, jen mu řekl: běžte tady dolů k řece a ten nos si tam umýte. Nejvyšší pan železničář byl polekaný a tak si ani nepovšiml, že pan Barák mu neřekl: nejvyšší pane železničáři, a že mu poroučí. A pak přijeli lokomotivy, aby vytáhli obrovskou mašinku na koleje, ale nestačili na to a přijížděli stále nové a nové, až jich bylo 34. Z toho bylo 11 rychlíkových, 5 tendrasek, co tahají ostatní vlaky, a 15 velikých nákladních a ještě 3 staré posunovací lokomotivy. Všechny se spojily a na písknutí začaly táhnout. Byla to ale pro všechny náramně těžká práce. Když konečně veliká mašinka stála na kolejích, naskákali všichni do boudiček a chtěli jet domů. Tu se objevil nejvyšší pan železničář a volal: nenechte mě tady, vezměte mě sebou. Když přijeli na své nádraží, nejvyšší pan železničář řekl huhňavým hlasem: já už ji nechci ani vidět. Odvrhte ji někam do chůlničky, aby tady nepřecházela. I když tak špatně mluvil, všichni mu rozuměli a řekli si, že konečně dnes řekl něco rozumného. A když ji vytáhli, přišel pan Blahoš z Výtopny a řekl: já to věděl, že to špatně dopadne, protože nejvyššímu panu železničáři nezáleželo na tom, aby ta veliká mašinka sloužila lidem, ale dal si ji udělat jenom proto, aby se chlubil. A z píchy nikdy nic dobrého nemůže vzejít.

0: Obětavý zásah. Již od časného rána, jako by žáci Kopyto a Mňouk cítili ve vzduchu nové dobrodružství. Ale až do této chvíle se nic pozoruhodného nepřihodilo.
1: A to už byly dobré 3 hodiny odpoledne.
0: Oba kamarádi procourali celé okolí,
1: byli u Sázavy i potoka Brumbalce,
0: jukli do přilehlých jeskyní,
1: prošťourali kdejaký porost a křoví,
0: zvlášť důkladně probádali starobylý hřbitov s tajuplnou kaplí a polorozbořenou márnicí, ale nic, co by stálo za řeč, nenalezli.
1: Vidíš, jak zdání klamé, Mňouku. Dneska půjdeme spát bez dobrodružství.
0: A bez vejprasku.
1: A je to nuda. To je tím, že žijeme v takové fádní krajině. Jinde jsou alespoň zemětřesení, tornáda, stepní požáry, ale u nás nic.
0: V tom Mňouk popotáhl nosem. Ty jsi řekl stepní požáry? A já jako bych ve vzduchu cítil kouř?
1: Hrome, já taky. Úplně mě to štípe do nosu. Kamaráde, něco se děje.
0: Někde hoří.
1: Správně. A vítr vane od jeho západu. Bude to tedy támhle tím směrem. Když se vyšpláháme na tenhle topol, je docela možné, že něco uvidíme.
0: V okamžiku byli ve špičce stromu a dívali se směrem, odkud vanul vítr. Z paseky zakryté klínem smrkového lesa se valil k nebi hustý černý dým, v němž se občas zableskl červený jazyk šlehajícího ohně.
1: Hoří stará hajovna!
0: A to není žádná škoda, je samá díra, stejně v ní dávno nikdo nebydlí.
1: O to nejde, ale co když od hajovny chytne les? Co potom? Musíme rychle běžet do Škvarkova a přivolat hasiče.
0: Rychle slezli ze stromu a pádili k vesnici.
1: Tam je však čekalo nové překvapení.
0: Vesnice byla liduprázdná, nikde ani človíčka.
1: Jen nahluchlý děda Perobotka seděl na zápraží a vyhříval se na sluníčku.
2: Dědo,
1: kde jsou lidi?
2: Jo, sluníčko svítí. Už dlouho tak pěkně nehřálo. To mi vytáhne revma.
1: Sluníčko svítí, ale hájovna hoří. Musíme sehnat hasiče. Slyšíte, dědo, kde jsou hasiči?
2: Hospoda je zavřená.
0: O toho se nic nedozvíme. Musíme jednat sami. Což doběhnout zpátky do městečka?
1: To jsou 4 kilometry. A než tam doběhneme, bude celý les v plamenech. Ale jak je možné, že ve vesnici není živá noha?
2: Zítra bude pršet.
0: To už bude pozdě, dědo. Bylo by zapotřebí, aby pršelo hned teď. A pořádně, aby to uhasil požár.
2: Já rád salát, ale okurkovej.
1: Já zase rád rajčata. Ale to nám starou belu pomůže. My musíme jednat a to hned.
0: Co chceš dělat?
1: Jdeme k hasičské zbrojnici a tam už uvidíme.
0: Oba chlapci se rozběhli na náves, kde se už nadálku zelenala nedávno nalakovaná vrata hlavního sídla škvarkovských hasičů.
2: Kozí mlíko je zdravý! Zdravý!
0: Křičel za žáky děda Perobotka, ale nebylo mu už dopřáno sluchu.
1: Žáci Kopyto a Mňouk stáli zadumaně před zbrojnicí a v hlavách se jim honily rozličné nápady.
0: Co kdybych rozoupal kostelní zvon? Třeba by se hasiči sešli.
1: No to není špatný nápad, Mňouku. Až na to, že ve Škvarkově není kostel a tudíž ani zvon.
0: Vidíš, toho jsem si nevšiml. Tak víš co? Budeme dráždit psy, aby hodně silně štěkali. Lidi, kteří jistě nejsou daleko, to uslyší a vrátí se do vsi.
1: To by šlo. Pojď, pustíme se do toho.
0: Leč brzy oba se znali, že tento úkol je nad jejich síly.
1: Psům se do štěkání vůbec nechtělo. Buď leželi líně u boudy a vyhřívali se na sluníčku jako děda Perobotka,
0: nebo vrtěli ocásky a dávali žákům na vědomí své psí sympatie.
1: Tohle mají být obávaní hlídači lidských obydlí. Štěkejte, pakáži! Ale psi to ani nenapadlo.
0: A hájovna zatím hoří. Možná, že už od ní chytá cíplesa.
1: Tomu musíme zabránit.
0: Ale jak?
2: Slepicím se má dávat zrní!
0: Halekal děda Perobotka, který si ještě nevšiml, že už ho nikdo neposlouchá.
1: Kopyto vzal Mňouka za ruku a táhl ho znovu k hasičské zbrojnici.
0: Tady už jsme přece byli.
1: Žák Kopyto se postavil před zelená vrata. Co vidíš?
0: No to je otázka, přece vrata.
1: Tak dávej pozor. Za těmi vraty je vůz s hasičskou stříkačkou. Ačkoliv jsem mladý a nemám řidičský průkaz, troufal bych si to auto dopravit k požáru. Odkoukal jsem od táty, jak se s tím zachází.
2: A já zase umím manipulovat s hasičskou stříkačkou, poněvadž jsem navštěvoval hasičské kurzy. Ale nechápu, k čemu nám to všechno je dobré, když jsou tu vrata. Zamčená vrata.
1: Správně. Když jsou zamčená a my potřebujeme věci, které jsou za nimi, musíme ta vrata, co?
2: Odemknout.
1: A nemáme-li klíče?
2: To nevím.
1: Jsou-li vrata zamčená a my se za ně potřebujeme dostat, musíme je, co? Vyrazit.
2: Ne, to nemůžem, to by bylo vážné poškození obecného majetku.
1: Hájovna je taky obecní majetek, ale z který od ní chytne co nevidět rovněž. To ještě neříkám, co všechno může chytnout od hořícího lesa. My prostě ta vrata vyrazit musíme.
0: Brzy sehnali potřebnou kládu a s elánem se pustili do vrat.
1: Nebylo to zdaleka tak jednoduché, jak si představovali před zahájením akce.
0: Vrata byla silná a bytelná a dlouho odolávala zběsilým útokům mladé dvojce.
1: Dunění se rozléhalo po celé vesnici. Konečně se rozštěkalo i několik lenivých psů.
0: Pouze nahluchlý děda Perobotka neměl o ničem ani potuchy.
2: Jasanový dřevo dobře hoří, ale špatně se řeže.
1: Konečně vrata povolila a žáci vnikli do zbrojnice.
0: Auto se stříkačkou bylo připraveno k odjezdu
1: a na stěně viselo několik požárnických stejnokrojů a sekirek.
2: Vezmeme si stejnokroje?
1: Samozřejmě, jedeme přece k požáru a takovou věc se nehodí dělat v civilu.
0: Oblékli se do stejnokrojů, které jim byly příšerně veliké. Na hlavy si nasadili přilby.
1: Pro něž neviděli ani na krok před sebe.
0: A do ruky si každý vzal sekirku.
1: Tak nasedni.
2: Nezvrhneš to? Já jsem četl v novinách, že mladiství delikventi bez řidičského průkazu jsou příčinou řady dopravních nehod.
1: Jestli to zvrhnu, Mňouku, zemřeš jako hrdina.
2: Hrdina ale rozmačkaný. Žbrblal nespokojně Mňouk, nicméně nasedl na vůz.
1: Kopyto zaujal své místo za volantem, chvíli zadumaně zíral na páčky před sebou, ale pak se do toho odhodlaně pustil. Motor zaburácel a auto se rozjelo.
2: Jedeme! Hoří! Hoří!
1: Nedělej z toho estrádu. Jedeme zachraňovat naše lesy a nedělat nějaké špumprnádle.
2: Vem to přes louku a zastav u rybníčku. Tam nasadíme hadice a vjedeme přímo do požáru.
1: Kopyto kývl a stočil volant doprava.
0: Jeli teď přímo k požáru.
1: Viděli oblaka hustého kouře.
0: Ale hořící objekt jim zacláněl úzký cípek lesa, před kterým se leskl malý rybníček.
1: Zde Kopyto zastavil vůz
0: a Mňouk seskočil dolů, aby nasadil stříkačku do vody.
1: Udělej to pořádně, ať se nezdržujeme. Každá minuta, ba každá vteřina má cenu zlata.
0: V tom okamžiku vyrazil ze stříkačky mohutný proud vody.
1: Tyjo, výborně! A rychle k požáru!
0: Všichni občané Škvarkova,
1: pochopitelně s výjimkou dědy Perobotky,
0: stáli opodál hořící hájovny a se zájmem sledovali natáčení důležité scény z nového českého filmu A lesy šumí.
1: Odvážný chlapík, stělesněný hercem Paličkou, měl v posledním okamžiku vynést z plamenu herečku Mejzlíkovou.
2: Ještě jednou, prosím!
1: Křičel režisér Doupava.
2: Vy, paní Mejzlíková, do toho dejte víc zoufalství a pan Palička bude tak laskav a nezakopne jako posledně. Prosím, jedeme. Tak nájezd kamery, zhora, tak...
0: Ale nebylo mu dáno, aby pronesl poslední instrukce.
1: Jako blesk se z lesa vynořil hasičský vůz a v okamžiku nikdo nevěděl, co se děje.
0: Sloup vody všechny doslova omráčil.
1: Nejprve smetl kameramana a jeho asistenty.
0: Potom režiséra Doupavu s celým štábem,
1: aby v zápětí srazil na kolena herečku Mejzlíkovou a herce Paličku.
0: O zlomek vteřiny později dostali plný zásah občané Škvarkovští, kteří se dali na zvěsilý a bezhlavý útěk.
1: Voda pustošila vše, co jí stálo v cestě.
2: Ty, Kopyto, mně se zdá, že zase není něco v pořádku.
0: Křikl hasič Mňouk, když spatřil davy občanů kosené nemilosrdnými proudy vody.
1: Rychle pryč, ale stříkačku nech v činnosti.
0: Seskočili z vozu
1: a zmizeli v lese.
0: V křoví ze sebe kvapně schodili hasičské mundury a upalovali k městečku.
1: Ještě týž večer slyšeli vyprávět o vandalství několika desítek chuligánů,
0: kteří přepadli obec Škvarkov a s hasičským vozem překazili natáčení filmu.
1: Někteří lidé tvrdili, že jich bylo 30,
0: jiní přísahali na 50. Vidíte?
1: Pravila paní Mňouková paní Kopitové.
0: Jak se ty nekalé živly poslední dobou rozmáhají? Ještě, že my máme takové hodné chlapce.

0: jak Rumcajs kočíroval Sumce. Příští den seděl Rumcajs před jeskyní a pročesával si hřebenem na borůvky vousy. Lesní včely mu mírně kroužily okolo hlavy. Rumcajs přemýšlel, čím dobrým by Volšovečkovi vynahradil trápení se špuntem. Manka zatím krmila z ošatky hejno lesních holubů. Nejste nám tu v lese na nic dobrý, povídá, ale pomějte se. V tom přiběhl mezi stromy tenonký potůček vody a pořád ho přibývalo. Manka uskočila, poplašení holuby se rozletěly a Rumcajs povídá, aby se tak nahoře u Volšovečka strhla rybniční hráz, to by bylo pěkný nadělení. Včera Volšoveček div neusknul v prázdném rybníce a dnes, aby ho tak divoká voda kdo ví kam odnesla. A Rumcajs se rozběhl proti proudu k lesnímu rybníku. Hráz byla celá, ale na vrbě seděl vodník Volšoveček a plakal tak vydatně, že to vydalo za potok. Tak už zaráz, nebo mi vytopíš jeskyni, povídá Rumcajs. Volšoveček smutně popotáhl nosem. Tobě se řekne, neplač, ale podívej se, co se mi urodilo v rybníce. Rumcajs se podíval a zbledl pod vousy. V rybníce leží sumec Holdegrón. Takový sumec byl v Čechách jen jeden. Zalehl rybník od česel až k čepu. Hubu měl Holdegrón širokou jako stavidlo a oči jak mlýnské kameny. No, ty jsi mi krasavec, povídá Rumcajs a přidržel se vrby. A hned ale spustil přísně na Volšovečka. Kdybych byl vodník jako ty, tak bych si pořádně dovedl poradit s každou rybniční záležitostí. Sumce vyžeň a vlesi do rybníka místo něho. A neskusil bys to nejdřív sám? Otočil řeč Volšoveček. Rumcajs se opřel nohama pevně do hráze a spustil na Sumce. Holdegróne, nerad tě tu vidím. Mrskni ocasem a odkormidluj, odkud si připlaval. Sumec pootočil po Rumcajsovi oči a líně hnul ocasem. Udělala se taková vlna, že to Rumcajse i s Volšovečkem popadlo a odplavilo až do lesa k jeskyni. Vítám vás, povídá jí Manka. Jak vidím, dobře jste pořídili. S Holdegrónem není kloudná řeč, řekl na to Rumcajs. Boreď by s rybou byla řeč, povídá Manka. Rumcajs se mrzelo, že takhle dopadli. Postavil Volšovečkovi pod šos vědro, aby jim nenakapal po jeskyni, a sám se zhluboka zamyslel. Za chvíli luskl palcem o prostředníček a sáhl do přítruhlíku pro klubko provazu. Můžeme jít! Odvedl Manku s Volšovečkem k rybníku, podal Mance klubko a zeptal se, dovedla bys z toho provazu udělat pořádnou síť? Manka uvázala provaz mezi vrby jako osnovu, a protože Volšoveček byl malý jako kudlička, podala mu druhý konec provazu a on tou osnovou proskakoval jako člunek. Síť byla za chvíli hotová. Sumec Holdegrón se na to líně díval hned jedním, hned zase druhým okem. Teprve když síť rozprostřeli na hrázi, ušklíbil se velikou hubou.
1: Já, nejdřív byste mě do té sítě museli dostat.
0: Depak, na toho nic neplatí. povzdechl si Volšoveček. Ale v tom Manka zatleskala a hned tu bylo hejno lesních holubů. Každý popadl do zobáku jeden provázek a rovnou nad rybník. Tam spustili síť na Holdegrona. Holdegron se pocítí trochu ošil a znova.
1: Lámali jste si zbytečně hlavu i prsty. Nejdřív by se musel najít někdo, kdo by se mnou hnul.
0: Jen domluvil, pohladil vodník Volšoveček dlaní vodu a ze všech stran rybníka se seběhly ryby. Přijeli pomalí siláci kapři, divoce se přihnali štiky, hladce připluli líni a pak už se čekalo jen na rybí drobotu. Ryb byla síla a každá z nich vzala do huby jeden provázek od sítě. Ale protože se přitom mleli na všechny strany, nemohli síť utáhnout.
1: Sumci Holdegrónovi to až přišlo k smíchu. To by nejdřív to spřežení muselo mít kočího, zeonil se. Kočí je tuhle, křikl Rumcajs, utrhl si ve vrbový prut a skočil z hráze Holdegrónovi rovnou na hřbet. Rybí spřežení v tu chvíli pořádně zabralo a už se jelo strouhou proti vodě. Rumcajs kočíroval. Když dojeli do řeky Labe, zarazil Rumcajs rybí spřežení a povídá Sumci. Plav si kam chceš, Holdegróne, tady je už místa dost.
0: Za dvě neděle na to připlavala s truškou Rumcajsovi do studánky poštovní rybička. Vorvani a jiné velryby po ní vzkazují, že Holdegrón vjel u města Hamburku do moře. A jestli sahal v rybníce, odčesel až k čepu, není prý ho teď v moři ani od krajíčku ke krajíčku.

0: Prarášek na zkušené. To vám jednou takhle seděl vládce všech čertů Lucifer v pekelné kuchyni, pojídal pekelnou snídani a pekelně přemýšlel. Taková luciperská snídaně je vydatná a sytá, hodně prosypaná pepřem a paprikou. Abyste věděli, čerti si opepří a opaprikují i bábovku s hrozinkami, aby byla řádně pekelně ohnivá. No a při takovém jídle napadají pana Lucifera nejlepší myšlenky a slavná rozhodnutí. A tentokrát ho napadlo, že by měl zas jednou poslat na svět nějakého zdatného pekelníka. Než pan vládce spolkl poslední sousto, dal si zavolat čerta Anciáška. Anciášek je čertisko ježaté, ušaté, všemi čertovskými mastmi mazané, u žádné čertoviny nechybí a tak ho v pekle každý zná. Má teprve nějakých takových 120, 130 pekelných let, ale na lidské stáří je to něco kolem 16 roků. No, zrovna ten pravý uličnický věk. Když Lucifer dojedl, už stál Anciášek v pozoru před ním a vládce k němu důstojně promluvil.
1: Čerte Anciáši, vyvolil jsem si tě, protože jsi mladý a máš budoucnost před sebou. Pošlu tě na zem, abys poznal svět, pobral zkušenosti a byl potom zdatným vyslancem pekla mezi člověčenstvem. Je to pro tebe čest a vzácná příležitost. Nedloubej se v nose, když s tebou mluvím. Seber si své saky paky a hned leď.
2: No jo, pane Lucifer, ale když já žádné saky paky nemám.
1: Tak poletíš ještě dřív.
0: Lucifer popadl Raráška za ušiska, škublím a Anciášek vyletěl jako ohnivá střela. Prorazil zem a vyhrabal se na bílý svět, kdesi daleko v hlubokém lese. Seděl na hromádce hlíny a mžoural dokola kolem. Pod ním se kouřilo, syčela horká pára, ale ve chvilce jim probíhla štiplavá zima. Všude ležely zmrazky sněhu, mrazík kousal do nosu a do uší. Žádná krutá zima, ale pro pekelníka uvyklého na teplíčko hotová pohroma. Anciášek se roztřásl chladem, ani hustý kožich ho neochránil. Zaňuchal, začmuchal na všechny strany. V nose ho zašimral vzdálený kouř. Hned se o zlom krk rozběhl tím směrem. Na kraji lesa tam stála maličká chaloupka.
2: Je tam někdo?
3: Jak pak by ne? Od pradávna tady bydlí babka Zlámalka. Ty jsi cizí, že mě neznáš?
2: Ale no jo, cizí. A zimou celý roztěsený. A radši babko Zlámalko otevři, abych mohl do tepla.
3: Ty jsi nějaký dovolený. No tak pojď dovnitř, pojď se ohřát, ty Rarášku.
2: A taky, že jsem pravý Rarášek pekelný.
0: A hned se posadil zadkem rovnou na kamna.
3: No, vypadáš na to, ty čertovo kvítko. Já už se na svá stará léta ničemu na tom světě nedivím, co já toho už za 90 let viděla a zažila. Na mou duši, ze kštice ti trčí kůzlečí růžky. Kloudné šaty nemáš? Jenom chundelatý kožich, zvedni se z kamen, připálíš si klupy a bude tu čmoudu jako v pekle.
2: No jo, to by taky bylo nejlepší.
3: To bych pak na tebe otevřela okna, udělala průve a větrala na mraz.
2: To ne, já nemám rád zimu, babko.
3: Tak vidíš, Rarášku, nekňouč a raději si sedni ke stolu. Nejspíš budeš mít taky hlad, jako ďas, ne?
2: No jo, mám hlad jako ďas. A jak to víš, babko Zlámalko?
3: Měla jsem právě takového vnuka, ale teď už je dospělý. Oženil se do města, žena ho rychtuje a už nevystrkuje růžky.
2: No jo, co pak máš k jídlu?
3: Hrách a kroupy, vezmi si. A jakže se jmenuješ?
1: Anciáš.
2: Anciáš.
3: Takové nekřesťanské jméno. A kdy pak slavíš svátek? Na kterého patrona?
2: U nás se jména neslaví. A za patrona mám Lucipera.
3: Tvoj, ty mi kšípku s takovými jmény. Budu ti říkat Ancek. To je kratší a hezčí.
2: No jo. Máš ještě?
3: Co pak?
2: No takové to dobré hrách a kroupy.
3: No nemám. Snědl jsi mi bez toho jídlo na celý den. Na pucánku.
2: No jo. To je podle čertovských způsobů.
3: No, to jsou pěkné nespůsoby. Brzo bys spolikal i mě s šátkem a bočkorama. Zítra tě vyvedu na mraz. A půjdeš si hledat obživu jinam.
2: Ne, na mraz, ne. Já nemám rád zimu, babko. Poraď mi, kde bych našel obživu a bylo u toho teplo? Babko Zlámalko.
3: Co pak o radu? Ale aby tě chtěli takového špindíru. Nejlíp u kominíku. Ti se otáčejí okolo kamen a komínů.
0: To se Anciáškovi od prvního poslechu zalíbilo a ráno za svítání pelášil do vesnice hledat kominíka. Pan mistr už byl postarší a hodil by se mu mladý pomocník, aby šplhal po střechách a po komínech místo něj.
4: Koukám, že si je limánek a nemáš ani páru, co to naše řemeslo obnáší. Zapiš si za uši. Kominík je světa pán. Bez něho by se neuvařilo ani neupeklo žádné jídlo. Kominík chrání domy od pohromy požáru a nosí lidem štěstí. Proto je vážený, i když je odsazí zmazaný. Na svět se díváme svrchu, takže máme přehled a odstup jako sám pánbu nebeský. Neošívej se a nešklep. Jak se jmenuješ?
2: Babka Zlámalka mi říká Ancku.
4: Podívejme, tovariš před tebou se jmenoval Francek. Udělal se pro sebe, třeba se taky dočkáš. Dobrá, beru tě. Já jsem mistr Šimberka. A ty teda budeš Ancek. Ohohoho, nebudeš mi chodit pořád takhle ušmouraný. Hansku, nasadíš si bílou čepičku a v neděli budeš čistonký jako lilium. Konec řeči, popadni nádobíčko, lezem z hůru k nebi a ty koukej brzo něco okoukat. Nebo nepsej si těch pohlavků.
0: Ancek si nasadil bělostnou čepičku a zakryl vyčuhující růžky. Kominický pan mistr Šimberka navěšel na Anska štětky, žebříček, lopatky, kouly na řetízku, smetáky a košťata a vydali se po chalupách a po domech. Na půdy a střechy se pan mistr soukal s funěním a hekáním, ale u komínů byl obratný a hbitý, jak řemeslo káže. Ancek zas šplhal po střechách a vikýřích jako veverka. To se musí nechat. A kde mohl, tiskl se k teplému komínu. Brzo od pana mistra ledaco spochytil. Občas pohlavek, občas dobrou radu a fortel. Naučil se i kominickou písničku.

0: andílek, černý jak čert.
1: Koleduješ si o pohlavek, čerchmante.
2: Tak se Ancek učil kominíkem. Jídal všechno, co mu dali, čím je počastovali v chalupách, hlavně když toho byla hora na talíři. Nocoval u mistra, jen tak na podlaze u kamen. Stočil se do klubka jako kocour a už chrupal. Jen v neděli si zalezl za kamna a celý den ani nos nevystrčil, aby se nemusel umývat. Po týdnu pan mistr Šimberka rozhodl.
1: Myslím, Ancku, že už víš, co a jak. Pravý kominík budeš sice, až oblezeš 100x100 komínů. Ale aby ses otřískal, mohl bys to od zítřka zkusit samostatně.
2: Chytře to pan mistr vyšpekuloval, aby se nemusel štráchat do výšek.
1: Ale Ancku, to ti povídám, všechno dělej tak pořádně, jak jsem tě to učil. Nebo nepřej si těch pohlavků.
3: No jo, pane mistr, no jo.
2: Na zítří lezl Rarášek se vším nádobíčkem na střechy sám. Tentokrát mezi komíny pěkně foukalo a vítr proháněl po střechách i sněhové vločky. Ancek se dal zprvu do díla, jak se patří, a hbitě, aby mu mráz nepronikl do kožichu. Ale po chvilce se v něm probudila pravá čertovská nátura. Začal foukat do komínů, i do těch, kde se dole v kamnech naplno topilo, štětkou vířil saze a popel, do komínů házel železnou kouli, ale i sněhové koule, které uplácal na střeše. Lopatkou sypal dolů písek a smetí a na dýmající komíny se posadil a tím je nadobro ucpal. To byl najednou poprask. Ve vesnici bylo plno čmoudu a kouře. Saze se míchaly se sněhovými vločkami a lepily se na okna a zdi stavení. Hospodyně vybíhaly ze dveří, lamentovaly a nadávaly. Já mám v kuchyni zakouřeno jako v udírně. Pečeně je spálená na uhel, saze mi vyfoukly na čisté peřiny, bábovka je jako placka, udusím se. Koláče máme pocukrované popelem, zhaslo v kamnech, pohroma, všichni čerti se žení. Ba ne. Jak víte, stačil na to jeden čert a ten ještě není na ženění, ale řádil a dováděl jako smečka čertů a chechtal se a metal kozelce, až se zvedal nad vesnicí černý vír. Nikdo ho v tom temném dýmu nespatřil. Jen mistr Šimberka se dovtípil, odkud ten vichr duje a kolik uhodilo.
1: Ancku! Hybaj dolů! Nebo si nepřej těch pohlavků!
2: To vám řeknu, hned se pozná, co je to pravý respekt a autorita. Jak Ancek zaslechl tohle volání, nejprve strnul, zakoulel očima, sebral nádobíčko a už letěl, škobrtal, padal a ve mžiku stál jako oukropek skřísnutý před mistrem kominickým panem Šimberkou. Pan mistr se mračil jako bouřka a obě ruce zabodl v bok.
1: Kladl jsem ti na srdce, že kominík přináší štěstí a ty jsi tady napáchal takový rozruch, zmatek a pohromu jako stoletá povodeň. Do váženého kominického cechu nepatříš.
2: Rozmáchl se ze široka a Ancek tak uhnul, aby nedostal pohlavek, až se překulil na záda. Ale pan mistr jen hmátl po štětce, metle a všem tom kominickém nářadí.
1: Neuhýbej, ani pohlavek si nezasloužíš. Mazej odsud a už mi nechoď na oči.
2: Burácel a přitom mu bylo líto, že ztrácí učedníka. Ancek se po čtyřech jako vořech podvraťák odšoural z dohledu. Radši by držel tucet pohlavků než takové vyčinění. Zkroušeně se doplouhal až do chaloupky babky Zlámalové. Babce na sebe všechno popravdě vyžaloval.
4: Zasloužil bys namastit zadek řemenou mastí, že by ses do Vánoc neposadil. Jenže ty máš hod tu divokou čertovskou náturu. No tady platí jen pomalé pěstování, jak u mladého stromku. No, co koulíš oči, nic neříkáš. Snědl bys něco, ne?
5: No jo.
4: No jo.
5: Babko Zlámalko, něco a hodně.
4: Tady máš na misce čočku. a je pořádně lžící.
6: A jestli pak mě teď někdo jiný vezme do práce, co říkáš? A aby tam bylo teplo.
4: Těžká rada. Ale třeba by to šlo u pekařů. Pecáky vždycky potřebují. A v pekárně mají horko jako v pekle.
6: No jo, no jo.
2: Rarášek Ancek ani dospat nemohl a ještě za tmy byl ve vsi u pekárny. Tam panoval nad dížemi s kopistí v ruce, jako král s žezlem v ruce, pan pekařský mistr Hemelka. Kdo jak těživ neviděl a neslyšel, co je to kopist, tak teď se doví, že je to dlouhá dřevěná vařečka na mísení těsta.
7: Tak, ty bys chtěl být pekařem a nedokážeš ani rohlík ohnout. Ale kdyby ses chtěl opravdu něčemu přiučit, zkusil bych to s tebou. Potřebuji pecáka, co musí zastat spoustu práce. Naštípat dříví, roztopit pec, nasázet chleba nebo rohlíky a nebo koláče. To je pořádná fuška. Troufal bys jsi?
6: No jo, no jo.
7: Peníze zatím nedostaneš, ale jídlo na celý den. A přespávat můžeš na pytlech u pece. Jak se jmenuješ?
6: Já? Říkají mi Ancek.
7: No, u nás budeš Vincek. Já jsem mistr Hemelka. Sundej si kožich, obleč si bílé kalhoty a halenu. Zapotíš se i tak. A hned se pust do rachoty.
2: Anciášek, Ancek, nebo teď Vincek si natáhl kalhoty a halenu přes kožich, protože ten měl pevně k tělu přirostlý a na hlavu mu mistr posadil placatou čepici. Vypadal vám docela jako pekařský učeň, na mou věru vůbec čertu nepodoben, ale vrhl se do práce jako ďas. Uslyšel mistra prospěvovat pekařskou písničku a zkusil to s ním.
7: Mísím, mísím tmavou mouku,
6: tmavou mouku
7: na chleba a dalamánky,
6: dalamánky.
7: Mouku musím zalít vodou.

0: hvězdičky stejně veliký. Pocuje vodou se solí, kůrka se leskne, nedrolí. Nakonec spece vyhřáte, rolíky zlaté vyndáte.
1: Štípal dříví, nosil polena, rozdělával oheň v peci a topil. Když se pec rozehřála, vyhrábl oheň a popel a kladl do ní chleba nebo pečivo. Nejsou to žádné čáry, ale dřina od noci do noci. Za pár dní se Vincek vždycky po práci skulil rovnou k peci a sotva se položil, už spal jako dudek. Ale moc toho nikdy nenaspal, protože na pekaře zbývá krátké spaní a dlouhá práce. Pan mistr s ním byl nanejvýš spokojen.
2: U pece ti to jde dobře, Vincku. Už bych tě pustil i k těstu, ale ty jsi pořád ušpiněný, ušmouraný, nedávno čisté kalhoty máš už černé jako čert.
3: No jo, jako čert.
1: A taky, že se mu pod placatou čepicí rojili všelijaké čertoviny. Všichni čerti s ním šili. Jednoho dne ho to popadlo. A Vincek roztopil pec jako pekelnou výheň a nasázel do ní všechny chleby, rohlíky i koláče najednou. Napekl z toho černých škvarků, všechno spálil na uhel, rozfoukal a rozfofroval popel, rozsypal pytle mouky a smíchal s popelem, zbylé těsto napatlal po stěnách a po podlaze a mezi tím skákal, křepčil a vřískal celý rozčertěný. Když to spatřil nešťastný mistr Hemelka, popadl kopist a rozmáchl se po Rarachovi. Ale oba klouzali po těstě, popelu a rozbředlé mouce, padali a lepili se, celý se obleptali a opatlali. Pan mistr chtěl za takové dílo naložit Vinskovi na záda výslužku a tak ho hnal z pekárny přes vesnici až k lesu. Jenže hybkého čerchmanta nedohnal. Zůstala po něm jen moučná stopa.
2: Ještě se u nás někdy ukáž, ty hasa čerte, a přerazím o tebe kopist. Tu škodu si ještě dopřeju, ty arciďáble.
1: Jeho křik se utopil v hlubokém lese a pan mistr se nazlobený a smutný vrátil domů. Raráškovi nezbylo, než se zkroušeně vrátit k chaloupce u lesa. Babka zlámalka mu otevřela a spráskla nad tím hastrošem ruce. Vincek schodil zmazané kalhoty a halenu a odhodil čepici. Popravdě se babce se vším svěřil.
4: Kdybych měla pevnou ruku, vyplatila bych tě za pekaře. Jenomže sílu už nemám, aby tím stejně nikdo nikoho ke křížku nepřivedl. Tohle jsou moc ošklivé kousky, co vyvádíš. Není ti hamba, Ancku?
3: No jo. Když to mě najednou posedne čertovina, vjede to do mne ani nevím jak. Začne to ve mně bzučet a vrčet a poňoukat.
4: Aha. A teď ti krutí v břiše hlad. Sněd bys houbovku?
3: Babko zlá, malko, sněd, do drobečku.
4: Tu máš. A jes, jako člověk.
3: No jo. Potřeboval bych zase tvoji radu. Kde by mě vzali na práci?
4: Čím dál těžší rada. Všude dobře začneš, ale brzo se pokazíš. Když půjdeš do vsi, poznají tě a zvolchujou ti záda. Ale přece je jedna možnost. Na druhém konci vesnice je kovář. Na takovou rachotu se každý nehodí. Potřebuje hodně síly a obratnosti. U něho se zachází se železem a ohněm.
3: No jo, kde je oheň, tam je teplo, tam to zkusím.
4: Jen se pamatuj, když ani u kováře nevydržíš, potáhneš s dlouhým nosem do horoucích pekel.
1: Ještě za noci vyrazil čertův kluk ke vsi, tentokrát, aby po tmě nikoho nepotkal. Kovárnu musel hledat, ale brzy ji objevil, podle blikavého světla ohně a zvonění kovadliny. Přivítal ho chlap jak hora s černými vousisky.
5: Co tu okouníš? Chceš si čichnout ke žhavému železu?
3: No jo, chtěl bych si čichnout ke kovářskému řemeslu.
5: Takový chundelatý papírka, ani bys perlík nezvedl.
3: Jen mě to nechte zkusit a hned uvidíte.
5: Tu máš nejprve to menší kladivo, ať se mi tu nestrhneš.
3: Ale ne, dejte mi to nejtěžší.
5: A prach zatra, ty s tím švihaš, to bych do tebe neřekl. Ty jsi čertovský chlapík.
3: No jo, opravdový čert.
5: Čert, prach zatra a mě říkají Kuba starý čert. A jak ty se jmenuješ, čírtě?
3: Já už teď ani nevím, čí jsem a jak se jmenuju. Anciáš, Ancek, Vincek.
5: U nás mladým kovářům vždycky říkáme Toncek. Tak jestli se ti tady líbí, můžeš zůstat a budeš prach zatra náš Toncek.
3: No jo, prach zatra, to jo.
1: Nový kováříček dostal koženou zástěru a koženou čepici, kterou si zakryl pupínky rohů a popadl kladivo a kleště. Díval se, jak kovář rozdmíchává oheň ve výhni, jak rozžhavuje železo a jak ho potom kladivem ohýbá a tvaruje. To se mu líbilo. Hned se připojil ke kovářské práci i k písničce.

0: oba dva.
1: Šlo jim to spolu vesele a zdárně. Práce stihli dvakrát, třikrát víc než mistr sám. Také jedli za tři. Když je kovářka pozvala k obědu, po jídle se jen zaprášilo, jako by spadlo do bezedné studny.
2: Jak k dílu, tak k jídlu. Prach zatra, taková dřina dá vytrávit. Co říkáš, Tonsku?
3: No jo.
1: A oba si ještě přidali. Kovářka musela vyvářet jako pro regiment vojáků, ale škodu neutrpěla. Výdělky byly bohaté, každý rád dobře zaplatil za rychlou a pořádnou práci. Přijížděli sem sedláci zdaleka široka a vždycky byli spokojeni. Podivovali se, kolik práce kovář zastane. A Kuba poprávu vychvaloval.
2: To je zásluha mého pomocníka. Spolu nám to prach zatra dobře klape. Je jako vyžle, ale mává kladivem jako hromotluk.
1: Když si chtěli nového kovaříčka prohlédnout, Toncek se vypařil, zalezl do kovárny a na světle se neukazoval. Tak v kovárně žili v poklidu a pohodě. I kovářka byla spokojená. Toncek nelezl zmazaný do peřin, ale přespával v kovárně. A snědl bez ošklibování všecko, co na stůlu přichystala. Moc toho nenařečnil a do práce byl jako ďas. Ale jednou po čase přišlo na Tonska zas takové ponoukání, cukání, čertovské popichování. Rozbušil se do kovadliny jako divý. Začal bláznivě všechny kleště a ohýbáky překovávat na podkovy. Neviděl, neslyšel, jen mlátil, prskal jiskry a vřískal pekelně. Celou dílnu by obrátil na ruby. Kuba to uviděl, pokýval hlavou, dloubnul raráška do žeber a tak docela beze zloby kliďánko a medově povídá.
2: Bez dobrého instrumentu je prach zatrápená práce. A bez kleští železo holýma rukama neohneš.
1: Toncek pod černými čmouhanci zrudnul a čertovské choutky z něho v turánu vypšoukly jako pára. Zas byl na dlouho pokoj. Jenže začas zase raráška popadlo čertidlo. Lítal po dílně, foukal do výhně, vykutálel z ohně žhavé uhlí a chroupal je jako pečené brambory. Ječel a chechtal se přitom jako pominutý. Kuba k tomu klidně přihlížel a mírně prohodil.
2: Vidím, že potřebuješ něco řádného do žaludku. Paň mámo, dej nám už ty chlupaté knedlíky se zelím a kus uzeného masa k tomu, až to voní komínem.
1: Posadil Tonska za stůl a oba se dali do jídla ani nedotali. Všechna ta čertovská posedlost mu sklouzla do žaludku a ještě hloub a vytratila se, jen se zakouřila. Toncek klopil kukadla do talíře a styděl se až po konečky chlupů. Na to Kuba povídá, jen tak, jako by nic.
2: Po takovém gruntovním jídle je žízeň a potřebuje dobře uhasit. Toncku! Vezmi ten veliký džbán a skoč do hospody pro pivo, ať načepují vrchovatě.
1: Připlácl na stůl zlaťák, rarášek vzal peníz a džbán a pelášil do vesnice. Hospodu dlouho nehledal, hospodu pozná každý zdaleka, jen před dveřmi chvíli otálel. Ale dlouho se nerozpakoval, vrazil dovnitř a bez řeči před hospodského postavil džbánek a ukázal zlaťák. Hospodský si pomyslel, mluví, nemluví, taky dobře. A čepoval plný džbán, až se pěna přelévala přes okraj. V tom se však od stolu zvedl jeden host.
4: Ajejejej, to je náhoda nešťastná.
1: Zrovna tu pivem splachoval moučný prach pekařský mistr pan Hemelka.
5: I ty, Arci Loce, ty kazi světe, ty jsi odtud neodtáhl. Říkal jsem ti, abys mi jak těživ nechodil na oči. Podívejte se na něho, usadil se nám ve vesnici, přehází nám hospodářství, zničí živnost, vypálí chalupu a u mě začal.
1: Hromoval, hulákal a vzbouřil všechny sedláky okolo. Celá hospoda se s povykem pustila za Tonskem. Toncek chytil džbán, zakličkoval a vyrazil ze dveří. Jenže tentokrát se mu tak lehce neběželo. Džbán byl plný a těžký a nechtěl z něho ulít ani slzu.
4: utíkal přes náves a měl už za sebou celý houfec pronásledovatelů a ještě dalších přibývalo. To je na světě taková bída. Když je na někoho hon, přidají se i ti, kteří nevědí proč. Toncek to vzal oklikou, ale směřoval pořád ke kovárně. Džbán ho tížil a brzdil a tak měl brzo celý dav rovnou za patami. Kolem uší mu létaly sněhové koule, bláto i kamení, sotva stačil ujíbat. Bez dechu padl na vrata kovárny a kovář mu otevřel. Jen Toncek proběhl a zastrčil závoru, už na vrata mlátili hole a klacky a duněli křik a nadávky.
5: Kováři! Kováři, otevři nám! U tebe se schovává uličník a vyvrhel postrach celé vesnice!
2: Nikdo se tady neschovává. U nás řádně bydlí a pracuje náš Toncek.
5: To je on! Zničil mi celou vesnici, splozenec pekla!

0: to vysvětlím těma bouchadlama.
1: Zamával pěstmi, naježil vousiska a oči mu jiskřily. Takové odhodlané a jasné přesvědčování zapůsobilo jako blesk. Největší horlivci ucouvli a dav se začal s mručením rozcházet.
2: Však počkej, kováři, on ti jednou zapálí chalupu nad hlavou.
1: Zavrčel pan Hemelka, aby neustoupil jen tak snadno, ale otočil se a loudal se pryč. Za chvíli bylo před kovárnou prázdno pusto. Toncek vyskočil a objal Kubu okolo krku. Z očí se mu koulely slzy jako hrachy a smívaly špinavé čmouhance z tváří.
3: Když si Tonsku donesl to pivo, tak abychom ho včas vypili, prach zatra, než spadne pěna.
1: Zasedli ke stolu. Kovářka s nimi, popíjeli, smáli se a veselili, protože měli poklid a pohodu. A rarášek Toncek pobyl v kovárně až do jara. To se mu vám jednoho dne růžky z hlavy sloupily jako stroupek a z kožichu vyrostly jak had ze staré kůže. A když se začal mít, byl z něho, věřte nebo nevěřte, docela pohledný kluk. Kovářovi ho měli jako za vlastního a tak zůstal v kovárně napořád. Do pekla se už nevrátil a starý Lucifer na něho zapomněl. Co pak si může pamatovat, kolik má vůbec čertů? Jednou o slunečné neděli zašel Toncek do malé chaloupky u lesa a babce Zlámalce přinesl velikánskou kytici květin. Babka ho málem nepoznala a spráskla ruce.
4: Pro pána, co jsi to zas provedl za čertovinu? Tady kolem roste tolika kytek.
5: No jo, ale tyhle jsou ode mne.
1: Babka ho plácla a bylo to takové pohlazení jako od maminky. Po letech Toncek vyrostl a byl z něho statný kovář. Měl černá vousiska a pěsti jako kladiva. Zdaleka široka k němu jezdili kovat koně a jak si ho považovali. Říkali mu Toncek starý čert, jako by to jméno zdědil po tátovi kovářovi. A to už je konec pohádky o tom střapatém raráškovi, který přišel na svět na zkušenou a na tom světě zůstal na dobro.
6: Několik stránek jsme museli přeskočit, tož vám tu mezeru vyplníme vlastními slovy. Nastaly mrazy a na Bystroušku dolehly těžké starosti se zásobováním. Dostavil se hlad, pak si ale Bystrouška vzpomněla na plný kurník v jezerské myslivně. Hoho, Bystrouško, dnes budeš jíst jako pán, jenom žádný strach, jenom spíli pitoma lapák. No a jedla, a jak? Odnesl to chudák lapáček, seca krapes, prohlásil rivěrník Bartoš. Nelenil však, nabil dvojku a políčil do díry ve zdi železa. Tak, teď víte všechno a vyprávění dnes už páté může začít.

Nadešla noc, jasná, měsíčná, mrzlo, až na střechách šindele praskalí. Všecko zmrzalo, pouze louž uprostřed dvora nezamrzla docela. Jednak se pařil hnůj, jednak se krávy přičiňovaly úsilovně, aby teplota její neklesla hluboko pod bod mrazu. Lapák se divil, že toho večera nezhasla v myslivně všecka světla jako obyčejně. Bylo to znamení, že dívka Andula čeká svého milého? Čisto násnad Pepík? Nebo mládenec Celestín, mrzout nemluvný, sepisoval buď milostný dopis, buď výpočet pokáceného dříví? Záhada se zanedlouho vyjasnila. Vyšel revírník ve starém kožichu, dlouhém až na paty, který si brával na cestu do saní, v bačkorách, noční čepici pod kloboukem na uši staženou, v jednoprstých rukavicích a s puškou v ruce. Lapák nad tím zavrtěl hlavou, tak to pán přece nikdy nechodíval na čekanou, ba ani na sluky. Avšak revírník neměl daleko namířeno, přitáhl si starý škopek, který se válel u hnoje, postavil ho k louži a usadil se pohodlně na něm.

0: Aha, už vím, řekl si Lapák a vrtěl radostně ohonem. Přihnal se opatrně a začali si opět rozumět. Pán dojat, pohladil věrné zvíře, Lapák hleděl chápavě na něho a revírník, zvednuv napomínavě ukazováček, přikazoval mu. Hlídy, Lapáčku, hlídy. Nemám tu ze velkého spaní, ale co kdybych přece usnul. Dvakrát už pro ňu dostal z pohřbetě, neděle si z toho nic, však se s ňou této noci spravíme. Jenom hlídy, hezky hlídy. Lapák věděl, že pán neřekne nikdy slova nadarmo a nadarmo ho tentokrát revírník nenapomínal k ostražitosti. Po nějaké čtvrthodince v skutku spal, jako by neseděl na škopku, nýbrž ležel v pohodlné posteli. Nic nedbal, že by bylo hanba, kdyby si liška směla v myslivně bez trestu lovit kuřata. Hlava mu poklesla a nadnesla se zase v taktu, puška klátila se mu v rukou a Lapák se pouze bál, aby nechrápal jako obyčejně a lišku nevyplašil, nebo aby z neopatrnosti nevyšla rána. Zatím bystrouška ve svém lesnotě zatoužila večer po čerstvé slepičině. Lup včerejší velkomyslně zůstavila vranám a kunám a jiné chudé zvěři, která nemá co do krku strčit. Dnes už byla zkušenější a proto najisto rozběhla se k myslivně. Spatřila světla v oknech? Zarazila se trochu? Avšak záhy se uklidnila a plížila se k známé díře ve zdi. Tu padl její zrak na divný předmět vyčnívající ze sněhu. Aha, zde vězí něco lidského. Řekla si, posadila se a jala se přemítat. Rozpomněla se na rozmanité nástrahy a úskoky myslivecké, avšak dlouho bádala popravdě. Když se jí to přece podařilo, zasmála se a povídala radostně. No jo, kleště to jsou. Je, vida, poznali včerejší návštěvu a na mě políkli. No, to bych byla pěkný blázen, kdybych jim do toho vlezla. Jo, jo, máš ho vidět. Měsíc zaskočil za mraky, tajemné šero obestřelo krajinu a myslivnu, les tiše zašuměl tichoučko jakoby šeptem. To vítr šel po špičkách a díval se, dobřili se spí stromů a zdaj jsou pokojný jejich zimní sny. Lišku pomlel mráz po zádech, zívla rozpačitě a takým žikem problesklo hlavou, zda by nebylo lépe nechat dnes výpravy a vrátit se. V zápěti však se zastyděla. Ještě by si řekl, že liška opravdu zhloupla. Plísnila se. Alo, běž, vykašli se na pséka, skrčenca a starýho dědy. Oběhla opatrně myslivnu, zpočátku pomalým mírným klusem, pak přiostřila v prudký cval a houp, přeletěla zítku a dopadla do zahrady. Obezřeli jen co noha nohu mine, kradla se k plotu, vyhlížejíc, kde by se dalo bez potíží prolézt. Za plotem co si zašustělo. Byl to drobný kolísavý krok, podobný v lidských poměrech chůzi pekaře. Zbystřila sluch a zrak. A to Lapák vykonával obchůzku. Vykračoval si pravidelně, dojista si bedlivě čítal raz, dva, ocas vzhůru jako piku, hlavu důstojně vysoko jak hasič stříkačník, tvářil se dokonale hloupě a bystrouška byla jista, že ji určitě mine. Ve své drze smělosti plížila se vedle plotu jemu takřka po boku a vyprovodila ho tak až ku brance. Že bych se podíval taky do zahrádky? Povídal si Lapák v tom okamžení, avšak podle všeho neměl příliš odvahy. Mrkl tudíž do branky půl okem a tu se ti dva staří přátelé a nyní soupeři konečně střetli. Zmizni, hňupé, zavrčela liška a napěla se výhružně ke skoku. Strať se, nemáš-li hanca na krýv? Lapák, cítě se v bezpečí na dvoře v dosahu revírníkova dostřelu, postavil se do elegantního úniku a odsekl nenadávě a pojď čuchni si u nás cítit tvým krchovem. No, bystrouška postřehla, že jí Lapák vábí do léčky. Vždycky jindy býval důkladný strašpitel a teď se tu stavil na paty jako německý generál. Němé ticho rozestřelo se mezi oběma nepřáteli na život a na smrt a v tomto tichu zaslechla liška povědomý výrazný zvuk. Zapísklo to vysokým tónem a na to následovalo
1: silné basové zachrápání. No, bystrouška se zasmála, rozšklíbla se od ucha k uchu a řekla jedovatě: hlídáš vepřa nebo vašeho starýho? Bolí je břuch? Nedopověděla, neboť lapák se rozlíčil. Marš, marš, zaštěkal splna hrdla. Však už jdu, ale ty, abys někde neupadl, odvětila pokojně liška, obrátila se a běžela zcela odměřeně a tu ji napadla myšlenka ďábelská. Buď je pobouchanca dostanu revírníkovi na ranu, a nebo ho zatáhnu do kleští. Obávajíc se, aby neprohlédl její lsti, zaštěkala výsměšně: nestydíš se, chlape, čučet ženské na podolek? No, dívej se, no, a neoslepni. A držíc se ustavičně v rovnoměrné vzdálenosti, klusala podél zdi. Zrovna míjela kurník, když revírník na škopku procitl. Neměl kdy ani řádně přilícit, rána zahřměla, kulka zahvízla a kamsi pleskla. Bystrouška chtěla se ohlédnout, avšak bezprostředně potom ozval se strašlivý třesk, zašplíchala voda, revírník zahromoval a mrazivým vzduchem rozléhal se táhlý ječivý nářek. Dvojí pohroma byla dílem okamžiku. Stará puška revírníkova měla mocný zpětný náraz, kterému byl zvyklý revírník, ale kterému nebyl zvyklý rozeschlý škopek. Zhroutil se, dužiny se rozpadly, obruče se sesmekly a revírník, pozbyv rovnováhy na této žalostné trosce, padl pozadu střemhlav do louže. Lužovice nebyla dost zamrzlá, ale také nebyla příliš teplá. Uložil se do ní až na dno, starý kožichy pil jako houba, do pušky se nabírala a nejhůře bylo z bačkory. Nabobtnali tak, že byli jako cent a revírník nemohl se zvrávorat. Býval kdysi znamenitým střelcem a slukaře jemu rovného nebylo široko daleko v celém kraji. Jsou však zrádné chvíle, které s námi zahrávají ošemetně. V mládí vodívají nás vytrvale za dívčím přeludem a když dospějeme cíle na dosah ruky, jak by na nás vyplázli jazyk, přelud patří dávno jinému. A čím blíže stáří, jsou tyto hry chvíl ošemetnější, baj jsme skoro stále kuličkami, s nimiž si vrtošivé mocnosti osudu hrávají podle libosti na grc a píť nebo do důlku jako kluci na jaře. Tak i s kulkou vypálenou z revírníkovy pušky pohrála si rozmarná náhoda hezky na grc. Kulka si zahvízla furiansky a vznesla se nad dvorem, jako by chtěla zaskočit někam do vršku bukových. Pak narazila letmo na okap, snesla se nízko nizoučko, vlétla do dvířek krmíku pod kurníkem a zasála rovnou srdce vepře, který vzburcován varovným snem drbal si o stěnu hřbet. Modré oči nevinného zvířete zalily se slzami nad podlostí lidskou, jež mu nedopřála zhynouti přirozenou smrtí pod nožem řeznickým. Vepř položil se na bok, zanaříkal bolně táhle, nad životem svým předčasně zmařeným, neboť hodlal v několika týdnech dostihnout 2 metráků. Smrtelný jeho vzlik rozryl noční tiš v témž okamžiku, kdy revírník pohrouzil se do temných hlubin Lužovice. Ničemná kulka, dokonavši zákeřnou vraždu, padla netečně do hnoje. Páni učitelé a profesoři, kteří žáku mnohdy pohnutlivými slovy líčí příslovečnou věrnost psí, kladouce ji člověku za vzor, zůstávají prostě věrní vzorům starým a hodně otřelým. Psí věrnost je pouze příslovečná. Ve skutečnosti pes umí být někdy dokonale nevěrným jako člověk. Či je pes opravdu tak věrný svému pánovi jako dvoření nové milovnice židovští věřitelé a zbožní podaní panujícím rodům? Ne, pes je zkrátka hloupý a nemyslí. Představme si, kdyby si byl vymyslil nějakou zásadu tak pěknou, jako je lidské dávejte, což je božího bohu a císařovo císaři, jak by byl teprve dokonalým strážcem našeho domova? No, u pána by se chytře nažral a nad zlodějem by zamhouřil oko. Tož také Lapák zapomněl se nad věrností psí. Ani kletby revírníkovi, ani smrtelný chropot vepřův nezadrželi ho ve vytrvalém pronásledování lišky. Stal se v tu chvíli jen a jen sportsmanem a chtěl výhradně získat rekord v běhu. Liška to s ním ale uměla. Několikrát ho zašimrala pod nosem huňatou svojí oháňkou a to u ní vyznamenává asi tolik, co sukínka pěkně ke kolínkům vykasaná. A když už Lapákovi začalo srdce divoce bouřit a on zahořel touhou přitřít se k ní, najednou šmrnc dostal oháňkou po nose. Liška se zachechtala jako ďábel a vyhoupla se na zeď. Co bys ještě nechcel, psíno? Křikla uličnicky a její ohon zavlál nad zdí na rozloučenou. Šak já tě doběhnu, zasýpal Lapák a vrhl se k díře. Rozplameněn chtivosti pomsty zapomněl na železa, jež tam byla nalíčena a vzpamatoval se, až v nich byl. Srdce lomně zabědoval, převalil se zadkem vzhůru a tu ke všemu nakoukla bystrouška dírou, jako by se dívala z okna zvědavě za hezkým chlapcem a politovala ho farizejsky. Nedělej si z toho nic, Lapáčku, milé, to bylo pro mě, měl jsi tam nelíst. Škoda, že spíchám, však ti místová mě pan pomůže, hned ke tu bude, tož se mívejte dobře. Políbila si způsobně tlapku, poslala mu pusinku, zasalutovala oháňkou a nespěšným plavným během pustila se úvozem k lesu. Lapák, ač bolesti omdléval, skřípal zuby, když slyšel, jak si Liška skolí do pochodu. Když jsem mašíroval, o kruci ty feno. Jakmile vyšla paní revírníková poprvé ráno na dvůr, vždycky ji zdravilo veselé chrochtání vepřovo. Ať se na něj nechodila denně podívat, vepř dobře tušil, že ona mu přilepšuje a tak raním pozdravem projevoval jí svůj vděk. Onoho jitra po noci plné událostí vepř se neozval. Nevděčník nezdvořili, řekla si paní revírníková. To proto, že včera dostal místo mlíka syrovátku. Chopila se putny s prasečím chlebem ve zdejším a šla ke krmníku. Čím více se k němu blížila, tím více vzrůstal její nepokoj. Posléze jata neblahým tušením otevřela dveře. Prase leželo tu chladnou mrtvolou, nohy vzhůru, kol rypáku výraz nevinného mučedníka. Spráskla ruce zděšena a zanaříkala, dech se v ní tajil hrůzou. Ježišmárja, Andulo, ono to pošlo, zaúpěla. Krista pána, co temu řeknou, milost pán, prohodila Andula a tvářila se také, jako by jí obcházela hrůza, zatím však vycházejíc ze sklepa, pohodila spupně hlavou. Včilte ho, majo, pomyslila si, já je křísit nebudu. Paní revírníkové přišlo téměř maně podívat se na dveře a tu spatřila v nich velkou díru. Podívala se na prase a uviděla v jeho boku díru stejnou. Já tož tak, proto starý ani nedutá a nestává. Rozběhla se do manželovy ložnice, zatřepala revírníkem a když vytřeštil oči, probírají se prasně ze spaní, zakřičela, starý, ty z v noci zastřelil prase. No jaký prase, zabručel, říká se černá a ne prase. 20 roků jsem tu žádné černé nespatřil ani jedním okem. Ale ne, divočák, naše prase je střelený. A nemáš dost na mě. Ocekl nevrle, převalil se na druhý bok a dodal, že jsou tak zbědovaný. Nech mě včil spát, jsou celý nesvý. Až stanu, však mi to můžeš povědět. To si myslím, stydíš se, co? Na Lišku si vyndy a vepřa zabije. Řekla vyčítavě, avšak revírník již neodpověděl a spal. Zatracená šlivovica, ulevila si. Zavolala potom Andulu a kázala jí, aby šla rychle do městečka pro řezníka Fárlíka, který už po léta u nich zabíjel. Řekni mu, ať všecky ho nechá, nařizovala Andule, když vycházela ze stavení. Ať si veme nůž, ocilku, všecko, co potřebuje k zabíjačce, kromě píchání a pověs mu, že budeme hned pařít. Dal neříkej nikému ani půl slova, co se stalo, pán by se tuze zlobil. Zaskoč taky do školy na fáru, ať páni přijdou. Mr. Farley přišel, Podívil se velice, kterak se pan revírník vyzná v jeho řemesle. Aspoň práce nebude toli, řekl klidně. Bez tak taková smrť, málo který prase potrefí. Padlo jako muž na polici a slávy, jak se psávalo v novinách za vojny. Voda vřela v kotli, necky byli připraveni, mistr uchystal si smolu a za pomoci ženských měl se k dílu. Když bylo prase opařeno a leželo tu posmrtně bílé jako šátek, přišoural se z nenadání a ostýchavě i pan revírník. Povítal se s mistrem Fárlíkem, podali si šňupec a pak prohodil rezignovaně. Týden spíš či později a všecko stejný. No, co včil s něm poděláme, když už má po smrti. Trefeny bylo dobře a smrt mělo levkou. Ba, levkou a vojanskou, přisvědčil mistr Fárlík. Však jsou střelec, ještě porád dobrý set sakra pes, přichvaloval si revírník. Největší radost nenadále zabíjačky měl přirozeně vnuk Pepík, ani kanibalské vnouče neraduje se tak při hostině ze svého vlastního dědečka. Všude bylo Pepíka plno a nepostačili ho odhánět. Ještě vlezlejší byl Lapák, přiškrabal se zapomenu v bolestí a s účastí sledoval každý pohyb řezníkův. Fárlík uvelebil se zatím v pokoji se vzácnými hosty. Za živý svět by byli jinak nedali. Hodovalo se tam jako o svatbě. Kousíček ováru, že, drobíček laloušku a slezinka, játra, plíce, srdce, ouško. No a vrchol všeho rypáček. Ajajaj, jako mandle, pomlaskoval si pan revírník. V parádní světnici bylo tedy jídla a pití a kouření a hovoru a žertu a smíchu. A nebylo to bujné, bouřlivácké veselí jako v hospodě u pásku, až společnost byla táž, neboť zde bylo nutno dbáti ženských uší. Za to bylo možno oledačem spomudrovat. Velebníček se přičiňoval, aby seštval hned od počátku revírníka s rektorem. Já sice málo střílím, prohodil učitel, kterému řezník prozradil tajemství náhlé zabíjačky, ale domnívám se, že na prase je potřeba silné rány. No tož podlíváte ho jak a které, odpovídal revírník. Je-li to čuníček neskušený, a i odkvětlý měsíc je porazí. No, farář postihl hrot narážky, neboť soused Fritz, zednický mistr, vyspovídal se mu po oné neděli v září, která tak škaredě končila po partii u pásku, že se dopustil cizího hříchu, nepokárav hřešícího blížního. Podrobně vylíčil Richterovu příhodu se slunečnicemi, kterým se na horách říkává také měsíc. No, včera, zabrousil nyní velebníček do obou, byl měsíc asi velice silný. Kdo ví, zdali by vepře neporazil? Revírník rozuměl a vzpomněl si na noční koupel. Nebylo mu do žertu a proto obrátil řeč docela vážným směrem. Pánové, řekl, vy jste všetci svobodní mládenci z vlastní vůle a důstojný pan kromňovat jeho z povinnosti. Porád jsem vám říkával až do včilka, nežeňte se, važte si svobody, ale včil vám řeknu, ožeňte se a hezky brzy. Člověk svobodný je jak to zvíře, je-li uvázané tak či onak, pak teprv se z něho může ta divočina vytratit. No, příkladně táto líška, nebyl to včera poslední svízel, co od ní zakouším a jsou si jisté, že jich bude víc. A všecko jenom proto, že je nevázaná. No tož smíjete se mi pod kůžo a já vám toho neberu. No zasmíte se. Povídal jsem a zasi povídám, že jedno taky musí zhloupnout. A dočkám se toho, ale pak. Nebude-li přitom zasi vepř, broukl mistr Fárlík jen tak koutkem úst vedle Věřinky. Rozvykládali se o starých zlatých časech, o láskách, o mladistvích, čtveráckých kouscích. Piva ubývalo, noci přibývalo a najednou už bylo k půlnoci. Bylo na čase vstát a jít. Mr. Fárlík by byl rád mrkl ještě po andule, ale pocitoval, že jazyk a nohy neslouží mu povůli a sakra, to by bylo něco. Poliboval si hlasitě, dobře stavěná, do dílky i do šířky. Rektor nivě vzpomněl navadnoucí svůj ideál na slečnu Térinku a povzdechl tiše, že bohužel nejen slunečnice dozrávají. Pan farář mlčel. Rozloučili se a vybrali se k domovu. Dnes byla noc pod mrakem, bylo lze čekat sníh a lesem šlo se jako po peřinách. Spleť kořenů se tu táhla přes cestu a každou chvíli o ně zaklopítli. Páni, bylo by hamba, kdyby upadl jeden z nás. Lepší bude opackáme-li všetci rovným dílem. Pravil rozvážně mistr Fárlík. Jsou zvyklí vodit aj pár volů v jedné ruce. Poté chytníme se. Chytili se a cesta skutečně lépe ubíhala.

0: Jak se rákosníček nepostaral o teplo. Zahrází rybníka Brčálníka už svítalo a všude bylo ticho, tichoučko. Jenom kapr Matěj se převaloval ve vodě a tím šploucháním budil skřítka ze spaní.
1: To jsem zvědavý, jaké bude dneska počasí.
0: Zívl rákosníček ještě celý rozespalý a rozhlížel se kolem. Vodní hladinou najednou přeběhly stříbrné vlnky a uprostřed se objevila rosnička Anička s povětrnostní předpovědí.
2: Pozor, pozor, vyslechněte důležité hlášení pro hady, štíry a jinou teplomilnou havěť. Nad Brčálníkem nastalo ochlazení, jelikož k nám proniklo polární proudění. Konec hlášení.
1: Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej kůži místo ještěrčí. No jo, co já? Přidal se Skřítek. Já jsem z toho přímo jako mátoha. To chce zásadní obrat. Halo, halo, paní meteoroložko, ohlašte ale honem teplou vlnu, nebo raději rovnou dvě, ať máme každý tu svou.
2: Ale vyloučeno, odmítla Rosnička Anička. Dokud do vzduchu nepřijde jarní chvění a tetelení, nezbavíme se zimního nadělení.
1: Takové neštěstí, naříkala Terka. Když nebude víc sluníčka, přijdu o všechnu svou čipernost.
3: Ale nezoufejte, mladá paní, konejšilí Rákosníček. Tohle se dá klidně zařídit. Naštěstí je tady někdo pořádně chytrý. Doufám, že nemusím jmenovat. A ten dotyčný už teď dostal skvělý nápad.
2: Popravdě řečeno, dostal ho na poslední chvíli a teď se ho držel jako klíště. Vymyslel si totiž, že z jednoho sluníčka udělá alespoň čtyři, aby tak bylo čtyřikrát větší teplo. A protože věděl, že k tomu bude potřebovat zrcadla, hned je začal vyrábět. Jedno sestavil z lesklých lupínků slídového kamínku, druhé ze stříbrných šupin rybiček běliček a místo třetího mu posloužila třpitivá vodní hladina. Zbývalo už jen počkat, až sluníčko mezi ta zrcadla zvědavě nakoukne. Ale sotva sluníčko nakouklo, nestačilo se divit, kdeže to vlastně doopravdy svítí. Na nebi, v rybníce, nebo snad v tom slídovém, či dokonce šupinovém zrcadle? Hlavu z toho mělo zamotanou a protože si chtělo udělat jasno, jasněji se také rozzářilo. A protože teď víc svítilo, více i hřálo, takže se nad rybníkem brčálníkem opravdu oteplilo.
1: No výborně, pane Rákosničku, výborně, volala nadšeně ještěrka Terka. Vy jste skutečně učinění vládce přírody.
2: Jenomže Skřítek se na tomhle výsluní chvály nehřál dlouho. Stačilo, aby na oblohu připluly mraky a se slunečním vyhřáváním byl konec.
1: Nějak se to pokazilo, Jáno,
2: obrátila se zklamaně ještěrka k Rákosničkovi.
1: No, asi mělo být těch zrcadel ještě víc,
2: uvažoval Skřítek a trochu se mračil, protože měl zlost, že jeho nápad nevyšel.
1: No, takže s pořádným oteplením hned tak nemůžeme počítat, že?
2: Povzdechla si smutně Terka.
1: Ne, nic není ztraceno,
2: ohradil se Rákosníček.
1: Zdůrazňuji prosím, že nic, neboť nápady se mi stále jenom hrnou. Když to nevyšlo se slunečním zrcadlením, zkusíme to s tím chvěním a tetelením.
2: Skřítek věděl, že sám nikoho a nic neroztřese, ale říkal si, že by mu třeba pomohla ozvěna. Ta by přece mohla jeho zavolání opakovat tak dlouho, dokud by se z toho vzduch nerozklepal a nezatetelil. A protože věděl, že ozvěna spí ve skalách za rybníkem, šel jí tam probudit. Postavil se mezi pískovcové stěny a zakřičel silným hlasem.
3: Oteplení!
2: Ozvěna jeho volání poslušně opakovala a tak se do všech stran ozývalo.
3: Oteplení! Oteplení! Oteplení!
2: Rákosníček se spokojeně usmíval a netrpělivě čekal, kdy tomuto přání počasí vyhoví. Jenomže ozvěna po chvíli zeslábla a mezi skalami už bylo slyšet pouze
3: oteplení, plení, plení.
2: Sotva se skřítek vrátil k rybníku, nechala se ještěrka Terka slyšet.
1: Tak to jsem vás, rákosníčko, asi přechválila. Kde pak vládce přírody? Vy teď vypadáte spíš jako zmoklá slepice, promiňte.
3: Jen sečkejte,
2: protestoval skřítek.
1: Ještě se neví, co tomu řekne rosnička.
2: Co bych řekla, povídala Anička, jen co vykoukla z vody. Ozvěna to ohlásila za mne. Oteplení zkrátka není, neboť dosud nenastalo to pravé jarní tetelení. Proto se naléhavě doporučuje všem živočichům.
1: Já vím, skočil jí do řeči skřítek, aby na přírodu nespěchali. No, to teď ví i rákosníček.
2: Pak už jenom pokrčil rameny, provinile se podíval na ještěrku Terku a šel to své neúspěšné předělávání přírody raději zaspat.

0: Když se řekne tygr, každý hned ví, že je to krásná a nebezpečná šelma. Potkat ji někde ve volné přírodě, byli bychom strachy bez sebe. Dokáže ulovit a zakousnout skoro cokoliv. Panečku, tygr je tygr. Jenže pohádka, kterou vám chci vyprávět, je o tygrovi, který se bál úplně všeho. Bál se ptáků, motýlů i brouků, bál se bouřky a větru a dokonce i měsíce. Jeho máma tygřice z toho byla dost otrávená, takhle se tygří mládě nechová. A co bylo nejhorší, i ostatní tygři nespokojeně prskali a mručeli, když ho viděli. Jednoho dne tygříka obestoupili ze všech stran a začali vrčet.
1: Tak to jsi ty, kdo se bojí myší? A praskání větviček v pralese? A papoušků a komárů?
0: To jsem já, pípnul tygřík.
1: Tak víš co, ty nejsi žádný tygr, ty jsi strašpitel. A proto ti ty tvoje tygří pruhy vemem. Bude z tebe taková divná kočka, abys věděl. Tak, a máš to.
0: Zase vrčeli a skákali kolem tygříka a cenili zuby a vystrkovali drápy a pak zmizeli v džungli. Tygřík si prohlédl svůj kožich a zjistil, že je bez pruhů, holý jak prasátko. Mami, začal volat a běžel domů, co nejrychleji mohl. Máma spráskla ruce.
2: No ty vypadáš, ty můj kluku. Já to tušila. Já to věděla, že takhle to dál nejde. Tygr a strašpitel.
3: Ach jo, mami, ale co mám teď dělat?
0: Ptal se tygřík a bylo mu hrozně.
2: Co teď?
0: Musíš se někam vydat hledat odvahu. Co jiného? A tak tygřík šel. Pořádně sice nevěděl kam, ale šel a šel, až došel k místu, kde pochodovali vojáci.
1: Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Pochodem vchod. Raz, dva. A raz, dva, raz, dva, raz, dva. Zastavit, stát. Raz, dva. Vlevo, v bok. Raz, dva. Vpravo, v bok. Raz, dva. Čelem vzad. Raz, dva. A rozchod.
0: Obdivně po nich pokukoval. Ti musí být, panečku, stateční. A tak se hned velitele zeptal.
3: Poslyšte, nemohl bych od vás získat odvahu?
2: Vojáci se rozchechtali. Kočka a chce odvahu.
3: Já nejsem žádná kočka. Jsem tygr.
0: Zakňoural tygřík nešťastně.
2: Jo, kdybys byl tygr, to bys měl odvahu, že bychom se my všichni stateční vojáci před tebou klepali hrůzou,
0: řekl velitel a všichni vojáci se zase rozchechtali.
2: Tak víš co, zkusíme to. Dnes v noci budeš mít hlídku, budeš hlídat tábor. Co ty na to? Chlapi si potřebujou odpočinout, tak to vezmeš za ně.
3: V noci? A proč v noci? Nemohlo by to být ve dne?
2: Hlídky stavíme v noci. Ve dne si tábor uhlídáme.
3: A sám?
2: A co bys chtěl? Regiment vojáků k tomu?
3: To já asi nedokážu. Já bych se strašně bál.
0: Vojáci se rozchechtali a tygřík stáhl ocas mezi nohy a se sklopenou hlavou odcházel. Ach jo, šel a šel, až došel k místu, kde stál cirkus. Okouzleně se díval, jak tanečnice tančí na hřbetech koní a jak artisti cvičí na kruzích, jak proskakují hořící obruče a jak je klaun legrační. Ach, ti jsou tedy stateční a odvážní, že bych to zkusil taky, napadlo ho.
4: Haló, páne šediteli, máme tu hosta,
0: začal křičet klaun, který si tygříka právě všiml.
2: Vypadá srandovně.
1: Ale to se podívejme, jaká si neznámá šelma. Co pak si zač, kočičáku?
0: Zeptal se ředitel.
3: Jsem tygr.
4: Tygr? No to mě podrž, to mě bouchni do zad, to mě nakopně, až polétím,
0: posmíval se klaun.
1: Tygr? No, každý se trochu vytahuje, ale tohle je trochu moc, číčo. Radši mi prozrať, co umíš.
3: Zatím nic moc, přiznal tygřík. Ale zkusím všechno. Potřebuju totiž najít odvahu.
1: No, dobrá, dobrá. Odvahu u nás potřebuje každý.
4: Tak, šup, mám pro tebe číslo, kočko. Vyskoč nahoru, víš, a ještě víš, až tam, jak visí ta hrzda, vidíš jí. A až tam budeš, tak zamňoukáš a pak skočíš dolů tady klaunovi do náručí. To bude krásné, odvážné a dojemné zároveň. Tak jdem na to, kočičáku, jdem na to, chlupáči.
0: Zubil se klaun a už tygříka bičem popoháněl nahoru.
3: Tak vysoko a skočit až dolů? To nemůžu, to bych se bál.
4: Joha, jajajajajajajajaj, ta krajta tygrovitá, tak to máme problém,
0: chechtal se klaun.
1: Tak to tě asi potřebovat nebudem, číčo,
0: už klíbl se ředitel.
4: Ty zbabělče, ty poseroutko, č, č, č, č, č, he, he, he.
0: A smáli se mu, až se za břicha popadali. Tygřík jen fňuknul a zase kráčel dál. Tolik ho to mrzelo, že nedokáže najít odvahu. V tu chvíli uslyšel odkudsi houkačky a kolem něj se prohnali hasiči se stříkačkama v nádherných autech a v helmách.
3: Haló, nepotřebujete pomoc?
1: Pomoc? No ovšem, každá ruka dobrá, i dobrovolný hasič je hasič.
3: Já totiž hledám odvahu, víte?
1: Výborně, tak nestrácejme čas dlouhými řečmi, nasaď si helmu a vrhni se tamhle do toho hořícího okna. Jestli tam někdo je, vynes ho ven.
3: Do těch plamenů?
1: Do těch plamenů.
3: Teď hned?
1: Teď hned.
3: Ale co když se spálím a něco se mi stane? To já nemůžu. To bych se strašně bál.
1: Aha, no tak to nic. Tak já to udělám sám. Nemůžu tady s tebou ztrácet čas. Tady jde o život. Hoří!
0: A to bylo do třetice, kdy tygřík zjistil, že nemá odvahy ani zamák a že ji asi jen tak nenajde.

0: Pomalu a smutně se vracel domů a hlavou mu běžely myšlenky. Co já řeknu mámě? A co budu dělat? Ach, ich, ach. A tak dorazil domů. Opatrně se rozhlížel, kde je máma. Většinou se vyhřívala na sluníčku, ale tentokrát venku nebyla. Mami? Zavolal nesměle. Mami? Tady jsem, tygříku, ozvalo se zevnitř. Jsem nějaká nemocná, nemůžu ven. Tygřík honem vběhl dovnitř a spatřil mámu celou schoulenou do klubíčka, jak těžce dýchá. Ty jsi nemocná, maminko, tobě něco je? Vyděsil se. Asi jsem se uhnala, jak jsem běžela za tou antilopou, to nic, utěšovala ho máma stěžka. Jak nic? Musíš honem k doktorovi, nebo víš co, já ti ho přivedu. Teď pomalu se stmívá, za chvíli bude noc a začíná bouřka, slyšíš to hřmění? Kdo by pro něj šel? Já pro něj půjdu. Neboj se, maminko, já ho přivedu. A tak běžel. Běžel jako o závod. Lilo, jak z konve byla tma jako v ranci, do toho hřmělo a nebem blízkaly příšerné blesky. A tygřík běžel a vůbec neměl strach. Skákal přes rozvodněné potoky a probíhal hustou džunglí, nevšímal si ničeho a jen běžel a běžel. Zastavil se až u domku pana doktora. Sotva dechu popadal, ale bušil ze všech sil na dveře a volal: pane doktore, pojďte honem, maminka je nemocná, je stočená do klubíčka, nemůže ani stát a těžce dýchá. Doktor se zprvu mračil. Nepočkalo by to do rána? Nepočkalo, naléhal tygřík. Musíte hned, aby nebylo pozdě. A tak se doktor vydal s tygříkem na cestu a tygřík ho vedl přes rozvodněný potok a bahnitou cestou a přes jeden kopec a pak přes druhý a džunglí. A doktor už nemohl a tak ho tygřík dokonce chvíli vezl na zádech, přestože doktor byl pěkně těžký a ještě měl sebou kufřík s lékařskými instrumenty. Když dorazili domů, máma už jen tiše ležela a ani nevzhlédla. Pan doktor se skočil z tygříka a hned jí začal prohlížet. Přitom se tvářil dost vážně, viděl totiž, že je to zlé. Z kufříku vyndal injekci a prášky a obklady a jel se mámu ošetřovat. Když skončil, tak si zavolal tygříka. Tak ti něco řeknu, ty kocoure. Já netušil, že tvoje máma je tygřice, ale jedno je jisté. Dobře, že jsi mě přivedl. Tvoje máma by do rána nepřežila. Jsi pěkně statečný kluk. Tvoje máma by na tebe měla být hrdá. Pak si utřel pod čela a dodal. Tak, a koukám, že už přestalo pršet a slunce vykouklo nad obzor. Tak já zasmažu domů. Opatruj mámu, zavolal ještě a pak odešel. Tygřík se šťastně natáhl před práh. Bude hlídat mámu a jak zakňučí, přinese jí, co bude potřebovat. Přece vzal si. Když tu se odkud si ozvalo vrčení. A bylo to vrčení tygří. Malý tygřík se postavil a čekal, kdo to je. Ku podivu se vůbec nebál. Hlídá přece mámu. Z džungle se vynořili tygři. Jeden, druhý, třetí, dohromady jich bylo sedm. Obestoupili tygříka a zkoumavě si ho prohlíželi.
1: Tak co? Ty jsi ten tygr, který se vydal matce pro doktora, i když byla noc?
0: Ano.
1: Ty jsi ten tygr, který běžel pralesem a skákal přes potoky, i když hřmělo?
0: Ano.
1: Ty jsi ten tygr, co utíkal statečně mezi blesky?
0: Ano.
1: Pak si své tygří pruhy zasloužíš zpátky, protože dnes si dokázal, že si ten nejstatečnější ze všech tygrů, řekli a vrátili mu jeho pruhy.
2: Pak ještě chvíli kolem obcházeli a vesele do něj šťouchali, až se rozesmál. Mami, mami, koukni na mě, já mám pruhy. A máma byla šťastná. Slzy do jejtí stékaly po tvářích. Pojď ke mně, ty můj statečný tygříku, řekla. A tak tygřík skočil k mámě do postele a šeptal. A přitom jsem se strašně bál, mami. Víš to? O tebe. No, a to je konec. To je konec té pohádky o statečném tygříkovi.

0: Honzíkův sen. Večer bylo u babičky v Koníkovicích víc tmy než v Honzíkově domově ve městě. Kam se Honzík podíval, všude jí bylo plno. Na dvoře, v chlívku, v síni, v přední světnici, za oknem, pod stolem i za kamny. V kuchyni se jí Honzík nebál, vždyť tam svítila žárovka. Mimo to se kolem kamen točila babička a dědeček četl za stolem noviny. Honzíka tížilo pomyšlení, že bude v přední světnici spát sám. Jednu chvilku tam nahlédl a viděl, že tmy je v přední světnici opravdu hodně. Honzík do ní strčil hlavu, ale honem jí uškubl, aby se mu snad v černé tmě nestratila. V příhodné chvilce pustil do přední světnice Puňku a černého kocoura. Pes zalezl pod postel a lehl si tam. Kocour vyskočil na skříni a pohodlně se usadil. Dědeček s babičkou o nich nevěděli. Za chvíli vypravila babička Honzíka do postele, natřásla mu peřiny a kloučka do nich uložila. Koukala mu z nich jen čiperná hlava. Nebudeš se tu bát? Ptala se babička. Já se nebojím, odvětil Honzík a smál se do peřiny. Vždyť tu měl sebou Puňku i kocoura. A kuličku máš? Ptala se babička. Mám, odpověděl Honzík a otevřel dlaň. Krásná barevná kulička na ní jasně svítila. To jistě brzy usneš, řekla babička, zhasla světlo a potichu odešla. Honzík chtěl zavřít oči, ale víčka mu nešla k sobě. Vypadalo to, jako by je od sebe odstrkovalo nějaké pérko. Honzík se tedy chvíli díval. Viděl jen tmu a to se mu nelíbilo. Proto se obrátil na druhý bok. Myslel si, že alespoň tam bude trochu světla, ale nebylo. I tam stála černá zeď tmy. Honzíkovi bylo smutno. Zavolal šeptem na Puňku a myslel si, že pes mu taky šeptem odpoví. Ale kde pak Puňťa? Jak uslyšel Honzíka, ozval se nahlas. Blafl tak, že to bylo slyšet po celém domě. Puňťu uslyšel i dědeček a hned si pro něj přišel. Vytáhl ho spod postele a vyhnal ho na dvůr. Puňťa šel, jako když ho strká, stále se ohlížel a tiše kňučel. Ale co to bylo platné? Ven musel. Jdi hlídat na dvůr, tam je tvoje místo, řekl dědeček a rozhlížel se po přední světnici. Tak se stalo, že taky zahlédl kocourovi zářící oči. Kocoura vidět nebylo, ale oči mu svítily jako dvě lampičky. Zapomněl je zavřít a tím se prozradil. Ty jdi na půdu, poručil mu přísně dědeček a počkal, až se kocour ztratí. Ani kocourovi se nechtělo, ale co měl dělat. Tiše se skočil, protáhl se dveřmi a po žebříku se vyšplhal na půdu. Chvíli tam žalostně mňoukal, ale to už nikdo neslyšel. Dědeček se nakonec podíval na Honzíka. Zdálo se mu, že chlapec spí. Měl oči zavřené a pravidelně dýchal. Dědeček tedy tiše odešel a ještě chvilku bylo slyšet, jak šramutí v kuchyni. Pak se utišil i on. Honzík nespal. Ležel nehnutě v posteli jen proto, aby nemusel dědečkovi vysvětlovat, jak se k němu dostali Puňťa a kocour. Oči se mu zase otevřely a Honzíkovi bylo smutno ještě víc než prvé. Vždyť v přední světnici nebyl už ani Puňťa, ani kocour. Honzík tam ležel úplně sám. Honzík si vzpomněl na tatínka a na maminku. Teprve teď cítil, jak je má rád. Co by za to dal, kdyby byli někde blízko? Jeho maminka je přece tak hodná. Všechno mu udělá a kdykoliv v noci Honzík zavolá, maminka hned přiběhne a ptá se, co chce. A teď je tak daleko, až v městě. Honzík se rozlítostnil a začal tiše volat.
1: Maminko, mami, mami.
0: Ale maminka nepřišla. Místo ní vklouzla do místnosti babička. Měla lehké spaní a slyšela v domě každý šelest. Uslyšela i Honzíka. Sedla si k němu na postel a řekla tiše: Honzíku, proč nespíš?
1: Babičko, vždyť já spím,
0: zašeptal Honzík.
1: Nechceš jít k nám do kuchyně?
0: Nabízela mu vlídně babička.
1: Nechci, odmítl Honzík.
0: Tam usneš jedna, dvě, přemlouvala ho babička.
1: Ale ne, odmítal vytrvale Honzík. Mně se tady spí dobře.
0: Přece se nebude stěhovat do kuchyně, aby si dědeček myslel, že se Honzík v noci bojí.
1: Kuličku máš? Ptala se babička.
0: Mám, odvětil Honzík a tiskl kuličku v dlani. Když babička odešla, Honzíkovi už nebylo tak smutno. Punťa poblafával pod oknem. Honzík tiskl kuličku a vzpomínal si, jak dnes odpoledne pouštěl draka. Myšlenky mu pobíhaly v hlavě čím dál pomaleji a Honzík konečně usnul. Ale drak neopustil Honzíka ani ve spaní. Honzík viděl sám sebe, jak stojí na velikém poli a drží provázek. Na jeho konci ve veliké výšce se houpal drak. Zdálo se, že je úplně spokojený. Náhle se stalo něco hrozného. Drakovi se utrhl ocas a plul sám a sám na vzdušných vlnách do cizích dálek. Nejprve vypadal jako bílá dešťovka a taky se tak kroutil. Pak to byl červíček, docela teninký, a nakonec se ztratil i tenhle červík. Nebylo vidět už nic, jen vítr se honil pod mraky. Drak spadl dolů a uhodil se do hlavy, bez ocasu neuměl létat. Honzík začal natahovat moldánky a za chvíli už naříkal, bědoval, plakal a vzdychal. Slzy mu otevřely oči a Honzík se probudil. Do světnice vběhli dědeček s babičkou a bílé světlo uhodilo Honzíkovi do očí. Honzík je zavřel a bědoval dál. Já chci dračí ocas, volal nahlas. Dědeček s babičkou se na sebe podívali. Cože to chce? Ptal se dědeček. Já nevím, odpověděla babička a starostlivě se podívala na uplakaného Honzíka. Já chci dračí ocas, křičel Honzík a vzlikal dál. Jaký dračí ocas? Ptal se udíveně dědeček. Něco se mu asi zdálo, odpovídala babička a sáhla Honzíkovi na čelo. Bylo chladné, chlapec byl zdrav. Nemáme žádný dračí ocas, Honzíku, řekl dědeček a teprve teď ho Honzík uslyšel. Otevřel naplno oči, rozeznal dědečka a potom se podíval na babičku a poznal ji taky. Viděl peřinu, otevřel zaťatou pěst a tam se místo provázku objevila barevná kulička. Honzík už věděl, kde je a co se s ním děje.
1: Já jsem pouštěl draka, vysvětloval dědečkovi. Najednou se mu utrhl ocas a letěl a pořád letěl.
0: Honzík ještě vzlikl, ale tvář se mu už smála. Až uletěl, dodal dědeček a přívětivě se díval na svého uplakaného vnoučka. To se ti jenom zdálo, řekla mírně babička a hladila ho po zježených vlasech. Honzíkovi bylo přitom dobře, jako by ho hladila maminka. Mně se chce zase spát, prohlásil Honzík. A opravdu se mu už zavíraly oči. Tak už spí, kloučku, spí, šeptala babička a zhasla světlo. Dědeček tiše odešel na svou postel v kuchyni, ale babička zůstala sedět u Honzíka. Teprve, když slyšela, že Honzík spí, odešla taky. Honzík spal tvrdě a nezdálo se mu už nic.

plušku. O rodiče přišla holčička už jako malá a vdova zpřízně se jí ujala. Nic dobrého jí však nepřála. Měla pro ní jen práci a zlá slova. Nemohla jí přijít ani na jméno a tak jí začali říkat Popelka. Spávala totiž za pecí, ruce i tvář měla umouněné a šaty šedivé jak myška. Šedivé a neveselé byly i její dny. Od slunka do slunka samý schon a místo vděku jen ústrky. A v těch se sestry s macechou Věru předháněly. Týden však končí nedělí a ta byla pro Popelku radostí. Macecha s dcerami jezdila po návštěvách a Popelka si mohla chvilinku vydechnout. Svůj koutek měla v podkroví na půdě. Tam za trámem spávala sova Rozárka. Popelka se s ní spřátelila, povídala si s ní a někdy si i poplakala. Rozárka jakoby těm stezkům rozuměla. Trpělivě poslouchala, pokyvovala hlavou a občas souhlasně zamžourala kulatýma, moudrýma očima. Svět se pak zdál Popelce růžovější. Škoda jen, že po neděli bývají zas všední dny. A tak čas běžel, jako voda v potoce za chalupou, a Popelce šlo na 16. rok. Tu si macecha všimla, že její nevlastní dcera vyrostla do krásy. Když si omyla svou zapopelenou tvář, i kytky na zahrádce bledly závistí nad jejím půvabem. To macechu popouzelo a ještě víc její dvě nepovedené dcery. Co jim byly platné drahé šaty a blízkavé cetky, když jim zloba už dávno poznamenala tvář. A tak si na Popelce vylévali svou závist a zlost. Volali na ní: ty Popelu cholína, ty darmojedko nevděčná, ty na nic žijící sůvo, jen aby ji ponížili. Popelčiny dny byly k uzoufání a v nedělních chvilkách s Rozárkou bylo stýskání a slziček víc než dřív. Ale všechno zlé na tomto světě nakonec skončí a k dobrému se obrátí. V sídelním městě se chystal královský bál, na němž si princ měl vyvolit nevěstu. Všude byl schon a lidí víc než jindy. Na zámek se sjížděli hosté, kuchaři a kuchtíci připravovali vybraná jídla, cukráři zdobili velikánské dorty, muzikanti nacvičovali zahajovací tance a švadleny dokončovali taneční róby. Inu, měl to být ples, jaký dosud svět neviděl. V přípravách na bál žila i macecha a její dcery. Co kdyby si princ vybral některou z nich? Až se jim z toho zatočila hlava. A tak se chystali plesové šaty, zkoušeli střevíce a na dně truhlic hledali schované šperky. Chalupu naplnili vády a křik. Sestry se přeli o každou tretku, přetahovali se o zrcadlo a o to, které z nich dá princ přednost, se div nepoprali. A Popelka nevěděla chudák, kam dřív skočit. Co podržet a podat, přišít a sestehovat, co odnést a přinést, co uklidit a co schovat. V den plesu ten kolotoč konečně skončil. Dříve než nasedli do kočáru, nasypala macecha na jednu hromadu čočku a hrách a Popelce řekla: aby ses nenudila, Popelucho, nebo snad nechtěla dokonce na bál, ať je to přebráno, než se vrátíme domů, jinak tě stihne trest. A odjeli. Popelka usedla k hrachu a na podlahu ukápla slzička. Ach, jak je smutný ten svět. Tu vlétl do světnice bílý holoubek. V zobáčku nesl oříšek a když jej upustil na zem, promluvil lidským hlasem. Nic se nestarej o hrách a čočku. Vezmi oříšek a to, co v něm najdeš, si oblékni na sebe.
Pod starým dubem u potoka

Kouka čeká na tebe bílý kůň. Na nic se neptej a nasedni. On ví, kam tě má zavést. Pospěš si a nezapomeň, musíš se vrátit dřív, než ponocný odtroubí půlnoc. To řekl holoubek a pustil se do přebírání hrachu, jen mu zobáček kmital. Když Popelka otevřela oříšek, našla v něm šaty takhle honké a blankitné, jak zářijové nebe. A střevíčky. Ach bože, o takových se jí ani nezdálo. Rychle se oblékla a spěchala k dubu. Tam stál bílý kůň se stříbrně zdobeným sedlem a řekl: nic se neboj, Popelko, a vyskoč si na mne. Ale pamatuj, před půlnocí tě budu čekat pod první jabloní u zdi zámecké zahrady. Než se Popelka nadála, byli na zámku. V oknech svítily křišťálové lustry a zněla z nich hudba. Tak vstřícně, že se Popelce zatočila hlava. Když vešla dovnitř, všechno hned stichlo, jako by vstoupila opravdová královna. Muzikanti se zarazili uprostřed taktu a bubeník držel paličky ve vzduchu a ne jimi pohnout. Princ nechal svou tanečnici uprostřed kola a spěchal uvítat novou příchozí. Uklonil se a úžaslý nad její krásou vyzval ji k tanci. Muzikanti se vzpamatovali a začali opět hrát. Princ tančil jako očarovaný. Zdálo se, že Popelku už nepustí z náručí. Ale síní nezněla jen hudba. Ze všech stran bylo slyšet i vzrušený šepot. Kdože a odkud je ta princezna? Jistě je cizí, když ji tu nikdo nezná a princ má oči jen pro ní. Princ nic z toho neslyšel. Naslouchal jen své tanečnici. A Popelka plula sálem jako opojená. Když tu si všimla, že ručičky na hodinách se blíží k půlnoci, rychle se vytrhla princi z náruče a než se kdo nadál, zmizela. Běloušek už netrpělivě podupával kopity a za pár chvil byli doma. Popelka se rychle převlékla, schovala šaty a střevíčky v podkroví, ve spěchu pozdravila sovu Rozárku a vrátila se do světnice. Tam stály dva pytle, v jednom byl hrách a ve druhém čočka. To holoubek, napadlo jí radostně. Ale v zápětí jí přišlo čehosi líto. Vždyť prince už možná nikdy neuvidí. Ale to už se do chalupy vhrnula macecha s dcerami a jedna přes druhou vyprávěli o cizí princezně a o kouzleném princi. To směla vidět, Popelucho, to byl pane Ples. Na takovém ty si nikdy nezatančíš, i kdybys tu byla tisíc roku. Popelka sklonila hlavu a po tváři jí přelétl lehounký smích. Princ zatím v zámku chodil jak bez duše. Dívka v blankitných šatech mu nedala spát. Kde ji ale hledat? Koho se ptát? Darmo štvali královští zvědové koně. Poté s níž princ protančil noc, jako by se slehla zem. A tak uprosil otce, aby se pořádal další královský ples. Den už byl stanoven a hosté se nemohli dočkat. Také v chalupě přípravy nebrali konce. Zas samý schon a samý spěch a Popelka si ani nevydechla. Když ale za macechou a sestrami zaklapli dveře a na zemi v hromadě zůstala čočka a hrách, spěchala Popelka otevřít okno. Napětím se jí až zatajil dech, ale holoubek už na ní čekal. A co bylo v oříšku? Šaty a střevíčky tak stříbřitě lesklé, že z toho Popelce přecházel zrak. Jakoby je pavoučci tkali a skrápěli raní rosou.
A pak bylo všechno jak prve. Princ pro Popelku zapomněl na celý svět, vzal ji do náruče a tančili spolu, až jim nestačil sál. Když táhlo na půlnoc a ze zahrad zahoukal síček, princ rázem procitl, ale Popelka už byla pryč. Když se Macecha s dcerami vrátila domů, čekal je Popelčin úsměv a přebraný hrách. Sestřičky byly zlostí jak němé a šly i s matkou hned spát. A Popelka? Únavou jí už padala víčka, ale než usnula, tak ještě jednou, alespoň v duchu, v princově náručí prolétla sál. A princ? Tomu se na zítří nechtělo žít. Proč mu ta neznámá prchá jak laň? Což zkusit po třetí královský ples? Což na ni nastražit past? Na radu báby natřeli ptáčníci schodiště lepem. Popelka přišla ve zlatých šatech. Zářili, jako by jim slunce dalo svůj lesk. Zářil i princ a z Popelky nespustil oči. Po třetím tanci ji představil králi a herold vyhlásil, že dědic trůnu už nevěstu má. V sále propukl jásot. Když se pak blížila půlnoc, byl to jen mžik. Než se princ nadál a než zasáhli stráže, zmizela Popelka ve tmě. Na schodech zůstal jen zlatý střevíček. Ale princ si hned věděl rady. Jen s tou, která střevíček obuje, bude mít svatbu. Pak začal s přáteli objíždět kraj. Takovou malou nožku však hledali marně. Nakonec zbyly jen vdoviny dcery. Princ už si zoufal. Tu vyšla na dvůr dívka ve zlatých šatech. Popelka! Vydechla Macecha s dcerami nevěřícně. Ale Popelka střevíček nazula lehce a přidala k němu i druhý. A co bylo potom? No přece královská svatba. Trvala dlouho a byla slavná. Tak slavná, že ještě po létech o ní šla zvěst. Tady naše pohádka končí a začíná jiná. O šťastné Popelce a moudrém králi.

0: Král ozvěny. Byla země, byla samá voda. Řeky a rybníky, tůně a jezera, jako by si tu tichá krajina byla kdysi dávno vyplakala oči. Král Jindřich se tomu jen smál. Hlady tu neumřeš, stačí jen sáhnout si rukama do vody a držíš v ruce rybu. Svatá pravda, jenomže plné břicho k štěstí nestačí. Na to král Jindřich někdy zapomínal, neb sperto satan myslel nejvíc na sebe a na své pohodlíčko. Dítě měl Jindřich jedno, nebo vlastně dvě. Vždyť Tomáš, sirotek po sousedním králi, jenž padl ve vojně po boku Jindřichově, žil tu už od dětství. A s dcerou Doubravkou byli to přátelé i na život, i na smrt. Vskutku jen přátelé? Nevěřím. Kde kdo ví, že pana Doubravka běžela po boku černého koníčka, co nesl před časem Tomáše do světa, až na kraji jezera. A že tam uštvaná a stokrát nešťastná, co tiše slibovala. Lípy jí v ten zlý den hučely nad hlavou a voda v jezeře k břehům se hrnula, jak by jí chtěla spláchnout hořké slzy. Prý kdo si z poddaných ji zvedl na nohy a kdo si vedl ji naspátek do zámku, neboť prý byla od slziček slepá. Však tenkrát Jindřich král byl celý bez sebe. Hromoval, láteřil a kázal Doubravce rychle se převléknout a všude dokola honem se nahlas smát, jak by ji stihlo nenadálé štěstí. Mám toho chlapce rád, však králem nebude, i kdybys na kolenou klečela, křičel jak posedlý. Víš proč? Bubnoval do stolu. Protože je to dobrák. Moc velký dobrák. Po otci. A dobráci, ať vládnou babkám na vsi. Dupal. A kroutil se před třemi zrcadly, jak by si liboval, že mu ta zloba sluší. Doubravka trnula. To víte, slib je slib. Ten, kdo se zaslíbí, nemá kam ustoupit, i kdyby řítilo se nebe. Chtěla se vzbouřit. Chtěla přísahat, že bude Tomáše čekat až do hrobu, ať si ji tatínek třeba i vyžene. Však raději mlčela a krajkou rukávu si slzy utřela a s plachým úsměvem vcházela do síní, kde scházeli se odpolední hosté. Podlahy svítily jak oka v polévce a měkké koberce se hebce krčily pod důstojnými kroky. Neboť byla sobota. A každou sobotu král Jindřich otevíral dveře do kořán všem urozeným světa. Jezdili ze všech stran a cestou koumali, čím krále udivit, neb vešlo ve známost, že vždycky v sobotu král vítá každého, kdo mu chce přichystat nějaké překvapení. Chodili vlastníci falešných kartiček. Chodili šermíři s křivými šavlemi. Chodili siláci. Chodili baletky. Chodili černokněží. Doubravku nelákal ten věčný ruch a třpit. Všichni ti mluvkové a zruční žongléři byli jí protivní až běda. Svou přetvářkou, svou závistí, svou pýchou. Kolik už sobot dcera královská si takhle protrpěla. Kdo ví, kdyby tu měla Tomáše, snad by ji těšilo přihlížet turnajům a hrám a tanečníkům. Snad by se jako král smála a zpívala a přinášela pro vítěze dary. Však takto sama? Kolik už je to vlastně roku, co jí Tomáš odešel? Teprve dva? Ježíšku na křížku, jak by to byla věčnost. Seděla prostřed dam, které si špitaly pomluvy o hostech, křehounká muzika tesklivě plynula a prostřed salonu stál tlustý zápasník a zdvíhal nad hlavu s křikem a supěním pomalovanou činku. Jezero na blízku tenounce šumělo. Kde asi Tomáš je? A kdy se navrátí? Skoro se usmála při té své vzpomínce. Skoro už mizela v myšlenkách za lesem. Darmo se vzpěrač natřásal a nadýmal. Sotva ho viděla, sotva ho slyšela. Běžela, prchala v myšlenkách do polí, hleděla za obzor, zda nikdo nepřichází. Salon se otřásl nadšeným potleskem a těžká činka udeřila o zem. Jakoby procitla. Král právě připínal Hromotlukovi řád a všichni kolkolem provolávali slávu. Bylo to bez konce. Potlesk a volání a číše nad hlavou. Ještěže brzy rozcinkal se zvon, jenž oznamoval dosud neznámého hosta. Sluha se mezi dveřmi přehluboko uklonil a jeho starý hlas zněl vážně, důstojně. Artuš, kníže z nebe sníže. Salon jen zahučel. A prostřed soch a lamp stál hřmotný ouřezek s kníry a slicou si až kdesi pod bradou, vyšňořený jak páv a celý brunátný, jako by k salonu vedlo snad 1000 schodů. Artuš, kníže z nebe sníže? Zeptal se nevěřícně král.
1: Ano, výsosti,
0: přisvědčil hromovitě muž a cvakal pod patky div nesršely jiskry.
1: Podivné jméno, kde pak je ta tvoje nebesníže?
0: Houkl panovník.
1: Nebesníže, můj králi, všude tam, kde nebe začíná a širá země končí.
2: Ale, usmál se Jindřich král. To potom znamená, že tvoje panství větší než půl světa.
0: Smál se už hlasitě. A všichni kolem s ním. Však nový příchozí, jako by neslyšel, jen vážně přikývl a řekl:
1: Ano. Ano, vzácný králi, můj hlas je pánem povětří. Tvůj hlas?
0: Král trochu rozmrzen se ošil na trůně, protože nerozuměl. Tu kníže z nebe sníže nadmul se jak měch a ústa do kořán strašlivě zahlaholil.
1: Ho, ho, ho, ho!
0: A ještě jedenkrát
1: ho, ho, ho, ho, ho, ho!
0: Znělo to jako hrom. Jak lesní roh, když táhle volá k poslednímu lovu. V hostech to hrklo.
1: Slyšíš to, králi? Hlas jako boží zvon. A ozveli se venku, v širých rovinách, odpoví ozvěna, která mi nikdy nelže.
0: Ale, pozdvihl oči král,
1: chceš říct, že vykřikneš a vrací se ti z rovin samá pravda? Právě tak. Proto jsem přišel, výsosti, abych vám dokázal, co všechno v mojí moci a nabídl vám služby třeba navždy.
0: Sál zahučel jak úl a vladař hleděl ouřezkovi do očí, jako by zpytoval, zda si ten chlapík netropí z nich žerty. Bylo ticho, jen vítr v záclonách a bledé jezero sykali jako živé. Pak vladař vstal.
3: Výborně, řekl. Pojď, už nemohu se dočkat. V zahradě dokážeš, co skutek je a co jen prázdná slova.
0: A šli. Knížata hrabata a dámy v šatech pozem a bílí lokaji a princezna a král, všichni se tlačili do řídké zahrady, kam čilí sluhové snášeli křehké židle. Ve větvích chrastilo droboučké listíčko. A slunce leštilo číšky a talíře, až od nich slepli oči. Jezero mlčelo. Jen sem tam varhánek přiběhl zdaleka, kde čistá hladina se propadala v mlhu. Byl den jak z plátínka. Čirý a vonavý. Obzor se díval do zrcadla vody.
1: Tak začni, zvolal král.
0: A zvědav sledoval divného knížete, jenž chodil po trávě napřímený jak kohout.
1: Prosím, veličenstvo, sklonil se uctivě.
0: A hned se obrátil k širému jezeru a, pyšně rozkročen, zhluboka nahlas dýchal.
1: Pak zadul strašlivě své ho-ho-ho-ho-ho-ho
0: a vzkřikl, až dvorním dámám zaléhalo v uších.
1: Hola, hola, kdo tě volá? Odpověz mi, nebesníže!
0: Znělo to jako bití na buben. Jak jarní pohřmívání. Sad se jen otřásal, zlekané panstvo zapomnělo dýchat. Hleděli na jezero. A už trnuli a už vstávali, neboť kdes v daleku se cosi ozvalo. Slabounké volání, jak mluvilo by tiše samo nebe. Kde kdo zná tě? Kde kdo ví, že... Volá mě sám Artuš, kníže. Král i princezna Doubravka i všichni kolkolem hleděli jako očarovaní. Pro pána krále, vždyť ona mu ta ozvěna opravdu odpovídá. Nikdo nebyl schopen slova. Až král, jak by se právě ze sna probudil, nadšeně vstal a volal.
1: Bravo, bravo, můj kníže, jsi králem ozvěny. Odpusť, že jsem tě podezříval.
0: A všichni kolkolem poslušně kývali a všichni tleskali a plaše smáli se, neb prvně v životě zažili taký div a dobře tušili, že cos tak zvláštního král odmění jak třeba. Však kníže z nebesníže neměl ještě dost. Znovu se rozkročil a znovu pohlédl k širému jezeru a znovu táhle burácivě zadul.
1: Hej, mý věrní, povězte mě, kdo je pýchou této země.
0: A umlkl a čekal. V zahradě jen pípli ptáci. A jen vítr hvízdal v listí, jak by i kraj se těšil na chystaný zázrak. Jindřich král je v zemi zdejší, nejsmělejší, nejmoudřejší. Ozývalo se z mlh. A baroni a hraběnky a knížecí a pážátka vstávali ze židlí a tleskali a hrnuli se k Jindřichovi králi. Který byl dojat, který ani promluvit nemohl, zatímco kníže uctivě se klanil.
1: To nic, říkal, to nic.
0: A zas už tišil sad a zas už nakročil a do třetice vzkřikl proti vodě.
1: Hej, mý věrní, řekněte mi, kdo je nejkrásnější v zemi.
0: Hlas dul jak vichřice a všechno zmlkalo, i ptáci v korunách, jen sem tam lísteček se vznášel v povětří a v jezeře se sem tam hnula ryba. Echo se po chvíli tichounce ozvalo. Nejhezčí, to všichni vědí, ta, co králi nejblíž sedí. A Jindřich král se spokojeně rozesmál a ohlédl se na Doubravku, celou zrůžovělou rozpaky, neboť to právě ona seděla mu po boku, jak bylo dobrým zvykem. Co tomu říkáš, dceruško? Usmívala se a klopila hlavu. To není pravda, ale král byl nadšením bez sebe. Ale kdepak, nebesníže nikdy nelže, viď můj kníže. Obrátil se k Artušovi, kterému spěchal kdekdo z přítomných alespoň stisknout ruku, či vyslovit obdiv. Zase tleskali, zase volali, zvedali plné číše.
1: Nikdy, výsosti, po všech těch lžích, co rozrostly se světem, je tato ozvěna jak zázrak. Ovšem, o vaší kráse, princezno, netřeba přece i bez mé ozvěny ani na chvíli pochybovat. Ukažte mi někoho, kdo by to chtěl popřít.
0: Ohnul se v zádech, laskavý, škrobený, až polekaná Doubravka o krůček ustoupila. Král tiskl Artušovi ruku.
1: Děkuji. A věřte, kníže z nebesníže, že mi bude ctí, zůstanete-li u našeho dvora.
0: Zůstal. Jak pak by ne? Však ho tu všichni hýčkali a nahlas chválili a v peří chovali, jak by byl z marcipánku.
4: Je to umělec. Je to čaroděj. Je to čertí kvítko.
0: Špitali, šeptali, kdykoli na chodbách se kdy s ním potkali, či se s ním u stolu nad dobrou krmí sešli. Byl to králův oblíbenec. Byla to okrasa panovnického domu. Kdo pak by se s ním pouštěl do pří a do půtek? Kdo by se protivil prvnímu z přísedících krále? Ano, král Jindřich jmenoval knížete z nebesníže svým nejprvnějším rádcem. Nebylo slavnosti, nebylo turnaje, nebylo honitby. O níž by se panovník rozhodoval sám jak dřív. A kníže, popravdě, si plně zasloužil tu velkou důvěru. Byl vlídný, pozorný a sama laskavost. Kdo ví, proč pana Doubravka, jediná ze všech dam, co byly na zámku, jak by to neviděla? Či vidět nechtěla? Pravda je jenom to, že král měl s knížetem i jiné záměry.
4: Co říkáš, dceruško?
0: Ptal se už po třetí své dcery Doubravky, když spolu bloudili slunečnou besídkou na samém konci sadu.
4: Neměl bych Artuše pomalu zasvěcovat do svých tajemství. Jsem stár a kdo pak ví, kolik mi tady na zemi dokonce ještě zbývá.
0: Pro pána tatínku, o čem to mluvíte? Vydechla zděšeně zmatená princezna. A on by měl být králem? Celá se roztřásla smutkem a úzkostí.
1: Je moudrý, vedl si svou král. A s tou svou zvláštní mocí bude se umět v každé šlamastice vyznat. A to je pro vladaře velkolepý dar.
0: Ale to znamená, strnula princezna, aniž by nechala vladaře domluvit.
1: Ano, to znamená, že bys mu měla vyjít v ústrety a být mu nablízku. Někdy to vypadá, jak bys mu utíkala.
0: Je mi protivný.
1: Tak nemluv, dcero,
0: napřímil se král. Je moc úctivý, moc sladký, samé poklony a pukrlátka. A nelíbí se mi, vyhrkla rozhodně. Byla po otci. Měla tvrdou hlavu.
1: Mlč, zbledl král.
4: Takové řeči nechci poslouchat. A pamatuj si, je to moje přání.
0: Pro pána Jáníčka. Kdo jí měl vyslechnout? Kdo jí měl pomoci? Té křehké bytosti, mladičké, líbezné. Byla tu náhle se svým hořem sama. Chodila od té chvíle jako tělo bez duše. Mluvila pošeptmu a ještě raději bez konce mlčela. Jen sem tam v zákoutích poklekala ke křížku a dlouze plakala a tiše modlila se. Snad ji svět vyslyšel. Snad voda z jezera zaslechla teskný pláč a vlna za vlnou si tu zvěst šeptala, až donesli ji k nedohledným horám. Snad holub Běloušek, co sedal na Římse, kde si to prozradil, jak věčně trápí se, jak chřadne, churaví. Jednoho krásného jarního poledne vrátil se Tomáš ze zkušené domů. Doubravko, Tomáši, vykřikli společně. A celý úžaslí na sebe hleděli, jak by se jim to štěstí jenom zdálo. Jsi bledá, co ti je? Lekal se Kralevic. Ani se neptej, můj roztomilý Tomášku, povzdechla princezna. A začala pošept mu vyprávět o otci a o tom knížeti, co všecky obloudil. Slzy jí padaly, darmo je Tomáš bledým kapesníčkem stíral. Není nám pomoci. Ten pyšný kníže a ta jeho moc nás jisto jistě rozdělí. Uvidíš, Tomášku. Plakala v jednom kuse a oči zlekané hleděla po dveřích, zda někdo neposlouchá.
4: Moc? Jaká zvláštní moc? Mám taky dobrý hlas. Ozvěna se mi ozve jako jemu, durdil se Kralevic.
0: Ba ne, to nesvedeš. Kníže je čaroděj. Přivolá vždycky pravdu.
4: Pravdu?
0: Tomáš se rozesmál.
4: A už se v kuráži rozběhl ze dveří a stoupal do schodů k rohovým komnatám, kde v tuto hodinu výdati bylo veličenstvo krále.
0: Marně ho Doubravka prosebně volala. Marně ho doufala na chodbách dostihnout. Tomáš už vcházel do stříbřité síně. Stanula za dveřmi a sotva dýchala.
1: Chceš změřit s ním svůj hlas?
0: Král chodil sem a tam a náramně se bavil.
4: Ano, výsosti.
1: Tomáši.
0: Král k němu přistoupil a vzal ho za rameno. A hlas měl najednou mírný a laskavý.
1: Měj rozum. Žij tu jako dřív. Bav se a užívej. Mám tě jak svého, vždyť to víš. Však Doubravky se zřekni. Nemůže být tvoje.
4: To nikdy, pane králi. Tak půjdeš z domu,
0: křikl zlostně král. Až stichla síň i hrad. Jen dívka za dveřmi se celá zajíkla. A dole jezero hlasitě šumělo, jako by vznášelo svůj nekonečný protest.
1: Ale budiš, promluvil znovu král. V sobotu odpoledne zkus, co dovedeš. Utkej se s ním. Však věz, když prohraješ, vzdej se všech nadějí. S dcerou se budeš vídat jenom u oběda.
0: Doubravka za dveřmi skoro až vykřikla. A Tomáš odcházel ze síně zamlklý, jako by už měl v očích sobotní vyšňořenou zahradu a slyšel dopředu, jak se mu kolem smějí. Vyzvat tak slavného umělce na souboj. Ano, smáli se.
3: i tajně šklebili, že si ten mladíček, ten dobrák od kosti, na moutě kutě troufá.
0: Židličky skřípaly a sad se celý třás. Artuš, kníže z nebesníže, chodil vzpůrně, majestátně, jako by uražen, že někdo, kdo to je ten plachý mladíček, hodlá s ním měřit síly. Zadrnčel bubínek a z lahví vyhrklo zelené vínečko a vítr hebce vál. Král odkašlal a řekl: začni, kníže. Artuš se po zvyku obřadně uklonil a celý nadmul se, vdechl a nakročil a jeho ryčný hlas valil se přes hladinu.
1: Nebesníže, země moje, zve mě kdosi do souboje.
0: Všichni se zasmáli a sem tam zněl i uštěpačný hlas. Však kníže z nebesníže zvedl pravici a rázně utišil všechen ten šum a smích, nastraživ ucho směrem k jezeru, odkud se ozvěnou už cosi navracelo. Ať si křikne, ať to zkusí, s tebou každý prohrát musí. Smích vybuchl a tleskal i sám král. Panečku, to je odpověď. Pohleďte na Tomáše, hledí zděšeně, jak by ho byly spletly vlastní uši. Ano, Tomáš zbledl. A princezna Doubravka s ním. Ten kníže opravdu má moc, jak nikdo jiný. Leč král už milostivě pokynul.
3: Máš slovo, Tomáši?
0: A mladík přikývl a zvolna vykročil. A ještě naposled pohlédl za sebe, kde bílá Doubravka tiskla své křehké palce. Obrátil se k jezeru.
1: Ozvěna je všude stejná. Odpovězte, mraků hejna!
0: Vykřikl ze všech sil. Měl věru silný hlas a jistý. Knížata hrabata, pokorní lokaji, hleděli napjatě k sivému obzoru a čekali, co bude. Ale nebylo nic. Jen ticho. Ticho jako v kostele. Krom větru, co se točil po parku v tenonkém širém kole.
1: Slyšíte snad něco? Já ne!
0: Ozval se zlomyslně Artuš, kníže z nebesníže. A nikdo pak už vážně nemohl zaslechnout ti nic, neboť jen ryčný smích hnal se jak o závod slunečnou zahradou, takže byl zázrak slyšet vlastní slovo. Ještě, že se v tom nejlepším nešťastný Tomáš nenápadně ztratil. Co mu taky zbývalo? Hanba ho hnala devaterým bičem ke bráně. Vyběhl ze zámku, jen ještě zdaleka zamával Doubravce, která ho pro slzy však skoro neviděla. Šel, kam ho oči vedly. Kolem jezera, šplouchajícího ve vysoké trávě a plašícího kačeny, jimž bylo lehounkým, volněji nežli jemu. Šel dlouho a pozdě k večeru stanul až v dubinách na druhém konci vody, odkud se panovnický hrad zdál menší nežli po mamince kříž, co nosil kolem krku. Ohlédl se naspět a srdce se mu sevřelo. Ubohá Doubravka, co asi dělá? Dívá se z okna do temného soumraku? A nebo leží na polštáři promáčeném od slzí? A nebo sedí s ostatními u stolu a přes moc usmívá se? Byl by se takhle díval do nejdelší půlnoci. Kdyby ho nepřepadla myšlenka, kde v tuto hodinu v krajině složí hlavu. Vešel hloub do lesa. A když už zdálo se, že takto bez cíle bude tu mašírovat do rána, zahlédl za stromy na syré mítině třaslavý odlesk světla. Byla to hájovna. Na schůdku před domem stál starý sivý muž a metl přes práh smetí.
4: Dobrý večer, stařečku,
0: pozdravil Kralevic.
5: Dobrý, hochu, kam pak tak na noc?
0: Ptal se myslivec, který tu léta bydlel sám a dosud sloužil králi Jindřichovi.
4: Ale ani nevím, přiznal se Tomáš.
5: Nevíš? Tak zůstaň. Jsem tu sám. Aspoň si budu mít s kým za čas popovídat, nabízel stařeček.
0: A Tomáš, unaven a celý uštván už tím smutným dlouhým dnem, to nabídnutí přijal. A nakonec byl rád. Lesník byl hodný, snesl mu z domu všecičko, co měl, a hlavně neptal se, odkud že jde a kam. Radost mu vlastně udělalo jenom to, že má zas jednou hosta. Spali dobře. A ráno dědeček přichystal snídani a když už zdálo se, že začne sloučením, poplácal Tomáše po hrmotných ramenou a řekl dobrácky:
4: tu sílu já tak mít, to by se sekera a pila měli líp.
5: Nechceš mi tu z ní, chlapče, něco nechat?
2: To k motře nepůjde,
0: usmál se Kralevic.
5: Však když mě necháte, rád zůstanu pár dní a pomůžu vám s užitečnou prací.
2: Jak pak bych nenechal? To víš, nic nemám, ale najíš se a vyspíš, jak ti libo.
0: A přitom zůstali. Od pondělního rána bylo je po lesích slyšet už oba dva. Dali se do polen a doklát, jak se patří. Děda si to pochvaloval.
4: Jsi pašák. Za den teď pokácíme víc, než já za celý týden.
0: A Tomáš, potěšen, dřel potom ještě víc, snad aby potěšil starého hajného, snad aby při práci zapomněl na všecko, od čeho přenešťastný prchal. Jenom mu bylo divné, že si ta dobrá duše lesnická při denní práci věčně něco brouká.
4: Co říkáte, dědečku?
0: Zeptal se po dvakrát. Však děda povždycky se jenom zarazil a řekl polekaně:
5: nic, to nic, chlapče, to jen tak.
0: A zas si hleděl práce. Tomášovi to bylo divné, ale pak si řekl, že hajný už je přece jenom stár a že je asi samomluvě zvyklý. Počase stali se z nich opravdoví přátelé, jak otec se synem. Jeden druhému se chtěl něčím zavděčit, jeden druhého si předcházel dobrotou. Tomáš i na svoje vezdejší trápení po kouskách zapomínal. Ve čtvrtek v poledne si hajný stěžka vzdychl.
5: Jsem trochu unaven. Jdi, Tomáši, dnes sám.
0: A sedl ke kamnům a loupal jablka. Prý něco dobrého připraví na večeři. Tak Tomáš šel. Však už to v lese znal a kácet uměl už jak pravý dřevorubec. Sekera vyzváněla v lesích jako na poplach. A stromy padaly, temně to dunělo po celém revíru, až plašili se ptáci. Vracel se u Ondán. Však spěchal s Veselou, udělal v lese víc, než se jim společně kdy v lesích podařilo. Pískal si do kroku. A skoro utíkal, když spatřil chalupu, z níž stoupal k nebesům modravý chochol dýmu. Tu se však zarazil. U hájovny stál kůň.
5: Kdo je to?
0: Říkal si pro sebe Kralevic. Nikdy tu okolo neviděl živáčka a náhle návštěva. A klekl u okna a zadíval se dovnitř.
4: aby to kat spral. Div, že nezaklel. V místnosti seděl s myslivcem sám kníže z nebe sníže. Už se loučili, takže už Tomášovi nezbývalo, než se schovat za bukem a počkat vteřinku, až se ten čerchtman ztratí v černém lese. Pak vešel do chalupy. Měl jste návštěvu, dědečku?
3: Ano, ano, koktal zaraženě myslivec. Jeden takový podivín ze zámku. Kejklíř.
4: Kejklíř? Nevěřil uším Tomáš.
3: Ano, přednáší prý panu králi na spaměť nějaké verše ze starých knih.
4: Aha, ale co vy s tím máte společného, dědečku? Nemohl Tomáš pochopit.
3: Já? Ale nic. Nic. Jen mu trochu pomáhám při zkouškách.
4: Ošíval se Hajný. A Tomášovi začínalo svítat.
3: Při zkouškách? To on si asi ten panáček jako cvičí hlas?
4: Ano, ulevilo se myslivci.
3: Ano, každou sobotu si zkouší co nejhlasitěji ty verše a já mu přes jezero odpovídám. To víš, aby měl dobrý hlas,
4: vysvětloval stařeček z duše rád, že už nemusí před Tomášem nic skrývat.
3: Ach tak, smál se Kralevic, a proto vy jste si pro sebe pořád něco povídal. No právě, to víš, mám starou paměť a číst už taky není pro mne, mám slabé oči.
4: A jestli pak vám za to ten panáček taky něco platí?
3: Ale ano, právě, celých 10 zlatých za těch pár veršíků.
4: No, to je dobrý obchod. A co teď? Teď se zas máte něco vznešeného naučit? Vyzvídal Kralevic.
3: Tady na té listině je to sepsáno. Je čtvrtek, do soboty to snad stihnu.
4: To jistě, kýval Tomáš. Ukažte, uložím vám to psaní na polici a budem večeřet. Žaloudek už mi zpívá jako strnat. A jedli. A pak šli spát. A sotva myslivec na loži zadřímal, Kralevic tiše vstal a sedl ke stolu a světlo uhasil až někdy po tmě kránu. V pátek šli do lesa. A v sobotu se Tomáš rozhodl, že půjde na zámek. Prý koupí na podzámčí něco od vajec a od masa, aby si děda přes týden nemusel lámat s živobytím hlavu.
3: Vždyť já mám všeho dost,
4: bránil se myslivec. Leč Tomáš jinak nedal. A jel. A samozřejmě přímo na zámek. Tam začínala právě slavnost. Veliká. Nádherná. Neb král se rozhodl, že dneska zasnoubí svou krásnou dceru Doubravku knížeti z nebe sníže. To bylo radosti a krásných řečiček a přání ze srdce a slz a gratulací. Nikdo se ani nedivil, že Tomáš je tu zas. Už se umoudřil, šeptali lokaji. Uznal svou porážku, šly hlasy z hloučku dam. A Tomáš klanil se králi i Doubravce, které se aspoň na prchavou vteřinku usmály posmutnělé oči.
3: Dneska je slavný den. Dneska chtějí kníže zvědět něco zvláštního. Tvá mocná ozvěna jistě co stuší z blízké budoucnosti.
4: Pobízel knížete už nedočkavý král, radostně naladěn a plný velkodušné přízně.
3: Prosím, veličenstvo,
4: vzpřímil se Artuš z nebe sníže.
3: Mohu začít,
4: optal se zdvořile. A král se rozhlédl, zda všude pořádek a klid a pohodlí, a vlídně pokynul mu. Artuš, kníže z nebe sníže, král ozvěny, popošel k jezeru, zhluboka se nadechl
6: a rázně rozkročil, přítomní měli oči navrch hlavy.
7: Poraď, pověz, země vdáli, kdo by měl být zetěm králi.
6: Bylo to Roztomilé. Dámy v hloučku sladce zašvitořili a kníže se okázale naklonil k jezeru, aby mu z ozvěny neušlo ani slovo. Nemusel dlouho čekat.
8: Jenom ty ne. Každý ví, že podvodník jsi a ne kníže.
6: Ozvalo se zmlch. A kdyby byl v tu chvíli do vzácné společnosti hrom uhodil, nebyla by snad tolik vyděšená.
9: Pro pána krále, co to je? Slyšeli jste to? Šeptali dvořané.
10: A vladař Jindřich rozhořčeně vstal.
11: Co je to?
6: Ale kníže, bledý jako stěna, mlčel.
10: Co by to bylo, králi? Pravda,
6: promluvil kdesi vzadu bez rozpaků Tomáš. A Doubravka se po něm přespanile ohlídla a v očích měla všechnu radost světa.
10: Ticho,
6: vzkřikl král.
10: Pokračuj, kníže,
6: hlesl váhavě a usedl zas do zdobené židle. Jenomže kníže z nebesníže náhle ztratil lesk. A klid a úslužnost. Nejistě pohlédl na stichlou společnost a taky na vodu, co mdle se třpitila a mlčky pnula se od sadu k obzorům a vzkřikl zoufale.
10: Země v dáli, země blízká, rci, kdo dceru krále získá.
6: Už to tak neznělo. Už to tak nehrmělo. Hosté se na židlích napjatě vzpřímili a tiší zvědaví hleděli přes vodu, odkud se pozvolna váhavě vracelo zřetelné tichoulinké echo. Nech ji kníže na pokoji, ať ji má, kdo za ní stojí. Dámičky vykřikly.
12: A panstvo v křesílkách se honem obracelo nalevo i napravo, dychtivě uhlídat koho, že si to ozvěna vybrala z přítomných za budoucího krále.
13: Tomáš, zněl tichý hlas.
14: Tomáš!
6: Vzrušeně šuměl zaplněný sad, až veličenstvu králi nezbylo, než zarazit ten mohutnící údiv.
10: Ticho!
6: Ozval se hněvivě, a obrátil se znovu ke knížeti.
10: Říkal si, kníže, že tvá čarodějná ozvěna má vždycky ve všem pravdu.
15: Ano, výsosti, vydechl tázaný.
16: Zvláště, když myslivec na konci jezera dostane zaplaceno,
6: zasmál se Kralevic. A Jindřich král si schoval staré oči do dlaní. Neboť až nyní pochopil, jak mrzké šalbě věřil.
10: Pak nezbývá, než vyplnit, co ozvěna si žádá,
6: promluvil po chvíli. A oči protřel si, snad aby zahlédl, jak kdesi na blízku vzal Tomáš Kralevic Doubravku do náruče.
10: A ty si, knížátko, posečkej na mou stráž. V mé hladomorně místa dost. Tam se tvůj čarodějný hlas uplatní líp než tady.
6: A bylo po slávě. A bylo pokřičení. V den příští jela Doubravka a Tomáš, příští král, k hájovně za jezerem. Je prý tam místo, jako stvořené ke sladké samotě a všední svátečnosti. Nevím. Jen sem tam po nocích zaslechnu temný křik,
15: Zní to jak bití na buben, jak jarní pohřmívání. Co je to? Zvídám v okolí. A staří lidé šeptají mi s úsměvem, že kdesi v zemi jezerní prý jeden vězeň věčně přivolává ozvěnu. Že by tak vyváděl sám kníže z nebesníže?

Vyprávění 12. O tom, jak se děti učí jezdit na Pepičkově kole. Pepička mrzelo, že Vojta letěl v letadelku k Áněti a on se musel jenom dívat. Utěšovalo ho jedině to, že má nové kolo.

0: dětem alespoň ukázat. Na dvoře bylo prázdno, z okna se nikdo nedíval. Pepíček zavedl kolo k vrátkům a šup, už byl venku. A teď rychle najít děti. Hráli si pod strání.
1: Pepíčku, ty máš kolo,
0: užasla Aneška.
1: Ukáž, půjč mi ho,
0: vykřikl Vojta a vytrhl Pepičkovi řidítka z ruky.
1: Počkej, abys ho nerozbil,
0: volal úzkostlivě Pepíček a běžel za Vojtou. Ale kde pak už byl Vojta? Palouček byl pěkně vysekaný a mírně se svažoval dolů. Na pravé straně stál borový les, jinak obklopovalo palouk husté křoví. Vojta v běhu vyskočil na kolo a fičel dolů jako vítr, až se straky na smrku rozkřičely. Na spodním konci palouku vjelo kolo do křoví. Vojta do něho zapadl jako do vody. Než se vydrápal ven a kolo zase vytáhl, přiběhl Pepíček a jen se mu třásla brada, jak se rozčílil. Nevěděl, jestli se má zlobit nebo plakat. Jeho krásné kolo vjelo takovou rychlostí do křoví. Jistě se celé poškrábalo.
1: Vojto, už ti kolo nepůjčím,
0: křičel Pepíček zlostně a tahal Vojtovi řídítka z ruky.
1: Budeme se střídat. Teď pojedeš ty,
0: řekl Vojta
1: a v očích se mu blýskalo. Dobře věděl,
0: že Pepíček na kole jezdit neumí a že by se to rád naučil. Pepíček se cestou k hořejšímu konci palouku přestal zlobit a nahoře ho Vojta s Aneškou vysadili na kolo. Dalo jim to hodně práce, protože Pepíček dost vážil a neustále ztrácel rovnováhu.
1: Nebudeš se bát?
0: Ozvala se Aneška.
1: Ne, ne,
0: odvětil Pepíček, ale jeho malé oči ustrašeně bloudily ze strany na stranu. Děti kolo roztlačili a Pepíček uháněl dolů, jako když ho vystřelí. Řídítek se držel, jako by je chtěl rozmačkat. Do spodního křoví vletěl po hlavě. Než dopadl na zem, zpřelámal plno větviček. Vojta s Aneškou čekali, že bude Pepíček vyvádět, ale nic takového se nestalo. Pepíček se zdvihl sám od sebe, vylovil kolo a kulhal s ním nahoru.
1: Já letěl, jako by se mi kolo splašilo,
0: řekl důrazně a spokojeně se usmíval. Jel přece na kole přes celou louku až dolů do křoví.
1: Vidíš, jak umíš jezdit,
0: pochválil ho Vojta. A Pepíček se natřásal jako krocan. Řada byla na Anešce. Aneška sjela palouk pomalu a před křovím zastavila. Naučila se už trochu jezdit o školních přestávkách a teď se jí to hodilo. Učila oba chlapce brzdit a správně zatáčet. Vojta i Pepíček jezdili jako draci a vůbec jim nevadilo, že jsou celý potrhání, potlučení a poškrábaní, že také kolo se, jak se patří, odhřelo, že slunce už začalo zapadat za borový les. To jim bylo všechno jedno. Jen když budou umět jezdit na kole. Vojta se to naučil tak, že mohl jít s paloučku rovnou na závody. Pepíček o trochu méně, ale už by se jistě vyhnul silnici i velkému autu. Když se večer vraceli domů, přicházel Pepíček pomalu k sobě a začínal mít strach. Stačilo, když se podíval na odřené kolo a na svoje kalhoty. A to ještě neviděl škrábance na vlastní tváři. Marně mu Vojta sliboval, že ho sveze v Káněti. Marně ho Aneška ujišťovala, že dnes pan Sláma není doma. Pan Sláma doma byl. A byla doma i paní Slámová. Zhrozili se Pepíčka i jeho kola. Paní Slámová se zlobila a od pana Slámy dostal Pepíček co proto. Až musela paní Slámová synka bránit. Pepíček jindy naříkal, ale tentokrát zaťal zuby a mlčel jako pařez. Pak si hned vlezl do postele, strčil hlavu pod peřinu,

tam se potichoučku tajně radoval, že umí jezdit na kole. Už ho nebude vodit po dvoře, jako se vodí třeba koza, ale pojede na něm jako velcí kluci.

0: Rozkaz pro krejčí a všechny dvořeníny. Kdo už je nejdřív šaty princezniny, ten dostane zlata tolik, co sám váží. Jestli do zítřka se šaty nepodaří, krejčí budou ráno kratší o hlavu. Krejčíci, teď máte na vybranou. Buď to hroudu zlata, nebo popravu.
1: Co to šiješ?
2: Plášť.
1: Jak je ošklivý.
2: Mně se líbí.
1: Mně se ale protiví. Však budeš mít šaty přesně, jak jsi chtěla. A zítra si krále vezmeš za manžela.

0: Trojí šaty dala jste si šít. Trojí šaty hotovy už jsou. Tím jsem, princezno, já vyplnil svůj slib. A nyní vám šaty předvedou.
1: No, co říkáš, Lado? To je nádherné. Pověz, líbí se ti?
2: Ne, měli být jako slunce za letního dne.
1: Já ti nerozumím. Vždyť jsou překrásné.
3: To je přesně to, co princezna nikdy nechtěla. Otrokyně tančí v šatech tak krásných, až přichází i urozený zrak. První tolik připomínají východ slunce. Perly něžné, jako když se třpití raní rosa. Zkrátka, švadleny i krejčíci se ne nadarmo snažili celou noc. Jakoby šaty opravdu ze slunečních paprsků ušily. Dvořané omámeně hledí. Kazisvět uspokojen usedá na přinesenou sesli. Lada je nápadně pobledlá. Očima hledá starou chůvu, v jejíž hlavě se celá lest se šaty zrodila. Kazisvět tleskne párem plechových rukavic. A už jsou tu druhé šaty, ještě krásnější než prvé. Na dvoře tančí letní den. Úžaslý mnich zírá na otrokyni, která se svléká z letní oblohy a nadýchané krajky k princezniným nohám skládá. V prach nádvoří upírá své zraky stále nejistější Lada. Stařičký Hostimír raduje se v domnění, že dceru v brzku provdá. Ovšem nejkrásnější roba je ta, která má spodobnit noční oblohu. Jakoby se náhle setmělo a uprostřed horkého dne se stoupila půlnoc ozářená na místo hvězd leskem těch nejdražších kamenů. Nejen mnich němně vydechne, když otrokyně svlékají nad pozemskou tanečnici a k nohám ladiným padá drahocené hedvábí.
1: Modré ti budou slušet nejlépe.
0: Chcete přijmout šaty nebo nechcete?
2: Nejsou ošklivé.
1: Jsou krásné, bez váhání.
2: Přece ale nejsou jako noc pod hvězdami. Nesmíte se, prosím, králi urazit.
0: Tedy myslíte, že nesplnil jsem slib? Princezno, to všechno jsou jen řeči plané. Jen mě urážíte odkládáním svým. Buď to ještě zítra svatbu přichystáme, nebo pozítří vám válku vyhlásím.

0: Lado, Lado, co jsi to jenom udělala? Když se za něj nevdáš, bude s námi zlé.
1: Ty mi tady radíš, abych si ho vzala.
0: Jinak celá země tě, dcero, prokleje.

0: Proč Pánbůh stvořil chody? Za onoho času, když ještě chodili Pán Ježíš se svatým Petrem křížom krážom po světě, došli oni vám, haž sem k nám. Tenkrát, to se ví, nevostávali tu žádní lidi, všudíž boulili se samý kopce a po nich les, les, nic jinšího než samý les. Šli a šli, cestou potkávali srnce, jeleny, nedvědy, vlky, ale z lidí nepotkáli ani křišťánka, až se svatýmu Petru zastesklo a povídá:
1: Pane Bože, cák říkáš? Nemyslíš, že bys tu měl přece taky husadit nějaký lidi, aby tu nežila jako na poušti jenom samá zvěř?
0: Proč, pane? Zasmíl se Kristus Pán.
1: A jaký pa lidi teda bys tu chtěl mít?
0: Petr cestou viděl běhat i slyšel rozprávět šelijaký pro národ. Zamyslil se chvilčičku a povídá:
1: Víš co, pane, stvoř tu takový lidi, kterým by málo kdo rozumíl.
0: Amen, staň se, jak si přeješ, řekl Pán Ježíš. Zdvih hůl, hudeřil s ní do starého schnilého parezu u cesty a vykřik:
2: Michl, šte auf!
0: Jen to vyřek, parez voživ, začal se hned hýbat, škrabat se ze zemi ven, a než se milý svatý Petr zpamatoval, sedí před ním na zemi hušnupaný chlap v černý kazajce, protahuje se, zívá, vyvaluje na svět v oči jako klubka a hned se taky zlostně na Petra rozkřík:
3: Vozhostný afekt, tu supplementa tu? Ej, sakej her und hilf mir afištejn.
0: Slyšíš, Petře? Zasmíl se Pán Kristus.
1: Slyším, pane.
0: A rozumíš?
1: Ani slovíčka, dyť on nemluví, ale blábolí něco, jako by byl němej.
0: Není němej, ale Němec je. A mluví řečí, který málo kdo rozumí. Než to Pán Ježíš dořek, huž se hýbal po lese, hde jaký parízek a vývratek, vůl kolem šudýž se vozýval křik a sakrování, až svatýmu Petru leknutím stávaly vlasy na hlavě. Co si chtíl máš, myslí si Pán Ježíš, a jde dál svou cestou, jako by neviděl celýho bledýho a polekanýho Petra.
1: Ale ten se po chvilce sám ozval: Pane jediný, jen se podívej, jak se tu najednou roztouply hory, jako by bránu do kořán otevřel. Kam pa vede cesta, co tu tady jde?
0: Do Čech, Petře. Apoštol zase šel dál sticha, volížel se vlevo, vpravo, kupředu i dozadu, rozmýšlel se, svědomí ho žralo, až se nemohl díl přemoc a povídá:
1: Pane, nehněvej se, ale tutou bránou by mohli líst Němci do Čech jako šváby.
0: To mohli, máš pravdu.
1: Pane Ježíši, lek se Petr, zavři nějak tu bránu, zasypi kamením a zemí, nebo ji aspoň zahrať lesem.
0: Tuto nesmím, ta slouží na obí Čechom jako Němcom.
1: Tak co huděláš, kouky, jak se sem patak za náma ty Němcí tlačí. Tří se Petr strachem a houskostí.
0: Íčko míl Pán Ježíš svýho apoštola tam, kde ho chtíl mít. Íčko vokázal, co všecko může. Stvořím tý bráně strážce, povídá a pohladil přitom pěknou břízku, kterých tu rostlo po lese, jako když je nasije. A hlele hrodí, jak se tý břízky dotkl, hned tu stáli muži hurostlí jako pany, v bílých punčochách a bílých šerkách, sundavali širáky z hlav, usmívali se a volali:
4: To jsou k nám hostí, tak poté, poté, jestli jdete s dobrým.
5: Ale nesete-li něco zlýho, ani krok dál, hned se radši obraťte a vraťte, odkaď jdete.
1: Pane, cák je to za lidi, to jsou nějaký kurážní. velebil je svatý Petr a moh na nich oči nechat. Dyť je vidíš, strážce tůtý brány, aby sem žádný nepřítel nemoh. Usmíval se spokojeně Kristus Pán.
6: A Japa se jim bude říkat.
1: Budou žít po lese roztroušeně jako břízky, budou chodit na hlídky a stráže, a proto se jim bude říkat chodové.
6: Tuto jou,
1: přikýv hlavou Petr, a od těch čas nestojí u nás žádný březový les, ale břízy najdeš všudýž v pasekách, mítích, mlazinách, ba i ve vysokým lese, kam se jenom podíváš. A chody taky šudíš. Ještě musím dodat, aby to bylo celý, že z bříz řežeme i metličky na darebný dětičky.

Kopal jednou chudobný člověk u silnice příkopy. Jednou jel po té cestě sám král a zeptal se chudáka. Pověz mi, můj milý, kolik dostáváš denně za tuto těžkou práci? Nejjasnější králi, dostávám denně 3 groše. Král se podivil a zeptal se, jak může být za ty 3 groše živ? O, vaše jasnosti, kdyby jen být živ, to by bylo ještě dobré, ale já z těch 3 grošů první vracím, druhý půjčuji a sám žiji jenom z toho 3. Ale král nerozuměl, co to znamená, mnul si rukou čelo, rozmýšlel se, co a jak by to mohlo být, ale nevymyslel nic. Tak nakonec upřímně přiznal, že opravdu neví, co by to mohlo znamenat, ze 3 grošů i vracet, i půjčovat, i být živ. No, nejjasnější pane, povídá chudák. Starám se o otce, už starého a bezmocného. Tomu vracím, protože mě vychoval. Ale starám se i o malého syna. Tomu půjčuji, aby mi vrátil, až já zestárnu. Ze 3. groše jsem živ sám. Tak takhle to je, zaradoval se král. Vidíš, můj milý, mám doma 12 rádců a čím víc jim platím, tím víc si stěžují, že nemají z čeho žít. Teď jim dám tuhle hádanku, co jsi mi řekl. Ale kdyby se přišli vyptávat, tak jim neříkej, co to znamená, dokud nespatříš můj obraz. Když to dopověděl, daroval sedlákovi hrst dukátů a odešel domů.

Když se král vrátil na hrad, dal si předvolat těch 12 rádců. Vy, povídá jim, kteří s tolika peněz nemůžete být živi. V naší zemi je jeden člověk, který má na den jenom 3 groše a i z těch ještě jeden vrací, druhý půjčuje, z toho třetího je sám živ a přece poctivě. Teď, jestli jste moudří, mi řeknete, jak je to možné. Když mi to dopozítří neřeknete, dám vás všecky ze země vyhnat, abyste nejedli chleba zadarmo. Slavní rádcové se odebrali domů se svěšenými nosy a radili se, jak a kterak by to bylo. Každý chtěl být nejmoudřejší, ale na rozum prostého člověka byl každý z nich krátký. Minul den, míjel i druhý. Třetího rána měli předstoupit před krále a stále ještě nemohli přijít věci na kloub. V poslední chvíli jim někdo našeptal, kde by našli toho chudáka, ten, že jim nejspíše pomůže z kaše. I vyhledali ho hned všichni. Zle na něho dotírali prosbou i hrozbou, aby jim pověděl, jak je to s těmi 3 groši. Ale ten měl pro strach uděláno. Oznámil jim královský rozkaz a že jen kdyby mu ukázali králův obraz, mohlo by z toho zapršet. Jak pak ti my, rádcové, můžeme ukázat králův obraz, povídali. Vždyť král na naše slovo k tobě nepřijde a ty zase nesmíš k němu. Jen se dej k té odpovědi přimět nějak jinak. Když už ani tohle nesvedete, tak z toho mráčku bouřka nebude. Naslibovali mu hory doly, nanosili spoustu peněz. Už prý i bez královy milosti má být z čeho živ, tak ať jim tu věc vyjeví. Ale on nic. A když už se jim dost navysmíval, že si takový moudří páni nevědí rady, vytáhl tedy z kapsy jeden z těch dukátů, co mu král daroval, a řekl. Vidíte, tady je králův obraz. A tak vám můžu vyzradit, co chci. A prozradil jim hádanku. Třetího dne se pak rádcové snadno domlouvali s králem, až když jim chudák půjčil svůj rozum. Ale i král hned zavětřil, co v tom vězí. Dal zavolat chudáka a zeptal se ho. Řekni mi, jak to, že ty, jinak tak poctivý člověk, si se teď provinil proti mému královskému rozkazu? Neprovinil jsem se, nejjasnější králi, neboť jsem mlčel jako kámen, dokud jsem neuviděl váš věrný obraz. Tady ho mám, i vy sám jste mi ho daroval. A vytáhl dukát s královým obrazem a vyprávěl mu příhodu s těmi 12, i jak mu hrozili, i jak ho prosili, i jak ho obdarovávali dukáty, i co se jim navysmíval. No, odpověděl na to král, když jsi tak moudrý a máš víc rozumu než mých 12 rádců, nebudeš už kopat příkopy. Ale budeš jako velký pán žít na mém dvoře a zasedat v radě vedle mě. A vy, obrátil se k rádcům, nestydíte se? Co a jak teď s vámi? Nejen, že vám na penězích nepřidám, ale uberu vám ještě i z toho, co máte. Víckrát už nepřišli krále s penězi obtěžovat.

0: Jistý Loudal z Raděticse neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že Loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán z potřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Krz střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka prorokovala. Za dva sloupky důkatu a bez velikých círatů, cimbalí a cimbili, i kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbalí. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na Kmínce. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kmínku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nestá. A jak se zouval, skulil se na postel a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát je samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce, mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Jo, jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičili si mi na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděl ležet, ne? Byla to ona. 3krát mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3krát. 3krát z lžice usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3krát byla vdovou a 3krát mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ty numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3krát zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatři ti, 26. Kdáka ti slyšeti, 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka, a spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku Loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky, zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. V 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a Loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, Loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak Loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upad rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal, a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si Loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený o pec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin: jdu do Prahy pro peníze, přišpendlil to spící Loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit. Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha, tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okounil v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl, a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla vašnosti. Haha, zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vykslajvantovej, a pod nosem knír. No vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel, tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat. Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno bab, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá, mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinyho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle, zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátněl do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal podomek. No, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste?
1: Co to je?
0: No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takoví idealisti, co myslí, že je to uživí.
1: Já jsem rolník.
0: No jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku?
1: Mám po ní sny.
0: A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím.
1: Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou
0: a jak ho ta numírka a konečně i nebožka teta ženinýho táty, jak ho vypekli.
1: Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař.
0: No, jen jsem vás vomrk, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo. To vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu. A anarchisti jsou neholení a rozsuchaní. Co se provokatérů týče, no to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty, zavoláme pana Mankovice odvedle, to je vetešník, on vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no. Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra. Zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějakej, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve svý chalupě pod pecí poklad. No. Kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen. Probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro. Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě.
1: No, a co ty na to? Povídá Louda lženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kminku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory. Husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovice zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.
2: V jedné malé chaloupce na Stráni žili dědeček s babičkou. Měli se rádi a žili si spokojeně. Jednou dostal dědeček chuť na něco dobrého. Zašel za babičkou a povídá: Babičko, dostal jsem velikou chuť na koblížky. Usmaž mi je, ale ať jsou pěkně vypečené a červenoučké. Ráda bych ti je udělala, dědečku, ale nemáme doma ani hrstku mouky, povídá babička. Jen se podívej do truhlice, řekl dědeček, snad tam ještě trochu mouky smeteš. Babička vymetla truhlici a nametla tam dvě hrsti mouky. Bylo jí tak na jeden koblížek. Babička zadělala těsto smetanou, udělala koblížek a usmažila ho na másle. Byl krásný, kulaťoučký, dočervena usmažený, s bílým proužkem kolem. A protože byl horký, dala ho babička na okno vychladnout. Koblížkovi se to však nelíbilo ležet na okně. Rozhlíží a najednou hop, talíře, a už se kutálí po zápraží a potom dále z kopce po cestičce. V tom proti němu stojí zajíc a povídá: Koblížku, koblížku, já tě sním. Nejes mě, zajíčku, na to koblížek. Poslouchej, zaspívám ti hezkou písničku. Koblížek vyskočil na veliký kámen a začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, uteču i tobě, zajíčku. Seskočil dolů a rychle se rozkutálel po pěšince k lesu. Najednou proti němu vyrazí z houští lesa šedý vlk s velkou tlamou a ostrými zuby. Koblížku, koblížku, já tě sním, vyštěkne. Než mě sníš, poslechni si moji hezkou písničku, povídá koblížek a začne. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, uteču i tobě, vlku. Dospíval a než se vlk vzpamatoval, kutálel se koblížek rychle dál do lesa. A tu proti němu kráčí veliký černý statný medvěd a bručí. Koblížku, koblížku, já tě sním. Když sníš, tak sníš, ale nejdříve si poslechni, jak ti pěkně zaspívám. A začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, uteču i tobě, medvěde, a kutálel se dál cestičkou lesem. Po lese se potulovala rezavá, chytrá liška. A najednou v dálce uviděla, jak se po cestičce něco kutálí. Počkala si a když se před ní zastavil vonavý koblížek, chytře povídá: Vítám tě, koblížku, u nás v lese. Jsi tak hezonký, červenoučký a vonavý. Koblížek byl rád, že ho někdo pochválil. Vyskočil na pařízek a začal zpívat. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, medvědovi, uteču i tobě, Liško. Pěkně zpíváš, povídá Liška, ale jsem už stará a špatně slyším. Pojď blíž a zaspívej mi tu písničku ještě jednou přímo do ucha. Zaspívám, zaspívám, řekl ochotně Koblížek. Sedl si Lišce k uchu a začal. Já, Koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený. Ale v tom pohodila Liška hlavou, otevřela tlamu, udělala ham a milého Koblížka snědla. Tak místo dědečka si na Koblížku pochutnala chytrá Liška. Zatím v chaloupce poslal dědeček babičku, aby se šla podívat na okno, jestli je už Koblížek vychladlý. Ale Koblížek nikde. Dědečku, Koblížek na okně není. Asi ho někdo odnesl, volá babička. To nic, babičko, řekl dědeček. Doběhnu pro mouku a usmažíš celou mísu červenoučkých Koblížků a na nich si pochutnáme oba dva. Dědeček přinesl mouku a babička usmažila mnoho krásně červenoučkých a vonavých Koblížků. Pane, to je dobrota, pochvaloval si dědeček a babička byla ráda, že dědečkovi Koblížky chutnají.
3: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel.
4: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám. Operovat.
3: Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat, a čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku. Moc pěknou, vypadala jako sluníčko a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
4: Je, Krtka.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještěže Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku tort? Pejsek měl mít zítra svátek a kočička narozeniny. Děti to věděli a chtěli pejska a kočičku nějak k svátku a k narozeninám překvapit. Přemýšleli, co by pejskovi a kočičce dali nebo udělali, pak si vzpomněli a řekli, víte co, děti? Uděláme pejskovi a kočičce k svátku tort. Jak řekli, tak udělali. Vzali si na to formičku a uplácali pejskovi a kočičce z písku krásný dort. Navrch dali 5 pěkně bílých kamínků, to byly jako mandle, a dort byl jako opravdivý. Donesli ho kočičce a pejskovi. Tu máte, přinesli jsme vám k svátku a k narozeninám dort. Je moc dobrý, můžete si ho celý sníst. Pejsek s kočičkou si dort vzali, dělali nad ním ňam, ňam, ňam, ten je dobrý, ten se vám povedl, a dělali, jako by ho jedli. Děkujeme vám, řekli dětem, takovýhle dort jsme jak živi nejedli. Děti z toho měli radost a šli domů.
3: Škoda, že pejskové a kočičky písek nejedí,
2: řekl pejsek kočičce, když děti odešly.
3: Takový krásný dort, to bych si na něm nějak pochutnal. A jestli pak víš, že jsem nad ním dostal náramnou chuť na nějaký opravdický dort. Ale musel by být opravdický, povídám.
4: Také jsem dostala chuť na opravdivý dort. Víš co, však když mám zítra narozeniny a ty svátek, měli bychom si nějaký dort u...

0: stokrát dobrý dort.
1: To je pravda. Uděláme si takový nejlepší dort.
2: Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali to dohromady.
1: Dort musí být sladký.
2: A nasypala do toho cukr.
0: A trochu slaný taky,
2: řekl pejsek a dal tam sůl.
1: A teď tam dáme máslo a zavařeninu.
0: Ne, zavařeninu tu ne, tu já nerad. Dáme tam místo zavařeniny syreček, ten já tuze rád.
2: Tak tam dali několik syrečků.
1: Mně se zdá, že je málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůží.
0: A oříšky, abychom nezapomněli.
2: Řekl pejsek a nasypal tam kornout oříšků.
1: Oříšky jsou dobré.
2: Chválila to kočička.
1: Ale měla by tam jistě také přijít okurka.
2: A dala tam okurku.
0: A kosti, musíme tam přece dát nějaké kosti.
1: A přece nějakou myš. Myš já tak tuze ráda.
2: Vzpomněla si kočička a dala do dortu 4 myši.
0: Tak, a teď několik buřtů, hodně pepřovatých, to je něco pro mne.
1: A teď to hlavní. Přece šlehanou smetanu tam musíme dát.
2: Dali tam plný hrnec smetany.
0: A trochu cibule.
1: A čokoládu.
0: A omáčku.
2: Tak do toho svého dortu dávali a míchali všechno možné. Dali tam i česnek a pepř a namíchali tam sádlo a bombóny, škvarky a skořici, krupičnou kaši a tvaroh, perník a ocet, kakao a zelí, jednu hlavu z husy a hrozinky. Inu, všechno možné do toho dortu dali, jen chleba tam nedali, protože pejskové a kočičky chleba zrovna tuže moc rádi nejedí. Když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak veliký jako kolo u vozu.
0: Panečku, to bude veliký dort.
1: To se nějak najíme. A teď to dáme péci.
2: Dali dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to, syčelo to a šla z toho pára, smažilo se to a připalovalo, kypělo to a přetékalo a čmoudilo to, jako kdyby se staré hadry pálily. Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl.
1: Víš co, a když byly ty děti tak hodné, že nám přinesli ten svůj dort, tak my je zas pozveme na ten náš dort.
0: Tak pojď, půjdeme ty děti pozvat.
2: Vzali se za ručičky a šli ty děti pozvat. Děti byly v zahrádce před domem a hráli si tam s kuličkami. Pejsek s kočičkou je pozvali na dort a chvíli si s nimi pohráli s kuličkami a potom ještě s míčem a trochu s kostkami. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes. A jak ten dort vychládal, zavonělo mu to do nosu všelijak. Hav, hav, hav, pomyslel si ten zlý pes. Tady mě to nějak voní, to bude asi něco na můj zub. Čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl, když se toho dortu dočichal, tady to je, to si dám. A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal a hltal, až mu v očích slzy stály, jak byl ten dort uvnitř ještě horký. Hltal, až se přitom několikrát zakuckal. Hltal a hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konev vody a odvalil se pryč. Když si pejsek a kočička s dětmi dost pohráli, vzpomněli si na ten dort. Tak se vzali všichni za ruce a šli se podívat, jestli už ten dort dost vychladl. Panečku, to si děti pochutnáte, řekli pejsek s kočičkou. To ani nevíte, co jsme tam všeho dobrého dali. Došli, dívají.

0: είσαι α τσωτό ντορτιε πριτς. Ιέμινε, ζεκρυπέ είσαι ξκοτσίτσκο, ντορτιε πριτς νιγρονάμι ευζάλ. Díva jí se a díva jí a vida. Támhle pod keřem leží veliký zlý pes a tuze heká. Moc se tím dortem přejedl a teď je mu špatně. Ukrutně ho bolí v břiše.
1: Toto bolí, toto bolí,
0: naříkal ten zlý pes.
1: To jsem si dal, co ono to bylo v tom dortu všechno namícháno, že z toho mám takové ukrutánské bolení.
2: Heč, Tomáš, měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
3: Víš, pejsku, já si z toho nic nedělám, že nám ten zlý pes snědl ten dort. Třeba by nám potom našem dortu také bylo špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
2: To je pravda, jen ať naříká a heká ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je. Ale my doma docela nic k jídlu nemáme, všechno jsme dali do toho dortu. A já na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
0: Nic si z toho nedělejte, pejsku a kočičko, řekli děti. Pojďte k nám a my vám dáme od našeho oběda. Tak šel pejsek s kočičkou k dětem k obědu. Pojďte, děti, jíst, volala na ně už maminka. A děti řekly, maminko, tady ten pejsek má svátek a kočička narozeniny, musíme jim také něco k obědu dát. Tak dali kočičce a pejskovi od oběda. Dali jim polívečku a bylo také masíčko a bramborové knedlíčky a ještě kousek koláče od včerejška někde pro ně maminka vyšťárala. Kočičce a pejskovi to tuze chutnalo. Poděkovali dětem za oběd a šli spokojeně domů. To jsme se na náš svátek a na naše narozeniny poměli, libovali si. Takový dobrý oběd a ani trošičku nás po něm bříško nebolí. Došli domů a ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal. Oni šli po tom dobrém obědě spat a libovali si, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen nakonec vydařili. A ten zlý pes potom jejich dortu hekal a naříkal v tom houští ještě celých 14 dní.

0: Příběh pátý, jak šel Radovan s tatínkem na jmelí. Už jsme si říkali, jaké měl Radovanův tatínek ruce? Neříkali. Tak ten pan zahradník měl zlaté ruce. Tím se nemyslí, že by je měl jako někdo má třeba zlaté zuby, nebo jako je zlatá ta zahrádka na střeše Národního divadla. Tím se myslí ruce, které jsou šikovné a dovedou vzít za každou práci. Navíc byly tatínkovy ruce z dobré kůže, hlavně na dlaních. Dlaně měl tak vypracované a stvrdlé, jako by byly vyřezané z lipového dřeva. Když vzal pan zahradník svého chlapečka za ruku a malá dlaň se schovala v tatínkově velké jako špaček v bučce, tu Radovan věděl, že se mu nemůže nic stát a přál si, aby měl jednou také takovou pořádnou ruku, která by do sebe něčí dlaňku schovala jako ptáčátko. Jednoho jitra se u zahradníků probudili a co nevidí. Někdo jim přes noc zabílil okenní tabulky, ale ne barvou, nýbrž tenkým zmrzlým povlakem. Tatínek přiložil na sklo svou teplou dlaň a za chvilku bylo po povlaku. Maminka pohlédla tím dlaňovitým průzorem ven a povídá: a jejej, perou se tam mlináři. To bylo něco pro Radovana. Hned byl na nohou a volal: sláva rvačka, jdem se na to kouknout. Sotva mu maminka stačila uvázat šálu a narazit teplou čepici, už byl na zápraží. A musel až přimhouřit oči, jaká byla venku bílo-bílá běloba. Všechno bylo pod sněhem a sníh se stále sypal a zasypával, na co přišel. Kde byly včera věci, tam byly dneska bílé kopečky. Kde jsou, tati? Ptá se Radovan a zvědavě vyhlíží přes zavátou zahradu. Kdo? Mlináři, já je nevidím. Ale nikde nejsou, zasmál se tatínek. To se jen tak říká, když sněží, protože to vypadá, jako kdyby se mlináři prali, až by se z nich prášilo. Proč se mlináři perou a kdo si začal? Zajímá se Radovan. Oni se neperou, vysvětluje trpělivě otec, ale kdyby jeden mlynář dal druhému herdu dozad, tak by se z toho druhého mlynáře vyvalil oblak mouky. Ale ten druhý mlynář by mu to oplatil, dožaduje se Radovan spravedlnosti. Samozřejmě, vzdychne tatínek, a potom by se zase z toho prvního mlynáře prášilo, protože mlynáři jsou samá mouka. To už tatínek v duchu vyčítá mamince, že prostě neřekla padá sníh a že do toho ty mlynáře vůbec tahala. Při té řeči vzal zahradník do jedné ruky košík a do druhé synkovu ruku, obešli dům a dostali se za humna, kde byl pod střechou na dvou skobách zavěšen dlouhý sadařský žebřík. Tatínek ho položil na sníh, sám se postavil k jeho tlustějšímu konci a Kloučkovi přenechal tenčí, poněvadž tam je žebřík lehčí. Když ho zvedli, koukne Radovan na zem a vidí, že tam ve sněhu jeden žebřík zůstal. Ale hned poznal, že to byl jenom jeho věrný obtisk. A to se mu na sněhu líbilo, že takové věci dovede. Tati, podívej, obtisk, řekl, a jak se ohlížel, zakopl a udělal vedle svůj vlastní obtisk, který se mu povedl tak krásně, že měl i obličej. Potom šlapali nedotčeným sněhem k vrátkům a zůstávala za nimi řádka velkých a malých stop. Kam jdeme, tati? Volá človíček z jednoho konce žebříku na druhý. Na jmelí, Vánoce jsou za dveřmi, odpovídá tatínek a vypouští přitom z pusy obláčky páry. To šli právě kolem kůlny. Radovan pustil žebřík, což tatínek ani nepoznal, a otevřel její dveře. Nejsou tam, tati! Zahradník se zastavil. Co tam není? Povídá. Vánoce! Říkal si, že jsou za dveřmi. Dobrý tatínek musí být především trpělivý. A jelikož zahradník byl jedním z nejlepších tatínků, nezlobil se a zase synkovi klidně vysvětlil, že když se něco blíží a už je to skoro tady, říká se, že je to za dveřmi, i když to za těmi dveřmi ve skutečnosti není. A aby v tom měl Radovan úplně jasno, ještě dodal, že takové události jako jaro nebo prázdniny na ty dveře kolikrát i klepou. Ale to taky neznamená, že by tam stáli a bouchali, to se taky jen tak říká. S těmi slovy se tatínek zastavil u kmene rozložité lípy a řekl: vidíš nahoře ve větvích ty chomáčky, tak to je jmelí. Radovan chtěl vědět, k čemu je jmelí dobré, jestli k jídlu jako zelí. Jmelí je pro štěstí, řekl tatínek. Budeme ho lidem prodávat, aby měli štěstí. A to je pravda, nebo se to zase jen tak říká s tím štěstím? Zeptal se nedůvěřivě Jošík. Nad tím se zahradník musel zamyslet. Dělal jako, že přistavuje žebřík a nemůže při té námaze mluvit, ale ve skutečnosti se mu ta práce se žebříkem hodila, poněvadž hned nevěděl, co na to odpovědět. Pak řekl: jisté to není, že jmelí přináší štěstí, ale co kdyby na tom něco bylo? A tak si ho radši každý koupí, aby si to pak nevyčítal. Rozhodně se jmelím nemůže nic kazit. Zahradník vystoupal po žebříku až do koruny lípy a tam tu rostlinu pro štěstí, která má i v zimě zelené lístečky, uřezával a dával do košíku. Ale co se přihodilo? Košík ještě nebyl plný, když se zhora ze stráně ozvalo hulákání. Podle drsného, nevychovaného hlasu Radovan hned věděl, kdo to je. Zlý výrostek Hugo. Seděl na saních, jistě kradených, a řítil se přímo sem. Tatínku, drž se! Stačil ještě Radovan vykřiknout a pak už narazilo dřevo na dřevo, potržený žebřík se skácel, ale bez tatínka. Ten zůstal nahoře. Držel se oběma rukama větve a visel. V prvním okamžiku se Radovan zaradoval. Tatínku, jmelí nám přineslo štěstí. Naštěstí se pevně držíš, viď? Držím, ale dlouho nevydržím, odpověděl z výšky tatínek. Zahradnický chlapeček nestrácí hlavu a pokouší se padlý žebřík znovu postavit, ale sám to nesvede. Hugo, volá dolů po svahu, pojď mi pomoct, nebo zaviníš strašné neštěstí. Ale z dola mu odpověděl jen Rošťákův smích. Dojdu pro maminku, rozhodne se Radovan. Ale tatínek na lípě zanaříká: jen to ne, hochu, víš, jak je citlivá, kdyby mě takhle viděla, zaručeně by omdlela. A při té řeči tatínkovi o kousek povolili prsty, takže se držel už jen za dva články. A jelikož, jak víme, měl ruce vypracované, bylo to, jako by se jiný držel za tři články, což bylo pořád ještě dobré. Dojdu pro Kvika, rozběhl se Radovan k psí boudě. Jenže, kde ta bouda je? Zapadla sněhem. A pes v ní zřejmě spokojeně spí. A tak musel vzít zahradnický chlapeček lopatu, rychle odházet sníh z Kvikova příbytku a rozespal jeho hlídače, který vůbec nevěděl, o co se jedná, přitáhnout k žebříku. Pak důmyslně přivázal psa na řetěz ke žbrdlince a oba táhli, co jim síly stačily, ale marně. Na ten dlouhý žebřík byli krátcí. A tatínkovi v koruně lípy zase o kousek povolili prsty a visel už jen za poslední článek. V tom se Kvik Radovanovi vytrhl a vyrazil pryč takovou rychlostí, že ho ohodil s prškou sněhu. Kam běžíš, vrať se, křikl na něj zbytečně chlapeček. A tu zaslechl zhora tatínkův hlas. Cítím, že se zřítím. Vydrž, tatínku, vydrž, prosím tě, ještě chvilinku, žadonil Radovan, protože v té chvíli spatřil, že Kvik, ten chytrý pes, bez rodokmenu sem táhne sáně a na nich Kateřinku a ještě dvě její kamarádky. Kviku, si pašák, zajásal Radovan. Teď už jich bylo na žebřík pět. Čtyři děti a jeden pes. Vší silou ho zvedli a sotva ho přistavili k lípě, tatínek už se neudržel a sjel po něm do závěje jako hasič, jen to hvízdlo. Mockrát vám děkuju, děti, řekl zahradník, když sundal z hlavy košík, který sletěl dolů hned po něm. Děti pozbírali rozsypané jmelí a vykročili za panem zahradníkem, protože je pozval do skleníku, aby se zahřáli. A v tom teplém skleníku, kam zima nesmí a kde se všechno zelená, jako by se nechumelilo, měli nevídanou podívanou. Na stoličce tam seděla maminka v režné zástěře. Tatínek jí podával z košíku jednu snídku jmelí za druhou a věřte nebo nevěřte, sotva na ní maminka pohlédla, větvička se tím jejím podíváním celá pozlatila. Jak je to možné? Zašeptala Kateřinka udiveně. Radovaný odpověděl také šeptem, aby tu kouzelnou práci nerušil. Řekl, tatínek má zlaté ruce a maminka zlaté srdce. Pak se nemůžeme divit, že jim ty větvičky zlátnou. Děti chápavě pokývaly hlavami a maminka dala každému zlatou snídku. A jak je tak podělovala, postavil se z čista jasna do frontičky podivný mužík s plnovousem.
1: Jedno mélí,
0: zahuhňal a hodil mamince do zástěry korunu. Přejete si menší nebo větší, ptala se maminka.
1: Veliký, abych měl veliký štěstí, řekl mužík.
0: Radovanovi se ten člověk nezdál. Prohlédl si ho ze všech stran a pak nenápadně zkusil zatáhnout za ty jeho vousy, jestli jsou pravé. A nebyly, byly na gumičce. A jak spod nich vykoukla povědomá drzá brada, Radovan věděl, kolik uhodilo. To je Hugo, tati, zvolal tak silně, až se tabulky skleníku zachvěly. Hugo polekaně nadskočil a rázoval si to ke dveřím. Tatínek mu je však zastoupil. Ty si tak asi zasloužíš štěstí, mizero, řekl a v ruce se mu octlo koště. Hugo mrštně proběhl uličkou mezi květináči a ukryl se v džungli asparagusu. Tady je, popadli ho děti za uši. Ale nebyl to on, byl to sádrový trpaslík, který za nic nemohl a jen tu přezimoval. Hugo nebyl k nalezení, ale ve skleníku zůstal, to bylo jisté. Počkejte, mrknul zahradník na děti a otočil vodovodním kohoutem, takže na asparágusový prales se začala zhora snášet vláha a byla pořád vydatnější a vydatnější. Jak se dalo očekávat, výrostek dlouho nevydržel. Vynořil se, otřepal a zamířil pod palmu, kde tolik nepršelo. Ale tam si sedl do kaktusů, tomu asi nebylo příjemné, protože zavil a zaskučel a vystřelil odtud zahradníkovi přímo do náruče. Tatínek ho přehnul přes koleno a chvilku váhal mezi koštětem a rukou. Pak se rozhodl pro ruku. My, kteří víme, že je zlatá a že má na dlaní kůži, která se odolností blíží lipovému dřevu, mu to rozhodnutí jistě schválíme. Když se pak večer zahradnický chlapeček schoulil do postýlky, řekl si, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Bob a Bobek v zoo. A bylo zase ráno. Vstávat, jdeme pracovat, naléhal Bob. A proč? Zeptal se zvědavý Bobek. Protože práce šlechtí. Povzdechnul si zklamaně Bobek. A taky nás živí, dodal Bob. Jo, a já náhodou vím o místě, kde dostaneme jíst a pít zadarmo. Jen se necháme okukovat. Teda, a kde? Zeptal se pochybovačně Bob. No, kde? V zoologické zahradě, ne? Tak jdem. A za chvíli už stáli u brány, kde byl vrátný a nápis vstupné 1 koruna. To už je dávno. A my potřebujeme 2, spočítal si Bobek. No, a nemáme ani 1, natož 2, posteskl si Bob. Ale v tom kolem nich procházela celá školní výprava a vrátný je beze všeho pustil.
1: Podívej se, Bobe, hromadné výpravy to mají zdarma.
0: A pokukovali po další školní výpravě, která se zrovna soukala z autobusu. Pan učitel Kalousek vystoupil první a nařizoval. Tak prosím, žáci, utvořte dvojice, že, a spočítejte se. Nás musí být teď dohromady počtem 26. No, ale kdeže by bylo? Krátkozraký pan učitel si nevšiml, že si Vaňousková s hromádkou odběhli koupit zmrzlinu. A právě toho využili Bob s Bobkem. 25, vykřikl jeden. 26, vykřikl druhý. Tak kolik vás je? Zeptal se vrátný. Je nás akorát, hrdě hlásil učitel a vrátný otevřel bránu. Jen tak si pro sebe brumel. To jsem nevěděl, že králíci taky chodí do školy. On teda to vzdělání každý potřebuje, je to pravda, ale možná je to nějaká jazykovka. No ale pak na všechno zapomněl, protože se musel hádat s Vaňouskovou a Hromádkou, kteří tvrdili, že patří taky k hromadné výpravě. Pan učitel schromáždil svoji třídu před ohradou s hrochem. Pak si pečlivě přečetl tabulku a pravil. Jest to hroch. Jistě všichni poznáváte?
1: Prosím, já ho neznám, ozval se Bobek. Ale znám jiného, co byl s námi v cirkuse, když jsme jezdili s panem Pokustónem. Ten se prosím jmenoval Vojtěch.
0: No a teprve teď si všiml pan učitel 2 nových žáků. Počkat, co vy tady? Kdo vy vůbec jste? A co patá Krupičková, nejlepší žákyně třídy, se hned hlásila.
1: Prosím, pane učiteli, prosím, to jsou králíci obecní. Znám je, patří ke třídě hlodavců, mají rádi mrkev, mají rádi kedlubnu, mají rádi zelí.
0: Králíci, zvýšil hlas pan učitel, no tak v tom případě nemáte co pohledávat mezi školními dětmi. A já okamžitě zavolám vrátného. A ani nemusel, protože ten zrovna přiváděl za ucho ztracenou Vaňouskovou a Hromádku. A pan učitel z radosti nad tím, že má třídu zase pohromadě, na králíky zapomněl. A ti stejně už vzali nohy na ramena a hned jak viděli vrátného a mazali a krčili se u ohrady stučňáky. A jak se lekli, když najednou se za jejich zády ozval hluboký hlas. Halo, hej, no vy 2, pojďte sem. To na ně volal tučňák s černým frakem a bílou náprsenkou. No a když opatrně přišli blíž, spiklenecky mrkl. Nevzali byste to tady chvilku za mě jako melouch? Já bych si potřeboval odpočinout.
1: A co za to?
0: Zeptal se Bob. Přijdou vás nakrmit, ale musíte mi potom trošičku nechat.
1: No ale co máme dělat?
0: No nic, Vy se jenom prostě převléknete a postavíte se tak, aby na vás lidé viděli. No a občas se můžete pohnout, aby bylo jaksi jasné, že jste živí. A tučňák předvedl králíkům několik svých houpavých nemotorných kroků a šel spát. Vidíš, já jsem ti to říkal, že v zoo je to prima. Tady je to, kamarádičku, nejlepší. Prohlížíš si lidi, co jdou za plotem a ještě ti za to dají najíst. Jenomže po cestě přicházel pan učitel Kalousek s dětmi.
1: Honem, pryč, lekl se Bobek. Neboj se, prosím tě, vždyť jsme tučňáci.
0: A sotva zaujali tučňácký postoj, už si pan učitel nasazoval brýle, pak si je přeleštil a četl dětem. Tak zde, děti, vidíme párek tučňáků. Je to druh Sphaeniscus magellanicus, neboli tučňák magellonský. Velice vzácný. Bobovi se nadmula hruď pýchou a Bobek se kolébal, co mu síly stačily. Tučňák magellonský je bojácné, plaché zvíře a žije v děrách, pokračoval pan učitel. To králíci taky, šeptal Bobkovi. Během svého vývoje ovšem, jak si pozbyl schopnost létat.
1: To my taky neumíme, radoval se Bobek. No tak vidíš, že jsme úplně jak tučňáci.
0: I chodec je pramizerný, pokračoval dál pan učitel, a Bob s Bobkem se rozkolébali na svých králičích nožkách, jako kdyby byli kyvadlo od hodin, a udělali pár krůčků přesně tak, jak je to učil starý tučňák. Ovšem, pokračoval pan učitel Kalousek ve výkladu, tučňáci se za to naučili výborně plavat a voda jest jim domovem. Králíci se rychle dokolébali k jezírku, sundali si černý fráček, ale jak se svlékli, vykřikla zase Krupičková.
1: Prosím, prosím, pane učiteli, králíci jsou to, prosím, jsou to králíci.
0: Pan učitel zjistil, že se jedná opět o Krupičkovou, rozlobil se a řekl. Rodiče do školy, ty nepoznáš tučňáky, ty neumíš číst. Podívej se pořádně. Čti. A Krupičková pomalu četla. Sphaeniscus magellanicus. Tak vidíš, tučňák magellonský, kdo měl pravdu, pokáral jí pan učitel.
1: Já,
0: pokračovala holčička.
1: Podívejte se, protože, pane učiteli, neumějí plovat.
0: Sotva to Bob s Bobkem uslyšeli hup a byli v bazénu a kraulovali, co jim síly stačily.
1: A prosím, jsou to králíci, tučňáci totiž by měli černý fráček,
0: ozval se Hromádka, který zrovna dolizoval zmrzlinu.
1: Oni si ho sundali, když se šli koupat, upozorňovala všímavá Vaňousková. Ne, prosím, tučňáci se koupou vždycky oblečeni, tohle jsou králíci, trvala na svém Krupičková. Ano, jsou to králíci, obyčejní králíci, králíci, králíci,
0: začali volat všechny děti a Rorejs, největší uličník ze třídy, koukal, kde leží nějaký kámen, aby ho po ní hodil. Když to uviděl Bobek, rychle se potopil, ale chudák nechal pusu otevřenou a pořádně se napil a začal se topit. A místo volání o pomoc se ozývalo jenom ono to nebylo jasné, jestli se topí, anebo jestli kloktá. A v tu chvilku vylez starý tučňák, rozhlíží se, rámusící děti ho probudili, a sotva uviděl, co se děje, rychle pomohl Bobovi a Bobkovi z vody. Honem, schovejte se v díře. A sám se vystavil na odiv všem dětem. Zrovna přijížděl pan krmeč s dvoukolákem a hodil přes ohradu celou putínku slanečku. Teda ale máte tu pěkný nepořádek, osopil se na něj pan učitel. Řeknu vám tedy, pane krotiteli, no to je, tady je psáno, že je to tučňák, že zatím jsou tam králíci. Jaký králíci? Divil se krmič. Neustále se nám pletou do cesty, já budu žádat jejich přísné potrestání. A co jejich? Vaše přísné potrestání, volal pan učitel, pak sebral děti a všichni šli o klec dál. Už můžete ven, volal starý tučňák, a tady máte odměnu, a podal oběma krásnou rybičku. Bob a Bobek si k ní přičichli a pak povídali. My vám moc děkujeme. Opravdu jste opravdu laskav, ale to nemusí být. A koukali, kde by bylo něco k jídlu pro králíky. Ale nebylo to jednoduché. Žirafa tam měla jídlo strašlivě vysoko a lev ten zase baštil obrovskou vepřovou kýtu. Teda, tohle by mi asi nechutnalo, řekl Bobek. Ale možná bychom chutnali my jemu, pomyslel si Bob a táhl Bobka raději od lví klece dál. No konečně, podívej, králíci, přidáme se k ním a necháme se okukovat. Uvidí, že něco dostaneme. Oba stáli před kopci, v níž byli zavřeni jejich kamarádi. Zrovna k ním přijel pan krmič a vezl plný trakař vonavého sena. Prosím, jsme tady taky, připomenul mu Bob. Ale krmič se na ně podíval, dal si ruce v bok a smál se, až se prohejbal. Vy, promiňte, ale dovolte, abych se zasmál. Podívejte, tady to jsou králíci, to jsou exempláře. A krmič ukazoval na jednotlivé kotce. Králík paví očko, to je zabarvení. A nebo tady, tohle je nádhera. Králík tygří, vidíte ty pruhy, to je co? To je panečku, to je kousek. Nuše na vymření, nádherný exemplář. A vy, kdo by na vás co viděl? Teď vy jste obyčejný králíci. Vy se musíte, miláčkové, živit prací. Ke vší smůle ještě dorazila k oddělení králíků školní výprava s panem učitelem Kalouskem. On už byl celým výletem uondanej, utáhanej, hlava mu klesala, ale jak uviděl králíky, vykřiknul, no tady jsou, to jsou oni lumpové, za co se zase vydávají? To jsou králíci obecní, vysvětloval krmič. Pane krmič, no nevěřte jim to, ty už se vydávali za žáky 3. A, potom za tučňáky magelonské a doví, co jsou zač doopravdy. Prosím, ale my jsme doopravdy králíci, ozval se Bob. Ano, vy jste králíci, ale podvodní, zvolal pan vrátník, který zrovna přiběhl. Vy jste se totiž vloudili do naší zoologické zahrady bez placení. Vydá, bez placení a ještě se chtěli zadarmo najíst. A to neholenkové. To stupné si musíte odpracovat, rozkřikl se krmič. Pojďte, já vám dám prácičku, vy hezky umejete a nakrmíte slona. Vzal Boba a Bobka za ucho a odvedl je k Bimbovi. Bobe, Bobečku, co budeme dělat? To bych raději drhnul horu říp. Nefňukej, prosím tě, dej se do práce. Nos vodu, já vezmu rejžák a budu rejžovat, rozhodl Bob. Prosím vás, dejte pozor, ať mě to příliš nelechtá, upozornil je Bimbo. A slon se za chvíli leskl čistotou, ale Bob a Bobek už padali únavou. Ale copak, ozval se krmič. Ještě snad krmení ne. Támhle je pro Bimba vagon mrkve, cisterna s vodou a už Zase Bob s Bobkem běhali s náručemi mrkve.
1: Bobe, já se z toho zblázním, jak se cpe. Vždyť už ho musí bolet chobot.
2: Ještě prosím vás pít,
0: poručil si Bimbo. A Bob s Bobkem běhali s putínkami jako k požáru. Konečně byl Bimbo spokojený a řekl, pěkně jste mě umyli, nakrmili, nechcete u mě zůstat, mládenci, na pořád.
2: Ne, volal Bob a Bobek,
1: ne, jen prosím, to ne.
0: Tak dobrá, tady vám dám za odměnu trakař plný mrkve, já už stejně nemůžu.
1: Vidíš, Bobku, bez práce nejsou koláče. Má ani mrkvička,
0: dodal Bobek. A oba si vezli drahocenný náklad ke svému klobouku.

0: kukačka. Bedříšek leží pod stromem a čte knížku. Prožívá v ní parádní dobrodružství s Robinsonem Crusoe a vůbec si nevšímá svých čtyřnohých kamarádů Macíka ani Arnošta. Zdá se, že dokud nepřečte poslední řádek, nepůjde ani k obědu, natož aby dělal nějaké skopičiny na zahradě. To je ale nuda, rozvaluje se Macík na sluncem vyhřáté lavičce pod oknem. Pozoruje přitom ptáčka, který poletuje mezi jabloněmi a vypadá, jako by něco hledal. Pochoutka na dohled, přemýšlí mlsný kocour a hlavou se mu ženou myšlenky na pěknou masitou pečínku. Za to Arnošt, na toho je nuda vždycky krátká. Vymyslí cokoliv, jen aby nemusel ležet. Teď právě došel k názoru, že je čas ukázat všem kolem jdoucím, jaký je tady hlídač. A být hlídací pes, to je, panečku, nějaká zodpovědnost. To se musí běhat kolem zahradního plotu, řádně štěkat na lidi, psy i jinou zvířecí cházku, která se toulá po ulicích. Tu a tam se musí běžet za páníčkem, držet v tlamě krtka, myš nebo cizí kočku, která na zahradě nemá co pohledávat. Také způsobně vrtět ocáskem a předvádět okázale svou oddanou poslušnost. To se ale lehko řekne. Chytit krtka, myš nebo cizí kočku. Ale jak na to, když posledního krtka s bedříškem vyplavili minulý týden, myši se odstěhovali a jediná kočka na zahradě je celou dobu Macík. A to je navíc kocour. V tom Arnošt na cestičce vidí dva uličníky. Schovávají se za křovím a chystají se vyděsit babičku, která se tu pomaličku šourá s velkým košem vajec. Tak to ne, holobrátci, vyštěkne Arnošt. Strašit babičky, to se nedělá. Hybaj pryč, nezbedníci. Štěká zrzavá naježená koule o 106. Protože Arnošt není za keřem rybízu ani vidět, utíkají kluci pryč, co jim nohy stačí. Bůh ví, jak velká obluda tuhle zahradu hlídá a jestli by se za nimi přestot nepustila. Babička se dobrácky usmívá a nahlas přemýšlí. Co já bych ti dala, pejsku, za to, že jsi mě tak statečně zachránil? Nevím. Pak si babička sundá šátek, do uzlíku sváže 10 vajec a podá je opatrně přes plot Arnoštovi. Tu máš, zachránče. Bez tebe bych je bez tak všechny rozbila. Arnošt je štěstím bez sebe. Pomohl babičce a ještě si vysloužil odměnu. Tomu budou bedříšek s Macíkem závidět. A už si to metelí vysokou trávou přímo ke kocourovi. Macíku, podívej, co jsem dostal. Ukazuje šátek kocourovi.
1: Šátek? Co pak si holka, že potřebuješ šátek?
0: Ušklíbá se Macík pohrdavě. Ale co je v něm, to bys neuhodl. Popichuje Hafík.
1: Co by? Kost z kuřete nebo buchty pro bedříška?
0: Hádá kocour.
2: Samá voda.
0: Chechtá se Arnošt na celé kolo.
2: Přece vajíčka.
0: A když je budeme pěkně zahřívat, budou z nich kuřátka, to bude prýma. To zaujalo i bedříška. Poslouchá tak na půl ucha, co ti dva chystají. Pak odloží knížku a rychle se zapojí do diskuze, jak nejlépe vymyslet hnízdečko pro budoucí kuřátka. V mžiku před nimi leží Macíkův polštář, bedříškova šála a dědečkova zimní čepice. Tam budou mít kuřátka teplo. Čeho si ale nevšimli je, že jejich přípravy bedlivě sleduje i nezvaný host. Kukačka. Ve chvíli, kdy jsou všichni zabráni usazováním vajíček do dědečkovy čepice, přiblíží se k ním a podstrčí jim jedno své vajíčko.
3: Je, tady jsme ještě jedno zapomněli,
0: volá bedříšek na kamarády a přidá ho mezi ostatní. Pak si všichni spokojeně sednou a čekají, až se jim vyklubou kuřátka. Netrvá to ani moc dlouho a jedno vajíčko, to zapomenuté, se začne podivně naklánět a hýbat.
3: A první kuřátko.
0: Raduje se Arnošt. Ještě chvilku a z prasklé skořápky se klube zobáček, hlavička, až je ptáček celý venku. Jaké je to ale pro všechny překvapení. To, co před nimi leží zabalené v šále, není kuře, ale jakýsi neopeřenec. A navíc strašně piští, otvírá zobáček a všem je jasné, že má hlad. Co ale takový malý tvoreček jí, když je sotva narozený? A co když se jim vylíhne takových divných kuřat víc? Co si počnou?
4: Mezitím zkoušejí nakrmit jediné kuře nekuře. To nepohrne žížalou ani mouchou. A pořád má hlad. Co na to asi řekne dědeček, až se vrátí domů? A než si to stačili promyslet, dědeček přichází pěšinkou v zahradě. Ten kamarádům vysvětlí, že z vajec, která babička nesla v košíku, si žádná kuřátka nevychovají, protože to může udělat jen kvočna, která vajíčko zahřívá ve dne v noci. No, a co se malého nenasity týká, dokud z něho nevyroste kukačka, jaká má být, bude mu nejlépe uhajného kačmara. A tak skončili dnešní Arnoštovi hrdinské činy.

0: Vy asi ani nevíte, pane lesníku Březino, co jste mi přinesl to za psaní. A hlavně, kdo mi to píše, co?
1: Prosím za odpuštění vaší jasnosti, ale jak bych mohl? Ráno jsem našel tohle psaní za oknem, bylo převázáno tkaničkou od bot a na něm adresa jejich jasnost kníže pán Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech, okres Pometlov. No tak jsem si myslel...
0: V pořádku, pane lesníku, v pořádku. Já, co jsem to chtěl? Já vám tedy povím, kdo mi to píše. Píše mi... No, představte si. Píše mi... Co to je, švanda? Píše mi přece... No, ta liška od dutého stromu.
1: Liška?
0: To se divíte, co? A Březino, teď vám přečtu, co mi ta chytračka píše. No, představte si to. Dobře poslouchejte.
1: Ano.
0: Tak, Jejich vaše jasnosti kníže pane Dymiáne Halapartno ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov. Má ousta ruku líbám dobrý tro.
1: Dobrý tro.
0: Co, panečku, ta ale ví, co se sluší a patří, což?
1: A tak.
0: Poslouchejte. Tak. Jak se mezi lidma všelico semele a vykládá, tak se taky kdesi cosi povídalo o tom, že vaše jasná světlost potřebuje jako beran soli pořádního hajnýho do hájovny na malinovým vršku. A jak jsem už taky někde zaslechla, přihlásilo se vám jejich vaše milosti prý už moc všelijakých strejců, ale žádný prý se jejich vaší milosti nehodil, protože neměli ani špetku praxe, neboli, jak se po česku říká, zkušeností. A teď poslouchejte, Březino.
1: Ano, vaše jasnosti.
0: Proto si myslím, že mě hned za hajnýho přijmout ráčíte, poněvadž já už mám praxi safrahnáckou. Zrovna včera jsem z vašeho jasného lesa ráčila vyprovodit takového naparáděného bubřinu se žlutýma holínkama a štětkou za kloboukem. No, slyšel jste to, Březino?
1: Slyšel, jasnosti.
0: Tak ten bubřina, víte? Ten bubřina, to jsem byl já.
1: Jasnosti.
0: Jo.
1: Tohle snad. Co si to dovolila?
0: Vem to, jas. Poslouchejte dál. Hvízdal si v lese, jako když vede Honza bartáčku krávy na pastvu a byl tak tlustej, že by vám zválel nejmín polovinu vašeho velestěnýho lesa na jedno otočení. O druhým už ani nemluvím, ale nic se nebojte. Já jsem na něho tak rázně vybafla, že se otočil a sypal horum pádem z lesa ven, div se vejpůl nepřerazil. Tak si troufám v úctivosti nabídnout vám své hajnovské služby. A protože jsem veskrze poctivá a vzdělaná, tak vám na mou liščí duši slibuju, milostivý pane kníže, že budu sloužit věrně a poctivě v létě, v zimě, ve dne, v noci, ve svátek i ve všední den. Doufám, že mé žádosti vyhovíte hodně brzy a vyprošuji si, abyste své laskavé nabídky stran místa toho hajného hráče vložit v neděli dopoledne do starého dutého stromu na křižovatce, kam mi dává pan špejlík šunčičky. S veškerou úctou liška od dutého stromu.
1: Vaše nejjasnější jasnosti, knížecí milosti, ta liška bydlí sice v mém rajónu, ale já neměl nejmenší tušení o tom, co vyvádí. Její drzost je
0: ale
1: přímo...
0: Nic, Březino, nic. A žádná drzost to není. Když chce liška pracovat, tak my jí tu jaksi práci dáme. Že? Březino. Co jsem to? Ano, vezměte na vědomí, že já kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov, Přijímám od dnešního dne lišku od dutého stromu do svých služeb. A přiděluju ji hájovnu na... No, na tom... Na malinovém vršku, když oni tak stojí.
2: Podle rozkazu vaše nejjasnější jasnosti.
0: Tak, tak, tak. No, nyní vás propouštím, pane lesníku Březino, propouštím. A v neděli, ano, se ve vaší hájovně... Naschledanou.
3: Pro krýle pána, to jsem zvědavá, kdy někdo přijde a přinese nějaké vzkázání. Samou netrpělivostí jsem ani dnešního rána dospat nemohla. A nakonec, kde nic tu nic. A od toho sedění tady už mě srdce frahnácky bolí nohy. Ne. Už někdo jde. Kdo je to? Slouha ze zámku. Radši se rychle schovám do křoví. Nemusí přece vědět, že jsem netrpělivá a nedočkavá a že tu sedím už od božího rána. Něco vkládá do stromu. Jo, je to velká obálka. Už je pryč. A teď alou ke stromu. Opatrně obálku vytáhnu. Otevřu. Tak. Velevážené lišce od dutého stromu. Z nařízení jeho jasnosti knížete Pafnuse, pro krýle pána to je jméno, Dymiana Halapartny ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov, se vám oznamuje, že vaše žádost o udělení místa hajného v hájovně na Malinovém vršku byla rozhodnutím jeho jasnosti příznivě vyřízena a místo to se vám uděluje. Hurá! Hurá! Já jsem hajný liška! Hurá! A nařizuje se vám, abyste se dnes odpoledne přesně ve 3 hodiny dostavila do hájovny v Dolanském revíru za účelem představení se našemu nejjasnějšímu knížeti pánu. Pro krýle pána, to tedy, abych si pořádně pospíšila, protože na tom hrozitánsky záleží. Musím na pana knížete udělat hned ponejprv, jak se patří, pěkný dojem a kukuč.
4: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
5: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na 3. židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
4: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
5: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé,
4: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařezové chaloupce.
5: Uf, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
4: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
5: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
4: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned třemi tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil, a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň, a co nevidí? Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchor Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
5: Přece si nenarazím nos!
4: Zaprskal tchor Šuperka, který se hnal třetí, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: jak začarovali zub. Bylo bezvětří, ani lístek se nehnul, natož aby něco spadlo do trávy. Vy byste se ani neoblízli. Ale pacičce to nevadilo, protože znala čarovací říkání.
1: Foukej, foukej větříčku, schoď mi jednu hruštičku. Schoď mi ještě nešetři, dvě jsou málo, my jsme tři.
0: Pomohlo to. Ze stromu spadla hruška a druhá a třetí. Zrovna tolik jich pacička potřebovala, aby se mohla spravedlivě rozdělit. Tak je honem pozbírala do zástěrky a běžela pozvat kocourky, ať si pochutnají s ní. Našla je brzy, jenomže nebyly k mluvení.
2: Hoš, hoš, jít tím pryč,
0: odbylý macourek.
2: My hrušky nemůžem, jelikož nás hrozně bolí zub.
1: Jejda, oba dva,
0: lekla se pacička.

protože to vůbec nezačalo najednou. A taky ne samo od sebe, ale když chroustali s macourkem tvrdé cukroví. Tenkrát v zoubku ostře píchlo a od té doby začal jaksi nebýt v pořádku. Nejdřív trochu trnul, pak pobolíval, pak bolel víc a často, ale pořád se to dalo vydržet. A tak Camfourek radši mlčel, protože věděl, že jak se zmíní, bude zle. Jenže dneska ráno při snídani kousnul nějak nešikovně do vdolku a už to bylo. Už se to stalo. Zoubek naráz, jako by se pominul. Tohle samo nepřestane. Budeš muset k panu doktorovi, mínila pacička. Jenže než to dořekla, jou, zakvílel Camfourek tak silným hlasem, že v okně opadaly muškáty, v hodinách se splašila kukačka, mouchy žbluňkly do podmáslí a na silnici děda Macek přeskočil plot. Myslel chudák, že za ním průce brzdí autobus. A zatím to byl jen kocourek, který se tak nahlas bál zubaře. Krucíš, to nám nedělej, zlobil se Macourek. Jestli chceš, můžeš s náma hledat. Už nebudu, vážně, sliboval Camfourek. Jenže nevím, co hledáme. Knížku po prababičce, takovou tu starou, odrbanou, co jsou v ní rady na všelijaké bolesti. Ale tu přeci nemusíme hledat. Já o ní vím, prohlásila pacička a skutečně ji hned donesla. Knížka ležela na polici, kde měla teta kuchařky. A když ji otevřeli, páni, tam vám bylo nemocí. Byl tam oustřel, neštovice, ouročky i kýchavice, nádcha, stříle, bradavice, krtice i okostice a to bylo ono. To bylo ono, protože okostice se říká, když hodně bolí zub. Tady píší, četla pacička, že se to má řádně nakouřit. Jenže vůbec neříkají čím? Čím asi, uvažoval Macourek. Do komína kvůli tomu nepolezem. Tak jedině čibukem. Jen kdyby jsem tušil, kam ho strejda Mour před námi schoval. Ale to já přece vím. Zastrčil ho do knihovny za ty tlusté knížky, hlásila pacička. A opravdu, čibuk tam byl i s tabákem. Teda, slídit umíš parádně, uznal Macourek a hned začal čibuk nacpávat. Vždyť já vůbec neslídím. Strýček čistě přede mnou nic netají, jelikož nemám o kouření zájem, bránila se pacička. Ale v tom, jen tak zalapala podechu. Jak Macourek zabafal, vyvalil se z něj takový kouř, že v něm zmizel svět. Pacička kuckala, Macourek prskal a Camfourek, ten byl na tom vůbec nejhůř, protože musel kašlat. A to si nepřejte, co takové kašlání s bolavým zubem udělá. Uf, teda, ale že to byla síla, liboval si Macourek, když se ten kouř jakž takž rozešel. Budu asi muset bafat míň. Radši nebafej ani trošku, radila pacička, abys nepřivolal tetu. Víš, jak přispěchala, když loni hořel stromeček. No jo, safra, vzpomněl si Macourek, co tenkrát schytal. No, a to ani nekouřil. Jen zkoušel, jestli smrčí chytne taky od Františka, když chytalo krásně od svíčky. Ten František tenkrát ale dýmal. Tence, modravě, voňavě, docela jinak než strejdův čibuk. Ty, packo, zkusil to Macourek. Nevíš, kam dala teta Františky? Ovšem, že vím. Schovala je do poličky za koření, protože vy dva jste schopni podpálit dům. To ovšem říká teta, dodala opatrně pacička, aby││![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: neurazila. Ale Macourek už měl jiné starosti. Takového Františka totiž nestačí jen připálit. Musí se rozfoukat a rozdmychat a rozfofrovat, jinak zhasne ani nezačmoudí. Teprve, když mu špička žhaví do řeřava počlupičkou popele, začne dýmat správně tence a libovoně. A to je ten pravý čas ho použít. Honem, nastav zub! A ty, Packo, tu máš Františka, budeš nakuřovat, než to přečtu, nařídil Macourek. A hned se do toho dal. Já, bába babice, vyháním nemoce, za hory vysoké, za vody hluboké. Co zub? Ještě bolí? Pořád tě neslyší. No, víc křičet už nemůžu. Musíme zvýšit dávku, rozhodl Macourek. Packo, rozfoukej Františka, strč mu ho pod nos a jedem. Jsi-li z větru, jdi do větru, jsi-li z vody, jdi do vody. Co je zás? Proč se tak divně šklebíš? Protože mě ten František šimrá v nose. Kýchnul Camfourek tak hromově, že to porazilo květináče. Na psa padla rozmarína, na kohouta muškát a na zahradě strýc Mour šlápl do kapusty nebo celek, že někdo vystřelil. Ale nikoho neviděl. Jen jakousi vůni zvětřil, takovou nepatřičnou, vůbec ne zahradní. Spíš vánoční mu připadala, což bylo divné, a tak šel za ní po čuchu. No, ovšem, kdo jiný než vy, zjistil, když té vůni došel nakonec. Co vás to napadlo, pálit Františka v červenci?
1: To jinak nejde, strejdo, vysvětloval Macourek. To se musí, když se čaruje, aby nebolel zub. Jenže on bolí dál, stěžoval si Camfourek a to neměl. Budeť by nebolel při takovém léčení, mínil strýc Mour.
0: Víš co, zajden spolu k panu doktorovi, ať se na to podívá.
1: Ne, k zubaři, ne!
0: Vřísknul Camfourek a prchal jak splašený zajíc. Ale daleko se nedostal. Strýc Mour byl totiž známý myšilov, co chytí myš za 5 vteřin a kocourka, no, dejme tomu za 3. A tak se k zubaři šlo, a ne že ne.
1: Chudáček Camfourek, vzdychla Pacička. Myslíš, že moc naříká? To si píš. Písi, že řve jak tygr. Leda by mu zacpali pusu.
0: Ale to asi nemůžou, uvažoval Macourek, jelikož by se mu nedostali na zub tou vrtačkou a těma kleštěma.
1: Snad abychom ušli naproti. Bude asi moc bídný, starala se Pacička.
0: Ale v tom se rozletěly dveře.
1: Je, proč sedíte doma?
0: Zahlaholil Camfourek.
1: Honem pojďte na hrušky, já mám na ně takovou chuť. A co zoubek?
0: Vyjevila se Pacička.
1: Ten už je venku, protože to stejně byl mlíčňák. Vůbec to nebolelo.
0: A roste mi nový, pravý kocouří, chlubil se Camfourek. No a tak šli na ty hrušky.
2: Paní Pučmeloudová. Jedno staré dobré přísloví praví, komu se nelení, tomu se zelení. Čmelda s Brundou se ho naučili z paměti a každé ráno si ho opakovali, aby ho nezapomněli. Ale když se jednou vypravili místo promet na Borůvky, ukázalo se, že to pěkné pořekadlo neplatí. Čím pilněji sbírali, tím rychleji modrali, až byli od Borůvek modří jako 2 švestky. Donesli Borůvky stonožce, aby z nich uvařila povidla. Vy, že jste čmeláci? Smála se stonožka, když je uviděla. Vy jste spíš modráci. ale borůvky si vzala, i když už jich měla všude plno. Každý je sbíral a každý chtěl, aby mu z nich udělala marmeládu. A Stonožka čím dál víc litovala, že místo stovky nožek nemá raději 100 rukou. V tom se objevil i Pučmelout.
3: Koukej, něco jsem našel. Co je to?
2: Mídlo, řekla Stonožka a byla ráda, že alespoň někdo nepřinesl borůvky. Pučmelout mídlo v životě neviděl, ani ho nepotřeboval a rozhodl se, že ho Stonožce daruje jako svatební dárek.
3: Přišel jsem tě tedy, Stonožko, požádat o nožku,
2: povídal dvorně.
3: Protože dobře vaříš a já mám pořád hlad.
2: Jsi tululum, Pučmeloude, řekla Stonožka. A vstáň, klečíš mi v borůvkách, budeš mít modrá kolena. Ale pak jí ho přišlo líto a tak všeho nechala a vysvětlovala mu, že Pučmelout se Stonožkou se oženit nemůže. Jedině s nějakou paní Pučmeloudovou.
3: No jo, no a co teď s mídlem?
2: Chtěl ještě vědět Pučmelout. S tím si umej kolena, aby si se své nastávající líbil, poradila Stonožka. Pučmelout tedy dostal od Stonožky, jak se říká, košem. Zatopil si pod vlastním kotlíkem a zlobil se, že si zase musí vařit sám. Ale ať. Uvaří si mídlo, které Stonožka nechtěla. A za chvíli byl mídla plný kotel. Pěnilo, přetékalo, vonělo, ale dobré nebylo.
3: Fuj, tajbl, něco tak ošklivého jsem v životě nejedl. Přece jen budu potřebovat paní Pučmeloudovou.
2: Uvažoval mrzutě.
3: Jenže kde ji vezmu, když jsem jediný Pučmelout široko daleko.
2: No, kdybys odletěl na jich jako vlaštovka, povídali Čmelda s Brundou, kteří šli zrovna kolem, třeba bys tam nějakou Pučmeloutku objevil. V teplých krajích prý Pučmeloudi ještě nevyhynuli. A tak se Pučmelout vypravil na dalekou cestu.

0: Zatím stonožka uvařila všechny borůvky a nastal čas na borůvkové hody. Borůvková šťáva tekla proudem a všichni měli od borůvek modré vousy. Ale poprvé, co Čmelda s Brundou pamatovali, slavilo se borůvkové posvícení bez Pučmelouda. No, ale alespoň se nikdo nemusel bát jeho hloupých kousků ani se strachovat o posvícenský koláč. Byli zrovna v nejlepším, když v tom přiběhl Kvapník. Jdeš si taky pro posvícenský koláč? Usmívala se stonožka a podávala mu ten největší.
1: Kde pak? Já chvátám! Chvátám, abych vám všem pověděl, že ze světa vrací Pučmelout!
0: I s nevěstou? Zvědavě se vyptávali čmeláci.
1: S Rostomilou Pučmeloutkou! Zasmál se Kvapník. Chystejte slavobránu, za chvilku jsou tady. Ale teď mi promiňte, já chvátám. Mám zpoždění.

0: No tak místo jednoho čmeláčího strašidla budeme mít teď bubáky dva, povzdechli si Čmelda s Brumdou.
1: Ha, však už jste velcí čmeláci, přece byste se nebáli, řekla Stonožka a dala každému ještě jeden koláč. Hele, pro koho máš, Stonožko, ten poslední? Chtěli vědět Čmelda s Brumdou.
0: No, přece pro Pučmelouda
1: a pro jeho nevěstu.

Pučmelout se opravdu dobře oženil. Jeho žena byla strašně exotická. Měla modrou krev a místo nožek množství pilných ruček. Co víc by si mohl každý ženich přát?

0: Jak si vyjeli na zájezd. Podle kalendáře již začala zima, ale sníh, na který se Kosové těšili nejvíc, se ve městě zatím neukázal.
1: Když nejde sníh za námi, nevypravíme se my za sněhem,
0: povídá Josef, protože se zrovna díval na autobus, který se chystal na zájezd do Krkonoš. A Václav? Myslíte, že se vzpouzel? Naopak.
2: Nahory? Tak to si hlavička makovička, bratříčku. Aspoň si zas jednou užijeme.
0: Sotva se uvelebili mezi batohy a ranci, přidal se k ním Kamil.
3: Krkonoších jsem ještě nikdy nebyl. Já jsem totiž nebyl vůbec ještě nikde,
0: řekl na vysvětlenou a cpal se mezi ně.
3: Jedete taky do Krkonoš?
0: Josef s Václavem se na sebe otráveně podívali a stejně tak se i vyjádřili.
2: K moři nejedeme
1: a obešli bychom se i bez dozoru.
3: Jen abyste mě nahoru nepotřebovali, pánové. Nikdo neví, co se kde může přihodit.
0: Kamil se urazil a celou cestu už z kosy nepromluvil. V Krkonoších bylo sněhu, no jako na horách. Kosové se v běloučkém snížku nedočkavě vyváleli a jen se ho nabažili, vyhlédli si takovou šikovnou stráň a udělali si na ní dlouhatánskou klouzačku s pěti zatáčkami a na té si potom užívali. Zatímco Josef s Václavem se na horách cítili jako doma, Kamil byl jako u vytržení. Všude zevloval, všemu se divil a pak spatřil něco, co ve městě nikdy neviděl. Lyžaře na lyžích. Lyžaři frčeli po svahu, až se za nimi prášilo a kohout hned křičel na kosy.
3: Podívejte se! Podívejte se, jak jim to klouže! Ani ta prkínka na nohou jim nejsou nic platná!
0: Kosové se o lyžování nezajímali, věděli o něm své, proto se raději věnovali klouzačce.
3: Nakonec si tady někdo pořádně natluče,
0: usoudil Kamil, když si jeho upozorňování nikdo nevšímal a metelil k nejbližší horské chatě. A než bys řekl švec, byl zpátky s popelem a škvárou. A sypal. Na posypaném svahu vypukla mela. Lyžaři padali jeden přes druhého, ztráceli lyže, kouleli se po stráni a dělali takové parádní kotrmelce, že lepší se nevidí ani v tom nejskvělejším cirkuse. Josef s Václavem jim už chtěli zatleskat, jenomže v tom si jich všimli zboulovaní lyžaři. Domnívali se, že popel a škváru jim na trať nasypali Kosové a hrnuli se na ně.
1: Tak tebe jsme tady opravdu potřebovali. Zmiz, Kamile!
0: A všichni tři se v pravý čas vytratili. Zastavili se až u skokanského můstku, na kterém probíhaly velké závody.
3: Na ten obrovský schod by se mělo dát zábradlí. Mohl by z něj někdo spadnout,
0: Kamil ustrašeně ukazoval na můstek. Pak se z můstku vznesl závodník s číslem 3 a Kosové ze sebe dělali chytřejší, než doopravdy byli.
1: Co pak nevidíš, že se tu lyžaři učí létat?
2: My se to učit nemusíme. My létat umíme.
3: A neměli bychom jim nějak pomoci? Aby se to naučili dřív,
0: řekl Kamil a Josef s Václavem okamžitě věděli jak. Jakmile se od můstku odlepil závodník s číslem 4, vystartovali za ním, ve vzduchu ho popadli každý za jednu paži a letěli s ním daleko za závodiště. V zápětí se ozvalo hlášení.
4: Závodník s číslem 4 přece chtěl Jindřich se ze závodu vylučuje. Skočil sice nejdál, ale pomáhali mu přitom dva Kosové a to není dovoleno.
0: Závodník přece chtěl zuřil a Josef s Václavem mu pro jistotu zmizeli z očí. Usadili se na vršku vysokého stožáru, na kterém se točila větrná korouhvička. Ani tam se jim však lépe nedařilo. Točící se korouhvička zachytila jejich povlávající šály a zamotala se do nich tak, že k sobě nejen připoutala oba kosy, ale přestala se i otáčet. Z amplionu se neslo Nové hlášení.
4: Jelikož teď nevíme, jak fouká vítr, závody se končí.
0: Protože diváci nespokojeně brblali, Kamil upaloval za hlasatelem. Helo, pane, nic se nekončí, já všecko zařídím. Vysypal ze sebe, postavil se na stožár a pěkně se na něm otáčel. Hlasatel ihned opravil své hlášení.
4: Nic se nekončí, Kamil všechno zařídil.
0: A závody pokračovaly, jak pokračovat měli. Když závodníci dozávodili, došlo na Josefa s Václavem. Kamil rozmotal jejich dlouhé šály a vysvobodil je. A to se ví, neodpustil si jízlivou poznámku.
3: Tak co, pánové, potřebovali jste mě? Vás tak někam pustit samotné.
0: A co na tom, milí kosí bratři? Před Kamilem ani nemukli. Teprve když se šťastně vrátili do města a kohout stál zase na svém místě, na špičce štíhlé radniční věže, upřímně si přiznali.
1: Kamil je stejně moc prima kamarád.
2: No, prima kamarád.
0: A tím vlastně řekli úplně všecko.

0: Zlatý chléb. Před dávnými časy vládl v Indii veliký rádža, mocný král. A ten rádža měl jediného syna, dědice trůnu. Princ měl všecko, na co si pomyslil. Nepoznal, co je chudoba, ani co je práce. Dorostl do 18 let a nebyl za tu dobu nikdy ani na chvíli sám. Neustále se o něho starali dvořané, pořádali mu slavnosti, hostiny, jezdili s ním na hony. Jednou však se jim princ v lese ztratil. Bloudil, až přišel na břeh řeky do chaloupky starého poustevníka. Poustevník hned prince poznal, uctivě ho pozdravil, dal mu napít mléka, ale jíst neměl nic. A princ poprvé spatřil, co je chudoba. Poprvé v životě pocítil hlad a měl strach, že je opuštěn. Když princ naříkal, poustevník se usmál a pravil: máš vládnout několika milionům lidí a nevíš, co je práce, chudoba, bolest. Jaký to budeš panovník? Princ požádal poustevníka, aby mu řekl, co je život. Poustevník pravil: vím, jaký bude tvůj život. Je ti určeno, abys v životě trpěl, jako trpí každý člověk. Ale můžeš si vybrat, chceš-li strádat v mládí nebo v stáří. Prince nerozmýšlel a řekl: nechť tedy strádám v mládí. Poznám, jak žije můj lid a budu moci spravedlivě vládnout. Poustevník pochválil prince: vidím, že z moudrého otce moudrý syn. Dovedeš užít i zlého osudu ve prospěch svůj i lidí, kteří budou na tobě závislí. Odlož luk, šípy a kopí, jdi tak, jak jsi, až dojdeš do vsi a požádej prvního sedláka, kterého potkáš, aby tě vzal do služby. Tak poznáš, co je práce, která živí lidi. Princ slíbil, že poslechne, ale ptal se: jak poznám, že končí doba mé zkoušky a že mám nastoupit na trůn svého otce? Poustevník odpověděl: až budeš jíst zlatý chléb na železném stole. Princi bylo to proroctví divné, ale podrobil se a šel cestou, kterou mu poustevník ukázal. Došel brzy z lesa na luka. Spatřil ves a první sedlák, kterého potkal, jako by již na něho čekal, přijal ho do služby, dovedl ho do svého statku a sedlákova dcerka donesla hladovému princi jíst. Druhý den, časně z rána, vzal sedlák prince na pole a učil ho polní práci. Princi bylo zpočátku smutno, nebyl zvyklý pracovat, poslouchat, učit se, jíst obyčejná jídla, ale po čase se mu práce dařila. Byl vesel a když se vracel domů, sedláková dcerka na něho čekala s večeří. Tak žil celý rok. Naučil se všemu, čeho je potřeba na poli a na statku. Občas vzpomněl si na otce, ale poustevník mu nedovolil s otcem se rozloučit ani k němu posílat. Tak čekal, kdy se stane div, že k němu přijdou poslové a přinesou zlatý chléb na železném stole. Čekal marně, nikdo se neobjevil. Zpočátku byl netrpělivý, ale časem si zvykl opanovat svoje přání a snášet trpělivě těžký život člověka pracujícího na poli. Docela zapomněl na svoje blahobytné živobytí v paláci. Až jednou bylo potřeba odvodnit louku. Dovedl už sám si určit práci. Pochopil vždy, čeho je potřebí, aby pole i luka byla řádně opatřena. Tak řekl večer, že časně ráno půjde kopat příkop a požádal, aby mu sedláková dcerka donesla v poledne oběd. Dívka měla hocha ráda. Upekla mu pěknou bábovku, do zlata upečenou, a nesla ji v poledne za ním. Když přišla na louku, Princ byl na druhé straně příkopu. Natáhl lopatu, dívka mu na ní položila bábovku a princ si podal bábovku na druhou stranu. V tom okamžení vysvitlo z oblak slunce. Železná lopata a do zlata vypečená bábovka se zaleskly a princ si vzpomněl, hle, zlatý chléb na železném stole. Odložil lopatu, přeskočil příkop, rozlomil zlatý chléb, dal polovinu dívce a pravil. Jes, neboť se naplnil osud. V tom zavířilo v dáli mračno prachu a než dojedli, přijeli jezdci, vezli sebou královský šat a oblékli prince i dívku. Velký Rádža umřel a jeho syn se vrátil domů vládnout svému lidu a vzal si sedlákovu dcerku za ženu.
1: Medvědí buzení.

0: Jaro už si podávalo ručičku s létem a v lese to bylo jako posvícení. Maminky ukazovaly sluníčku svá letošní mláďátka malá. Na mezích, lukách a stráních kolem lesa sládly první mladé výhonky. Na pasekách v trávě se stavěly s příma houby holubinky a všude bylo plno švitoření a čerikání. A celý celičký lesík hůrka voněl smůlou a jehličím. Pod pískovcovou skálou, až úplně nahoře v lese, ťukal z rovínka malinký Bůby na kmínkové dveře kamenného opidlí medvěda Medarda. Slíbil mu totiž na podzim, že ho přijde určitě probudit, až sluníčko pohladí svět jarem a když se do třešní nevzbudí sám. Ťukal, ťukal. A Medard pořád nic.
1: Ten má ale medvěďácké spaní tuhé.
0: Postesknul si Bůby Ješkovi Cyrilovi, který mu v tom medvědím buzení pomáhal za dobré slovo.
2: Na to se musí od lesa, ty chytrej. Zkusíme to komínem.
0: Poučoval veledůležitě Cyril, který si na své moudrosti tuze zakládal. Jenomže u medvědího dýchacího komínka došla chytrost oběma a docela.
1: No jo, komínem. Ale tady se neprotáhne ani lasička Hortenzie a ta se jinak, jak známo, provlíkne i smrkovým součkem všude. Tady je každá rada příliš dráha.
2: Pak si vymyslí něco ty. Já vymyslel aspoň komín. Ty zase vymyslí jak.
0: Urazil se Ježek Cyril do odprošování, protože k tomu neměl nikdy daleko.

0: strasznie uszczą na czesanie. W starej przece już jedną.
1: Ale kde pak na Medarda s takovou novinou? Ve skále to jenom zapraskalo a zabručalo. To, jak se medvěd Medard přebalil na druhý bok a odfukoval dál o 106.
2: Po dobrém to nepůjde. To neznáš. Budeme ho tedy muset zbudit mokře. To chce jenom pár žejdličků, blnek z potučku, rokyťáku a bude vzhůru na to tata.
0: To se rozumí, jenomže žejdlíkama tady nic nesvedeme, asi, zřejmě. To bysme museli hledat tak Medarda do rokťáku na to šub hodit. A to, jak se mi zdá, nemůžeme asi taky.
2: Když nepůjde Medard k rokyťáku, musí rokyťák k Medardovi. To je přeci jasná věc. Vědecky přece.
0: To by mě tedy, Cyrile, to by mě moc zajímalo, jak to chceš zařídit a nastražit. Vždyť potůček nemá přece nožičky. Jak pak by sem rokyťák asi přišel, ha?
2: A kudy pak chodí potučky, ty chytrej, aha? Vlnkový, žbunkavý a mokrý potučky chodí s truškama. Pěkně, krásně a skopečka, abys věděl. A když uděláme strušku pěkně od pramínku nahoře ve skalách až k medvědímu komínu, poběhne rokyťák pěkně a nádherně za námi struškou a nateče Medardovi dobrou na čenich. Aha.
0: Za to nás ale Medard vůbec nepochválí ani trošičku, když mu namočíme kožich a ještě peřinu.
2: Pochválí, nepochválí, chtěl buzení, tak budíme.
1: Cyril trochu zapomněl, že budit měl vlastně jenom Bůby, kterému se ten mokrý nápad nelíbil ani trošinku vůbec.

0: Řekni mi, jenom, prosím tě, ještě, jak se dělají stružky na potůček krokyťák?
1: To je vlastně věc nadmíru jednoduchá. To se poprosí kretek Čestmír, co má na dělání stružek tunýlku a kopání v zemi řemeslo. No a je to. Musíme se jenom porozhlédnout, kde se dělají na loučce hliněné kopečky. Co umí právě jenom kretek Čestmír.
2: Jak se tak Cyril rozhlíží mezi stébly ostřice, stonky kopretin a mléčnými trubičkami zlatavých pampelišek, najednou se s ním všecičko zatočilo. A už se polekaný Cyril kutálí kalupem dolů, zpátky mezi travičkové pohlazení správě udělané krtečí práce.
3: Pardon, prosím o odpuštění, loskové. Nějak nesprávně jsem si vypočetl vynoření. Doufám, že se vám nic zlého nestalo a že se těšíte plnému zdraví. Ještě jednou se převelice omlouvám.
2: Bůbě se podíval na vršíček hliněné hromádky po hlase a on tam samá omluva, samá zdvořilost, krtek Čestmír.
1: Tak ti teda musím na opátku říct, Čestmíre, že si mě polekal náramně. Ještě jsem celý do kotrmelců. Nicméně ti musím říct, Čestmíre, že tě zrovinka hledáme tadyhle s Bubim.
3: Je mi ctí. Mé jméno jest Čestmír. Obracejte se s důvěrou.
2: Představil se dráčeti krtek, který byl v lese zdvořilost sama a maminky mu dávaly své lesní a luční dětičky na vychování přes správné způsoby.
1: Potřebujeme, Čestmíre, nutně, abys nám vykopal stružku pro medvědí buzení na prodleně.
3: To bude maličkost zajisté. Jenom ještě, neračte se zlobit, ale jakou stružku vlastně ráčíte?
1: Stružku na potůček, od pramínku k pokryně, nad medvědí jeskynkou. To je přece každému hned jasné.
3: Ano, jistě, máte svoje plány. Promiňte mi mou zvědavost. Důležité je zřejmě rytí. Vy říkejte, já budu pracovat.
0: Od studánky, kde má potůček Rokyťák svoje narození, k medvědímu bydlení tady pod tou loučkou.
2: A tak Cyril ukázal Krtkovi, co a jak. Potom si Čestmír nasadil bílé pracovní rukavičky, které měl vždycky v zásobě čisté pro každou novou práci, a dal se s chutí do díla. A hned se za ním dělá stružka, jedna radost, rychleji než hadí cestování. Sotva skončil, uklonil se a zmizel pod zemí, protože děkování, to Čestmír neměl rád, vždycky se tu zestyděl, když poslouchal vděčnost.
0: To mi teda řekni, Cyrile, komu je jinak ta krtečí práce stála k potěšení a užitku?
1: Travičkovým a kytičkovým kořínkům přece. Čestmír jim tam přivádí svými chodbičkovými tunílky pod zem čerstvé povětří pro dýchání. A taky sbírá larvy, co z kořínku berou sílu rostlinkám ukosováním.
2: To už ale dráče nese hrstičky hlíny z krtečí práce a staví do cesty vodnímu pramínku, co tam nahoře, kousek za svým narozením, nemá ještě pranic žádnou sílu. Pramínek se sice ještě chvilku domáhal šploucháním vyběhané cestičky, ale když mu to tedy nešlo rovně, zažbuňkal tence a rozběhl se novou stružkou od krtka Čestmíra přes louku až k převisu nad pískovcovou skálou, potom skočil dolů na hladké kameni a puklinkou v medvědím brlohu se ztratil v medvědí jeskyni zvonivě. Zatímco Bůby s Ježkem Cyrilem budili medvěda Medarda mokře, vázala veverka Tereska dole u potoka z bílých kytiček poslední jarní věnečkové potěšení krásné. Jak tak ovíjí ohebné stonečky jeden kolem druhého, uslyšel najednou žalostné žabí kvákání.
4: Mám já to řemeslo suché a zkažené. Ach jo, kam se jenom poděla voda, co tu není a co tu byla. A kde není voda, tam nemá žabák žádnou službu. To je mi teda nadělení.
2: Tereska se podívala k placatému kameni a on tam žabák kví docelý ustaraný a jeho jenom polovička.
5: Co se stalo s potůčkem, Kvído?
4: Voda se ztratila. Bez vody nemám štěstí na světě. Co budeme jenom dělat? Jejda, jejda.
2: A bylo to opravdu jarní neštěstí největší? Blatouchy a Petr Klíč nad tou smutnou novinou skláněli povadlé hlavičky. V malých loužičkách, co zbyly stůní, se marně házely pstruzy a bihličky a všichni ve vodě i kolem ní měli poveselosti. Celý lesík Hůrka sem chodil pít na žízeň. A toho trápení, co by bylo pro všechny travičky i kytičky na potoce, i stařičkou Vrbu, která tady byla od jakživa světa.
5: Třeba se nahoře na potoce usadilo velikánské strašidlo a všechnu vodu vypilo.
2: Pověděla svůj nápad stracha Kristýna, která se ze všeho nejvíc a hlavně bála právě strašidla.
5: Aby se tak něco stalo s Bůbim.
6: Proč by se mělo něco stát s Bůbim?
2: Divila se veverka Tereska a hned se zarazila, protože dráče od slunečního vstávání opravdu neviděla.
5: Po ránu mi říkal, že jde budit medvěda Medarda. No a ten má přece svoje zimní spaní pod pramínkem nahoře v pískovcové skále.
6: Že on tam u pramínku tropí dráčecí nezdobu. Musíme se tam honem podívat, než bude zle ještě víc.
2: A tak utíkali všichni. Před medvědí skálou uviděli dočista rozlobeného Medarda, jak vyplácí Bůbyho na pamětnou medvědí tlapou. Z medvědí jeskyně se valí voda jako při jarním tání a kožich měl Medard dočista promočený až na opravdovou kůži vlastní.
6: Co ti provedl, Medarde, že ho biješ medvědí tlapou?
7: Napouští mi jeskyni vodou, dareba, a ještě tomu říká medvědí buzení. Co pak takhle se budí medvědi po zimním spaní? Teď abych se sušil celý dokola.
2: Bručel Medard, ale dráče přece jenom pustil. To už ale voda z jeskyně vytékat přestávala, protože nahoře u pramínku udělal jezevec Adalbert pořádek s krtčí hrází a potůček Rokyťák zase bublal postaru, jak se má.
6: Co si zase tropil, Bůby?
0: Nejdřív chce buzení a potom nevstává. Tak jsme ho budili mokře, aby neprospal celé jaro.
6: Že on v tom má drápky i bodlinky ježek Cyril.
0: Ne, tak zase docela a úplně. Stružku udělal krtek Čestmír, ale nevěděl proč a nač. To jsme mu neřekli. Přece.
7: Kdo mi teď vysuší kožich? Kdo tady má ze všech největší škodu?
6: Spát můžeš venku na čerstvém povětří, Medarde. Podívej, jaké je letos krásné a vonavé jaro. A kožich ti vysuší jarní vánek a sluníčko z nebe. A jeskynku ti poklidím.
8: A my tomu vánku i sluníčku pomůžeme.
2: Zaspívali pěnkavky, konipáskové, konopky a číškové, stehlíci a čečetky, zvonkové a strnátkové. Zkrátka všechna ta veselá, uspívaná lesní chasa, která se sem slétla až zdaleka. A hned také všichni fofrují křidélky kolem medvědího kožichu, zimou pocuchaného a vodou namočeného, který byl proto za chvíli jako s kadeřnictvím.
7: Úprava je důležitá věc, nejvíc účest trpí dlouhým ležením. Nakonec ze mě bude krasavec, co když se vám letos zase ožením.

0: No, že mi to letos sluší přenáramně.
1: Pochválil si nakonec medvěd Medard, když si prohlédnul krásný, lesklý, jako vymydlený a vyfénovaný hnědý medvědí kožich, ze kterého mu ptáčkové svými malinkatými zobáčky vybrali také všechno jehličí a suchou trávu, co mu tam zbyla od zimního spaní pelíškového. To už si ale sluníčko prohlíželo svět červeně, ze své červánkové postýlky, sluneční a obláčkové, a byl čas na spaní. Spát šla také všechna lesní drobotina, jenom bůby se ve svém pelíšku ještě trošinku vrtěl a až do tmy přemýšlel o tom, že není buzení jako buzení a ze všech buzení to nejbuzovatější je to buzení medvědím.

0: Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem túze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma, pod střechou. Půjdeme do chalupy, kde tkali po domácku na tkalcovském stavu plátno. Od času, kdy se tu vyprávěly pohádky, zbyl jen dědeček, pamětník.
1: Tak jako mají někde ve světě pro štěstí diblíka nebo šotka, tak mají tkalci na horách pro smůlu v chalupě bídu. Je to taková osůbka, tenká jako nit, řídká jako mlha, ale hubu má přenáramnou. Ale abych vám pověděl, jak se takové potvorné stvoření k nám na hory dostalo, to se ví, že nepřišlo z hůry, kde pak by nám poslali odtamtud takovou daremnost. Nám dávali nahoru jen samé pořádné a pevné věci, nejdřív kámen, do něho kosodřevinu a lidi sem naseli taky takové pevnější, aby vydrželi. A taky lidé vybírali z polí ten kámen a dělali všechno proto, aby se v tom kameništi udrželi při životě. Svou prací tak chválili svého stvořitele. Ale to se začalo nelíbit těm dole. Takhle nám na horách pšenice nepokvete, když lidi pracujou a ještě se modlejí, povídá jednoho dne Lucifer na pekelné valné hromadě. My si tam na ně musíme nějak políčit. A kázal rozházet po horách čertí vejce. Však on si někdo nějaké sebere, zachechtal se pekelný kníže pán a měl pravdu. Ani vám už nepovím, který nešťastník ho v lese sebral, jestli to byl Francek nebo Vacek. No, byl to jeden z těch, co vysedávají od rána do noci u tkalcovského stavu a stav jim pod rukama zpívá tu tkalcovskou na cukr, na kafe, na dluhy, na daně. Zkrátka, je kam ty krejcary dávat. Mnohdy, aby máti vařila na kamnech v hrnku tmu. Když hubu honí mrsná a přece by jeden rád, aby to v hrnku něčím vonělo, vyjde si s uzlíkem aspoň na houby. Hříbků se ten čas mnoho nerodilo. Tak bral milý Francek nebo Vacek všechno, co mu pod ruku přišlo. Podhoubníky, lišky, kuželáky, klousky. A tak se stalo, že sebral do uzlíku taky to zatrachtilé čertí vejce. Ten čas u nich opravdu nebylo co kalého do huby. Tak milá máti vejce nevyhodila, ale postavila do hrnku vařit. Tu se to nevonělo. Nikomu se do toho nechtělo kloubnout, ale máti řekla, přece to nevyhodím, když jsem už osolila vodu. Když vám nejede, nechte být, ohřeju vám to k večeři. Když ohřívala tkalčinka čertí vejce po 7, drobek to luplo a vyklubala se z něj osůbka bída. Vyskočila ven, vylezla si na pec a už ji měli v chalupě. Od té doby se u nich začaly dít divné věci. Brambory jim mizely z misky dřív, než je stačili donést k puse a chasa vstávala od stolu hladová. A kdyby jen to, taková bída pod střechou přivolá všelijakou neporadu. Kůzlata se nevyvedla, o kozu přišli, příze se jim zauzlovala při soukání. Jestli dřív měli tak živobytí, teď se začalo nedostávat. A jestli dřív zpíval stav na cukr, na kafe, na dluhy, na daně, hekal teď vempitel podžebrat, vempitel podžebrat. Čistě jakoby dodýchával a starostí přibývalo. Ono tu mršku bídu nebylo za peci vidět. Bylo to stvoření jako z páry, jako byste zauzličkovali nic, ale oči hladového uvidějí všelijaké věci. A taky tkadlec přeci jen jednou zahlíd, jak se souká z pece a sbírá hubenou prackou škraloup z mléka. I podívejme na potvoru chtivou, křikl tkadlec, popadl, co měl po ruce a už se za milou bídou žene. Přidala se i tkalčinka, bába s dětkem a všechny děti, co jich v té chalupě měli. Ale zkuste honit bídu, takové stvoření je mrštné, jak z hadích ocásků. Hned byla nahoře, hned byla dole. Když už bída nevěděla, kudy kam, vlítla jim do stavu, do tkalcovského člunku a tam se utábořila. Koukali po ní, kam se ztratila. Třeba se protáhla komínem ven, pomysleli si, když ji neviděli, ale ona ne, ta si medila v tkalcovském člunku. Jak tkadlec při tkalcování prohazoval člunkem sem a tam, pěkně se vozila napravo, nalevo a tak se jí tam zalíbilo, že se tam uhnízdila. Přehryzávala nitě, cupovala přízy a trápila tkalce hruzu let. Až jednou, bylo to před Vánoci, chtěli si přilepšit, aby si mohli koupit mouku na koláče a štědrovnice, a tak pilně tkalcovali a pospíchali s prací. Člunek lítal sem tam jako splašený a tak se stalo, že nic v tom spěchu, stáhla milou bídu mezi vlákna. Jen ji tkadlec zahlédl, přirazil bydla a rychle bídu zatkalcoval v plátně. Tkalcoval zrovna ručníky. Tak ji měli krásně zapletenou do ručníku. Teď se nevypleteš, neplecho daremná, houkl tkadlec na bídu a hned volal na tkalčinku. Podej mi ranec, ať to dílo honem zabalím, odnesu ji faktorovi a bude mrcha z domu. Rychle složil natkané ručníky do rance a honem s tím faktorovi do Vrchláb. Takový faktor, nežli vyplatí tkalci od práce, pěkně dílo nejdřív prohlédne. I nasadil ten vrchlapský faktor brejle, bere i lupu a bedlivě prohlíží, neudělali na těch ručnicích tkadlec chybu a kolik za tu chybu strhnout na výplatě. I prach tkalče počítám nitě, počítám a koukám, že máš tuhle na ručníku takovej puflík, takovýhle ty mi odvádíš daremný dílo? Popadl pinzetu a vytahuje to, rozmotává puflík a tu už se mu osůbka bída pověsila na krk. Děkuju ti za vysvobození, pane milej. Já už tě od teďka nikdy neopustím, špitla bída, ale ti dva nic neslyšeli. Ten tkadlec věděl své a tak ani krejcary za ručníky nespočítal a upaloval domů. Byl rád, že se bídy zbavil. Dobrou noc.

0: Jednou šla Kateřina lesem a přišla rovnou na medvěda, jak sedí na pasece a vyhřívá se. Měla radost, že ho vidí. Bouřlivě ho objala.
1: Medvěde, medvěde, to jsem ráda, že tě vidím.
0: Medvěd nic.
1: Medvídku, proč nic neříkáš?
2: Mám tajemství, řekl medvěd přísně.
0: Kateřina se zaraženě rozmýšlela. Co se má dělat, když má medvěd tajemství? Odejít po špičkách nebo co? Ale pak to nevydržela a zeptala se tichounce.
1: Jaké?
2: Strašné, řekl medvěd zase tak přísně.
0: Teď už se holčička neodvážila ptát se dál. Stála před medvědem a jen se dívala.
2: Medvěd najednou vstal, vzal ji za ruku a řekl, pojď, já ti to ukážu.
0: A šli tou převysokou růžovou trávou a šli přes výmoly a prolezli starým lomem. Medvědovi to bylo jedno, kudy se škrábal, a Kateřině skoro taky, až došli k jeho jeskynce a tam se zastavili.
2: Vlez dovnitř, řekl medvěd a holčička se ani na chvíli nerozmýšlela.
0: Měl tam trošku chrastí a chvojí.
1: Tak, kde pak máš to tajemství?
2: Medvěd ukázal tlapkou do rohu, ležel tam papír.
0: Kateřina ho zvedla a poznala ho. Byl to list z tátova obrázkového atlasu motýlů. Myslivec ho nedávno ztratil, když si vzal tu knížku do lesa. List byl trošku poškrábaný medvědími drápky, ale motýly na obrázku vypadaly stále pěkně. Holčička se dívala tázavě na medvěda.
1: No a co pak je na tom tajemného?
2: Medvěd se strašlivě začervenal a už tušil, že dělá nějakou hloupost. No, že nelítají, mručel.
0: Kateřina už se chtěla dát do velikého smíchu, ale nedala. Musela chvíli počkat, aby se nezakuckala.
1: Ale medvídku, to přece nejsou živý motýly, to jsou obrázky.
2: Aha. Mně to bylo hned divné, bručel Huňáč. A že si tak sedli do řady vedle sebe a ty malinké muži nohy pod tím.

0: V noci, pravil medvěd pohotově.
1: Ale kdyby ten strýček byl hodně daleko a jen poštovní holub by věděl kde. A ty bys to nevěděl.
0: Co? Od čeho mám nos? Křičel medvěd.
1: Počkej, nekřič. Řekněme, že bys měl pro toho strýčka důležitý vzkaz. Například, no řekni sám něco důležitého.
0: Med, pravil medvěd bez rozmýšlení.
1: Tak dobře, med. Tak bys vzal papírek a napsal bys na něj takhle a takhle a takhle.
0: Zbytečnosti, bručel medvěd. Otiskl bych packu od medu a strejc už by to cítil sám. Kateřina jen vzdychla.
1: Každý nemá tak dobrý nos. A nebo když někdo chce ukázat lidem všecky motýly, tak jim je namaluje do knížky a každý si tu knížku může koupit.
0: Hlouposti, proč se nejdou podívat na louku?
1: Každý nemá blízko louku. A nebo někdo chce třeba vidět vzácné motýly zdaleka?
0: Jsou zkrátka líní, shrnul Tom medvěd.
1: Ale ne, medvídku, podívej se.
0: Já vím, mával medvěd prackou. Knihy to jsou zkrátka hlouposti pro líné lidi, kteří nemají dobrý nos. Já bych to svým dětem netrpěl.
2: Kateřina se vzdala. Opatrně vzala obrázek a odnášela ho domů tátovi. Věděla, že bude rád. Medvěd se za ní díval a mával jí packou a myslel si, to je dobře, že to tajemství odnáší. Lidé sice mají pěkná a hluboká tajemství, ale my medvědi jsme na tom přece jenom líp. Nemusíme například tolik přemýšlet.

0: Dokud šel čtyřlístek jednou cestou, bylo to v pohodě. Jenže došel na rozcestí a najednou měl na vybranou cesty tři. První vedla odněkud někam, druhá tam a zpátky a ta třetí sem a tam.
1: Bral bych tu odněkud někam,
0: navrhnul Bobík, ale nezavděčil se. Myšpulín tvrdil, že kdo má rozum, chodí tam a zpátky. Pindě chtěl jít sem a tam, že je to kratší. A Fifina se nepřidala k nikomu.
2: Všechny cesty vedou na hrad a to stačí. Pro mě, za mě můžeme si třeba hodit korunou.
3: Konečně rozumná řeč,
0: souhlasila Liška Ryška. Kde se vzala, tu se vzala. Najednou tu prostě byla a velice je chválila.
3: Tu řepu jste vyřešili geniálně. A Honza taky dostal správně do těla. Fičel do světa jako namydlený blesk. Zubila se.
0: Ale naráz začala pospíchat. A teď už si hoďte korunou, ať můžeme vyrazit. Až zasáhnu tady, musím okamžitě dál. Bylo jasné, že je jak na jehlách. A tak i když se chtěli ptát na 100 věcí, nechali to radši na potom. Hodili si korunou a šli.

0: Někdy se vyplatí nebýt nedočkavý. Po cestě se Liška sama rozpovídala. Teď se brzy něco stane, ale nebojte se, když jsem s vámi, nic vám nehrozí. Liščí kouzlo je to vůbec nejmocnější a čaroděj na něj nestačí.
1: Aj, jaký čaroděj?
0: Vyjevil se Pindě. No přece víte, vlastně nemůžete vědět, když jsem vám nic neřekla, vzpomněla si Liška. A tak se konečně dozvěděli, že tu princeznu, co jí jdou na svatbu, chtěl za ženu jeden čaroděj. Když to Liška překazila, zuřil 3 dny a 3 noci a pak vyhlásil, že to někdo krutě odpiká. Kdo to bude, neřekl, protože to zatím nevěděl. Princezně už škodit nesměl, na to jsou v pohádkách zákony. Na Lišku si proto mocné liščí kouzlo taky netroufal. A tak svolal na poradu všecky běsy, noční můry, černé kocoury i čarodějnice. Radili se celou noc. A nic. Co vymysleli, to nebylo k potřebě. Až k ránu je napadlo, že co nejde přímo, může se podařit oklikou. Na té svatbě bude Liška vážená a důležitá. Určitě si smí zvát své osobní hosty, a ty pohádkový zákon nechrání. Když se to vezme správně do ruky, ani jeden nahrad neprojde. Nevymysleli to špatně, ale mají smůlu, zubila se Liška. Já si totiž svoje hosty chráním, projdou všichni. Pozor, už to začíná, vykřikla naráz, ale nikdo už jí neslyšel. Pod zemí to hučelo a dunělo a hrmělo. Kolem cesty vyrazily skály, rostly před očima výš a ještě výš, až se zastavily omraky. Pak všechno utichlo a znehybnělo. Jen nad skalami kroužil orel a dole zbyla cesta, která nikam nevedla. Zůstal z ní jen malý kousek kolem dokola obrostlý horami.

0: Máme štěstí. Mohlo to být horší, oznámila spokojeně Liška.
1: Co pak může být něco horšího?
0: Obhlížela skleslá Fifina tu spoušť. Jak pro koho? Já například nemám ráda oheň. Ale hory, to je pro mě lahůdka, zasmála se Liška a v tom jakoby se změnila. Najednou tu stála Liška Ryška, co smetá hory plní doly a staví mosty přes vody a brody. Máchla chvostem jednou, hory se otřásly. Máchla po druhé, hory se rozsypaly. Rozmáchla se po třetí a žádné hory tu nebyly. Ztratily se jako zlý sen. Ani stéblo trávy nepolehlo, ani kvítek se nezlámal. Cesta byla volná na obě strany, kam až dohlédli. Už mě nebudete potřebovat. Máte zelenou až na hrad. Tak já mizím, řekla Liška. A zmizela.
2: Když je řeč o beráncích a ovečkách, vždycky si každý hned vzpomene na vlka. Vlk je vykuk, který má ovečky a beránky ze srdce rád a láskou by je sněd. A protože ovečky i beránci o té velké vlčí lásce ví, zdaleka se vlkům vyhýbají, což tedy, a to dá rozum, vlky hezky štve. A dělají všechno proto, aby se dostali k ovečkám a beránkům co nejblíž a nejradši, jo, až pod kůži. Vlk Ignác nebyl jiný a jen co ráno vstal, už poslouchal, odkud mu Vánek přinese tenounké zabečení. Bé, bé, nebo aspoň zacinkání zvonečku. Ale stávalo se, že žádné bečení ani cinkání Vánek nenesl a milý Ignác musel z postele a musel vytáhnout dalekohled a vylézt na kopec a musel se rozkoukávat a rozhlížet, kde uvidí zatoulaný beránčí kožíšek. To rozkoukávání ho ale moc nebavilo a tak se jednou rozčílil sám na sebe a povídá si: Poslyš, Ignác, chci slyšet, a to hned, co s tím provedeš. Zatoulaných oveček a beránku je čím dál míň, a tak nezbývá, než se vypravit k ohradám, kde se beránci a ovečky pasou a kde nocují. Ale s prázdnou tam, Ignác, nemůžeš. Musíš k ním smazanou chytristikou. A Ignác sám sobě přikyvoval, a najednou vykřikl: jednu chytristiku bych měl. Budu dělat dohazovače a seznamovat ovečky s beránkama a když budou mít tajnou svatbu, lapím je a basta. Ignác sám sebe pochválil a druhý den vyrazil k ohradě ovčáka Matěje, a to tam, kde se říká podstrání. Vyhlídl si jednu ovečku, hezkou jako květ, a začal. Ovečko, znám jednoho mládence, beránka přehezkého, a ten by si vás rád vzal za ženu. A já, dohazovač, vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se se mnou potají ke svatbě sejdete. Ovečka celá zrůžověla, takové štěstí, miluje mě docela cizí beránek, myslela si a kývla, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. A Ignác si poskočil a utíkal do kopce k ovčáku Petrovi, a to tam, kde se říká nadstrání. A vyhlídl si beránka přehezkého a začal. Beránku, mám jednu ovečku, hezkou jako květ, a ta by si vás ráda vzala za muže, a já jako dohazovač vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se spolu ke svatbě sejdeme. Beránek se zapířil, div mu bílý kožíšek nesčervenal. Takové štěstí, miluje mě docela cizí ovečka, pomyslel si. Je, to mi budou beránci závidět. A kývl, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje, ale protože byl beránek opatrná a věděl, že ani s vlkem, který mu přinesl tak hezkou zprávu, nejsou žádné žerty, spustil na vlka Ignáce z hurta.
3: Poslouchejte, pane dohazovači, ale než se svatba domluví, to já musím přece tu panenku vidět.
2: Vlk Ignác se zazubil. No to... To dá rozum, pane ženichu. A k seznámení navrhuju tajné místečko u černého smrku vedle havraní jeskyně.
3: To je ale hrozitánské místo, povídá beránek.
2: A hned si v hlavě sumíruje, proč vlk Ignác vymyslel právě černý smrk a havraní jeskyni. No bože, proč asi? Napověděla mu opatrnost. To je přece místo, kam se bojí ovčáci a taky hlídací psi a vůbec všichni. Tam jen se s ovečkou sejdeš, vlk vás lapí a je s vámi konec. Tak to ne, povídá beránek v duchu té své opatrnosti. S ovečkou se sejít chci, ale tam, kde budeme sami a v bezpečí. A já vím co. Já toho vlka vypeču a bude nám s ovečkou hej. A jak si to tak vymýšlel, najednou bác ho. Sám by se za uši vytahal. Ty jeden beránku, berane, chceš se sejít s ovečkou nevěstou sám?
3: Co ty si ale, teď vůbec nevíš, která to je.
2: Vlk Ignác už byl netrpělivostí bez sebe a pošťouchl ho. Tak na večer, jo? U havraní jeskyně platí?
3: Ne, povídá beránek. Běž a vyřiď mé nevěstě, ať si vezme do hubičky kopretinu. A já si vemu do pusy chrpu a pak s tebou půjdu na kraj lesa a ty mi zdaleka ukážeš a ona uvidí zdaleka mě. A to nám zamilovaným bude stačit. A pak si s tebou dohodneme, kdeže uděláme svatbu.
2: Ignác se kapku zaškaradil. Bože, to jsou obstrukce. Ale zkazit si tu hezky vymyšlenou chytristiku to nechtěl. A tak na večer přivedl beránka s chrpou na kraj lesa a ukázal mu dodaleka k ohradě, kde stála sama samotinká hezonká ovečka s kopretinou v hubičce. Tak co, líbí se ti? Zeptal se vlk Ignác beránka.
3: Líbí. A zítra si povíme, kde ta svatba bude.
2: Až zítra, rozmrzel se Ignác. Plácněme si hned. U havraní skály je pěkný plácek. Síkorky tam zpívají až do aleluja. Rozděláme ohýnek a bude svatba slavnostní a budete šupidup manželové.
3: Řekl jsem zítra, Ignáci, řekl beránek. A teď alou, každý jdem svou cestou.
2: Ale beránek tou svou nešel. Běžel k ohradě za tou svou ovečkou. A že v sobě našli jedna dvě zalíbení, než bys řekl tři, domluvili se, jak na toho vlka Ignáce vyzrají. A začali hned ráno, když Ignác přiběhl k beránkovi.
3: Ignáci, běž a vyřiď ovečce, že svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem.
2: Vlk Ignác si to rychle přeříkával a už běžel z kopce dolů za ovečkou. Svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou a pod smrkem.
3: I ne,
2: špitla ovečka.
3: Svatba bude pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem. Vlk Ignác kývnul, ale trochu se mu protočila očka a už utíkal do kopce. Takže svatba nebude nad strání nad potokem, pod skálu, pod smrkele, pod stráň, nad potokem, nad skálu a pod smrkem.
2: Beránek na to kývl.
3: Dobře, ale ne nad skálou, ale pod skálou a ne pod smrkem, ale nad smrkem.
2: Vlk Ignác se zakymácel.
3: Takže ne nad stráni, ne, nad potokem, pod skálou, pod smrkem a taky ne pod stráni, nad potokem, nad skálou, pod smrkem, ale pod stráni, nad potokem, pod skálou, nad smrkem.
2: A už zase pelášil dolů z kopce. Ovečko, svatba bude pod stráni, nad potokem, pod skálou, nad smrkem a ne, že ne.
3: Ne.
2: Ovečka zase nebyla spokojená.
3: Já si to ještě rozmyslela. Necháme svatbu nad strání, nad potokem, ale pod skálou a pod smrkem.
2: Vlk Ignác polkl na sucho, do očí mu vhrkly slzy a nervózně přikývl. Ano, ano, ano, vyřídím, vyřídím. A vylezl po čtyřech do kopce a povídá Beránkovi. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. Ani ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem. A taky ne pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. Ale brž nad strání, nad potokem, ale nad skálou, pod smrkem. Tak, Beránku, tak.
3: Když tak, tak, tak. Jen přehoď ten smrk se skálou a taky potok se strání a smrk dej za potok a skálu za stráň. Rozumíš?
2: Vlk Ignác heknul a už drmolil. Takže svatba bude nad smrkem, nad strání, za skálou, pod, ne, pod úprkem, ne, pod potokem, ne, svatba bude...
3: Kde bude? Bude nad strání, pod strání, za strání, pod potokem, za potokem, pod skálou, ne, pod strání, nad strání, za potokem, za skálou,
2: za skálou, pod skálou.
3: Víš co, Ignáci, běž si to v klidu sesumírovat a napiš to na svatební oznámení a pozvi všechny beránky a ovečky a síkorky a ovčáka Matěje a Petra a zítra na místě svatby na viděnou.
2: Vlk Ignác docela tumpachový couval od Beránka a jen přikyvoval, ano, jistě, jistě. A když se druhý den konala tajná svatba ovečky s Beránkem u studánky, které všichni říkají čistěnka, vlk Ignác seděl doma u stolu s brkem namočeným v inkoustu a psal. Všem oznamuju, že svatba ovečky a Beránka bude před smrkem, za smrkem, před skálou, za skálou, nad skálou, pod skálou, před dubem, za dubem, měla jedna, dvě, červená jablíčka, jedno za mě. A s touhle písničkou chodí vlk Ignác po lese dodnes. A když slyší zabečení a zacinkání zvonečku, zacpe si uši a utíká. Kam? No kam? Přece nad stráň, pod stráň, za smrk, pod smrk a dál, až do Jičína. A Beránek s ovečkou se zatím, co? No přece pusinkují.

0: Forman Hrkoděj byl známý ve všech krčmách široko daleko. Žádnou neminul, aby se nezastavil a nedopřál si krapet pálenky.
1: Šenkýřu, podej mi režné, osmička stačí.
0: Volal táhle a šenkýři stejně věděli, že hubu má spravenou na půl litru. Potom Věru není divu, že nejednou na kozlíku usnul a domů přijel pozdě v noci, dokonce někdy až se slunkem. Tenkrát, když se mu stala tato příhoda, vezl šindel. Bylo už k půlnoci a Hrkoděj viděl na nebi měsíčky dva místo jednoho. Pomyslel si nahlas.
1: To věstí užitek.
0: Těšil se nevěda, že tomu divnému úkazu byla na vině kořalka, které si přihnul v poslední hospodě pod horama. Jistě také trochu pospal, když najednou prask a bum. Kůra se převalila koli vzhůru do příkopu u cesty a Hrkoděj se ocitl rovnou na kameni. Koním se nestalo nic, ale šindele, co byly na fůře, se rozletěly jako hrách. Když se Forman trochu vzpamatoval, vypřáhl koně a jak tak stál nad tou spouští, vzpomněl si na ty dva měsíčky, co viděl prve na nebi. Zamručel.
1: Pěkný užitek přinesli.
0: V tu chvíli se ozval doticha za jeho zády hlas.
2: Ach. Život je někdy hromada hořkých plánek, které musíš přehryzat, pravda, že?
0: Hrkoděj se zprutka otočil. Kde nic tu nic? Byl to čert. Vystoupil z křoví, co tam kousek tak divoce rostlo, a pravil,
2: co mi dáš, když ti pomohu z nouze?
1: No, co bych ti já mohl dát, čerte, však sám moc nemám. A co mám, to potřebuju.
0: Ošíval se Hrkoděj.
2: Já se spokojím s málem. Dej mi jenom to, o čem nevíš, že máš doma, a já ti fůru postavím na kola. Ani nepoznáš, jak se to stalo.
0: Chytrý Forman si pomyslel, že to není špatné, však o čem ani nevím, že doma mám, to najisto nepotřebuju. A tak si s čertem plácli. Čert se dal do díla. Hrkoděj ani nestačil přihlížet, jak se těžký vůz sám rovnal z příkopu na kola, jak se koně připřahali, jak šindele naskákali na fůru. Stačilo, aby vylezl na kozlík, zapráskal bičem a jel. Cestou domů se v duchu smál, jak na hloupého čerta vyzrál. Doma však plno křiku. Zatímco byl ve světě, narodilo se jim děcko. Ale sotva se narodilo, hned také zmizelo. Nikdo nevěděl, jak a kam. Tu teprve Hrkoděj poznal, že dal vlastní děcko čertovi. Tato věc ho velice sužovala. Trápil se, usíchal a tratil se před očima, až kterého si večera vyjel zase do těch míst, kde převrátil fůru. Vyjel tam, aby čerta znovu přivolal. A čert se opravdu zjevil.
2: Co si přeješ?
0: Chceš zase pomoct? Ptal se Formana posměšně.
1: Svoje děcko chci zpátky!
0: Zlobil se Hrkoděj. Ale ať se zlobil, jak chtěl, čert se jen smál.
2: Co je dané, je dané. Nebo jsem ti snad nepomohl s fůrou?
1: Ale pomohl,
0: přiznal nešťastný Hrkoděj.
2: Tak musíš držet slovo také ty. Vzal jsem si jen, co mi podle dohody náleží a o čem si doma nevěděl.
0: Hrkoděj prosil čerta, že mu dá raději něco jiného. Nabízel to či ono, chalupu, fůru s potahem, ale čert, že ne, on že je spokojen. Nakonec mu řekl.
2: Co já chci, to také mám. Taková je moje moc. Ale jedno bych přece jen potřeboval. Vědět, kdy nastane konec světa, abych zavčas mohl zalarmovat peklo. Víš ty, co běž? A ptej se, kdy skončí svět. Když mi to povíš, naše dohoda se zruší a já ti děcko vrátím.
0: Jenom se zakouřilo a čert byl pryč. No co mohl hrkoděj dělat? Sebral se a vydal se po dědinách a po samotách, aby se dozvěděl, kdy nastane konec světa. Ptal se starců i mladíků, lidí moudrých i prostomyslných, veselých i přimračených, krásných i nepohledných, ale všechno marně. Každý se nejprve zasmál, konec světa, taková věc, ten přece nastane, ano, kdy vlastně? Mohli hloubat, jak chtěli, nic nevymysleli. Ještě tak nanejvýš, že skončí, až nebude. Ale taková odpověď by čertovi nestačila. A tak hrkoděj táhl smutně dál. Sešlý už byl a utrmácený, nic na sebe nedbal. Lidé ho měli za podivína, ukazovali si na něho, že ze svého neštěstí se pomátl na rozumu a ze soucitu mu podávali krajíčky chleba, aby hladem nezhynul. Jednoho jarního podvečera došel na lesní mítinu, na které stálo červotočem prolezlé dřevěné stavení. Žila tam stařenka Dulutka. Když viděla zbědovaného pocestného, uvítala ho.
3: Jen pojď dál a odpočiň si. Já uložím každého, protože není dobře odhánět bližního od prahu.
0: A podala mu pecen chleba a nůž. Hrkoděj poděkoval a pravil,
1: uřeš mi sama skývečku chleba.
0: Ale stařena zavrtěla hlavou.
3: O ne, tatíku, ty si svým vždycky dopřál a já tobě dopřeju taky. Ukroj sobě, kolik chceš.
0: Hrkoděj poznal, že stařena je moudrá, a tak se otázal také jí.
1: Dulutko, řekni mi, kdy se skončí svět?
0: Stařena se zamyslela.
3: Lidé o mě říkají, že jsem čarodějnice, víš? To proto, že umím sušit mlhu na všelijaké léky. Pravda, vím toho hodně. Ale když se skončí svět, chlapče, to ti ani já nepovím.
0: Hrkoděj svěsil hlavu a bral se k odchodu. Dulutka ho zastavila.
3: Možná, že ale vím o někom, kdo na tvoji otázku zná odpověď.
1: Kdo to je? Kde ho najdu?
0: Vyhrkl forman s nadějí v hlase.
3: Nespěchej. Dobrou radu si musíš nejprve zasloužit, potom uvidíme.
0: Dulutka ukázala hrkodějovi džbánky, ve kterých měla mlhu sezbíranou od časné vesny na lukách. Březnovou, matičkovou, josefskou a dobrá je také ta, co se sbírá na Matěje.
3: Nejvzácnější je ale májová,
0: pravila.
3: Zítra ji skoro ráno půjdu na palouk sbírat a ty mi pomůžeš. Sama už na to nestačím.
0: Hrkoděj neměl ponětí, jak se sbírá mlha, ale co by neslíbil. Ráno ho Dulutka vzbudila a podala mu provaz, na kterém udělala uzly. Ten provaz vzali každý za jeden konec a vláčeli jej po orosené trávě, až byl celý mokrý. Potom ho musel hrkoděj dobře vykroutit do škopku. Dulutka si libovala.
3: Když někomu nedojí krávy, dám jim ten škopek vylízat. A když přidám ještě jánské mlhy, krávy by se udojily. Že tys mě pomohl, tak já ti za to taky poradím.
0: A potom pověděla hrkodějovi, aby šel do hor, tam na nejvyšší skále najde schody do země. Když po nich sejde, doví se, kdy nastane konec světa. Hrkoděj stařeně poděkoval a šel. Ještě se dost naplahočil, ale že si doposledka věřil, vylezl až na nejvyšší skálu a tam opravdu našel schody do země, jak mu to stará hospodyně pověděla. Nerozmýšlel se a po těch schodech sestupoval do podzemí. Čím byl níže, tím větší horko tam bylo. A
2: také jakési údery slyšel, které pořád sílily. Když už byl horkem zmožený a sluch mu přestával sloužit, došel konečně na dno. Byl v samém středu země. Tam byl sloup, co na něm zem stojí, celý ze železa. A okolo něho chodil obrovitý chlap, taky celý v železe chodil. A železnou rukavicí bije mocně do toho sloupu. Když železný chlap spatřil hrkoděje, zastavil se, přestal mlátit do sloupu a otázal se žmutným hlasem.
4: Hej, ještě lidé na světě dávají pocestným chleba?
0: Hrkoděj si připomněl všechny lidi, co mu cestou podali krajíček a popravdě řekl,
1: ano, je tomu ještě tak.
4: Ech, tož zase nic,
0: zařval železný muž rozlobeně.
4: Protože konec světa nastane, až se na něm nenajde jediný člověk, který by druhému chleba nepodal. Až ta věc nastane, skončí se svět a též moje služba.
0: Tak ten železný muž pověděl a zas začal chodit kolem sloupu a obrovitou silou do něho bil rukou v železné rukavici. Tu si teprve hrkoděj všiml, že sloup se točí a že ten muž tady roztáčí celou zem. Teď už nepotřeboval vědět víc a jak nejrychleji dokázal, vyšplhal na povrch a ještě téže noci přivolal čerta.
1: Už vím, čerte, kdy se skončí svět.
2: Kdy?
1: Povím ti, ale vrátíš mi děcko?
2: Já jsem čert, ale slovo držím. Děcko máš už ve stavení, ale teď hlavně mluv.
0: Hrkoděj mu řekl, co se dozvěděl od železného muže, který točí zemí. Sotva to čert uslyšel, velice se vyděsil. Jaký div, neboť to značí, že peklo jen tak nenabude moci nad světem, dokud lidé budou držet spolu. Čert s kvílením a naříkáním zmizel. Když hrkoděj došel konečně po dlouhé pouti domů, vítal ho dětský hlásek. Čert splnil slib. Od těch dob leží u hrkodějů neustále pecen chleba na stole a forman starostlivě dbá, aby se z něho dávalo ukrojit každému, kdo přijde do stavu. Aby konec toho našeho světa, ať je jaký, hned tak nenastal.

0: Forman Hrkoděj byl známý ve všech krčmách široko daleko. Žádnou neminul, aby se nezastavil a nedopřál si krapet pálenky.
1: Šenkýřu, podej mi režné, osmička stačí.
0: Volal táhle a šenkýři stejně věděli, že hubu má spravenou na půl litru. Potom věru není divu, že nejednou na kozlíku usnul a domů přijel pozdě v noci, dokonce někdy až se slunkem. Tenkrát, když se mu stala tato příhoda, vezl šindel. Bylo už k půlnoci a Hrkoděj viděl na nebi měsíčky dva místo jednoho. Pomyslel si nahlas.
1: To věstí užitek.
0: Těšil se nevěda, že tomu divnému úkazu byla na vině kořalka, které si přihnul v poslední hospodě pod horama. Jistě také trochu pospal, když najednou prásk a bum. Kůra se převalila koli vzhůru do příkopu u cesty a Hrkoděj se ocitl rovnou na kameni. Koním se nestalo nic, ale šindele, co byly na fůře, se rozletěly jako hrách. Když se Forman trochu vzpamatoval, vypřáhl koně a jak tak stál nad tou spouští, vzpomněl si na ty dva měsíčky, co viděl prve na nebi. Zamručel.
1: Pěkný užitek přinesli.
0: V tu chvíli se ozval doticha za jeho zády hlas.
2: Ach. Život je někdy hromada hořkých plánek, které musíš přehryzat, pravda, že?
0: Hrkoděj se zprutka otočil. Kde nic tu nic? Byl to čert. Vystoupil z křoví, co tam kousek tak divoce rostlo, a pravil, co mi dáš,
2: když ti pomohu z nouze?
1: No, co bych ti já mohl dát, čerte, však sám moc nemám. A co mám, to potřebuju.
0: Ošíval se Hrkoděj.
2: Já se spokojím s málem. Dej mi jenom to, o čem nevíš, že máš doma, a já ti fůru postavím na kola. Ani nepoznáš, jak se to stalo.
0: Chytrý Forman si pomyslel, že to není špatné, však o čem ani nevím, že doma mám, to najisto nepotřebuju. A tak si s čertem plácli. Čert se dal do díla. Hrkoděj ani nestačil přihlížet, jak se těžký vůz sám rovnal z příkopu na kola, jak se koně připřahali, jak šindele naskákali na fůru. Stačilo, aby vylezl na kozlík, zapráskal bičem a jel. Cestou domů se v duchu smál, jak na hloupého čerta vyzrál. Doma však plno křiku. Zatímco byl ve světě, narodilo se jim děcko. Ale sotva se narodilo, hned také zmizelo. Nikdo nevěděl, jak a kam. Tu teprve Hrkoděj poznal, že dal vlastní děcko čertovi. Tato věc ho velice sužovala. Trápil se, usíchal a tratil se před očima, až kterého si večera vyjel zase do těch míst, kde převrátil fůru. Vyjel tam, aby čerta znovu přivolal. A čert se opravdu zjevil.
2: Co si přeješ?
0: Chceš zase pomoct? Ptal se Formana posměšně.
1: Svoje děcko chci zpátky!
0: Zlobil se Hrkoděj. Ale ať se zlobil, jak chtěl, čert se jen smál.
2: Co je dané, je dané. Nebo jsem ti snad nepomohl s fůrou?
1: Ale pomohl,
0: přiznal nešťastný Hrkoděj.
2: Tak musíš držet slovo také ty. Vzal jsem si jen, co mi podle dohody náleží a o čem si doma nevěděl.
0: Hrkoděj prosil čerta, že mu dá raději něco jiného. Nabízel to či ono, chalupu, fůru s potahem, ale čert, že ne, on že je spokojen. Nakonec mu řekl.
2: Co já chci, to také mám. Taková je moje moc. Ale jedno bych přece jen potřeboval. Vědět, kdy nastane konec světa, abych zavčas mohl zalarmovat peklo. Víš ty, co běž? A ptej se, kdy skončí svět. Když mi to povíš, naše dohoda se zruší a já ti děcko vrátím. Jenom se zakouřilo a čert byl pryč. No co mohl hrkoděj dělat? Sebral se a vydal se po dědinách a po samotách, aby se dozvěděl, kdy nastane konec světa. Ptal se starců i mladíků, lidí moudrých i prostomyslných, veselých i přimračených, krásných i nepohledných, ale všechno marně. Každý se nejprve zasmál, konec světa, taková věc, ten přece nastane, ano, kdy vlastně? Mohli hloubat, jak chtěli, nic nevymysleli. Ještě tak nanejvíc, že skončí, až nebude. Ale taková odpověď by čertovi nestačila. A tak hrkoděj táhl smutně dál. Sešlý už byl a utrmácený, nic na sebe nedbal. Lidé ho měli za podivína, ukazovali si na něho, že ze svého neštěstí se pomátl na rozumu a ze soucitu mu podávali krajíčky chleba, aby hladem nezhynul. Jednoho jarního podvečera došel na lesní mítinu, na které stálo červotočem prolezlé dřevěné stavení. Žila tam stařenka Dulutka. Když viděla zbědovaného pocestného, uvítala ho.
3: Jen pojď dál a odpočiň si. Já uložím každého, protože není dobře odhánět bližního od prahu.
0: A podala mu pecen chleba a nůž. Hrkoděj poděkoval a pravil,
1: uřeš mi sama skývečku chleba.
0: Ale stařena zavrtěla hlavou.
3: O ne, tatíku, ty si svým vždycky dopřál a já tobě dopřeju taky. Ukroj sobě, kolik chceš.
0: Hrkoděj poznal, že stařena je moudrá, a tak se otázal také jí.
1: Dulutko, řekni mi, kdy se skončí svět?
0: Stařena se zamyslela.
3: Lidé o mě říkají, že jsem čarodějnice, víš? To proto, že umím sušit mlhu na všelijaké léky. Pravda, vím toho hodně. Ale kdy se skončí svět, chlapče, to ti ani já nepovím.
0: Hrkoděj svěsil hlavu a bral se k odchodu. Dulutka ho zastavila.
3: Možná, že ale vím o někom, kdo na tvoji otázku zná odpověď.
1: Kdo to je? Kde ho najdu?
0: Vyhrkl forman s nadějí v hlase.
3: Nespěchej. Dobrou radu si musíš nejprve zasloužit, potom uvidíme.
0: Dulutka ukázala hrkodějovi džbánky, ve kterých měla mlhu sezbíranou odčasné vesny na lukách. Březnovou, matičkovou, josefskou a dobrá je také ta, co se sbírá na Matěj.
3: Nejvzácnější je ale májová,
0: pravila.
3: Zítra jí skoro ráno půjdu na palouk sbírat a ty mi pomůžeš. Sama už na to nestačím.
0: Hrkoděj neměl ponětí, jak se sbírá mlha, ale co by neslíbil. Ráno ho Dulutka vzbudila a podala mu provaz, na kterém udělala uzly. Ten provaz vzali každý za jeden konec a vláčeli jej po orosené trávě, až byl celý mokrý. Potom ho musel hrkoděj dobře vykroutit do škopku. Dulutka si libovala.
3: Když někomu nedojí krávy, dám jim ten škopek vylízat. A když přidám ještě jánské mlhy, krávy by se udojily. Že ty jsi mě pomohl, tak já ti za to taky poradím.
0: A potom pověděla hrkodějovi, aby šel do hor. Tam na nejvyšší skále najde schody do země. Když po nich sejde, doví se, kdy nastane konec světa. Hrkoděj stařeně poděkoval a šel. Ještě se dost naplahočil, ale že si doposledka věřil, vylezl až na nejvyšší skálu a tam opravdu našel schody do země, jak mu to stará hospodyně pověděla. Nerozmýšlel se a po těch schodech sestupoval do podzemí. Čím byl níže, tím větší horko tam bylo. A také jakési údery slyšel, které pořád sílily. Když už byl horkem zmožený a sluch mu přestával sloužit, došel konečně na dno. Byl v samém středu země. Tam byl sloup, co na něm zem stojí, celý ze železa. A okolo něho chodil obrovitý chlap, taky celý v železe oděný. A železnou rukavicí bije mocně do toho sloupu. Když železný chlap spatřil hrkoděje, zastavil se, přestal mlátit do sloupu a otázal se hřmotným hlasem.
4: Hej, ještě lidé na světě dávají pocestným chleba.
0: Hrkoděj si připomněl všechny lidi, co mu cestou podali krajíček a popravdě řekl,
1: ano, je tomu ještě tak.
4: Ech, tož zase nic,
0: zařval železný muž rozlobeně.
4: Protože konec světa nastane, až se na něm nenajde jediný člověk, který by druhému chleba nepodal. Až ta věc nastane, skončí se svět a též moje služba.
0: Tak ten železný muž pověděl a zas začal chodit kolem sloupu a obrovitou silou do něho bil rukou v železné rukavici. Tu si teprve hrkoděj všiml, že sloup se točí a že ten muž tady roztáčí celou zem. Teď už nepotřeboval vědět víc a jak nejrychleji dokázal, vyšplhal na povrch a ještě téže noci přivolal čerta.
1: Už vím, čerte, kdy se skončí svět.
2: Kdy?
1: Povím ti, ale vrátíš mi děcko.
2: Já jsem čert, ale slovo držím. Děcko máš už ve stavení, ale teď hlavně mluv.
0: Hrkoděj mu řekl, co se dozvěděl od železného muže, který točí zemí. Sotva to čert uslyšel, velice se vyděsil. Jaký div, neboť to značí, že peklo jen tak nenabude moci nad světem, dokud lidé budou držet spolu. Čert s kvílením a naříkáním zmizel. Když hrkoděj došel konečně po dlouhé pouti domů, vítal ho dětský hlásek. Čert splnil slib. Od těch dob leží u hrkodějů neustále pecen chleba na stole a forman starostlivě dbá, aby se z něho dávalo ukrojit každému, kdo přijde do stavu. Aby konec toho našeho světa, ať je jaký, hned tak nenastal.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala.
1: Nechť prší.
0: Mrak se roztrhl a pršelo podmáslí.
1: Je, podmáslí, krákal havran. Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla, krákal havran. Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek. Vztek? A na koho? Štve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipo-Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
1: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
2: Jenomže já chci už letos, chápeš?
1: Podívej, co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
1: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
2: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
1: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
2: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
1: načapají tě.
2: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice,
2: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají, odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.

Pohádka psí. Pokud vůz mého dědečka, toho mlynáře, vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kdekdo. No, voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co se dá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vytřásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle děti jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Ba za jeho času nebyly ještě žádné tyhle splašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně, aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat bičem jako neboštík Šulitka, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekočíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je, ani ho vidět není pro samý prach. Inu, to voříšek, jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli. Aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý tro. A Nýčko už tedy opravdu běží dědečku vůz do vesnice, Šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku a najednou hup, skočí Žankovi na zadek,

Ba jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů Voříškových. A štěkat uměl Voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk! Napravo, že támhle husy samým lekem běží, běží a zastaví se až v polici na rinku, celé udivené, kde se tu vzali. Prásk nalevo, že holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na Žaltmanu a Neřkuli až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat Voříšek, psisko mizerné, a div mu pak ocas neuletěl, jak jim švihala radostí, když tohle natropil. Inu měl být načpišný. Tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že Voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba, že už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holinky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k Voříškovi, či spíš Voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů. A že byla noc a že mu bylo veselo, snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil po tmě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. Ale co ji tak hledá, slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté, teplé klubíčko, do dlaně by se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček a donesl to sebou domů do mlýna. Babička chudera čekala na dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, Heleno, co ti nesu. Babička si na to posvítila. A Heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty Tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté, jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podivil se dědeček. Ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně a tuhle i prachku Jóne se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou, kde pak snechal rozum. Vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá. Ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal jí cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříško jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou. Kde pak snechal rozum? Kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou? Ale kdeže dědeček? Tomu něco namítat. Sebral štěně a rovnou s ním do stáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu Voříškovi neublížíte, víme, já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého Voříška předně do slámy. Žánka si čichl k tomu divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. Tak rostl Voříšek ve stáji, krmen cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo

jako u mámy. A tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou hnuštěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout. Sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové. Zkrátka, jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně dávat pořád pozor, aby nešlápl na to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto není bačkora a musí se stavět pomaloučku, polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Ba je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z voříška celý pes. Veselý a zubatý, jako každý jiný. Ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl jaksi a skučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička, copak, že voříšek neštěká? Přemýšlí, tři dny chodí jako tělo bez duše a čtvrtého dne povídá dědečkovi. Copak, že voříšek nikdy neštěká? Přemýšlí dědeček. Tři dny chodí a pořád vrtí hlavou. Čtvrtého dne povídá Šulitkovi, kočímu. Copak, že náš voříšek nikdy neštěká? Šulitka to vzal důkladně. Šel do hospody a přemýšlel tam tři dny a tři noci. Čtvrtého dne se mu už chtělo spát. Nějak se mu mátla hlava a zavolal hospodského a tahal z kapsy čtyráky za outratu. Počítal, počítal, ale sám čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. Inu Šulitko, povídá hospodský, copak tě maminka nenaučila počítat? V tu chvíli Šulitka nechal outraty, plácl se do čela a běžel k dědečkovi. Hospodáři, křičel ve dveřích, už to mám. Voříšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Na moutě, řekl dědeček, to je pravda. Mámu voříšek nezná. Ferda ani Žanka ho štěkat nenaučili, pes žádný v sousedství není a tak voříšek ani neví, co to štěkání je. Víš, Šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Sedl si Šulitka ve stáji k voříškovi a učil ho štěkat. Haf, haf, vykládal mu. Dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív vrrr, tadyhle v krku a pak to najednou pustíš z huby. Haf, haf, vrrr, vrrr, haf, haf, haf. Voříšek stříhal ušima. Tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila, ani sám nevěděl proč. A najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné. Kviklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je těžký. Však vy jste také hned na poprvé neuměli abecedu. Ferda i Žanka poslouchali, cože starý Šulitka štěká. Konečně nad ním pokrčili rameny a nikdy si už Šulitky nevážili. Ale voříšek měl k štěkání náramný talent. Učení mu šlo rychle a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu to dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se Šulitkou a kočírovat, to nebylo to jediné, co měl voříšek na starosti. Každý večer obešel mlýn a dvůr, jeli všechno na své místě, usápl se na slepice, aby už negdákali jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci. Jen už jdi spát, Karle,
já dám na všechno pozor. Dědeček ho tedy pochválil a šel spát v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledaco z jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák, a tehdy běžel voříšek s ním. A když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždy to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou, tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého, inu taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši, jedli tam domácí lidé jetrnice. I sedl voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. Zatímco čekal, zastavil se před hospodou vůz dědečkova souseda. Jak pak se honem jmenoval? No, třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo, a už se oba sousedi hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli a dědeček zapomněl na voříška jako na smrt, zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel támhle tam, a ukazoval rukou. Tohleto voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl, to bych byl blázen, tadyhle přes kopec si nadběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale voříšek se pranic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neukradne, ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk. A když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a tu bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les šuměl tichounce, jako by na harfy hrál. Teď běžel voříšek lesem jako černočernou chodbou. Ale najednou se před ním dělalo stříbrné světlo. Harfy jakoby hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančily psí rusalky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehýncí, že ani rosu z trávy nestřásly. Inu psí rusalky to byly, to poznal voříšek hned, protože jim scházel ten jistý, zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu nebo se točí do kolečka za svým ocasem, ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi nepohnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začne-li se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se nedrbala ani blechu nezakusovala. To už je tedy svaté, že to byly rusalky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedly rusalky hlavy a začaly jemně, krásně vít a zpívat. Kdepak, ani orchestr v národním to tak nedovede. Voříšek plakal pohnutím, byl by zpíval sebou, kdyby se nebál, že všechno pokazí. Když dospívali,
lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když Pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější. Ptal se tedy Pán Bůh psů: proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes: víš, Pane Bože, těm ostatním zvířatům nic neschází. Ale my psi máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a s tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že si to ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne. A to nám psům tu se schází. Pročež, o Pane, splň naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se Pán Bůh a řekl: přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat, jen žádnou psí kost ne. Neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. A byla pak těch kostí velká hromada. A z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému si můžou čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně. Jen psí věrnost ne. Jen psí věrnost ne. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky znovu. Stará psí víla se zamyslila a pak počala. Povím vám tedy, jak se dostali psi na nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodily po smrti spát do země. To bylo až po časy Krista Pána. Když Krista Pána lidi bičovali u sloupu, zůstalo tam moc krve, moc krve. A jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista Pána. Panenko Maria, vykřikli andělé v nebi, vždyť ten pes přijal krev Páně. Když přijal krev Páně, řekl Bůh, vezmeme jeho duši na nebe. I udělal novou hvězdu a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu, měla z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat v nebeském prostoru jako pes na louce a ne tak pořádně po cestě jako ostatní hvězdy. A takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi a mrskají ocasem, se říká komety. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky do třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a velký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad. Jaký je psí poklad? Ptali se rusalky dychtivě. Inu,
povídala stará víla. Je to takový sál přenáramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale ne okousaných, kdepak je na nich tolik masa jako na husím stehínku. Pak je tam úzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic a na těch střívkách je prejtu na prst tlustě. To už nemohl voříšek vydržet. Vyrazil na palouk a volal: Haha, kde je ten poklad? Haha, kde je psí poklad? Ale v tu chvíli zmizely rázem všechny psí rusalky i stará psí víla. Voříšek si protíral oči, nebylo tu nic než stříbrný palouček, ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba. Tu vzpomněl si voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený, i rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Ale od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuřivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství, a ti zas jiným a jiní zase dalším, stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše.

0: Bravo! Bravo!
1: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
0: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
2: Teď se ví, my Cvrčci jsme muzika.
0: No všem, všem, vy Cvrčci a já.
3: Je, vy umíte taky na housličky.
0: No, protože umím všecko, všemu rozumím.
3: Či všecko znáte?
0: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
1: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
0: No, já se někdy vytahuju, haha.
3: Zahrajte nám taky na housličky.
0: Proč mi na housličky já jdu zahrát na jinačí nástroje?
3: Tak ukažte.
0: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku a... No tak je libo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky luční. To nám to zvučí, to nám to zní, ale račte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale to bylo jen teď pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Dost, dost. Bubenky mi fuší, praskají mužitky, skáčou čepešima hlavami, puká jen co rozkočit.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jakživ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To se mě voda pletete, sedmitečnice, kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Haha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na pouti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A s kluzavku?
3: I s kluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med, je ten já tuze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsty.
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata, prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, stuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselější kousky.
5: Panáček a panenka spali v bílém domečku. Říkalo se jim sklenění milenci, neboť byli ze skla. A měli se rádi. V domečku s nimi spaly ovečky s beranem, které byly také skleněné. Pro všechny bylo místa dost, protože domeček byla vlastně krabice na boty číslo 46, což je i u pánské obuvy značná velikost. Spali vždycky až do Vánoc, protože to byly ozdoby na stromeček. Když přišly Vánoce, panenka se probudila, trošičku zívla, trošičku se protáhla a řekla, to jsem se pěkně vyspala. Podívala se na panáčka, pohladila ho po tváři a políbením ho probudila. Vstávej, můj milý, jsou Vánoce. Už, já bych si ještě zdřímnul. To nejde, je náš čas, řekla panenka. A hnali ovce pod stromeček. Jak je hnali, panenka se z nenadání zastavila, neboť v tu chvíli úžasla. Vidíš ten zámek? To je krása. Stál před nimi, celý modrý, posetý zlatými hvězdami a šla z něj vůně čokolády. Právě snídají horkou čokoládu. Taky bych si dala, olízla se panenka. Panáček hned nevěděl, ale potom se rozhodl. Jaký pak zámek? Je to škatule s vánoční kolekcí. Pojď už! A vykročil za ovcemi. Ale panenka se nehýbala. Já bych se do zámku ráda podívala. Všude bude samet, hedvábí a krajky a drahocenný nábytek. Co pořád stojíš? Podívej se, kde už jsou ovce, řekl panáček. Vzal ji za ruku a odvedl ji. Přišli ke stromečku. Panenka si vyskočila na větev a snila o zámecké nádheře. Panáček pískal na píšťalu vánoční melodie. Jemine, kde jsou ovečky? Probudila se ze snění panenka. Ovcím se pod stromečkem nelíbilo. Houfem se sebrali a s beranem v čele vypásali kytičky z květovaného koberce. Panáček, vlastně pasáček, na berana zapískal, ale beran dělal, že neslyší. A tak si na něj dokročil. Panenka seděla na větvi, dívala se na modrý zámek s hvězdami a představovala si, co se děje uvnitř. V tom se zámek otevřel a vyšel z něj průvod. Nejdřív se objevili mouřeníni a nesli nádoby ušlechtilých tvarů, svícny, stříbrné řetězy, ozdobné skřínky, hudební nástroje a jiné drahocenosti. Za nimi vyšly dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Kolem poskakovali psi a poletovali cizokrajní ptáci. Nakonec ze zámku vladařským krokem vykročil muž. Byl oděn v krásný staniolový šat. Jeho kabátec zdobily šperky. Kalhoty byly baňaté a pruhaté. Co pruh, to jiná barva. Špičaté střevíce měl ohnuté nahoru, jako když se nad něčím ohrnuje nos. Průvod mířil k vánočnímu stromku a tam se zastavil. Cizokrajní ptáci posedali po větvích, mouřeníni rozvěšovali stříbrné řetězy a svícny, dívky zdobily stromek vzácnými předměty. Muž vladařského vzezření přikazoval, co kam přijde. V tom spatřil panenku. Přistoupil blíž, uklonil se jí a řekl: jsem princ z Čokolandu, krásná princezno. Nejsem princezna, jsem obyčejná panenka. Chci tě do své kolekce. A to zas ne, řekla panenka. Ale zvědavost jí nedala. A zeptala se, není ta kolekce náhodou modrý zámek se zlatými hvězdami? Princ vyskočil na větev, přisedl k ní a otázal se jí sladkým hlasem. Chtěla by ses podívat dovnitř? Nechtěla, řekla panenka a vyběhla o větev výš. A princ z Čokolandu za ní. Je tam hodně krajek, atlasu a hedvábí, zeptala se zase. Provedu tě a všechno sama uvidíš, řekl princ a sedl si zase vedle ní. Panenka vyskočila, vyběhla ještě o větev výš a princ za ní. Mě nechytíš, řekla panenka a utíkala po větvi. Doběhla až nakonec a nikam dál už nemohla. Princ se blížil, vztahoval k ní ruce a když se jí dotkl, zachvěla se. Jak jsi chladná, krásko, řekl princ. Jsem skleněná, odpověděla panenka A taky je tu zima, netopí se. Pojď se mnou na šálek horké čokolády, řekl princ. Ta by tě zahřála. A jak by mě chutnala, pomyslela si panenka. Princ jí objal kolem ramen a už jí odváděl po větvi, už spolu sjížděli po stříbrných řetězech jako na toboganu, už vcházeli do modrého zámku s hvězdami. Co nádhery bylo v zámku a co sladkostí. Panenka pila horkou čokoládu, jedla bombóny s náplní citronovou, nugátovou, oříškovou a potom pomerančovou a ještě lanýžovou a ještě jeden fondánový a oči chtěli pořád víc a víc. Když pasáček vyhnal ovečky z kytičkovaného koberce, vrátil se s nimi pod stromeček a úžasl, co viděl. Stromeček byl ověšen krásnými ozdobami, svícny a stříbrnými řetězy. Na větvích seděli cizokrajní ptáci a houpali se na nich dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Ale jeho panenka nikde. Marně se rozhlížel a marně volal hlasem i melodií své píšťalky. Neviděli jste tu mou panenku, zeptal se nakonec. Odvedl si ji princ z Čokolandu, řekla jedna z dívek snědých tváří a ukázala k modrému zámku. Pasáček se tam rozběhl, vrazil dovnitř a zůstal úlekem stát. Uprostřed komnaty na atlasovém loži ležela panenka bez hnutí a nad ní se skláněl princ z Čokolandu. Zabil jste ji, vykřikl pasáček. Spí, řekl princ. V tom panenka otevřela oči a vzdychla. Mně je strašně špatně. Otrávil jste ji, budeme se bít, znovu vykřikl pasáček. Ale kde pak, řekl princ. Předspala se cukrovým. Ale to už se pasáček vrhl do boje a dostal ránu do hlavy, jen to zadunělo. Máš prázdno v hlavě, posmíval se princ. A vy jste zase nádiva, zvolal s opovržením pasáček a píchl ho píšťalkou do břicha. A v skutku jsem nadívaný nejjemnějším nugátem, stačil ještě pyšně říci princ. A chytil se za břicho. Pasáček toho využil, vzal panenku do náruče, vyběhl s ní ze zámku a zámek za sebou zavřel píšťalkou na petlici. A tak princ přišel o panenku do kolekce. Panenka už nechtěla čokoládu ani vidět a byla ráda, že jsou zase spolu s pasáčkem. Potom se slavili Vánoce. Po svácích se pasáček s panenkou a ovečkami vrátili do svého bílého domečku, ulehli a spali a budou spát zase až do příštích Vánoc.

Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už leta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

0: jak rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl Skřítek na hrázi a držel černou hodinku. Bylo mu svátečně, jenomže do té pěkné chvilky se najednou zhora ozvalo tiché zanaříkání, jako kdyby na obloze někdo plakal. A také hvězdy, které se ukazovaly na hladině rybníka, najednou začaly blikat a byly celé rozklepané.
1: To jsou mi věci, kroutil hlavou rákosníček. Tohle vypadá jako nějaký nebeský vozíček s lampiony. Ale bohužel porouchaný, protože nejezdí. No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
0: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal Skřítek se startem.
1: Haló, haló, vykřikoval do všech stran. Tady je prosím rachovejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
0: No slyšet ho bylo široko daleko a proto rákosníček pokračoval.
1: Nože, Julinko, zážeh?
0: A hned začal s odpočítáváním.
1: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď.
0: Za rákosem se jen začmoudil, objevil se obláček kouře a rachejtle i se Skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
1: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady rákosníček služby a opravy všeho druhu,
0: chlácholilý Skřítek.
1: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to, no, možná, že vyběhaný ten, no, třeba škrtící hřídelík. Nebo to může být taky něco úplně jiného.
0: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
1: No, nejezdí to, no, nejezdí,
0: brůčel si pro sebe rákosníček.
1: Tahle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
0: zasvítili mu najednou oči,
1: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
0: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal Skřítek velký vůz na raketový.
1: Račte prosím nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
0: pobízel panenku lampářku.
1: a pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
0: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale Rákosničkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a Rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane, a ne jako když se vichřice žene.
1: Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček. Mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího. A hlavně kosmicky rychlejšího.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu, mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu, a najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek ji nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
1: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdoočku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka Brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak pomalu, víte jenom vy a skřítek Rákosníček.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak si směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třeba že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli, Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl, letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku, ale dal se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí, vidíš ty škaredý, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal.
4: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
3: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
3: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí, pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu, pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
3: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
3: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný. I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí. Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě, kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala. Byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku,

0: dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídaní, že půjdou ke kmotřičce. A šli, však už na ně čekali. Ale byl tam ještě někdo. Janínka. Tu Brouček ještě neznal. Sedli kolem kamen a začali si povídat, ale kmotřička šla do síně k almaře a už nesla plný talíř koláčů a všichni si brali. Ale Broučkovi se to jaksi nehezky sedělo.
1: Pojď, Zimberuško, já ti něco povím. Kdo pak je to ta Janinka?
2: I to je Janinka.
1: Čí pak je?
2: I ona není ničí, ona je sama svá.
1: Co pak nemá žádného Broučka a tatínka?
2: Ne, ona je sama.
1: A kde pak zůstává?
2: Tam u lesa. Takovou má krásnou chaloupku v mechu.
1: Ale když se pořád tak moc nám nedívá.
2: Jdi hloupí, vždyť ona je hodná.
0: Tu však volala kmotřička Berušku. Šli do síně a Brouček honem za nimi. Kmotřičkovi ještě něco máte, co pak máte? Počkej, to se podívíš. Pojď, pomůžeš nám. A Brouček že pomůže. A šli, ale ne do almarii. Dozadu na dvůr, kde byla ještě komora. Jú, tam stálo celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné modré až do červena. A teď se ho kmotřička s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo do světnice a Brouček jim pomáhal. Postavili je na stůl, kmotříček vzal kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho kmotříček natočil. A kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janínka, potom kmotříčka, po ní tatínek, pak kmotříček a Broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké. A tak si seděli a povídali. Povídali a povídali, až už bylo pozdě a počalo loučení. Už bylo skoro chladno a tak spěchali. Janínka tam k lesu do vřasy, Brouček s tatínkem a maminkou tam do stráně pod jalovec. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všecko pohotově. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky, hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trochu čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně složené na výsluní a tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo. A k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nezavazelo. Naposledy vycpali mechem okna a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď ať si třeba mrzne. Však už venku borácelo. Pak se ještě pomodlili. V podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček a kmotříčka a beruška a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme.

0: Máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach, jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janíce taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se zdálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. Neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili? Kmotřička a Beruška a Janinka, to se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždy to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a krásně se jim to spalo. Zima uběhla a bylo zase jaro. Všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva popás, rosa jako granáty a ty včely tolik bzučely, a ti cvrčci tolik cvrčeli a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni. Brouček byl první venku, povznesl se do výšky. A už letěli. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Ale broučku všude plno. jen se to míhalo a zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil, ale kránu se mu už jaksi znechtělo svítit. Už ho taky jakoby křidélka bolela, a takže poletí pomalounku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní a letěl. A už byl v lese, už byl za lesem a tu slyší takový usedavý pláč. Poslouchá, odkud to a co to, a byl to pláč tam někde dole v trávě, a tak si letěl na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, a co on nevidí? Takový hezonký, kulatý brouček sedí v trávě, celinký červený se sedmi krásnými černými puntíky, a ty oči, ty krásné černé oči, a ty oči tolik plakali, a teď se na broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto.
1: Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo?
2: Já jsem Virunka. Já jsem byla u tetičky a když mě už bolela křidélka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu, a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se. A maminka pláče, že jsem se jí ztratila.
1: Ty jsi Verunka, i nepláč. Kde pak zůstáváte?
2: My zůstáváme v Růžce.
1: V Růžce? Viď, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je. Pojď, já ti tam zavedu a nepláč.
0: Však Verunka už neplakala. A letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel, když byla taková krásná, celinká červená se sedmi černými puntíčky a ty oči, ty krásné oči, a už neplakali. A letěli a neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Růžtku a u Verunků, vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali a teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Druhý den letěl zas a svítil, na nic nedbal, ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chviličku sedne si na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat. Proč by musel tady svítit? Ať svítí, kde svítí, jen když svítí. A tak sletěl z hrušky a frr, vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch podle potoka, tu je ta mez, tu je ta Růžtka, a tu se brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Růžtky Verunka.
1: Broučku, však já vím, že jsi brouček, také plývám říkají svatojánské mušky. Ale vždyť nejsi muška, ty jsi brouček. Viď, broučku?
2: Ale jak pak ty víš, že já jsem brouček?
1: I tatínek mě to povídal. On se po tobě včera ohlížel a ty jsi už byl pryč. A povídal, že to byl brouček a že jste hodní. A viď, vy lidem i jiným broučkům svítíte. Já bych hned chtěla být takovým broučkem.
3: A poslouchej, Verunko, co pak děláte vy?
1: My povídáme lidem, kam se dostanou, jestli do nebe nebo do pekla.
3: A jak pak to víte vy?
1: I to my už víme. Když letíme nahoru, tak se dostanou do nebe. Když letíme dolů, tak se dostanou do pekla.
3: A poslouchej, kam pak se dostanu já a maminka a tatínek a Janinka a kmotřička a kmotříček a Beruška?
1: Kam? To já nevím. Počkej, já se zeptám tatínka, až přiletí domů.
0: A brouček už letěl. Doma byl jako zařezaný, neříkal nic, ale druhý den to bylo zas tak. zase letěl za Verunkou, vyběhla mu naproti, ale to najednou přiletí od potoka takový mladý rozlobený Verunek, celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého broučka. Ty kluku, ty dareboty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku, však jsem tě tady už kolikrát viděl, ty kluku, co ty tu máš? Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekla, počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A on přiletěl a pustili se z obou stran do nebohého broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a jak se tak bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádně, až byli dole u potoka. Tu mu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Pak už ho nechali a Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl. A moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Co si počít? Ještě bylo brzy a tam do té zahrady tak daleko. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, až hvězdičky počaly blednout. Pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku, vždyť se motáš? Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. Ty žes upadl? Kdo pak to kdy slyšel? Ano, já jsem padl na zem a udeřil jsem se tady do levé nožky, ani jí nemohu hnout. A když to tatínek viděl a slyšel, bylo mu Broučka líto a šel a trochu mu pomáhal. Ale kmotříček kroutil hlavou, neříkal však nic. Maminka je viděla z okna a byla hned všechna poděšena. Co pak se stalo? I Brouček povídá, že upadl a že se udeřil. A tak s Broučkem honem domů, a když nechtěl pranic večeřet, a tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve, když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. Inu, když si to chceš nechat na svědomí, je mě tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jakoby nic. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána a druhou noc zase tak a tak celý týden a tak celý měsíc. A dne už hodně ubývalo a noci hodně přibývalo a Brouček býval hodně mrzutý. Až jednou už zase k podzimku Drobátko z večera svítil, pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a potom sletěl z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa přes vrch vedle potoka, tu je ta mes, to je ta růžtka. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z růžtky se ozývá tolik zpěvu a hned zase tolik jásotu a lomozu, co pak to? A když se Brouček ohlížel, tu viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na bříše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku, co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z Růžtky má svatbu. I pro pána, že má svatbu? Arcit, že má. Bere si mladého Verunka tamhle na druhé straně z šípku. Toho? Viď, je takový rozlobený a oči se mu jiskří. Ano, když se zlobí, ale on se dnes nezlobí. Vidíš, však jdou z Růžtky ven. Vpředu Verunek s Verunkou, vedle si ji za ruku. Jakmile to Brouček spatřil, ach, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl, až se octl u háječku. Pod skalou vysoká vřasa a v té vřase mech jak samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Brouček vrazil hned do chaloupky, ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka. Ale Brouček nemohl ze sebe ani slovíčka vyrazit a plakal a plakal. Cože se ti stalo, Broučku, co? Tak mě pověz. Ach, ona má svatbu. Kdo? Verunka. Která Verunka? Ta z růžtky? Vždyť já jsem si to tak myslela. Ano, a bere si toho Verunka. To on mne tenkrát tak stloukl. To on? On. Já jsem tam byl u Verunky, ale jen chvilinku, a ptal jsem se jí, jestli bych chtěla být také takovým Broučkem, a ona mě jednou povídala, že bych chtěla, a tu on přiletěl a začal mne tlouci a zavolal si ještě jednoho a pořád mne tloukli, až pak mnou praštili o zem. Od té doby jsem tam nebyl a když jsem se tam dnes letěl podívat, oni mají svatbu. Ach, ach, Broučku. Vždyť já jsem se toho pořád bála. A ty ne, ne, že budeš poslouchat, pamatuješ se? Který pak poslušný Brouček opustí své místo a letí, kam nemá letět? A pak, Broučku, Broučku, kdo pak to jak těživ slyšel, aby si Brouček dělal známost s Verunkou a aby si snad dokonce na ní myslil? Ne, ne, to není poslušnost. A co mne nejvíce na tebe mrzí, to je, Broučku, že statínka a maminku obelhal. Vždyť ty jsi řekl, že jsi tenkrát upadl. To máš lež na svědomí. Ale vždyť já jsem nelhal, já jsem spadl na zem. Ano, ale lhal jsi. Oni si to jinak mysleli a ty jsi to chtěl. Nic se nevymlouvej, tím to děláš jen horší. Teď honem ještě leď a pěkně sviť a pak to všechno vyznej. A Brouček si dal říci, letěl a pěkně svítil, až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili. A letěli a nemluvili nic ani slovíčko. A když se měli rozcházet, počal se Brouček zpovídat. Prosím vás, tatínku a kmotříčku, když jsem měl tenkrát tu vymknutou nohu, já jsem neupadl na zem, dva Verunci se na mě zběhli a stloukli mne. Verunci? A proč by tě oni tloukli? Já jsem byl několikrát tam u té růžtky. Prosím vás, odpuste mě to, mě je toho líto. No tak, já ti to odpouštím. S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláče, ale že mu to odpouští, jen kdyby už upřímně poslouchal. A bylo zas jako dobře, ale Broučkovi nebylo ještě dobře. Svítil, svítil, upřímně svítil, ale vždy byl jako opařený a skoro nic nepromluvil. Jednou už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslila maminka, že Brouček spí a začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč. Proč by ty ses neženil? Ne, já se nebudu ženit. I však ty se budeš ženit. Ach, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť. Ale teď jen spí. Dlouho to pak již netrvalo a počínalo býti zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí. A potom zas všecko uchystali na zimu a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

0: a bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale maminka byla trochu nemocná. Milé dítě, nesmíš s tím ženěním odkládat, vidíš, já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují, a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Vždyť já nikoho neznám. I vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti to poví. A tatínek už ani nečekal. Noci se jim zdály být ještě chladné, a když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a brzo byla světnička hotová. Taková krásná, jako malovaná. Brouček zašel za Janinkou.
1: Tak Broučku, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka už nikam nemůže.
2: Ale když já žádnou neznám.
1: I kdybys jen chtěl, však ty bys znal.
2: A koho pak bych já znal?
1: Koho? Co pak neznáš Berušku?
2: Berušku, tu. Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda.
1: I bodejť by tě neměla ráda a teprve bude mít, až jen si ji vezmeš. A je hodná a poslušná. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo.
0: A tak Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslil přitom na Berušku. Druhý den přiletěl Brouček o něco dříve. Pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahlídl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? Milá kmotříčko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotříčka se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda. Ale tu do toho vpadl kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také, ale tebe také jsme mívali rádi. Ale víš, že máme jen Berušku a že bychom zůstali sami, proto si to musíme rozmyslit. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti to povíme. A Brouček se už nezdržoval. Dal s pánem Bohem a šel domů. Myslil, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslila, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nepřišli. Berušku nebylo nikde ani vidět, kmotříčka se jaksi smutně na Broučka dívala a kmotříček začal. Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mívali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se Beruška měla s tebou zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. Brouček byl jako omráčený. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčku, tak vy nechcete Broučkovi Berušku dát? Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli pak vy jste byl vždycky poslušný, podívejte se mi do očí. A co pak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci, s pánem Bohem, kmotříčku. Motříček byl všecek spletený, letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi: řekněte tomu vašemu broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, broučku, tak pojď dál. Já jsem si to rozmyslil a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Musíš se jí zeptat. A tak šel brouček za Beruškou do kuchyňky.
1: Vítám tě, broučku, co pak mě neseš?
2: I milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček mě řekl, že by proti tomu nic neměl, kdyby si mě vzala. Abych prý se tě zeptal, tak Beruško, nechtěla by ses mne vzít?
1: Já, víš, broučku, já jsem tě mívala ráda, ale já víš co, já se to rozmyslím, přijď za zítra.
0: A s takovou brouček odešel, zatím už toho Beruška litovala. A když brouček druhý den zas přišel, byla Beruška zas v kuchyňce a vařila brambůrky a všecka červená až hořela, buďže jí do obličeje plamen sála, nebo že byla uplakaná. Vítám tě, broučku. A co pak, že Beruško pláčeš? Ach, odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. A chtěla by si mne vzít? I bodejť, že bych chtěla. A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatba neodkládala, ale asi týden to přece ještě trvalo. A byla svatba, to bylo hostů. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a Beruška, tatínek a kmotřička, kmotříček a maminka, Janínka a ten starý brouček z roždí a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce a ty, broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A brouček vyznal, že chce mít jí vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A šli do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zase zpívali a byli rádi a měli se dobře.

A bylo jaro, všecko kvetlo a brouci zase svítili a svítili a když brouček jednou celou noc pěkně svítil a ráno letěl domů, najednou za potokem ve stráni u samého jalovce slyší tatínku, tatínku. A takový roztomilý malonký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mne neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. Tatínek byl všecek vyjevený a Beruška stala ve dveřích u chaloupky a tolik se smála. A tatínek si hned sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek jednou letěl zase domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malinkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A tatínek už ho má v rukou, zdvíhá ho a tolik se směje. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zase domů a byl už za potokem, tomu běžel i broučínínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá Beruška šla tatínkovi naproti a povídala, tatínku, jak pak mě budete říkat? Maminka řekla, že se budu jmenovat Janínka. I ty má zlatá Beruško, vždyť ty máš očka jako Janínka a nosíček jako Janínka a všecko na vlas jako Janínka, to ti musíme říkat Janínka. A dlouho to netrvalo a měli zase maloučkého broučka.

ještě měli Brončíčka a měli Janouška a měli Janinka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 Broučků a 3 Berušky. Broučci se učili létat se střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky a Berušky se dívali, který dál. Ale to pak býval hlad. Ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí Berušky v kuchyni pomáhali a když dělala dříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A pomalu byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo a tak tatínek, že už nikam nepoletí, jenomže se u Janinky všichni sejdou. A sešli se všech 10 broučků i s tatínkem a s maminkou a také všichni broučci z roždí. To jich tam bylo. Seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali, jak to bývalo za starých časů. Starý brouček z roždí prorokoval, že letos nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. To byli rádi. Ještě se pomodlili, dali si pac a pusu a už leželi a už spali a spali a spali až do nového jara.

listopadu roku 1929 lamač kamene Josef Červinka z Něčína kopal pod horou Besídkou mezi Dobříší a Sedlčany a tu našel pod vysokým smrkem 12 kroků od potoka dávno zapomenutý bronzový poklad. Půl třetího tisíce let ležel v zemi. Jak se tam dostal? O tom vypráví naše hra Bronzový poklad.

0: Hej! Už ji mám!
1: Vydrž, Zuboune! Pomohu ti!
0: Rychle, nebo mi uteče!
1: Uch, Zuboune, tak velkou rybu nechytí ani čijavý medvěd!
0: Podrž ji, červíku, vytáhnu z ní bodec!
1: Je to píchač, okou, neudržím ho, popíchá mě!
0: Rejsku, bláznivý, musíš za hlavu, za ocas rybu neudržíš!
1: Odhoď ji dál od břehu, do písku, ať nám nevyklouzne!
0: Nevyklouzne, neboj se, veliký duch nemá píchače rád, proto ho poslal pod můj bodec.
1: Teď už nám neuteče, takový úlovek.
2: Hej, Zuboune, pozor, chyťte ho!
0: Co je, kdo to volá?
1: To je skrček, a žene sem vlčí štěně.
2: Zastupte mu cestu po břehu, zařeňte vlčka do vody.
0: Jo, kde mám bodec? Napíchnu ho jako okouna.
2: Ne, chci chytit živého.
1: Skočil do vody. Rychle, skrčku, skoč za ním, chyť ho!
2: Už je můj!
0: Dej ho sem, mám řemínek, uvážu ho.
2: Mám svůj řemén, ten postaří.
1: Kde jsi ho vyplašil, skrčku?
2: V kotlině u starého buku. Čihla jsem na sisla a v tom slyším, jak v kapradí kňučí vlčí štěně.
1: Asi hledal vlčici a zatoulal se.
2: Hledal vlčici a našel medvěda. Bojovníka medvědů, skrčka.
0: Ty skrčku a bojovník. Vždyť neuneseš ani kámen od táborového ohně. Krákáš jako vrána, která se přirovnává k havranům. Jaký ty jsi bojovník?
2: Jsem synem číhavého medvěda, Zuboune. A budu slavným lovcem jako můj otec.
0: Krákáš, abys věděl, číhavý medvěd se za tebe stydí. A proto nechodí ani k táborovému ohni. Stydí se, má syna skrčka.
2: Ty, Zubové zlí, trháš nadarmo. Až dorostu, budu větším lovcem než ty.
0: Lovcem? Já se stanu šamanem jako můj otec Křivá Huba. A tebe pošlu mezi ženy opékat placky.
1: Skrček bude místo lovení vařit kaši.
2: Žáby vám uvařím, vy ošklibové. Kdybyste nebyli na mne dva.
0: Tak co by bylo? No řekni, skrčku.
2: Viděl bys. Možná, že by se někdo řáchal ve vodě.
0: Uvidíme, kdo tam bude dřív. Dej sem vlčka.
2: Nedám, vlček je můj, já ho chytil.
0: Pust ho.
2: Dej ruce pryč, Zuboune, uškrtíš ho.
0: Když nepustíš, tak ho uškrtím.
2: Zloději.
0: Tak. A je můj. Au, prašivec, kouše.
2: Dobře se ti stalo. Veliký duch tě potrestal. Nemáš krást cizí úlovky.
0: Prašivý vlk a odváží se kousnout Zuboune do ruky. Počkej, za to tě potrápím. Drž ho, červíku.
1: Vyrazíme mu zuby, aby nekousal.
0: Dříve mu však vypíchnu oči.
2: Počkej, Zuboune, netrýzni vlčka, vykoupím ho.
0: Co dáš?
2: Přinesu ti svou ochočenou veverku.
1: A co dáš mě?
2: Tuhýka, nebo špačka.
0: To si můžeme sami chytit. Mučit špačka, to nic není. Špaček jenom pípá, ale vlček bude skučet a vít.
1: Nemluv s ním, Zuboune, a začni.
2: Nenechám vlčka trýznit. Zuboune, smraďochu, podívej se na mne. Vidíš? Tvůj bodec držím v ruce.
0: No, a co?
2: Pust vlčka, nebo tě bodnu.
3: Položíš ten oštěp?
4: Skrčku, co to děláš?
0: Počkej, skrčku, jde sem můj otec, těž se.
2: Však jde i moje matka, nedá mě.
1: I od ní dostaneš, uvidíš.
3: Proč stojíte proti sobě jako nepřátelé?
0: To skrček proti nám vyrazil.
1: Chytili jsme vlčí štěně a chceme je umučit. A skrček nám brání.
2: Vlček je můj, já ho chytil.
3: Chceš vlčka umučit sám?
2: Nechci. Chci se ho ponechat a ochočit.
4: Cože? Zase nového smraďocha mi chceš přitáhnout do stanu? Vyhodím tě i s ním.
3: Zuboune, odveď vlka k ohništi. Svolej ostatní děti a zapte ho. A ty skrčku za trest nesmíš k ohništi. Nechtěl si druhým dopřát potěšení, přijdeš o ně sám. Rozuměl jsi?
2: Nechci se dívat, jen zbabělci trápí bezbrané zvíře.
0: Vidíš, skrčku?
3: Celý rod medvědů ten tvůj kluk znepokojuje, červenko. Přátelí se zvířaty místo s lidmi. Ve vašem stanu je plno havěti. Tchoře, veverku, ježka, sisla a teď ještě vlka přivedl do osady.
4: Všechnu tu havěti vyházím, šamane. To jeho otec, číhavý medvěd, ho v tom podporuje.
3: Číhavého medvěda sám velký duch potrestal skrčkem. Už jsem mu kolikrát řekl, aby ho vyhnal z tábora. Co s ním? Je slabý. Pořádný lovec z něho nikdy nebude. Jen darmo žrou to mezi sebou živíme.
4: Veliký šamane, skrček je i mé dítě. Nevydám ho dravé zvěři na pospas.
3: Promluvím o tom v radě starších. Když rada rozhodne, poslechneš, červenko.
4: Skrčka pro jeho slabost nenávidí celý rod. Vím, jak rada rozhodne. Šamane, ty jsi velký kouzelník, znáš tajemství života i smrti. Dej mi pro Skrčka kouzlo, které dává sílu.
3: Znám takové silotvorné kouzlo, znám. Ale co mi za ně dáš, červenko?
4: Číhavý medvěd je veliký lovec, šamane. Dá ti tolik kůží, kolik si jen budeš přát.
3: Nepotřebuji kůže, mám jich dost. Ale možná, že se dohodnem.
4: Znám číhavého medvěda. Pro Skrčka udělá všechno.
3: Uvidíme. Večer, ať přijde číhar do mého stanu.
4: Proč čekat až do večera, šamane? Podívej, číhavý medvěd sem jde se Skrčkem. Domluvte se hned.
5: Od které doby má šaman z rodu medvědů ve zvyku tlachat se ženami druhých lovců?
3: Od té doby, kdy lovci místo zdatných potomků plodí Skrčky.
5: Křivá huba má i křivý jazyk.
3: A ostrý jazyk, čiaři. Dej pozor, abys na svém těle nepocítil jeho ostří.
4: Číhavý medvěde, neodešla jsem ze stanu jen proto, abych tady tlachala. Přibíhla jsem pro Skrčka, pral se.
5: No a co na tom, ať se pere.
3: Na mého syna se opovážil zvednout oštěp. Síly se mu nedostává, ale drzosti má hodně.
5: Však jednou doroste a bude mít síly dost.
3: Lituji tě, čihaři, ztrácíš rozum nad nepodařeným synem. Skrček nikdy nebude silný, protože nenalezne kouzlo, které dává sílu.
4: Slíbil jsi, že mi uděláš takové kouzlo.
3: Slíbil, ale to jsem ještě nevěděl, že číhavý medvěd se mnou vyvolá svár.
5: Řekni, máš takové kouzlo?
3: Jsem veliký šaman, znám všechna kouzla.
5: Počkej tedy, dej mi silotvorné kouzlo pro Skrčka a já ti dám, co budeš chtít.
3: Za to, že jsi tak nepřátelsky na mě vyjel, nedám.
4: Šamane, jsi mocný kouzelník. Celý rod k tobě vzhlíží s úctou. Dej nám kouzlo pro Skrčka. Já za to rozhlásím tvoji slávu po celém povodí veliké řeky.
5: Dám ti opravdu všechno.
3: Jsem dobrý muž. Neumím se hněvat. Skrček dostane kouzlo, které z něho učiní nejsilnějšího muže rodu medvědů. Ale pod jednou podmínkou, čihaři. Dáš mi za kouzlo svoji ženu červenku.
5: Červenku? Ty se spominul rozumem, šamane. To chceš, abych žil bez ženy pro posměch ostatním? Myslíš snad, že budu sám mlít obilí a opékat placky, zatímco ty budeš mít ženy dvě? Podívejme, jak jsi chytrý.
3: Počkej, ještě jsem nedomluvil. Dáš mi červenku, přidáš 5 liščích koží, a já ti dám zase svoji ženu Kudrnku.
5: Ne, výměna musí být poctivá. Bez liščích koží, šamane.
3: A co kouzlo? To ti mám dát zadarmo?
5: I tak neproděláš.
3: Dobrá. Bude tak, jak jsi řekl, čihaři. Přijímám. Kudrnka je tvoje. A červenka od té chvíle moje.
5: A kdy dáš kouzlo Skrčkovi?
3: Než měsíc 5krát a jednou po obloze přeběhne, bude je mít.
5: Proč musí čekat? Dej kouzlo hned.
3: Nemohu. Měsíc teprve roste. Až ukáže celou tvář, udělám kouzlo. Dříve ne.
2: Číhavý medvěde, může tvůj syn promluvit do hovoru dospělých?
5: Mluv, Skrčku.
2: Nedávej červenku.
5: Ty nechceš být silným a udatným lovcem?
2: Chci, ale červenku nedám. To raději zůstanu Skrčkem.
3: Kdo to jakže viděl? Dospělý lovec radí s dětskem. Steď se, čihaři.
5: Dost řečí. Jak jsem řekl, tak se stane. Odveď si červenku, šamane.

0: Co to vidím, kudrnko? Ty hospodaříš v Čihařově chatě?
1: Vidíš, Vručo, nevidíš? Číhavý medvěd snesl šamanovi kde co, jen aby mě dostal do svého stanu. Nechtěl se už červenkou dál zlobit.
0: Mnoho nevyměnil. Jedna jako druhá máte vlčí jazyk.
1: A co ty, Vručoune, soptíš na ženy? Máš zlost, že na tebe už žádná nevybyla, viď?
0: Však ty dobře víš, že jsem dost silný, abych si ženu vybojoval a přivedl do svého stanu. Ale nechci. Jedna žena se mi při lovu utopila a jinou už hledat nebudu.
1: A dobře uděláš. Od rána do noci rejdíš po břehu veliké řeky jako bobr. Stejně bys si zase utopil.
0: No říkám, no, vlčí jazyk. Štěká. A kdyby nebyla po ruce hůl, bude i kousat.
1: No tak proč mě, Vručou, nezdržuješ od práce?
0: Hledám Čihaře. Po roční bouři stoupla voda a uplavali mi vrše. Musíme je najít.
1: Čihař není už od včerejška doma, slídí po lese.
0: Sopa by ho rozdupal. Sám na vodu nemohu.
1: Víš co? Vezmi si skrčka. A po cestě snad Čihaře najdete. Skrčku! No tak kde si skrčku? Kluk už je jako táta, pořád jen by brousil po lese. Skrčku!
0: Co s tím spratkem má mít na vodu? Vždyť neunese ani veslo.
2: Podívej, kudrnko, chytil jsem sisla.
1: A to myslíš, kluku, že jeden sisel nám stačí k večeři?
0: No to...
1: Ale teď se seber, ať s Vručounem tahat z vody vrše. Dám, hleď, abys přitáhl domů nějakou pořádnou rybu. Slyšíš, jinak se domů nevracej.

0: Veliké řece dnes ani břehy nestačí.
1: Drž se, Skrčku, ať nespadneš. Lehni si na špičku lodě a dobře se dívej, abys nepropásl plováky vrší.
2: Neboj se, Bručoune, mám oči jako ostříž. Bručoune, dnes ráno říkali u ohně, že je nebezpečné pouštět se s loďkou daleko do proudu, když velká řeka řve, jako dnes.
0: To říkal Čmaťka. Kdo by poslouchal jeho rozumy? Bojí se. Po zemi kulhá a na vodě se neudrží. Mé vrše ještě nikdy neuplavali, najdeme je.
2: Pozor, Bručoune, hodí nám plave vyvrácený strom.
1: Seď, Skrčku, seď!
0: Nebo hoď, zvrhnem.
1: Ani se nehnu.
2: Podívej, Bručoune, mezi větvemi stromu leží člověk.
0: A netláchej, jak lidně seď.
2: Přece ho tam nenecháme, zachráníme ho.
1: Mlč a hned pusti větve, nebo nás ten strom stáhne do peřejí.
2: Takže jsou ještě daleko. Pomoc, Bručoune!
0: Luku skrčená. Jestli se převrhneme, tak tě nakonec přistrčím sám do vody.
2: Rychle, Bručoune! Už ho držím!
0: Vodní zloduch tě posedl, kluku. Zůstaneme tu všichni, počkej! Vtáhnu do lodi utopence sám a ty zatím vesluj.
2: Vidíš, Bručoune, už je v lodi. Přece jsme ho zachránili, ale plně jsme plno vody.
0: Tak a teď honem ke břehu, nebo bude zle. Vesluj. Vesluj, kluku. Slyšíš, Skrčku? Na břehu je plachý bobr, pomůže nám. Vesluj.
2: Bručoune, já už nemohu.
0: Musíš. Ještě chvíli, vydrž.
3: Zaberte! Nebo vás prům stále do peřejí.
2: Já už nemohu.
0: Musíš vydržet, Skrčku. Ještě kousek a pak nás plachý bobr přitáhne ke břehu.
2: Ale přes plout, u břehu se nedostaneme.
0: Musíme, jen zaber.
3: Skrčku, natáhni se a podej mi veslo. Přitáhnu vás.
0: Sám velký duch tě poslal. Bez tebe bychom už byli v peřejích.
4: Dobře se zdržel, Skrčku. Jako starý bojovník. Ale co vás takový čas přivedlo na vodu?
0: Hledáme vrše, které mi utrhla velká voda. A místo vrší jsme vylovili utopence.
2: Joj, Bručoune, pohleď, není utopený.
0: Co?
2: Hýbá se.
4: Opravdu? Počkej, Skrčku. Podepřeme ho. Ať může vydechnout. Je to už starý muž. Bručivý medvěde. To není člověk z vašeho rodu.
0: Není.
4: Z rodu bobrů také ne. Hleď, takový hranatý náramek nenosí nikdo z našich lidí.
0: To není cizinec. Tohle je bojovník lesního národa, který žije v hlubokých lesích, tam, kde zapadá slunce.
4: Mohylec, myslíš?
0: Ano, mohylec.
4: Co s ním?
0: Přeneseme ho do tábora medvědů. Šaman Křivá Huba mu vrátí duši.
4: Do tábora medvědů je daleko. Chceš-li, přivedu šamana sám. Ty jsi unaven.
0: Dobře, pospěš tedy. Skrček tě doprovodí.
4: Dobře, veď mě, Skrčku. Poběžím za tebou.
2: Proběhneme lesním údolím nad peřejemi a jsme v osadě za chvíli.
4: Stůj, Skrčku! Počkej. Tady se něco stalo. Vidím stopy boje. Podívej. Zde leží zlomený oštěp. A tady... Tady je kalužina krve.
2: Joj, to je oštěp čijavého medvěda. Mého otce.
4: Tiše. Tam, za keřem někdečku.
2: To není čijavý medvěd. Je to mohylec. Jako ten, kterého jsme s Bručounem vytáhli z vody.
4: Jednáš neprozřetelně, Skrčku. Na místě boje musí člověk jednat opatrněji. Nevíme, co se stalo a kdo tu ještě může být.
2: Tam zase leží jeden.
4: Ale tento bojovník už pomoci nepotřebuje. Je mrtev. A tam...
2: Plachý bobře. Číhavý medvěd. Tatínek.
4: Nepláč, Skrčku. Číhavého medvěda už pláčem nevzbudíš. Dobojoval. Zde leží jeho luk a šípy. Vezmi si otcovu zbraň. A až jednou zesílíš a budeš moci napnout tětivu luku, pomstíš jeho smrt.

0: Důstojníci rodu medvědů, slyšte silného medvěda. Dost žalospěvu. Všichni bojovníci rodu medvědů jsou potřísněni trví na důkaz žalu nad ztrátou udatného čihaře. Ruka číhavého medvěda stuhla a už nikdy nenapne tětivu luku. Jeho tělo jsme uložili do rodné země a na hrobě je připravena miska masa a džbán medoviny, aby se jeho duch mohl posilnit na dalekou cestu.
1: Silný medvěde, dovolíš, abych i já, Sigul, náčelník Mohylců, směl promluvit?
0: Jsi naším hostem, Sigule. Mluv.
1: Bojovníci medvědů, znám váš slavný rod. Zprávy o vaší udatnosti kolují u táborových ohňů daleko za mnoha řekami, daleko za hlubokými lesy. Sám jsem se přesvědčil o vaší zmužilosti. Bručivý medvěd a statečný skrček mi zachránili život.
2: Jen skrčkovi a jeho bystrým očím můžeš děkovat. To on tě spatřil mezi větvemi stromu.
1: Nemusíte poskytnout spravedlivou náhradu.
0: Jak ti máme nahradit, usmrcené bojovníky?
1: Dáte mi 3 otroky, kteří mne doprovodí do mého domova.
0: Ani ty, Sigule, neděláš lišce hanbu. Měl jsi 2 průvodce a náhradou žádáš 3.
1: 3 muži byli se mnou, silný medvěde.
0: Nalezli jsme jen 2. Ať tak či onak, tvé žádosti nemůžeme vyhovět, Sigule. V našem rodu není otroků. Jsme lid svobodný.
1: Půjdou-li tedy se mnou někteří bojovníci dobrovolně, odměním je zlatem.
0: Slyšeli jste, bratři, kdo z vás chce doprovodit velikého Sigula do poledních lesů?
1: Oj, vy rybolovci, pohrdáte zlatem?
0: Zlatem svobodu nezaplatíš, Sigule. Rybolovců nám nespílej. Je lépe připravovat pokrm z čistých ryb, než honit po lesích smrduté kňoury.
1: Žít v přátelství s Mohylci by pro vás bylo ctí.
0: Přátelství znamená porozumění, Sigule.
1: Máme tolik bojovníků, kolik je hvězd na obloze.
2: Nebojíme se lesního národa. Medvědů a bobrů není o nic méně. Je nás jako písku ve veliké řece.
1: Nechci

0: Chtěl jsem se s vámi dohodnout po dobrém.
1: Tvé požadavky, Sidule, jsou temné jako noc. S přátelstvím na rtech přicházíš a v srdci chováš touhu zbavit nás našich lovišť.
2: Že jsem tě raději v té vodě nenechal.
0: Když nepovolíte po dobrém, přijde celý národ Mohylců a vyžene vás. Přestěhujte se na druhý břeh veliké řeky a tento břeh ponechte nám. Tím bude všechno zapomenuto.
1: To neučiníme. Své budeme bránit.
0: Když nechcete, budou tedy mluvit meče.
3: Jak vykročíte ze svých lesů, přivítají vás naše šípy.
1: Medvědi nejsou z hradu střehotavých vran, ani tvákavých žab, Sidule. Nemluví, ale bojují.
3: Ruce a nohy svázat a hodit ho do peřejí.
1: Nejsme zbabilci, Bručoune. Nezhanobíme pověst rodu. Sidulovi nebude skřiven ani vlas, je dosud naším hostem. Plachý Bobr a Bručoun doprovodí Sidula až na hranici našeho rodového území. Jsou to tu veliké a zamžené řeky. Dál pak už se musí o sebe starat sám. Souhlasíte s mým rozhodnutím, stařešinové?
2: Ať si jde.
1: Slyšel jsi, Sidule? Moji bojovníci tě doprovodí a zítra už budeš mimo naše území. Tím skončí naše přátelství.
0: V míru jsem přišel, v nepřátelství odcházím. Ale nezapomenu na vaše mužné chování, medvědi. A ještě něco. Kde je to statečné medvědí mládě, které nazýváte skrčkem? Pojď sem, chlapče. Daruji ti svůj náčelnický náramek. Vezmi můj dar a nezapomeň na starého Sigula.
4: Nech si svůj náramek, Sigule. Nechci nic za to, že jsi zhanobil památku mého otce.
0: Jen vezmi. Náramek ti bude připomínat povinnost nalézt a strestat spoluviníky číhavého medvěda. Nebo dokázat jeho nevinu.
4: To dokážu i bez náramku.
0: Jak chceš. Půjdu tedy. Děkuji vám, medvědi, za vaše pohostinství. Pojďme.
4: Neprosím se ho o náramek. Ať si ho nechá. Šamane, dej mi slíbené kouzlo. Stanu se velkým bojovníkem a očistím památku svého otce.
2: Jaké kouzlo?
4: To, za které jsi vymámil od mého otce červenku.
2: Červenku jsem poctivě vyměnil. A o kouzlu nic nevím.
4: Ty, tak tedy nedáš. Jsi lhář, křivá hubo. Lhář si, šamane.
1: Stoj, skrčku. Kam utíkáš?
4: Za Sigulem, do Sigulem.

0: Překročili jsme hranici našeho území, Sigule. Veliký duch tě provázej dále do tvé země.
1: Plachý bobr splnil svou povinnost a může se vrátit. Kde však zůstal bručivý medvěd? Nerozloučí se se mnou?
0: Bručoun se zdržel dole u vody, aby ulovil chutnou večeři.
1: Nože, my také povečeříme z krčku. Odpočineme si a ráno po východu slunce vyrazíme na další cestu. Sami dva.
0: Rozmysli si to, skrčku. Vrať se se mnou do osady medvědů.
2: Nevrátím. Nechci už, aby se mi všichni stále vysmívali.
0: Vím, máš málo přátel mezi medvědy. No, vrátím se tedy sám. Buď zdrav.

0: Nebudeš litovat, že jsi odešel se mnou z Krčku? Cesta do hlubokých lesů mohylců je nebezpečná.
1: Skrček se nebojí. Ve dne dám pozor, abych nevydráždil medvěda a v noci zapálím oheň proti vlkům.
0: Nesetkáme se ale jen se zvířaty. I na nepřítele můžeme narazit. A zlý člověk je nebezpečnější než vlk.
1: Však umím i bojovat.
0: Ale přesile nepřátel neodpočíváš.

0: Láš.
1: Tak se schovám, zhazuju do křoví a nikdo mě neuvidí. Přidržím na sobě větvičky a ukryj se jako myška v zaschlé trávě.
0: No dobrá, ale pověz mi, Skrčku, proč ses rozhodl jít se mnou? Nechceš se mi snad mstít za smrt tvého otce?
1: Nechci se mstít, Cigule. Chci dokázat nevinu číhavého medvěda. A mezi medvědy mě nikdo nepomůže. Vždyť šaman Křivá Huba řekl, že nebudu přijat mezi muže, mezi bojovníky, že jsem mladý.
0: Šaman Křivá Huba není dobrý člověk. Nevěř mu.
1: Zuboun i Červík zasednou k poradnímu ohni jako bojovníci. Jen já ne. Já prý nejsem k ničemu.
0: I ty jednou zasedneš k poradnímu ohni. Jsi statečný hoch.
1: Proto jdu s tebou, Sigule. Budu chodit světem očama na šamanovi, až najdu takového, který mi dá kouzlo.
0: Ne, šamani, ale čestný a bojovný život dává sílu, Skrčku.
1: Až budu silný, jistě se mi nebude nikdo posmívat. Pak se vrátím a... Pozor, Sigule!
2: Ani hloub! Jak se pohnete, smrtící šíp ukončí váš život. Vaše ležení je obklíčeno bojovníky plíživého hada. Jste našimi zajaci.
3: Proč nás přepadáš, plíživý hade? Co od nás chceš?
2: Hned se dozvíš, starče. Hned jen, co tě moji bojovníci spoutají.
3: Mne spoutat? Neodvažujte se! Jsem veliký Sigul, náčelník Mohylců.
2: Svažte ho, bratři. A toho smrtka také. Rychle! Nekousej, Skrčku.
3: Jazevci zbabělí, ke kterému kmeni přislušíte, že přepadáte po cestě i v době míru.
1: K žádnému, Sigule, je to pobělecká chlupa vyděděnců, která loupí a krade v pohodí veliká řeky. Znám hady.
2: Mlč, Skrčku. Ještě slovo a dostaneš roubík. Plíživý had nezná slitování.
3: Každý zbabělec je krutý, to známe, hade.
2: Brzy budeš litovat svých urážek, Sigule. A draho je budeš vykupovat.
3: Na to se marně těšíš. Naším přepadením mnoho kořisti nezískáš. Nemám ani pořádnou zbraň u sebe.
2: Tvůj kmen je dosti bohatý, aby za tebe složil výkupné. Proto jsme tě zajali, Sigule. Víme, že máš mnoho bronzových zbraní, náramků a jehlic.
0: Plíživý had tvrdí něco, o čem ani já nevím. Můj kmen je chudý. Žádné bronzové zbraně ani ozdoby nemá.
2: Lžeš, Sigule. Pohleď na tyto jehlice. Jsou tvoje?
3: Oj, aby tě veliký duch schromil. Kde jsi je vzal?
2: Vida, zlatý bažant poznal svoje vytrhané peří.
3: Tak se dostali jehlice do tvých špinavých rukou, hade.
2: Sám si je přinesl. Nad peřejemi veliké řeky jsme tě o ně obrali. A tvůj kmen bude muset dát za tebe veliké výkupné.
3: Špatně jsi to vypočítal, hade. Můj kmen složí, ale ne výkupné. Nýbrž vaše hlavy k mým nohám.
2: Když tě tvoji lidé nevykoupí, usmrtíme tě. Jako tvé průvodce na březích veliké řeky. Jednou jsi z našich rukou životem vyvázl. Po druhé však neunikneš.
1: Slyšíš, Sigule? Tady jsou vrazy mého otce.

0: Nejde to. Alespoň zuby, kdybych se mohl dostat k křemenům. Překousal bych je.
1: Marně se namáháš, Skrčku. Pouta si ještě víc do masa zařízneš. Raději klidně léž.
0: Mám se snad dívat na hvězdy a čekat, až umřu hlady? Musím se dostat z těch provazů. Co je to? Slyšíš, Sigule?
1: Síček, Skrčku. Nic divného.
0: To není síček, Sigule. To bylo znamení bojovníka medvědů. Naši lidé přišli. Vysvobodí nás.
2: Potiše. Musíme být opatrní. Ne, ani se nehýbej. Vyčkáme, co bude dál. Skrčku, slyšíš? Plachý bobr leží na dva kroky od tebe.
0: Slyším tě, plachý bobře.
2: Převál se pomalu ke mně blíž. Přeříznu ti pouta.
0: Děkuji ti, bobře. A teď pomůžeme Sigulovi. Sigule.
1: Ne, ne, Skrčku. Sigul nebude utíkat. Jsem příliš starý, brzy by nás chytili. Musíte sami.
0: Nenecháme tě tu.
1: Mlč a dobře poslouchej, co ti povím. Vezmi z mého krku váček s amuletem. Ve váčku je mluvící kůže. Ta ti poví všechno ostatní. Den cesty k polední straně přijdeš k vysoké hoře. Podle jejího úpatí teče malý potůlček. Půjdeš kus cesty podle jeho toku, až přijdeš k příkré skále, kde stojí dva staré stromy. Pod strom je zakopán můj poklad. Vezmeš z něho několik bronzových jehlic a pak vyhledáš mého syna Dagúra.
0: Udělám to, Sigule.
1: Dagúr a všichni jeho bojovníci podle jehlic poznají, že vás posílám a vykonají vše, oč je požádáte.
0: Přivedu tvého syna Dagúra a jeho bojovníky, Sigule. Brzy tě vysvobodíme.
1: Věřím ti. Jsi statečný chlapec, Skrčku. Až budu opět na svobodě, bude celý poklad tvůj. To ti slibuji. Plachý bobře, doprovodíš Skrčka?
2: Hadi jsou nepřátelé všech pokojných kmenů v povodí Veliké řeky. Hady je třeba zničit. Doprovodím Skrčka.
1: Nuž, dejte se na cestu. Stráže budou měnit až za svítání. Než hadi zpozorují, že Skrček zmizel, budete už daleko. Jděte. A veliký duch ať provází vaše kroky.

0: Sigurd říkal pod Velikou horou, podél potůčku, a my už druhý den hledáme a nic jsme nenalezli. Nejsme na jiném místě. Co myslí plachý bobr?
1: Ukaž, dej mi mluvící kůži.
0: Kůže je němá. Značky na ně ta nic nám nepoví.
1: Počkej. Potři kůži kouskem hlíny z potoka.
0: Opravdu. Plachý bobr měl dobrý nápad. Kůže bude mluvit. Hleď, tady se objevil Sigulův znak.
1: A tady znak Veliké hory, u které stojíme. A zde to kolečko označuje místo, kde leží poklad. Ale kde to je?
0: A co znamená tady ta čára, která vede k pokladu?
1: Cestu nebo potok.
0: A tady to kolečko z paprsky?
1: To je znak polední strany. Z krčku jsme hloupí jako slepice. Musíme na druhou stranu potoka, na polední stranu.
0: Plachý bobr má pravdu. Podívej, tam u té skály stojí dva stromy.
2: Tak, skrčku, a ještě tenhle kámen odvalit? Tak, podlož pod něj tu větev, honem. Pozor, hej, hej.
0: Plachý bobr má sílu jako medvěd.
2: Na tom kameni jistě seděl zlý duch, že je tak těžký. A teď musíme hrabat, skrčku.
0: Pozor, tady je had.
2: Ale ne, to je řemen. Jsme na dobré cestě, skrčku. Odhrábni ještě trochu hlíny.
0: Plachý bobr se nezmýlil. Je tu zakopán kožený měch.
2: Mluvící kůže nás vedla správně. Našli jsme Sigulův poklad. Otevři měch, skrčku.
0: Bronzové jehlice. Samé bronzové jehlice. No to je krása. A jak dlouhé. Takové jsem ještě nikdy neviděl.
2: Kus, skrčku. To je veliký poklad. Podobnou jehlici nenajdeš v celém našem rodě. Sám náčelník silný medvěd nemá takovou.
0: To bude zubom skučet závistí, až uvidí tu krásu. A červík taky.
2: Skrčku, teď budeš nejbohatší ze všech medvědů.
0: Však ode mne dostane každý bojovník jednu jehlici darem. Všichni dostanou, jen šaman Křivá huba ne. Nechtěl mi dát kouzlo síly a odvedl červenku z našeho stanu. A Zubounovi taky nedám.
2: Tak velký poklad není radno přechovávat u sebe, skrčku.
0: Vezmu jen tři jehlice. Jednu pro sebe, jednu pro Dagůra, syna Sigulova, a třetí si vezmi ty. Ostatní zase uložíme do země.
2: Dobře.
0: Až jednou najdu kouzlo, které dává sílu, vyzvednu celý poklad.
2: Dobře činíš. Tak, a teď musíme kámen zase převalit na staré místo a všechny stopy zahladit. Hej, jo. Tak. A můžeme jít. Žádného slídila ani nenapadne, že tu pod zemí leží poklad.
0: A kudy půjdeme? Byl už plachý bobr někdy v těchto lesích?
2: Jednou jsme pronásledovali velikého losa až sem na území Mohylců. Tady tou skalní rozsedlinou projdeme a než se slunce skloní nad lesy, budeme v osadě Mohylců. Pojďme.
0: Pojďme. Stál jezevec před plechem, na lišku se smál. Kašle, šliško, zuby nemáš, kdo by se tě bál? Jen ty, dětku, vlez do díry, nezlo po ránu. Sic budeš mít nos rozbitý, kůži od ránu.
2: Oj, zle s námi, skrčku. Hadi nás vyslídili.
0: Vlezli jsme do pasti, ale budeme se bránit. Rychle zpátky.
3: Mohylci na ně!
2: Stůj, skrčku, neutíkej. To jsou Mohylci. Hej, bratři, jsme vaši přátelé.
3: Odhoďte zbraně, nebo bude po vás smetá.
2: Odhodíme, ale dříve vyslechněte naše poselství.
3: Svažte je.
2: Nejsme vaši nepřátelé, vyslechněte nás.
0: Sigul nás posílá.
3: Dejte jim roubík. Mohylec Čiba nebude poslouchat štěkot zbabělých vlků.
4: Čiba měl pravdu. Jsou to vyzvědači medvědů. Tady toho skrčka se viděl v jejich osadě u Veliké řeky. Bratři, chytili jsme vrahy velikého Sigula. Hleďte, ten zmetek má na krku Sigulův amulet a v šatě mají zapíchnu ty Sigulovi jehlice.
3: Veliký duch vedl naše kroky. Vydal zbaběle medvědy do našich rukou. Orlipéro, ty jsi jediný, kdo se zachránil z celé Sigulovy družiny. Ty jediný můžeš vrahy usvědčit z hanebného činu. Jsou to opravdu jehlice našeho Sigula?
4: Jsou. Poznávám je. Nikdo jiný takové jehlice neměl.
3: A byli ti to bojovníci mezi lupiči, kteří přepadli vaši družinu?
4: Teď si vzpomínám, když jsem po boji nabil vědomí, odplížil jsem se do nedaleké houštiny. Lupiči už byli pryč. Ale tady ten kluk slídil po bojišti.
5: Vyslechněte, bratře.
3: Vidíte je zbabělce? Teď se třesou strachy a prosí o milost.
4: Co s nimi uděláme, Čibo?
3: O osudu těchto vrahů rozhodne Dagur, syn Sigulův. Nebudou potrestáni jenom oni, ale celý rod medvědů. Vezměte zajatce mezi sebe a pospěšme za Dagurem.

0: Tak bude. Všichni naši bojovníci jsou připraveni k útoku. Čekáme jen na tebe.
1: Můj bratr Čiba hoří nedočkavostí. Ještě jsi spořádně neodpočinul po cestě a už chceš zahájit boj.
0: Ty netoužíš potom, aby spomstil smrt svého otce?
1: Špatný náčelník, který se v pomstychtivém zápalu vrhne na nepřítele. Nesmím myslet jen na pomstu, ale i na životy svých bojovníků.
0: Ty se rozmýšlíš? Bojovníci Mohylců rozšlapou medvědy jako chrousty.
1: Uvažuj, Čibo. Medvědi leží na návrší proti nám.
0: Užežeme medvědům drápy.
1: Než překročíme potok a doběhneme k návrší, šípy medvědů polovinu našich bojovníků usmrtí.
0: I tak nás zbude ještě dost.
1: Nezapomínej, že medvědům přišel na pomoc rod bobrů. Neznáme dobře počet nepřátel.
0: Až bobři a medvědi uslyší válečný pokřik Mohylců, zalezou strachy do děr.
2: Tagure, synu Sibulův, nebojíme se medvědů!
3: Ani bobrů, nebojíme se!
4: Veďte nás do boje!
2: Nebojíme
1: Bratři,
2: se!
1: Znám vaše statečná srdce, ale škoda každé kapky krve zbytečně prolité. Slyšte moje rozhodnutí. Ještě teď půjdu vyjednávat s medvědy, aby se vzdali. Když tak neučiní, protáhnu jednání dlouho do noci a ve tmě na vrahy udeříme.

0: Stůjte! Překročíte-li potok, šípy mých bojovníků z vás nadělají ještě!
1: Nevidíš zelenou ratolest? V mé ruce!
0: Co chcete? Nejsme mouchy, abys nás plašil vrbovou metlou.
1: Dagur, náčelník Mohylců, chce jednat se silným medvědem.
2: Kum, jazyk tady má urovnat, co se nedaří zbrani.
0: Dobře, ať tedy Dagur přijde sem, budeme hovořit.
3: Kdo z vás je silný medvěd?
0: Je Dagur náčelník Mohylců slepý, že nevidí orlí pero na mé čelence?
3: Do ptačího péra foukne vítr a uletí. Pohleď na moji čelenku. Bůvolí roh je znakem náčelnické hodnosti.
0: Žádali Mohylci o jednání jen proto, aby ukázali, jak umí bojovat jazykem? Radíme vám. Vraťte se do svých lesů a nás nechte na pokoji.
3: Nepotřebujeme od nikoho radu. Víme dobře, co máme dělat. Až silný medvěd vyslechne naše poselství, sám bude prosit o radu.
0: Tebe, holobrátku? Mluv rychle, než mi přejde trpělivost.
3: Nuže, slyšte. Bojovníci rodu medvědů vyvraždili družinu mého otce Sigula. Provinili se těžkým zločinem a rod medvědů musí za to pykat. Ještě je však čas dohodnout se po dobrém. Proto jsme přišli. Rada starších našeho kmene rozhodla tak. Když nám odstoupíte pastviny vaší země, až po tato místa, pak...
0: Ztratil jsi rozum, že s námi takto hovoříš?
3: Když nám odstoupíte pastviny až po tato místa, pak bude všechno zapomenuto. A budeme žít v pokoji vedle sebe.
0: Nejstarší z našeho rodu se pamatují, že od nepaměti je tato země naše. A my ji nikomu nepostoupíme.
3: Pak budeme bojovat. A běda vám!
4: My, že bychom měli ustoupit před vámi, Mohylci. Kú!
0: Slyšíš, Dagure? Slyšíš hlas mého rodu? My jsme Sigulovu družinu nevyvraždili. A proto neustoupíme. Budeme bránit svoje území.
3: Lžeš, silný medvěde. Dopadli jsme vrahy Sigulovy družiny. Hned tě usvědčím. Čivo! Přiveď zajatce!
2: Kůj, to je skrček. Skrček a plachý bobr. Kůj.
3: Poznáváte je? Tito lidé zavraždili Sigula.
0: Dagure, jak chceš svoje tvrzení dokázat?
3: Veliký duch ví, že nelžu. Jen se dobře podívej na toho skrčka, silný medvěde. Ten zmetek má ještě na krku Sigulův amulet.
0: Opravdu? Jak se ho skrček mohl zmocnit?
3: Jen vraždou Sigula. Ještě chcete svoji vinu popírat, medvědi?
5: O, běda tobě, skrčku. Celý rod si přivedl do neštěstí.
4: Vraždou hosta poskornil čisté jméno našeho rodu. Teď nemůžeme jinak, než podrobit se pokutě.

0: Ty.
1: Veliký Dagure, slyš mě! Tvůj otec je živ!
0: Meč, strčku!
2: Počkej! Co pravíš? Sigul, můj otec, že je živ?
1: Živ! Je v zajetí hadů, v ležení pod proudy veliké řeky. A mne poslal k tobě žádat o pomoc. Proto mi pověsil svůj amulet na krk, abys uvěřil.
2: Nevyhání strach ze smrti na tvůj jazyk, lživá slova.
1: Veliký duch ví, že mluvím pravdu. Plachý bobr všechno dosvědčí. Jen mu vyndejte roubík. Sigulovu družinu přepadli hadi. Můj otec není vrahem. Šel Sigulovi na pomoc a hadi ho v boji zabili.
2: A ty tvrdíš, že Sigul je v zajetí hadů a živ?
1: Živ. Pojďte se mnou, povedu vás.

0: tady odtud můžeme pozorovat celé ležení hadů. Vidíš silný medvěde? Tam ten veliký bojovník, co stojí u ohniště. To je náčelník hadů.
1: To je přece plíživý had, který zabil mého bratra sivého sokola. Proto byl vyhnán z rodu.
0: A tam, vidíš, Dagure? Tam u toho stromu je přivázán tvůj otec.
2: O, běda, hadům. Šedovou se ho Sigula přivázali ke stromu jako zvíře.
3: Bratři! Na hady! Na ně!
1: Dagure, neprozřetelně se zachoval. Ztratili jsme výhodu překvapení, ale teď už nemůžeme souvnout. Na hady, bojovníci! Pospěšte! Za Dagure!
3: Plíživý hade, neutíkej! Dagur přichází ukončit tvůj špinavý život.
4: Však dříve ještě pocítíš můj oštěp v těle, Dagure.
0: Jo! Dagure! Dagure!
2: Nestarej se o mne, skrčku. Pospěšte za hadem, ať neunikne.
1: Stůj, hade! Špatnou cestu jsi vybral, mám tě. A odplatím ti za svého bratra sivého sokola i za Dagura.

0: Bojovníci mohylců, neprávem jsme obvinili statečný rod medvědů z hanebného činu. Silný medvěd i jeho bojovníci dokázali, že jsou našimi přáteli. Zavinili naše utrpení a dnes jsme je společně strestali.
1: Hadi už nebudou znepokojovat poctivé lovce v povodí veliké řeky.
0: Silný medvěde, krev našich bratří v tomto boji společně prolitá musí být znamením přátelství mezi našimi kmeny.
2: Moudře mluvíš, Sigule. Budeme jednat podle tvých slov.
0: I můj syn Dagur ztratil život pro naše budoucí přátelství. Bojovníci našich kmenů už nikdy nesmí stát proti sobě se zbraní v ruce. Budou se vítat vrchovatou miskou medu.
2: Stane se, jak Sigur praví.
0: Dagur odešel. Nezůstanu však sám. Veliký duch mi dal za něho jiného syna. Skrčka. Od této chvíle je Skrček nejen synem rodu medvědů, ale i statečným synem rodu mohylců.
3: Budu dobrým synem, Sigule, slibuji.
2: Bojovníci medvědů, bratři mohylci, syn číhavého medvěda dokázal v boji svoji bystrost a statečnost. Dokázal nevinu svého otce a očistil jeho památku. Šihařovo místo u táborového ohně je volné. Čeká, až přijde jeho nástupce. Syn číhavého medvěda má srdce bojovníka a rozum dovedného lovce. Ať tedy zaujme šihařovo místo. Ne všemi posmívaný Strček, ale mladý bojovník zasedne k poradnímu ohni mezi muže. Statečný bojovník. Bystrý lišák. Tak rozhodla rada starších.

0: A co se stalo s bronzovým pokladem z krčku?
1: Co by? Když to chceš vědět, zeptej se jinde, zuboune.
2: A já vím.
1: Tak mlč, nebo půjdeš do řeky.
3: Zavolám šamana.
1: Můžeš. Já už nejsem skrček, ale skrček velký muž. A křivé huby se neleknu. A hej, neleknu.

Nezbývá mnoho, co bychom k tomuto příběhu dodali. Sigul pod dojmem Dagurovy smrti proklel celý poklad bronzových jehlic a zavázel Skrčka a Plachého bobra mlčení. Oba svůj slib splnili, a tak památka na předky z doby bronzové zůstala ukryta v zemi až do doby, kdy lamač kamene Josef Červinka z Něčína poklad objevil. To se stalo v roce 1929.

Jednou šli Mach a Šebestová do školy, pes Jonatán je uviděl a hned paní Kadrnoškové utekl, aby je do té školy doprovodil. A jak je tak doprovázel, všiml si, že Mach a Šebestová si nesou místo aktovek chlebníky. A tak kroutil hlavou, co je to za nesmysl, proč chlebníky, a byl z toho celý vyjevený, až mu Šebestová řekla. Víš, Jonatáne, dneska sebou žádné učení nemáme, dneska se učit nebudeme. Soudružka učitelka s námi jede na výlet k rybníku krajáči a proto máme sebou ty chlebníky, víš? A Jonatán začal smutně kňučet, asi takhle, kňou, kňou, kňou. A Mach řekl, slyšíš, Šebestová, jak ten pes kňučí? Já ti mám takový dojem, že by je nejradši s náma. Je ti to jasný? Ale Šebestová řekla, prosím tě, psa by přece soudružka učitelka nevzala. Jenomže Mach dostal v tu ránu nápad a řekl, člověče, Šebestová, a na co vlastně máme to bezvadný sluchátko? Uděláme z Jonatána kluka a hotovo. A hned taky do sluchátka řekl. Prosím vás, my bychom potřebovali, aby Jonatán vypadal jako kluk s chlebníkem a když paní Kadrnošková přiběhla blíž, viděla Macha, Šebestovou a nějakého ušatého kluka s chlebníkem a hrozně se divila. Jak to? On tady není Jonatán. Já myslela, že je s vámi. A Šebestová pokrčila rameny. No vidíte, paní Kadrnošková, před chvilkou tady ještě byl, což byla pravda pravdoucí, takže Šebestová vlastně vůbec nelhala. A paní Kadrnošková šla domů a bručela si. No počkej, Jonatány, já tě dneska přetrhnu, jen co se vrátíš domů. A Jonatán se mohl zbláznit radostí, že má od paní Kadrnoškové chvíli pokoj, běhala, skákal kolem Macha a Šebestové a samou radostí dokonce počural dvě lucerny, každou trošku. A Šebestová vrtěla hlavou, tak nevím, nevím, Machu, tohle se mi nějak nelíbí. Fakt je, že Jonatán vypadá jako kluk s chlebníkem, ale chová se jako normální pes. A Mach se potrbal za uchem a vzdychl si. No jo, Šebestová, máš pravdu, taky se mi zdá, že to dopadne všelijak. A měl pravdu, protože když přišli k autobusu a Šebestová se ptala soudružky učitelky, jestli by jejich kamarád Jonatán mohl jet taky, Jonatán všechno pokazil. Choval se úplně nemožně, kňučel a skákal, olizoval soudružce učitelce pusu a nos, začal dokonce štěkat a soudružka učitelka si myslela, ten chlapec má nějaké prapodivné způsoby, to bude asi pěkné kvítko, já ho vezmu na výlet a on mi tam bude dělat psí kusy, to tak. Stačí, když jede Horáček, ten darebák. A tak řekla, je mi líto, ale v autobuse není místo. Nasedat, děti, nasedat. A jelo se. Jenomže Jonatán byl s Machem a Šebestovou kamarád a být s někým kamarád, to není legrace. Kamarád kamarády jen tak neopustí. A tak Jonatán upaloval za autobusem, až se za ním prášilo. Běžel přes všechny možné vesnice, bral zatáčky jako závodník a děti v autobuse na něho zadním oknem mávali a všechny ukazovali, že mu drží palce. A když autobus konečně zastavil u rybníka krajáče, nejen Mach a Šebestová, ale celá třetí B jásala, že to Jonatán dokázal, že běžel takovou dálku, aby mohl být celý den se svými kamarády a soudružka učitelka si říkala, je to vskutku zvláštní chlapec tenhle Jonatán. Chování nemá zrovna nejlepší, ale přece jenom v něm bude cosi dobrého. V každém bývá cosi dobrého a tu ji napadlo, že i v chlebníku bývá cosi dobrého a tak tleskla do dlaní a řekla, tak děti, a teď si sníme svačinky, které nám připravili vaše maminky. A všechny děti si začaly pochutnávat na všelijakých buchtičkách a závinech, jenom Šebestová chudinka nenašla v chlebníku vůbec nic,
přesto, že jí maminka upekla na výlet jahodový koláč, takovou dobrotu, a Šebestová z toho byla celá nešťastná a řekla: prosím, soudružko učitelko, někdo mi vzal můj jahodový koláč a nenechal mi ani kousíček, ani docela málo na ochutnání, a to se přece nedělá. A soudružka učitelka řekla: tak to se tedy opravdu nedělá. Zvedněte ruku, kdo to byl. Ale nikdo ruku nezvedl a všichni si říkali: tak, a co teď? Máme mezi sebou zloděje a nevíme, kdo to je. Jenomže pro Jonatána to nebyl problém. Pro něho to byla úplná maličkost. V tomhle byl Jonatán opravdu mistr. To víte, pes je pes. Chvilku čmuchal tuhle a pak zase támhle a už nesl jeden chlebník soudružce učitelce. A soudružka učitelka chlebník otevřela, našla v něm jahodový koláč a řekla: no ovšem, Horáčkův chlebník, to jsem si mohla myslet, styď se a nechoď mi na oči. A přede všemi dětmi chtěla Jonatánovi poděkovat, jenomže Jonatán neměl momentálně čas. Uviděl na stromě kočku a hurá za ní. To víte, pes je pes. Když uvidí kočku, tak je konec. A soudružka učitelka si říkala: já žasnu, takový chytrý chlapec zloděje odhalí jako nic a přitom se chová jako šílenec. A kroutila nad tím hlavou celá v rozpacích. Za to Horáček nebyl v rozpacích ani trošku. Místo aby se styděl za to, co provedl, dělal ze sebe mistra světa ve skoku do vody, stál na břehu rybníka a říkal: tak a teď sledujte ten skok, to budete zírat. Raz, dva, tři. A jak skočil, hned se začal topit a volal: pomoc, pomoc. Bylo to hrozné a děti křičeli: Horáček se topí, prosím, on se topí. A soudružka učitelka se chytala za hlavu: tak to mi ještě scházelo, zase ten Horáček, co mi řeknou páni rodiče. Ale Jonatán udělal hup a uštáhl Horáčka z vody a soudružce učitelce spadl kámen ze srdce. Postavila celou třídu jako při fotografování a Jonatán nebyl na takovou slávu zvyklý, nevěděl, co má dělat, a tak se začal drbat nohou za uchem, jako kdyby měl blechy, drbal se čím dál rychleji a soudružka učitelka úplně stuhla a řekla: to už ale přestává všechno, takový chytrý a obětavý chlapec a chová se úplně nemožně. Jenomže mach řekl: prosím, to je tak, on to vlastně žádný chlapec není, on je to pes. A Šebestová řekla: on je to náš kamarád Jonatán a protože ho máme rádi, tak jsme ho chtěli vzít na výlet. A mach řekl cosi do sluchátka a Jonatán byl najednou zase psem a všichni koukali jako spadlí z višně a soudružka učitelka nabídla Jonatánovi housku s vlašským salátem a řekla: promiň, Jonatáne, že jsem ti křivdila. A zpátky jel Jonatán pěkně v pohodlí a celá třída ho doprovodila až domů. A když paní Kadrnošková začala Jonatána hubovat, že je celý mokrý a že vychovaný pes má ležet doma na gauči a ne někde celý den lítat, řekla jí soudružka učitelka: milá paní, vy si asi pletete psa s polštářem. Polštář může ležet na gauči třeba 14 dní a vůbec mu to nevadí. Ale pes je pes a Jonatán je dokonce ten nejlepší pes na světě, jak jsem ho za tu krátkou chvíli poznala. A paní Kadrnošková se trochu zastyděla a řekla: tak víte co? Ode dneška už Jonatána zamykat nebudu a když si bude chtít hrát s Machem a Šebestovou, tak mu to vždycky dovolím. A Jonatán začal štěkat radostí, hav, hav, hav, a Mach a Šebestová štěkali taky a celá třída štěkala a dokonce i paní Kadrnošková se soudružkou učitelkou štěkali a kdo šel kolem, ten si říkal: no ne, tolik radosti jsem už dlouho neviděl.

0: Sněhulák. Jaká je to nádherná zima, až ve mně praští, liboval si Sněhulák. Opravdu, takový ostrý vítr, když se do tebe zakousne, ten ti dovede vdechnout život. A jak na mne tamhle ta výheň civí? Ta výheň, to bylo slunce, zrovna zapadalo. Neudělám jí tu radost, ani nemrknu, však já si své kusy udržím. Měl totiž místo očí dva velké trojhrané kusy tašek. Ústa byla z kusu starých hrábí, takže měl i zuby. Zrodil se za jásotu chlapců, pozdravovalo ho zvonění rolniček a práskání bičem nad saněmi. Slunce zapadlo a vyšel úplně kulatý a velký. Krásně zářil v modrém vzduchu. A tu ji máme výheň zase z druhé strany, zvolal Sněhulák. Domníval se, že se to znovu objevilo slunce. Tomu civění jsem ji odnaučil. Teď ať si tam jen visí a pěkně svítí, abych na sebe dobře viděl. Ach, kdybych jen věděl, jak se to dělá, když se člověk chce hnout z místa, tak rád bych se pohyboval. Kdybych to dovedl, šel bych se teď klouzat na led, jako jsem viděl klouzat se chlapce. Ale když já nedovedu běhat. Pryč, pryč, štěkal starý hlídací pes. Trochu chraptěl, to měl od té doby, co přestal být rodinným psíkem a co přestal líhat pod pecí. Však ono tě slunce naučí běhat. Viděl jsem, jak to bylo v loni s tvým předchůdcem a předtím s jeho předchůdcem. Pryč, pryč, pryč jsou všichni. A vůbec nic nevíš, však tě teprve nedávno postavili. To, co vidíš, nyní se jmenuje měsíc, to, co zapadlo, bylo slunce. Objeví se zase zítra ráno. Určitě tě naučí běžet do hradebního příkopu. Budeme mít brzy změnu počasí, cítím to v levé zadní noze. Loupe mě v ní, určitě se počasí změní. Nerozumím mu, říkal si Sněhulák, ale mám takový pocit, že v tom, co říká, je něco pro mne nepříjemného. Ta výheň, která na mě civěla a potom zapadla a kterou on nazývá sluncem, ta jistě není mým přítelem. Nastala opravdu změna počasí. Ráno ulehla na celou krajinu hustá vlhká mlha a zdvihla se až ve dne. Vál ledový vítr, mráz důkladně zesílil. Ale jaký to byl nádherný pohled, když vyšlo slunce. Všechny stromy a keře byly pokryty jinovatkou. Bylo to jako celý les bílých korálů, jako by všechny větve byly obsypány zářivě bílými květy. Nesmírné množství drobných větviček, které v létě nebylo pro spoustu listí vůbec vidět, nyní zcela patrně vynikalo, každá zvlášť. Bylo to jako jemná krajka, tak zářivě bílá, jako by se z každé halusky rozléval bílý lesk. Je to úžasná nádhera, řekla mladá dívka, která spolu s mladým mužem vyšla do zahrady. Zastavili se zrovna u Sněhuláka a dívali se na zářící stromy. V létě nemůže být nic tak krásného, pravila a oči jí přitom zářily. A takového chlapíka, jako je tenhle ten, teprve v létě nemáme, řekl mladý muž a ukázal na Sněhuláka. Je opravdu znamenitý. Mladá dívka se smála, pokynula přátelsky Sněhulákovi a odtančila pak se svým přítelem po sněhu, který pod nimi chrupal jako naškrobený. Kdo byli ti dva? Zeptal se Sněhulák hlídacího psa. Ty jsi na dvoře déle než já, znáš je? Jak pak ne, řekl hlídací pes. Ona mě hladívá a on mi dává kosti z kusy masa. Ty já nikdy nekousnu. Ale co jsou záč? Ptal se Sněhulák. Snoubenci, řekl hlídací pes. Odstěhují se do psí boudy a budou spolu hryzat jednu kost. Pryč, pryč. Mají ti dva zrovna takové postavení jako ty a já? Optal se Sněhulák. Ale kdež, patří přece k panstvu, pravil hlídací pes. Člověk toho ví opravdu žalostně málo, když se narodil teprve včera. Vidím to na tobě. Za to já už mám svá léta a vyznám se tu. Znám tady na dvoře všechny. A byly doby, kdy jsem nestál takhle v mrazu a nebyl jsem uvázaný na řetězu. Pryč, pryč. Mráz je skvělý, odporoval Sněhulák. Vyprávěj, vyprávěj, ale neřinčí řetězem, vždycky mě z toho praská v celém těle. Pryč, pryč, zaštěkal hlídací pes. To jsem byl tenkrát ještě štěně. Malé, rozkošné štěňátko, tak mi alespoň říkali. Líhal jsem ve dvorci na sametové stoličce, někdy dokonce i urozenému panstvu na klíně. Líbali mě na čumáček a utírali mi packy vyšívaným kapesníčkem. Říkali mi krasavec a mazlíček. Ale pak jsem vyrostl a byl jsem jim příliš velký. A tak mě dali hospodyni. Dostal jsem se do sklepního bytu. Bylo to snad podřadnější místo než tam nahoře, ale bylo tam mnohem pohodlněji. Děti mě nemačkali a netahali jako tam u těch pánů. Měl jsem stejně dobré žrádlo jako předtím a bylo ho ještě mnohem víc. Měl jsem svou vlastní podušku a pak byla tam pec. Taková pec, to je v tuhle tu dobu nejkrásnější věc na tomto světě. Zalezl jsem si až docela pod ní, úplně jsem tam zmizel. A o té peci snívám ještě dnes. Pryč, pryč. Je pec opravdu tak krásná, zeptal se Sněhulák. Podobá se mi. Pec je pravý opak tebe. Je černá jako uhel, má dlouhý krk s mosazným bubnem, žere palivo, až jí oheň vychází z úst. Drž se těsně u ní a pak teprve uvidíš, jak je to nesmírně příjemné. Nahlédni tam oknem ze svého místa, zalez až pod ní a uvidíš ji. A Sněhulák se podíval a opravdu spatřil černý, vyleštěný předmět s mosazným bubnem. Ze spoda vyzařoval oheň. Sněhulákovi přišlo tak nějak divně u srdce. Cítil něco, co si sám nedovedl vysvětlit. Zmocnilo se ho cosi, co neznal, ale co znají všichni lidé, když nejsou Sněhuláky. A proč si ji opustil? Zeptal se Sněhulák. Měl takové tušení, že pec je určitě ženského rodu. Jak si mohl opustit takové místo? Byl jsem k tomu přece donucen, pravil hlídací pes. Vyhodili mě a uvázali tady na řetěz. Kousl jsem nejmladšího mladého pána do nohy, protože mi odstrčil kost, kterou jsem ohryzával. Povídám si, kost za kost. Ale tomu oni nechtěli vůbec rozumět. A tak jsem od té doby tady na řetězu a ztratil jsem svůj jasný hlas. Poslyš, jak chraptím. Pryč, pryč. A tak byl konec krásnému životu. Sněhulák už neposlouchal. Pořád se díval do sklepního bytu k hospodyni, do její světnice, kde stála na čtyřech železných nohách pec, velká jako Sněhulák. Tak divně to ve mně praská, řekl. Copak se nikdy nedostanu dovnitř? Je to takové nevinné přání. A naše nevinná přání se přece musí splnit. Je to mé největší přání, jediné přání. A bylo by skoro nespravedlivé, kdyby nedošlo splnění. Musím dovnitř, musím se k ní přivinout, i kdybych měl rozbít okno. Tam se nikdy nedostaneš, řekl hlídací pes, a kdyby ses k peci dostal, byl bys hned pryč. Jsem už bez toho celý pryč, pravil Sněhulák. Zdá se mi, že se rozpadávám. Celý den se Sněhulák díval do okna. V soumraku byla světnice ještě lákavější. Z pece to zářilo tak přívětivě, jak nezáří měsíc ani slunce. Ne, tak dovede zářit jenom pec, když je v ní naloženo. Noc byla velmi dlouhá, ale ne pro Sněhuláka. Stál pohroužen do krásných myšlenek a ty myšlenky hned mrzly, až to praštělo. Z rána byla sklepní okna zamrzlá. Byly na nich nejkrásnější ledové květy, po jakých může Sněhulák zatoužit. Avšak ty květy zakrývaly pec. Květy nechtěly rozstát a taky Sněhulák nemohl vidět. Praskalo to a vrzalo. Bylo zrovna takové mrazivé počasí, z jakého každý Sněhulák musí mít velkou radost. Ale náš Sněhulák se neradoval. Mohl a vlastně měl být šťastný, ale šťastný nebyl. Ochořel touhou po peci. To je pro Sněhuláka zlá choroba, pravil hlídací pes. Také jsem tou chorobou trpěl, ale přestal jsem ji. Pryč, pryč. Budeme mít změnu počasí. A nastala změna počasí. Začalo tát. Tání přibývalo a Sněhuláka ubývalo. Nic neříkal, nenaříkal si, a to je dobré znamení. Jednoho rána se zhroutil. Tam, kde stál, zůstalo trčet do vzduchu něco jako násada od koštěte. Kolem té násady ho chlapci kdysi postavili. Oh, teď už rozumím jeho touze, pravil hlídací pes. Sněhulák měl v těle pohrabáč a ten se v něm hýbal. Ale teď je po všem. Pryč, pryč. A brzy bylo také po zimě. Pryč, pryč, štěkal hlídací pes. A děvčátka na dvoře zpívala: rozkvítej, mařinko rozmilá, i ty jivo, abys už rašila. Kukačko z křivánku, přijď a pěj, únore s koncem nám jarodej. Taky si zaspívám kuku kvivít. Sluníčko, pojď nás už navštívit. Teď už si na Sněhuláka.
1: Vyprávění druhé nás seznámí s devítiletým Pepičkem Slámou a sleduje děti na cestě na letiště. Aneška i Vojta rostly tak rychle, až se tomu babička divila. Když přišla na pekla, pokaždé říkávala: děti moje, vy rostete jako z vody. Čas ubíhal, takže Vojtovi už bylo 8 let a Anešce ještě víc. Tatínek jim na neštěstí umřel, ale maminka byla ještě hodnější než dřív. Chodili do školy s Pepíčkem Slámou. Jeho rodiče bydleli taky na Peklech, měli tam hospodářství. Slámovi opatrovali Pepíčka jako oko v hlavě a nic mu nechtěli dovolit. Pepíčku, napomínala ho paní Slámová, ne abys šlápl do louže, kašlal bys. Pepíčku, hrozil mu pan Sláma, ne abys chodil s tím uličníkem Vojtou, poperete se a budeš mít na hlavě bouly. Voď si po dvoře kolo. Ale Pepíček Slámu vodil kolo po dvoře nerad. Bylo nové a Pepíček na něm neuměl jezdit. Jeho maminka měla strach, aby si Pepíček nenatloukl a aby se kolo třeba neodřelo. Je pravda, že kolo krásně jelo, ale Pepíček vedle něj chodil pěšky. A tak ho raději postavil pod kůlnu a loudal se na zahradu. Tam se rozhlédl a šup, prolezl dírou v plotě, oběhl stavení dědy Kozelky, který byl hlídačem na letišti, a rovnou do Tomešovic chalupy. Děti jsou venku, řekla maminka Tomešová. Slyšíš Kociánka? Hrají si s ním. Slyším, Kociánka. A je tam taky Aneška? Je. A Vojta? Taky tam je, řekla maminka. Je tam Kociánek, Aneška i Vojta. Až k ním přijdeš, budeš tam taky. Jakmile Vojta Pepička spatřil, začal hrozně křičet. Také Kociánek štěkal a Aneška kvičela. Bylo to k smíchu a Pepíček Slámu se skutečně trochu usmál. Měl radost, že vidí děti a psa. Pepíčku, k

0: Co tam je? Já tam ještě nebyla. Aneška by šla na letiště hned. Dědeček Kozelků nás třeba vyžené, bál se Pepíček. Děda přece neslyší, musíme jít tiše, zašeptal Vojta. No, šeptala Aneška, to je pravda. Dědeček Kozelků slyší jen málo, musíme jít tiše. Pepíček Slámu se ještě chvíli zdráhal, ale slunce pěkně svítilo, začínaly prázdniny a Tomešovic děti se tvářili tak tajemně. Pepíček nakonec povolil. Tak dobře. Ale jestli nás dědeček Kozelků uvidí... Neboj se, odpověděl Vojta. Já s Kociánkem se umíme blížit jako kočky. Pes uslyšel své jméno, rozevřel tlamu a smál se. Ocasem vrtěl jen slabě.
1: Je, ty a Kociánek... A my s Pepíčkem se neumíme plížit, ozvala se Aneška. Víč, řekl Pepíček Slámu a vděčně se na Anešku podíval.
0: No, připustil milostivě Vojta, třeba vás taky nebude slyšet. Šli v husí řadě po polních mezích nahoru nad pekla. Vojta vpředu, Aneška uprostřed a Pepíček vzadu. Kociánek hledal v obilí všelijaké cestičky a čichal ke každé větší díře. Chtěl prohnat nějakou myš, ale žádná se právě venku neprocházela. Proto se Kociánek malinko zlobil. Samotu na peklech nechali děti vzadu. Krčila se tam k sobě stavení Tomešů, Slámů a Kozelků. Na druhé straně hleděli děti do širokého údolí, kterým protékala řeka Orlice. Od úpatí vrchu se rozbíhalo travnaté letiště se dvěma budovami, jednou velkou a druhou malou. Kousek dál za nevelkým lesem čněly do výše tovární komíny a věž kostela. V červených střechách se ostře leskla skleněná okénka. Stálo tam celé město. Děti si města nevšímali. Hleděli pozorně dolů na letiště. Po zelené ploše právě uhánělo letadlo. Najednou se odlepilo od země a vzneslo se do výše. Děti na něm mohli oči nechat, zvláště Vojta. To je aeroplán a uvnitř sedí pilot, vykřikl Vojta a současně ukazoval rukama i nohama, jak se letadlo řídí. Takhle by to nedokázal ani pilot Hejduk, který tu každý den zkoušel nové stroje. Pracoval pro továrnu, kde se letadla vyráběla. Letí nad městem, vydechla Aneška. Letadlo chvíli kroužilo nad červenými střechami. Náhle zamířilo do mračen a v okamžiku z něho byla docela malinká tečka. Teď musíme rychle na letiště, než se pilot vrátí. Podíváme se na letadla, řekl Vojta a Kociánek zaštěkal. Kociánku, buď ticha, napomínal psa Pepíček Slámu. Byl rozčílený a psí štěkot ho rušil. To jsem zvědavá, řekla Aneška a jeden za druhým scházeli dolů. Nejdřív šel Vojta a kolem něho pobíhal Kociánek. Pak kráčela Aneška se zdviženým nosíkem a na konci šlapal Pepíček, kterému bylo trochu úzko. Vždyť to také nebyla malá věc, ke které se rozhodli.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?

0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nevospálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na tisíckrát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařizové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou. Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Bochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, Vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

O princezně ve věži. Žil byl jeden kupec a ten měl syna, který se pranic nehodil k obchodu. Celé dny by jen hrál na housle. A tak ho otec jednoho krásného dne poslal do světa. Když se tak ten nezbedný syn loudal ulicí, uviděl hošíka, který si hrál se dvěma dřívky, jako by fidlal na housle. To se mu zalíbilo a řekl: nechceš se učit hrát na housle? Ano, ano, řekl hoch, jen kdybych měl učitele. Tak pojď se mnou, řekl mladý kupec, budu tě učit. A taky to tak udělal. Vandrovali společně světem a na chleba si vydělávali muzikou. Jednoho dne potkali nějakého muže s medvědem a kupecký syn toho medvěda koupil a dal tomu chlapovi všechny jejich peníze. To se žákovi nelíbilo. Proč si to udělal? Z čeho teď budeme žít? Jen počkej, utěšoval ho kupec. Teď si budeme teprve žít. My budeme hrát na housle a medvěd k tomu tancovat. Peníze se jen pohrnou. Ale tomuhle medvědovi se do tance pranic nechtělo. Nakonec ho tedy zabili, stáhli z kůže, tu si nechali u koželuha upravit a pak si ji na sebe navléknul kupec. A lidi ho měli za opravdového medvěda. Chodili od města k městu, od vsi ke vsi, od dvora ke dvoru a všude hrál žák na housle a kupecký synek tancoval jako medvěd. A bylo vám to tancování, jaké svět neviděl. Lidé se zbíhali a vynadivit se nemohli. Když houslista zahrál falešný tón, tak ho medvěd praštil, z čehož byli ti lidé u vytržení. Neboť medvěda, který rozumí hudbě lépe než člověk, toho, aby na světě pohledal. Zpráva o tom podivuhodném medvědovi dorazila až ke králi. Nechal si je zavolat, aby mu také zahráli. Chlapec hrál na housle a medvěd k tomu tancoval tak zvesela, až se musel král nad tou rozpustilou medvědí náturou usmívat. Ten král měl krásnou dceru. Byla už navdávání, ale to bylo králi proti mysli. Chtěl se její krásou těšit sám a taky ukryl ve věži na jedné hoře, kam vyjma jeho a jednoho věrného sluhy žádná duše neznala cestu. Pak nechal po celé zemi rozhlásit, že ji dá jenom tomu, kdo ji najde, ale pokud se mu to nepodaří, ztratí svůj život. A bylo to. No, podivné jsou zvyky králů. Tento doufal, že všechny nápadníky odradí. Ale přesto se několik bláhových princů o ten kousek pokusilo. Ale místo s princeznou slavili veselku se zubatou. A to bylo králi jen vhod. Když byl teď v dobré náladě, pomyslel si: moje dcera má v té věži věru málo radosti. Co kdybych jí jednou zase dopřál? A poručil, aby věrný sluha doprovodil medvěda k princezně. Do věže vedly troje dveře. Klíč k těm prvním byl ukrytý pod kamenem. Sloužící ho vytáhnul a otevřel. Před druhými stál starý vousatý žid, kterého sluha zatahal za vousy a vypadl klíč. U třetích dveří držel stráž na pohled strašlivý lev. Ale když ho sluha pohladil po hřívě, opět vypadnul klíč a oni mohli dovnitř. Princezna tam seděla zabraná do hry na citeru a k tomu si zpívala. Když medvěd uslyšel hudbu, bylo mu hned do tance a princezna se tomu musela strašně smát. Ten medvěd jí moc pobavil, takže nechala prosit otce, aby u ní zůstal delší čas. Sotva byl věrný sluha pryč, tu se dal medvěd do řeči. Krásná princezno, nejsem medvěd, nýbrž člověk jako ty,
a mladý kupecký syn, pojď a rozvaž mi obličej a uvidíš. Princezně se zachvělo srdce radostí, neboť vyjma otce a starého sluhy dlouho žádného člověka neviděla. Rozvázala ho hned a uviděla krásného jinocha. A protože se jí líbil, rychle ho zase zavázala, dříve než přijde sluha. A hned mu řekla, jak by jí mohl od jejího strašlivého otce získat. Když přišel sluha zpět a přinesl souhlas, že tu může medvěd zůstat, princezna řekla, hned ho odveď pryč, už ho mám dost. A když byl medvěd zase venku, pospíchal do lesa, kde si sundal medvědí kůži. Oblékl si krásné šaty a šel dalšího rána do města, aby se ohlásil u krále, že chce hledat jeho dceru. Král se smál a řekl, pro mne za mne, když jsi blázen a chceš přijít o život. A jako hodina, do které měl princeznu najít, jinak ho to bude stát život, byla určena hodina polední. Kupec byl v dobré náladě, vzal si pušku a vydal se na lov, aby nějak zabil čas. V lese uviděl divokou svini, ale když sundal pušku, řekla, nech mě být, já ti budu ku pomoci. Vezmi si tuto štětinu a když budeš v nouzi, tak ji promni a hned jsem u tebe. Tak vzal štětinu a šel dál. Tu uviděl orla, který zrovna požíral zajíce. Zacílil a měl se k výstřelu, ale orel zvolal. Nechej mě být, já ti budu ku pomoci. Vezmi si toto pírko. Když budeš v nouzi, tak ho promni a hned jsem u tebe. Tak si kupec vzal pírko a šel svojí cestou. Najednou uviděl kmotřičku smrt. Ležela v příkopě a spala. Ha, pomyslel si kupec, teď ti dám okusit mého olova, ty ničitelko lidského štěstí. Zacílil, chtěl vystřelit, ale smrt se v tom okamžiku probudila a zpozorovala nebezpečí, které se nad ní vznášelo. Nestřílej, z boží vůle nestřílej. Víš, jaké by to bylo neštěstí na zemi, kdyby mne nebylo? Podívej, já se ti odměním. Vezmi si tuto kostičku a když budeš v nouzi, tak ji promni a já budu hned u tebe. Tak vzal kost a šel. Když viděl, že mu z určeného času zůstávalo jen půl hodiny, tak pospíchal vzhůru k věži. U prvních dveří vyzvednul klíč spod kamene a otevřel. U druhých zatahal žida za vousy a otevřel. Pak pohladil hřívu lva, vzal třetí klíč a otevřel třetí dveře. Tam našel svoji princeznu, která ho již čekala. Vzal ji hned za ruku, zavedl ji k otci a řekl. Mojí část jsem vykonal. Teď je řada na vás, pane králi, abyste splnil slib. Ale stařec nechtěl svoji dceru ztratit a tak kupci rozhněvaně řekl. Ještě ne, ještě není tvoje. Nejprve musíš během jediné noci sníst celou komnatu plesnivého chleba. Kupecký synek si dlouho nevěděl rady, ale pak si vzpomněl na svini, vzal štětinu a zamnul ji. Tu se objevilo početné stádo sviní a než by jeden zamrkal, chleba byl pryč a podlaha dočista vylízaná. Král se druhého dne velmi podivil, že se to mladému kupci podařilo, ale řekl mu ještě vztekleji. Ještě ji nedostaneš. Nejdříve musíš během jediné noci vyzbírat komnatu plnou hrachu. Nesmí zůstat ani hrášek. Kupec si vzpomněl na orla. Vytáhnul pírko, promnul ho a ihned tu bylo početné orlí hejno a než by jeden okem mrknul, neležel na podlaze ani hrášek. Když to následujícího rána starý král viděl, popadl ho vztek a zvolal. Ne, nikdy ti ji nedám, nikdy, nikdy.
Tu vytáhnul kupecký synek kostičku, promnul ji a ihned se objevila kmotřička smrt. Krále popadla a než by jednomu ukápla slza, byla s ním pryč. Princezna se vrhla kupci kolem krku a byla svatba. Kupecký syn se stal králem a chtěl ze svého žáka udělat ministra, ale tomu se to nelíbilo. Tak mu dal alespoň hodně peněz a on se vydal dál do světa, kde se jednoho dne stal velmi bohatým mužem.

jak Krakonoš vyhnal čerty z Krkonoš. Už tomu bude hezká řádka let, co byla pod Čertovou horou v Krkonoších založena vízka Dörfl, která byla později přejmenována podle majitelů místního panství na Harachov. Zpočátku jen pár roubených chaloupek a stavení, ale o pár let později zde stála i sklárna a sídlo pana hraběte. Pan hrabě byl vzdělaný člověk a povšiml si, že na úpatí Čertovy hory je velké množství sklářského křemene, ze kterého se vyrábí sklo. A protože zde sklářská tradice má hluboké kořeny, nechal tedy postavit zcela novou sklárnu. Pozval ty nejlepší skláře spod Krkonoší a začal vyrábět. Dílo se dařilo a brzy bylo harachovské sklo známé široko daleko. No a když v Harachově postavili dřevěný kostelík svaté Alžběty, skláři dokázali dokonce odlít i skleněný zvon, který je v kostelíku dodnes. Jenomže to se vůbec nelíbilo bandě čertů, co měli brloch uvnitř Čertovy hory. Byli to lenoši k pohledání, kteří byli tak líní, že jim kdysi v pekle vyhasl oheň pod kotly, protože nepřikládali, ano, bršmazali karty a zrovna jim šel lupen. No a Lucifer je za trest vyhnal z pekla na zem. U všech čertů rohatých krucaj z element, děs, aby to spral, tady už není pro samý člověčí hemžení klid ani na spaní, ani na ty naše čertovský obrázky. Pořád tady někdo courá, rejpá a hraboší se v zemi a buší do skály, jako kdyby rozum pozbyl. Lidí je tu víc, než na nějakým vyhlášeným candrbále. To i v pekle byl větší klid, blé. A co je nejhorší, odnášejí nám křemen, který když s ním o sebe křísneš, tak hází krásné ohnivé jiskřičky a voní po pekle. To nám byl čert dlužen. Rozčiluje se čert Karbolund, až se z něj začalo kouřit. Kdybych měl rohy, tak je všechny potrkám, že by se nestačili divit. Přidal se k lamentování čert Lysohlav, který přišel o rohy, když z dlouhé chvíle soupeřil na louce s černým kozlem v trkání. Rozpálil se čert Ťuťa. On vlastně ani nic jiného říct neumí a zrovenka právě proto si vysloužil jméno Ťuťa. No, co vám budu povídat? Harachov se neustále rozrůstal a tak se stalo, že dokonce ani v zimě neměli čerti uvnitř Čertovy hory klid, protože ještě ke všemu z hory do údolí začali sjíždět lyžníci Nasky, kterým ještě jako na potvoru říkali čertovská prchinka. A to už bylo i na čerty moc. I rozhodli se proto, že požádají o pomoc peklo a přivolejí čerta první kategorie, doktora Beltebora. Volám, volám pekelnou bránu, žádost pekelnému pánu. Poníženě peklo prosím, s Beltéborem mluvit musím. Dlouho jsem nic nežádal, teď už to však nejde dál. Tvoj, tvoj, tvoj, Beltébore, při mě stůj. V ten moment se před nimi objevila ohromná ohnivá koule, plná kouře a sirného smradu a z ní vystoupil čert první kategorie, doktor Beltébor. Zapráskal bičem a spustil. Usta pekelníků a největších pekelných much. Pekelných muk. Vy jste si to ale zavařili, bandolína. Pán pekel vás už nechce ani vidět a musíte již napořád na zemi sloužit. Ale abyste věděli, že mám pochopení, poradím vám, jak byste se mohli do pekla vrátit. Musíte však sami najít tajný vchod, který se nachází někde v kotelních jamách, nebo jak místní horáci říkají v kotli, který je liščím hřebínkem rozdělen a nedaleko odtud mezi dvoračkami a mísečkami leží. Hej!
Poté si odplivl a zmizel stejně tak, jak se objevil. Čerti na to zírali s vyplazenými jazyky a taky se trochu třásli. Ale ne strachy, nýbrž zimou, protože se nějakým kouzlem, o kterém si mysleli, že už dávno zapomněli, přenesli rovnou do kotle, kde teda na rozdíl od těch kotlů pekelných byla pěkná zima. Čerti okamžitě začali hledat, kde nechal čert díru. Trhali trávu a mech kolem mechového jezírka. Kopity převraceli kameni, lámali kleč, škůbali zimoles a borůvčí. No děs a hrůza na tu pekelnou spoušť a řádění po ledě. V té chvíli z čistého nebe zařnilo a nad nimi stál pán a vládce hor Krakonoš. Co to tady tropíte, vy bando čertovská? Proč přírodu ničíte a chováte se hůř jak lidi? Čerti ale byli vráži a pěkně navstekaní, takže Krakonoše nepoznali a spletli si ho s Fořtem, který si myslel, že když je Fořt, tak je skoro tak velký pán jako Krakonoš a chodil po horách dokonce ve stejném mantlu a klobouku jako samotný pán hor. Zmiz, červe bídná, než tě roztrháme na kusy, vyprskl čert lisohlav. Dobrá, jaký je libočertiska zpropadený, povídá Krakonoš. Přitáhl svou kouzelnou sukovicí ty nejčernější mraky a z nich spustila taková chumelenice, že nebylo vidět na špičku nosu. Ze svých sklepů vypustil takový mráz, že země okamžitě zmrzla a bylo jasné, že se čerti touto zmrzlou zemí do pekla nedostanou ani za pomoci pekelných kouzel. Navíc ještě povolal větrné spřežení a hromovým hlasem zvolal: to abyste věděli, jaké to je, když se řekne, že se venku všichni čerti žení. Ať vás tu vy holoto čertovská už nikdy nevidím, sice se vám zle povede. Čerti konečně pochopili, s kým mají tu čest a vystrašili se tak, že vzali nohy i kopita na ramena a pelážili směrem do kraje. Mazali si to kolem Waldheimu, údolím dolů k Jilemnici, dále k horkám a Nové Pace a zastavili si až někde u Jičína. V kotli po nich zůstala jen trocha toho pekelného smradu, ale s tím si vítr brzy poradil. Samozřejmě, jak už to tak s čerty chodí, za chvíli už zase budou vystrkovat růžky, tropit neplechu a dozajista vyvádět všelijaké čertoviny. Protože čert vždycky čertem zůstane. Dokonce bych dal ruku do ohně za to, že si s nimi místní výčině rozhodně ještě užijí svoje. Ale to už je zas jiný příběh. Jenom ničit přírodu se holt nevyplácí. A to platí nejen pro lidi, ale i pro čerty. V pekle možná vládnou síly pekelné, však v Krakonoších je pánem od jak živa Krakonoš. A díky tomu už na Čertově hoře, neboli Teufelbergu, žádného čerta nepotkáte. A místní horáci tak mají o trochu klidnější spaní.

A tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a pil z leporafa.

0: Kubo! Povídám, Jakube, pojď sem. No jen hezky pojď, nedělej, že ti uši vypověděli službu. No pojď na kousek řeči a moc se neušklíbej, nebo na tebe houknu, že tě na dosmrti přijde žert a smích a na culení dočista ztratíš chuť.
1: Ale Kačenko, co pak
0: žádný,
1: já
0: se... ale nechci slyšet. Nemysli si, že mě udindáš svou vyřídilkou. Já si od tebe nenechám nic nabulíkovat. Mě neobalamučíš.
2: Co pak tebe bych někdy dokázal...
0: Abys tak ještě roztruboval, jaká já jsem hubatá. No nic po mně nekoukej. Nedělej nevinátko, netvař se jako svatej utřinos a radši přiznej barvu.
1: Když já nemám tušení, o čem je řeč, Káčo.
0: Podívejme, tak on mu Jakoubek najednou nemá tušení. Náš ovčáček se nedovtípí, neuhádne, jenomže já se nedám nachytat na ty tvý vejmluvy. Já moc dobře vím, jaký ty jsi vypečený ptáček.
2: Kdybys mi dovolila jen slovíčko.
0: Tak já jsem vejřečná. Ještě řekni, že mi jede pusa jako šlejfírnici. Roztrup o mě do světa, že tě tou vyřídilkou uháním, že tě chci svejma řečma dokučírovat až k milost pánovi na kancelář, abys mi tam dal slovo, že ti není hamba, Kubo, vykládat o mě takový báchor.
2: Ale já na mou duši, jak tě živ před nikým ani nece.
0: A kdo na mě dělal cukrkandlový oči? No kdo mi sliboval, že si pro mne přijde u muziky?
2: Jak ti můžu říct, otanecká, čo když mě nikdy nepustíš ke slovu?
0: Cože já že tě... No ne, lidi, podržte mě. Tak já ho, chudáka, nepustím ke slovu. Kdo není zrovna slepý, vidí, že ze mne se musí každý slovíčko páčit.
2: To ano.
0: Tak já ho prý nenechám vypovídat.
2: To ne.
0: No schválně, honem to napravíme. No pojď se mi svěřit. Proč pak se po tobě dnes už od rána po třetí scháněl milost pánův dráb?
2: Po mně, že se scháněl?
0: No proč pak asi nakukoval do okýnka tvý pastoušky a špicoval uši u dveří?
2: A říkáš po třetí?
0: Tak honem spusť, co si zase proved. Zatoulalo se ti stádo. A nebo si pustil ovce milost pánovi do jeteliny. No, povídej honem. Mám to z tebe tahat párem koní.
2: Stačí, když mi chvilku nebudeš skákat do řeči.
0: Já? Vždyť já tě tu celou dobu prosím o slovíčko a ty jen děláš drahoty. Co? Cože? No snad ti nakonec nejsem k smíchu.
1: To bych se mohl opovážit.
0: Co jsi to řekl? Tak já ti snad naháním hrůzu. Ty se mě bojíš. Slyšte lidi tu novinu, světe, zbor se. Lám železo, Kuba prý má strach z ubohý, osamělý ženský. Háři jeden, po tomhle tě už nechci ani vidět. Kam jdeš?
1: Dala jsi mi vale? Tak co bych tu ještě pohledával?
0: Počkej, jestli někdo z nás dvou by mohl dělat uražený kukuč, tak jedině já. No hned se vrať. Kubo, slyšíš? A co bude s tou muzikou? Vyvedeš mě do kolečka. Kde pak je mu konec? Paličákovi.
3: Jsou to věci na tom světě.
0: Vždyť povídám, udělá čelem vzad a je pryč. Co byste tomu řekla, tetka?
3: Těžko soudit, když jeden není očitým svědkem.
0: Ještě řekněte, že jsem si to vymyslela.
3: No,
0: radši mi nalejte kapku kmínky.
3: Na truckáč nebo na žalost?
0: Kvůli Kubovi se budu trápit.
3: No, je to chlapík k pohledání.
0: A já snad nejsem?
3: Zaplať pambu za ty dary, Káčo. Jen bys neměla být vždycky hned tak hr. S mužským se musí opatrně. Na zajíce se taky nechodí s bubnem.
0: Ale radši mi podejte tu kmínku, šenkýřko. Nepřišla jsem si pro radu, ale pro kapku sladkosti.
3: Tak na tvoje zdraví.
0: Podívejte, kdo to míří do vašeho šenku.
3: Pěkný nadělení.
0: To je mě šenkýřka. Do dveří se šine host a ona lamentuje.
3: Lepší morová rána, než takovej snína, co přijde vypije půl sklepa, ale jakživ nezaplatí ani krujcor.
0: Tak před ním zavřete dveře.
3: No, a on mě vžene ze vsi, kde pak.
4: Hospodo, chystej pohoštění.
3: Ach, to je převzácnej host. Poslušně se klaníme, milosti.
0: Můj hřbet nechte na pokoji, tetka.
3: Tiše, Káčo, nepopichuj. Co bude libo, milost pánovi?
4: Ze všeho nejdřív plná holba piva s takovouhle čepicí.
3: Ano.
4: A pak, až se svlažím, přineseš mi, šenkýřko, něco... Na zakousnutí.
3: Ano.
4: Mám čertovskou chuť na šrůdku uzeného.
3: Ano, milost pane.
0: Řekněte, ať si jde horovat do pekla, když má čertovskou chuť.
5: Co pravíš,
4: osoba?
0: Dvakrát se nekáže, milost pane, ale když dovolíte, povím vám, že jsem Káča a žádná osoba.
4: Řekl bych, že jí nějak moc jede pusa.
3: Radši neposlouchejte, milost pane, tady je pivíčko. Hned přinesu uzení. A ty, Káčo, drž jazyk za zuby.
0: Na vašem místě bych teďka radši zatloukla dveře do spíšky pořádným hřebíkem.
3: Povídám, buď sticha, nebo nás obě přivedeš do neštěstí.
4: Pivo jako malvas. Hospodo, repete.
3: Už letím.
4: A co ty ženská na mě cívíš jako na zjevení?
0: Hádám, kolik toho asi spořádáte.
4: Třeba soudek v tomhle parnu.
0: Těšte se, šenkýřko, věderko piva to je 10 zlatek. A třeba milost pán přidá jednu navrch.
4: Ani vindru. Tyhle řeči oplacení nemám rád. A jestli ti to stará nejde pod nos, můžeš si spakovat svých 5 švestek.
3: Vždyť já si nestěžuju milosti, tuhle je má z piva. A ty se, Káčo, honem seber a vypadni. Nakonec bude zlá krev jenom kvůli tvý vyřídilce.
0: Pěkná vděčnost. Já vám chci pomoct od pijavice a vy místo poděkování máte pro mě leda houby.
4: Pšt. Abych ti nedal zmalovat záda, hubojedovatá.
0: Vždyť jsem jako pěna, milost pane. Na dílku si račte schovat pro příhodnější osobu.
4: Pro toho tvého nejspíš.
0: Jakýho mýho? Vůbec nevím, o čem je řeč.
4: O Kubovi, který pase moje stáda.
0: On něco proved?
4: Zapřel mi nejpěknější ovci. A 2 jehňata. Ale až ho dopadnu, spočítá mu dráb, kde jakou kůstku v těle. Můžeš to ovčákovi ode mne vyřídit?
0: Nemůžu. Sama nevím, kde zrovna je.
4: Však my si ho vyčíháme. A pak běda mu.
0: Kubo. Co si proved milost pánovi s tou ovcí?
2: Radši mi pověz, jak jsi mě tu našla.
0: Jako bych neznala tvý skrýš.
2: Já myslel, že tě za mnou vedlo milostní srdéčko.
0: To zrovna, za neplechou, co po něm slídí dráb.
2: Neproved jsem nic nepoctivýho. Odvedl jsem jen ovečku s mladejma do mlází. Bylo mi líto dát jí na pospas panskýmu řezníkovi.
0: Víš, co tě čeká, jestli se ti milost pán dostane na kobylku? Nemáš okventlík víc rozumu než tamhle ten beran, víš, co jsi?
2: Bzučíš jako sršeň.
0: Koukej, abys nedostal žihadlo.
2: Kdyby bylo z lásky plného srdce?
0: No, ona tě přejde legraci, až ti milost pán dá zahrát skočnou.
2: Zatancujem si spolu. Co ty na to?
0: To jsou pořád jenom sliby. Jenže jak je rok dlouhý, ani jednou si mě u muziky nevyved.
2: Nemám čím zaplatit kapelníkovi.
0: Však já bych někde vyštrachala 6. Kdybys přišel a řekl, milá Káčo...
2: Napřed bych musel zakusit, jak umíš bejt milá.
0: Ty poťouchlíku, chceš mi rozbouřit žluč? Mne snad jednou kvůli tobě trefí šlak?
2: A já se tím pádem konečně dostanu ke slovu.
0: Nezačínej, vždyť já jsem jako ta němá tvář. Každá ovečka ve tvým stádě toho nabečí a nabrbentí 100x víc než já.
2: Ovečky, slyšíte jí?
0: Nech ovce na pokoji a mne taky, jen kvůli tobě mě pomlouvají, že jsem hubatá.
2: Já zase o tobě mezi lidma sbírám jen samou chválu.
0: Co?
2: Jaká jsi skromná a plachá.
0: Kde jsi to slyšel?
2: Prý Kačenka je Milius.
0: Cože?
2: Děvenka dobrá jako skýva chleba.
0: Co?
2: Jen kdyby člověk z ní nemusel každý slovíčko mámit.
0: Ty taškáři, si potměšili kulišák.
2: Koukejte na ní. Jen po otevře pusuje, jako by kolem začaly rozkvítat růže.
0: Růže.
2: Štěbetat 7 hlásky.
0: Já ti dám růže, já ti dám 7 hlásky.
2: Na mou věru už nevím, jak se ti zavděčit. Nakonec opravdu nezbude, než abych tě při muzice pořádně roztočil.
0: Kubo.
2: Když hezky poprosíš.
0: Já tě mám prosit. Já tebe.
2: Když chceš, abych splnil tvý nejtoužebnější přání.
0: Tak já mám přijít s prosíkem a ty se smiluješ. Lidičky, slyšeli jste? No koukněte na tu ovčáckou mátohu, nohy z olšovýho dřeva. No to by, panečku, byl tanec, to by byl pro mě honor skočit si s pacholkem v odrbaný ovčině. Přestaň se už naparovat, Kubo. Ty bys mohl leda tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
2: Třeba si to ještě rozmyslíš, Kačenko.
0: Než bych tobě řekla o tanec, to si radši strčím do uší koudel, abych neslyšela, až začnou vyhrávat. Radši si nechám nohy svázat, než bych s tebou šla dokola.
2: To je tvý poslední slovo?
0: Jo. A dočista.

0: plaču, až mi srdce v těle skáče.
1: Sama bych se zatočila, aspoň na trávníku, nemít na hřbetě těch pět křížků.
0: A já, teta,
1: já vím,
0: roztočila bych to, až by mi všechny pentle ve vlasech takhle zavlály.
2: Však jsi si uvázala na dva tucty.
0: Kubo, kam pak tak chvátáš?
3: No, jdu kolem, koukám, kapela muzicíruje, ale Káča postává jako dřevěná štátuje.
0: Taky jsi přišel zatancovat.
3: Víš, co se říká? Bez peněz do hospody neles.
0: Možná by se našla jedna, co by ti podstrčila zlatku pro muzikanty.
3: Ty snad víš o takový dobrý duši.
0: I holbu piva by ti přinesla.
3: Ne.
0: Kapelníkovi poručila, jakou spustit.
3: Jo.
0: Ty bys jen tancoval.
3: Jenže podle tvý noty.
0: Až do bílýho rána.
3: To já se radši natáhnu pod hrušku za humna.
0: Čerta by tě vzal.
3: Co by se mnou dělal? S tebou by si užil stokrát víc.
0: Když já bych tancovala, až je mi do breku.
2: Mládenci, který z vás skáče, pořádně provětrá faldy, dostane má z piva. Honzíku, Petře, Vašku, tak co si dáte zahrát? Kvapík anebo polku?
3: Nikdo se nemá k dílu, vidíš to sama.
0: Ty bys, Kubo, nešel.
3: Snad by ses nezahodila s pacholkem v odraný ovčině.
0: Kožíšek zahoď, však se zahřejeme.
3: Já tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
0: Jakubku, pohoď, dokud vyhrávají.
3: Nohy mám z olšovýho dřeva, to by, panečku, byl tanec. Radši si dej koudel do uší, abys neslyšela, jak vyhrávají.
0: To je tvý poslední slovo.
3: Tvoje, Káčo, tvoje. Poslední slovo přece musíš mít vždycky ty.
0: Když nechceš, on se najde jiný. A to ti povídám. Dneska se vytancuju, kdybych měla jít dokola třeba se samým čertem.
4: Dobré odpoledne. Vespolek.
5: Safra, porte nějaký vzácný, dočista neznámý host.
4: Přineste mi vrchovatý tuplák, šenkýřko. A skleničku něčeho sladkého. Pro tu roztomilou pannu.
0: To jako pro mne?
4: Je tu snad ještě jedna taková, jako ty?
5: To teda ne v celém kraji.
4: Tak co? Děvče milé, připijem si spolu?
0: Slyšíš to, Kubo? Říká mi děvče milé.
4: Jak pak se jmenuješ?
0: Káča, vzácný pane.
4: Na tvé zdraví, Káčo.
0: Ať vám slouží urozenosti.
4: Páni muzikanti, vemte instrumenty a zahrajte nám Káčinu z nejmilejší písničku. Zatancuješ si se mnou?
0: A jak ráda, ať se na nás kouká celá ves.
4: Tak šumaři, S a jedem! Řekni, kdybych tě vytáčel moc rychle.
0: To já mám nejradši, když se mi stance až točí hlava.
4: Můžem čerstvějc, kolik vydržíš?
0: Takový blaho jsem jak živa neskusila, pane lesní.
4: Proč pak si myslíš, že jsem fos?
0: Máte lesácký klobouček s pírkem a osmahlý tvář, jako byste celý dny chodil po kopcích.
4: Nelíbím se ti snad?
0: Co vás napadá? Takový černý kudrnáč, to je přesně podle mýho gusta. Kam se na vás hrabe nějaký ovčák? A tancuje se mě s váma jako v ráji.
4: No, tohle ohavný slovo podruhé nepouštěj z pusy.
0: Jak tě živ jsem neměla takovýho tanečníka, vždyť my se dočista vznášíme, pane Hajne.
4: To jsem rád, že jsem se ti strefil do noty.
0: Až doskonání bych takhle tančila. Víte co? Přidejte ještě muzikantům šesták, jinak za chvilku začnou skládat partesy.
4: Přidám, aspoň si trochu vydechnu po tom rejdováku.
3: Káčo, netroufáš si až moc. Na tvým místě by se mi ten chlapík tolik nezamlouval.
0: S takovým tanečníkem bych si dala kvapík třeba až do pekla.
3: Je to divný pán, černej. A z levý nohavice na místo holinky mu čouhá kopyto.
0: A co ještě? Rohy a čertovská voháňka. Všichni do jednoho mi ho závidíte. Máš zlost, že z ostrouha.
3: Káčo, pošli ho k vodě, dokud je čas.
0: Just nepošlu. Tobě na truc se ho budu držet. Radši nám uhni z cesty.
5: Na slovíčko, pane uhlíř, nebo co jste zač?
6: Co pak bys chtěl?
5: Dát vám dobrou radu. Pozor na káču, je to ženská jak řemen.
6: S tou já si poradím jako nic.
5: Kdybyste se jí přece nemohl zbavit, zarejdujte s ní tamhle k rybníku na kraji vesnice.
6: Děkuju za radu, ovčáku, ale nebude jí třeba.
4: Prý nám zahrajou už jenom
6: na rozloučenou.
0: Tak honem dokola, můj milý pane Forste.
4: Kapku pomalej, skačenko, aby se se mnou nemotal svět.
0: Proč pak mě rejdujete ze šenkovny ven?
6: Na trávníku nám nebude tolik horko.
0: Tančila bych s váma třeba do soudního dne.
4: Nic ti nebrání. Pojď se mnou. Užiješ si tance do omrzení.
0: A kam je to s váma?
4: Chyť se mě okolo krku a uvidíš. Hrome, ty umíš stisknout, až praskají žebra. Hnedle si mi vyrazila dech.
0: Řekl jste si o to?
4: Vyskoč mi na záda.
0: A hop.
4: A ve chvíli jsme doma.

0: Tak pohyb, pohyb, pane Hajnej. Minula pěkně dlouhá chvíle a pořád nic nevidím.
1: Nech mě chvilku vydechnout.
0: Klobouček nosí jako panský lovčí a plouhá se jako vejminkář.
1: Nemůžu popadnout dech.
0: Vždyť jsme ještě ani nezačali s tím slibovaným tancováním, kacafírku.
1: No před mě pust.
0: Kde pak, chytráku?
1: Jak pak můžem spolu tancovat, když na mě sedíš jako vosa na cukrlátku? Pust se mě, aspoň na chvilku.
0: To tak, pustím a víckrát neuvidím.
1: Jestli si nedáš říct po dobrém, tak tě vyválím v mravništi.
0: Jen se nekasej, nebo ti nasadím uzdu.
1: Oj, kačo, pust mě.
0: Kde pak, ženská se tanečníka musí držet jako klíště.
1: Co z toho pojde, takhle schvácený překročit pekelný práh.
2: Já koukám a nevěřím svým očím. Ty s tou ženskou smlouváš jako na jarmarku. Jsi pekelníka nebo hokinář?
0: Co je to za mrzouta?
2: Buď ticha.
1: To je sám náš nejvyšší.
2: Kam by se takhle poděl pekelný majestát? Pojď blíž, ty čertovský utřinose, ať vidím tvoji ostudu zblízka.
1: K vašim službám, pane Belzebub.
0: Proč se tak rozčiluje, dědek?
2: Poručil jsem, aby ke mně přišel můj čert a ne soumar s bábou na zádech.
0: To je ale poděs.
2: Kruci písek! Jsi rarach nebo balach? Chci říct, tažný kůň.
1: Prosím, když ona se mě prosím nechce pustit, můj pane.
2: No, snad si ještě umíš poradit s jednou treperendou.
0: Pomalu, staříku, pomalu. Jestli já jsem treperenda, tak vy jste plesnivej pahejl.
2: Ty bábo princ Metálová.
1: Nemůže se s ní nehádejte, milosti, to není ženská, ale učiněnej satán.
2: A ty si potrlý hňup. Přivandruješ mi domů s čertici na zádech.
1: Z začátku se na mě usmívala jako Milius, že já neposlech toho ovčáka. Ach, můj ctěný pane, na vás třeba dá víc než na mě. A když na ní spustíte hromy a blesky, třeba se mě pustí.
2: Začneme pro jistotu diplomaticky. Milá kačenko, já tě u nás srdečně vítám. S otevřenou náručí podívej. Pust čerta a pojď obejmout mě.
0: Že vám není hamba, starý pane.
2: Přece nebudeš bloumat po pekle na zádech mého podřízeného.
0: Proč by ne? Já mám pohodlí a on si časem zvykne.
2: Kdybys ho laskavě pustila, vynáradil bych ti to jinak.
0: Na vaše sliby já nic nedám. Ten mi taky nasliboval, jak prý budeme spolu tancovat od jara do podzimku a zatím tu jenom trajdáme z jednoho zakouřeného sklepa do druhého.
2: Chápu tě. Kačenko, některé sliby se mají někdy plnit. Jenomže tohle je peklo a ne hospoda na trlování. Máme tu jinou práci a já tě naposledy důtklivě žádám, abys měla rozum a dohodla se po dobrém.
0: A co když nebudu chtít?
2: Tak udělám takovou paseku, že jsi to co živa neviděla.
0: Jeden dělá, že je hajnej, druhý se zaskasá jako drvoště.
2: Však on tě přejde smích.
0: Jsem celá žádostivá.
2: Vychrlím na tebe plameny, že se ti vlasí na hlavě zježí hrůzou.
0: Pořád jenom slibování, ale skutek utek. Jste zrovna takovej cinta, jako je tuhle můj polesnej.
2: Dobrá. Žebráš si o peklo, budeš ho mít. Donr vetr ramsec mazec. Roztopte hned pod největším kotlem. Nalejte na pánev olej, připravte trojzubec na obracení, tady tu osobu mi osmažíte jako jitrnici.
0: Kdyby takhle měla vyvádět každá ženská při zatápění.
2: A já tě naposledy vyzývám, aby spustila mého služebníka a okamžitě se pakovala. Jinak se budeš na olej škvizit jako fašírka. Tak, pustíš ho?
0: Nepustím.
2: Mně z té ženské trefí šlak.
1: No, a to vám nesedí na zádech jako mě. Co s ní budem dělat, pane Belzebub?
2: Co? Tak já ti povím, co. Nařizuju, abys okamžitě opustil pekelné území a vrátil se s káčou zpátky na zem. Do pekla nepatří, protože Protože se neumí bát.
1: A to jí mám pořád tahat na zádech?
2: Leda byste se dohodli, že se chvílema budete střídat osle. Koukej vypadnout a v cukuletu se jí zbavit. Do úplňku, ať si zpátky u raportu před mým trůnem. Jo. A za to, jak jsi pokazil renomé touhle dryáčnicí, musíš odvést jinou práci. Tam, co poneseš káču, vládne starý milost pán kníže. Porozlídni se, jestli už není zralý pro naši kotelnu.
1: Milosti, já vám ho naservíruju, že bude celý peklo kulit oči.
2: Jenom zas neproveď nějakou nejapnost ze samé horlivosti. Pamatuj si, hlavu máš na přemýšlení a ne jako věšák na rohy.
1: Když jsem z té ženské uondaný, že nemůžu popadnout dech, natož si vymýšlet čertovské finty.
2: Aspoň si budeš příště pamatovat, že hříšnou duši máš nad pěšky a ne vláčet na zádech. Poklusem trdlo.
1: Tak jo. Je. Kvůli tobě jsem si nejspíš uhnal záduchu.
0: Netlaď se k muzice, když máš slabý dech. Proč pak se mnou rejduješ k rybníku?
1: Ale jen tak. Prosím tě, káčo, slituj se nade mnou. Už se mi dělají mžitky.
0: Teď hekáš, ale v hospodě to bylo medovej řečí.
1: Konec. Dál ani krok.
0: Vstávej, mám vzít koště.
1: Nemůžu. Se mnou je amen. Už mám i vidiny. Ze všech stran mě obklíčili jakési čtvernohé potvory.
0: Vždyť jsou to Kubovi ovce, Moučko. Postav se trochu do figury, ať mi před ním neděláš ostudu.
3: Kdo pak to bloumá pomezi? Snad ne káča? Na Moutě, kde se tu bereš? Čert s tebou nemohl trefit do pekelný díry.
0: Leď si ovcí, aby se ti nezaběhli do jetele.
3: Snad se spolu aspoň přivítáme, ne? A co ty, chlupáči, proč se obracíš zády?
4: Je kopku ušlej.
3: A nezačal ti dokonce pelichat?
1: Však ty bys taky vypadal jinak, nosit celý čas na zádech káču.
3: Já tě varoval, roha nerohatej.
4: Však si ho zas vyfešákuju.
3: Napřed bys měla sebe, Kačenko. Taky ti to vandrování nepřidalo na kráse.
0: Co to plácáš? Kde mám zrcátko? Kde jsme ho vytřásli, ty moulo?
1: Jo.
3: Podívej se do tůně. A tuhle máš, co mi zbylo z hřebínku.
0: Lepší než nic. Pohlídej mi ho zatím, aby neutek, Jakube.
1: Pro všechno na světě, ovčáku, poraď, jak se jí zbavit.
3: A koho jako?
1: Zachraň mě před káčou. Nechtěl bych to zadarmo.
3: Však by to taky nebyla lehká práce. Zaplatil bys hotovejma?
1: Peníze nemám, ale mohl bych ti vyplnit nějaké přání.
3: No, když já zrovna teď žádný nemám.
1: No, já bych chtěl splnil i pozdějc. Koukni, už se vrací. Dám ti, co budeš chtít, jen mi od ní pomoct.
3: Tak hele, drž se hezky stranou a poslouchej, co já skáčou. A pak, až ji ponesu tamhle na hráz rybníka, vem do zaječích a počkej na kraji lesa. Ale zadarmo to nebude.
1: Udělám ti, co si vzpomeneš.
3: A teď uniká čest cesty. Zkusím ji přivíst na jiný myšlenky.
4: Kde pak je ten můj chundeláč, Kubo?
3: Nechci ti nic rozmlouvat, Kačenko. Ale tenhle už toho moc nenatancuje. Co kdyby se ohlídla po jiným tanečníkovi?
4: Neřekl bys mi, kde?
3: No, jeden stojí před tebou.
4: To jako ty? A co tvý olšový nohy?
3: Dneska mi jen hrajou, jako by si rádi skočili. A ve vsi se zrovna chystá muzika.
4: A co kdy?

0: Inka, a k tomu ten kožíšek.
1: Pořád se ti smeká.
0: Je to už jen kousek, drž se, co máš síly.
1: Nemůžu, Kuba, kožich se ti svlíká, přidrž ho nebo slítnu do rybníka.
0: No a co, padneš do bláta jako do peřin.
1: Ty šizuňku, ty podvodníku.
0: Nepovykuj, ještě se ti lidi vysmějou. Že Káča neví, co dřív, jestli pekelný žár nebo studenou lázeň.
1: Tak tohle ti, Kubo, nedaruju!
2: Tak co, ovčáku, jak si dopad?
0: Káči se nemusíš bát.
2: Jejda, to se mi ulevilo. Tak co jsem dlužen, máš už nějaké přání?
0: Doteďka mě nic nenapadlo.
2: Oh, chyba. Kamaráde, já nemůžu čekat, až se ti rozsvítí. Musím ještě na zámek.
3: Co tam?
2: Podívat se na zoubek vašemu milost pánovi.
0: Docela milá novina. Ale poslyš, pekelníku, nebylo by rozumnější, kdybys ho jen postrašil? Aby lidem vrátil, co z nich vydřel? Takhle ho odneseš, jenže jeho dědic bude stejný, Kvítko, ne-li horší.
2: To nejde. Mám v pekle pošramocenou pověst a musím si ji honem napravit.
0: Škoda. Ale jedno mi udělej kvůli. Jdi na zámek až za chvíli, abych si mohl předtím s naším milostpánem v klidu popovídat.

0: poslíš. Ty darebo. Co je moc, to je moc. Troufnout si na zámek zrovna, když tě všude schání dráb. A ještě mi do očí tvrdit, že se pro mě chystá přijít. Čert. Víš, co bys zasloužil?
1: Přinejmenším dobrý slovo, anebo štědrou vejslužku.
0: Dostaneš ji.
2: 25 holí na zadek.
1: Ne, já myslel, že mi položíte na dlaň dukát jako housátko do kukaně.
0: Za tyhle drby? Za ty klevety?
1: Jen abyste se, milost pane, jednou nedivil.
3: Jednou? Ještě dnes?
4: Zrovna vyšel úplněk. Tak se můžeme vydat rovnou na cestu.
0: Počkat. Človíčku, co si vlastně zač?
3: Žádný človíček. Čert.
0: Co?
3: Jako poleno.
0: Cože? Co to blekotá?
1: Už jo, milost pane. Přišel si pro vás pekelník.
4: Chceš si šáhnout na mý růžky? Nebo přivonět k mý úzený kůži?
0: Dej pokoj s tou bláznivou maškarádou.
3: Jo, tak. Ty to chceš mít se vší parádou.
5: Tak, strejdo, a jdeme.
0: On je to doopravdy pro pána. Ovčáku, pomoz, přece mě nenecháš na pospas peklu.
3: Kuba už do toho nemá co mluvit.
6: Nespěchej tak moc, chlupáči. Já si vezmu milost pána do kouta a kapku s ním poklábosím.
3: Ale jen na chvilku, mám velice na kvalt.
0: Proč si mě chce odnést?
1: Vždyť vám to lidi prorokovali už dávno.
0: Nikomu jsem neublížil, Jakoubku.
1: Ne, nechte se vysmát. Každý děcko, ba i čertiskoví, že si zasloužíte pořádně zatopit pod pekelným kotlem.
0: A nemohl bych to ještě napravit. Prosím tě, Kubo, pomoz mi z brindy.
1: No, zkusit bych to mohl. A co vy za to?
0: Dal bych dukát.
1: Jejda, celý nebo půl?
0: 10.
1: No ne.
0: Chceš stovku?
1: Tak šťastnou cestu do pekla.
0: Dobrá, dám celou tisícovku, ale víc ani groš.
1: Milost pane, s tímhle troškařením by to nešlo. Musel byste lidem vrátit, co jste na nich vydřel, za celý čas.
0: Ale to je všecko moje mění.
1: Tak vám přeju šťastný vandr do teplejších krajin.
0: Ne!
1: Neroztřásli se vám kapku kolena?
0: Jo.
1: Chlupáči, budeš si ho muset vzít na záda.
3: Tvoj! A kdyby byl ze zlata, s taháním na zádech mám svý zkušenosti. Však on poskočí, až ho uvážu na řetěz. Tak pojď, ty starý vidři duchu.
0: Ne, nesahej na mě, ovčáku, prosím tě. Udělám, co budeš chtít, jen prosím tě, zašeň toho pekelníka.
6: Ale řeknu mu, ať počká za dveřma.

0: kdybyste mě chtěl obalamutit, ve chvilce je zpátky.
1: Pojď do předsíně, Huňáči, musím tě oznámit důležitou věc.
2: To jsme si nedomluvili, že mě budeš komandovat?
1: Dej si říct, chlupáči, nech staříka na pokoji. Já si ho ohlídám, aby nevyváděl čertoviny. No, viděl jsi, že má pořádně nahnáno. Jako ty, když jsi měl na hřbetě káču.
2: To mi nepřipomínej.
1: Tak jak to teda vyvedeme?
2: Už jsem řekl. Milost pán jde se mnou, protože si musím v pekle napravit reputaci. Uhni mi z cesty.
1: A když neuhnu?
2: Roztrám tě na tisíc kousků, anebo vás odnesu oba. Roma peklo na tebe!
1: Tiše. Neslyším kvůli tvýmu rámusu jediný slovo.
2: Jaké slovo? Vždyť nikdo nic neřekl.
1: Jak pak ne?
2: Prosím tě.
1: Dole.
0: Pod zámkem. Dej si pracku takhle k uchu. Poznáváš ten povědomý ženský hlas? Láteří a hrozí. Už ji slyšíš?
2: Kde pak? Jen takové jako šumění.
1: To je křiku. Jako by se šlo do útoku. Ta panečku řádí, jen ji poslouchej.
3: Kam pak se přede mnou schoval ten můj rohatej tanečník?
2: Kláča!
1: Už jo, a má namířeno rovnou sem.
2: Hrůza, kde jsi pro mě? Kam se mám před ní tento schovat?
1: No proč by se schovával? Tamhle si přirychtuj na cestu milost pána.
2: No, dej pokoj s dětkem, radši mi poraď, jak se zachránit před káčou.
1: Tak to vem komínem, bambulo.
4: Kam se poděl?
1: Ale domluvili jsme se, že na vás dohlídnu. A kdyby něco, zavolám a čert je v cukuletu zpátky.
5: Tak pustíte mě do brány u všech rohatejch, nebo vám ji mám zbourat.
2: On se vrací.
1: Depak.
2: Co pak neslyšíš ten povyk dole?
5: Dám uhni drábe, nebo ti srovnám figuru, že tě ani milost pán nepozná.
1: A pro pána, ona je tu doopravdy, káča. Teď teprve začne tanec. To bych ji šel radši naproti.
6: Přede mnou schoval Kubíčku.
1: Ale měl jsem nějaký řízení s milost pánem.
6: A teďka tě čeká pořízení se mnou.
1: Myslíš si, že bude stejně lehký jako s čertem?
6: Však ty dobře víš, že všecko bylo jenom tobě na truc. Ale za to, co jsi ty stropil mě, takhle z tebe vytřesu taškářskou duši.
1: Káčenko, nesmíš hned moc od podlahy. Vždyť já jsem vlastně šel zjednat pro nás kapelu.
6: Ani slovo ti nevěřím, si šizuňk a lhář.
1: Hnedka ji uslyšíš? Milost pane. Dejte nám honem zahrát, když všecko tak dobře dopadlo.
6: Co dobře dopadlo? Hodil jsi mě do rybníka.
1: Abys trochu spláchla pekelný čout, nic si mi nevonila.
6: Vyškrábu ti oči.
1: Do čeho se pak budeš koukat, až ti zaspívám tu naši?
6: Přerazím tě koštětem.
1: A do nejdelší smrti si se mnou nezatancuješ. Tak co, moje milá káčo, budeme se ještě hádat, trucovat. Či dokonce se prát. Nebo tě mám vzít takhle kolem pasu. A ty mi dáš pěkně líčko k líčku.
6: Jakubku. Jakube. Ty jeden Kubo. Ale to si pamatuj. Tancovat budem až do bílýho rána.

0: se musí tedy se pokoušet ocentrovat.
1: Ahoj, Tagoldo. Dobrý den, pane Spejble. Vy se díváte na televizi, pane Spejble? A baví vás to? Ukažte. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten balonek by se měl dostat do té ohrádky mezi těma tyčkama, co?
2: Jo.
3: To není ohrádka, ale branka.
1: A pane Spejble? Ten pán, co stojí v té brance? Ten balonek pořád vyhazuje, že ano?
2: Jo.
1: Proč?
3: No, aby se ten míč nedostal do brány.
1: Takže do té brány nepatří?
2: Ne.
1: A tak proč mu ho tam ti ostatní pořád hází, když ho nechce?
3: Maňko, to neřeš, to je taková hra.
1: Tak kdo teda nakonec vyhraje tu hru?
2: Maňko, to je Máničko, to je přece jasné. Ten, kdo dá nejvíc gólů.
1: Co?
3: Páni Máni, to neřeš. Přeci ten, kdo umístí nejvíce míčů do té brány.
1: Míčů? Teď mají jenom jeden.
2: Šmanko, jste kam vzal oči, ty nádhero.
1: Cože?
2: Jo, já se na to nemůžu dívat.
1: No, tak já to vypnu, no.
2: Pro pána Máni, co to děláš? Zapni to, rychle.
1: No jo, pana.
2: No, a teď jsem propásl gól. Teda, Máni.
1: Já se vám chtěla jenom pomoct.
2: To mě zabije.
1: Jejda, co zás?
2: Gól!
3: Ale vlastním, Petrude, vlastním.
1: Cože to?
2: Já to nepřežiju. Já nemůžu upadnout dech.
1: Počkejte. Tohle vám pomůže.
2: Co je? Kdo mě to polil vodou?
1: Já?
2: Maničko, co má tohle to znamená?
1: To znám z domova. Šok se má léčit šokem.
3: Klid, už to skončilo. I tak jsme vyhráli 2-1.
2: A o ty dva góly jsem kvůli Máničce přišel.
3: A Tadulo, až to tady vytřeš, můžeme to přepnout na večerníček.
2: Prosím vás, ven. Ven, ať už vás tu nevidím.
3: Tak jo, jdem, Máni.
1: Jdem za bábinkou. Naschledanou.
2: S Bohem.
4: Bože, to jsou dneska programy.
5: Dobrý den.
4: Že dobrý? Nesmysl.
1: Bábinko, můžeme se tady dívat na večerníček?
4: Ne.
3: Proč?
4: Televize kazí oči.
1: A proč se na ní díváš?
4: Hele, už ji vypínám. Tady, hele.
3: Tak nám alespoň něco vyprávějte, paní Kateřino.
1: No, třeba nějaký večerníček.
3: Ano.
4: Hele, víte co?
5: Ne.
4: Tak to si raději puste tu televizi. Já teď nemám čas.
5: Hurá!
1: Jo, a už je to tady.
3: Zvoní.
4: No tak se jdu otevřít, ne?
1: No tak jdi.
3: Pšt, nerušte.
4: Ano, no, tak já jdu otevřít sama, no.
1: To je nápad.
4: Koho to k nám zase čertí, to je dneska mládež člověk, aby si všechno dělal sám.
6: Dobrý den, paní Kateřino.
4: Dobrý. Prosím vás, co se děje?
2: Vyhráli jsme.
4: Ve sportce?
2: Ve fotbale.
4: Jo, tak.
2: No co pak je to s váma, ale... že se tváříte jak kyselá okurka?
4: Prosím vás, bolí mě záda. Stárnu.
2: Ano jo, to my všichni.
4: Ale já mám zítra narozeniny.
2: Snad svátek, ne? 25. listopadu je přeci Kateřiny. Nebo ne?
4: Ale jo.
2: No tak.
4: Jenže já mám narozeniny na svůj svátek, no.
2: Aha.
4: No, tak přijďte raději, až zítra bude oslava.
2: Platí. Tak zítra na schod.

0: Hodně štěstí, zdraví.
1: Hodně štěstí, zdraví.
0: Hodně štěstí a zdraví.
1: Paní Kateřino.
2: Děkuji za přáníčko, no. Že jste si přivstali.
3: No jo, to
2: je. Já ještě nejsem upravená.
3: Ale víte, že bych to ani nepoznal?
2: Ale ne, no tak na hlavě mám natáčky, že?
3: No ano, teď no. Jsem si všiml. No. Ale to noste, to vám sluší.
2: Tak pojďte dál, když jinak nedáte. No.
1: Děkujeme.
2: A pochlubte se. Co pak mi to nesete?
1: Já mám pro vás knížku o tom, jak cvičit jogu.
2: Ale děkuji.
3: Ode mě tu máte činky, aby vás nebolila záda.
2: Aha.
3: Na te.
2: Jo, díky. Jo, jo, a co mi neseš ty, žeričku? Balíček?
4: Ne, tak mi ho dej, tak dej mi ho.
3: No tak, žeri, dej to sem. No, prosím, paní Katko.
2: Aha, děkuji. Je to poněkud oslintané. Co pak to tu? Jejda, cvičební úbor. To je milé.
5: Kdo to tady takhle po ránu?
2: Maničko, prosím tě, nebuď nezdvořilá. A zakryj si pusu, když zíváš. Jsou ti vidět mandle. Máme tady gratulanty.
5: Ahoj, dobrý den.
3: Dobrý.
2: No, koukni, jaké dárky jsem dostala. Knížku, činky.
5: No tak pozor, ať si nestrhneš pupík. A co má být tenhle oslintaný hadr?
2: Ale to není hadr, to je cvičební úbor.
3: No!
5: No, když myslíš.
1: Ale Máni, nekritizuj, jo? Nekritizuj. A raději se pochlub, co máš pro paní Kateřinu, ty.
5: Jo, to budete koukat. Tady v lednici. Hele.
1: To koukám.
2: Gramofonová deska? A co dělá deska v lednici?
5: No, to je dort, co jsem ti sama upekla.
2: No, aha, dort, no, že je krásný.
3: No to jo.
2: Děkuji.
5: Prosím, no.
4: No tak se nechte chutnat, ano?
3: Počkejte, paní Kateřino, a vy si s námi nedáte.
2: Ne, ne, já jdu cvičit.
3: Ach tak.
4: A vy se zatím najeste. Něco jsem vám v kuchyni připravila a děkuji za ty dárky.
5: No, tak pojďte, no.
1: Je hostina.
3: Jen jeden chlebíček?
5: Ten si necháme na potom. Nejdříve si pochutnáme na mém dortíku.
3: Maničko, nechceš na to krájení pilku?
5: Ne.
1: Nebo sekírku?
5: Ne. Už jsem to nakrájela. Přeji vám dobrou chuť.
3: No, no to jo, no. Dobrou chuť.
1: Dobrou.
3: No, no,
5: no,
3: je výborný.
5: Že?
3: Dám ochutnat žeričkovi.
5: A co ty, hurvinku, ty nejíš? Nemáš chuť?
1: No, vypadá to náramně.
5: Že jo?
1: No, ale já nejsem na sladké, víš? Raději si vezmu tenhle obložený chlebíček.
3: Ukáž, já ho ochutnám.
1: Tak uldo.
3: No, ten je dobrý. A co ty, Máni, ty nedojíš dort?
5: Já si vemu až potom. Teď si raději pustím konečně večerníček.
1: Večerníček!
3: A náš?
5: Babiko, nech už toho cvičení a pojď se podívat.
6: Jo!
3: Co je?
5: Co se ti stalo?
6: Moje noha.
1: Co s ní máte?
4: Ale pustila jsem si na palec činku.
5: Počkej, já ti pomůžu do křesla.
3: Já.
5: Ne. Já.
6: Opatrně.
3: Je. No tak, už to.
6: Jo.
3: Už je to, no.
2: Já vždycky říkám, sportem k trvalé invaliditě.
1: Ne.
2: No, není nadpohodlné křeslo a kvalitní televizní program.
3: No právě, dívejte se, večerníček.
2: A náš.
3: No.
2: Podívej, Žeričku, to jsi ty.
1: No. A já.
5: A já.
3: A kdo pak je tahle ta šarmantní dáma?
2: Ale Dolešáku. To jsem přece já.
3: Ano, jsem stále mladá. A mladší a mladší.
2: No jo.
4: Máte pravdu, Pepo. U večerníčku já vždycky omládnu.
3: Pozor, paní Kateřino. Ty večerníčky mají dohromady 13 dílů.
2: A má být?
1: Taťulda myslí, že abychom vás nemuseli na samém konci balit

Na pokraji moravské dědiny, kousek od hranic, stojí bývalý lovecký zámeček pánů z Větrova. Je omítnutý pampeliškovou žlutí, má spoustu věžiček pokrytých prejzy a korouhvičku s kohoutem. V zámečku je dětský domov. Žijí v něm děvčata a kluci od 6 do 15 let, všeobecně zvaní Větrováci. K domovu patří veliká stará zahrada se vstupním schodištěm vroubeným zábradlím z kamene. Zahrada pořád ještě připomíná park. Ze tří strany obklopuje bytelný prkený plot a zepředu honosná tepaná mříž. Část parku později vykáceli, založili sad a zeleninové záhony. Ale i tak přerůstá k radosti dětí zahradníkovi přes hlavu. Nejzarostlejší a nejpustší místo zahrady zabrali Indiáni. Postavili ohniště a vymohli si, že smějí z večera pálit klacky a zhrabané listí. Předním mužem kmene byl bez pochyby náčelník Kančí Zub, jinak prostě Přemek Hrůza. Indiánské jméno získal podle klu opravdového kňoura střeleného hajným sedloněm. Sedloň mladší, Přemkův spolužák, Zub ukradl a vyměnil s Přemkem za sérii kreseb ze života učitelského sboru. U ohně kluci sedávali takřka nehybně. Opravdoví Indiáni sebou pořád nemelou, nemají to v povaze a taky by neslyšeli, kde se co šustne. Jen lehký větřík občas pohnul některým brkem v čelence či schodil lístek na pomalovanou tvář. Hoši se snažili hovořit čistě indiánskými výrazy, jako třeba: ten prašivý skunk Viták mi včera napověděl špatně básničku, velká noho. To ti vyved na schvál, veverčáku. Měl byste zbabilé bílé tváři napráskat. Už se stalo, bratře, velká noho. Vyčíhal jsem si ho na prérii za jejich vigmamem. Chytil jsem ho do lasa. V hodu lasem. Jsou báječný. Čistě indiánské výrazy měly úžasnou výhodu. Brzy se vyčerpali a kolem ohně panovaly dlouhé chvíle mlčení. Náčelník si ticha velmi považoval a podporoval je úslovím. Co pak jsme babi? Za muže mluví čin. O činy větrovských indiánů nebyla nouze. Páchali polní pych, drbali lusky i švestky a lezli i do zahrad. Byli se s místními kluky, takže maminky často lamentovali, že Větrov byl hroznovu čert blužen.

0: Přemek byl na Větrově dobrých 5 let. V dětských domovech žil téměř všechna léta, která obsáhl pamětí. Jen dávno věku jeho dětství patřila úplně obyčejná vzpomínka. Měl postýlku v otlučené kuchyni. Ráno se probudil a okno zamrzlo krásnou zahradou. Stromy, tráva, květiny a všechno v ní bylo ledové a bílé. Do dětského domova za ním několikrát přijela maminka. Jemným hlasem mu vyprávěla, jak mu brzy ustele v kuchynce. Jenže se odstěhovala někam daleko a tak mohla jen psát. Byl přesvědčen, že bydlí vysoko v horách, asi proto, že poslední pohlednici dostal z hor. Jistě tam nejezdily vlaky a cesty nestály za nic. Pomalu roztála maminčina podoba, víra, že se vrátí do otlučené kuchyně, kde pak vůbec je, v kterém domě a v kterém městě. Mezi Indiány měl náčelník neomezenou vážnost. Byl statečný a silný. Pamatujte si, vštěpoval svým věrným. Větrovák za větrováka, Indián za Indiána. Náčelník Přemek měl řadu napodobitelů z řad místních kluků, kteří toužili mít vlastní plupu, brka a totem, ale všichni dopadli špatně. Především kluky z dědiny nespojovalo tak pevné přátelství jako větrovské. A kromě toho neměli porozumění rodiče. Jestli si ještě někdy vymaluješ papulu jako ten ušatý grázl z Větrova, vymaluju tě já na opačném konci. Láteřili, neboť toužili aspoň po vnějškovém rozlišení vlastních dětí od větrovských indiánů. A páni kluci z dětiny zklamaně vzhlíželi k temné siluetě starých stromů Větrova, nad něž večer co večer stoupal vábivý kouř. Náčelníkovým chráněncem se stal žák 3. třídy Fanda Blesík, zatím jen příležitostně zvaný Bystrá liška. Fanda pořád něco podnikal, mlčení mu dělalo potíže, nikoho nenechal na pokoji a do všeho se pletl. Svému náčelníkovi byl za patronství nesmírně vděčný a udělal by pro něj všechno na světě. A asi jenom jeho poslouchal na slovo. Z Přemkovy blízkosti se nedal zapudit ani u poradního ohně, k němuž měli přístup jen nejstarší muži kmene. Tak dlouho pištěl, vnucoval se a pomáhal, až náčelník schovývavě přimouřil oči, ostatní přestali Fandu odstrkovat a trpěli ho ve své přítomnosti. Tímhle soustavně štval šedého grizzlyho. Vedle náčelníka by měl správně sedávat jenom grizzly, druhý nejdůležitější muž kmene. Ale jen ať se Fanda těší. Za rok Přemek odchází do učení, grizzly převezme kmen a pak Bystré lišce ukáže, kde je jeho místo. Náčelníkovi neujde u posvátného ohně ani myš, natož smutek v očích jeho nejmilejšího kamaráda. Promluvil. Tož rudí bratři, zaspíváme si. A vyzval fanouše, Bystrá liško, jakou? Fanda náruživě rád zpíval, ale i Přemek si oblíbil táhle moravské písně. Jeho nejmilejší byla Vínečko bílé, si od mé milé. Tu tvoju, pravil malý věrně. Dole v dědině zaslechl procítěné hulákání od Větrova děda Šíma. Jako obvykle pohlédl k vinorodému kopci Haďáku, kde pěstoval čabaňskou perlu, a zavrčel.
1: Já vám dám vínečko bílé, raraši.
0: Trochu nesourodý zpěv klukovský hrdel dráždil sluch malé cikánky Simony. Přišívala s tetou Pávkovou ve vychovatelně knoflíky. Víju jako kojoti, teto, řekla žárlivě a nespokojeně se mračila. Měli být spát. Její 11leté romantické srdce hnětlo, že kluci mezi sebe nepustili děvčata. Snažila se aspoň některá sjednotit pod dívčí tomahavk, ale nepovedlo se. Za týden se Anka s Olinou poprali kvůli stlaní postelí a prohlásili, že spolu v žádném kmeni nebudou. Simona jim nabančila oběma a byl konec. Holky se otřepaly celkem rychle, jen Simoně zůstal tajný indiánský žal. Fanda pečlivě vyjedl plátky síra ze svačiny připravené do školy a zamyslel se nad jablkem. Přeleštil je o kalhoty a strčil do hbitého sviště. Měním, chceš? Ukázal bradou na jeho svačinu. Dej mi sír. Kluk váhal. Fanda se zatvářil velmi přísně a hbitý svišť povolil. Za zády se jim objevila vychovatelka Hejduková a tvářila se všetečně. Já si ukládám školní potřeby, teto. Předešel honem zbytečným otázkám fanouš a vzorně zastrkoval svačinu do aktovky. Jak se kluci blížili ke škole, stalo se něco nečekaného. Z postraní uličky vymašíroval přenádherně vybarvený kohout. Taková péra nevlastnil ani náčelník. Fanoušovi se rozšířily oči. V tu ránu se rozhodl, že pyšný pták se s ním rozdělí o parádu. Zapomněl na kluky, na každodenní vychovatelčino přikázání určené zvláště jemu, že z domova se chodí rovnou do školy a ze školy zpátky a vydal se za kohoutem. Přemek se po něm ohlédl, ale nevěděl, proč by vyrušoval. Nakonec je jeho kamarád, ne Chůva. Kohout, aniž se v jeho slepičí mozku vynořilo podezření, stál na prahu drsného okamžiku svého života. Uličník se tvářil laskavě a radostně jako mazaná liška natahoval k němu ruku a občas zaševelil na pipipi. Druhá ruka přitom polehoučku vytahovala z kapsy prak, jemně sebrala kamínek a prásk. Kohout vyděšeně zagdákal a vzlétl do cizí zahrady. Některá jeho utěšená péra zůstala na pěšině. Fanda spokojeně roztáhl pusu od ucha k uchu a vrhl se k ním.
1: Já ti dám, potvoro!
0: Ozvalo se ze zahrady. Fanouš se bezděčně skrčil.
1: Šímova!
0: A hlas už spokojeněji dodal.
1: Oblichaná!
0: Fanda nelenil. Popadl do hrsti zbytek per, hala balaj nacpal do kapsy a letěl zpět ke škole jak o život. Stranou Hroznova stála ještě jedna vila plná dětí, kojenecký ústav a domov pro děti do 3 let. Primářem ústavu byl doktor Václavík. Fanda tu měl malou kamarádku, kudrnatou Evičku. Pokaždé, když se objevil na plotě, s křikem se rozeběhla za ním, třeba zrovna měla na písku rozpečeny ty nejkrásnější bábovičky. Po vyučování za ní Fanda zajde. Musí se pochlubit svým úlovkem. Přemka a ostatní kluky hodlal překvapit až hotovou čelenkou, kterou si v tajnosti vyrobí. Malá dozajista úžasne už teď. Evička dělala v poslední době primáři starosti. Jakmile viděla, že se ošetřovatelka věnuje některému o něco déle, tahla je za vlasy a odháněla je. Při vizitě si ji primář hleděl déle než obvykle. Hned se mu taky vtiskla do náruče a po očku číhala, zda ji někdo z ostatních nechce vypodit. Primář s vrchní sestrou Kubešovou se vrátili do kanceláře. Václavík si roztržitě míchal kávu. Myslel na děvčátko. Sestra Kubešová rozstřídila hraničku došlé korespondence a počala pročítat jednotlivé listy. Nějací Podešvovi by chtěli chlapečka, zvedla dopis psaný rukou. Rád bych dal do rodiny Evičku, řekl primář. Jak dlouho její matka nepsala? Naposled o Vánocích, podmlčeli se. Zatím nemohli nic dělat. Jenom kdyby matka o Evičku neprojevila zájem celý rok, nejezdila za ní a nepsala, mohl ústav předložit věc soudu, který by případně rozhodl, že na holčičku ztratila právo. Sestra založila spisy zpět.

0: sotva skončilo vyučování, vyrazil Fanda ze šatny první. Meluzínková ho už nestačila chytit a nechat po škole. Uháněl ke kojeneckému ústavu. Starší děcka si tou dobou hrávala na zahradě. Evi, zavolal skrze plot. Položila kyblíček a rozeběhla se k němu. Fanušku, Fanušku, skočil do zahrady. Jestli pak víš, na co máme vrátka, zeptala se ošetřovatelka. Omluvně se zašklebil, na výklady teď neměl čas. Vylovil z brašny péra a hrst jich přiložil ke spánku. Zatřepetal hlavu, až rozevlál zahnuté špičky a aby to vypadalo slavnostněji, vytáhl obočí. Evička se zasmála a natáhla k ním ruku. To je krása, tutlala veselý ošetřovatelka, s houfem ostatních přišla blíž. Ukaž se. Fanda povstal, maličko se napřímil a s vážným pohledem jim poskytl podívanou na svá brka. Odkud máš tak pěkné peří? Podivovala se. Odvětil vyhýbavě, leželo na cestičce a opatrně je uložil do tašky. Dej mi, žadonila Evička a snažila se mu do ní vloupat. Nemůžu, mám je na indiánskou čelenku, ale tobě udělám čelenku taky. Ještě hezčí než sobě, až nazbírám peříčka nebo ještě něco trefím. Teta Pávková s Ankou skládali v žehlírně prádlo a přišívali utrhané knoflíky na košilích nejmenších dětí. Simona si žehlila blůzku do kina. Najednou se zamrzela. Teto, zase nehřeje. Vychovatelka sundala brýle, olízla prst a rychle zkusila plotínku. Slina ani nezasyčila. Vypni, řekla, a skoč s ní k našemu tátovi. Simona se kroutila. Jestli by nemohl někdo jiný, má přece vycházku. Teta si povšimla Přemka, čutal pod oknem Mičudu. Zamávala mu žehličkou. Odnes ji tátovi, ať se na ní mrkne. Má službu. A to si Přemek rovnou povyskočil. Pan Pávek byl totiž podplukovníkem a sloužil u pohraniční stráže. A tam za ním kluci chodili strašně rádi. Jednotka měla nádherné večáky a psi byli velkou Přemkovou láskou. Služba u závod jen mrkla na žehličku, krátce zatelefonovala a pustila chlapce dál. Podplukovník Pávek mu vyšel naproti. Nusu blázen, vrtěl nad žehličkou hlavou. Vždyť se mi zrichtoval, no je to týden, počkáš si? Přemek horlivě přisvědčil a zaprosil. Pane Pávek, můžu jít ke psům? Podplukovník ho předal desátníku Krištofu Klímovi, který krmil psy a zašel do služebny. Přemek se rázem ocitl u klecí. Vlčáci, kteří už vrčeli a štěkali, když přišel k závoře, teď spustili naplno. Krištof je okřikl. Který je váš? Zeptal se Přemek. Chodil za desátníkem od klece ke kleci. Psovod kývl na temně vybarveného vlčáka s bohatou huňatou náprsenkou. Dane! Pes zpozorněl. Když poznal, že jeho pán nic nežádá, přitulil se k ruce, která se k němu protáhla mříží a zavrtěl ocasem. Kdo ho dostane, až odejdete? Nikdo. Jak nikdo? Nepochopil Přemek. Berete si ho domů? Psovod odpověděl, že to by moc rád. Ale žil ve městě, zahradu neměli a v bytě nebylo hnutí. A co s ním teda bude? Nedal pokoj Přemek. Jak mu to vysvětlit? Krištof se rozhodl pro slova méně srozumitelná. Má doslouženo, dovršil aktivní věk. Ale kluk stále čekal a voják, kterého trápil Danův osud, se skoro rozlobil. Utratí ho, sakra! Co pak tomu nerozumíš? Přemek dlouze zavrtěl hlavou. Tohle netušil. Na práh služebny vyšel podplukovník Pávek. Spokojně zvedl žehličku a zavolal. Nic jí není. A děvčatům řekni, netáhají za šnůru. Poklepal na choulostivý ohyb u zástrčky. Přemek se zamlkle rozloučil s psovodem a vzal si žehličku. Co je s tebou? Všiml si Pávek. Jsi jak zvadlé kvítí. Přemek zahučel nic. Ještě se ohlédl po klecích. Zdálo se mu, že Dan se na něj dívá. Toho dne už do Přemka nic nebylo. Večer, když v ložnici zhasli, jen vášnivý čtenář napínavých příběhů Šedý grizzly si pod dekou svítil baterkou, ležel Přemek s otevřenýma očima a myslel na Dana.
1: Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul tykadly. Kde pak bouřka? Tak to musíme makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Cestřičky ničemu nerozumějí, povídá a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako skropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom. Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jakoby sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk. Přišel jste tak najednou, šeptla panenka. Emanuel mě přece pozval. Jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím. Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámusit? Šeptla. Ne, já jsem Blesk pracovitý. Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil. A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos. To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče. Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka. Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu. Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky. Tak je spravte, Amosi, řekla panenka. Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos. Tak, Amosi, tak tu konev rozbíjte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka. Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla,
2: jako by do ní uhodil blesk.
1: Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

0: Plavůňka a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení,
0: křičel a vytruboval na trumpetu.
1: Tra-da, tra-da-da-da-da. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Je, ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá víla.
1: No, samozřejmě,
0: usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané, tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i toho, tohleto, tu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu prosím za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulíno.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Jej, ten umí věcí.
3: No, jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Ce, takových už tu bylo,
0: vypískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo tohleto, to se musí prožít.
2: Jejda.
0: Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá vílo.
2: Je, to jsou ale kouzla a čáry. No teda, jak vy to jenom děláte, no to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá víla plavuňka.
2: Ale stejně Jak vy to jenom děláte?
3: No, to je toho. Měl tu růži v rukávu. Zabručel nevrle čmelák.
2: Jo.
1: Kníkl Cvrček. Vytáh tu růži z rukávu. To známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde. Dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum. Vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
1: Kde je?
0: Vyjevil se Cvrček a rozhlížel se kolem.
1: No, kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně plavuňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím! A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo.
0: Zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme a jací, zabzučel čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl Cvrček.
2: My umíme také věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně plavůňka.
1: To nic není.
0: Mávl Bambulíno rukou, vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: No to by bylo něco,
0: rozářil se Cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: Lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem.
1: Pojďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou.
0: Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, Cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
1: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa!
0: Vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi!
0: Křikla za nimi ještě plavůňka, ale kdepak? Už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášilo.
2: Jak tohle jenom dopadne?
0: Vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ti dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
1: A co, hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější než ty tam ve světě.
1: Jo, tak vy, kluci, něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva jakoby na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
2: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma... Doma je vždycky nejlíp.
4: Je, ono už je ráno. Já pořád, kdo mě to tahá za nos a ono je to sluníčko. Sluníčko už se taky probudilo. Pejsku. Pejsku, ty ospalče, vstávej, teď už je ráno. Pejsku, no tak já ti pustím rádio. Tak. Slyšíš, pejsku? Co pak to hrajou?

A co pak bude pod stromečkem, no, nevíš? Ne. Tak já ti to teda prozradím, dárečky. Já to rádio radši zase vypnu, protože tě špatně slyším. Tak, pejsku, budou dárečky.

0: Mně tak nejde ani o toho pana Čapka, ale o ty malé děti, co jim to potom budou rodiče číst.
1: To je pravda. Jak pak by ty dětičky k tomu přišly, aby měli o Vánocích o nás, o pejskovi a o kočičce, nějaké špatné povídání. Pojď a poradíme tomu panu Čapkovi něco.
0: Tak půjdeme, ale... Zadarmo to neuděláme. Jsou Vánoce a my nemáme v domečku ani kousíček Vánočky. Musí nám za tu radu něco dát.

0: Jenže nemohu.
1: A co nemůžete?
2: Co nemůžete?
1: Vy pořád něco nemůžete.
3: Pro pána Jána, co nemůžu? Já mám na Vánoce napsat dětem o vás, o pejskovi a o kočičce, ale nic mě nenapadá.
1: Vidíš to, pejsku? Já to věděla. Sedí a pořád nic.
3: Kdyby mi tak někdo přišel poradit.
2: No, kdyby mu tak aspoň někdo přišel poradit.
1: Ale prosím tě, co to tady povídáš? Proč si myslíš, že jsme sem šli?
4: Já nevím.
1: Jo, nevím. No přece my jsme tady proto, že mu chceme poradit, ne?
2: Aha.
1: Ale zadarmo to neuděláme.
2: Já mám nápad.
1: Počkej, pejsku. Řekni mě ten nápad pěkně do ouška. Já znám ty tvoje hloupé nápady.
2: No, jakože ty jsi zakletá princezna.
1: Oh, to je vynikající nápad.
2: No a já jsem zakletý princ.
1: Prosím tě, jaký pak ty jsi zakletý princ, když máš blechy? To princové nemají. Kdo pak tobě bude věřit, že jsi zakletý princ? Blechy mají jenom psy.
2: Však ty taky nejsi žádná princezna. Však jsem tě tuhle moc dobře viděl, jak jsi se drbala.
1: No a proč bych se neměla drbat, když mě to trošičku kousalo? Ale já, když budu chtít, tak řeknu panu Čapkovi a on o mně napíše, že jsem zakletá princezna a že ty moje blešky jsou zakleté komorné.
2: A já bych mohl říci, že ty moje blechy, to, že jsou zakletí rytíři a že jich mám celé vojsko.
1: Pane Čapku, slyšíte to? A to je pořád. Já si něco vymyslím a on mi to hned ukradne. Já si vymyslím komorné a on má hned celá vojska. Udělejte s tím něco, anebo...
2: Něco,
1: nebo vás poškrábu, pejska taky.
2: Pane Čapku!
5: Toho.
1: No, počkejte na bančo,
2: pane Čapku!
5: Ticho!
1: Stejně má víc blech než já.
5: Ticho, kočičko.
1: A já jsem je chytla od něj.
3: Vždyť vy jste mě zachránili. Lámu si hlavu již 7 dní a 7 nocí, ale marně. Víte, co řekl můj šéf?
1: Já vím, co řekl váš šéf. Nenapíšeš-li článek o pejskovi a kočičce, proměním tě v tvarhový sloup a budeš u toho psacího stolu přemýšlet až do konce světa. A budeme tě ukazovat dětem za vstupné 50 haléřů, taková hamba, to řekl váš šéf.
3: Ano, to přesně řekl můj šéf.
1: Já o tom vím, ale pane Čapku, my vám tu dobrou radu dáme a dáme vám jí lacino. Tak poslouchejte, sedněte si a pište. Já vám radím, abyste napsal, že kočka má ocas.
2: To má pes taky.
3: To vím, ale co s tím?
1: Nepřerušujte mě, sedněte si a pište. O, panečku, s tím ocáskem je mnoho.

0: kočičí ocas je pro kočku ta nejkrásnější ozdoba. Když si kočka sedne nebo lehne, založí si jej pěkně okolo sebe. Když kočka kráčí, nese jej tak vznešeně za sebou, že se všichni ohlížejí a říkají: o, té kočičce této krásně sluší. A když se kočka zlobí, tak tím svým ocasem tak přísně mává, že se každý lekne. A na to všechno má, vážený pane, čapku kočka svůj ocas.
1: No to také vím, však vám kočkám nikdo ten váš ocas nebere.
0: Jak pak, že nebere? Malé dětičky nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát. Chytla mě za ocas, jako kdyby to bylo držadlo od livanečníku. A točila, točila, i nad hlavou točila. Když už jsem si nevěděla rady, tak jsem jí tlapičkou sekla. No to svět neviděl, co ta holka nadělala křiku. A to byste tam měl taky napsat. Tak, aby nás ty děti netahali za ocas. A nebo si s nimi nebudeme vůbec hrát. A basta.
2: Kočička má pravdu. Máme mi to s těmi dětmi trápení. Tahají nás za uši, šlapají nám na nohy. Pane Čapek, já jsem dobrák od kosti, ale to pak přestávají všechny špásy. Bolí to. Jedeš, stará se, nebo bych červ? A pak kluk utíká a brečí, že byl pes na něho zlý. Tak to byste tam měl, pane Čapek, taky napsat.
0: Tak teď to tam všechno pěkně napište a dejte nám něco za dobrou radu.
1: No dám vám kus vánočky.
3: A?
1: Kus salámu.
3: A?
1: Tři syrečky.
3: A?
1: Pár kostek cukru.
3: A?
1: A? A naschledanou.

0: tak vidím, že nám ten pan Čapek pěkně nasliboval. Ale ruce máme úplně prázdné. Vždyť on nám vůbec nic nedal. Všechno bylo jenom řečený. No jo, ale slibů se ještě nikdo nenajedl. Uvědomuješ si to?
1: Myslí to s námi dobře. Alespoň nestloustneme, no.
0: Ale já už jsem tlustá.
1: No a navíc nám zahrál na cestu koledu.
0: Pejsku, máš pravdu. A ještě ke všemu si mi připomněl, že budou Vánoce.
1: Já vím, budou dárečky.
0: No, dárečky budou. Ale podívej se na ten náš domeček. Podívej se na ten náš nepořádek. Podívej se na tu naši podlahu. Poslouchej, pejsku, máme nějakou špinavou podlahu?
1: No, taky se mně zdá, že nějak moc špinavá. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
0: Tu ze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemývají takhle špinavou podlahu. Ti ji někdy i myjí.
1: Dobrá, ale jak to uděláme?
0: To je přece lehké. Ty dojdi pro vodu a já obstarám ostatní. Tady je mýdlo a ještě dojdu pro hadr.
1: Co pak to tady tak voní? Je. To bude jistě nějaká dobrůdka.
0: Co? Co? I pro pána, co se to s tebou, pejsku, děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný. Vždyť ti kape zuby pěna. Co to s tebou je?
1: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem si, že to je nějaký sýr nebo nějaké cukroví. No, tak jsem to sněd. Ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
0: Ty jsi ale hloupý, vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
1: Aha, proto to tak štípalo.
0: Napij se hodně vody, potom to přestane štípat. Mám poslední korunu a jdu koupit nové mýdlo. Děti, pejskovi je špatně. Tak, a jsem tady.
1: No, tohle tedy už nesním, tohleto mýdlo.
0: Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: No, to právě nevím.
0: No, ale já jsem myslela i na to. Ty máš takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči. Což kdybychom tu podlahu vydrhli tebou?
1: Mnou?
0: No ano, tebou, pejsku.
1: No, tak dobrá, no.
0: No. Tak, hezky si lehni na zem.
1: Ano.
0: A na jednu stranu a zpátky a dopředu a dozadu. Neulejvej se, přitláč. A ještě jednou. To byla tedy dřina. No jo, ale ta podlaha je teď celá mokrá. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
1: Tak víš co? Já jsem už docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové jemné chloupečky jako ten nejjemnější ručníček. Tak, teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
0: No, tak to teda ne, to teda ne. Pane Čapku, že jste tohleto o nás takhle nenapsal? Pan Čapek tohleto napsal, když ještě nebylo tolik špíny na světě. Představ si mě s mým bílým kožíškem, co pak tebe? Tebe mi vypereme, ale na mě by nestačil ani ten největší obr.
2: Myslíš Vajzeríze, kočičko?
0: Ano, pane Čapku, myslím Vajzeríze. A jedem!

0: Čistota. To je jistota, ty šmudlo. Ale pejsku, já jsem od té dřiny s tím obrovským kartáčem celá mokrá a ty jsi také mokrý. Já si myslím, že bychom se měli usušit.
1: No to já si myslím taky, ale nevím jak.
0: A já mám nápad. Víš co? Nejdřív pověsíš na šňůru ty mě,
1: aha,
0: potom slezu a pověsím zase já tebe.
1: To je nápad.
0: Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Je, já už visím.
1: Já taky.
0: A já už suším.
1: A já taky.
0: Sluníčko mě hřeje.
1: Je.
0: Co pak?
1: Kočička, podívej nahoru.
0: Oh, tam ono prší.
1: Prší.
0: Honem do domečku, než ano, nám zmokne prádlo.
1: Ano.
0: Rychle.
1: Je.
0: Pejsku, podívej se z okýnka, jestli ještě prší.
1: Už neprší.
0: Neprší. Pověsíme prádlo, ano?
1: Ano.
0: Nejdřív pověsíme kočičku.
1: Tak.
0: Tak. A teď pejsáčka.
1: Už vlaju.
0: A já už zase suším.
1: A já už jsem suchý.
0: A já ještě ne. Sluníčko mě šimrá do popíčku. Je. Yeah. To se mě ty chloupky krásně ohřály. A já už jsem taky suchá.
1: Tak.
0: Slezeme.
1: Ano.
0: Sundáme prádlo.
1: A teď, kočičko, pojď sem, pojď ke mně. Čichni si, jak já voním.
0: Jo, tak počkej. Jo, pojďku, že se nastydíš, já cítím syreček.
1: Ale teď syreček přece voní.
0: No, voní, ale jenom tobě. Ale víš co, čichni si ke mně a schválně hádej, čím voním já.
1: No, dobře, tak počkej.
0: Ale no, co to děláš, pejsku, ty čicháš a zároveň kropíš.
1: No, počkej, no tak.
0: No, tak co to je?
1: Nevím, co je to?
0: No, tak dáš se podat?
1: Ano.
0: Chanel. To koukáš, viď? No, tak já si myslím, že prádlo máme suché, vonavé a že si zasloužíme o
1: dmě.
0: No. A jestli pak víš, že jsem dostala chuť na dort? A co ty?
1: Já taky.
0: Ty taky, viď? Ale musel by to být opravdický dort. A ke všemu, teď jsem si vzpomněla, vždyť já mám zítra narozeniny.
1: Ty?
0: Ano, a ty máš svátek. Zítra je svatého Bobíka.
1: Málem bych zapomněl.
0: Jenomže já vůbec nevím, jak se takový dort dělá.
1: Ale to vím já. To se do takového opravdického dortu dá všechno, co máš nejraději. Všechno, co nejraději jíš. No, a když tam takových jídel dáš 10, tak budeme mít 10krát dobrý dort. A když jich tam dáme 100, tak budeme mít 100krát dobrý dort.
0: To je pravda. A my si uděláme takový nejlepší dort. A k tomu potřebujeme mísu. Doběhni pro mísu.
1: Ano.
0: Já vezmu kvedlačku a ty si vezmi zástěru, aby si se neumazal. Tak, už to máš?
1: Mám.
0: Tak, ten dort musí být sladký. Dáme tam cukr, mouku, mlíčko a vajíčka.
1: Tak, zamícháme. A taky musí být trošku slaný. Jdu pro sůl.
0: Tak, trošku soli. A teď tam dáme zavařeninu.
1: Zavařeninu ne, tu já nerád. Dáme tam místo zavařeniny syreček. Ten já tuze rád.
0: Tak dobrá, no. No, zdá se, že je trošku málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůžiček.
1: oříšky, oříšky, abychom nezapomněli.
0: Oříšky jsou dobré a měla by tam také přijít okurka.
1: A kosti, musíme tam přece dát nějaké kosti.
0: A přece taky nějakou myš, ne? Myši ty já mám tuze ráda.
1: Tak.
0: Jo,
1: počkat, počkat. Teď několik buřtů, hodně pepřovatých, to je něco pro mě.
0: Tak a teď to všechno pěkně zamícháme, ale počkej, počkej, Písku, já mám pro tebe ještě překvapení.
1: Co
0: svátku svatého Bobíka, zavři oči.
1: Ano.
0: Otevři oči.
1: Co to je?
0: No to je přece husí hlava.
1: A kde má nohy?
0: Prosím tě, ty už jsme snědli v loni, ty si taky nic nepamatuješ.
1: Aha.
0: Tak já ji tam ještě přimíchám a teď to všechno upečeme. A budeme
1: se těšit na ten

0: voní to tu krásně. Voní to tu krásně.
1: Slyšel jsi to, pejsku?
2: Nic jsem neslyšel.
1: Někdo tady řekl, voní to tu krásně.
2: To asi pan Čapek, jak k němu ta vůně doletěla. Pojď a pozveme ho.
1: To máš, pejsku, správný nápad. Tak jdeme.
0: Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes a zavonilo mu to do nosu všelijak. Čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl si, tady je, tak to si dám.
2: Slyšíš, kočičko, někdo nám chce sežrat dort.
1: Ticho, ticho, pejsku, neruš.
0: A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal, hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konem vody a odvalil se pryč. A najednou se ozve hekání. Toto bolí, toto bolí.
2: Ha, to máš z toho. Měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
1: Ale pejsku, co to děláš? Proč tady vrčíš? Tohle je přeci pan Čapek a žádný zlý pes. Dobrý den, pane Čapku. No pozdrav pěkně, pejsku.
2: Dobrý den.
1: A omluv se.
2: Omlouvám se.
0: Dobrý den, kočičko a pejsku. Právě tady o vás zase něco píšu.
1: My jsme vás slyšeli, ale my si z toho vůbec nic neděláme, že nám ten zlý pes snědl ten náš dort. Třeba by nám potom našem dortu bylo taky špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
2: To je pravda. Jen ať naříká a heká ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je to. Na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
1: No, to má ale zase pravdu, pejsek, pane Čapku. Co pak vy s tím asi uděláte?
0: No tak o vás napíšeme, jak šli pejsek s kočičkou k dětem na oběd.
1: No tak to si tam klidně napište, ale my jsme teď tady a opravdoví a nás nemůžete jen tak ošidit, nám musíte dát něco dobrého.
2: A to máš docela pravdu, kočičko. Když jsme vaši pejsek a kočička, musíte se o nás starat.
0: Tak dobře, ale dort to nebude. Stačí vám kousek koláče?
1: Krásný kousek koláče.
2: No to je něco jako dort.
1: To je stejně tak dobré jako dort. Děkujeme, pane Čapku.
2: A naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Panečku, to jsme si ten náš svátek užili. To jsme se na ten náš svátek poměli.
2: Ani bříško nás nebolí.
0: A šli domů. A ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal celých 14 dní. A pejsek s kočičkou si libovali, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen vydařili.
1: Tak, pejsku, máme krásný kousek koláče od pana Čapka. Co kdybychom si pěkně uvařili kafíčko s mlíčkem a užili si pohodu?
2: Máš pravdu, kočičko, venku je pořádná zima a potom bychom si mohli lehnout do postýlek.
1: Ale pejsku, to přece nejde, nejsme přece nemocní, abychom byli celý den v posteli. A kromě toho jsme dostali psaníčko od nymburských děvčat a už dávno jsme jim měli odepsat. Napíšeme jim teď hned to psaní a já jsem to rozhodla, tak.
2: No, tak dobře, ať děti vidí, že jsme slušně vychovaní. Napíšeme jim to krásné psaní, ale psát budeš ty.
1: To se rozumí, že psát budu já. Když děti něco píšou a nejde jim to pěkně od ruky, tak se jim vždycky říká, lépe by to kočka naškrábala. A z toho je vidět, že kočky umějí lépe psát než mnohé děti. Ale jen jestli v tom psaníčku neuděláme nějaké chyby.
2: No a to už nám děti musí odpustit. Však oni zase, když chtějí mňoukat nebo hafat, no taky to tak docela dobře nedovedou a nadělají v tom plno chyb. Správně hafnout, to není holenku jen tak. to ti to musí nejdřív v prsou zarachotit. A pak to z tebe musí vyštěknout rychle a statečně, jako když vystřelí. Haf! Musíš přitom ještě umět krásně hodit hlavou a škubnout hřbetem a zadníma nohama. No, jen si to zkus.
1: No, bylo to strašně nádherné, ale já si to zkoušet nebudu, protože já zase budu vyučovat mňoukání. To při mňoukání se musí krásně vykulit oči, hlavička dát zdrobet na stranu, trošičku přitom povstat a jemně se protáhnout. Tak, kolínka pokrčená a už mňoukám. Myslíš, pejsku, že by to někdo dokázal tak krásně jako já?
2: No, nevím, to je hodně těžké.
1: Je to těžké? A uměl by si to ty?
2: Já?
1: Ne, prosím tě, raději ne. Tohle není žádné mňoukání, ale já teď zkusím hafnout. Mňouf! Mňouf! Kdopak, taky mi to nejde. Inu, každý umí, co umí, tak se raději dáme do toho psaní. I když tam budou chyby, tak si to děti mohou opravit. Od toho chodí do školy.
2: Tak ty piš a já ti budu diktovat.
1: Dobrá.
2: Ctěné slečny v Nymburce.
1: Ctěné slečny v Nymburce.
2: Děkujeme vám za vaše psaní.
1: Děkujeme vám za vaše psaní.
2: A oznamujeme vám, že se při dobrém zdraví...
1: Že se při dobrém zdraví...
2: Vynatrefujeme.
1: Vynatrefujeme.
2: Totéž doufáme je i u vás.
1: Totéž doufáme je. Ano?
2: V úctě kočička a pejsek.
1: V úctě kočička a pejsek. No to je krásný pejsku. Jo, ale počkej, já nevím, ale já si myslím, že jsem tě podepsala špatně. Psát se přece musí jemnou řečí. A tak se mně zdá, jako že se nemá psát zelenej nebo štěkavej, že se ani v jemné řeči nemá psát pejsek.
2: No, to je možné. Tak já to škrtnu a napíšu to správněji.
1: Jo.
2: Jenomže teď nevím, mám-li to napsat s měkkým nebo s tvrdým i?
1: No, já... Píšu všechno ponejvíce s měkkým. Ono se mně měkké i zdá jemnější.
2: Když myslíš, napíšu tedy měkké i. Tak, písek. To zní docela pěkně.
1: Ano, to je krásné. Mohli bychom zavolat pana Čapka, aby se podíval, jak hezky jsme ten dopis napsali.
3: Pane Čapku.
4: A co pak si přejete? Kočičko a pejsku.
1: Pane Čapku, podívejte se, my jsme napsali nymburským děvčatům krásný dopis. Podívejte se na ně, jestli tam nemáme nějaké chyby.
4: Ctěné slečny v Nymburce, děkujeme vám za vaše psa ní a o, znám u jeme vám, že se při dobrem zdraví vína trefujeme, totéž doufáme ju vás v úctě k očička a písek. Teda kočičko a pejsku, máte v tom dopise chyb jako máku, ale doufejme, že slečny v Nymburce vám ty chyby odpustí, protože jste zvířátka.
1: Myslíte, pane Čapku? No tak dobrá, tak my ho tedy doneseme na poštu.
4: No a já vám k tomu zahraju na cestu.

0: Dese na poštu,
1: dese na poštu, dese na poštu. Je, a už jsme na poště. Já, pejsku, vždyť my nemáme na tom psaníčku známku.
0: No ale to nevadí, tak ten dopis označkujeme.
1: No jo, ale jak?
0: Jak? Jako pejskové. Zvedneme tlapičku a tak.
1: Pejsku, ty jsi si na to psaníčko ucvrnka. Ale to nevadí, je to známka. Já mám z toho takovou radost.
0: Já taky, kočičko.
1: Juchu.
0: Au. Au.
1: Co je, pejsku, co se
0: já jsem stalo? Já jsem si do tlapičky vrazil něco.
1: To je strašně, počkej, já se podívám. No tak se mám, neškubej. Počkej, už to vidím. Je to střep. Je malinký.
0: Malinký, ale bolí jako velikej.
1: Počkej, já tě ho vyndám. Počkej. Už je venku. Bolí tě to hodně.
0: Hodně.
1: No, vidíš, já musím udělat prohlášení. Je to ale nerozum a neopatrnost nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne. Třeba nějaké zvířátko, nebo třeba i děti, když jsou bosy. A rozříznou si nožičku. A pak to bolí a teče jim z toho krev, jako tady pejskové.
0: Au, nemůžu na tu nožičku ani došlápnout.
1: Konec prohlášení. Pejsek je nemocný, bolí ho nožička. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku. Moje ni. Ty můj pišulko a pišulánku. Moje pišiši a pišišinku. Ty můj broučku zlatý, mu pojď, ty moje ubohá pišišindo, pojď. Hele, sedni si hezky a nastav tlapu, jo?
0: Ano.
1: Tak, já tě budu muset operovat.
0: Cože? Operovat?
1: No ano, nedá se nic dělat, neboj se.
0: Když já se bojím, aby se mi z toho neudělal vřez.
1: Ale pejsku, to si pleteš, prosím tě, vřez se ti z toho neudělá, vřez to je přece kytka, ne?
0: Ale
1: na noze se dělá vřet.
0: Kde pak to si pleteš ty? To se někdy z takové bolístky udělá veliká bolenice, kolem je to červené, uvnitř je to bílé a tomu se právě říká vřez, tak je to.
1: Ale prosím tě, to si pleteš ty, když ti říkám, že to je vřet. Vřez se dává do vázy.
0: Ne. Já si myslím, že se tomu říká přece jenom vřez.
1: Tak si tomu říkej, jak chceš, ty paličáku. Ale hlavně lež klidně, aby se ti tlapička brzy uzdravil.
0: A co mám ještě dělat kromě ležení? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
1: No, co bych ti povídala?
0: Třeba povídej mě nějakou pohádku.
1: No, ale jakou?
0: Jakou? Nějakou hezkou. Hlavně už povídej.
1: A chtěl bys si tu o noční košilce?
0: No, třeba o noční košilce.
1: Ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, viď? Takový ty jsi, já už tě znám. Tak tedy dobrá. O noční košilce. Byla jednou jedna noční košilka. A ta byla chudá. A protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, ani zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, kytičkami, ani lístečky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Je, pejsku, počkej chvilku, já mám nápad. Já mám krásný nápad. Pane Čapku, dobrý den. Pejsek je nemocný, pane Čopku, já mu chci zahrát divadlo, pojďte se mnou hrát, pane Čopku.
2: Kočičko, ale já to neumím.
1: Ale umíte, jen o tom nevíte. Pojďte a nevymlouvejte se, pejsek se nám musí brzo uzdravit. Budeme hrát takovou pohádku o chudé noční košilce. Vy budete hrát hlavní roli, tu chudou. Já vám budu napovídat a budu vám všechno říkat, co máte dělat, tak se nemusíte o nic starat, pane Čopku.
2: Tak já jdu.
1: Tak fajn. Tak, tady si vezmete kostýmek. Tak, a já začnu. Já jsem bohatá, vy jste chudá. Tak. A tak šla chudá noční košilka jednou na procházku. Pane Čapku, jde na procházku. A potkala jinou noční košilku. To je ta moje, víte? Tak, a teď povídá, pane Čapku, povídá.
2: Je, to je krásná noční košilka. Pojď si se mnou hrát.
1: Co to? Já s tebou? No ty jsi se zbláznila. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka, ani žádné bambulky, ani žádné vyšívání, ani kraječky, a nic. S tebou já si ty ošklivá košile hrát nebudu.
0: Kočičko, to nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát.
1: Bože, nebyla. A tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho celá smutná. A když tu najednou, jak už to v pohádkách bývá, z ničeho nic přiletěl takový malý bílý andělíček a povídá té chudé noční košilce. Proč pak jsi tak smutná, košilko?
2: Potkala jsem krásnou noční košilku a ta se mě tu zalíbila. A já jsem si s ní chtěla hrát, no ale ona nechtěla.
1: Proč pak?
2: No, protože jsem chudá.
1: Aha.
2: A nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona.
1: Ale nic z toho nedělej. Neboj se, já to všecko zařídím. Tady si klidně hacni a hajej a já to letím zařídit. Já to letím zazizovat, ale já to zazizuju, už to bude zazízený. Vstávej, Capku, koukej, co máš na sobě.
2: Já mám také na sobě krásné obrázky a vyšívání. Tak, a já půjdu na procházku.
1: Tak, a teď ta moje košilka jde taky na procházku a vidí tu chudou noční košilku a povídá. To je krásná noční košilka, kdyby si tak se mnou chtěla hrát.
0: Kočičko.
1: Co je?
0: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať není taky pyšná.
1: Ale počkej, Pisku, ty to pořád vyrušuješ. Nech to na panu Čapkovi, ať se rozhodne sám. Prosím, košilko, já si chci hrát, prosím, já už nebudu pyšná, já už nebudu zlá ani ošklivá, prosím, já si chci hrát.
2: Tak dobře, jen si pojď se mnou, ty košilko, hrát.
1: A hrajeme si.
0: To je dobře, že se nestala pyšnou. A na co všechno si hráli?
1: No s panenkami.
0: Na prodávanou?
2: A na školu.
1: A na honěnou.
0: Na schovávanou.
1: A na vaření.
2: A na házenou.
0: Mě už ta tlapička vůbec nebolí. Už jsem docela uzdravený.
1: Ach to, pejsku, no vidíš, jak nám to uteklo. Poděkuj panu Čapkovi.
0: Děkuju, pane Čapku.
2: Ale ne, není zač. Vždyť já jsem si taky s vámi pěkně pohrál a aspoň zase budu vědět, co o vás napsat dál.
0: Vy o nás ještě něco napíšete?
1: No vždyť o nás se dá psát do nekonečna, jako o lidech.
2: Správně, kočičko.
0: Ale stejně jste mi s panem Čapkem o té noční košilce zahráli moc pěkně.
1: No to víš, pejsku, to bylo divadlo.

0: trocha toho strašání. Kdysi dávno jste v Kerkonoších mohli potkat podivného horáka v bílé mlynářské čapce. Pokaždé, když se dal s někým do řeči, spustil jako flašinet jednu a tu samou poudačku. Mlynář tedy nejsem, to vám poudám, ale ta čapka popravdě mlynářská je. No a Jářku, protože vypadáte vesměs jako člověčí lidé, tak poudačku bych pro vás jednu cměl, jestli se teda ráčej zajímat. A zrovna o tej čepici. Víte, já tu čapku vyštrachal na dně staré truhly, když jsem takhle jenouc šacoval půdu našej roubenky. Pobývám totiž v horách, přesněji v Kerkonoších, tam, co je Krakonošovo. Tam, kde se údolím klikatí ta překrásná říčka Jizerka, kterou takto zvou od skelných hutí, kde končí Kozelský potok, a ona dále do podhutí poskakuje a zurčí z Véršku kalupem k Jílemnici. No a představte si, ona ta mercha mlynářská mi zrovna na kebuli padla jak ulita, jenom vám byla nějaká divná. Chvilku horká, pak zase jít studená a vrtěla se mě na tej makovici jak jevče na vosinách. Všelijaké alotrie mě na vrabčisku vyváděla, jak kdyby venku kdo ví jaká futeř byla. Ani zamák jsem neuvěděl, co počít. Tak se mi mersknul do almary a basta. Ale jenouc, zrovna když jsem dobafal ze svojej fajfky trochu tej machorky, jsem vám najednou krapínek klimbnul a hodil, jak se tak poudá, šlofíčka. No a v tém polospánku zcela zřetelně slyšám.
1: Na tu čapku se voptej starej tej farky, tej, co po horách byliny zbírá, dá o něj ví úplně všecko.
0: Proberu se, ale nikde nikdo. Sakra, co je to za divnej sen, co mě v Makovici zvostal? A tak jsem se berzi za tou tejfarkou raději vydal, abych si tu svoji Makovici samým špekulírováním nepřehřál. Chvíli jsem u ní pobyl a všecko jí to rovnou vyklopil. Ona je to baba divná, ale čemersná, ví, co se kde šustne, leco zná, a hory má křížem kráž prochozené od horních bud až po Jílemnici. Baba se podrbala na perdeli a poudá. Heleď prťousu, tak ona totiž poudá každýmu, že ona ta čapka je celá bílá a z manše strušitá. Jářku, no bá, pravda. A hýmbaš, jak vy to víte? O tem přece ani slovíčko nepadlo. Meleš, pan Téma, meleš. Hlavně dávej pozor, abys nedopad stejně, jak mlynář Krapátko. To kdysi stála u říčky Jizerky, hnele naproti Tomasovu mlejnu, kde se dneska je říká u zajíců, hospoda Košel Hanes, která patřila Johánu Holmanovi. Kupila se tam chasa z celého okolí, dřevaři, povozníci, tkalci, budaři i skláři. Hnele nad vchodem byl ve štítu vyvedený nápis: co užijem, mít budem, za 100 let tu nebudem. No, dobře tam bejvávalo. A jenou takhle v podvečír rozrazil dveře mlynář Krapátko z horního mlejna. Mr- mraky tenkrát ležály na samejch verškách a lilo a cedilo kalounem. No futeř hrozná a vůbec daremnej čas. Krapátko měl, jak se na mlynáře sluší, krásnou bílou čapku, která byla ale celá tak zmáčaná, až mu voda po ksiftě stékala. Prašil s ní pozem a namísto pozdravení huláka zatracenej krakonoš. To je dozajista jeho robota. Já ho tak dostat do pazouru, tak s ním praštím, jak s tou čapkou. A v té mintě zahřmělo a vprostřed sednice stál samotný krakonoš a poudá.
1: Tak tady mě máš, mlynářskej. Nikdá jsem ti krapátko ani jen krapínek neublížil. O jízerku se starám, vodu do náhonu tobě posílám, dokonce i přehlížím, že mi pstruhy z řeky taháš a na dřevo do mého chodíš. A nemyslí, že nevidím, jak přimletí z každého pytle všem hospodářům krapátko odsypáváš pro sebe. A ty takhle? Inu, jak je ctěná libost. Tak dobře poslouchej, mlynáři. Poklekání v nočním čase, každého dne zas a zase, děsuplné strašání tvému spánku zabrání. Volám mocné horské síly, co mne slyší v této chvíli, ať se zlému mlynáři od zítřka nic nedaří. Sám dojde zakrátko, že to přehnal krapátko. Trocha toho strašání klapat mlýnu zabrání. Potém se znova ozval hrom a krakonož zmizel stejně, jak se objevil. A od té doby mlýnské kolo klapat přestalo, neboť náhonu se voda vyhýbala, jak čert kříži. A v nočním čase v tom mlejně strašálo tak, že oka nešlo zamhouřit, natož tam spať. No a tak mlynářskej musel někam do kraje za prací odejít a v horách ho už nikdo víckrát neviděl. No a ta čapka, co snašel na dně tej truhly, je jisto jistě ta stejná, která vlastně tenkrát mlynáři vše spískala a kterou hádám v tom kalupu zanechal v krčmě. A proto ona je taková neposená ještě dneska. A Holmanovic hospodu po Johanově smrti vedla vdova Berta, příslušná do Vítkovic. Po ní ji vzala do pronájmu nějaká Marie Poseltová a nakonec v 37. jak k tomu často v horách bývá, celá bůda lehla popelem potem, co ji zachvátil ohnivej kohout. No a od té doby už ji nikda znovu nepostavili. Ale něco málo kamenů z té věhlasnej hospody tam stále ještě ležá. Však přijďte pobejt a já vám to místo, kde se to událo, ukážu. Akorát do krčmy potom budeme muset šlapat až do Jeruzaléma. Jdu v horách, halt, všecko daleko. Ale nebojte, tenhle Jeruzalém je hnele na resku a to zase jít tak daleko nejní. A když to vezmem hájem, přes mé valdu v kopec, hnedka i kolem kančí bůdy a potem kolem památnej lípy, tak tam budem co by dub. No a hospodskej fraunterka nám dozajista připraví takou hostinu, že by nám ji záviděl i štěpanickej barón. To vám, pánové, zasejc na oplátku melduju já. Neboť to už je tam u nás v horách takovej prastarej člověčí zvyk.
0: No a abyste věděli, tak od té doby mám tu čapku na kebuli, aby mě v ní jedna myšlenky udržala a taky, aby mě hlavně připomínala, že rozčilovat se pro nic za nic se rozhodně nevyplácí.
2: Král, kejklíř a hvězdář. Kdo nebojíš se nečasů a plískanic a slot, pojď za mnou. Čeká nás čtvero lijavců a čtvero sněžení a čtvero bytí krup, v kterých se nad zemí pekelní čerti s babicemi žení. Kdo nemáš dobré nohy, zůstaň. Cesta je to zlá a končí až kde zdaleko, snad na prostředku světa. Dříme tam království. Malé jak ptačí klec, mírné jak ovečka. Laskavá oblaka v něm bloudí mezi vrchy. Zastání? Nemá. Jenom jistotu, že bdí tu po nocích muži tak stateční, jak nikde v širém světě. Král, o němž si tu dodnes vyprávějí, jmenoval se Jan. Byl šlechetný a chrabrý. Však dávná zkušenost s velkými sousedy léta ho učila nikomu nevěřit a věčně počítat i s úskokem a zradou. A tak žil potichu, bez ryčných sláv a poct, jichž panovníci v jeho okolí si s chutí dopřávali. Hrad, kde byl pánem, jak by věčně spal. Nějaká paráda, nějaký hodokvas. Sem tam jen tichá, vlídná řeč libětu zněla od věží až po sklep. Služky a lokaji tu rádi sloužili, neb král i královna neznali krutost ani zášť. A jejich nejdražší, princezna korunka, jak by si svítila po chodbách na cestu, kde kdo si přál ji potkat. Byla jak zjevení. Bůh ví, kdo vyvzpomněl to jméno. Korunka. Možná, že mládenci ze vsí a ze samot, co za ní hleděli přes plůtek zahrady, úžaslí zmatení, jak by je kdo si začaroval sochu. Kvetla a svítila, jak šeříkový strom. A věčně smála se. Snad, aby ostatním nebylo do pláče, jak bylo někdy jí, když sama klekala v kapli či v komnatě a marně toužila po hrách a po tanci, po křehkém slovíčku, jak touží nevěsty snad po všem božím světě. Jen ať to můj ty pane neuvidí tatínek. Má tolik nepřátel. Ještě se trápit s ní. A tak si potajmu utřela tesknou tvář a zas už běžela hradními chodbami, jako by tančila. Jako by se vznášela uprostřed paroží a zrcadel a štítů. Šly týdny. Hrad byl bez mráčku, jak dřív. Leč marná přetvářka. Král, který dceru nade všecko miloval, si brzy povšiml, že za vším jejím smíchem krčí se i stesk a plachá dívčí touha. A proto rozhodl se rozveselit hrad. Najal si hudce, rozžal fontány a čím dál častěji otvíral návštěvám, co denně hlásili se z okolí i z dály. Méně už úzkostliv, méně už pamětliv, že zrady neubývá. Chodili kupcové, chodili zlatníci, chodili žebračky, krejčí a mníškové. A král byl celý pryč, když viděl korunku, jak prohlíží si křišťál, hedvábí a kment. A lačně naslouchá zkazkám a příběhům, jichž měli příchozí na skladě víc než zboží. Hrad kvapem obživl. A jednou dokonce přišli dva cizinci a v bráně žádali na panu komořím, aby jeho milost král je přijal do svých služeb. Král nejdřív odmítal, co s nimi vyhodě. Ale pak začal váhat, co pak umějí. A to už Korunka běžela z besídky a první z cizinců stál v otevřených dveřích. Byl směšně oblečen, jak herci bývají. A černou bratku měl a točil hůčičkou. Královi padl do oka, sotva ho prvně spatřil. Nechceš králi šaška, co je samý šprým? Život je s ním fraška. Já o jednom vím. Cizinec se uklonil. Má pravdu, Tatrman. Bylo by po smutku, říkal si vladař Jan. Každý už šaška má. Co bych ho neměl taky, bručel si pod vousy. A s tichou radostí vyhlížel Korunku, která už kývala. Která už ani nedýchala napětím, když král se zeptal. A co vlastně umíš? Panáček poklekl. Řekni si, králi, kejklíř umí všecko. Rybičku, ptáka, opici. A už se rozběhl a skákal v povětří. A už se kutálel a plul jak ve vodě. A už stál na rukou. A už stál na hlavě. A už se překotil. A na břiše se točil jako čampulída. Dost, volal panovník. Dost, já už nemůžu. A tlouk se do kolen a šplakal od smíchu. A stejně královna. A stejně princezna. Nemluvě o chase, co postávala kolem. Si přijat, kývl král. A hned zval druhého. Ty se s tím šaškem znáš, vítal ho rozjařen. A snad i žádosti v další hokejklování. Ne, neznám výsosti. Potkali jsme se před branami hradu. Tenhle byl vážnější. A štíhlý. Urostlý. Kdo jsi? Jsem hvězdář výsosti, poklekl mládenec. Hvězdář? Král nechápal. Podivné řemeslo. K čemu ho potřebí? A mládenci se rozjasnili oči. Čtu hvězdy, pane. Čtu z dobrých hvězd a ze znamení na nebi, komu je jaký osud předem schystán. Král začínal se mračit. Osud? Co s osudem? Každý má takový, jaký mu právem patří. Ne, pane králi, hvězdy jsou moudré. Vědí všecko dřív, hájil se mladý muž. A bylo po smíchu. Ba všem spíš připadlo, že valí se zlý mrak, když dcera královská najednou povstala a tiše řekla. Každý prý má svou. Ta moje hvězda, cizinče, je blízko? A onen neznámý jí hleděl.

Král sotva přikývl. A už odcházel, když tu se udála ta hrůzostrašná věc. Jak průvod královský se pohnul ke dveřím a jak se lokaji až po zem klaněli, kdo snáhle vykřikl. A zazněl temný pád a jemu v patách výstřel jako hrom. Plameny ve svícnech se zmítaly jak v bouři. Pro boha, tatínku, vykřikla korunka. Bělostný porculán nad jeho korunou tříštil se na kousky a padal s třeskem k zemi. Panovník skameněl a civěl ke schodům, kde hvězdář přitiskal kejklíře k podlaze a rval mu z ruky zbraň, z níž stoupal mráček dýmu. Stráž, sykl bledý král. A pak už konejšil ženu a korunku, které ho v hrůze plačky objímali. Děkuji, hvězdáři, promluvil po chvíli, když stráž už strkala kejklíře ze dveří. Zachrání-li kdo krále, jak dnes ty? Má právo být mu blízko. Jsi přijat do mých služeb. A vlídně objal ho. A kázal odvésti zlo syna do sklepů a přikovat ho za ruce a nohy. Den dva hrad oněměl, úzkostí, zděšením. Co by si bez Jana království počalo? Vydáno na milost, nemilost nepřátelům. Princezna Korunka se skoro nesmála. Jen hvězdář, zabydlený kdesi převysoko ve věži, odkud se rozhlížel po nočních nebesích, uměl ji potěšit za dlouhých večerů, kdy bledá souhvězdí vstávala na nebi a zlatě mžikal, jak by se potně bála oběh světa. Podívej, princezno, tam napravo je hvězda, co ti patří. Ta modrá? Ano, ta. Ach, jak je bledá. Chvěje se jak pták, šeptala princezna. A kde máš hvězdu ty? Tam. Vidíš? Je tvé nablízku, zčervenal mládenec. A pana Korunka klopila oči k zemi. A otec vyhrkla, jen aby zamluvila sladké zmatení. Králova hvězda je ta bílá na jihu. Tam dole, vidíš, bral mladík něžně princezničku za ruku a pozvedal ji vzhůru. A dlouho bloudil s ní temnými nebesy. A dlouho vodil jí mléčnými drahami a světelnými kraji. Bylo jim dobře. A stačilo pár dní, aby si potajmu i lásku vyznali a slíbili si věrnost na život a na smrt. Takže se od té chvíle po všem hradě věčně hledali. Jak hledá trávu déšť. Jak hledá ryba řeku. A hrad se s nimi brzo zase smál. A zhášel v paměti, co hrozného se stalo. Jenomže král měl oči. A rázem zakázal návštěvy ve věži. A rázem oznámil milému hvězdáři, jaká je jeho mínka. Vděčím ti za mnoho. Však dceři, vyhni se. Je královského rodu. Hvězdář chtěl přísahat. Mé hvězdy říkají, že ve mně je čert. Až mě kdy přesvědčíš, že mají jakou moc, korunku rád ti dám a třeba celou zemi. Vladař se zlostně smál. Jenomže to bude na svatého nikdy. A šel. A jak byl v kuráži? Rozkázal vyvésti kejklíře za město a svrhnouti ho ze skal do hlubiny. Ač to všem výstrahou klnul a štrnul hrad. A hleděl z balkónu na tři své zbrojnoše, jak vedou z nádvoří kletého zlosina k nejvyšším skalám v kraji. Mizeli v zátočině u lesa. Vedl je Hřímota. Mohutný, hrubý chlap. Věhlasný násilím a chtivostí a zlobou. Hrozil a sakroval za zády kejklíře a vstekle dloubal ho oštěpem do boku, takže ten sotva šel a ten se sténal v kameničku cesty. Svítilo sluníčko.

0: a skály za městem strměly do nebes. A svými hřebeny tříštily na kousky průvody prchajících mraků. Zbrojnoši zastavili pod nimi. A sotva vydechli, už se drali houštinami k vrcholům, když vězeň náhle začal prosit je a zaklínat. A zlato sliboval a velké peníze každému hromadu a ještě koně dva a ještě dvůr a stáj, jen když ho nezabijou. Nikdo se nedoví, že jsem dál naživu. Vrátím se nazpátek do svého království a tady nikomu nepřijde na rozum, že bych byl Ortel přežil. Vždyť mě tu pravým jménem nikdo nezná. Žebronil, bědoval, až Hřímota ho musel, jak se patří, umlčet, neb už je bolela z té litanie hlava. Stoupali k hřebenům. A sotva dosáhli nejvyšší ze všech skal, začal je zajatec přemlouvat na novo. Pošlu vás za otcem, je pětkrát bohatší než ten váš moci pánek, snese vám modré z nebe. Žadonil. Lísal se. Až zbrojnož Hřímota, snad že chtěl učinit přítrž té trapnosti, vybídl zbrojnoše, aby to skoncovali. Najdem ti místečko. Bude jak stvořený, šklebil se do vousů a už poháněl přátele ke spěchu. Ty půjdeš, Ondřeji, napravo k útesům. A ty k té soutězce. Pospěš si, Šimone. A já mu zatím najdu pod bradičku balvánek, který mu bude slušet. Smál se, až hřímalo to po skalách. A Ondřej s Šimonem se chechtali, jak diví. Ty holci, Hřímota. Však na to tata tratili se nalevo a napravo, neb ve službě s ním nebývali žerty. Tu začal zajatec s prosíkem po třetí. Měj rozum, člověče. Vezmu tě ke dvoru a budeš velitelem veškerých mých vojsk, peněz a vína, co tvé hrdlo ráčí. Hřímota zcepeněl. Velet všem vojákům? Panečku, to by šlo. Však jak tě tam v té dálce, princi, najdu? Půjdeš tím průsmykem, kde ještě drží sníh, drmolil zajatec, a dostaneš se ke strážím, co zavedou tě přímo k mému otci. A spínal k němu převázané ruce. Hřímota rozevřel rezivá železa. Jdi. Však tě najdu. A postrčil ho do nejhustší křoviny a klekl na čtyři a hledal velký kámen. Sotva ho našel, zalehl si do trávy a němně naslouchal, zda braši vracejí se. Pak zlehka postrčil ten balvan ze skály. Už jsem to fňukání nemohl poslouchat. A tady se ti bude padat dobře, rozkřik se do hlubin, když kdesi za sebou zaslechl dvojí krok. Buď s Bohem, princátko! A mával rukama na prahu propasti, odkud se ozýval čím dál tím křehčí rachot. Že ani nekřičí, napadlo Ondřeje. Byl strachy bez sebe. Snad zaslech andělíčky. A táhli nazpátek. A králi hlásili, že kejklíř srazil hlavu. Král hleděl z balkónu a kýval na souhlas. A jak tak obzíral prostřenou krajinu, vydechl únavou. Neboť měl na srdci jen její blaženost a štěstí. Ach, kéž by dohlédl daleko kupředu. Kéž by směl uhlídat, co dobrého, co trudného ji čeká. Zda žal, či veselý. Zda neštěstí, či svátek. Je někdo, kdo to ví? Má tu kdo na zemi tak převelikou moc povědět dopředu, co přijde pozítří, co po týdnu, co za rok? Tu vzpomněl hvězdáře. Hvězdy jsou moudré, vědí všecko dřív. a už pospíchal zaklepat ve věži. Však v půli cesty obrátil se zpátky. Co je mi po hvězdách? Ty ať si rozkazují v nebi. A šel zas za ženou a za svou korunkou. S nimiž mu bylo v celém světě nejlíp. Královna krmila v zahradě labutě. A pana korunka? Ta jako bez duše bloudila po schodími hradu. S bláhovou nadějí, že někde čeká ten, kdo ji tak učaroval. Bloudila, tesknila, neboť už po dva dny zůstával hvězdář uzavřený ve věži, zahleděn do dálek, kde bledá souhvězdí tonula v matném šeru. Snad v nich co se zahlédl? Snad na co si se ptal? Jisto, že korunku sám vůbec nehledal. Snad se bál krále. A snad se zalekl, že padne v nemilost. A bude muset vandrem po zlém světě. Nešťastná princezna. Kde zůstal její smích? Jenž chodby rozsvěcel tisíci paškálky. Kde zůstal klid a mír, který s ní chodil jako věrný stín poledním podhradím i pod večerním sadem? Nadcházel třetí den té teskné samoty. A zas byl ze smutku a z tichých moldánků. A z tmy. A z bloudění. Korunka prošla kdeco od sklepů až po věži. A nikde naděje. Jen sem tam sloužící, uleklí, zmatení z dívčího mlčení, které jim bylo cizí. Až k polednímu náhle, už zoufalá, zaslechla v dvoraně naproti schodišti jakýsi tichý šramot. A tak se po špičkách přikradla ke dveřím. A vzala za kliku a přešťastlivě vzdychla. Hvězdář stál u okna zabraný do práce. Polední slunce zlatilo mu hlavu. Hvězdáři, po šeptmu ozvala se korunka. A mladík běžel k ní a něžně zlíbal ji a něžně zobýmal, až celá zatrnula. Ty jsi na mě zapomněl. A plachá výčitka plula jí po tváři jak sametový oblak. Ne, to bych ani nedokázal, přísahal mládenec. A znovu hladil jí a líbal na oči. A skoro tančil s ní tichounkým zlatým sálem. Však znenadání dívka vyděšeně vykřikla, pro boha, kdo to je? A ruce na prsou hleděla vytřeštěně k oknu. Počkej. No neboj se, tisklý hvězdář usměvavě pod paží a vetý k výklenku, kde stála u stěny veliká, jako živá loutka. Ach, ta je líbezná, tu si mi udělal, poklekla korunka na obě kolena a vzala loutku za bělostné ruce. Ne, vlastně ano. Ano, ta je tvá, vyhrkl hvězdář a zdvihal princeznu z hebkého koberečku. Pak se k ní naklonil. Prohlídni si ji. Možná ti její tvář někoho připomíná. A pana pohlédla figuře do očí. A ruku u srdce vykřikla podruhé. Bože můj, tatínek, na mou duši jak živý. A strachy bez sebe přimkla se k hvězdáři a polikala slzy. Proč si to udělal? Až to král uvidí, navždy se rozejdeme. Hvězdář ji konejšil, aby se nebála. A pak ji poprosil, aby se usmála. A slzy čistotné se už uštratily a oči nádherné už byly bez mráčku, když tu jim za zády zaduněl těžký krok a klika doticha skřípavě zacvakala. Zlacené dveře rozlítly se do kořán a ve dveřích stál rozlobený vladař. Páničku v nebičku špitla si korunka a hvězdář od ní odskočil jak od ohně a co si opřekot omluvně spěšně mluvil. Mlč, štěkl bledý král. Vidím, že po dobrém nezmůžu s vámi nic. chodil dvoranou divoce sem a tam. A ruce zaťaté pozvedal ke stropu, až svíčky ve svícnech se pomateně třásly. Zabal si fidlátka, maestro hvězdáři. A jdi si s pánem Bohem tam, odkud si na hrad přišel.
1: Ne, otče, zaplakala princezna. A honem běžela od okna ke dveřím, kde otec rozkročen a bílý od zlosti na malou chvíli stanul. Což dělat neměla. Neboť v té vteřině král spatřil figuru, kterou mu dosud clonila svým tělem.
0: Počkej, sykl jen přísně král. A v syré dvoraně byl by snad slyšet vlas, kdyby byl z hůry z boží hlavy padal. Co je to, vyhrkl. A jak by nevěřil, obcházel loutku ze všech stran a rozhorčený hlas mu přeskakoval v hrdle. Tak tohle mám být já? Za všecku útrpnost? Za všecku dobrotu? A v lítém hněvu otevíral do dvora a strkal loutku k podezdívce okna. Pohleďte, toť váš král, směšný a bachratý. Sám hvězdář si z něj umí tropit žerty. A pádil rozlícen dvoranou ke dveřím.
1: Darmo se mladý muž hájil a zaříkal. Darmo mu korunka klekala v ústrety. Vztekle je odstrčil a teprv na prahu potichu dořekl, co na srdci mu leželo jak kámen.
0: Teď už ti rozumím. Už vím, proč přišli jste s kejklířem v jeden den. Jsi stejný jako on, jen trochu chytřejší. Nejdřív mě zesměšnit u všech mých poddaných a pak se zmocnit trůnu.
1: To není pravda, volal polekaný mládenec.
0: Však vladař Jan mu nedovolil ani promluvit. Stihne tě stejný trest, jak toho tajtrlíka.
1: A už se obracel do chodby za sebou? A už chtěl povolat stráže a komoří? Když v tom se dvoranou rozlehl temný hrom a loutka skácela se k zemi. Co se to děje, hlesl král. A skloněn nad maškarou, hleděl s úzkostí na ránu v její hrudi. To už však hvězdář nakláněl se do okna a volal hradní stráže. Teprve po chvíli, teprv když stichl dvůr a kejklíř podruhé stál mezi zbrojnoši. Ohlíd se po králi, jenž nebyl mocen slova. Hvězdy mi nelhaly. Ač hlásili ti kejklířovu smrt, já viděl na nebi, že jeho hvězda ještě svítí. Proto jsem čekal, kdy se přijde mstít. A loutku se mu nabít místo tebe. Usmál se omluvně a zlehka pohladil korunku po ruce, jak by z ní snímal úzkost. Chtěla se vysmeknout. Co když to spatří král? Však hvězdář nedbal. A král jen přikývl. Jsi moudrý, synu. Zachránil jsi mi život podruhé. A já teď splním, co jsem ti kdy slíbil. Vezmi si korunku i celou moji milovanou zem. Hvězdář se rozesmál. Ani jsem nevěděl, že má dnes svátek svatý nikdy. A král ho přátelsky potřepal po zádech a postrčil ho k přešťastlivé dceři. Něžně se objali. A hvězdář zapomněl na strasti ve zdejší i na hvězdy, co právě vycházely v nebi. Dvě z nich tam při sobě laskavě zářily jako dvě lidské oči.
2: Celý sál vířil a šuměl. Zdálo se, že i vyzdobená jedle poskakuje jako živá. Její větve se třásly a kývaly, rajské ovoce na nich se houpalo a se stříbrným cinkotem o sebe naráželo. Ale strom nebyl živý. To všechno dělali oživlé dřevěné veverky. Provozovali v koruně stromu pravé divy tělocviku a cirkusové akrobacie. Ozdobám na stromě se obratně vyhýbali, ale tu a tam se přece pod jejich nárazem rozhoupala některá lucernička nebo křapla teničká stěna barové koule. Hadrová panenka zpozorovala, že kachnička je už silně unavena. Štrochala se chudák z posledních sil, aby udržela krok s ostatními. Panenka se naklonila a pošeptala jí: "Víš co, pojď si trochu odpočinout." Kachnička se po panence vděčně ohlédla, ale přece jen se bránila, to že nic, ona že to ještě vydrží, a zatím chuděra už sotva dechu popadala. Musela panenku poslechnout. Odkolébala se z řady a klesla u jedné slavobrány, div, že ji nepovalila. Ale i ostatní měli už dost rejdění a jeden po druhém se vytráceli z řady. Hadrová panenka zvolala: "Víte co, pojďte si hrát na vánoční nadílku." Udiveně se otočili po hadrové panence. "Co je to?" ptali se. Také Míša nastražil uši. "Teď se snad doví, co to jsou ty Vánoce." Hadrová panenka všechny pozvala: "Pojďte si sednout pod strom a já vám to povím." A když se kolem ní sesedli, vysvětlovala: "Vánoce jsou, když si lidé doma vystrojí vánoční stromky, jako je tenhle náš, ale menší, to se rozumí. A pak na nich rozsvítí svíčičky a je vám to veliká krása. Viď, Fuku?"
3: Opičák Fuk, který tu také zbyl od loňska a byl, stejně jako hadrová panenka, starým pamětníkem, horlivě přikyvoval.
2: "No, a potom nás dají pod stromeček a to je ta vánoční nadílka."
0: Hadrová panenka se zamyšleně odmlčela a krokodýl se zeptal:
4: "Ale co se s námi stane dál?"
2: "Dostanou nás děti na hraní. Když nás ovšem pro ně tatínkové a maminky koupí,"
0: dodala smutně hadrová panenka.
4: "Jamina!"
0: vykřikla nadšeně kachnička. Ostatní se ohlédli a spatřili opičáka, jak zapalovačem rozžíhá svíčky na vánočním stromě nad nimi. Všichni vyskočili, obklopili v kruhu strom a bez dechu přihlíželi, jak ve větvích jedle přibývá ohníčků. Ani krásná panenka se teď už pohrdlivě neusmívala, také ona hleděla s pusou pootevřenou. Veveřičky v koruně jedle byly poplašeny a kroužily v uctivé vzdálenosti kolem rozžatých svíček. Jenom jedna si objevila zajímavou hru. Mávala chlupatým ohonem blízko plamene svíčky a plamínek vesele poskakoval, krčil se a zase vyšlehl do výšky a třepotavě plápolal. Najednou veveřice zapištěla a začala jako pominutá skákat z větve na větev, přitom zuřivě mrskala ocasem. Chtěla se třepat bolestivý plamínek, který ze svíčky přeskočil na ohon. Dřevění a plyšoví diváci nevěděli ani, co to oheň je, a měli z té podívané švandu, ale Míša věděl, že je s veveřičkou zle. Honem vyšplhal do větví, chytil veverku a plamínek packou uhasil. Přiškvařil si kůži a bolelo to, ale Míša nedbal, hlavně když veverka vyvázla jen s ohořelým ocáskem. V tom zůstal jako skamenělý, spatřil, že veverka při svém pobíhání zapálila na stromě jehličí. Rychle seskočil, popadl z hromady dětského nářadí dva největší kbelíčky, u vodovodu natočil vodu a honem chrst na větev k šířícímu se plameni. Ale plamen byl vysoko, tam Míša nedošplíchl. Znovu naplnil věderka a vylezl nahoru do větví, ale přitom zas vyšplíchl skoro všechnu vodu
3: hromadu a jejím zbytečkem ohně neublížil a plamen rostl. Tu se z police ozval zoufalý křik. Z hořícího stromu padla jiskřička krásné panence na tylové šatečky a i na nich vyskočil plamínek. Krásná panenka jenom bezmocně roztáhla ručky a ječela. Za to hadrová panenka hned pobídla na fukovací žirafu a po jejím krku hbitě vyšplhala na příhradu a šatečky uhasila. Krásná panenka jí padla kolem krku a z očí se jí vyhrnuly slzy. To z leknutí i z radosti a vděčnosti. Ale hadrová panenka ji tiskla, hladila a těšila.
5: To nic, nepláč, jen když ty si celá šatečky dostaneš nové.
3: Zvířátka a panáčkové a panenky v kruhu kolem hořícího stromu dupali a tleskali nadšením, jaká je to krása, ten šlehající plamen. Jen Míša stál jako zařezaný a zuřivě hledal nápad, jak oheň uhasit.

0: Strýček Vasil seděl v té chvíli vedle svého vozíku na zemi a opíral ustaranou hlavu do dlaní. Myslel na ztraceného Míšu a na Barboru. Bez Míši se domů vrátit nemůže, to je jasné. Z myšlenek ho vyburcovalo prudké zatroubení. Tichou nocí se rozlehl hasičský signál. Hoří! A ještě jednou. Vasilovi se zdálo, že to troubí kdesi hned za jeho zády. Ale tam stál jenom osel, doširoka rozkročen. Teď napjal krk a mocně zahýkal. Jíha! Tak to tedy není hasičský signál, to jen osel jíká. Tu Vasil spozoroval jakési hemžení v domě s hračkami. A teď tam spatřil ve výšce šlehat plamen. Osel tedy netroubil na poplach nadarmo, chytrý osel. Vasil přiběhl blíže a nevěřil svým očím. Kolem hořícího stromku poskakovaly hračky jako živé a tamhle je mináčku. Vasil si protřel oči. Zdálo se mu to jen, nebo se mu to nezdá? Opravdu, je to on, Míša. Medvídek držel v ruce nějaký červený válec a před ním poskakoval maličký plyšový opičák. Opičák ukazoval na špičku válce a druhou rukou mrskal k zemi. Vasil se rozběhl ke dveřím, ale jejich mříž byla zamčena. Zabušil pěstí na sklo. V tom v sále zavířilo. Zmateně se zahemžilo. A rázem byly všechny hračky na svých místech v krabicích a příhradách nehybné bez jiskry života. Jenom Míša zůstal živý. Strýčkovo zabušení ani neslyšel. Obracel válec v rukou ze všech stran, podíval se po opičákovi a udeřil špičkou válce o zem. Z válce vytryskl šumivý proud a Míša jim zamířil do hořících větví. Těžký válec s tryskajícím proudem Míšou zle cloumal, kde pak by ho byl mohl udržet maličký opičák. Ale Míša nepopustil a plameny na větvích v pěnivém proudu jako kouzlem naráz uléhaly a mizely. Zarachotila mříž a do obchodu se hrnuli lidé přivolaní oslíkovým troubením. Vasil vešel s nimi. Sál byl plný dusivého kouře. Ten dým a ohořelé větve stromu byly teď už jedinou stopou po ohni. Míša tu stál v kouři, v jedné ruce držel prázdný červený válec, druhou rukou si utíral spocenou hlavu. Vasil k němu skočil a sevřel ho do své hromské náruče.
1: Hleďte, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
2: Uvádíme fíků v divoký sen o pohádkové zemi.

0: Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Co pak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták ohnivák, kdo ví, ačkoliv zase, co by tam potom dělala ta betonová přistávací dráha. A ty červené pruhované pytlíky na stožárech, ukazující směr větru. Ovšem pohádková země to byla určitě. To tedy ano, protože fíkovi se zdály králové a koňové a rytíři a čarodejnice a zdály se mu lesní tůně plné vodníků, palouky plné rusalek a hluboké hvozdy plné loupežníků. Jenže v těch hlubokých hvozdech byl najednou z ničeho nic přes paseku bíle pruhovaný přechod, bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přicházet, hádejte kdo, červená karkulka. Tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí?
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu, jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: No to víš, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ještěr?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička?
2: Vlk nedělá nic, a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, To snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně, to se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka a je to dobře. Aspoň teď nejsou žádný hloupí Honzové.
1: No, promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádný nejsou. Smutné princezny byly zrušeny od té doby, co tě viděli v televizi. Od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A Fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá. Takové rychlé změny. Takže se Fík ani moc nedivil. Tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muží noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visla veliká tabule s nápisem Informace. Telefon 44444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí Děd Vševěd. Zazvonil. Ve dveřích se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem Z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u Děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
3: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka. Co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna Děda.
3: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
3: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
3: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království. Je toho na nás moc. Synáček chudák neví, kde mu hlava stojí. No, taky pořád někde lítá. Místo, aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbyt. Tečně, jestli se někde zapovídá s neználkem, přijde domů kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužíčka, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
0: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
3: Tam on synek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
0: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím Dědem Vševědem schovávat?
0: Uvědomil si najednou Maxi Pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
0: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já se mám vlastně před vaším synem Dědem schovávat?
3: Ale no, protože je na to tak zvyklý z pohádky. taky.
1: Aha, už jsem si vzpomněl. Jenže ale v pohádce přece ten dotyčnej chasník chtěl ovšem vytrhnout vašemu synovi dědovi ten zlatý vlás, tak proto musel být skovaný a čekat, až děd vševěd usne.
3: Ano, no vidíš, tak to bylo.
1: No, ale já vašemu synovi dědovi přece žádnej zlatý ani šedivý vlas vytrhnout nechci.
3: Aj, kdyby si chtěl, bylo by to marné.
1: Ale kdybych si pěkně počkal, až děd vševěd usne.
3: Ale stejně by to bylo marné.
1: A kdybych se k němu pak děsně opatrně, matko, poslouchejte, přiblížil a vy byste ho pak česala.
3: Ale stejně by to bylo marné, můj syn děd už nemá ani jeden zlatý vlas, víš, zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
3: Ale nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji, jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatý zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
0: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i tři zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta tří vlasů tak dojala, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelno garáže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl Matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, Čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
0: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vše věce zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně, jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl.
4: Teda, koho to tu, matko, máš?
3: Ale nikoho, synáčku, nikoho.
4: Neži, matko. Matko, já tichám člověčinu.
0: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to už mi teda nic neříkejte, pane děde vševěde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom baba jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
0: Děd vševěc toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
4: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říká to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste vševěd.
4: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
0: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit dvě otázky, když už jsem se vás dočkal?
4: Nejenom to můžeš. Můžeš položit i tři, jak to bývá v pohádkách zvykem. Tři přání, víš? Nebo tři otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty tři otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby?
4: No, tak tohle ty teda neřeknu. Já jsem sice děd vševěd a ne baba kartářka. Já vím všechno, rozumíš, co bylo, nebo je, a já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pesvík, to závisí na počasí a na všem možným, jenom ne na mě.
1: A je. No tak to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Slaví.
4: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí a pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
4: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
0: Řekl děd Vševěd, ale v tom se ozval telefon.
4: No, počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne. Nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky. Cože jsi to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
4: Jo, takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý. Podívej se, takhle by si měl. Hele, půjdeš pořád po dálnici na 30. Dělej si tlapou poznámky. Na 30. kilometru zahneš doleva, jo, mineš studánku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahovej kanál, zahneš doprava.
0: A Maxi Pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
3: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
3: Čau, Maxi Pse. O, co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
3: O, no dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z Perníku a na Perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
3: Milej zlatej, já už jsem neviděla ani nepamatuju, no to víš, děti, jsou dneska úplně zmesaný, o Perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
0: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinker a jen se za ní zaprášilo.

0: Hned tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fík. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: No, ale to už je čtvrtej. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Já takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako Puk, ale Cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byly jenom dva. Opravdu tam byly jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbily se jim tam panty a nemůžou se hned opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: Aha, no promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otyrý.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otylýho? Nikdo z nás na rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
2: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No, mohl bys třeba donést Áje tohle psaní.
2: Ale s radostí!
0: Řekl Dlouhý a dvěma kroky se vzdálil do nedohledna.
2: A já ti tady zatím ukážu, co teď Ája dělá.
0: Nabídl se bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce viděl Fík Áju, jak jde ze školy a vesele si zpívá, a tak byl náramně spokojený, že je doma všechno v pořádku.

0: rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře. Se zimou bude ámen teprve tehdy, až jí děvčata vynesou ze vsi a utopí v potoce.
1: Nesu tu slámu, to je těžké. A na co ji vlastně potřebuješ, Maženko?
2: Uděláme z ní smrtku, Andulko.
3: Smrtku? A proč?
2: Víš, tahle smrtka, to je jako zima a my ji na smrtnou neděli hodíme do potoka.
3: Je, a co když se jí od nás nebude chtít a bude nás dál štípat do nosu?
2: Jen se neboj, pěkně si ji vystrojíme a jen co si ji vezme voda, bude po zimě.
3: A přijde jaro. Ty budeš péct dolky?
2: Ale to jsou vyfouknutý vajíčka.
4: Mařenko, tady jsou od naší maminky ty mašle. A k čemu je potřebuješ?
3: Jo, a na co ty vajíčka?
2: Počkejte a uvidíte.
1: Chtějí vynášet smrtku a nic neví.
3: No to já taky nevím. A k čemu ty vajíčka vlastně jsou?
1: To dá rozum. Smrtce na korále. Aha. Jsou to jen skořápky, víš? Už se z nich nemůže vůbec nic narodit.
2: Na, puťa, puťa. Puťa.
0: Straka chce taky přispět, třeba šátkem paň mámy Vojtové. Však jí ho pak vrátí.
4: Ale hrozně.
3: A kde bude ta naše smrtka do smrtní neděle spát?
2: No, přece na půdě.

0: Andulko, už je ráno.
1: Mařenko, smrtka obživla, všechno okolo ní zmrzlo a padal sníh a koudelku mu odnesla střechu.
0: Děte Drndo, to byl jen sen.
2: Taky jsem něco slyšel.
0: Tak já se jdu podívat.
2: Smrtka leze na střechu.
1: Maminko, vidíš to? Honzík mě zase zlobí.
0: To se jen smrtka v noci skácela a rozbila si korále. Skočte k Vojtovom pro nový vejdunky.
2: No dobře.
1: Už běžím. Babičko, jdeme k Vojtům pro vajíčka, ale vyfouknutý.
2: Babí, já vám pomůžu.
3: No to jsi hodný, Honzíku.
1: Smrtka v noci řádila a rozbila si korále a kam koukla, tam všechno zmrzlo a strašně foukalo.
3: Jo, a vítr nám pěkně pocukal střechu.
4: Roztrhaná chalupa, slunce do ní svítí, zkázala mě má milá, že mě nechce mít.

0: Sakryš.
1: Ale Václave, to musíš skákat jako mladík, na co máš žebří.
0: Ale...
2: To smrtka, babičko, odfoukla střechu, svoukla dědu a Jaro odfoukne taky.
1: Však ji za to v neděli hodíte do potoka. Víš, Honzíku, nebýt nás děvčat, máte zimu na krku ještě v létě.
3: To je ta babice, co klepala v noci Andulce na okno.
2: A co naše Apolenka? Hrajou si s Andrukou u nás. Jdeme!
4: Dupu, dupu na zimu, Jaro volá, já už tu. Smrtka plave po vodě, Jaro už je tu.
5: Já vás slyším a šup s váma do díry slyším.
6: Koukám, že ta smrtka nedá a nedá pokoj. A to už jsou čápy doma. No počkej, já ti ty babo ukážu.
2: Je, táta, myslíme?
5: Ne.
6: Už abys byla v potoce.

0: kluci, pojďte se podívat, jak smrtka poplave.
1: Ale kluci nás ní strašili.
2: Jo! Slibuju, že už tě nikdy nebudu strašit.
3: Ale jestli lžeš, až se zima za rok vrátí, pošlu jí na tebe.

0: Smrtka odplavala a Jaru si poskočil. Se zimou je ámen. A poskočili si v lese první zajíci a na louce kluci kozlíci.
1: Je. Mařenko, hádej, co ti nesu.
2: Asi žížalo nebo ježka?
1: Neuhodla.
2: Fialky.
3: Mami, hádej, co ti nesu. Není to ani žížala, ani ježek.
4: Dneska jsme maminko vynesli zimu, aby mohlo přijít jaro.

0: Ve městě plném rostodivných lidiček bydlí pán. Když se podíváte na jeho domovní zvonek připevněný u vchodu do ohromné zahrady, kde v prostředku stojí dům, krásný a veliký jako zámek, zjistíte, že tu bydlí pan důležitý. Každé ráno chodí v 7:30 na procházku se svou elegantní kolií Duffy. Cestou z parku koupí noviny, složí je pod paží a pomalu kráčí ulicí dolů. Lidé ho zdraví a on pokyvuje hlavou, až krobeně se usmívá. Jen v neděli je to jiné. To si pán rád pospí. Obvykle vstává až v 9 hodin a Duffy může běhat jen po zahradě. Předpolednem odjíždějí na pravidelné výlety a vracejí se až večer. Pan důležitý se rád chlubí vším, co má. Na svůj dům se zahradou je moc pyšný. Pořádá tam různá setkání, kde se lidé baví o tom, kde byli, s kým se potkali, co viděli, jak skvělý obchod uzavřeli. A všichni dohromady si myslí, jak jsou úžasní a nenahraditelní. Pan důležitý také přispěje svou troškou do mlýna. Rád svým přátelům ukazuje cizokrajné motýly přišpendlené za sklem a zarámované, jako by byly nějaký obrázek. A když se všichni dost vynadívají a přestanou říkat ach a oh, začne ukázka, jak úžasně chytrá a šikovná je Fenka Duffy, když umí nosit míček a skákat na povel na lavičku a zpátky na zem. Dneska se ale koná výjimečné setkání. Pan důležitý má narozeniny. V zahradním altánku je na stole prostřena spousta jídla a pití, až se zdá, že stůl praskne. Uprostřed všech těch dobrot je třípatrový dort se šlehačkou a hořícími svíčkami. Všichni přátelé pana důležitého přicházejí, přejí mu a dávají mu nejrůznější dárky. Na konci řady gratulantů postává jeden z kolegů pana důležitého a potutelně se usmívá. Před sebou nese něco ohromného. Není to ani kulaté, ani hranaté. Je to přikryté kusem žlutého saténu. Žádná mašle, žádný ozdobný balící papír. Je to ale zvláštní dárek. Konečně přišel na řadu. Postaví dárek na volnou židli, srdečně potřese rukou panu důležitému, pronese své přání a slavnostně ukáže na to žluté cosi, stojící uprostřed loučku přihlížejících zvědavců. Pan důležitý lehce zatáhne zací plátky a tajemství je odhaleno. Pan důležitý jen těžko schovává své dojetí a radost. V kleci před ním se polekaně rozhlíží dva pestrobarevní papoušci. To jsou Krišpín a Lóra, představuje opeřence pan Veselý svému kolegovi. Děkuju vám, mám velikou radost, říká pan důležitý a obrátí se ke všem. Děkuji všem za krásné dárky. Prosím, pojďte ochutnat kousek dortu. Berte si, povzbuzuje přítomné, jídla a pití máme dost. Společnost se dobře baví a čas rychle ubíhá. Je skoro půlnoc, když se loučí poslední hosté. Krišpín a Lóra celou tu dobu pozorují nastrojené dámy a pány v oblecích, jak procházejí zahradou, povídají si a z přeplněných talířů ujídají, kromě sladkostí, také ovoce a zeleninové saláty. Oběma z toho už kručí v břiše. Od odpoledne nic nejedli. A jak to tak vypadá, do rána se to asi nezmění. Nikdo si jich nevšímá a tak se rozhodnou, že je nejvyšší čas jít spát. Když v tom se objeví pan důležitý, vezme klec a odnáší ji do domu. No, vy jste krásní, povídá směrem k papouškům. Ani se nedivím, že už skoro spíte. Dneska byl perný den. Postaví klec v pokoji s tmavým leštěným nábytkem, bílým kobercem a krásnou vínovou sedačkou. Všechno je tak upravené. Ještě vám donesu vodu a něco na zub. Určitě jste pěkně hladoví, stará se pan důležitý a odejde pryč. Lóra lehce šťouhne do Krišpína. Nespí, tvář se mile. Podívej, jak se u nás stará.
1: To bude bydleníčko.
0: Uvidíš, že se nám tu bude líbit. Určitě tu bude lépe, než za výlohou z Verimexu.

0: No jo, no jo. Teď se stará, brůčí Krišpín. Hlady nevidím a křídla mám jak z olova, jak jsem unavený.
1: Hele, hele, už jde, čepíří se Lóra. Nedej se prosit. Ukaž mu, jaké máš krásné peří. Protahuje Lóra vehementně svá křídla.
0: Krišpín se tedy zapojí do divadelního představení pro jediného diváka. Vám to jde, přikivuje hlavou pan důležitý. Jo, jo, no, jste fešáci. Tady máte kousek salátu a tady mrkvičku. A sem dáme něco na žízeň.
1: Dolévá do pítka čerstvou vodu.
0: Teď už je ale pozdě. Tak, hajdy na kutě.
1: Rozloučí se pan důležitý a zhasne lampu. Noc uteče a do pokoje se derou první sluneční paprsky.
0: Šimrají Krišpína na zobáčku, až ho docela probudí.
1: Netrvá dlouho a vzhůru je i Lóra. Za oknem se culí sluníčko, nikde ani mráček. Taková správná letní neděle. Lóro, co budeme dneska dělat?
2: Začne plánovat program Krišpín.
1: Mohli bychom si trochu procvičit hlasivky a zaspívat si, co říkáš? Navrhuje Lóra.
0: No a co pak? Přemýšlí nahlas Krišpín.
1: Pak bychom měli trošku uklidit. Podívej se, ten starý salát.
2: Ukazuje křídlem na podlážku klece Lóra.
0: Já bych chtěl hrát nahoněnou a potom bychom si mohli povídat o tom, jak by to bylo krásné, kdybychom byli volní a mohli si létat, kdykoliv se nám zachce.
2: Zasněně přivírá oči Krišpín.
1: Tak jo, uklidíme až odpoledne.
2: Vytahuje Lóra notový sešit spoza zrcátka připevněného na mřížce klece. Kterou si dáme? Mrkne na Krišpína.
0: Třeba tuhle,
1: zadrnčí papoušek.
2: Zpívají o 106. Chvíli nahoře, chvíli hluboko. Jde jim to jedna báseň. Když se chystají na další papouščí duet, rozrazí se dveře.
1: Stojí v nich Daffy, chytá si předními packami uši a strašně kvílí.
2: Papoušci se na ní úžasle dívají.
1: Lóra chvíli přemýšlí a pak šeptá Krišpínovi, třeba si chce zaspívat s námi. Začneme trochu níž, ona to s tím psím hlasem tak vysoko nevytáhne.
2: Oba se tedy nadechnou a začnou další song.
1: Daffy je zoufalá, v hlavě má zmatek. Má se chovat jako způsobná dáma a nějak přežít řev těch dvou strakapoudů? Nebo se má zachovat jako podvraťák a nemilosrdně schodit klec i s těmi vycpávkami do polštáře ze stolu, aby si uvědomili, kdo je tady pánem?
2: Než se však Daffy rozmyslí, co udělá,
1: stojí v pokoji pan důležitý. Vypadá rozlobeně. A dost, rozkřikne se. Všichni naráz stichnou a ani nedutají. Pan důležitý se drží za hlavu a vzdychá.
0: Vy jste mi pěkní dárečci.
1: Daffy pohotově přiskočí. Já jim říkala, že se to nedá poslouchat, ale nedali se zastavit. Žaluje a úlisně se otírá panu důležitému o nohavici. Měl byste je vrátit, což pak vám nestačím já?
2: Dělá Daffy smutné oči na svého pána.
0: Daffinko, počkej, hned se ti budu věnovat. Pojedeme pryč, to se ti bude líbit. Jenom ty křiklouny odnesu do vstupní haly. Tam si mohou vřískat, jak chtějí.
1: Řekne pan důležitý a odnáší klec z papoušky pryč z krásného útulného pokoje. Konečně! Utrousí Daffy vítězoslavně a následuje pánička. To ne, to ne! My jsme vám jen chtěli udělat radost! Máchá křídly Lóra.
0: No pozor, my nejsme žádní křiklouni.
1: Rozčiluje se Krišpín a lomcuje dvířky klece.
2: Pan důležitý se rychle rozhlédne po hale a postaví klec na nízkou skřínku nedaleko okna.
1: Pak se otočí a odkráčí po mramorových schodech někam do patra.
2: Daffy se chvíli producíruje po hale s nosem nahoru a pak se natáhne na pohovku u konferenčního stolku. Než si lehne, ještě koutkem oka zkontroluje, jestli náhodou na stolku nezbylo něco dobrého od včerejška. Ale nic vhodného pro její mlsný jazyček nezahlédne. Miska s vlašskými jaderky, mísa s ovocem. Fuj, působí to víc jako dekorace, než jako něco k snědku.
1: Netrvá to dlouho a po schodech schází pán ve sportovním tričku, nových džínách, na nohou vycházkové polobotky, přes rameno sportovní tašku.
2: Duffy, jdeme, v klubu nás už čekají, volá na Fenku na lenožce.
1: O, to já ráda do klubu, vyštěkne Duffy a je na nohou. Pojede s námi slečna Perenika?
2: Vezme sebou Astora? Sype ze sebe Duffy jednu otázku za druhou a hopsá ke dveřím. No, jen se nezblázni radostí, otevírá dveře pan důležitý.
1: V tom Krišpínovi zakručí v břiše.
3: Haló, stůjte, co snídaně, vraťte se, my máme hlad, strašný hlad.
1: Jančí Krišpín, div mu nevyskočí hlasivky z krku.
2: Dveře zaklaply, papoušci zůstali sami.
1: Hala najednou působí tak prázdně a studeně.
3: A co si počneme, vzdychá Lóra.
2: Nevěř hlavu, krůtí brko, něco vymyslíme, říká zadumaně Krišpín a škrábe se na zobáčku.
3: Dáš si půlku?
2: Ukazuje Lóra na oschlý zbytek salátu.
3: Dobré to asi nebude, ale třeba to zažene hlad aspoň na chvíli.
1: Dodá ještě a drábkem krájí zelený list na dvě poloviny.
4: No nechci.
3: Dal bych si slunečnicová semínka nebo pořádný kus jablka nebo mrkvičku nebo...
2: Představuje si Krišpín laskominy, až se mu zbíhají sliny.
1: Na to si nech zajít chuť, štípne lehce Lóra Krišpína do křídla, aby přestal snít s otevřenýma očima.
3: Už je ráno, tyhle sny si nech na večer,
2: dodá ještě.
1: Já jen myslel,
2: zatváří se tajemně Krišpín,
1: že támhle ta hostina je tu pro nás.
2: A kývne hlavou ke stolku, u kterého před chvílí ležela Duffy.
1: O, Krišpíne, vydechne obdivně Lóra, ty jsi génius? Jak se ale dostaneme z klece?
2: Nech mě chvíli přemýšlet a uvidíš, usmívá se papoušek. Po pár minutách je všechno vymyšleno, naplánováno. Stačí se jen zapřít o stěnu klece, trochu zatáhnout správným směrem, mít kapičku štěstí a hop! Dvířka se slomozem otevřou, kovový zvuk tahá za uši, ale cesta ke stolu s dobrotami je volná. Oba papoušci přeletí halu a usadí se na hnědém dřevě.
1: Hostina, pochoduje Krišpín směrem k míse s ovocem.
2: Trošku mu to klouže, takže vypadá jako klaun v cirkuse.
1: To je legrace, směje se Lóra. Umíš si představit, jak by zuřila Duffy, kdyby nás tu takhle viděla? Ani bych to moc zažít nechtěl. Víš, jaký má knučák?
2: A ten chlapi na všechno naletí. S tou budou ještě potíže. Prorocky pokyvuje hlavou Krišpín.
1: Co budeme dělat, až se najíme? Vyzvídá Lóra. Já bych si chtěla prohlédnout dům.
2: Poletíš taky? Láká Krišpína.
1: Ten jenom kývne,
2: dojí kousek jablka a je připraven na výpravu po domě. Je to opravdu nádherný dům. Nahoře na schodech najde Lóra první atrakci.
1: Velké stojací hodiny s kyvadlem ve tvaru půl měsíce. Pojď se zhoupnout, volá nadšeně na Krišpína.
2: To si dá Krišpín líbit.
1: Hou sem, hou tam, panečku, to je paráda. A co dál?
5: Vážené dámy, vážení pánové, přistupte blíže, pojďte se pobavit. Náš křišťálový kolotoč má speciální prodloužené jízdy jen pro vás.
2: Vyvolává jako na pouti Krišpín zavěšený mezi ozdobami skleněného lustru.
5: Rádi závodíte, rádi změříte své síly se svým soupeřem, nenechte se odradit a ukažte, že závod ve šplhání po záclonách je jen hračka pro děti.
2: Napodobuje pouťový tlampač Lóra, se vší horlivosti šplhá po krajkové zácloně až ke stropu.
1: Poletují od jednoho pokoje ke druhému, prohlížejí se v benátských zrcadlech. Oba se báječně baví a užívají si svobody, když najednou Laura povídá:
3: jsem unavená, musím si odpočinout a napít se. Mám hrozitánskou žízeň.
1: Než se Krišpín stačí ohlédnout, Laura sedí na okraji stojanu a pije vodu z květinové misky. Jeden doušek, druhý, třetí.
3: To je úleva,
1: pohladí si bříško. Co's to udělala, děsí se Krišpín. Nevíš, jestli to byla čistá voda, nebo jestli v ní byly nějaké přísady pro kytky?
3: Asi, něco tam.
1: S Lorou se motá celý svět. Co je ti? Loro, vstávej, spěchá jí Krišpín na pomoc. Musíš na vzduch k oknu, postrkuje ji. Lóře je ale hodně špatně. Bolí jí bříško, hlava. Je celá malátná, sotva se doplouží na okenní rám. Dál to nejde. Dobrá, zůstaň tady. Já najdu nějakého doktora. Někoho přivedu, aby ti pomohl. Upravuje Krišpín Lóře fialkový list pod hlavou místo polštáře. Ještě, že v pokoji je pootevřené okno, jinak by to s Lórou špatně dopadlo. Krišpín se ještě jednou otočí, zakrouží kolem okna a vyrazí směrem k nejbližšímu stromu, kde by mohl najít hnízdo nějakého jiného ptačího druhu a zeptat se na cestu k lékaři. Má štěstí. Paní Kosice je příjemná dáma, velmi starostlivá a ochotná pomoci. Vysvětluje Krišpínovi cestu do zoologické zahrady, protože tam mají toho nejlepšího ptačího doktora, jakého zná. Máchá přitom křídly, až dělá průvan. Nakonec Krišpína poplácá po zádech, jako aby se nebál, že všechno dobře dopadne, rozloučí se a každý si jde po svém. Papoušek, povzbuzený vidinou rychlé pomoci Lóře, letí jako o závod. Jenom si stále opakuje, šikmo přes park, přes řeku, pak dvě zatáčky a je v zoo. U pokladny se zeptat na pana doktora a je vyhráno. Cesta uběhla rychle, ale co to? Paní u pokladny není ani vidět za houfem postávajících dětí a rodičů. Co teď? Krišpín dlouho neváhá a vletí dovnitř zoo a první, na koho narazí, je šimpanz Oliver. Vesele poskakuje z větve na větev a předvádí se mamince s dvěma dětmi. Hej, opičáku, zavolá Krišpín. Kde najdu doktora? Lóře je moc špatně a musím ji zachránit, než se vrátí Daffy a pan důležitý domů.
4: Kdo je u tebe opičák, papouchu?
1: Rozčiluje se na oko dobrák Oliver.
4: Jsem Oliver.
3: Krišpín, těší mě, představuje se papoušek. Pomůžeš mi?
1: Mrká na nového kamaráda.
4: Doktor tu ale dneska není. Musel k nějakému případu do cirkusu. Víš co, počkej na mě u žirafy Cecílie. Přijdu s Jonášem.
1: Spřádá plány Oliver. Krišpín proletí zahradou až k jejímu okraji, kde se pase vysokánská žirafa.
3: Dobrý den, Cecilko. Posílá mě Oliver. Prý nám pomůžete zachránit Lóru, chrlí ze sebe udýchaný papoušek.
4: Ráda, přikivuje rozvážně hlavou žirafa.
1: Než Krišpín vysvětlí, co se stalo, už jsou tu Oliver a Jonáš.
4: Jsem Jonáš.
1: Představuje se uctivě dlouhý, hubený had.
3: Na co potřebujeme sebou hada? Diví se Krišpín.
4: Je to kamarád a všechno podniká s námi, řekne rázně Oliver, aby nebylo pochyb, že sestava zachránců je jasně daná. Pak si sedne Cecilce na záda, Jonáš se jí omotá kolem krku, takže vypadá jako sametová stužka, a vyrazí zadním vchodem ven.
1: Krišpín letí vpředu a ukazuje cestu. Štrádují si to přímo k zahradě domu pana důležitého. Oliver a Jonáš jsou v zahradě co by dub. Cecilce dá trošku práci přelézt plot. Ale už je všechno v pořádku a všichni pospíchají k oknu, kde chudinka Laura leží na smrt nemocná. Už nemůže ani vstát, jen koulí očima a vzdychá. Oliver, Jonáš a Krišpín stojí kolem Lory jak tři sudičky. Cecilka natahuje krk a opírá si bradu o okraj parapetu. Jak Loru dostaneme pryč? Lámou si hlavu kamarádi.
0: tu chvíli se před vchodem ozvou brzdy auta, klapnutí dveří a psí štěkot před brankou. To je pan Důležitý a Duffy, zbledne Krišpín. Na velké přemýšlení není čas, štouchne hlavou Jonáš do Olivera. Spiklenecky na sebe mrknou a pak už to jde ráz na ráz. Oliver chytne Jonáše místo provázku, zaváže Lóru jako spěšný balík, Krišpín jim kulí oči, Cecilka na nic nečeká, popadne Jonáše jemně do pusy a peláši pryč přes zahradu, přímo ke dveřím, kudy právě vchází pan Důležitý. Krišpín letí za nimi s vítězným pokřikem. Povedlo se. Pan Důležitý je tak překvapený, že to vypadá, že na dobro skameněl. Duffy se třese jako obyčejný ratlík, schovaná za keřem tůví. I pan doktor se už vrátil do zoologické zahrady. A to je dobře. Lóře vypumpuje žaludek a najde pro ní i prostatečného Krišpína prostornou voliéru, aby už nemuseli bydlet u lidí, kteří je nemají rádi. Takže, až půjdete do zoo, nezapomeňte je navštívit.

Nejvyšší pan železničář, který chtěl mít tak velkou mašinku, jakou nemá nikdo na světě, se vydal za kouzelníkem za babou. Nasedl na krásnou drezínu a dojel ke staré výhybce a tam čekal až na půlnoc, protože pan Blahoš mu prozradil, že jen o půlnoci a při úplňku se výhybka otevře na zaklínání. Když odbyla půlnoc, řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most, prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Sotva to dořekl, páka povolila, výhybka se otočila a nejvyšší železničář viděl, že může jet ke kouzelníku Zababovi.

0: a jel stále rychleji a rychleji, až konečně brzdy zaskřípaly. Na británském nádraží byla veliká tabule Zababov. Než se stačil nejvyšší pan železničář pořádně rozhlédnout, už tu byl sám Zababa. Vypadal docela jako obyčejný inženýr, ale jen promluvil, hned se poznalo, že je kouzelník. Vím, že chcete, abych vám postavil největší mašinku na světě. Já to udělám, ale vy mi dáte všecko, co vyberete u všech pokladen za 3 dny. Dodací lhůta je o příštím úplňku. A než se nejvyšší pan železničář zpamatoval, byl kouzelník pryč a on upaloval v Drezíně na své nádraží. 3 dny před úplňkem poručil, aby mu dávali všechny peníze, které vyberou u pokladen. A bylo jich mnoho, daleko víc než jindy. A nejvyšší pan železničář si už nemyslel, že čaroděj Zababa je hloupý, protože poznal, že svými kouzly způsobil, že lidé ty 3 dny jezdili mnohem víc. A když nastal úplněk, jel nejvyšší pan železničář opět stejnou cestou k Zababovi. Ten už na něj čekal a velice se mračil a velice blýskal očima a řekl hrozným hlasem: Nejvyšší pane železničáři, poručil jsem vám, abyste přivezl opravdu všechno, co vyberete za 3 dny na vašem nádraží. A vy jste mne oklamal. Nedám vám mašinku. A musíte přivést ještě jednou peníze, které vyberete před příštím úplňkem. Co měl nejvyšší pan železničář dělat? Jel zpátky bez mašinky a přemýšlel, na kterou pokladnu asi zapomněli. Za měsíc jel znovu k Zababovi a vezl ještě víc peněz. Avšak černokněžník Zababa se ještě víc mračil a řekl ještě přísnějším hlasem: Přijďte za měsíc a přivezte znovu peníze, ale opravdu ze všech pokladen. A s tím nejvyššího pana železničáře propustil. Po celý měsíc znovu ještě přemýšlel pan železničář, na kterou pokladnu zapomněli. Byl poslední večer a pan železničář měl jít k Zababovi a ještě nevěděl, kterou pokladnu vynechali, když v tom slyšel volat nejmladšího pokladníka. Už jsem si vzpomněl, na kterou pokladnu jsme zapomněli. A otevřel automat, ve kterém se prodávají lístky na nástupiště. Byly tam 3 koruny a 67 knoflíků, které tam lidé naházeli místo peněz. Nejvyšší pan železničář si spokojeně oddychl a jel. Avšak po cestě si spočítal, že ho černokněžnická mašinka stála více než 10 jiných obyčejných mašinek.
1: Tady jsou peníze a chci svou mašinku, vyhrkl a ani nepozdravil.
0: Kouzelník Zababa mávl rukou a ozvaly se nádražní zvonky a vyzváněly všechny možné signály. Rámus byl stále větší, ozval se rachot a syčení a supění. A než bys 10 napočítal, už tu byla obrovská mašinka. Byla tak dlouhá, že nejvyšší pan železničář ani nemohl dohlédnout, kde je boudička pro strojvůdce. Co jste si přál, to máte. Hybaj do boudičky a ven z mého nádraží, řekl Zababa a zmizel. Jen tam vlezl, ani se nestačil rozhlédnout a mašinka se sama rozjela. A sotva se jen trochu porozhlédl, mašinka se zastavila. Byli na nádraží nejvyššího pana železničáře. Ten byl náramně zklamán, že ho nikdo nepřivítal a neobdivoval, když přijel s novou obrovskou lokomotivou. Co na plat? Půjde spát a na slávu musí počkat do zítra.

Milé děti, lesní zvířátka mi prozradila, že byste chtěli slyšet nějakou moc veselou pohádku. Já jsem si právě teď na jednu vzpomněl, ale ta zpočátku příliš vesele nevypadala. No, však uvidíte sami. Bude to tentokrát pohádka o zubatém drakovi.

0: Tak to bylo tak. Bylo jednou jedno krásné království. Nebylo to nijak daleko. Naopak, kdyby někdo tenkrát moc chtěl, za pár dní by tam mohl přijet, kdykoliv by si zamanul. Nebylo nijak malé to království, ale ani velké. Zkrátka takové akorát. V tomhle království byli všichni lidé hodní, pracovití a měli se tuze rádi. Bodeť by taky ne, když i král s královnou se milovali a starali se vzorně o všechny poddané, i o celé to království. Měli jediného syna, prince Jana. Toho měli rádi snad opravdu všichni na světě, protože princ Jan byl nejen pracovitý a statečný, ale i krásný. Byl vysoký a štíhlý, měl světlé vlnité vlasy, modré oči a čarovný úsměv, který znali a milovali lidé v celém království.
1: Drahá, nezdá se ti, že náš syn princ Jan by se měl už pomalu ohlížet po nějaké nevěstě? Nevšimla jsi, jestli se mu líbí nějaké děvče?
2: Myslím, že asi ne. Aspoň se mi s ničím takovým nesvěřil. Ale s tou nevěstou máš pravdu. Měl by si s ním pohovořit?
1: Dobře, promluvím s ním. Zítra si vyjedeme na lov.
0: Ve vedlejším království, které bylo vlastně jen o kousek dál, žil jiný král s královnou. Ti byli také moudří a spravedliví, také žili v lásce a také měli jenom jedno dítě. Měli dcerušku, krásnou jako báseň. Když princezna Jana, vlastně tak se ta princezna jmenovala, slavila své 18. narozeniny, tak si pozvala všechny své přátele i přátele svých rodičů. A pozvala, to pochopitelně, i prince Jana s královskými rodiči. A to bylo zrovínka v ten den, kdy si princ Jan se svým královským tatínkem vyjeli na lov.
3: Otče, je to už hodně dávno, co jsme si spolu vyjeli takhle sami. A kdykoliv jsme si vyjeli, vždycky si měl něco důležitého na srdci. Co pak je to tentokrát?
1: Víš, já a tvoje matka bychom rádi věděli, jestli se ti líbí, nebo jestli máš rád nějakou dívku. Zanedlouho již budeme staří a rádi bychom se dočkali vnoučat.
3: Tak to je mi líto, ale budu vás muset zklamat. Na ženění jsem ještě nepomýšlel a princeznu ani dívku, které bych chtěl dát své srdce, jsem doposud nepotkal.
1: Myslel jsem si to. A proto, když dnes přišlo pozvání od sousedního krále na oslavu narozenin princezny Jany, přijal jsem ho i za tebe. Na slavnosti jistě bude hodně urozených dám a třeba se ti některá zalíbí. S dárkem pro princeznu si nemusíš dělat starosti. Obstarám ho.
3: A dobrá, půjdu na tu oslavu, když si to přeješ. Ale dárek radši vyberu sám. Třeba tam potkám tu, o které se mi jen zdá. Podívej, tamhle to je krásný srnec. Je!
0: Ve vedlejším království se zatím sjížděli hosté na oslavu princezniných narozenin. Těch krásných kočárů, které přivezly překrásné dámy, těch ušlechtilých koní, jež ve zlatých postrojích na svých hřbetech přinesly statečné junáky. Slavnostních hostů, těch bylo na tisíce. Však taky hostina, kterou 2x10 dnů chystalo 100 kuchařů a 200 pomocníků, byla rozložena na tolika stolech, že by se ani za týden, ale ani za týden by se nedali obejít. Při hostině samé tančilo na 100 tanečníků a hrálo na 1000 hudebníků. A přesto, když přijel princ Jan, první, koho uviděl, byla princezna Jana.
2: Jsem ráda, králi a královno, že jste přijali mé pozvání. Tohle je jistě princ Jan? Těší mě, že tě poznávám, princi.
3: Já jsem velice potěšen. Přijmi mou gratulaci a tento dárek, který se mi zdá teď ubohý ve srovnání s tvojí krásou, jasná princezno.
2: Ale princi, tak nádherný prsten jsem ještě neviděl. A ten kámen ve tvaru srdce září jako zapadající slunce. Podívej, otče, to je nejkrásnější dárek, jaký jsem dostala. Děkuji ti, princi.
0: Od té chvíle si byly princezna Jana a princ Jan neustále na blízku. Všem bylo jasné, že se ti dva do sebe na první pohled zamilovali. 7 dní a 7 nocí trvala oslava princezniných narozenin. Ale posledního večera byl vzduch obzvláště vonavý. Hudba mimořádně teskná a princezna Jana nejvíce krásná. Tak krásná, že princ Jan místo slov loučení našel slova vyznání.
3: Princezno, víš, rád bych ti něco řekl. Ty jsi tak jiná než všechny dívky, co jsem kdy potkal. Tak jiná, že se mi tají dech, kdykoliv tě vidím. Tvoje oči jsou jako 2 hvězdy. Jano, samo pomyšlení, že bych měl odjet, bolí jako rána dýkou. Nechci už bez tebe vidět ráno slunce vycházet a večer se těšit pohledem na jeho západ. Já tě miluji. Vezmeš si mě?
2: Od první chvíle, co jsem tě spatřila, toužila jsem slyšet z tvých úst tato slova. Princi, ach můj princi, ráda se stanu tvojí ženou.
0: Princ Jan a princezna Jana trávili celé dny jen a jen spolu. Chodili po zahradách, drželi se za ruce, tančili na louce, projížděli se na koních a povídali si spolu o společné budoucnosti. Jejich štěstí jakoby nemělo konce. Ale 20. dne jejich zasnoubení se začalo dít něco podivného.
3: Co je to za hluk? Komoří, běžte se podívat, co se to děje na nádvoří.
1: Venku je nějaký vesničan a je velice vyděšený. Mám ho přivést?
3: Ano, uveď ho, prosím.
4: Vaše výnosti, hrozné neštěstí.
3: Uklidni se a pověs nám, co tě tak vyděsilo.
4: Je tam.
3: A uklidni se, člověče.
4: Drak je tam, výnosti. Strašlivý, obrovský, má takovéhle zuby a chce...
3: Co chce?
4: Vaše výnosti, on chce princeznu.
3: Tak princeznu říkáš?
4: Princeznu.
3: To je ale opovážlivost. Tolik lidí ta dračí potvora vyděsila a ještě chce moji nevěstu?
4: Princeznu.
3: Tak to tedy ne. Kde se usadil ten netvor?
4: Usídil se v lese za potokem. Tak, jak je ta skála, co se jí říká sový vrch. Princi, ale on je hrozný. Toho nepřemůžete.
3: No, to se ještě uvidí. Jen počkejte, já s ním zatočím. Děkuji ti za zprávu. Komoří, dej tomu dobrému člověku najíst a na cestu pár zlaťáků.
0: Princ Jan se opásal mečem, do ruky si vzal obrovský kýj a vydal se do lesa za potokem. Když přišel, drak zrovna spal. Ležel na břiše u díry do jeskyně a chrápal, až se skály otřásaly. Jeho 2 zuby trčely ze zavřené tlamy ven do výšky. Princ zvedl těžký palcát nad hlavu, rozmáchl se a bác! Vší silou praštil do jednoho toho velkého zubu, co tak trčel vzhůru. Bác! No to vám byla ale rána. Zub odletěl mezi stromy a 2 nejbližší rovnou přerazil. drak se probudil a z tlamy mu vyšlehl plamen. Princ vytrhl meč a připravil se k boji. Ale co se nestalo? Drak se začal usmívat.
5: Jej, jej, dom.

0: Mám zeleninu.
1: A proč si teda vzkázal pro princeznu?
0: Protože jsem slušný drak.

0: Zetkvíček.
1: Máš pravdu. To by bylo směšné. A co bys dělal, kdyby byla přišla princezna?
0: Šmarjo, no to já nevím. Já doufal, že přijdeš ty.
2: Uplynula hodina, dvě, tři. Uplynulo odpoledne a přiblížil se večer, kdy si princ uvědomil, že budou mít na zámku o něj strach. Rozloučil se tedy s drakem, zahodil palcát a vrátil se ke králi a královně a hlavně k princezně Janě. Všem všechno vypověděl a pak pozvali draka na svatbu. Po čase se ukázalo, že drak je vlastně hrozně hodný. A když měli princ s princeznou, vlastně po čase mladý král s královnou kopu dětí, byl jim veliký drak největším přítelem a ochráncem.

0: Na kraji rozkvetlého makového pole seděl motýl s malým černým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá: proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není? Sotva dořekl, z makového pole někdo zavolal: vždyť už jdu. A z máků jako z lesa vyšla panenka. Měla makokvítkovou sukni do zvonu a usmívala se. Jsem maková panenka. Motýl smekl malý černý cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel. Líbíš se mi, panenko. A udělal bych ti i dvě poklony, ale bojím se, aby mě nese zob kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Já mám tak červenou sukničku, že zažene každého kosa. A poskočila si a zatancovala dokola. Motýl Emanuel smekl černý cylindr a klaněl se na všechny strany. Přiletěl tam černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr. Motýl Emanuel tiše řekl: byl tu kos a sezob mi cylindr. Maková panenka se přestala točit dokola. To přece není možné. Mám tak červenou sukni, že se jí musí leknout každý kos. Motýl Emanuel sklonil hlavu. Sáhni si. Panenka si sáhla a Emanuel měl na hlavě opravdu jen tykadla. Posadili se na krajíček makového pole a panenka povídá: asi jsem ti lhala, ale ani o tom nevím. A teď mi řekni, jestli bys mě unes, kdybych si ti sedla mezi křídla. Usadila se tam a vznášeli se spolu nad rozkvetlým mákem. To je dobře, že mě uneseš, Emanueli, řekla panenka. Leď až doprostřed pole, já se tam musím s někým poradit. Doletěli doprostřed pole a tam uprostřed kvetoucích máků stála zralá makovice. Ta je z celého pole nejchytřejší, řekla maková panenka Emanuelovi a hned se začala ptát. Nemohla bys mi, makovice, povědět?
1: I mohla. Kdyby se zbyla točila ke sluníčku, byla by tvá sukýnka ještě červenější a kos by byl uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka a tak kos sezobl Emanuelovi cylindr. Je to všecko, co jsi chtěla vědět?
0: Děkuju, řekla maková panenka. Jen bych se ještě ráda dověděla, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zas vrátil.
2: Makovice se otřásla ve větru a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň. Maková panenka to udělala, makovice se otřásla a panence do dlaně napršel mák. V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla ještě makovice. A dál už si panenky a Emanuela nevšímala. Maková panenka se posadila Emanuelovi mezi křídla a letěli tak dlouho, až uviděli kosa. Seděl na plotě a slunce na něj svítilo. Na hlavě měl cylindr a zpíval.
0: To je Emanuelův cylindr, hned mu ho vrať, zavolala panenka.
2: Kos se tvářil, že prospěv makovou panenku vůbec neslyší. Panenka se k němu přitočila a upustila mu makové zrnko rovnou pod zobák. Kos se po něm ani nepodíval a povídá:
3: kde pak? Tím mě neuspíte. Mák já nezobám.
2: Postrčil si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál.
0: Nic se Emanueli nedá dělat, musíš nahoru ke sluníčku, řekla maková panenka.
2: Každý motýl se už od malička učí lítat ke sluníčku. Emanuel si dal do kapsy tři maková zrnka, zamhouřil oči a letěl rovnou nahoru. Nejdřív měl za zavřenými víčky červeno, pak bílo a nakonec modro. to už byl u samého sluníčka. Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce.
4: Ale tady 3 zrnka máku, řekl motýl Emanuel.
2: Nasetí, diví se slunce.
4: Ne, pro spaní, povídá Emanuel. Až sluníčko usneš, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr.
2: Ona nosí cylindr? Divilo se slunce.
4: Ne, to je můj, řekl Emanuel.
2: A podal slunci 3 zrnka máku.
4: Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo je a usnulo.
2: Když spí slunce, musí kos taky.
4: Usnul zrovna v polovině písničky a cylindr se mu skutálel z hlavy do trávy. Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku.
2: Za chvíli se vrátil motýl Emanuel od slunce.
4: Sáhl na větvičku pro cylindr, 3krát si ho posadil na hlavu a 3krát smekl.
2: Poprvé před sluníčkem, podruhé před makovou panenkou a do třetice jen tak sám sobě pro radost.

Nejstarší české pohádky. Hadí přirozenost. Jeden člověk si jednou zašel do lesa a tam uviděl hada přivázaného za ocas ke stromu. Slitoval se nad ním, odvázal ho a dal si ho za ňadra. Když se had v záňadří ohřál, začal muže kousat. On mu řekl, co to děláš, proč zlým odplácíš dobré? Had odpověděl, co je dáno od přirozenosti, žádný nemůže změnit. Tak i já si počínám, jak mě má přirozenost káže. I vyhledal ten člověk mudrce a pověděl mu, jak se všecko přihodilo. Mudrc se zamyslel a řekl, v té vaší při nemohu rozhodnout jenom podle toho, co jsem slyšel. Nejdřív ze všeho chci, aby byl had přivázán jako prve. A teprve pak vás rozsoudím. Tak se také stalo. Potom řekl mudrc, můžeš-li hade, uteč. A ty, milí příteli, nesnaž se hada osvobodit, protože on vždycky dělá jenom to, co je mu dáno od přirozenosti. Mluvící keř. Byla jednou jedna žena, kterou její muž napořád byl. Ona pak ve svých modlitbách prosila Boha, aby manžel co nejdřív zemřel. Muž to tušil, ale nijak mu to nevadilo. Myslel si, že má aspoň o důvod víc, aby jí tloukl. Žena mu totiž neustále nadávala a hádala se s ním a tím víc toužila po jeho smrti. Nakonec měla žena takového života až po krk i vypravila se k sousedce, aby si postěžovala. Povídá jí, buď tak hodná a poraď mi, co mám dělat. Můj muž mě pořád bije. Sousedka na to, kdo ví, možná si tím sama vina, ale poslechneš-li, věděla bych radu. Mám v zahradě veliký keř. Zítra ráno před východem slunce, ještě za tmy, zajdi k němu a řekni třikrát. Slyš mě, milý kři, můj muž mě bije. Žena samou dychtivostí sotva přečkala noc a časně ráno přišla k sousedce do zahrady. Ona ji tam však ale předešla a ukryla se za tím keřem. Když žena řekla, můj muž mě bije, odpověděla sousedka, proč pak mu nadáváš a modlíš se, aby zemřel? Potom ta žena navštívila sousedku a řekla jí, keř mi odpověděl tak a tak. Na to sousedka, tak vidíš, neříkala jsem ti, že si vším sama vina? O spolku člověka s hadem. Člověk a had jednou uzavřeli spolek. Dohodli se, že člověk bude denně dávat hadovi do misky mléko a had, že ho na oplátku obohatí. Když pak člověk skutečně zbohatl a nabyl na vážnosti, šel se ze slušnosti hadovi poděkovat za to, že teď jeho přičiněním oplývá majetkem a důstojenstvím. I vyslechl dík a řekl, to máš se mnou tak, já se mohu zachovat dobře nebo špatně podle toho, jak se mi zrovna hodí. Zamlouvá-li se mi kdo, zahrnu ho bohatstvím a přestane-li se mi zamlouvat, zase ho majetku zbavím. Když pak muž pověděl o té rozmluvě své ženě, nemusel se jí ani ptát, co ona na to. Spustila totiž sama. Je-li tomu tak, jak říkáš, zdá se mi lepší, abys ho zabil, dokud jsi ještě bohatý, než aby ses dočkal toho, že se na tebe rozhněvá a uvrhne tě zpět do chudoby. Muži se ta rada zalíbila a když jednoho dne nesl jako obvykle hadovi mléko, pokusil se mu sekerou useknout hlavu.
Ale chytrý had se nedal překvapit. Včas se stáhl do své jeskyně, takže rána zasáhla jenom kámen a kus ho odštípla. Kdo by se divil, že had, rozlícený tím zrádným činem, hned přikročil k pomstě. Napadl sedlákovi ovce a většinu z nich zahubil. A den na to mu zabil v kolébce synka. Když sedlák uviděl tu pohromu, řekl ženě, ta tvá slavná rada nestála za nic, nezbývá nám, než abys přišla s něčím lepším. Ona odpověděla, nemůžeš, myslím, udělat nic rozumnějšího, než že se pokusíš, bude-li to ještě vůbec možné, obnovit s ním spolek, jak jste se na něm prve shodli. Muž s tím byl srozuměn a vypravil se k jeskyni uraženého druha, aby mu zkusil nabídnout mléko a tak si ho usmířit. Zavolán k snídani, had se neobjevil, jenom se z jeskyně zeptal sedláka, co chce. Ten řekl, jako obvykle nesu mléko a snažně tě prosím, abys mi vrátil svou přízeň. Na to se had dal slyšet. Sotva obnovíme přátelství, aby bylo jako dřív. Ale bude snad možné zachovat z něho aspoň něco. Víš co? Přinášej mléko, jak bylo zvykem, postav je před jeskyni a odejdi. Já se ti za to odměním. Tak můžem, chceš-li, udržet navzájem dobrou vůli. Věřit si ale plně jeden druhému už nebudeme nikdy. Protože kdykoliv uvidím šrám na kameni, vždycky si vzpomenu na sekeru. A kdykoliv se ty podíváš na kolébku, připomeneš si hada. Poslové smrti. Byl jednou jeden člověk a ten uzavřel se smrtí dohodu, že si pro něho nepřijde, leda, že by k němu napřed vyslala 3 nebo 4 posly. Za nějaký čas se stalo, že ten člověk onemocněl horečkou i zavolali k němu lékaře. Ten ho prohlédl a poradil mu, aby pamatoval na duši, protože našel v jeho tepu i v moči smrtelné příznaky. Sám nemocný se přiznal, že ztratil všecku chuť k jídlu a když už něco sní, že to zase zvrátí. Hned potom k němu vešla smrt a volala ho sebou. Nemocný řekl, ještě nepůjdu, protože napřed nevyslala posly, jak bylo domluveno. Smrt na to, ale vyslala a všecky, jak jsem slíbila. Ten první posel přišel tenkrát, když tě roztřásla horečka. Druhým jsem se ohlásila, když ti lékař řekl, že jsou v tepu a v moči zlé příznaky. Po třetí jsem tě varovala, když si ztratil chuť k jídlu. Stěžuješ si tedy neprávem. Jenom hezky vstaň a pojď se mnou.

čekají nás stránky na Dobrou noc. Podruhé v tomto týdnu nás zavedou do dávných časů rozkvětu Majské říše. Vyprávěč příběhů František Bureš poznal tyto příběhy v autentickém podání. Pobýval totiž delší dobu v zemích, kde vznikly. Jsou to příběhy přinášející svědectví o dávné tradici majských předků a jejich moudrosti. Dnešní díl je nazvaný Lesní holub. Přečte nám ho Vladimír Brabec.

Před dávnými časy, v době rozkvětu Majské říše, žil v jednom z velkolepých majských měst mladý válečník. Byl to statečný a udatný bojovník, velmi oblíbený u dívek. Kudy šel, všechny se za ním otáčely. Měl za sebou už mnoho vítězných bojů a o jeho hrdinných činech se vyprávělo po celém území Majů. Na prsou nosil ozdobu ve tvaru hlavy jaguára jako znak divokého válečníka. Mladý bojovník se často vydával do okolního pralesa, aby se tam pocvičil ve střelbě z luku. Někdy jen tak pro zábavu, jindy zas, aby ulovil nějaké zvíře jako potravu. Jednou, když celý den pronásledoval krásného srnce a vystřelil už po něm 3 šípy, zjistil, že se nachází hluboko v pralese v místech, kde ještě nikdy nebyl. Uvědomil si, že se ztratil a nevěděl, kterým směrem se má vydat nazpět. Napadlo ho, že by měl zjistit směr podle dráhy slunce na obloze. Slunce však bylo korunami stromů téměř neustále zakryté.

Ale po celá staletí. Věděli, že Venuše v tomto ročním období sleduje dráhu slunce. Mohl se tedy vypravit domů správným směrem. Brzy se ocitl na břehu jezera. Před jeho očima se otevřel překrásný pohled na klidnou hladinu, rozprostírající se před ním v září měsíce. Pojednou uviděl, že po jezeře pluje kánoe. Když se přiblížil ke břehu, spatřil v ní mladík ženu s pádlem. Překvapením se mu málem zastavil dech. Ve svitu měsíce rozeznal, že je to krásná dívka. Hlavu jí zdobila čelenka z dlouhých ptačích per. Přes ramena jí splývaly dlouhé tmavé vlasy. Na sobě měla překrásně vyšívanou újpíl, bílou tuniku a mladík si všiml, jak se na ní třpití mnoho šperků, náhrdelníků a náramků. Úzká, dlouhá kánoe proplula před očima mladého válečníka a pomalu se ztrácela uprostřed jezera. Mladý bojovník se šťastně vrátil domů. Obraz krasavice však nosil neustále ve svém srdci. V příštích dnech se rozhodl, že se k jezeru vrátí. Nemohl se dočkat, až zase spatří záhadnou krasavici plující v loďce po jezeře. Brzy se za noci opět vypravil k jezeru, ale dívky se nedočkal. Řekl si, že se určitě objeví příští noc, ale ani tehdy ji mladík nezahledl. Jeho touha spatřit krasavici byla tak silná, že zůstal na břehu jezera celé další dny a noci. Avšak záhadná krasavice se neobjevila. Celé týdny strávil u jezera, aby krásnou dívku znovu uviděl. Obyvatele slavného majského města náhlá změna chování mladého válečníka zarmoutila. Báli se o jeho život, ptali se, co mohlo způsobit takový zvrat v jeho chování, a zdali se nepomátl. Nikdo nemohl tušit, co je opravdovou příčinou jeho stavu. Ani jeho nejbližší spolubojovníci důvod neznali, dokud se jim mladík sám nepřiznal. Když si vyslechli jeho příběh, dlouho se mezi sebou radili. Potom se jeho nejbližší přítel osmělil a řekl: znám jednu ženu, která umí léčit a je znalá i kouzel. Myslím, že uděláš nejlíp, když se jí se vším svěříš. Mnoha lidem už pomohla a věřím, že tě z toho vyléčí. Ale já se nechci léčit, odpověděl mladý bojovník. Nepřeji si nic jiného, než tu záhadnou dívku znovu spatřit. Chci jí zbožňovat, i kdyby to bylo jen na dálku. Vím dobře, že je to nadpřirozená bytost a já, i když jsem ze šlechtické rodiny, jí nejsem hoden, ale což pak je to zcela nesplnitelné přání moci se na ní jen dívat? Ach, kdybyste ji viděli, jak je krásná. Když skončil, v očích se mu zaleskly slzy. Zastydil se, že tím dokazuje svou slabost, a tak si hned oči utřel. Nakonec svolil, že příštího dne ženu, která umí léčit, navštíví. Ve stanovenou dobu se k ní všichni vydali. Vedchá stařena je už očekávala, mladíkův příběh se k ní už donesl. Když ho pozvala do chýše, řekla mu vážným hlasem: přeješ si moc těžkou věc, ale na tom nezáleží. Já tě zbavím toho smutného stavu, který prožíváš. Na chvíli se zamyslela a potom pokračovala. Záhadné nadpřirozené bytosti, jako je ta krásná dívka, kterou si viděl u jezera, spatří lidé jen velmi zřídka. Ale zvířata je mohou vidět vždycky. Zvláště se těmto bytostem líbí zpěv ptáků, kterému naslouchají s velkým potěšením. Chceš, abych tě proměnila v lesního holuba? Ano, chci, zvolal válečník. Ale už nikdy se znovu neproměníš v člověka, pokoušela se ho ještě naposledy přemluvit stařena.
Tvá skvělá budoucnost válečníka se rozplyne toho dne, když začneš létat jako pták.

Přijímáš tuto proměnu? Přijímám, zvolal mladík rozhodně. Stařena se došourala do kouta chýše a chvíli tam postála. Mladík slyšel, jak drmolí podivná slova, kterým nerozuměl. Potom se otočila a ve svých stařeckých prstech svírala velký trn z nějakého keře z okolí. Zítra večer bude měsíc v úplňku, řekla. A v noci potom budou vycházet božstva, aby se za svitu měsíce pokochala pohledem na krásy přírody. Jestli opravdu chceš spatřit svou krasavici a potěšit se společnou láskou, řekni znovu, že souhlasíš s proměnou. Ano, souhlasím, zvolal mladík nadšeně. Stařena přistoupila k mladíkovi a zapíchla mu trn hluboko do šíje. V tom okamžiku stál vedle ní místo statného bojovníka krásný lesní holub, který po chvíli zamával křídly a vyletěl

Druhého dne, když se setmělo, byla noc ještě kouzelnější než tenkrát, kdy se bojovník ocitl u jezera poprvé. Na obloze se nad vrcholky vysokých stromů pralesa vyhoupl zářivě bílý kotouč měsíce, který na hladinu záhadného jezera spouštěl paprsky jemnější než hedvábí. Najednou se na hladině jezera objevila dlouhá kánoe. Byla to tatáž loď, kterou válečník pozoroval na jezeře první noc. V tu chvíli se z větve stromu nad jezerem ozvalo sladké, holubí vrkání. Kánoe se zastavila a krásná žena s rozkoší poslouchala holubí hlas, který byl plný čarovného půvabu a citu. Když vrkání lesního holuba umlklo, krasavice máchla pádlem a odplula s lodí doprostřed jezera. Od té doby se tak stávalo za všech nocí, kdy byl měsíc v úplňku. Jednou pak, když holub vrkal ještě procítěněji, záhadná dívka k němu natáhla ruku. Holub okamžitě přilétl. Usadil se v přední části kánoe a znovu začal vrkat. Krasavice vzala holubka do dlaní, přivinula ho k sobě a mazlivě mu čechrala peří. Na šíji mu nahmatala tvrdý předmět. Byl to zelený trn. Sevřela ho mezi prsty a vytrhla. V tom okamžiku se krásný holub proměnil v urostlého muže a skácel se na dno lodi. Dívka uviděla, že je to mladý válečník. Byl však mrtvý. Náhlou přítomností urostlého těla se úzká kánoe začala naklánět a hrozilo, že se převrátí. Aby se loď nepotopila, mladá žena na poslední chvíli vykonala rozhodný čin. Zelený trn, který ještě svírala mezi prsty, si sama zapíchla do šíje. V okamžiku se proměnila v holubici a vznesla se do výšky. Od té doby uplynula celá staletí. Přece však za nocí, když je měsíc v úplňku, vyplouvá na jezero kánoe, která veze mrtvé tělo mladého válečníka. Vždycky zastaví na stejném místě u břehu a z větve stromu, jež se vypíná nad vodou, se kolem rozléhá smutné vrkání holubice, která lká nad smrtí svého milého.

Tři šišlavé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla tři dcery, Dorotku, Pětušku a Kačenku. Matka se v nich viděla. Všechno jim dovolila a rozmazlila je, až pánbu brání. Byli tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. Z řečí se mazlili a šišlali, jedna hůř než druhá. Kmotřička je často napomínala: holky, aspoň mluvit se naučte. Takhle se vám budou mládenci smát a nevdáte se. Ale co, kmotřičko, bránila matka své mazánky. Však oni se naučí, peněz mají dost, proč by se namáhali? Dcery rostly, léta jim nestála. No a byli na vdávání. Jenomže mládenci, kteří přišli na námluvy, utíkali sotva, holky promluvili. Třeba, že jinak byli dost pěkné a měli i bohaté věno. Nakonec sama matka uznala, že kmotřička měla pravdu a přísně nařídila svým šišlavým panám, aby přijde-li nápadník, mlčeli jako hrob. Jednou tak přivedla kmotřička mladého kupce z nedalekého města. Měl rád peníze. A to o šišlavých nevěstách se ještě k němu nedoneslo. Matka nařídila dcerám, aby před mládencem nepromluvili ani slovo, a chystala velikou trachtaci. Uvařili šlejšky pěkně v mléce, usmažili je na másle a posypali čerstvým tvarohem. Pak se oblékli do svátečního a čekali. V poledne přijela kmotřička se ženichem. Dcery se poklonili a mlčeli. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé a nikam nepřijdou. A kupci se to zamlouvalo. Najednou skočila kočka na pec, kde byly šlejšky, a pustila se do nich. Kačenka to viděla a vykřikla: mámo, kotka, papá, tleťky. Pak zrudla a bylo jí do pláče. Bětka to viděla a napomenula jí: Katinko, němjuv. Matka se na ní zostra podívala a Bětka vyběhla ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Už bylo jisté, že si ji kupec vezme, a tak se nezdržela a zajásala: dobře, že jsem nic nezetja, aspoň jsem se nepodzetja. Kupec byl najednou jako na trní. Dojedl, dopil, poděkoval za pohoštění a rychle se poroučel. Cestou k motřičce řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou mošnou, než by si vzal tam.

0: Tak už je únor, měsíc sněhuláků. V únoru vynesou mláďata našich lidí sáňky ze sklepů a půd a jdou dělat sněhuláky. Jak? Vytáhnou sáňky na stráň, spustí se na nich rovnou dolů a dole se pokaždé převrhnou a vyválejí ve sněhu. A tak se z nich stanou sněhuláci. A my psi je máme na starosti. Každý z nás běhá za mláďaty toho svého člověka, každý na ně hafá, aby se nezvrhla a nevyválela, aby nenosila celou zimu u nosu svíčku. A jenže to je jako když kosti na stěnu hází. Jednak je nikdo z nás nedohoní a jednak nepřekřičí. Protože všichni na sáňkách vřeští tak, že ta naše ponaučení stejně nemohou slyšet. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti. Běháme tedy za sáňkami jako pominutí a na naše vlastní zájmy nám nezbývá moc času. Taková sáňkovací stráň je například pošlapaná spoustou stop a stopování. To je můj koníček. Podle stopy poznám každého zajíce za naší vesnicí. Kdykoliv mě v čumáku pošimrá vůně zaječí tlapky, mám tisíc chutí si to s nějakým ušákem rozdat. Zajíc to ovšem dovede kalit 70, zatímco mě to běhá tak 35. Ale já jsem asi ještě v záběhu. A třeba mi to jednou bude šlapat podstatně líp. Když se zajíci přiblížíte na chramst, začnou kličkovat. Všichni ušáci jsou výborní driblézy. Jeden dělá kličky jako Bohumil Veselý, jiný jako František Veselý a další jako Jaroslav Holík. Na kličky jsem bohužel těžkopádnější a taky do vršku to ušákům táhne líp. Jsou totiž na ty stoupačky líp zkonstruovaní. Zadní nohy mají o hodně delší než přední. A ještě jedním výkonem se mohou zajíci honosit. Nemyslím tedy to, že dobře plavou. Myslím hlavně to, že každý zajíc dovede udělat ze psa jelena. My, hafani, jsme totiž šampioni v čuchu. Máme čumák deluxe. Mezi ostatními nosí je něčím tak mimořádným, jako třeba Mount Everest mezi horami, orchidej mezi květinami a olomoucké tvarůžky mezi vůněmi. Vyčucháme kde co a kde koho, ale právě zajíci ušili na náš čumák boudu. Běží, ale do pelechu nejdou rovnou. Před pelechem se vrátí přesně po stopě a ještě udělají pár odskoků stranou. Prostě tu stopu zamotají. My psi tedy jdeme po jejich stopě a ta najednou končí takovou motanicí. A každý z nás je z toho rázem jelen. Moc proto vzpomínám na to, jak jsem toho svého zajíce doběhl. Celé léto na mě dělal dlouhý nos. Pak přišla zima, šlo se sáňkovat a já na kopci najednou nabral do svého čenichu celý škopík zaječí vůně. Nemohl být než 3 psí skoky proti větru. A nebyl. Udělal jsem hop a on vystartoval. Včas. Já ho totiž vyplašil, já totiž při skoku dost žuchám. Vystartoval a začal nabírat tu svou 70. Jenže jsme byli na vrcholku kopce a on mohl pádit jen z kopce dolů. Nemohl uplatnit ty své stoupačkové přednosti. Z kopce mu to nedělá dobrotu, na to se ty jeho dlouhaté zadní běhy nehodí. Však se taky začal kotoulet, až to prášilo a už jsem ho držel v zubech. A mám tě, zařval jsem mu do kožichu psí silou. Mám tě a teď řekni, proč tě nemám zakousnout.
1: Protože jekotal strachy a třásl se, až mi to dělalo masáž dásní. Protože jsem obzvlášť vzácné zvíře.
0: Řval jsem mu do kožichu smíchy, ale ze zubu jsem ho nepustil. Jaké pak vzácné zvíře? Víc než zajíců je snad akorát už jen blech.
1: Já jsem vzácný. Jsem totéž, co velbloud. Jenže o mě je to pravda a o něm ne.
0: A co je o tobě pravda a o něm ne?
1: Že nemusí pít. Jenže to není pravda. Na poušti vydrží dlouho bez vody, ale než se tam vydá, musí nějaký ten kbelík vody vypít. Zatímco já nemusím pít třeba půl roku. Mně stačí, když koušu trávu, jetel a pampelišky. Stačí mi voda z rostlinné stravy. A velbloudovi ne.
0: No to byla pro mě novinka. Tak jsem ho pustil ze zubů, že ho jako za tu vzácnost nezakousnu. A v tu ránu měl v nohách 70 a zmizel za kopcem. A nikdy na mě už nedělá dlouhý nos.
2: Jenže já bych ho stejně nezakousl. Ani kdyby toho vypil tolik, co 4 velbloudy.

0: dalekém carství, v dalekém panství, za devaterými zeměmi a devaterými řekami, žili kdysi car a carevna a tím se jednou narodil syn, carevič Ivan. Chůvy ho kolébali, ale ne a ne ho ukolébat. Zavolali tedy matku, pojď, carevno panovnice, ukolébej svého syna. Matka ho kolébala, ale nic platno. I běžela k carovi, care, velký panovníče, pojď a ukolébej svého syna. Car kolébá a povídá, spi, synáčku, spi, miláčku. Až vyrosteš, dostaneš za ženu krásu nesmírnou, dceru tří matek, vnučku tří babiček, sestru devíti bratrů. A carevič Ivan usnul, jako když ho do vody hodí. Za 9 dnů se probudil a řekl, Sbohem, tatíčku, jedu si vyhledat krásu nesmírnou, vezmu si ji za ženu. Co tě to napadlo, děťátko, kam pak pojedeš? Vždyť je ti teprve 9 dní. Pojedu, kdybys mi nevím, jak bránil. I jeď si, jaké pak s tebou pořízení? Carevič Ivan se uchystal na cestu a šel hledat koně. Kousek od domu potkal stařečka. Kam pak máš namířeno, mládenče, jdeš volky nebo nevolky? Ale dědečku, volky, nevolky, byl jsem ještě malý chlapec, když mě otec kolíbal. A tenkrát mi slíbil za nevěstu krásu nesmírnou, dceru tří matek, vnučku tří babiček, sestru devíti bratrů. Dobře činíš, mládenče, ale pěšky tam nedojdeš. Krása nesmírná žije tuze daleko. A kde? Ve zlatém carství, v podslunečném panství, až na konci bílého světa, kde sluníčko vstává. Co si teď počnu? Bez koně sedlaného, bez bičíku hedvábného. I co bys? Tvůj tatíček má v konírně 30 koní. Jeden hřebec jako druhý. Rozkaž čeledínům, ať je napojí u synného moře. Jeden vleze do vody až po krk a když bude pít, rozbouří se vlny na syném moři, že budou narážet do strmých břehů. Toho koně si vem. Děkuji ti za dobré slovo, dědečku. Carevič udělal, jak mu stařeček poradil. Jel daleko, předaleko. Sluníčko se níží, noc se blíží. A tu carevič spatří dvůr velký jako město, chalupu pevnou jako hrad. Dojel k zápraží. Přivázal koně ke zlatému kroužku a vešel síní do světnice. Tam, na 9. dlaždici, leží v koutě na peci Baba Jaga kostlivá noha. Baba Jaga zvolala silným hlasem, ty opovážlivý člověče, železného kroužku nejsi hoden a přivážeš koně k zlatému. Dobrá babičko, tak se nezlob, však mohu koně odvázat a přivázat jinam. Tak co, dobrý mládenče, nahnala jsem ti strachu, neboj se o svou hlavičku, sedni si tuhle na lavičku a povídej, zda si rodu vznešeného a z kterého města vzdáleného. Byl jsem ještě malý chlapec, když mě otec kolíbal a slíbil mi za ženu krásu nesmírnou, dceru tří matek, vnučku tří babiček, sestru devíti bratrů. Prokaž mi tu laskavost, babičko, a pověz mi, kde žije krása nesmírná a jak se k ní dostanu. To já sama nevím, careviči. Už se mi krátí 300, ale o té kráse jsem jak těživa neslyšela. Jen spí, spí. Zítra ráno svolám své služebnictvo, třeba o ní někdo ví. 2. dne časně ráno stařena vstala, umyla se, vydrala se do běla, pak vyšla s carevičem Ivanem na zápraží a zvolala bohatýrským hlasem, zahvízdala mládeneckým hvizdem, křikla na šíré moře. Ryby a vodní hadi, pojďte ke mně. Hned se syné moře zakolébalo. Sešly se ryby velké i malé, schromáždili se roztodivní plazy a potvory mořské. Všichni táhnou k břehu v takovém množství, že zakryli vodu. Kde žije krása nesmírná, tří matek, dcera, tří babiček, vnučka, devíti bratrů, sestra, zeptala se stařena. Všechny ryby, všichni plazy, všechny mořské potvory svorně odpověděli. Co živi jsme neviděli, co živi jsme neslyšeli, kde krása nesmírná přebývá. Zvolala stařena k podnebesí. Slétni se, ptactvo nebeské. Letí ptáci, letí, jako mračno slunce zakrývají a všichni sborem odpovídají. Co živi jsme neviděli, co živi jsme neslyšeli, kde krása nesmírná přebývá. No, teď už nemám koho se ptát, řekla Baba Jaga. Vzala careviče za ruku a odvedla ho do chalupy. Sotva vešli do chalupy, přiletěl pták Mogul. Klesl k zemi a za okny se rázem setměl. Ach, ptáku Mogule, kde jsi lítal, kde jsi byl, proč se tolik opozdil? Strojil jsem krásu nesmírnou. Šla na návštěvu. To zrovna potřebují, prokaž mi věrnou službu, dones tam careviče Ivana. Jak poroučíš, babičko? Carevič usedl na ptáka Mogula. Ten se vznesl a vyletěl vysoko, převysoko. Letěl 3 roky, až doletěl na zelené louky, kde roste hedvábná travička, kde voní blankitná kvítečka. A tam klesl na zem. Támhle jsou bělokamenné paláce, kde žije krása nesmírná. Carevič vstoupil do města a procházel se po ulicích. Jak si tak vykračoval, došel až na náměstí a vidí, že tam katovi pacholci tlučou nějakého muže karabáčem. Proč ho bijete, zeptal se. Za to, že je našemu carovi dlužen 10 000 a včas nezaplatil. Ale kdo ho vykoupí, tomu kostěj nesmrtelný unese ženu. I zželelo se ho careviči Ivanovi a rozhodl se, že muže vykoupí. Ženu nemám, pomyslil si, kostěj mi nemá koho vzít. Zaplatil výkupné a šel pryč. Ale ten muž se za ním rozběhl a volá: děkuju ti, careviči Ivane, budu ti věrně sloužit. A jak pak ti říkají? Mně říkají udatný Bulat. Dobrá. Půjdeme dobývat krásu nesmírnou. V tu chvíli vyšla právě krása nesmírná na zábraží. Sotva ji carevič spatřil, hluboko se uklonil a promluvil k ní laskavou řečí. Po synném moři však připluli lodě. 30 bohatýrů přijelo, aby se zasnoubilo s krásou nesmírnou. Ti všichni se careviči Ivanovi posmívají. Dej pokoj, dřeváku vesnický, co pak je taková krasavice pro tebe? Nestojíš ani za její malíček. Strkají se jeden přes druhého, aby mu krásnou nevěstu přebrali. To carevič Ivan nestrpěl. Mávl rukou. Vznikla ulice. Mávl druhou, vznikla ulička. Tu udatný Bulat uchopil krasavici za pravou ruku, posadil ji na koně, pak popadl careviče za levé rameno, posadil ho za krásnou panu, sám se chytil třmenu a rozjeli se z města, co koni síly stačili. Tak jeli a jeli, až je stihla tmavá noc. Postavili bílý stan a krása nesmírná ulehla k spánku. Udatný Bulat spal na prahu a carevič Ivan stál na stráži. Stál a stál, ale brzy ho přemohla únava. Oči se mu klížily. Usedl vedle stanu a usnul bohatýrským spánkem. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl kostěj nesmrtelný a unesl krásu nesmírnou. Jenom stuha z copů zůstala na zemi. Za svítání se carevič Ivan probudil a co nevidí? Po kráse nesmírné ani potuchy, jen stužka leží na zemi. Hořce zaplakal, hlasitě zanaříkal. Udatný Bulat se probudil a ptá se. Proč pláčeš, careviči Ivane, proč naříkáš? Jak nemám plakat? Někdo unesl krásu nesmírnou. Jak pak si tedy hlídal? No, hlídal jsem, ale spánek mě přemohl. Teď je pozdě bycha honit. Dobře vím, kdo to udělal. Kostěj nesmrtelný. 3 roky musíme hledat jeho smrt. Kostějova smrt je ve vejci. To vejce v kachně, kachna v soudku a sud pluje po Sinném moři. Co dělat? Oba pobratímové se tedy vydali k Sinnému moři. Šli den, po dnu týden, po týdnu měsíc. Kráčeli rok, kráčeli 2. Sotva se vlekli, tak byli vyčerpaní, unavení a hladoví. V tom letěl jestřáb. Carevič Ivan popadl pevný luk. Hej, jestřábe, zastřelím tě a s ním. Nejes mě, careviči Ivane, v nouzi se ti budu hodit. Udatný Bulat spatřil medvěda. Hej, medvěde, zabiju tě a s ním. Nejes mě, udatný Bulate, v nouzi se ti budu hodit. Šli dál. Došli až k Sinnému moři a tu vidí, jak se na břehu zmítá štika. Už tě máme, štiko zubatá, a teď tě sníme. Nejeste mě, mládenci, radši mě hoďte do moře. V nouzi se vám budu hodit. Náhle se Sinné moře zakolébalo. Voda se rozbouřila a zalila břehy. Přivalila se vysoká vlna a vyhodila na břeh dubový soudek. Přiběhl medvěd, zvedl soudek a udeřil jim o zem. Soudek se rozsypal, vyletěla odtud kachna a vznesla se vysoko až pod oblaka. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl jestřáb. Chytil kachnu a roztrhl jí vejpůl. Z kachny vypadlo vejce a rovnou do moře. Tam je chytila štika, doplula k břehu a dala je careviči Ivanu. Ten je uložil do záňadří a zamířili ke kostěji nesmrtelnému. Carevič Ivan vyndal ze záňadří vejce a ukázal je Kostějovi nesmrtelnému. Co je tohle? Kostějovi se skalil zrak, hned skrotl jako beránek. Carevič přendal vejce z ruky do ruky a vida hodil tak Kostějem z kouta do kouta. Udatný Bulat popadl vejce a zmačkl jej. A to byla Kostějova poslední hodinka. Carevič Ivan a udatný Bulat si vzali z konírny 3 koně, na jednoho posadili krásu nesmírnou a vydali se na cestu. Jeli dlouho, předlouho. Dostihla je tmavá noc. Postavili bílý stan. Krása nesmírná spala ve stanu, carevič Ivan u prahu a udatný Bulat stál na stráži. O půlnoci přiletělo 12 holubic. Udeřili křídly o zem a zvolali silnými hlasy. Udatný Bulate a careviči Ivane, zabili jste našeho bratra, unesli jste naši švegrušku, za to se nedočkáte štěstí. Až přijde carevič domů, nechá si vyvést svého nejmilejšího psa, ten se psovodovi vytrhne z rukou a careviče roztrhá. A kdo tohle slyší a careviči poví, ten po kolena skamení. Sotva to dopověděli a odletěli, přilétlo 12 vran. Nedočkáte se štěstí, mládenci. Až carevič přijede domů, rozkáže čeledínům, aby vyvedli jeho nejmilejšího koně. Ten careviče ukope. A kdo tohle slyší a careviči poví, ten popás z kamení. Sotva to zněli jejich hlasy, připlazili se hadi. Carevič pohladí svou nejmilejší krávu a ta ho utrká, zasyčeli. A kdo tohle slyší a careviči poví, ten z kamení od hlavy k patě. Hadi se odplazili, ale udatný Bulat stál u stanu a proléval hořké slzy. Brzy z rána za svítání vyrazili dál. Za dlouho, za krátko přijel carevič domů a oženil se s krásou nesmírnou. Uplynul týden. Tu řekl carevič mladé ženě, ukážu ti svého nejmilejšího psa. Udatný Bulat si vzal meč a stoupl si u zápraží. Už vedou psa. Ten se vytrhl psovodovi a rovnou k zábraží, ale Bulat mávl mečem a psa vejpůl roztěl. Carevič se na Bulata rozhněval, ale za staré služby mu odpustil. Neřekl ani slovo. Druhého dne nařídil, aby čeledínové vyvedli jeho nejmilejšího koně. Kůň přetrhl provaz, vytrhl se čeledínovi a přímo k zlatému zápraží. V tom udatný Bulat vytasil ostrý meč a utěl koni hlavu. Tu se carevič strašně rozhněval a nakázal, aby Bulata chytili a pověsili, ale krása nesmírná to nedopustila. Na staré služby celý život nezapomínej, kdyby nebylo Bulata, nikdy bys mě nedostal za ženu. Třetího dne carevič rozkázal, aby mu přivedli nejmilejší krávu, ale udatný Bulat i té utěl hlavu. Tehdy se carevič rozhněval, víc už nikoho neposlouchal, zavolal kata a nařídil mu, aby Bulatovi srazil hlavu. Ach, careviči, careviči, když mě chceš dát popravit, to raději zemřu sám. Dovol mi jenom, abych ti o trojím pověděl. I vyprávěl udatný Bulat, jak přiletělo 12 holubic a co říkali, a skamenil po kolena. Vyprávěl o 12 vránách a skamenil po pás. Vyprávěl o 12 hadech a celý se proměnil v plačící bílý kámen. Marně plakal carevič, marně prolévala slzy krása nesmírná. Postavili bílý kámen do zvláštní světnice, každý den tam chodili a smutně plakali. Uplynulo mnoho let. Jednou carevič stál u bílého kamene a v tom slyší podivný hlas. Proč pláčeš a naříkáš? Vždyť já sám se tolik trápím. Jak bych neplakal, věrného přítele jsem zahubil. Můžeš mě zachránit, careviči Ivane. Máš dvě milované děti. Odveď je do hlubokého lesa, ať je tam roztrhá, dravá zvěř. Carevič se zarmoutil. Pověděl o tom kráse nesmírné. Tesknili, hořekovali, smutně si poplakali. Pak zavedli milé děti do hlubokého lesa a tam je zanechali. Když se vrátili domů, vyšel jim vstříc udatný Bulat, ještě krásnější než dřív. Muž a žena ho objímají a radují se a přitom prolévají hořké slzy. Je vám líto dětí, vidíte. Je nám jich tuze líto, udatný Bulate, ale aspoň máme před tebou čisté svědomí. Nenaříkejte dřív, než je čas, řekl Bulat. Pojďme do lesa, podíváme se, co se tam s dětmi děje. Šli do lesa. A tu vidí, že děti spí pod keřem. Matka medvědice je zahřívá teplým kožichem. Liška od nich mouchy odhání. Děti jsou živy a zdraví. Panečku, a hned byla velikánská hostina, až se stoly prohýbaly. Trvala 3 dny, 3 týdny a 3 měsíce. Byl tam blízko kopec. Na tom kopci zvonec. Na ten zvonec zazvonili. Pohádkám je konec.
1: Takhle to asi, paní, má být.
2: Počkej, já se teď podívám.
1: Už nebude vám krása vadit. V kožišku budete ošklivá. Nepozná vás, kdyby vás hledal. Můžete jít si, kam jen chcete. A všude, jako myška šedá, v kožíšku šedém proklouznete.
2: A co když nikdy? Chtěla bych být hezká.
1: To je přece snadné, paní má. Vezměte sebou krásné šaty. A kdekoliv je obléknete, zase z vás bude princezna.

0: Do noci planou pochodně ve stanovém táboře krále Kazisvěta. Kejklíři, polikači ohně a orientální tanečnice baví zhýralého válečníka, zatímco v přítmí arkád starého hradu prchá v přestrojení do myšího kožíšku krásná lada, doprovázená starou dobrou chůvou. Na cestě je zastaví všudy přítomní Kazisvětovi pohůdci.
1: Kam tak pozdě?
2: Což to dovoleno není? Do lesa jdem.
1: Co tam?
2: Na koření. Když je v noci natrhané, pak prospívá nejvíce.
3: Pustí, ať nás neuhrane, jsou to čarodějnice.
0: Kazisvěta uhranula očima tanečnice, která po podmanivém tanci padá k jeho nohám. Tlustý král upíjí ze džbánu vína. Tou dobou je už princezna daleko za branami obléhaného hradu.
4: Sama do světa půjdete mi. Nebojíte se?
5: Vůbec ne. Jen válku přinesla bych zemi. Takhle Kazisvět odtáhne. Pozdravuj, tatínka. Řekni, že nemusím to mě strach.
4: Dejte si pozor na ty šaty. Je plno prachu po cestách. A tady... Tady jsou buchty.
5: S Bohem, kumor.
4: Stejně mi žalem pukne srdce.
5: Nepláč.
4: A hlavně... Prosím vás... Hlavně si pěkně myjte ruce a všude zdravte starší lidi, ať vidí, jak jste vychovan.
5: Budu. A věřit tatínkovi.
4: Co?
5: Že to takhle bude lepší. A věřit, že ho mám moc ráda.

0: Kde je vaše dcera?
1: Nevím. Nevím, Věru.
0: Nejsem, pane, zvyklý na podvod a klam. Jestli nemůžete najít svoji dceru, všechno prohledám a najdu si ji sám. Vaši zemi splení vojsky ukrutnými. Pole mohou moje koně rozdupat. Princezna se stane mojí otrokyní. Místo hvězdičky ji značku vpálí kat.
2: Naposledy políbila stařička chůva princeznu na tvář. Ta mizí v černém lese, s jehož temnotou splývá pláštík z myší kůže. Takto nenápadně ustrojená, se zlatou hvězdou pečlivě ukrytou, prchá Lada cestou necestou. Tam, kde si je jistá, že nepotká živáčka, odkládá svoje přestrojení a v prostých šatech putuje neznámou krajinou. Prochází vysokými horami, bloudí stále méně známými kouty, její kroky lemují i exotické kaktusy, až narazí na místa, která jsou jí povědomá. Opět navléká svůj kožíšek z myší, upíná se pod svoji nevábnou plachetku a v zápětí potkává starou babičku.

0: A potom přišlo jaro. Sluníčko šimrlo pupence na mladonkých větvičkách tenonkými zlatými pramínky, to aby se uvnitř vědělo, že už je čas. Hladilo loučky, paseky a stráně, to aby se mladým travičkám víc chtělo na svět. Hřálo tůňky, potůčky i rybníčky, aby první jarní zalití ke kořínkům nebylo tak studené. A prohřívalo i první jarní vánek, aby nezábnul a nezahnal mladé výhonky zpátky do větviček. Astraka Kristýna, která je v lese právě pro nové zprávy, roznášela tu novinu už od rána krajem a široko a daleko. Pod lískovým keřem za ostružinovou pasekou u dubového mlází právě počítal Bůbí Ježkovi Cyrilovi jarní bodliny první, když jim nad hlavičkami spustila Kristýna to jarní zvěstování.
1: Je, přišlo jaro do lesa, brundivár, kdo neplesá. Musíme to neprodleně a i hned povědět Teresce.
0: Zavolalo dráče na Cyrila a už peláší přes 20 kořenů k prostřednímu dubu, kde měla veverka Tereska své přebývání.

0: volalo už mezi tím dráče do koruny prostředního dubu, i když dohromady ani pořádně nevědělo, co to jaro vlastně doopravdy je. Na dubu to nejdřív zachrastilo, potom zašustilo, na to zahořelo zrzavým kožíškem a nakonec vykoukla z pavučiny větví střepatá hlavička veverky Teresky.
1: Já vím, Vůby, volala to straka Kristýna. Chceš si hrát?
0: A už se jí huňatý prachový ocásek kmitá přes borůvkový palouk dolů k potůčku rokyťáku, tak, že měli Bůby s Cyrilem pořádně co dělat, aby s ní nestratili krok. Když doběhli k břízkám, vzpomněla si Tereska, že už hodněkrát sluníčko oběhlo celičké nebe, co tady s Ježkem Cyrilem a zajícem Kryšpínem udělali do krajní břízky větvičkové znamínko, jak je dráče veliké.
1: Pojď, Bůby, podíváme se, jak si vyrostl od země po zimním měření naposledy.
2: Právně, zkontrolujeme, jak nám rosteš.
0: Věděl najednou i Cyril a tvářil se důležitě, jako ostatně vždycky, když ho někdo předešel s nápadem. Tereska se postavila u krajní břízky zprava a hledala znamení v bílé, černě kropenaté březové kůře. Když ho našla, zakývala na dráče a to se pěkně postavilo pod malý březový stromek zpříma, to aby měla veverka Tereska lepší oko.
2: Tak se mi zdá, že nám moc nerosteš. No jo, už je to tak. Znamínko je zrovna tam, co bylo naposledy.
3: A proč nerostu vám? To budu pořád takhle maličký, akorát podbedlý klobouk, jak říkala Liška Denisa?
2: Ne, neroste na jaře, poroste v létě. Ať se pěkně postaví do majových deštíků hnedle a poroste jako z vody. Vlastně úplně jako z vody.
1: Co pak zvířátka rostou z vody, Cyrile? Z vody rostou jenom kytičky, travičky a stromečky. Stromečky! Už to mám. On neroste jenom Bůby, ona roste i malá břízka. A tak se znamínko povytahuje do výšky s ní. Břízka roste stejně rychle jako náš Bůby a tak je znamínko pořád tam, co bylo. Tak je to.
3: Tak já přece jenom rostu do výšky vám?
1: To víš, že rosteš. A jak? Břízky rostou ze všech stromků v lese nejrychleji.
0: Veverka Tereska se rozběhla k potoku rokyťáku, jenomže jak se rozběhla, tak se hned zase zastavila. Od potoka totiž peláší sisel Augustína prská kolem sebe ze strachu. Když uviděl veverku, dal se hned do žalování.
4: Zachraň se, kdo můžeš! Na potoce se usadilo strašlivé strašidlo strašecí.
3: Jaké strašidlo, Augustíne?
4: Strašlivé strašidlo, nejstrašnější, nejstrašidelnější. Takové klapavé.
0: Zarazil se Augustín z řečí, protože vlastně ani pořádně nevěděl, jaké to strašidlo doopravdy je. Ale už běží ohlásit tu novinu dál.
1: To jsem z toho syslího vysvětlování nezmoudřela ani trošku.
0: Posteskla si veverka Tereska, zavrtila okatou hlavičkou a už se rozhlíží, kam se zase poděl Ježek Cyril. Ten už byl ale zase zpátky na borůvkové pasece a všem, které potkal, vysvětloval, jaké strašlivé klap se usadilo na potoce a že s ním ani on, Ježek Cyril, nic nesvedl a nepořídil.
1: Půjdeš se mnou, Bůby? Nebojíš se? Musíme se přece podívat, jak to doopravdy je. Víš, jaký je Augustín hrdina z dálky?
0: Na břehu bublavého potůčku rokyťáku pobíhal sem a tam žabák Kvído, co měl potůček rokyťák a blízké okolí na starosti, a hudroval jako nazlobený tetřev, až z toho byl celý špatný. A potom to uslyšeli taky.
5: Nepřibližovat se, nestupovat, kvaky, kvak.
0: Konal žabák Kvído svou mokrou povinnost dobře, ale bylo znát, že má pod třemi žabími srdíčky radost, že už u potoka není sám.
1: Že by už přiletěl čáp Viktorín, Ale na něho je ještě brzy. Jenomže takhle klapat umí jenom on svým dlouhým zobákem červeným.
3: Jaký Viktorín? Čáp? Teresko?
1: Čáp Viktorín. Na zimu odlétá do teplých krajin pro lepší živobytí a proti umrznutí. Proto ho ještě neznáš.
3: Tak proč ho Kvído nezažene zpátky domů, když hlídá potůček Rokyťák proti Rotice?
1: Protože Viktorín je velikánský, vysokánský a má na Kvída dlouhý červený zobák. Klidně by ho zachvátil a spolknul najednou.
3: A tebe nezachvátí, Teresko?
1: Neboj, Viktorín veverkám neubližuje.
0: Potom veverka oběhla kámen Placatec, co sem přece schodil krakonož z hor kvůli modravé tuňce a lepšímu napití, a kouká po vodě nahoru i dolů, kdeže jsou vysoké červené nohy čápa Viktorína. A odkud to tedy klape jeho obrovitánský zobec zobatý? A potom, když to uslyšela, tak to také uhlídala a uviděla.
1: Ale vždyť to klape vodní mlýnek. To tady jistě postavili kluci ze vsi. Stavějí vodní mlýnky každičké jaro. Jaro už je ve vsi.
0: Radovala se veverka Tereska do kolečka, div si ocásek nechytila.
6: Tak co je to tady za neplechu, veverčí, dráčecí a ještí? Víte vy tři, že jste mi tím svým potůčkovým klapáním překazili zimní spaní? Právě, když se mi začalo zdát o těch nejsladších jahodách ve světě svěťoucím.
0: Bůby se podíval po tom strašlivém hubování a potom na oči uviděl, jak z nory nad strží k potoku vykukuje nazlobený jezevec Adalbert a prská kolem sebe, až je duha.

0: To je vodní mlýnek, Adalberte. Přišlo jaro. Podívej.
1: Jaro. A kdy dospím tři veršíky? Aha. Tady bude ticho jako za největšího mrazu. A basta.
2: Poručil jezevec Adalbert a ušláme větvičky z křoví a hází je na klapací mlýnek pořadě a vytrvale. Potom si jeden kousek borový nakonec přece jenom chytil mezi vidličkami, co drželi mlýnek nad vodou, zaskřípnul se mezi lopatkami a bylo poklapání. U potůčku bylo ticho jako o půlnoci v zimě.
3: Ty jsi tomu dal, Adalberte. Ještě zaženeš jaro zpátky do pelíšku.
0: Hned to vytáhni.
2: Proučel maličký Bůby a stavil se kurážně za kamenem, protože se mu to klapání líbilo náramně. A teď se bál, jak řekla Tereska, že jaro opravdu uteče za les.
1: To tak. Tady bude ticho, tichoučko, paloučkově. Na jaro ještě brzy. Už jsem řekl a jde se spát.
0: A je pryč. Kdo to kolečko teďka spraví, když ne ten, kdo ho pokazil?
4: Tak si budeme muset poradit zase sami, samozřejmě. To je jasná věc.
2: Prohlásil ježek Cyril, který se po celé jezevčí hubování schovával za kamenem a teď dělal hrdinu příkladně, jak on to jenom dovedl. Na raz, dva, tři, to nešlo. Bůby strkal od potoka, co jenom stačil. Ježek táhnul k potoku obráceně a veverka Tereska pomáhala hned tomu a hned zas tomu druhému, aby byla spravedlnost. Žabák Kvído pobíhal kolem okolo a radil, ukazoval a zase radil. A všichni samou námahou až do úpadu. Už bylo málem po síle, když větvička silně lupla, přelomila se. A mlýnek se roztočil, až voda stříkala na všechny a na všechny strany. Kvído vyskočil na klapací mlýnková křidelka, která se v té vodní duhové záplavě míhala jako koroptví peroutky při letu a skákal do rokyťáku salta, kotrmelce, šipky a přemety, až se Bůby, Tereska i Cyril mohli utleskat. Na chvíli se ještě polekali. To, když se z jezevčí nory vystrčila pruhovaná hlava rozespalého jezevce Adalberta. Ten byl tak naspaný, že vlastně pořád chodil jenom v proužkovaném pyžamu. Jenže potom i jezevec Adalbert chvíli okukoval mlýnek a potom se s jarem smířil. Protřel si tlapkami oči a skutálil se k ním.
1: Ono se mi stejně tam nahoře v noře začalo zdát, jak mě bolí zuby. A takové sny, bolavé, nemají jezevci rádi ani dost málo.

bylo u potoka, jako v pohádkové knížce. Ukázal se i jelen Hubert, ale bylo ho o hodně míň, protože mezi tím stačil zahodit svoje parohy 16 teráky, aby mu letos narostly dokonce 18 teráky, největší na hůrce a kolem. Tak, že bude Hubert nakonec kapitální. To už ale sluníčko natřásalo hebonké červánčí podušky a ukládalo se ke spaní. A když z vesničky pod lesem zaznělo klekání večerní, utíkala do svých pelíšků také všechna zvířátka. Bůby se na chvojí sice ještě převaloval chvíli, ale potom usnul spaním vonavým jako usměvavé kvítečky fialek, kterých bylo dneska kolem potoka rozesmáto.

bělinka a růženka. Jedna chudá vdova měla dvě dcery a bydlela s nimi v osamělé chaloupce u lesa. Před chaloupkou byla zahrádka a v ní zrovna pod okny dva růžové keře. Na jednom rostly červené a na druhém bílé růže. Obě dcerky byly také jako dvě růžičky, jedna bílá, jedna červená, však se také jmenovaly Růženka a Bělinka. Obě byly hodné, matku poslouchali a pomáhali jí. A přece byla každá trochu jiná. Růženka měla pořád červené tvářičky, protože byla nejraději venku. Běhala po lukách a po mezích, hledala kvítí, honila se za motýly a zpívala si se skřivánky o závod. Bělinka byla spíš tichá. Držela se víc u maminky, líbilo se jí doma hospodařit. Matka je vodila do lesa sbírat klestí a šišky na zimu. Často si tam vyšli sami na jahody nebo na maliny, běhali spolu po lese a žádné zvíře jim neublížilo, žádné se jich nebálo. Divoký králík jim jedl z ruky, srnky se vedle nich pokojně pásly a jelen vesele běžel svou cestou, ptáci se houpali na větvích a zpívali jim nad hlavou. Když se někdy sestřičky v lese opozdily a překvapila je noc, klidně ulehly vedle sebe na mechové podušky a spaly až do rána. Matka věděla, že se jim v lese nic zlého nestane a neměla o ně starost. V chaloupce měli po celý rok čisto a útulno. Radost pohledět. V létě se o to starala Růženka. Nosila domů luční kvítí, kytici dala do džbánku a pokaždé do ní přidala dvě růže ze zahrádky, červenou ze svého keře a bílou z Bělinčina. V zimě Bělinka ráno zatopila a nad oheň zavěsila kotlík. Byl jenom mosazný, ale blýskal se jako zlato, tak dobře ho Růženka vyleštila. Tak měli pořád něco na práci. Večer matka vždycky řekla, jdi, Bělinko, zastrč závoru. Potom se posadili ke krbu, matka si vzala brýle a předčítala z velké knihy. Dcerky poslouchali a předli. U nohou jim ležela ovečka

0: a za nimi seděla na bydle bílá holubička. Hlavu měla schovanou pod křídlem. Všechny byly rády, že jsou v teple, nic jim nevadilo, že venku sněží. Jednou večer, když zase seděli pěkně pohromadě, zaklepal někdo na dveře. Vyskoč, růženko, a otevři, řekla matka. To bude nějaký pocestný, asi zabloudil a teď hledá nocleh. Růženka běžela odstrčit závoru, ale venku nebyl žádný ubohý člověk. Stál tam medvěd a hned strkal do dveří svou černou huňatou hlavu. Růženka vykřikla a uskočila. Ovečka zabečela, holubice vzlétla a třepotala se pod stropem a bělinka se schovala pod postel. Medvěd však promluvil lidským hlasem.
1: Nebojte se, já vám neublížím. Jsem jen tuze promrzlý a rád bych se u vás trošku ohřál.
0: Chudáčku medvěde, politovala ho matka, jen pojď dál a lehni si k ohni, ale dej pozor, ať se ti nepřipálí kožich, a hned zavolala. Bělinko, růženko, pojďte sem, medvěd vám nic neudělá, je hodný. A tak obě vyšly z úkrytu a také ovečka a holubice se pomalu přestali bát a vrátili se na svá místa.
1: Prosím vás, děvčata, vyklepejte mi trochu sníh z kožichu,
0: poprosil medvěd. Bělinka a růženka přinesli košťátko a ometli medvědovi z kožichu všechen namrzlý sníh. Medvěd se natáhl u ohně, spokojeně si pobrukoval a bylo mu dobře. Netrvalo dlouho a sestřičky se s nemotorným hostem spřátelili a všelijak s ním dováděli. Tahali ho za huňatou srst, přebalovali ho z boku na bok, doráželi na něho lískovým proutkem a smáli se, když zabručel. Medvěd si to všechno dal líbit, jenom když se rozdováděli přes příliš, řekl.
1: Už dost, růženko, už dost, bělinko, nebo si utrápíte ženicha.
0: Sestřičky mu nerozuměli, trochu se zarazili, ale za chvíli dováděli zas. Když konečně odešli spát, řekla matka medvědovi, jen si tu s pánem Bohem zůstaň přes noc, když je venku takový mráz a nepohoda. U ohně se pěkně vyspíš. Ráno ho děvčata pustila ven a medvěd se odkolébal do lesa. Od toho dne přicházel medvěd večer co večer ve stejný čas. Lehl si ke krbu a děvčata s ním mohla dovádět, jak chtěla. Brzo si všichni v chaloupce na svého huňáče tak zvykli, že ani závoru nezastrkovali, dokud nepřišel. Když nastalo jaro a venku se všechno zazelenalo, řekl medvěd jednou ráno bělince.
1: Musím jít, už je čas. Celé léto se neukážu.
0: A kam pak půjdeš, medvídku? Zeptala se bělinka.
1: Musím do lesa hlídat své poklady před zlými trpaslíky. V zimě je země na kámen umrzlá, trpaslíci musí zůstat dole a nemohou se dostat ven. Ale teď už slunce zemi otevřelo a prohřálo. A to se trpaslíci brzy vyrojí. Začnou šmejdit a poberou kde co. A co jim jednou padne do rukou a zmizí v jejich jeskyních, to už tak lehko nevyjde na světlo.
0: Bělinka zesmutněla, že je medvěd opouští.
2: odstrčila závoru a jak se Huňáč tlačil ven ze dveří, uvázl za skobu na zárubni a natrhl si kůži. Bělince se zdálo, jako by v té trhlině problesklo zlato, ale zadušovat se na to nemohla. Medvěd se dal do běhu a ve chvilce zmizel mezi stromy. Za nějaký čas poslala matka dcerky do lesa na klestí. Jak spolu chodili a sbírali, přišli také na místo, kde ležel poražený strom. U kmene v trávě něco poskakovalo. Hup sem, hup tam. Jenže oni nemohli rozeznat, co to je. Když přišli blíž, uviděli trpaslíka. Byl starý, měl povadlý obličej a dlouhá tánské sněhobílé vousy. Konec vousů se mu přiskřípl ve škvíře naštípnutého stromu. Skřítek sebou škubal jako pejsek na šňůře a nevěděl, jak by si pomohl. Vykulil na děvčata své červené ohnivé oči a křikl. Co tady stojíte? Pomozte mi přece! Co pak si to prováděl? Zeptala se Růženka. Huzo, hloupá, zvědavá, hartusil trpaslík. Chtěl jsem ten strom rozštípnout a nadělat si malá polínka do kuchyně. Když topím velkými špalíky, tak se mi jídlo spálí. Mám ho jen na malém rendlíčku, víc nepotřebuju. U nás nespolíkáme tolik jídla jako vy, hltaví nenasytové. Už jsem tam šťastně vrazil klín a všechno mohlo jít jako po másle, jenže klín byl moc hladký, najednou vyskočil, kmen se sevřel a mé krásné bílé bousy tam zůstaly vězet. Teď mě za ně drží a já nemohu z místa. Ještě se mi smějte, vy ještěrky, styďte se!
0: Děvčata dělala, co mohla. Ale vousy se vytáhnout nedali.
2: Doběhnu pro nějaké lidi, řekla nakonec Růženka.
3: To jsou mi nápady, zlobil se trpaslík. Volat lidi, už vás mám pokrk, holky bláznivé, nic lepšího vás nenapadne.
0: Počkej, hned to bude, řekla Bělinka. Už to mám. Vytáhla z kapsy nůžtičky a konec vousů mu ustřihla. Jakmile byl trpaslík na svobodě, popadl pytel plný zlata zastrčený mezi kořeny stromu a začal ho tahat ven.
3: Has nezvedena, brumlal mrzutě. Ostřihne mi kus vousů. Takovou zácnost, aby vás čas vzal.
0: Hodil si pytel na záda a šel. Po děvčatech se už ani neohlédl. Počase si Bělinka s Růženkou vyšli na ryby. Když docházeli k potoku, uviděli, jak něco skáče k vodě jako veliká luční kobylka. Přiběhli blíž a poznali trpaslíka.
1: Co pak to děláš, zeptala se Růženka, snad nechceš skočit do vody.
3: Nejsem blázen, zavřeštěl trpaslík, co pak nevidíte, že mě tam stahuje ta zpropadená ryba.
0: Mužíček seděl s udicí u potoka a chytal ryby, ale jak foukal vítr, vousy mu vlály a udice se mu do nich zapletla. Zabrala mu velká ryba, ale on neměl dost síly, aby ji vytáhl. Ryba byla silnější, mrskala sebou a táhla trpaslíka k sobě. Trpaslík se chytal trávy a sítin, všeho, co měl na dosah, ale nebylo to nic platné. Musel za rybou, kam se hnula, a hrozilo mu, že ho stáhne do vody. Růženka s Bělinkou přišli pravý čas. Trpaslíka podrželi a zkoušeli mu odmotat vousy z udice. Snažili se marně. Nezbylo nic jiného, než vzít nůžtičky a vousy znovu odstřihnout. Když trpaslík viděl, že zase přišel o kousek vousů, rozkřikl se.
3: Co je to za způsobivý žáby, hloupé, takhle mi jízdit obličej, teď abych ani hlavu nevystrčil, vždyť takhle nemůžu nikomu na oči. Za to obě zasloužíte, co se do vás vejde.
0: Trpaslík hartusil a hartusil. Potom sebral pytel perel, který ležel v rákosí, a vlekl ho pryč, až zmizel za balvanem. Zanedlouho po té příhodě poslala matka Bělinku a Růženku do města, aby koupili jehly a nitě, tkanice a šňarovadla. Cesta vedla přes veliké vřesoviště, na němž tu a tam ležely ohromné balvany. Jak se tam rozhlíželi, uviděli vysoko v povětří velikého ptáka. Zvolna jim kroužil nad hlavou, snášel se níž a níž k jednomu balvanu a tam se vrhl na kořist. Ozval se hrozný křik a žalostný nářek. Běželi tam a zhrozili se. Orel držel v pařátech trpaslíka a chtěl ho odnést. Děvčata poznala svého starého známého a bylo jim ho líto. Popadla ho a tak dlouho s orlem zápasila, až mužíčka pustil. Sotva se trpaslík z té hrůzy vzpamatoval a popadl dech, začal zase vřískat.
3: Nemůžete se mnou zacházet trochu líp? Mám tenký kabátek a vy jste mi za něj škubali, že je samá díra. Jste nešiky a nemotory.
0: Potom vzal pytel s drahokamy a vklouzl do svého doupěte pod balvanem. Inu, byl to nevděčný trpaslík, ale sestřičky už věděli, jaký je, a nic si z toho nedělali. Ve městě nakoupili, co měli, a vraceli se domů. Na vřesovišti překvapili trpaslíka, který tam na čistě umeteném místečku vysypal drahokamy z pytle a prohlížel si je. Nenapadlo ho, že tam tudy ještě večer někdo půjde. Zapadající slunce ozařovalo blízkavé kameny. Třpitili se a zářili všemi barvami, že se Bělinka s Růženkou zastavili a dívali se.
3: — Co tu stojíte a zeblujete?
1: — osopil se na ně trpaslík. Popelavý obličej mu zrodl zlosti. Chystal se hubovat dál, ale v tom se ozvalo hrozivé zabručení a z lesa přiběhl černý medvěd. Trpaslík se lekl a vyskočil, ale ke své skrýši už nestačil doběhnout.
3: Milý medvěde, nechte mě být, dám vám všechny své poklady, podívejte se na ty drahokamy, darujte mi život, jsem malý, starý, hubený, vždyť na mě nic není, ani mě neucítíte mezi zuby.
2: Vemte si tuhle ty dvě holky, to je něco pro vás, takové křehotinky, to si pochutnáte.
0: Medvěd ani neposlouchal, co říká. Zvedl tlapu a jedinou ranou srazil zlého trpaslíka k zemi. Ten se už ani nehnul. Sestřičky se dali na útěk, ale medvěd za nimi volal.
1: Bělinko, Růženko, nebojte se, počkejte, půjdu s vámi.
0: Poznali ho po hlase, zastavili se, a když k ním medvěd došel, najednou z něho medvědí kůže spadla a před nimi stál krásný mladík ve zlatých šatech. Jsem královský syn, řekl.
2: Ten zlý trpaslík mi ukradl mé poklady a zaklel mě, abych pobíhal po lese jako divoký medvěd. Teď je po něm a já jsem vysvobozen. Chcete jít se mnou do mého království? Přijedu si pro vás. Vyhoupl se na koně, který čekal u lesa, a ve chvíli zmizel. Bělinka a Růženka doma všechno vyprávěli. Matka princi ze srdce přála, že je vysvobozen, ale ani se mnoho nedivila. Hned mě napadlo, že to není obyčejný medvěd, když mluví lidským hlasem. Jen aby taky splnil, co vám slíbil. Děvčata čekala den za dnem, ale pořád nikdo nepřijížděl. Růže už dvakrát odkvetly a znovu nasadili poupata. Až rozkvetou po třetí, určitě přijede, uvidíš, řekla Růženka. Jen jestli se mu něco nestalo, strachovala se Bělinka. Blížil se podzim, dny se krátily, ale oba růžové keře stály dosud v plném květu. Teď už tu musí být každým dnem, těšila se Růženka. Jen aby se mu něco nestalo, bála se Bělinka. Matka neříkala nic. Myslela si, že princ dávno zapomněl, u koho jako medvěd býval. Ale jednou ráno před chaloupkou zadusali koně, zahrčel kočár a z kočáru vyskočil princ. Dříve jsem nemohl, omlouval se. Do země vpadlo nepřátelské vojsko, museli jsme s bratrem do boje. Ale teď už si vás všechny tři odvezu na zámek. Co bych dělala na zámku, bránila se matka. Už bych si tam nezvykla. A kdo by tu opatroval růže? Kdyby usychali, začali by chřadnout i Bělinka a Růženka. Ale dcerky řekly, že bez ní nikam nepojedou. A tak dal princ oba keře opatrně vykopat a naložit. Potom všechny tři vsedli do kočáru, ovečka skočila za nimi, holubička se usadila na střeše a princ si je odvezl do svého království. Za nějaký čas tam slavili dvojí svatbu. Princ medvěd si vzal Bělinku a jeho bratr Růženku. Na svatební tabuli voněly kytice bílých a červených růží z těch dvou keřů, které si nevěsty přivezly z domova. Zase jim kvetly pod okny. A jestli neuschly, kvetou tam podnes.

0: jak bába ošálila čerta. Byla v jedné vsi bába. Chaloupku měla za humny, starou a sešlou, sama tam zůstávala. Vedlo se jí špatně, ale ona žebrotou nemohla, však by jí lidé byli vyčetli, že chalupu má a přece jde žebrat. A tak byla z té své bídy zarmoucená, že už jednou sama si povídala, co mám z toho, že jsem celý život dřela a že jsem spravedlivý život vedla. K stáří mám umřít hlady. Jen to pověděla. Zaklepá někdo na okno chaloupky. Bába otevře špehýrku a vidí černého chlapíka. Usmívá se na ní a povídá. Otevři mi. Jsem cestou zmořený a rád bych odpočinul. Ale bába ve zlosti mu na to. No to tak, tuláky a poběhlíky přechovávat. Jdi jen svou cestou. U mě pro tebe místa není. A chtěla zavřít špehýrku. Ten černý však tam honem ruku strčil. Chlupatá byla a drápy měla místo nechtů. A bába zavřít nemohla. Dost se zlobila a láteřila. Černý se jen řechtal a povídá. Buď ticha, bábo, já nejsem zlý. Tu hleď. A na černé dlani ukázal dukát blízkavý. Jak bába dukát uviděla, hned se jí oči šíře rozevřely, popadla peníz a honem už běžela otevřít. Nehleděla na to, jak host vypadá. Hned ho do sednice vedla a ptá se, má-li on takových žluťáčků víc. Pocestný znovu otevřel dlaň a na ní, hle, zase žluťáček dukátek. Bába dychtivě po něm sáhla a honem s ním do kapsáře. Vida, napadlo jí. Není on v skutku ten chlapík takový zlý, jak se zdá? Potom hosta za stůl posadila a chtěla honem něco sehnat, čím by ho uctila. Ptá se, co on rád. Kus uzeného masa, bábo, přines. Bába běžela k řezníkovi, koupila maso a pospíchá uvařit. Ale tuze pěkné není, povídá doma, čmoudem páchne. Nevadí, hostí na to, takové já nejradši. Když se najedl, přisedla k němu bába blízko, dukát v dlaní obrací a povídá, že je těch žlutých ptáčků velkou milovnicí. Ten černý se rozesmál a povídá, přinesu ti jich, kolik chceš. Když mi slíbíš svou duši, já jsem čert. Bába se nalekla a hned řekla čertovi, neslíbím, ale prodám. Na okně u půdy visí pytel, do toho mi na nos peněz, až bude plný, potom dostaneš duši. Čert se sebral a letěl do pekla pro peníze. Ale bába zatím honem běžela na půdu. Pytel na dně prostřihla. Když čert s penězi přiletěl a do pytle je vsypal, oni tou děrou proběhli na půdu. Musel čert znovu letět pro peníze a zas a tolikrát museli nasypat, až byla půda plná. Tu i pytel se naplnil. Čert celý uřícený viděl, jak ho bába vyplatila. Přišel k ní a povídá, peníze máš, jsem z duší. Ale ona mu na to, ještě tvou není. Ještě jednu věc mi vyplníš, potom dám duši. Aby bylo bez hádání, čert svolil, a ptá se, co má tedy dělat. Bába mu dala síto a povídá, nanos mi z rybníka vody do sudu, který mám na zahrádce, potřeba zeleninu zalévat a vody není. Čert vzal síto, běžel k rybníku, ale ať nabíral, jak nabíral, ať běhal, jak běhal, vody do sudu nedonesl. Když už byl uběhaný, že ani nohou necítil a pot se z něho jen řinul, praštil sítem na zahrádce a povídá zlostně bábě. Věru, já jsem starý čert a zlý, ale ty s bábou ještě horší. Potom jí dal políček, až se jí v očích zajiskřilo a zmizel. Tak se bába čerta zbavila a měla plnou půdu peněz. Dobře se jí potom dařilo, ale znamení od čertových drápů zůstalo jí ve tváři na dosmrt.
1: Tu ozelené hvězdy mám rád. A kdy už konečně přestaneš malovat?
2: Ještě dlouho ne. Jdi si zatím hrát s Myškou.
1: Jen aby to nedopadlo jako posledně.
2: A jak to dopadlo?
1: Myška stonala a já byl na všechno sám.
2: A jo, už vím. Ale to přece dopadlo skvěle. Podíval ses do světa, Myšku si nakonec uzdravil a ještě jsme o tom natočili film.
1: No jo, ale jak to bylo nebezpečný.
2: No, každé dobrodružství je nebezpečné, jinak by to nebylo dobrodružství. A vlastně by ani nebylo o čem povídat.

0: jak Krtek uzdravil myšku. Není na světě nic lepšího, nežli mít kamaráda. Nebo kamarádku. Krtek měl myšku Šedivku. Hrávali si spolu každý den.
1: Myško! Myško!
0: Ale jednoho rána na Krtkovo volání nikdo neodpověděl. Myši díra mlčela jako zařezaná. Co se děje? Krtek nakoukl dovnitř a div se nerozbrečil.
1: Myška stůně.
0: I pro pána. Není nic horšího, nežli když stůně kamarád. Nebo kamarádka. To bys radši stonal sám. Jenomže nářky, plačky, bědování myšku neuzdraví. A tak se Krtek honem vydal pro pomoc.

0: Sova od starého dubu byla nade všecky doktory. Léčila celý les, tak proč by nevyléčila i myšku šedivku? Prohlédla ji, proklepala, dlouze listovala v moudré knize a nakonec řekla: no, myšce pomůže jedině léčivá květina Matricaria chamomilla. Sklapla knihu a letěla dál.
1: Počkej, sova, ty jsi mi neřekla, kde tu kytku najdu.
0: Ale sova už byla zatím bůh ví kde, měla toho moc. Léčit celý les není maličkost. O vzácné květině však nikdo jiný nic nevěděl. Ani veverky v lese, ani zajíc na louce, ani žabky v potoce. A u ježka krtek taky nepochodil.
2: Kytky zásadně nejím. A co nejím, o to se nestarám,
0: řekl krtkovi s plnou pusou a zakousl se do jablíčka.
1: Ach jo, co si teď počnu?
0: Květina s tak divným jménem u nás neroste. Proto budeš muset, krtku, někam hodně daleko, usoudila zvířátka ve spolek. A doprovodila krtka na nádraží. Jen tak stačil naskočit, usadil se na zadním nárazníku a už se jelo. Vlak s krtkem uháněl jako o závod a trvalo věčnost, než konečně zastavil. Krajina kolem dokola byla moc krásná a květin tu kvetly celé lány.
1: Včelky, včeličky, jak se jmenuje tahle květina? Není to náhodou Matricaria chamomilla?
0: Kde pak? To jsou přece holandské tulipány. A krtek měl po radosti. Musí někam dál. Jenomže byl v Holandsku a dál už bylo jenom moře.
1: V moři budu jako ryba na suchu.
0: Sotva to dořekl, uviděl na břehu koš plný ulovených ryb. A všechny byly na suchu, jen tak lapali po dechu. Krtek nestrácel čas a rychle koš převrhl zpátky do vody. Ryby se v moři rozprchly, jako když do vrabců střelí. Jenom ta největší ryba, ta na krtka počkala. Nechceš krtku na oplátku někam svést? A krtek chtěl. Tak se pořádně nadechni, řekla ryba a zmizela s krtkem pod hladinou.

0: podmořský svět je tichý a velice krásný. Všude kolem plují barevné ryby prapodivných tvarů a dokonce jsou tu i podmořské zahrady. Tahle květina je určitě Matricaria chamomila. Jásal v duchu krtek a utrhl mořskou sasanku. Nahlas jásat nemohl, to se ví, aby mu moře nenateklo do pusy. Krtkovo nadšení však netrvalo dlouho. Náhle se ocitli i s mořskou sasankou a spoustou rybiček v jakési zubaté bráně. Nebo to byl mořský tunel? Ba ne, byla to žraločí tlama. Zůstali tam všichni jako ve vězení a bylo jim ouvej. Rybkám, krtkovi i mořské sasance. A žralok s nimi obeplul nejmíň půlku světa, nežli ho nakonec v Africe rybáři ulovili. Rozřízli mu břicho, rybičky vyskákaly a krtek si oddychl.
1: To je dost, jinak

0: Jaká květina? Mořská sasanka je přece živočich.
1: Smáli se Krtkovi námořníci v přístavu. Právě vykládali z lodí krabice datlí, fíků a rozinek a nakládali je na čekající karavanu velbloudů.
0: Omylem
1: naložili i Krtka. Ale ať. Stejně musí putovat pořád dál, dokud nenajde zázračnou květinu, která by myšku uzdravila. A cesta velbloudí karavany vedla alejí banánovníků a byla docela příjemná.

0: Jen kdyby Krtek neměl takový hlad. Z velbloudího hřbetu si dosáhl pro banán, ale jeden mu nestačil. Vyšplhal vzhůru, nacpal si plné bříško a mezi trsy banánů pak usnul až do rána. Karavana byla zatím bůh ví kde. Ráno se Krtek podíval dolů. Taková výška. Dole pod banánovníkem však uviděl nadýchnutý žlutý kopeček.
1: Sláva, tam přistanu jako do mechu.
0: Jenomže ono to žluté, nadýchnuté, byla lví hříva. A pro Krtka rázem nastala honička na život a na smrt. Ještě ke všemu se Krtkovi postavila do cesty propast. Úzká, ale hluboká. Přeskočit se nedala. Teď je Krtek v pasti. Naštěstí jedna žirafa, která se pásla na druhé straně, právě natáhla svůj dlouhý krk přes propast, že si tam ukousne kousek lepší trávy. A Krtek po žirafím krku přeběhl jako po mostě. Sem za ním lev nemůže. Tady je v bezpečí.
1: Jo, v bezpečí. Na druhé straně propasti je přece prales.
0: Prales jistě není bůh ví jak bezpečné místo, za to tam roste spousta nádherných květin. A všechny vypadají jako zázračné. V tom by byl čert, aby aspoň jedna z nich nebyla Matricaria chamomila, kterou Krtek hledá. Ale velký strakatý papoušek Krtka varoval. Tam tu červenou rozhodně netrhej, jinak ti na dobro poplete rozum. Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl, už si k ní přivonil. Hlava se mu zatočila a najednou mu bylo všechno jedno, i kdyby ho zašlápl slon. Slona nic takového nenapadlo. Šel si taky jenom přivonět. Přivonil jednou, přivonil dvakrát, ale jedovatý květ se mu přilepil na chobot a slon byl v limbu. Převrátil se na záda, nohama vzhůru a zdálo se mu, že je vzducholoď. Ještě, že se Krtek mezi tím vzpamatoval a běžel slonovi na pomoc. Vylezl na něj jako na kopec, na sloní chobot vyšplhal jako na rozhlednu, utrhl mu z chobotu jedovatý květ a slon byl zachráněný.
1: Za to já ne.
0: Hned na to se spustil tropický liják. Div se v něm neutopil.
1: A co ta kytka masožravka? Málem mi ukousla tlapku.
0: Jenom se Krtku nelituj. Tropický liják i z povodní si zvládl jako zkušený námořník a s masožravými rostlinami ses taky uměl vypořádat. Chňapali kolem jako divé, po všem živém, až z nich šel strach. Krtek hodil nejbližší masožravce do pusy oblázek, že jí tím ošidí, ale kde pak? Vyplivla ho po něm zpátky a tak prudce, že Krtek i s oblázkem obloukem přeletěl houštinu masožravek a přistál až na louce. Konečně si může oddychnout. Nebo ne? Tajemná síla ho najednou začala zdvíhat kamsi do výše. Zachytila ho kotva toulavého balónu. Asi někomu uletěl. A to byl Krtek rád. Teď aspoň může pralesu i celé Africe z výšky zamávat a jít na kutě. V koši balónu, tam se to spí. Balón plul tiše nad pevninou i nad vodami a Krtkovi se zdál bezvadný sen. Jak myšce přinesl květinu s podivným jménem Matricaria chamomila a myška se v tu chvíli uzdravila. Za to raní probuzení potom nestálo za nic. Do balónu klovl pták a vzduch začal unikat.
1: Co si to provedl, ptáku hajdeláku? Teď ani nevím, kam spadnu.
0: Proklovnutý balón každým okamžikem ztrácel výšku, klesal níž a níž, až se Krtek z ničeho nic ocitl v úplně neznámé zemi. Jmenovala se Austrálie a byla plná veselých králíků.
2: Co bys chtěl, Krtku, za ten děravý balón? My si z něj ušijem dresy a budeme hrát fotbal.
0: Krtek měl ale jediné přání, pořád to samé. Najít zázračnou květinu, která uzdravuje.
2: Jakže se to jmenuje? Matricaria chamomila? O takové kytce jsme tady nikdy neslyšeli. To budeš muset, Krtku, někam jinam.
0: Kroutili hlavami australští králíci. A zavolali Krtkovi klokaní taxi.

0: klokan tu byl, co by dup. Posadil si krtka do kapsy na břiše, to milo panečku pohodlíčko. A ta rychlost, hop a skok a hop a skok a za chvíli byli na místě. Na zastávce výletních lodí. Klokan taxikář Krtkovi zasalutoval a hop a skok a hop a skok, jen se po něm zaprášilo.
1: A co když mi tady žádná loď nezastaví?
0: Naštěstí se na zastávku právě přikolébal huňatý bílý medvěd s kufrem.
2: Jenom klid, příteli, za 5 minut nám to jede, řekl zkušeně.
0: A opravdu se co nevidět na obzoru v dálce objevil malý vodotrysk a zanedlouho u mola zakotvila výletní ne loď, ale velryba.
3: Kam to bude?
2: Na severní pól, řekl bílý medvěd.
3: Jak si přejete, račte se nalodit.

0: Na velrybím hřbetě se cestovalo se vší parádou. Byla tu pohodlná křesílka i televizor a Krtek si s bílým medvědem celou cestu hezky povídali.
1: Jsou na severním polu taky květiny?
0: No všem, takové se jinde nevidí, ujistil Krtka bílý medvěd. Jen zapomněl dodat, že jsou to květiny ledové, jako všechno na severním pólu. Když tam dopluli a vystoupili na břeh, Krtek si málem zoufal.
1: Tady země hnedle bude rampou.
0: Ale bílý medvěd byl dobrák, nenechal Krtka na holičkách. Sotva pochopil, jak se věci mají, z vlastní čepice mu udělal teplý kabátek a posadil ho na první ledovou kru, plující zpět do teplých krajin.

0: Na ledové kře bylo skutečně pořád tepleji a tepleji a škrtek na sluníčku blaženě usnul. A to neměl dělat. Přišel o svůj kabátek, ani nevěděl jak. Jedna drzá chobotnice mu ho zatím vypárala a z vlny si upletla teplou šálu.
1: Co si to provedla? Kabátek byl přece můj.
0: Ale s chobotnicí nebyla rozumná řeč.

0: jsem stará a mám revma, broukla Neverl. A ty se brzy, milej zlatej, budeš potit i bez kabátu. Nakonec měla pravdu. Ledová kra pod krtkem tála v teplých vodách jako kostka cukru v čaji, až roztála docela. Posledních pár metrů ke břehu musel krtek dopackovat po svých a byl rád, že se neutopil. Po svých prošel i celý přístav, i celé veliké město. Všude jen asfalt a kámen, nekonečně dlouhé ulice a vysokánské domy. Copak tu vůbec nic neroste? Až konečně měl krtek štěstí. Ocitl se ve veliké zahradě plné květin a každá měla nadepsanou cedulku, jak se jmenuje. Jmenovali se všelijak, ale krtek z těch cedulek stejně nepoznal, která je ta jeho. Matrikária chamomila.
1: Zdejší krtečkové by mi jistě poradili.
0: Jenomže v téhle zahradě to bylo jako zakleté. Nikde nikdo, rýče a lopatky na záhonech pracovali docela sami. Jsou na dálkové ovládání, ozvalo se z kapradí. Ve stínu tam na židličce seděl místní krtek a mačkal knoflíky. Co potřebuješ? Usmíval se na krtka od ucha k uchu a hned mu podával tlapku.
1: Hledám tu ze vzácnou květinu, která uzdravuje.
0: Jakže se jmenuje? Matrikária chamomila. Tak moment, já se ptám počítače. Řekl místní krtek a začal telefonovat. Telefonování trvalo celou věčnost, ale výsledek nula. Ani v největší botanické zahradě v Americe neměli květinu toho jména. Musíš pro ní do Evropy, řekl místní krtek.
1: No jo, ale jak se tam dostanu?
0: To není problém. Vemu tě autem na letiště a posadím tě do letadla. Prohlásil klidně místní krtek a jeli. Cestou ještě krtkovi vysvětlil, že poletí v zavazadlovém prostoru mezi kufry. Tam je to nejvýhodnější, chápeš? Je tam nouzový východ a hned vedle jsou naskládané padáky. Takže kdyby něco, můžeš vyskočit.
1: Tak ahoj. A díky.
0: Čau. Když krtka s ostatními kufry nakládali do letadla, bylo mu všelijak. A když letadlo startovalo, radši zavřel oči. Za to potom se nemohl vynadívat. Mraky vypadají zblízka docela jinak než ze země.

0: Letěl hodinu, dvě, letěl celý den, až najednou letadlo kleslo z mračných výšek a za oknem se objevila krajina. Krtkovi připadala známá a pořád známější a známější.
1: Teď nebo nikdy.
0: Krtek si navlékl padák a z letadla vyskočil.

0: snášel se dolů jako chmíří pampelišky, jako ptačí peříčko, až přistál rovnou v koruně starého dubu.
1: Co to tady provádíš? Lekla se sova.
2: Hledám vzácnou květinu, jak jsi říkala. Matrikéria chamomila, aby se myška uzdravila.
0: Sova jen zakroutila hlavou.
1: A to jí hledáš v povětří?
2: Ba ne, hledám jí všude. Jenomže ona není nikde k nalezení.
0: Tomu se sova mohla jen zasmát.
1: A co je podle tebe tohle?
0: Zeptala se a ukázala křídlem na loučku pod dubem.
2: Tohle přece obyčejný heřmánek.
1: Já ti dám obyčejný, načepířila se sova. Ten je náhodou ze všech léčivých rostlin nejléčivější. Matrikária chamomila, jak ho my doktoři nazýváme latinsky.
2: Heřmánek je matrikária chamomila? No ne. A já kvůli tomu objel půlku světa.
0: Krtek chvíli koukal jako spadlý z nebe, ale pak se velice zaradoval. Natrhal heřmánku plnou náruč, honem uvařil čaj a s vrchovatým hrníčkem utíkal k nemocné myšce. Napila se jednou, napila se dvakrát a po třetí už ani nemusela. Už byla zdravá, už si zase mohli s krtkem hrát.

Byl jednou jeden muž, který se jmenoval Sindibát. Ale každý mu říkal Sindibát námořník, protože prožil většinu života na moři a jen malý kousek na souši. Když bylo Sindibádovi 17, zemřel mu otec a zanechal mu velké bohatství, jenže hoch byl mladý a neskušený a brzy všechny peníze rozházel. Přesto si umínil, že nebude žít v bídě. Prodal, co mu z dědictví ještě zbylo, a s trochou peněz, které takto utržil, se spolu s dalšími obchodníky vydal na cestu do Indie. Na širém moři je zastihla velká bouře a loď ztratila směr. Jen náhodou se nepotopila. A když se bouře

0: pevninu, rozprchla se po ostrově, aby se všichni nabažili jeho krásou a prozkoumali jeho zákoutí. Sindibát šel podle řeky a když ho přemohla únava a hlad, lehl si do stínu mohutného stromu. Měl sebou malou zásobu jídla a lahev vína a jak se najedl a napil, usnul. Když se vzbudil, nikoho ze svých společníků už na ostrově nenašel. Když doběhl k zátoce, kde kotvila loď, byla prázdná. A když se zadíval k obzoru, zahlédl plachetnici jen jako malou tečku na nekonečné vodní louce.
1: Ne, tvoji společníci mě nechali na ostrově.
2: Pomoc!
0: Křičel a mával na vdálce se ztrácející loď nešťastný Sindibát. Když se uklidnil z toho otřesu, rozhodl se, že se pořádně porozhlédne po okolí. Vylezl na vrchol vysokého stromu, který rostl kousek za zátokou a rozhlédl se na všechny strany. Ostrov byl opravdu lidu prázdný.
1: Nikde nevidím žádné stavení, cestu, pole ani človíčka. Co si jen počnu?
0: Bědoval Sindibát a stále se rozhlížel po okolí. Najednou se mu zdálo, že v dálce vidí svítit něco bílého.
1: Co pak to asi může být? Vypadá to jako kopule nějaké budovy. Tam určitě žijí lidé, kteří mi poradí, jak se z tohoto ostrova dostanu.
0: Říkal si Sindibát, když slézal se stromu a vydával se tím směrem. Po několika hodinách cesty dorazil k bílé kopuli, která vyčnívala z písku. Byla hladká jako mramor a odrážely se v ní paprsky zapadajícího slunce. Obešel kopuli kolem dokola, ale nikde nenašel žádný vchod.
1: Co to jen může být, když ne dům?
0: Přemítal Sindibát a sehnul se pro kámen, aby jej hodil na podivuhodnou kopuli. Sotva jej však vzal do ruky, zatáhla se obloha a slunce zmizelo. Když Sindibát vzhlédl k obloze, spatřil obrovského ptáka, který se vznášel na jeho hlavu. Úplně cítil závany větru od jeho mohutných křídel a slyšel klapání velikého zobáku, které připomínalo práskání bičem. Pták se ve vzduchu na několik okamžiků zastavil, rozhlédl se a pak se spustil střemhlav dolů. Sindibát se vrhl k zemi, zavřel oči a pomyslel si, že nadešla poslední minuta jeho života. Po chvíli otevřel oči a vidí, že pták si sedá na tu obrovskou bílou kopuli. Křídly přikrývá i jeho tělo a teprve teď pochopil, že ta bílá kulatá věc je obrovské ptačí vejce.
1: Teď už věřím starým námořníkům, kteří mi vyprávěli o obrovském ptáku rochovi, který se živí velkými hady. Jak se ale nepozorovaně dostat z dohledu toho ptáka, abych neskončil jako jeho potrava?
0: Přemýšlel Sindibát a pomalu si sundal opasek. Jeden konec přivázal k rochově noze a druhý ke svému zápěstí. Potom v teple, které rochovo peří dávalo, usnul. Ráno za východu slunce jej probudil ptákův pronikavý skřek. Dravec roztáhl křídla, několikrát jimi zamával a vznesl se do vzduchu. A Sindibát letěl s ním, připoutaný k jeho pařátu.
1: S Bohem, opuštěný ostrove.
0: Loučil se Sindibát se vzdalujícím se ostrovem. Ten byl stále menší a menší, až zmizel docela a pod ptákem rochem se rozprostíraly jen nekonečné vody oceánu. Po půl hodině letu, kdy se už Sindibát třásl strachy jako osika, pocítil, jak začal pták klesat. A v tom uviděl uprostřed oceánu ostrov. Roh přistál v hlubokém údolí.

0: Sindibát rychle odvázal pásek z jeho nohy a lehl si na zem, aby ho neviděl. Ale pták si ho ani nevšimnul, protože pozoroval obrovského hada. Boj mezi oběma obludami byl tvrdý a nelítostný. Nakonec roh zvítězil. Popadl kořist mohutnými pařáty a zmizel v oblacích.
1: Konečně jsem volný.
0: Jenže Sindibádova radost neměla dlouhého trvání. Protože had, kterého roh ulovil, nebyl na ostrově sám. Údolí se jen hemžilo obrovskými syčícími plazy.
1: To jsem dopadl. Sotva jsem vyvázl z pařátů ptáka, který mě mohl sezobnout, spolkne mě nyní některý z těch obrovských hadů.
0: Říkal si Sindibát a přemýšlel, kde by se ukryl, než padne soumrak a hadi se stáhnou do svých děr. Naštěstí, než si ho hadi všimli, uviděl úzkou škvíru mezi dvěma balvany. Nasoukal se do ní a čekal na setmění. Čas pomalu plynul a teprve se blížilo poledne. Když údolí ozářily sluneční paprsky, začala se země blýskat a zářit všemi barvami.
1: Co to je? Nic podobného jsem v životě neviděl.
0: Když vysunul Sindibát z úkrytu ruku a nabral hrst kamení, zůstal jako omráčený, protože celé údolí bylo pokryto vzácnými drahokamy. Ještě se nevzpamatoval z tak velkého množství třpitivých drahokamů, když začaly z nebe létat kusy syrového masa.
1: Asi jsem se zbláznil. Nebo je to celé jen sen, ze kterého se za chvíli probudím.
0: Ještě než stačil Sindibát opustit svůj úkryt, objevilo se na obloze několik orlů. Obrovští dravci se vrhali na kusy masa a odnášeli je pryč.
1: Proč někdo krmí ty orly?
0: Ptal se sám sebe Sindibát. Když si všiml, že hadi zmizeli před orly do děr, vyplížil se ze svého úkrytu. Nabral si plné kapsy těch největších drahokamů a schoval se pod jeden velký kus masa. Jen se k němu přivázal, uslyšel šum křídel a pak jej velký orel zvedl i s masem ze země. Přeletěl údolí a přistál na vrcholu skály ve svém hnízdě. Sotva se Sindibát potichu a opatrně odvázal a chtěl vyklouznout spod té hordy masa a rychle zmizet, uslyšel hlasitý křik. Orel se polekal a uletěl. Když Sindibát vstal a vykoukl přes okraj orlího hnízda, uviděl skupinu mužů, kteří vydávali křik. Hned jak ho spatřili, utichli.
1: Přátelé, zachránili jste mi život.
2: Kdo jsi? Jak jsi se sem dostal? A proč se schováváš v orlím hnízdě?
1: Jmenuji se Sindibát a jsem obchodník.
0: Začal vyprávět svůj neuvěřitelný příběh. Když skončil, všichni muži jen nevěřícně pokyvovali hlavami a ten nejstarší řekl:
2: Je to zázrak, že ses zachránil a přežil.
1: Naštěstí už je všechno za mnou a vy mi jistě pomůžete odplout do mé země.
2: Měl jsi veliké štěstí, že ses dostal na ostrov právě dnes. Připlouváme sem jen jednou za několik let a zrovna se chystáme na zpáteční cestu. Žádné maso už nezbylo, sklizeň je u konce.
1: Jaká sklizeň?
2: Sklizeň drahokamů. Údolí pod námi má velmi strmé stěny, které neumožňují, abychom se do něj mohli dostat. A drahé kamení je právě jen tam. Když jsme poprvé narazili na tento ostrov, odjeli jsme s prázdnou, ale pak jsme vymysleli plán, jak se k drahokamům dostat. Přivezeme sebou vždycky velkou zásobu masa a nahážeme je do údolí. Drahokamy se přilepí na lepkavé maso.
1: Ale jak je pak dostanete nahoru?
2: No to je jednoduché. Na ostrově hnízdí spousta orlů. Jakmile uvidí maso, vrhnou se na ně a odnesou je nahoru na skály do svých hnízd. A potom už jen musíme ptáky vyplašit a prohlédnout kusy masa, jestli je na nich nějaký drahokam. Bohužel ty největší zůstávají v údolí. Jsou moc těžké a na masu se neudrží.
1: Tentokrát máte štěstí. Podívejte se, co mám.
0: Oznámil jim radostně Sindibát a vytáhl z kapes nádherné velké drahokamy, které nazbíral v údolí. A hrst hned dal svým zachráncům. Ti měli z takového daru velikou radost a okamžitě, jak přišli na loď, vyrazili k domovu. Tak se stal z chudého Sindibáda boháč, že až do konce života nemusel nic dělat a jen si užívat svého bohatství. Jenže Sindibádova touha poznávat neznámé země a tváře ho počase znovu vyhnala z domova na moře za novým dobrodružstvím.

Pan Honza chystá překvapení. Kluci, mám pro vás nějaké překvapení, řekl jednoho dne pan Honza, kterého měli všechny děti v okolí rády, protože směli před jeho domem hrát fotbal a protože je bral občas na výlety. To byl pro děti vždycky velký svátek. Navíc měl stále dobrou náladu a tak dětem ani nepřipadal o moc starší než oni. Občas, když pršelo, tak je dokonce pozval k sobě domů na kakao a na dort, který pekla jeho přítelkyně Helenka. Vždycky měl v zásobě nějakou zajímavou pohádku nebo příhodu, kterou nikdo z dětí předtím neslyšel. A tak tedy, když pan Honza dětem prozradil, že má pro ně překvapení, nemohli se už dočkat a žadonili, aby jim ho prozradil. Řekněte nám to, pane Honzo, škemral zvědavý Patrik, ale pan Honza se jen usmíval a že to říct nemůže, protože pak by to nebylo žádné překvapení. A tak se děti dohadovali, co by to jen mohlo být, ale nikoho nic nenapadlo. A kdy nám to řeknete, nepřestal dočírat zvědavý Patrik. No, možná už zítra, řekl Honza. A protože zítra byla sobota a nebyla škola, nemohli se už někteří kluci dospat, jenom aby to překvapení nepropásli. Hned po snídani řekli všichni doma, že se jdou hrát ven a utíkali se podívat, jestli už pan Honza to překvapení má, ale on nebyl doma. A ani doma být nemohl, protože zrovna to překvapení chystal. A víte, co si koupil? Nové auto. Co tomu předcházelo, to by bylo dlouhé povídání. A tak si krátce řekněme jen tolik, že pan Honza chodil často kolem jedné prodejny aut, kde stál ve výloze krásný Volkswagen Golf. A vždycky, když šel pan Honza kolem, tak měl pocit, že se ten Golf po něm kouká. Ale to je přeci hloupost, vždyť auta nekoukají, říkal si. A protože už přišel podzim a na kolo, na kterém pan Honza jezdil moc rád, byla zima, začal uvažovat o tom, že si koupí nějaké auto. Nakonec se rozhodl, že to bude právě ten Golf, který po něm každý den tak trochu smutně kouká. Pan prodavač mu dal klíčky a řekl, že si myslí, že pan Honza koupil opravdu dobré auto. A navíc, že teď už mu může prozradit, že jednou večer měl pocit, jako by z toho motoru u Golfa něco mluvilo. A tak, kdyby se vám z něho něco ozvalo u vás v garáži, zavolejte mě, protože mi to pořád vrtá hlavou. Nikdy v životě jsem žádné auto, co mluví, neviděl, dodal. Honza se zasmál a šlápl na plyn, aby byl brzy doma, protože věděl, že už tam na něj čekají kluci a děvčata a že jsou určitě na to slíbené překvapení moc zvědavi. Zrovna se zaposlouchal, jak si ten motor hezky pobrukuje, když najednou uslyšel: to jsem rád, že jsi mě koupil, mně už se tam nechtělo být a bylo mě trochu smutno. Honza se podivil a říkal si: to mám asi nějaké halucinace, to přeci není možné, že to auto opravdu mluví. Ale než to domyslel, už stál doma před garáží a kolem bylo hejno dětí a všichni koukali, v čem že to pan Honza přijel. Co říkáte tomu překvapení, děti? Ptal se Honza. No to je krásný auto, říkal Filip. A Kája to auto nejen okukoval, ale taky hladil rukou. A moc se mu líbila ta jeho barva. A jak tam tak všichni stáli kolem, tak se najednou spod kapoty od motoru ozvalo: já jsem Golfík, dobrý den. A to ještě, děti, nevíte, že se mnou bude legrace. Já totiž umím některé věci, co jiná auta neumějí. Všichni strnuli. A pan Honza se trochu nejistě podíval a brumlal si: tak to bude asi pravda, to auto opravdu mluví. Otevřel kapotu, ale v motoru nic zvláštního neviděl. A Petr, co byl maličko mlsnej kluk, se hned zeptal: a taky něco rád jíš, kromě benzínu? Ozvalo se z motoru. Mám rád taky dort. Se šlehačkou, abys věděl, ty kluku jeden. No to bylo pozdvižení. Děti volali: Honzo, Honzo, pojedeme rychle koupit dort, abyste mu ho mohl dát. Ale z motoru se ozvalo: nemám teď chuť, až někdy jindy. Všechny děti koukali s otevřenou pusou a ani pan Honza nevěděl, co by řekl. Víte co, děti? Přijďte po obědě, zavolám Helenku, vezmeme obě auta a pojedeme na výlet. Třeba se dozvíme od toho Golfíka víc.

0: Byl jednou jeden král a ten se ztratil na lovu. Jak tak bloudil, tu se před ním objevil bělovlasý mužíček a řekl:
1: Pane králi, když mi dáte svoji nejmladší dceru, tak vás z tohoto lesa vyvedu.
0: Králi bylo úzko a k pláči, a tak souhlasil. Mužík ho zavedl na cestu, rozloučil se a řekl:
1: Za 8 dní přijedu a nevěstu si odvedu.
0: Doma přišlo králi jeho slibování zatěžko, neboť tu nejmladší princezničku měl nejraději. A když ho dcery viděli, jak tam sedí jako oukropek, chtěli vědět, co ho trápí. Tak musel nakonec s pravdou ven.
2: Tu nejmladší jsem slíbil lesnímu mužičkovi, který přijede za 8 dní a odvede si ji pryč.
0: Ale dcerky ho utěšily.
3: Ničeho se, oče, neboj. Mužiček ještě naší sestru nemá, však my ho přechytračíme.
0: Když uběhlo 8 dní, oblékli princezny do královských šatů dceru pasáka krav. Posadili ji do komnaty a poručili:
4: Když někdo přijde a bude tě chtít odvést, tak jdi s ním.
0: Oni sami odešli ze zámku pryč. Sotva zmizeli, objevil se lišák a dívce řekl:
1: Hurle budle bác, sedni na ocas.
0: Dívka si sedla lišákovi na ocas a on ji nesl do lesa. Když dorazili na krásný zelený palouček, kde svítilo a hřálo sluníčko, až to bylo jednomu k radosti, lišák řekl:
1: Slez a vyskej mě.
5: Dívka poslechla.
0: Lišák si položil hlavu do jejího klína a ona ho výskala. Po nějaké chvíli řekla:
6: Včera v tomhle čase bylo v lese ještě krásněji.
1: A jak ty ses ocitla v lese?
0: Ptal se lišák.
6: Inu, jak? Pásla jsem tam přece s otcem krávy.
1: Takže ty nejsi princezna? Sedni na ocas a zpět na zámek.
0: Lišák zanesl děvče králi zpět a řekl:
1: Obelhal jsi mě. To byla dcera pasáka krav. Přijedu znova za 8 dní a vyzvednu si svoji nevěstu.
0: Za 8 dní měli ale princezny po ruce dceru pasáka hus. Posadili ji do komnaty a odešli pryč. Tu přišel lišák a řekl:
1: Hurle budle bác, sedni na ocas.
0: Když dorazili do lesa na palouček, lišák opět řekl:
1: Slez a výskej mě.
0: A jak tak dívka lišáka výskala, tu si povzdechla a řekla:
7: Kde pak jsou teď asi moje husy?
1: Co pak ty víš o husách?
0: Lišák na to:
7: Co bych nevěděla? Každý den je s otcem vyháním na pastvu.
1: Takže ty nejsi princezna? Sedni na ocas a zpět na zámek.
0: Lišák dívku zanesl králi zpět a řekl:
1: Opět si mě podvedl. To byla dcera pasáka hus. Za 8 dní zase přijedu a vyzvednu si svoji nevěstu. Ale měj se na pozoru. Pokud mi nedáš svoji dceru, zle se ti povede.
0: Takové varování bylo králi ke strachu. A tak, když se lišák za 8 dní objevil, dal mu princeznu.
1: Hurle budle bác, sedni na ocas.
0: A upaloval s princeznou až na palouček, kde jí poručil:
1: Slez a výskej mě.
0: Taková práce se princezně zajídala. A tak se dala do pláče a řekla:
8: Já jsem královská dcera a mám výskat lišáka. Raději bych seděla doma ve své komnatě a dívala se oknem na květiny v zámecké zahradě.
0: Tak lišák poznal, že má pravou nevěstu, proměnil se v bělovlasého mužíka a stal se jejím mužem. Bydleli spolu v jeho chýši a princezna musela vařit, uklízet, šít a tak to šlo nějaký ten čas a nežili si špatně. Jednoho dne mužík řekl:
1: Musím teď odejít, ale dej pozor, co ti řeknu. Za nějakou chvíli sem přiletí třípílí holuby a poletí docela nízko nad zemí. Ty musíš toho prostředního chytit a až ho budeš mít, hned mu uřízni hlavu. Ale dej pozor, aby schytila toho pravého, jinak z toho povstane velké neštěstí.
0: Když odešel, přiletěly tři bílí holuby. Princezna toho prostředního popadla, vzala nůž a odřízla mu hlavu. Sotva by jeden okem mrknul, stál před ní krásný mladý princ a řekl:
9: Jedna víla mě zaklela. Na 7 let jsem měl ztratit svoji podobu a dnes v podobě holuba měl letět kolem mé ženy. Ta mě musela chytit a uříznout mi hlavu. Kdyby to nedokázala, tak by bylo po všem a mne by už nikdo nevysvobodil. Já jsem ten bělovlasý mužíček a ty jsi moje žena.
0: To bylo princezně k velké radosti. Pak šli společně k jejímu otci a když umřel, zdědili jeho říši.

0: Výminkář. Výminkářům bývalo za roboty zlé. Jakoby byli docela zbyteční lidé na světě, ale starému pláteníkovi bylo nejhůř. Popustil zeťovi statek a nic si nevymínil, jen aby ho do smrti dobře chovali. Zeď však, jak se ujal statku, od chána nedbal. Nechal ho sice bydlit v chalupě na výmínku, ale nic mu nedával. Pláteník byl už starý člověk, nadřel se v životě hodně a trochu peněz si uspořil. Ale kam pak to stačilo na živobytí? Nevděk ho mrzel. A když i dcera na něho škaredila a neposílala mu ani mléko a chleba k snídani, šel si postěžovat kamarádovi Ohnivcovi. Vyrostli spolu od malička, ale Ohněvec byl opatrnější, však nesloužil darmo na vojně, statku se nevzdal, vládl jako hospodář, synové u něho pracovali. Vyslechl mlčky všechno, co mu pláteník povídal, potom si pomalu zapálil a pravil. Ta dubová truhla, kterou máš doma v síni, se mi odjakživa líbila, jak pěkně je vykládaná. Dej mi ji a já ti pomohu. Pláteníkovi bylo líto, že kamarád žádá po něm záplatu dřív, než mu posloužil, ale pomyslel si, co konečně, proč bych mu truhlu nedal, však bez toho nemám co do ní. Dovezl mu ji k večeru na trakači. Ohnivec zkusil, jestli zámek dobře dovírá, a uložil truhlu do sklepa. Od toho dne posílali od Ohnivců pláteníkovi snídani, oběd i večeři, jako by byl jejich, až se tomu dcera divila. Jednou v sobotu pláteník odešel do města pro boty. Sotva byl za dědinou, vidí dcera oknem starého Ohnivce jít záhumním k výměnku. Za ním táhne kluk na vozíku tatínkovu starou truhlu, sotva může vozík vytáhnout. Vyšla ven. Ohnivec bral právě za kliku. Řekla mu, že tatínek je ve městě. Ohnivec řekl. I to je škoda. Mám cestu na 2, na 3 dny, tak mu vezu tu jeho truhlu, aby si ji nechal v chalupě, než se vrátím. Člověk nikdy neví, co se může stát. Však mu ji po návratu zas schovám u nás ve sklepě. Tam se nedostane tak snadno nikdo. No což, na tom počkám s cestou, až se pláteník vrátí. A zase s klukem a s vozíkem vracel domů. Mladá hospodyně běžela za mužem do stodoly a všecko mu povídá. Muž se zamyslil a řekl. Tak vida, kdo by to byl řekl? Proto ti Ohnivcovi se o něho tak starají. Selka se lekla. Pro boha, aby jim to tak zůstalo! Když se pláteník vrátil k večeru s botami domů, nevěřil svým očím. Na zápraží chalupy zameteno, ve světnici poklizeno, za oknem bazalky, na stole ubrus a sotva zavřel za sebou dveře, už tu je dcera, nese mísu knedlíků se zelím, jen se z nich kouří a zeď jde s ní zeptat se, jak se daří tchánovi, nese mu tabák z pruska pašovaný. Mladí seděli s otcem dlouho po večeři. Hovořili jako za starých časů, zeď se s ním radil o polích, o lukách, o dobytku, jako s hospodářem. Pláteníkovi spalo se tu noc jako v ráji, ale sotva se mohl dočkat východu slunce. Hned šel za kamarádem zeptat se ho, jak se stal ten div, co o tom ví. Ohnivec jen se šklíbil, nesmál se nikdy, a pravil. Buď rád, hospodář pěkně na svém jako dřív a buď na mladé vlídný. Každý člověk má své chyby a všichni sedáme při hříšné vodě. Na rozloučenou dal Ohnivec pláteníkovi klíč od jeho skřínky. Prý klíče nepotřebuje. Pláteník se bál, jestli se včera nemýlil, ale ne. Mladí mu dělali pomyšlení, sázeli ho v čelo stolu. V hospodářství byl hned jiný řád. Pláteník sám také pracoval jako dříve za dva a svědčilo mu to. Tak žili ještě rok, dva. Konečně, jak bývá u starých lidí, pláteník cítil, že ho opouští paměť, nohy přestaly sloužit, celou zimu jen posedával, dožil se jara, ale nakrátko. Když už to šlo s ním z kopce, sousedé se chodili loučit, přišel také ohněvec. Pláteník s ním jako kamarádem dělal pořízení, všechno mu svěřil, co by rád, aby se po smrti stalo. A přitom se ho ptal zas na ten div, který se stal s jeho dcerou a s jeho zetěm. Ohněvec mu řekl. Udělal jsem, čeho bylo potřeba, aby měli rozum, nestarej se. Vidíš sám, jak jsi jim pomohl statek zvelebit, své dílo si vykonal. Pláteník se rána nedožil. Když mu ráno nesla dcera snídani, našla ho v posteli vychladlého. Plakala nad ním upřímně. Od té doby, co se smířili, žilo se jim líp s mužem. Ale když si poplakala, sháněla se přec po dědictví. V otcově stolku našla klíč od otcovy truhly a tak se vypravila s mužem k ohnivcům. Starý ohnivec, jak slyšel ráno umíráček, vynesl se synem truhlu ze sklepa a vezl ji k páteníkům. Potkali se na půl cesty. Dcera s mužem vzali vozík, poděkovali a spěchali domů, byli zvědaví, co jim otec zanechal. Když truhlu otevřeli, byl vnitřek zakryt šátkem. Na šátku ležel lístek. Na lístku bylo napsáno švabachem, těžkou rukou. Čtvrté boží přikázání. A podepsán byl ohnivec. Pod šátkem bylo složeno olovo ze staré okapové kostelní roury. Mladí manželé se na sebe podívali, vzali se za ruce a šli mlčky navštívit mrtvého otce. O pohřbu, když mladý hospodář spatřil ohnivce, šel sám k němu a stiskl mu ruku. Zůstali dobří přátelé.
1: Vyprávění 17. O příhodách, které zažijí Tomešovi z děti na cestě do Koniklece, i o tom, jak je babička přivítá. Letadelko Káně se brzy dostalo nad údolí. Vojta se dal málem do zpěvu. Tak se mu pěkně letělo. Kohoutek v tašce si asi myslel, že je v kurníku, protože přestal pípat a usnul. Aneška se pustila sedadla a dívala se průhledným břichem Káněte dolů. Klikatila se tam šedomodrá řeka s vrbovým houštím na březích. V její blízkosti vedla žlutavá cesta. Na stráních údolíčka se černal les. Anežce připadalo, že by si s řekou, s cestou, s loukami i s celým tím údolím mohla hrát. Vždyť v něm bylo všechno tak maličké a hezké. Níž! Křičela Aneška Vojtovi do ucha. Leť níž! Vojta přikývl, překlopil hlavice vrtulí a spouštěl se s Kánětem dolů. Země se rychle přibližovala. Už na stromech rozezdávali každý lístek. Voda v řece se vlnila a na mělčině se brodil čáp. Letadélko znovu vyrazilo kupředu. Aneška viděla, že na břehu řeky sedí na stoličce rybář se slaměným kloboukem na hlavě. Nejspíš spal, protože si podpíral hlavu rukou. Když nad sebou uslyšel letadélko, lekl se, vyskočil a klobouk mu přitom spadl do vody. Pak rybář upaloval do křoví. Asi si myslel, že přiletěl nějaký drak z pohádkové knížky. Anežce se to líbilo a smála se, až jí tekly slzy z očí. Ale letadélko plulo dál. Anežka zpozorovala vysoký topol s uraženou špičkou a na něm čapí hnízdo. křičela na Vojtu, že se na ně chce podívat. Ještě nikdy Čapí hnízdo neviděla. Vojta se k němu pomalu spouštěl a zůstal nad ním stát. Motor tiše vrčel, ale letadélko se skoro ani nehnulo. Jak by je nad hnízdem někdo zavěsil. Aneška viděla hnízdo, široké, jak kolo odvozu. Bylo nepořádně upletené z větviček. Seděla na něm tři čápata a obracela nahoru zobáky, jako by od letadélka čekala nějakou žábu. Najednou přiletěl starý čáp. Postavil se na hnízdo, jedním okem se díval na letadélko a zlostně klapal zobákem. Potom si srovnal urousané peří na voleti, dal jednomu čápěti zobákem několik pohlavků a letěl se podívat, co to nad hnízdem tak protivně vrčí. Letěl těsně kolem břicha letadélka káněte. Krk měl natažený dopředu, nohy táhl za sebou jako dva červené klacíky. Oči se mu hněvivě leskly. Vojta si ho skoro nevšímal, za to Aneška se skrčila za Vojtovo sedadlo, aby ji čáp neviděl. Ale v blízkosti vrtule dostal čáp strach. Foukal z ní takový vítr, jako by měla začít velká bouřka. Čáp se rychle vrátil na hnízdo, sehnal čápata dohromady a čekal, kdy začne pršet. Zatím se dole na cestě mihl tmavý stín a za ním pospíchalo něco drobného na čtyřech nohou. Aneška si toho všimla a lekla se. Pepíček jede a Kociánek, křičela na Vojtu, aby je tak předhonili a byli v konikleci dřív, to se nesmí stát. Letadélko se znovu rozehnalo a letělo jako opravdové káně. Údolíčko ujíždělo dětem pod nohama, jako by mělo kolečka. Aneška ani neměla kdy se po Pepíčkovi dívat. Zůstal s Kociánkem jistě někde vzadu. Na káně přece nestačí obyčejné kolo, ani čtyři psí nohy. Anešce se to moc líbilo.
2: Já bych chtěla létat pořád, křičela Vojtovi do ucha.
1: Už budeme v konikleci, odpověděl Vojta. A také tam opravdu za chvíli doletěli. Vojta vesnici znal a tak přesně věděl, kde je babičin domek. Letěl teď zvolna. Nad domkem přehodil hlavice vrtulí a pomalu se posadil na dvorek. Slepice se rozletěly, husy se schovaly pod kůlnu a babička, ta se chudák hrozně lekla, vyšla na zábraží a zůstala tam stát jako socha. Jaká nestvůra, jí to sedla na dvůr. Snad nechce odnést babičku i s domkem a ke všemu z ní vylezají její vnoučata Aneška a Vojta. Babička dostala velký strach. Ani si nevšimla, že Vojta nese tašku s kohoutem a Aneška vleče uzlík s bábovkou a pytlík s mákem. Možná, že si ani nevzpomněla, že je jí právě 70 let.
2: Děti, děti moje, vykřikla babička a běžela k ním, vzala je za ramena a vstrčila do přecíně. Počkejte tady, já musím dojít pro sousedy.
1: Zabouchla za nimi dveře, otočila klíčem a vyběhla na náves.
2: Na dvorku mi přistálo letadlo, začala volat hned za vrátky. Ale na návsi nikdo nebyl, a tak babička běžela někoho hledat.

0: časně na jaře, když se ještě v houští schovávaly poslední mrazíky, šel Křemílek lesem. Přišel k zamrzlé studánce, u které plakala víla.
1: Proč pak pláčeš?
0: Povídá Křemílek. Víla si pěstičkami vytřela slzy z očí, zaťukala patou o led a řekla:
1: Když já nemůžu domů, na chvilku jsem si odskočila a mráz mi zatím zamkl studánku na ledový klíč.
2: Třeba mám větší sílu než ty?
0: Povídá Křemílek, rozhlídl se, kde by led mohl být nejtenčí, a na tom místě do něho byl podpatky jako kladívkem. Led zvonil, ale nepovolil.
3: A víla plakala pořád víc.
2: Promáčíš si košilku slzami a nastydneš se,
0: povídá Křemílek.
2: Počkej tu chvilku, já doběhnu do chaloupky pro Vochomůrku.
0: Ale Vochomůrkovi se do zimy moc nechtělo. No, nakonec si přece obul okované boty a šel.
2: Tuhle ho vedu,
0: povídá Křemílek víle.
2: Vidíš, je baňatý jako žalud a má okované boty. Takový už něco zmůže.
3: Dupni, Vochomůrko, dupni a otevři mi studánku,
0: zaprosila víla. Vochomůrka zadupal.
3: Víc,
0: řekla víla. Vochomůrka znovu zadupal.
3: Vochomůrko, musíš ještě víc.
2: Já už nemůžu. Odrazil bych si patu,
0: povídá Vochomůrka.
2: Odrazil by si patu,
0: řekl Křemílek, a víla se rozplakala, až se jí třásla ramínka. Křemílek jí těšil.
2: Nepláč, já dojdu domů ještě pro něco.
0: Odběhl do chaloupky a když se vracel, nesl přes rameno dlouhé prkno a před sebou koulel poleno. Donesl a dokoulel to až na zamrzlou studánku.
3: Já myslela, že přineseš klíč. A tohle jsou jen dva kusy dřeva, řekla smutně víla.
2: Já musím ještě pro něco,
0: povídá Křemílek a odešel na holou paseku a přivalil odtamtud veliký kámen. Přivalil ho až na samý krajíček vysokého břehu nad studánkou. Poleno skutálel na led, položil přes ně prkno a ukázal na to prstem Vochomůrkovi.
2: Stoupni si na jeden konec prkna.
0: Vochomůrka si stoupl na jeden konec prkna podloženého polenem a Křemílek křikl:
2: Hej, rup!
0: A svalil na druhý konec prkna z břehu kámen.
3: Jú,
0: řekla víla a prkno vymrštilo Vochomůrku nahoru. Výš než roste smrk, výš než doletí pták, ale níž než chodí hvězdy a zas dolů, až dolů na zamrzlou studánku. Břinklo to a Vochomůrka rozrazil podkovkami led. Otevřel v ledu vrátka a víla vklouzla do studánky. Ani nepoděkovala.
2: Ani nepoděkovala,
0: řekl Vochomůrka.

0: Tam, kam zalétne leda černá ptačí havěť a občas zahouká síček, leží šerošerý les. Hvízdají a kvílejí tu divoké větry a rostou jen ďáblovy byliny, blín, bolehlav a svízel. Nezabloudí sem živý tvor, a když náhodou zabloudí, dušička se mu strachem v těle zcvrkne. Nad skalicky se čas od času zablísknou červené plamínky ohně. To proto, že dole pod nimi se prostírá zlomocné peklo.
1: Marbulíne!
2: Marbulíne? Kruč si tyrkne.
1: Kde jsi, kůželína?
2: Že zase chrníš pod stolem?
3: No tak to bych si ve službě nedovolil, doktore Solferne. Rozsypal se mi kornoutce šváby, musel jsem je pozbírat. Smím nabídnout, jsou čerstvě upražený.
2: No dobré, dobré. Už nemáš?
3: Nemám.
2: To je výborná lahůdka pro uklidnění.
3: Vaše excelence se rozčílila.
2: No já ne, ale jeho výsost Lucifer řádí jako černá ruka.
3: Smím se zeptat, co měl náš nejvyšší k snídani?
2: To, co vždycky. Dvě užovky a černého plže slimáka.
3: No tak to bude tím slimákem. Vždycky se mu po něm nebezpečně vzbouří žlučové šťávy.
2: Ale houby slimákem. Náš nejvyšší kníže se zlobí, že má peklo málo hříšných duší. A přitom se to na zemi jen hemží zloději a podvodníky. Jenže v pekelných kotlech se jich škvaří pramálo. A víš, kdo za to může?
3: Není mi známo, doktore.
2: My, čerti, zlenivěli jsme. Nenavádíme lidi k nepravostem. Neodnášíme hříšníky do pekla. Jsme prý banda ulejváků. Tak to alespoň tvrdí náš kníže Lucifer. A chce vidět pekelnou kartoteku.
3: Rom do kopita. Tak to bude malé.
2: V každé venkovské díze má být čert, který řádně vykonává pekelnické řemeslo. Bude se to kontrolovat.
3: Aj.
2: Pevně doufám, Marbulíne, že máš kartičky pohromadě.
3: Zajisté, doktor. I když sem tam se něco postrácelo, jak se naše direkce stěhovala a některé sežrali hlodavci. Však vaše excelence ví...
2: Neví a nechce vědět. Krucinál fagot! Koukej to dát na to tata do pořádku, nebo ti Lucifer vytrhá všechny chlupy z ocasu. A taky ti předvede, jak se z tajemníka stane topič pod kotlem. Budeš zírat, jak ti to šup

Ve starém bukovém lese za vesnicí Dalskabáty občas zakvílel krutihlav poblíž staré chaloupky, snad bývalé hájenky. V kraji už nikdo nevěděl, proč z ní lidé odešli. Možná kvůli strašení. Pekelná direkce tam kdysi dávno poslala obstrožního, nejmíň 700letého čerta Trepifajxla. Bydlíval na půdě, zalezlý ve starém seně, plném myších pelechů. Jak uhodila 12., začal rámusit, pouštět kalafunové blesky a smradlavé pekelné pšouky. Když nepršelo, lítával kolem chalupy jako bezhlavý pes. Pak si domácí vystěhovali a strašení Trepifajxla omrzelo, jen polehával na peci. Byl by tak osamotěžil až do skonání světa, nepřijít mu do toho, jak už to bývá, bába.

0: Tuhle chaloupku mi snad poslalo nebe. Pěkná sednička a docela prázdná. I s pecí. Tady tu hřímavici přečkám. Heleme se, kozel.
1: Já nejsem žádnej kozel.
0: Ono to mluví, že ty budeš čert. Hrom tě ťuknit, co tu děláš?
1: Straším, strašně straším. Vypadni odtud, babo.
0: Ale jen se uklidněj, pane Čerchman, vždyť je tu místa dost. Já jenom na chvilinku, než ta činěnice přejde. Venku by do mě mohl třísknout hromotřas. Komu pak to stavení patří?
1: Mocnostem petelným.
0: A to jsou jako oni, jo? Koho bys tu strašil, čerte? Vždyť se mne zabloudí ani živáček.
1: Straším.
0: Prosím tě, nelekla by se tě ani veverka.
1: Jo, straším.
0: Tak mi předveď, jak to děláš.
1: Až v noci.
0: Pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Uměl jsem náhodou ohnivý pometlo.
0: Ohnivý pometlo? Ne, ukáž?
1: Pust mě, babo! Mě to nemyslí, když mi tak kroutíš rohem. To se musí nejdřív říct. Zaklínadlo začíná nějak od...
0: Třeba morcec Dudy? Morcec Kšandy? Morcec Hadry?
1: Jinak. Když já už ho neříkal nejmíň 200 let.
0: Takže už nestrašíš. Vlastně to ani neumíš. No to je dobře. Taková klícka pěkňoučka, ta by se mi hodila. Střechu má dobrou, vždyť se mne prší. A já, hloupá ženská, mám takovou starost, kam se vrtnout. Od té doby, co mi chalupa lehla popelem, musím přespávat v kovárně. Vědí co, pane Čerchmánd? Já se k ním nastěhuju.
1: Opovaž se, babo, přetrhnu tě jako hada.
0: Však my se nějak porovnáme. Já se vždycky s každým dobře snášela. A nebij mi tu jako pes na měsíc.
2: Po bouřce vyšlo nad lesem červnové slunce a zvučným hlasem ho přivítal drost. Baba jakoby se z chaloupky vypařil a Trepifajk se si pomyslel něco o horoucím pekle. Potom rozčilení zalezl na pec, aby všechno honem zaspal. Jenže druhý den, hned po probuzení, vyhlédl z okna a uviděl babku, jak se lopotí s naloženým trakařem a nůší na zádech.
0: Tak mě tu mají, pane Čerchmant.
1: Babo jedová.
0: Říkají mi Plajznerka.
1: Jde pryč, vymajzni odtud.
0: Hele, nech toho hudrování a radši zalez na půdu. Jede za mnou kovář s povozem a veze mi postel, almaru a všechno moje harampádí. Aby tě nepřetrh, je to lam železo.
1: Trumbulajte, bastonáno!
3: Tak tady je to. Opravdu tu chcete zůstat, teta?
0: Co by ne? Nikdo tu nebydlí a vaše kovárna už bez tak praská ve švech. Za pár měsíců se vám narodí další pacholík a mou světničku budete potřebovat.
3: Ale ta samota...
0: Vždyť je tu krásně. Začínají červenat jahody a roste tu spousta rostodivných bylin. Krasohlávek, smrděnka, babí kořen, babí hněv, babí zub a babí pisk. A taky uspivřet. Budu to všechno sbírat, sušit, nosit na trh a kurírovat lidi.
3: Povídá se, že tu strašili čerti. Nebudete se bát?
0: Že byste tomu věřil, pane mistr. Neleknu se ani Lamprdona, natož nějakýho čertiska.
3: No, jak chcete. Jdu vám to teda složit, teta. Ale kdyby vám tu přece jen nějaký čert tropil neplechu, přiběhněte, sedřel bych mu kůži z těla.
0: Jen žádný strach. Na Plajznerku si nikdo nepřijde.
2: Kukačka zakukala kováři na zpáteční cestu a Trepifajk s zoufalstvím celý Tumpachový zkusil svůj parádní kousek. Proměnil se v bezhlavého psa. Zasmrdil celou světnici sírou a pekelným puchem a pak vyrazil oknem ven. Ale kde pak Plajznerka? Jen otevřela dveře, aby průvan ten zápach vytáhl, a už se točila po světnici jako čamrda a sumírovala, co kam přijde. Bezhlavý pes třikrát oběhl chalupu a zaškrábal pazoury po dveřích. Ale nic to nepomohlo. A tak se zase proměnil v čerta.
0: Pojď mi pomoct, čertisko! Co pak se patří, aby se ženská sama dřela s almarou?
1: To ani radši pryč, babo, nebo tě roztrhám na cucky.
0: Máš to marný, já tu zůstanu. Tamhle přijde truhla a hned vedle stůl.
1: Schramsnu tě jako chrapostý.
0: To máš z toho, že tak trojčíš. Ještě by sis mohl uhnat souchotě. Jsi celý zastuzenej. Krasí to v tobě, jako když se sype hrát.
1: Hernek, babo, odprejskneš, nebo ne?
0: Mysník by se vešel hned vedle pece.
1: Až se rozpomenu na to svý zaklínadlo vohnivý pometlo tě odtud vymetet.
0: Chudinko, smrkáš, frkáš, chrchláš, budu ti muset spařit lipovej květ. Počkej, skočím pro vodu a postavím na polívku. Od rána jsem neměla nic v puse. Pár brambor mám, nějaké houby najdu a tady v nůši, koukni, pořádný kus slaniny. Teď by se hodilo to tvoje vohnivý pometlo. Zapálilo by nám v kamnech dříví.
1: Stačí plivnout pekelnou slinu.
0: No vida, chytlo to. Aspoň něco. Ušetří se za sirky. Když praská v kamnech, hned je doma veselejc.

0: Preissnerka spěchala s nádobou ke studánce, kde ji pozdravil zpěvem Moudí vláček. Jiné ženské by šel čert v chalupě na nervy, ale Preissnerka věděla, že s každým mužským je nějaké trápení. Sama už 3 neboštíčky vyprovodila pod drnovou střechu. Ale i bručlavý, vzteklý a já nevím jaký šelma chlap je ve stavení lepší než domov bez mužského. Zatím Trepy Fajksl upadl do zlostné dřímoty. Ale než stačil přejít do hlubokého spánku, najednou ho přes nos uhodila roztodivně lahodná vůně.
1: No tak jdou, pane Čerchmant. Nic se nevostejchají a vezmou si krapec se mnou.
2: Nějakej utrejch.
1: Jaký pak utrejch? Je to ta nejlepší jarní polívčička. Voní po hříbku a po smrži, po česneku a trochu po majoránce. A taky po jarních bylinkách. Už jsem si nalila 4. talíř. Opravdu nechceš? Vždy bych ten krapánek dorazila, aby to do zítřka neskyslo.
2: No, tak já...
0: Dobrý.
1: Podeď by ne. Ale z železňáku se polívka nechlemtá. Budu tě muset naučit moresům.
2: Nemáš ještě? Pěkně to hřeje v žaloutku.
1: Nemám. Neměl strucovat a mohl si přijít ke stolu dřív. No jo, tak dobrá. Po druhý uvařím aspoň o 3 talíře víc. A vůbec, co pak jsme dneska k snídani?
2: Ztratí vejce. Ale už trochu zavánělo.
1: To by nežrala ani kolčava. A čím se jinak živí čerti?
2: Co se dá? Polikají žáby, myši, chrousty, mouchy, masařky, někdy taky čmajznu pytlákům z oka zajíčka a zbaštím ho i s chlubama.
1: Fuj, fuj, fuj, samý nechutný fuj. Z takový stravy nikdo nestloustne. To se pak nedivím, že vypadáš jako skozy duch. Budu tě muset trochu vykrmit. Že jsem tak smělá, jak pak se vlastně jmenujou?
2: Trepy Fajksl.
1: Mariánko, to je takový nekřesťanský jméno, hnedle jako Fujtajksl. Víš ty co, když jsme se tak pěkně skamarádili, čerté, budu ti říkat Mates, jako tomu poslednímu neboštičkovi, co jsem ho loni pochovala. Ale jo, tak ujednáno.
0: V korunách věkovitých stromů sladce cukrovala hrdlička a bába Preissnerka se nadobro usadila ve strašidelné chalupě. A tuze si tu libovala. Sbírala a sušila květy, listy, zapíky, míchala protáhličku s bezuzlicí, přisypávala chcípalku i outrobník, jenž dělá dobře na játra. Zkrátka znala lektvar na každou chorobu. Taky kuchařka byla náramná, vařila kulajdu, lepenici, uhlířinu, chlupaté knedlíky se smaženou cibulkou a vůbec taková jídla, která dávají mužskému sílu do roboty. Trepy Fajksl, který teď musel slyšet na jméno Mates, ze začátku tu a tam trucoval.

0: makem.
1: Co mám s tebou dělat? No tak si vem. Ale pamatuj si, Mates, jestli ti zas přijdu na nějakou nekalotu, bude ámen s buchtama i s polívkou, můžeš si pak zase lovit v loužích ropuchy.
0: Já už záby netento. Jsou moc hořky.
1: Na to střevlíky tento. Já tě viděla.
0: Ne, jen někdy. Když ono to tak pěkně křoupne.
1: A měl bys mi s něčím pomoct. Aspoň nasekat dříví.
0: Zítra.
1: Trnky, brnky, starý hrnky, to říkáš pořád. Měla bych si tě vzít víc do parády, pometlo vohnivý. Umíš leda chytat lelky. A pořád se tu potloukáš v čertovský kůži, je celá prošoupaná.
0: Vždyť už ji nosím 700 let.
1: Taky podle toho vypadá. Nemůžeš tu přece chodit jako kozel. Co kdyby sem někdo zašel? Po daskabátech už se rozneslo, že jsem se tu usadila a lidi se začnou trousit pro bylinky. Když nasekáš dříví, dostaneš ode mě oblečení po neboštíkovi a budeš vypadat k světu.
2: U chalupy zavrzala škodolibá straka. Možná se posmívala Matesovi, který se pyžlal se suchou větví. Naštípat smolné třísky na zátop byla pro chudáka čelta skoro nemožná věc. Ale Pleisnerka dovedla ocenit a odměnit i tu nešikovnou snahu. Vytáhla z almary šaty po neboštíkovi, nejdříve soukené kalhoty modré barvy. Jenže byl v tom háček, neboť Mates, či vlastně Trepifajksl, měl na kostrčí pořádný ocas ometák, za jaký se nemusela stydět žádná jalovice. A na tuto zpropadenou okolnost nebylo na kalhotách pamatováno.
1: Koukej, Mates, co tu všechno mám? Nohavice.
0: Pěkný. A budou hřát.
1: Budou. A taky košily. Na košili přijde vesta a na vestu kabát a k němu strakatej šátek na krk.
0: Takovej nozívají dřevaři.
1: Jsou tu i holínky z teletiny. Co tomu říkáš, Mates?
0: Že je to paráda a nejezdčí ze všeho je tahle kostkovaná čepice.
1: Na tu zapomeň, máš na hlavě rohy.
0: Ale kdybych do ní udělal dvě dírky?
1: Opovaž se, taková drahocenost je koupená na jarmarku v Padrnosicích u Stýbla, nejdražšího čepičáře v celém kraji. Nenechám ji zničit.
0: Aha. Ty kalhoty asi taky teda nebudu moc nosit. Nevejde se mi do nich voháňka.
1: Ale budeš, s tím si poradíme.
0: A jak?
1: Pojď blíž, Matýsku, a postav se zády k tomu špalku.
0: Takhle?
1: A zavři oči, aspoň na chviličku. Nachystám ti překvapení.
0: Modrý, zatrabamo, co jsi mi to provedla?
1: No co? Usekla jsem ti ocas.
0: Čertovskou ozdobu! Sekinářko! Útrejchářko! Babizno! Počouchla! Pleisnerko! To je strašný neštěstí.
1: Jaký pak neštěstí? K čemu byl dobrý, leda s ním odhánět mouchy? Buď rád. Teď se aspoň vejdeš do těch zánovních kalhot.
0: No ale strašně to bolí.
1: Čerti starou belu vydržej. Přilepím ti na kostrč flaster s roztlučenou mořskou cibulí a za půl hodiny bude po bolesti. Přestaň poskakovat a fňukat. Mám na plotně lívance s jahodama.

Když straka pout uviděl vyparáděného čerta, přestal sekat do stromu a nestačil se divit. Matez bez ocasu, za to v oblečení si vykračoval po dvoře jako pán.

0: zbývaly už jen ty čertovské rohy, co se pod žádnou čepici schovat nedali. Mates dostal strach, že mu je plajznerka, až se dostane do ráže, taky odsekne. A přitom by se jich rád zbavil sám. A pak přišel na nápad. Strčil pravý roh do kulaté díry, co strakapout vysekal v bukovém kmeni. Natočil hlavu, trošku zatáčil, zabolelo to, v hlavě ho louplo, ale najednou rup a pravý roh odskočil od hlavy jedna radost. Mates si chvilinku sedl, aby se vzpamatoval, a po chvíli to zkusil s druhým. A zase rup a bylo pomoženo.
1: No, Mates, ty máš na hlavě čepici. A kam zdal rohy?
2: Jsou fuč, na dobro.
1: Ty, můj milej Matýsku.
2: Co to bylo? Co to bylo?
1: No, přece sladká pusa. Za odměnu.
3: Ale tvarohový buchty jsou sladší.
1: Taky budou. Hele, vypůjčím si ve vsi rašply a ulomené rohy ti připiluju a zarovnám.
2: A nebude to bolet?
1: Co tě vede? Uhladím ti je poleoučku, pomaloučku a za pár dnů se v těch černých kudrnách ztratí. A víš, že je teď z tebe docela obstojnej mužkej? Co ses ošatil, už ani nebrbláš a nemektáš. Pusu máš, pravda, trochu nakřivo, uši zašpičatělí.
3: Jako všichni čerti.
1: Ale za to si kudrnáč. Vlasu máš na hlavě víc než celá obecní rada dohromady. Ještě mi tě budou ženský závidět. Jen kdybys neměl tak volšový ruce.
3: To mají taky všichni čerti.
1: Já vím, jsou to líný kůže a pořádná práce jim smrdí. Myslí jenom na špatnosti. Jo, to moji neboštíci dovedli pobít střechu šindelem, vyspravit plaňkami plot, motiku na to půrko nasadit a ty neumíš nic.
3: V pekle nás učili jen strašit a pokoušet lidi.
1: To už teď taky neumíš. Víš, Mates, já jsem ženská pracovitá a protiví se mi, aby mužský, když už je ve stavení, nepřiložil ruce k dílu. Budeš se muset naučit nějaký řemeslo.
3: Ale kde?
1: No kde, kde? U mistrů řemeslníků. Jednou si mi říkal, že se umíš udělat neviditelným. Je to tak?
3: Jo, ale v noci to nejde.
1: Stačí ve dne. V noci stejně každý poctivec spí.

0: Na pasece zadudal dudek a mateř se učinil neviditelným, což není u čertů ta největší potíž. Hlava se mu přitom trochu točila, ale co naplat, když chtěl být s bábou za dobře, musel se vypravit za řemeslníky, aby něco z jejich fortelů odkoukal. Sedával u truhláře na hoblici, za tesaři lezl na krov, u ševce se tlačil k verbánku. Těžké začátky. Není divu, že takový přicmrdálek v dílně semhle támhle nějakou slízne, zvlášť když ho není vidět.
1: Tak se pochlup, Mates, jak se ti vedlo u truhláře.
2: Ani se neptej, přiskřípl mi pracku, když jsem se ochomejtal u hoblice. Pak jsem šel k ševci, ten mě zase rejpnul pod oko. A pače si mám celý ulepený od ševcovskýho popu.
1: Měl si zajít radši ke krejčímu, to je bezpečný řemeslo.
2: To teda není, krejčí mi spálil žehličkou záda, úplně mi přiškvařil kůži, koukej.
1: No jo, nadarmo se neříká učedník mučedník. A přiučil ses něčemu?
2: Jen v kovárně. Tam se mi líbí, tam se dmíchá do ohně, skáčou tam žhavé hvězdičky a všechno krásně voní železem. A taky jsem si, plajznerko, potajmu loknul piva z mistrova džbánku.
1: Nestydo.
2: No v tom žáru to lahodilo. A na dvoře řechtali koně a v těch já se vyznám.
1: Jako všichni čerti. No dobře, Mates, choď si do kovárny. A koukej se to černý řemeslo naučit do Václavského posvícení. Půjdeme spolu mezi lidi.
2: Ne, ne, to ne, plajznerko, vždyť víš, že jsem stydlivka.
1: Musíme se ukázat, Mates. Bez tak se zvědaví ženský vyptávají, koho, že to mám v chalupě.
2: Starýho čerta tu máš.
1: Ale jdi, stydět se před lidma nemusíš. Oblečení máš zánovní, na nějaký ten žejdlík piva taky máme. Tak proč bychom trčeli na pěknou hodinku v chalupě?
2: Kovář tam bude taky?
1: Kovář i s kovářkou a všichni tovaryši.
2: A tak to jo. Bude to tam vonět železem a pivem.
1: Taky tvarohovejma, povidlovejma a makovejma koláčema. Ale jestli se tu kovařinu do Václava nenaučíš, nebude nic.
0: Sotva ráno na dvorku zakokrhal kohout, Mates už byl v kovárně. A pak tam chodíval každý den a potajmu zkoušel ohnout a vykovat všechny druhy podkov, kopyto přibrousit, podkováky ukout. Zkrátka a dobře, za čas mohl jít kovářovi od hodiny za tovaryše. Kovárna připomínala Matesovi jeho pradávné čertovské mládí, ale zpátky do pekla už by se mu nechtělo. Jenže peklo se svými hromy a blesky bylo blíž, než si Mates pomyslel. Nad šerošerým lesem s podivnými skalisky zakrákal havran, ale raději hned odletěl. Objevil se tu zlostný oheň, neklamné znamení, že se dole zlobí nejvyšší pekelný kníže Lucifer.
3: Co mi to tady vykládáš, Marbulíne? Jak to, že je všechno v pořádku? Půlka pekelných kotlů je prázdnotou. Neslyšíme bědování, ani skřípění zubů. Mord je vyskrivec.
4: Ale výsosti, to se spraví zase v zimě. No, teď v létě nemají lidi na neřestě čas.
3: Slyšíte to, doktore Solferne? To vaše tajemnické žůžle si nás dovoluje utěšovat. Ale my nechceme se utěšovat. My chceme mít peklo plné hříšníků, mord je palivec.
5: Když vaše výsost dovolí, radil bych poslat každému čertu ve službě prkoč.
4: To jest prvolání, k, o, oddaným čertům.
5: Abychom je přinutili k větší píli.
3: Proč k oddaným? Je to líná sebranka. Nejradši bych je spráskal na hromadu. Mordě! Krskavec!
5: Když bude vaše výsost pořád kopat do kamene, zase si naštípne kopyto. Dovolují si oddaně upozornit. A bude jí to bolet?
4: Nechce se náš nejvyšší pán napít. Připravil jsem osvěžující nápoj z belladony.
3: Dej to sem. Dobrá, pošlete tam ten...
5: Prkoč.
3: Prkoč.
4: Ještě dneska to odejde. Mám kartotéku všech čertů, co se zabydlali na zemi a je ve vzorném pořádku.
3: Ukaž. A, B, C, D. A? Chybí tu dalska báty. Sloužíval jsem tam za mladá. A byla to vesnice plná šejířů a podfukářů. Zasloužíš.
4: Au.
3: Tomu říkáš vzorně vedená kartotéka, ty tajemnická dřízdo? Roztrhnutě na dvě půlky, Marbulíne, a ještě na tebe šlápnu, Mordě, kračivec!
4: Neračte se rozčilovat, výsosti. Třeba už v dalskabátech žádný čert není.
3: Čerti jsou všude, to ví každá hnída, jenom ty ne. Šupy to presto se sebereš a poletíš do té vsi. Prometeš každou chalupu i křoví, vlezeš do každé myší díry, najdeš čerta, co tam slouží, a přivedeš ho do pekla. A jestli ne, nechám tě posadit na 200 let do díry, Mordě, kukavec!
5: Já to tuším. Já to věděl. Zase si vaše výsost naštípla kopyto.
0: Pěnkava zaspívala svou cvrčivou písničku a Matez s Pleisnerkou se vydali do vsi. Přišlo totiž Václavské posvícení a po něm pěkná hodinka. Pleisnerka si vzala hedvábnou jubku a Matez měl na krku tmavočervený šátek s bílými podkovami a na hlavě tu krásnou kostkovanou čepici. Zkrátka byl jako ze škatulky. Namířili si to rovnou do hospody.
1: Tak tohle je, pane mistr, můj Matez.
6: Já jsem zase dalskabátskej kovář. To je dost, teta, že jste nám ho přivedla ukázat. Přisedněte si, pivo už se nese. Tak, na seznámení, Matez.
2: Jo, i když já vás už tak trochu znám.
6: No, neříkejte. Leda z Pleisnerčina vyprávění. Teď my dva jsme se jak živo neviděli. Co jste vlastně zač?
1: Matez je taky kovář, mistřičku. Umí vykovat podkovy, kalit kosy i srpy, i korby pobít.
6: Rád slyším. A co koně?
2: Koně já mám moc rád. Nejradši medáky. Oni mají na sobě žlutohnědý skvrny, jako medový koláče.
6: Já zazdávám přednost grošákům, i když pálení šemíci taky nejsou k zahození.
2: A taky se mi líbí pstružáci, co mají na hřbetě hnědý tečky.
6: Tak, na ty vaše pstružáky, Matez. A okovat ty koně byste uměl.
1: Matez dovede od kovařiny všechno, pane mistr. Když mu nějakýho půjčíte, tak vám to předvede.
6: Ale teta, ať mi to řekne sám. Troufnul byste si i na kopavou kobylu.
2: Co bych si netroufnul? Každej kůň skrotne. Stačí, abych ho popleskal po krku.
6: No, když se tak cítíte, přijďte zítra. Potřebuju okovat 3letou klisničku Majku.
2: Přijdu. Už se těším.
6: Já bych se tak netěšil. Ta kobyla se snad vylíhla z dračího vejce. Už jsem to s ní zkoušel, ale sotva jsem se k ní přiblížil. Schramstla mi čepici.
2: Mí koskovaný čepice se ani nedotkne, to bych jí dal.
6: A když jsem to zkusil podruhý, vyskočila jako blesk a zadními porazila kus plotu. Tak jsem stačil uhnout, jinak by mě zmrzačila. Řekl jsem si, že to odsunu až po posvícení, ale moc rád vám ji přenechám, když jste takový furiant. Tak, na to naše černý řemeslo.

0: Na druhý den zašvitozili ve stáji u kovárny vlaštovky. Mistr vyvedl kobylku Majku a přivázal ji ke sloupu. Nohy jí hrály jako strunky. Kovář ji pozoroval a drobátko ho začalo mrzet, že on, mistr svého řemesla, se včera s tím matesem bratříčkoval, třeba že spolu husy nepásli. Bůh ví, odkud ten poběhlík vůbec přivandroval. Ale stalo se. A tak, ať mates teď na vlastní kůži pocítí, co dovede potřeštěná kobyla. Nějak se to rozneslo po vsi a lidé se zběhli. Takovou podívanou si nechtěli nechat ujít.
1: Už jde, pane mistr. I s bábou Plajznerkou. Co on je vlastně záč?
2: Vím já. Nejspíš vysloužilej voják, nebo potulnej koňák. Ale tváří se jako náramnej kabrňák.
1: Jsem zvědav, co si s tou kopavou mrchou počne.
2: Možná si dnes užijeme trochu legrace. Hele, Tondo, pro jistotu připrav škopek s vodou. Kdyby ho Majka kopla do mrákot, ať mu ji můžeme vychrstnout na hlavu.
3: Tak jsem tady, pane mistr.
2: Dobře, mates. Tady máte nádzadí a můžete strkat podkovy rovnou do výhně. A tamhle je Majka.
4: Pěkná furie. Vyskakuje pomalu až ke střeše.
3: No, dáme se do toho.
1: Koukejte se na ty divy, pane mistr. Stačilo, aby ji pohladil po nozdrách a popleskal po krku a v tu ránu schlípla.
2: Je to možný? Dívá se na něho jako nevěsta na ženicha, ale celá se chvěje.
5: Hele, z kousavý Majky se stalo jehňátko.
6: Poslouchá ho.
7: Jo, kovář k pohledání.
4: Jsi pašák, Matýsku.
8: Máte pravdu, teta. Takovou kobylu s ďáblem v těle dokáže skrotit málo kdo. Leda samotnej čert.
4: Teď taky mates je, starý čert.
8: O, čerti vypadají jinak.
4: Naštěstí už ty čertoviny utek, ale dalo mi dost práce, než jsem jí z něho vytřepala.
8: Poslechněte, a kde žije ten mates?
4: Cože jsou tak zvědavej, mysliveckej? Radši se kouknou, jak rychle umí mates přibíjet horký podkovy.
3: Tak a je to, tady ji máte, pane mistr. Sedlák si ji může odvést.
2: Safra, člověče. Myslel jsem, že se jen tak naparujete u piva. Ale vy dobře víte, co je to pořádná kovařina.
3: Aby ne.
2: Za tenhle kousek máte u mě plnej džbán. A někdy, když máme v kovárně fofr, byste nám mohl přijít vypomoct. Škudlit na vás nebudu.
3: Je to já moc rád, pane mistr, moc rád. Vezmu si na starost ty nejhorší potřeštěný kobily, když teda budete potřebovat.
2: Tak platí.
3: Platí.
0: O téhle události si na návsi ještě dlouho štěbetali vrabci a mates byl blahem bez sebe. Od té doby byl v kovárně pečený, vařený a přitom se skamarádil s kopou mužských z celého okolí. Hlavně sedláci se s ním radívali, když se chystali koupit, prodat nebo vyměnit koně, protože mate se neošidil žádný handlíř a že při takové koupi vždycky něco káplo a kovář na něm taky nešetřil, měli ti dva Plajznerka s matesem zrovna hedvábné živobytí. Ale nikdy není dobře, aby taky nemohlo být zle. Jednou v neděli se vraceli ze vsi, už byli skoro u chalupy, když se před nimi zčista jasna objevil vyšňořený myslivec.
9: Enten týny dva komíny, čert vyletěl z čertoviny, bez ocasu kos, natloukl si nos. A já tě mám.
4: Maria, pano, to jsem se lekla. Kdo to byl? Zmizel jako duch?
1: Plešnerko!
4: Ale už jsem ho někde viděla. Jo, to byl ten myslivecký, co se na tebe vyptával u kovárny, Matesi.
1: Plejsnerko, to byl čert. Necítíš ten syrnej smrad?
4: Cítím. A co tu chtěl?
1: No, co asi. Hledal mě a našel mě. Teď si mě odvede do pekla.
4: Nikam si tě neodvede, hejhula. Vždyť je pryč.
1: Však on se vrátí. A já budu muset před samotného Lucipera.
4: Jsi bílej jako stěna, Matýsku. Pojď radši něco sníst. Máme koprovku?
1: Nechci. Je konec s koprovkou. I s bramboračkou, i s buktama, a s kamarády z Dalskabátu, i s tou zlatou kovařinou. Mě to nejspíš utrhne srdce.
4: Mě taky. Vždyť ty jsi byl, Matýsku, ze všech mých mužských ten nejhodnější. Jen jestli jsem tu patálii náhodou nezavinila já. Řekla jsem tomu mysliveckýmu, že jsi byl kdysi čert. Do smrti smrťoucí si to budu vyčítat.
1: Hloupost. Stejně by mě peklo jednou dostihlo. Víš, ze všeho nejvíc se mi bude stejskat po tobě, Plejsnerko.
4: Nebude. Protože já půjdu s tebou, Matesi. Přece se s tím Luciperem dá nějak mluvit.
1: Nedá. Už teď je mi ousko, když na něho jen pomyslím.
4: Já jsem ženská vejřečná. Neboj, umluvím ho a on mi tě vrátí.
1: Nedělej mi to ještě těžší, Plejsnerko. Do pekla se mnou prostě nemůžeš. To bych to schytal dvojnásob.
9: Pententýny, dva komíny. Čert vyletěl z čertoviny.
1: Už je tady.
10: Ale zase se do ní štandopede vrátí. Že jo?
4: Neřáde. Zasmrděl si tu sírou celý les.
10: Zalez, babo, nebo tě poplivu ohnivou slinou.
4: Fuj!
10: Ve starých pekelnických kronikách jsem objevil zápis, že před 700 lety nastoupil do služby v Dalskabátech čert Trepifajxl. A to si ty.
4: Ne, tohle je Mates.
1: Ale Plejsnerko.
10: Trepifajxl, zapomenutý čert. Víš, jak dlouho tě hledám? Skoro rok.
1: A nemohl bys v pekle říct, že jsi mě nenašel?
10: No tak to zrovna. Navěky bych topil pod největším kotlem a v noci seděl v díře. Takhle tam budeš dřepět ty.
1: Ne, to ne.
10: Kvůli tobě je v pekle rambaj, slítají tam hromy a blesky. Tak už se nezdržuj a frčíme, tohle je pekelný rozkaz.
1: Dej mi na rozloučenou pusu, Plejsnerko. Takovou tu tvarohovou s rozinkama.
4: Matýsku, můj nejmilejší. A kdyby tě strčili do sírovýho kotle, tak si pamatuj, že bych se chtěla škvařit vedle tebe.

0: Mates a čert Marbulín vyletěli do vzduchu a Slíček jim přitom zaskřehotal svou varovnou písničku. Cestou, necestou pádili k bráně pekelné. Sotva do ní vlezli, vyrojilo se kolem čírťat až černo. Samé úšklepky, nikde milý pohled, vlídné slovíčko, holota čertovská ani nezná. Matesovi se udělalo na nic, když si vzpomněl, jakou vážnost měl mezi mužskými v dalskabácké hospodě a teď bude muset navěky zůstat mezi tou chlupatou rotou, polikat masařky a žít v puchu a smradu, který ho dusil a štípal do očí. Marbulín ho zahnal rovnou před knížecí trůn.
1: Padni na kolena, mizero čertovská, a pokloň se!
2: Nevíš, co je předepsáno? Stojíš před jeho výsostí Luciperem a pekelným soudem. Sundej si z hlavy tu ohavnou čepici.
3: Nemá roj!
1: A kde máš ocas, potvoro?
4: Uťatý!
5: Je jako myslivecký pes!
1: Mordi je padrnec! Taková ostuda! Doktore Solferne, ať okamžitě začne soud!
2: Zajisté, výsosti. Jak se jmenuješ?
6: Mates. Mates Pleisnerčinej.
2: Lžeš, jsi trepifajcl!
6: To bylo dřív.
2: Jaké jsi měl v Dalskabátech úkoly?
6: Dělat bezhlavou kobylu, bezhlavýho psa a vohnivý pometlo.
2: A vykonával jsi řádně své čertovské řemeslo, jak ti bylo uloženo?
6: Jo, napřed jo. Ale pak už ne. Já zapomněl zaklínadlo.
2: Jak se přihodilo, že si ho zapomněl?
6: Když já jsem ho 200 let neříkal.
2: A proč jsi ho tak dlouho neříkal?
6: No, protože jsem ho zapomněl.
1: Mordi je pitomec. Viděl už jste někdy takového hňupa, doktore Solferne?
2: Na výsosti ten čert je v skutku rozumu mdlého. Ale dovolte, abych pokračoval.
1: Pokračujte.
2: Proč se s čerte Trepifajxle nechal připravit o své čertovské ozdoby?
6: To bylo kvůli Pleisnerce. Ona mi vařila polívky, pekla buchty. Náhodou byly moc dobrý, tvarohový, s rozinkama.
1: Fuj, tajbl!
6: A taky chtěla, abych vypadal k světu a mohl chodit mezi lidi.
2: Ty jsi chodil v Dalskabátech mezi lidi?
6: No, chodil do kovárny a do hospody.
2: A sváděl si je k ničem nostem? Zaplétal si je do pavučin nenávisti? Naváděl si je k poťouchlostem, pomluvám a zlodějnám tak, jak to odpradávna je údělem všech ďáblů?
6: Ne, to ne, pane. V kovárně jsem koval koně a v hospodě jsme se s kamarády veselili.
1: Mordě, potvorec? To je ale hlupák. Čerti jsou tu od toho, aby lidi ponoukali k špinavostem. A ne, aby se s nimi bratříčkovali, to už si zapomněl?
6: Poslušně hlásím, zapomněl.
2: Je to s tebou zlé, Trepifajxle. Budu ti muset napařit příkladný trest, aby ses zas rozpomněl na svou ďábelskou minulost. Rozsudek zní. 300 let v černé díře.
6: Ne, to je moc dlouho. To už bych nikdy neuviděl Pleisnerku.
1: Ta baba mi pije krev. Mordi je puckorec. Nasaďte na ně nejmíň 7 čertů. Použijte všechny pekelné nástrahy a fígle, dokud se nedopustí nějaké špatnosti. Pak ji bez milosti přineste sem do pekla a hoďte do kotle.
3: Na plajzerku, mi nešalejte! Vy, nešpůry! Nebo vám to tu všechno rozkopu a rozmlátím! Sampr!
4: Pozor, doktore! Pozor, výsosti, srdce jsou týč! Je to plázen!
3: Vždyť já mám plázenku rád! Co pak to nechápete? Nejradši na celém světě!
1: Tak dost, mordě. Čerti nemají rádi nikoho. To už si taky zapomněl, trepifajcle? No, co mlčíš?
7: Výsosti. Výsosti? Změnil jsem rozhodnutí.
2: Žádné vězení? Požaduji nejvyšší trest.
1: Správně, doktore Solferne. Souhlasím. Mordie padrnost. Vždyť tohle už stejně není žádný čert. Ještě by nás mohl nakazit člověčinou. A proto žeňte ho z pekla, mizeru. A jedno si zapamatuj. Už nikdy se sem nevrátíš. Stane se z tebe obyčejný smrtelník. Jasný?
8: Ano.
1: Mordie! A moje kopyto!
0: Deset čertů popadlo milého Trepifajxla alias Matese a jedním šmejknutím ho jako psí kůži vyhodili na smetiště před pekelnou bránu. Dopadl na záda jako žok, jen se mu v hlavě hvězdičky rozjiskřily. Pak se za ním pekelná brána s třeskotem zavřela. I zvedl se a pokulhává je mastil si to dodal z kabátu za zlatým kovářským řemeslem a hlavně za bábou Plajznerkou, které se, jako málo komu, podařilo polištit zapomenutého čerta. A to je dobře, protože čím míň ďáblíků se bude potulovat po zemi, tím to tu bude přívětivější. Oči mu radostí jen hrály a skřivan mu na oslavu a do kroku zaspíval svou vrzavou písničku.
9: Matisku!
10: Plajznerko! Ta byla tvarová. I s rozinkama.

0: Z názorů kočky. Tohle je můj člověk. Nebojím se ho. Je velmi mocný, neboť jí velmi mnoho. Je všežeroucí. Co žereš? Dej mi. Není krásný, neboť nemá srsti. Nemá je dosti slin, musí se umývat vodou. Mňouká drsně a zbytečně mnoho. Někdy ze spánku přede. Otevři mi dveře. Nevím, proč se stal pánem. Snad sežral něco vznešeného. V mých pokojích zachovává čistotu. Bere do tlapky černý ostrý dráb a ryje jím do bílých listů. Jinak si neumí hrát. Spí v noci místo ve dne, nevidí po tmě, nemá žádných rozkoší. Nikdy nemyslí na krev, nikdy nesní olovu a boji, nikdy nespívá láskou. Často za noci, když já slyším tajemné a kouzelné hlasy, když vidím, jak vše ožívá tmou, on sedí u stolu se skloněnou hlavou a stále drápe svým černým drápkem do bílých listů. Nemysli si, že se o tebe starám. Slyším jen tiché šustění tvého spáru. Někdy šustění umlkne, ubohá tupá hlava už neví, jak si hrát, a tu mi ho přijde líto. I ráčím se přiblížit a tiše mňouknu v sladkém a trýznivém rozladění. Tu tedy můj člověk mne pozvedne a ponoří do mé srsti svůj teplý obličej. V tu chvíli v něm na okamžik procitne záblesk vyššího života. I vzdychne blahem a přede něco, čemu je skoro rozumět. Nemysli si však, že se o tebe starám. Ohřál si mne a teď zas půjdu naslouchat černým hlasům.
1: O ješitném loupežníkovi. I mezi těmi největšími lesními raubíři bývávali sem tam loupežníci lepší sorty, vybraného chování a vytříbených mravů. Byla to taková loupežnická šlechta, jací si přímo gentlemani. A mezi ně patřil také vyhlášený a slavný loupežník Krutibrko. Chodil oblečen podle poslední módy, za stuhou svého širáku měl vetknuto dlouhé pavý péro a pracoval jenom v bílých jemných rukavičkách. Po každém přepadu se šel i hned vykoupat a převléknout do jiných šatů, aby ho lidé nepomlouvali, že loupežničí pořád jenom v jednom a tom samém, navonil se čerstvou lesní vůní a vyměnil si rukavice. A tenhle Krutibrko měl jednu takovou zvláštnost. Zahaloval si obličej černým šátkem, takže nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. A on toho také pěkně využíval, ba přímo zneužíval. Když si ten šátek sundal, mohl se špacírovat volně a svobodně, kde se mu zamanulo, a nikdo ho nepoznal. A tak velmi často zavítal do městečka, sedával v hospodě a poslouchal, co se o něm povídá, a jen se potichu pochechtával. Jednou to došlo dokonce tak daleko, že se dostal až na zámek a tam radil kníže pánovi, jakže to má navlíknout, aby toho drzého loupežníka Krutibrka už konečně chytili. A když druhý den ráno vojáci pročesávali lesy, aby ho polapili a přivedli na zámek, loupežník se veselil v městečku v hospodě. Smál se, div se nepotrhal a za všechny platil. Ale všeho do času, aneb jak se říká, tak dlouho vyplazuje myš na kocoura jazyk, až jí kocour ucho utrhne. To bylo tak. Krutibrko číhal jednou v lese, až půjde zase někdo kolem. A najednou vidí, jak se tam plahočí nějaký pocestný s velikánským kufrem. Na hlavě měl placatý baret a na sobě dlouhý ucouraný plášť, zmazaný od barev. Velký kufr, velký úlovek, řekl si loupežník. Tvář zastřenou černým šátkem vystoupil z houštiny jako duch. Přichomejtnul se k tomu člověku, takhle pěkně nenápadně zezadu a zahučel mu do ucha. Nechci vás plašit, ale dovoluji si upozornit, že jste se právě stal obětí loupežného přebadení. A smekl obřadně širák s tím pavým pérem a zdvořile se uklonil. Ten pocestný hrůzou věkl a od strachu sebou kecnul do trávy. Já nic nemám, zablekotal, sotva, že ho bylo slyšet. A co pak tenhle kufírek? Smím-li se zeptat, zašvitořil mazlivě Krutibrko a hned ho také otvíral. Ale z kufru se místo peněz a šperků, jak loupežník očekával, vysypali jenom nějaké kelímky s barvami, flaštičky s olejem a štětce a nakonec vypadla dřevěná třínožka. No co je tohle? Zachmuřil se Krutibrko a zklamaně koukal na to harabordí. Já jsem malíř, vysvětloval chvatně ten člověk. Je mi opravdu líto, ale u mě toho moc nenajdete. A aby to nějak zachránil, povídá, pane loupežníku, ale abyste jaksi nepřišel zkrátka, když tady takhle vyskakujete z roští zbytečně, já vám tu škodu vynahradím. Jak to pán myslí? Zeptal se Krutibrko a snažil se na sobě nedat znát jistou rozladěnost. Vy jste totiž takový pěkný, takový vznešený, jako kdyby sám kníže loupežníků se mi tady zjevil, lísal se malíř. Já vás namaluji. Krutibrko se zase rozjasnil. Takové šmajchlování dělalo jeho ješitnosti velice dobře, jako rajská hudba mu to znělo v uších a taky se nebylo co divit. Vždyť při svém řemesle zase tolik moc chvály nikdy neslyšel. Obdivuji váš vytříbený vkus, zavrněl polichoceně, opřel se o borovici a zaujal polohu ležérně stojícího loupežníka. Malíř mžiku rozložil stojan, napnul plátno a už míchal barvy. Ještě ten šáteček, upozornil nesměle. Krutibrko chvíli váhal, ale potom podlehl své marnivosti a sundal si šátek z obličeje. A to se mu stalo osudným, neboli jinými slovy, toho dostalo do pěkného maléru, jak se dozvíme později. Malíř se tužil, asi ho taky strach popoháněl a štětec mu v ruce jenom kmital. Za chvíli byl obraz hotov. Tak se pojďte podívat, zafuněl a otřel si cípem pláště orosené čelo. Krutibrko přistoupil k obrazu a samým překvapením se mu zvedlo péro za kloboukem. Ta podoba, no tohle vůbec ani nečekal. V první chvíli myslel, že se dívá do zrcadla. Bravo, bravo, zvolal a zatleskal bílými rukavičkami, až se z nich pudr prášil. Malíř byl se svým dílem také velice spokojen. Mohlo to dopadnout hůř, akorát ty nohy se mu nějak moc jako právě nepovedly. Byly takové jakoby kudrnaté, tak asi jako, jak se mu strachy občas rozklepala ruka. Krutibrko malíře bohatě odměnil, pověřil obraz na borovici a každou chvíli se na něj chodil zálibně dívat. A večer šel do hospody, aby tu radost zapil. Jenže zatímco loupežník juchal v hospodě, motal se tam v lese nějaký vandrák a ten obraz našel. Samozřejmě, že neměl nic jiného na práci, než pilášit na zámek, asi zatím čmuchal nějakou odměnu a tam to všechno řekl. Kníže pán skočil na koně a s celou svou gardou se jel osobně na ten obraz podívat. A když ještě pod tou borovicí našli nějaké zahrabané, nakradené věci, dali si to všechno s tím obrazem dohromady a bylo mu jasné, kdo to je na tom plátně vymalován. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kníže pán s vojáky vtrhli do hospody a milého loupežníka lapli. Krutibrko, šlechetnost sama, a to už byl v řetězech, chtěl ještě platit, ale kníže pán povídá, kdepak, tenhle účet jde na mě, však já ti to už spočítám, všechno dohromady. Odvezli loupežníka na zámek a tam ho vrazili do žaláře. Krutibrko sedí na prohnilé podlaze ve sklepě, všude kolem špína, až se mu dělalo mdlo, a přemýšlí, jak z té šlamastiky ven. Moc růžově to neviděl, ale nakonec mu přeci jenom jakési slabé světélko naděje zasvítlo. Ona mu totiž do toho sklepa nosila jídlo žalářníkova dcera. Pěkná mladá holka, a Krutibrko s ní vždycky mluvil špehýrkou ve dveřích. To se ví, že si dával záležet. Vyjadřoval se elegantně a vzletně, laškoval, hýřil humorem a lichotkami, sliboval hory doly, bzučel jako moucha na karbonátku a květnatě líčil té holce jejich společnou budoucnost. Jenom když ho prý pustí z té basy ven. Zkrátka, hučel do ní jako dragon do baletky. Ta holka napřed nechtěla ani slyšet, ale když na ní práskaný loupežník Krutibrko vybalil ty nejtěžší kalibry svého šarmu, nakonec podlehla a svolila. Otevřít mu prý ale nemůže, to by od kníže pána pěkně schytala, ale podstrčí mu pilník. Takový pilníček, to je půlka svobody, odvětil spokojeně Krutibrko. Moc krát vám děkuji, spanilomyslná slečno. Celou noc pižlal mříž na sklepním okénku svého vězení. A ještě nezačalo ani svítat, byl na svobodě. Protáhl se okénkem a ztratil se jako pára nad hrncem. Když pro něj přišli, že ho povedou ke kníže pánovi, aby ho za ty všechny jeho lumpárny odsoudil, byla cela zcela prázdná. Jenom na zdi byl připíchnut omluvný lístek. Lituji, že způsobuji nepříjemnosti, ale nemohu tu pro tu špínu vydržet. Snad až příště. S úctou a vždy váš, podepsán loupežník Krutibrko vlastní rukou. Když se to kníže pán dozvěděl, řádil a zlobil se, ale co mohl dělat? Po loupežníkovi jakoby se zem slehla. A jak to bylo dál? Loupežník Krutibrko zmizel, přímo se vypařil a už o něm nikdy nikdo nic neslyšel. Buď se odstěhoval, nebo pověsil své loupežnické řemeslo na hřebík. Kdo ví? A žalářníkova dcera? Ta si tajně pobrečela, ale za chvíli na toho šarméra a lichometníka zapomněla. Do zámeckého vězení bylo totiž v zápětí dopraveno hned několik dalších pochytaných loupežníků a tak nosila jídlo a později pilníky zase tam.

0: jak se s rákosníčkem točil celý rybník Brčálník.
1: Ale, že by nám už zima klepala na dveře,
0: divil se rákosníček, když viděl, jak vzduchem poletuje první sníh a ze stromu padají poslední listy.
1: To, abych se šel podívat, jak jsme se na to připravili.
0: Když obcházel Brčálník, potkal u severního břehu kapra Matěje a hned ho začal zkoušet.
1: Tak, co pak budeš dělat, až nám mráz začne rybníček pokrývat ledovou pokličkou?
0: Zeptal se úředním hlasem.
1: Budu tady čeřit vodu, aby všude nezamrzlo,
0: odpověděl kapr jen tak na půl huby.
1: A proč pak nemá zamrznout?
0: Vyzvídal rákosníček dál.
1: Chcete, abychom mohli pořádně dýchat,
0: zabručel kapr Matěj a zmizel mezi rákosím, protože ho nebavilo odpovídat na otázky, na které zná odpověď každá malá bělička. Jakmile došel skřítek k západnímu břehu, zavolal si k sobě žabáky.
1: Jestli pak si budete vědět rady, kdyby hráz popraskala mrazem,
0: zpovídal je všechny najednou.
1: Buď bez starosti, ozval se žabák Bonifác. My už to ohlídáme. A kdyby něco, tak si poradíme,
0: přidal se žabák Augustín.
1: Zkrátka ty díry vyspravíme rákosím,
0: dodal žabák Melichar a rákosníček jen spokojeně přikývl. Po rozloučení si šel prohlédnout ještě jižní břeh. Mezi vrbovými kořeny tam podřimoval rak vavřinec a skřítek s ním musel pořádně zatřepat, aby ho probudil.
1: Přijde zima, bude mráz,
0: volal na toho ospalce.
1: Kam se přední, kam schováš?
2: Kdože přijde?
0: Zívl vavřinec, sotva se trochu probral.
2: Zima, tak to já někam zalezu, hele, zrovna jako teď.
0: A už se soukal hlouběji pod kořeny.
1: Počkej, počkej,
0: brzdil ho rákosníček.
1: A co, když to všechno tady zapadá sněhem, no?
2: Sněhem, říkáš,
0: zabručel rak.
2: Tak to tady zkrátka prohrábnu, a co neprohrábnu, klepety odhrábnu, jo, zrovna tak to udělám, povídá vavřinec.
0: S tím rákosníček souhlasil a tak se šel podívat ke břehu poslednímu, východnímu. Tam našel tolik spadaného listí, že mu sahalo po kotníky. Takový nepořádek se mu ale ani trochu nelíbil a proto začal uklízet. Sotva ale schrabal listy na jednu hromadu, zatočil se nad ním vítr a všechno zase rozházel.
1: Ty větře jeden, uličnická, co to vyvádíš?
0: Rozčiloval se rákosníček.
1: Jsi jen samá lumpárna a já, abych se kvůli tobě zlobil. No tak, nech toho, nebo mě ještě schodíš do...
0: Co chtěl povědět, už nedopověděl. Jenom bubliny na vodě prozrazovaly, že je teď rákosníček tam dole. Když se vynořil, nebylo mu vůbec do smíchu. Za to vítr byl čím dál rozdováděnější a jedním fouknutím zvedl na rybníčku vlny do pořádné výšky. Ryby se na nich kolébaly ze strany na stranu, z hora dolů, a se skřítkem to nebylo jinak.
1: Dej už pokoj s tím laškováním,
0: okřikoval toho větroplacha.
1: Vždyť takhle rybám nafoukáš do uší.
0: Jenomže mluvení do větru nemělo žádnou cenu.
1: Fíj, fíj, já vím, že ryby už nemají.
0: Zafičel vítr Rákosníčkovi dozad.
1: Takhle k večeru je pohoupat musím, to se jim přece líbí,

Zlobil se Rákosníček. Nechtěl bys náhodou odletět někam jinam? Víš, že nechtěl. Odfoukl si vítr. Teď se pěkně koukej, jakou udělám rybám legraci. Proletěl Rákosín, dvakrát se zatočil nad rybníčkem a celý ho roztočil jako nějaký kolotoč. Tohle se rybám líbilo ještě víc a vozili by se nejraději na pořád. Jenomže Rákosníček si myslel něco jiného. Tak, teď toho mám ale úplně, ale zcela úplně dost, vždyť všem zamotáš hlavu a nakonec dostanou motolici. Hned to nech. Když myslíš, tak nechám. Ale

0: my chceme pětkrát. Žadonili rybky a nedali se odbít. Fí, když pětkrát, tak pětkrát, ale potom už půjdete spát, fí.
1: Zahučel vítr a znovu na rybníčku rozhoupal vlny. Z toho kolébání přišla na ryby dřímota a proto se jedna po druhé potopily na dno, aby tam prospali zimu. Velká ospalost padla také na rákosníčka, raka vavřince a žabáky Melichara, Augustína i Bonifáce. A tak si navzájem popřáli dobrou noc a šli si lehnout. Vavřinec mezi vrbové kořeny, žabáci k západní hrázi a skřítek do svého rákosového domečku.
0: Ano, ano, doba již značně pokročila. Tak prosím, žádné okounění a alou do postýlek, což platí pochopitelně pro každého. A tedy i pro rákosníčka.

potom už bylo všude ticho, tichoučko, na brčálník dosedla sněhová peřina a zůstane tam až do příštího jara, kdy se zase všichni probudí, ale to bude ještě nějakou dobu trvat.

V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat a když, tak snad soudce z předcházejících komor a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle

0: toho, jaké zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prý by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, dobrá, zítra v poledne oba dva. Přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ach, štěňat. Zítra v poledne se to má rozhodnout. Když jí vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile, to jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnu. A teď je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek. A největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí, maminka čeká s obědem. Hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlináře. Mlinář se uklonil a spustil. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. Nejsladší na světě je totiž můj 12letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá a to třetí, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlináři. Jsi hloupý mlinář, pravil. A ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlináři, aby se zamkl ve mlíně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12letého medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil, kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pyšnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři. Dej je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že ji ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králův vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdenička si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá, tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit, a vystrčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako... A kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet, musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná, a ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom vrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená. Přijez, nepřijez, obutá, neobutá. Dar, nedar. Muži, táto. Seš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo, jo, jo, ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla, tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak k tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní, cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s vrabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdenička se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesaná, neučesaná, přijela, nepřijela, obuta, neobutá, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel, nýbrž dal rovnou zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce, vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká, aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydrželi, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí. Slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku v den blahoslavené tuberózy byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou mladou paní královou. zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobyly a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hříbátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel. A celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Byzicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý a aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl. Je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukrad. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál psi, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňař si vyprávěl, jak král rozhodl psi. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plec nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hříbata, kapři hnízděj na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozstřik, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od které doby kapři snášejí jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Skázal Zdeničce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl, nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka. Proto jsem chtěl tvůj slib, že se mě nebudeš plést do vládnutí. Slíbila jsi, ale slíbenému si nedostála. Dnes spolu večeříme naposled. Po večeři odejdeš domů, odkud jsem tě přivedl. Byla jsi mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti tu nejmilejší, na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverilku a hlahol hudby a zpěvu zalétal otevřenými okny daleko do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala, až skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řeřichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukrad. Když se otevřely dveře a vešla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou a udělal si důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy, ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější.
1: Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Ha. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!
2: Příběh 12. Jak se Radovan naučil hvízdat. Když neměl tatínek žádné starosti, když ho nic nebolelo a byl pěkný den, vždycky si při práci pískal. A to maminka hned věděla, když k ní do kuchyně zaléhaly jeho hvízdánky, že je tatínek rád na světě. A také poznala, jestli je na světě rád obyčejně, to pískával zelení hájové, a nebo neobyčejně, v tom případě tatínek dával foxtrot, zpíval kos s kosicí fistulí. Jednoho dne si malý Radovan řekl, že už by bylo na čase, aby se to mužské pískací umění také naučil. Bedlivě tatínka pozoroval a špulil pusu úplně stejně jako on, ale vycházely z něho jenom takové nanicovaté fuky a nepodařilo se mu ani ten nejmenší hvizdík. Tatínek se tomu usmíval a tím pádem se nevedlo pískání ani jemu, poněvadž při usmívání si ani ten nejzkušenější pískač nevrzne. Ale najednou se vám začalo nějaké začátečnické nesmělé popískávání ozývat. Tatínek si v první chvíli myslel, že se synkovi začíná dařit. Ve druhé chvíli si však povšiml, že to není žádné pískání, nýbrž pípání. Nebudu vás napínat a hned vám řeknu, že v trávě pod ořechem našli kosí mládě, které vypadlo z hnízda. Nesáhni na ně, bylo by cítit člověčinou, řekl tatínek a nabral kosíka do žlábku své zahradnické lopatky. Pak přistavil ke stromu žebřík a protože to nebylo vysoko, dovolil chlapečkovi, aby ho sám na té lopatce vynesl do hnízda. A sotva to udělal, přiletěl starý kos a zahvízdal takový trylek, který nemohl v ptačí řeči znamenat nic jiného než děkuji. Tatínek se dal opět do zalévání záhonů a Radovan konal další pokusy s hvízdáním. Ale ačkoliv mu to starý kosák z ořechu předváděl nahoru dolů, chlapečkovi zase vycházel z pusy jenom takový ten dechovítr, co není k ničemu a který vy, co taky neumíte ještě pískat, dobře znáte. Jo, hvízdání, to není jen tak, řekl tatínek. Některé holky se to nenaučí nikdy, i kdyby se na hlavu postavili. Radovan se odšoural k plotu a zkoušel se tam postavit na hlavu, jenomže to nebylo vůbec nic platné. A v tom se spoza plotu ozvalo: pískat umí každej trouba. Bzučet, to je unikum. Kdo si myslí, že to řekl zlý výrostek Hugo, ten to uhodl. Ale nikdo nemůže uhodnout, co měl v ruce. Bzučavou čepici. Přiložil ji Radovanovi k uchu a řekl: vem si to, podle toho se můžeš naučit senzačně bzučet. Radovan uchopil bzučavou čepici tak jako Hugo, aby prý bzučáci neutekli a slušně za tu učební pomůcku poděkoval a ještě dal Hugovi jablko. Když maminka otevřela okno a zabušila vařečkou do hrnce, aby svolala mužské k jídlu, netušila chudinka, k jakému strašnému obědu se schyluje. Podívejte, co jsem dostal, pochlubil se hned ve dveřích Radovan a položil na stůl dárek od Huga. A protože v té čepici bylo opravdovské vosí hnízdo s opravdovskými vosami, rozpoutalo se v kuchyni opravdovské peklo. Vosy vyletovaly z čepice jako střely a na koho narazili, toho bez rozmýšlení bodli. Maminka Blesku rychle ukryla synka pod zástěru a odtud Radovan slyšel bzí, bzů, to dělali vosy a také au, jau, to dělal tatínek s maminkou. Ještě, že měl tatínek ducha přítomnost. Šermoval kolem sebe neohroženě rukama a při tom šermu stačil vyhodit vosí hnízdo z okna. Ale než vyhnal z pokoje poslední vosu a mohl okno zavřít, schytal pěkných pár žihadel a maminka jak by smet. Když Radovan opustil úkryt, naskytla se mu hrozná podívaná. Tatínek s maminkou se mu začali před očima zvětšovat. Tolik žihadel, musíme okamžitě k lékaři, řekla maminka a hned se začala obouvat. Ale jenom začala, protože jak se jí zvětšily nohy, nemohla se do bod vejít a tatínek taky ne. A oba rodiče se zvětšovali čím dál víc. K lékaři by se dalo jít i v trepkách, což o to horší bylo, že místo očí měly teď už jen škvírky a i ty už se zavíraly, takže by ani neviděli na cestu. A kdo ví, jestli by teď vůbec prošli dveřmi. Malý Radovan si zoufal. Jak to jen udělat, aby moji zlatí rodiče splaskli? Jak to jen udělat, přemýšlel. Napadlo ho strhnout ze stolu ubrus, namočit ho a omotat jim rodičům ty jejich velké hlavy, ale nepomohlo to. Obklad zasyčel, vyvalila se pára a ubrus byl v okamžení suchý. V takové hrozné chvíli, a to si pamatujte, je nejhlavnější nestrácet vlastní hlavu. A Radovan ji nestratil. Zvolal: maminko a tatínku, jestli mě ještě slyšíte, jestli vám to nezavalilo i uši, nebojte se, já utíkám pro pomoc a ta pomoc vám pomůže. A skutečně utíkal úžasnou rychlostí a zastavil se až před domkem pana Kopřivy, kde byl nad dveřmi nápis: zde se hlásí požár. Jenže se vyskytly dvě smůly. První byla v tom, že zvonek byl vysoko a Radovan na něj nedosáhl, ani když vyskočil. A druhá v tom, že pan Kopřiva jako vždycky po obědě spal a nebyl ničím k probuzení. marně chlapeček volal, marně bušil na dveře. Co by na starého požárníka jedině platilo, kdyby se zapískal signál hoří, to by ho zaručeně probudilo. Radovan to zkusil. Zatnul pěstičky, sešpulil rty do úplné špulky, zoufale se zasnažil, ale nic, nic, nic. A tu vám vzduchem něco zašustilo, po zemi se smíkl stín a vy tomu nebudete věřit, na okenní římsu dosedl starý kos, tatínek od toho mláděte, co ho Radovan zachránil. Kosák jakoby věděl, že není čas na žádné okolkování, energicky zabušil oranžovým zobákem do skla a zahvízdal. A to pro jistotu, jak jste slyšeli, třikrát po sobě. Okno se prudce rozletělo, objevil se v něm starý pan Kopřiva a dopínaje si pod bradou řemínek požárnické přilby, zapátral očima po ohni a nosem po čmoudu. Radovan na něj zavolal. Pane Kopřiva, maminku a tatínka pobodali vosy a jsou z toho choří. Pan Kopřiva z toho však pochopil jen poslední slovo a ještě špatně. Než byste řekli švec, byl u telefonu a vytočil hasičské číslo a než byste řekli obuvník, zabrzdilo představením požárnické auto. Pan Kopřiva nic nedbal na to, že ho chlapeček tahá za rukáv a chce mu něco vysvětlit. Vysadil ho na vůz, naskočil a sekerkou ukázal směr. Jediný požár, který objevili, byl ohníček zlého výrostka Huga. Opékal si na něm jablko. Bylo dobře, že požárníci ten ohníšek uhasili, protože Hugo si ho rozdělal hned za skladištěm suchého lihu, což byl vrchol nerozumu. Ale Radovan pořád neúnavně tahal pana Kopřivu za rukáv, aby mu řekl, že nepotřebuje hasiče, nýbrž pana doktora. Teprve když mu ten rukáv utrhl, pan Kopřiva si chlapečka všiml. Proč mě rušíš při výkonu, špunte? Otázal se. A Radovan řekl hlasitě a velmi rychle. Já vás ruším při výkonu, protože tak oteklé rodiče, jako mám já, jste v životě neviděl. Oni jsou poštípaní odvoz a jestli je nepřijede pan doktor splasknout, tak se jim stane neštěstí, že to nevydržejí. Slyšel to velitel požárnického automobilu, vysunul anténu své silné vysílačky a řekl do mluvítka. Kohout volá Krocana. Krocané, potřebujeme tě, je to zahradnictví pod sídlištěm. A hned na to se ozvala silná přijímačka. Tady Krocan, rozumím a jedu. To byl ale rychlík ten pan doktor Krocan. Sotva to dořekl, už se objevil na obzoru modrý maják jeho sanitky, hned na to se ozvala siréna a pak už zakvíleli před zahradnictvím brzdy. Když pan doktor spatřil odulé rodiče, řekl, no nazdar, sestro injekci. V té injekci byla záchranná tekutina. Maminka po ní začala rychle splaskávat, za chvíli měla místo škvírek zase oči a než pan doktor píchnul tatínka, byla zase tak krásná jako vždycky. Když Radovan viděl, jakou má ta lékařská injekce zázračnou moc, údivem hvíznul. Ano, z ničeho nic z čista jasna hvízdnul. Slyšeli jste to? Už umím pískat, řekl. A maminka ho pohladila a řekla, přišlo nás to trochu draho, ale je to dobře. Mužský má umět hvízdat, viď, tatínku. Tatínek neřekl nic, jen pokýval hlavou. Ještě se naradovaná kvůli těm vosám trochu zlobil, ale on to dlouho nevydrží. Vždyť Radovan nepřinesl tu bzučavou čepici ze zlomyslnosti, ale z nemoudrosti. Všechno to vlastně zavinil zlý výrostek Hugo. Pan doktor Krocan se poptal, jak se to s těmi žihadly zběhlo a pak rozhodl, že bude nejlepší, když sebou vezme Huga na pořádné vyšetření. Jistě uznáte, že dobře udělal, poněvadž co se ten výlupek naprováděl za lotrovství, to už nebylo normální. Kdyby tam v nemocnici měli nějaké prášky nebo sirup proti zlomyslnosti, to by mu mohlo prospět. Když vyšla hvězda večernice, co svítí dětem na cestu do postýlek, zeptal se ještě zahradnický chlapeček. Už se na mě nezlobíte? Spi a už na to nemysli, řekl tatínek. A podle toho, jak to řekl, Radovan poznal, že už je tatínek udobřený. A tak to všechno šťastně dopadlo. Maminku a tatínka už žihadla nebolela, jenom svědila. A chlapeček, který se vlastně jmenoval Bohoušek, ale slyšel na jméno Radovan, spokojeně usínal. To jsme si zase užili světa, pomyslel si. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Míša Kulička
1: v rodném lese. První den svobody. Na jižním svahu Zelené hory spal v slunci na pasece mezi kořeny velikého pařezu králíček. Říkáme, že spal, ale to víte, jak spí zajíci i králíci. S jedním okem otevřeným, jak se říká. A uši měl králíček otevřeny obě. A najednou zaslechl, jak docela blízko praskají větvičky podrostu a funí fu nějaké zvíře. Medvěd blesklo hlavou králíčkovi, ani nedomyslil a hop, zmizel v borůvčí. Nad pařezem se opravdu objevil medvědí čumák pod veselýma hnědýma očkama v kulovité hlavě. Nebyl to však medvěd. Byl to jen medvídek jménem Míša Kulička. Míša se jmenoval, jako se hoši jmenují Jarka nebo Slávek, a Kulička mu říkali proto, že byl opravdu kulatý, skoro jako míč. A když se batolil po krátkých nožkách, vypadalo to, jako když se kutálí. Kutululu, po celém těle měl Míša tmavou lesklou, hnědou srst, jen bříško měl bílé. To bílé bříško byla pro medvídka vzácná ozdoba. Ani Míšova maminka takovou neměla. A Míša by se byl rád podle své ozdoby jmenoval Bělobříšek. Ale ani medvědi si sami nedávají jména. A tak se nedalo nic dělat. Míša si musel dát líbit přízvisko Kulička. Ostatně to nebyla největší Míšova bolest. Nejvíc ho trápilo, že musí poslouchat. A to on dělal strašně nerad. Viděl, že veverky, zajíci, lišky a jezevci jsou mnohem menší než on. A přece každý z nich žije, jak se mu líbí. Proto se styděl, když ho maminka proháněla s učením. Byl přesvědčen, že předem už dávno všechno umí. A přece musil podle maminčina příkladu a pod jejím dohledem šplhat na stromy, plavat v jezírku, schovávat se a tiše se plížit a mnoho jiného, co musí takový pořádný medvěd umět. Maminka se s Míšou při tom učení moc nemazlila a zkusil někdy od ní pohlavku, až ho z nich hlava brněla. Ta Míšova maminka se jmenovala Barbora. No a už z toho jména vidíte, že to byla medvědice srdcem dobrá, ale také přísná a rázná. Tatínka Míša neměl. Toulal se mu někde po světě, jak to staří medvědi dělávají. Dnes byl Míšův slavný den. Poprvé se zbavil matčina dozoru a mohl se pustit do světa. Ne, že by ho byla maminka už pustila z učení a z dohledu, ale najednou se mu ztratila. Večer před spaním se Barbora ještě rozběhla do lesa a Míša marně čekal na její návrat v jejich doupěti, ve stráni, mezi skalami pod kořeny staré borovice. Už se setmělo a Míša sám se začal bát. Ale maminka nepřicházela. Sovy houkaly, netopíři a noční můry létaly Míšovi kolem hlavy. A Míša se bál, hrozně se bál. Jako malé děcko, až se z toho strachu dlouze rozplakal a uprostřed pláče najednou usnul. Když se probudil, bylo už ráno, slunce svítilo, ale Míšova maminka dosud nebyla doma. Míša na ní ještě chvíli marně čekal a pak se vydal do lesa sám. Vyhnal ho hlad a zvědavost na vlastní samostatné dobrodružství. Teď ráno už svět kolem něho nebyl tak hrozivý a strašný, jako večer za tmy. A Míšovi vstoupila do srdce veliká odvaha a veliké sebevědomí. Jeho kuráž ještě stoupla, když viděl, jak před ním prchají myši, zajíci, kosové a vrány. Ba i liška zmizela v houští, když na ní po cestě narazil. Ale máme-li říci pravdu, Míša se té lišky polekal snad víc, než ona jeho. A chvíli nemohl z místa, jak se tím leknutím celý třásl. Ale brzy mu zase otrnulo a do těla mu vjelo staré uličnictví. S radostí začal provádět právě to, co mu maminka vždycky zakazovala. Šplhal po stromech a plašil veverky. Houpal se zavěšen na větvích a jako v cirkuse se přehupoval ze stromu na strom jako opice. Dokonce vylezl i do vršku nejvyšší jedle a tam se dlouho kolíbal větrem. Cestou zahlédl datla v práci. Počkal si, až datel klepáním našel pod kůrou pěknou dutinu. Pak datla vyhnal, kůru odtrl a všechny brouky vybral sám. Vymyslel si i hodně nebezpečný žert. Házel šiškami po mysliveckém mládenci. Měl štěstí, že se včas schoval a že myslivec z toho vinil veverky. Ale pomalu Míša ve svém uličnictví skrotl. Začal ho nemilosrdně trápit hlad. Sem tam utrhl sice nějakou jahodu, borůvku nebo ostružinu, také slimáka sebral, ale to všechno bylo pro něj málo. Teď po králíčkově útěku se Míša vydrápal na pařez a rozhlížel se po pasece, jako by to bylo jeho království. Byla to krása, ta bujná červnová zeleň a všechen ten rušný život ve slunci, na zemi i nad zemí. Ale co to bylo platno, když se všechna ta krása nedala jíst? Najednou Míša zahlédl pod pařezem mezi trávou krásnou houbu, urostlou, lákavě červeně zbarvenou. Skočil po ní a hltavě se do ní zakousl, ale až uskočil leknutím, jak prudce to sousto pálilo na jazyku. Míšovi vhrkly slzy do očí a tlamička mu zůstala do kořán otevřena. Prudce dýchal přes jazyk, aby ten oheň ochladil, ale nadarmo. Žmoulal rychle chomáče trávy, cpal si do hubičky chladnou hlínu, plival, prskal, ale dlouho, dlouho měl jazyk a patro jako v kovářské výhni. Zle se mu vymstilo, že nedbal, když mu jeho maminka ukazovala jedovatou muchomůrku a varovala ho před jejím ochutnáním. Míša běžel dál po pasece, hledal místa nejhustší úrody borůvek a strhával si přímo do zubů celé hrozníčky té černé dobroty. Nepolikal je rychle jako jindy, ale rozmačkával je po jazyku. Těšil tak palčivost z té neřádné houby. A najednou spatřil v trávě zase houbu. Ale podivnou, bez nožičky a velikou jako medvídková hlava. Byla to jen taková hnědožlutá koule. Míša měl teď vztek na všechny houby na světě. Rozběhl se rovnou k té kouli, rozpřáhl se před ní prackou a bác, praštil do ní vší silou. Ale co to? Houba pod tou ranou praskla jako bublina ve vodě a vyvalil se z ní ohromný oblak žlutého kouře nebo prachu, či co to bylo. Ten oblak hned zahalil celého Míšu a začal ho pálit do očí a štípat do nosu. Míša odskočil tak prudce, až se překulil. Vyjevně usedl a začal si mnout oči, otírat čumák a vyfrkovat nosík. Fuk, fuk. Nemohl pochopit, co se to vlastně stalo. Který čerchmant to tam na něho políčil? No vy už jistě víte, že to nikdo na něho nepolíčil a že to byla obyčejná píchavka. A ten prášek, to, že byla samá droboulinká semínka té houby. Měl být Míša při maminčině učení pozornější. Medvídek se ploužil po pasece a svět ho vůbec pranic netěšil. Byl unavený, utýraný, hladový. A tuhle, zase nějaká houba. Také taková šedá koule bez nožičky. Ale tahle je celá kolem dokola porostlá bodlinami. Míša ji chtěl úctivě obejít, ale v tom udiveně stuhl. Houba sebou pohnula. Koule se protáhla a z ní vylezly drobné pracky a špičatý čumáček s čipernýma černýma očkama. Z houby se vyklubalo zvířátko a to teď docela přívětivě pomrkávalo po medvídkovi. Kdo pak ty jsi? Ptal se Míša.
0: Hehehe, ježek přece, uchychtlo se zvířátko.
1: Medvídkovi právě bolestně zakručelo hladem v bříšku. Nerozhodně přešlápl a váhavě se zeptal.
0: Ty, ježku, poslouchej, nedal by ses ode mě sníst?
1: Ježek se znovu zachychtl. No ty jsi dobrý chlupáči. A potom jakoby se rozmyslil.
0: No co? Pro mě, za mě zkus to, pust se do mě.
1: A stočil se zpátky do bodlinaté koule. Míša se skláněl nad koulí zprava, zleva, opatrně zkusil sáhnout na bodliny a pak se smutně batolil dál. Náhle se Míša celý napjal jedním směrem a očka mu vesele zamrkala. Kolem starého, napolostrouchnivělého pařezu se hemžilo ve vzduchu i po zemi takovými velkými žlutými mouchami. Maminka Barbora jim říkala včely a vybírala jim s Míšou z hnízd sladký zlatý med. Tady bylo to hnízdo zřejmě v dutině pařezu. Míša byl jedním skokem u něho a rychle hrábl dovnitř po plástvích s medem. Ale běda! Místo do plástve se mu pracka zabořila do čehosi šustivého a křehkého, jako by to byl zmačkaný papír. A z pařezu se vyhrnul celý velký mrak těch velkých much. Sesypali se na Míšu a pustili se mu do kožichu. Nebyly to včely, byly to vosy. V jejich hnízdě ovšem Míša nemohl najít med. Poznal teď svůj omyl také podle toho, že tyhle mouchy bodaly divočeji a bolestivěji, než dovedou včely. Míša se vrhl na zem a převaloval se z boku na bok. Mnoho vos tím pod sebou umačkal, ale stále nové a nové se na něho slétaly, prodírali se mu kožichem až na kůži, vlezli mu do očí, do uší, do nosu a jak křičel a ječel, i do tlamičky pod jazyk mu nalezli. Aj, jaj, a všude štípali, bodali, jako by ho tisíc čertů vidlemi píchalo. Míša konečně vyskočil a pádil přes paseku cesta necesta. Letěl jako vystřelená koule. A to bylo to nejlepší, co mohl udělat. Vosy mu letem nestačily. Ubývalo jich, až zbyly jen ty, které mu uvízly v kožichu. Ale Míša letěl pořád dál, jen dál od toho zpropadeného pařezu. Pádil ze stráně vysokým lesem, rozdíral se o větvičky podrostu, klopítal o kameny, narážel do stromu, ale nedbal. Čerstvá bolest se ztratila v tom ohni z vosích žihadel. Míša utíkal, klouzal, padal a kutálel se až dolů pod stráň. A tam žuchl rovnou do potůčku, až voda vysoko vystříkla. Medvídek se do ní dychtivě ponořil, až mu jen čumáček koukal nad hladinu. Chladná voda byla nejlepším lékem na jeho nehodu. Zbavila ho zbylých vos a rychle mu vytáhla oheň a bolest z těla. Míša si našel příhodnou mělčinku a natáhl se na ní do vody jako do peřin. Brzy ho přemohla únava ze všech těch příhod, z útěku i hladu a on usínal, skolébán šumem potoka. Hlava mu klesla pod vodu a Miša honem vyskočil, jak se polekal, když mu voda vnikla do nosu. Našel si tedy skrytý důlek mezi mlázím na břehu, stočil se do klubka a zabořil čumáček pod přední pracku, jak to také kočičky a pejskové dělávají. Vítr v korunách stromů mu zpíval, jako mu maminka vždycky před spaním zpívávala. Míša si na ní teď vzpomněl, ne na její přísnou pracku, ale vroucně, láskyplně pomyslil na její péči a starostlivost o něho. V polospánku zapomněl, že je daleko od ní a od jejich domova pod Starou Borovicí. Zdálo se mu, že je schoulen v mámině náručí a slyšel zas její bručivý zpěv, kterým ho vždycky uspávala. Spí, medvídku, spí, zavři očka, spí.

0: Míšo, spí, spí, kulička, spí, zamkni očka svý, až se zbudíš za svítání, dám ti medu ke snídani, spí, zlatíčko, spí.
1: A Barbořino zlatíčko teď opravdu spalo, jako by je ona v loktech kolíbala a jako by mu všechny jeho bolesti pofoukala.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Dnes vám povíme pohádku o řemesle, k jakému stačily jen šikovné ruce a proutí, co rostlo okolo chalupy.
1: To bylo za času, kdy se nechodilo s maroděním za doktorem, ale k moudré bábě. V Zátokách při Jizeře měla svou doktorskou živnost jedna taková. Co ke kurírování marodu potřebovala, rostlo po hájích v úkol. Šla jednou z háje a tu vidí pěšinou se hrabe starý člověk a nese košíky. Dědek suchej, jak povříslo, kdyby zafoukalo, odnese ho vítr i s těmi košíky a leze jako chroust. Inu nedalo jí svědomí, aby se nezeptala, co pak vám schází, dědorku? Ale dědek nic, jen hubu otvíral, jak ryba na suchu a lapal po dechu. Zátocká bába se nerozmyšlela, hodila si dětka i z jeho košíky na záda a složila ho doma do pelechu. Neptala se už na nic a rovnou mu podala hrnek léčivého bzinčí, aby svlažil hrdlo. Dědek sebou mrsknul, chňap po hrnku a dul, jen v němž blabuňkovalo. Když do sebe obrátil dědek třetí hrnek, zdálo se bábě, že nějak přibejvá, jako by se nafukoval z plasklej měchejř. Po pátým hrnku dědek zaprskal a povídá, prach se cumec, puškvorec, hospodně, to jste mě, kale, postavila na nohy. Sám bych se tím suchem nedopláskal. Bába zavrtěla moudrou hlavou. Dědo, takhle se neříká zaplať pámbu. Dědek se na ní šklebil hubou širokou, jak rozbitej škrpál, fousama zahejbal jako sumec a z levého šosu mu začalo krápat, jako by tam mokval tvaroch. Bába leknutím upustila hrnek i s hojivým bzinčím. Páne jo, tohle jsem si přivedla pod střechu nečistý dopuštění. Ale Hasterman nekoukal zle, jen poodsedl od kamen a nohy strčil do škopku, kde měla hospodyně vodu na nádobí. A to je lebeda, pochvaloval si. Osobo dobrá, kdybyste mi dala s sebou ještě něco mokrýho na cestu. A kam pak máte namířeno, ptala se bába. K doktorovi, paň maminko, zakuňkal smutně. Kdo ví, co pouštějí z fabrik do Jizery, že po ní vodníci marodí. Před minulou velkou vodou jsem pochoval ženu Hastrmanku pod hrníček a děti, chudery, už taky kuckají a nic jim nešmakuje. Tak jsem se vypravil k doktorovi do Jablonce. Nesu košíky, ten menší na léky, kdyby mi dal sebou medicínu pro děti a větší bych mu nechal jako prezent za poradu. Je to košík bytelný, za úplňku z vrbovýho proutí pletený do kulata, jak měsíček úplněk. Moudrá bába košík prohlídla. Hodil by se na bandory, pomyslela si, ale nač pak doktorovi bandorovej košík, když bandory nesází. Na lidský peníze jsem chudej, zakuňkal Hasterman. Přinesl bych ryby, ale lekli by cestou, tak aspoň košík. Moudrá bába pošpekulovala. Víte co, Hastermanský? dám vás dokupy i bez doktora a vy mi dáte ten bandorovej košík. Hasterman se staral. A co, Hastermanci, moje drobotina? Deť kvůli ním se tejrám vedrem k Jablonci. Bábě bylo Hastermančat líto. Jestli kašlou, poslala bych jim pampeliškovej met jarní, povídá bába a podala Hastermanovi plnou flašku. Hasterman tuze děkoval, podal bábě kořenářce vrbový proutek a povídá, kdybyste byla ty dobroty a donesla lék mojí drobotině, taky mrknout by neškodilo, co doma tropěj. Šlehnete proutkem po vodě a voda se rozestoupí. Projdete k mý polici s hrničkama suchým střevícem. Inu co, nějaký pak strachy z utopení, řekla si kořenářka. Vzala flaši s pampeliškovým medem, přidala do košíku pecen chleba a vydala se k tůni za vrbičkama. Proutkem udělala cestu a došla až k hastermanský usedlosti. Vypadalo to tam jako bez hospodyně. Zahrádka zarostla plevelem, ryby v kůrníku hůbený jak šindele. Podělila Hastermanky chlebem, podala meducínu proti kašli, otřela jim nosy a zas pospíchala domů. Ale už z dálky cítila, že není doma, jak má bejt. Slyšela vyspěvování a kvákání, jako když mají žáby jarní sněm. Otevřela dveře a vidí, Hasterman si marodí zvesela. Před ním stojí flaška arnikovýho mazání do půl prázdná. Rozhlédla se po policii, po jarmaře i prach, Hastermane, vždyť vy jste mi tu vypil půl mý apatiky. Hospodyně milá, já měl tu ze žízeň a lábal jsem, co teklo. Dlužnej nezůstanu, slyšet.

0: Kiwi, lidský, plemeno. Zmařejí všechny vrby podél tůni a kde pak budou hastrmani sedat při úplňku se svou ševcovinou a krajčovinou? Bába zas pošpekulovala moudrou hlavou. Aby neubejvalo vrbovýho proutí víc, než co potřebují hoši o velikonocích na pomlásky, zkusíme plíst košíky z kořínku. Měli na dvoře forotu dřeva, tak to zkusili. Menší kořínky od pařezů odřezali, namočili, aby se Hastrmanovi líp pletlo. Hastrman je půlil, ze silnějších dělal kostru, tenčí proplítal. Ale museli počkat, až měsíček vyjde, aby nebylo Hastrmanovi zle na sluníčku a aby měl měsíc jako mustr, jak se plete košík úplňkově kulatej. Dobrou noc.
1: Medvěd Péťa a medvědička. Medvídek Péťa zvedl hlavu a naslouchal. Zdálo se mu to, jako by slyšel maminku zabručet, ale takovým nějakým zvláštním způsobem. Asi to byl jen sen. Máma přece ve svém pelíšku klidně oddychuje. Je leden. Medvědi jsou zachumlaní do zimního spánku. Venku se sype sníh, je slyšet hvízdání větru. Ale hudáčům je v útulné brlohu blaze. Před zimou se pořádně vykrmili, teď mohou jen spát a spát. Péťa si srovnal pod hlavou polštářek ze suchého listí. Oči se mu zavíraly. Ale hned sebou zase trhl. Teď si byl jistý, máma skutečně bručí. Ale jinak než obvykle, hlas je jakoby hlubší. Co se to děje? Mami! Tiše, zůstaň kde jsi, odpověděla medvědice. Mami, stalo se něco? Ještě ne, ale za chvilku se stane, uvidíš. Máma si zase vzdychla. Něco se stane. Asi něco hrozného, když tak oddychuje. Mami, já mám strach, chci jít k tobě. Péťa začal natahovat. Až za chvilku, teď ještě zůstaň v postýlce. Do maminčina vzdechu se náhle vmísil jiný zvuk. Slabé, slaboučké zakňourání. Máma něco ulovila, blesklo medvídkovi hlavou a už byl z postýlky dole. Maminko, co to máš? Ukáž! Rozsvítila se svíčka. Medvědice sedí na posteli a zabaluje cosi maličkého do peřinky. A to malé piští a piští. Krysa, napadlo Péťu, ale proč ji máma chová? Podívej, tohle je tvá sestřička, ukazuje medvědice a zvedá balíček v bílé peřince. Právě se narodila. Medvídek se naklonil k miminku. No ano, hlavička vypadá jako medvědí, ouška jsou správně kulatá, ale že je tak malá. Však ona vyroste, uvidíš. Taky si vypadal takhle a teď je z tebe silák. V létě už si spolu budete hrát.
2: To tady ta holka zůstane až do léta, zamračil se Péťa.
1: Maminka se zasmála. Zůstane u nás na pořád. Je naše, zrovna jako ty.
2: Jako já, opakoval medvídek. Nezamlouvalo se mu to.
1: Budeme jí říkat Líza, pokračovala máma. Lízinka,

0: Gliedinka. To je hezké, ne? Lízinko, lízinko. Medvědice začala zpívat u kolébavku. Houpala přitom miminko v náručí.
1: Já chci také pochovat, ozval se Péťa.
0: Teď ne, musím nejdřív malou uspat. Od téhle chvíle jste dva a budete se muset o všechno dělit. O jídlo i o pomazlení.
2: Já se dělit nechci, vykřikl Péťa. Bylo mu ošklivě.
0: Celý loňský rok měl maminku pro sebe. Starala se jenom o něj. Jemu nosila med, maliny i maso. Jeho uspávala, jemu zpívala.
2: A teď je tady ta holka, malá jako krysa, upištěná, hloupá. A máma jí má ráda stejně jako jeho, velkého, šikovného a chytrého medvěda.
0: A kdo ví, jestli stejně?
1: Možná, že ji má radši.
0: No prosím, jak ten uzlíček pusinkuje.
1: A až přinese něco dobrého, dostane Péťa jen půlku.
0: Nebudu s ní tady, vykřikl medvídek. Jestli tu zůstane ona, půjdu pryč já.
3: Ale, synku, zasmála se medvědice, snad bys nežárlil.
0: Péťa neví, co to znamená žárlit. Ví jenom, že se mu bříško svírá žalem, že chce, aby všechno bylo jako dřív.
1: Uteču,
0: vykřikne ani neví jak, a už běží k východu z doupěte, už vybíhá ven.
1: Péťo,
0: volá polekaně medvědice. Ale medvídek neslyší, vítr mu zacpává uši.
1: Ach, jaká je zima, vzduchem víří obrovské vločky jako studení motýly, usedají na kožíšek, lepí se na uši, vnikají do očí, do tlamičky. A pod sněhem se skrývá led, zmrzlá voda, co stekla po svazích hor. Stačí jediné šlápnutí a
0: zvířátko se koulí po stráně dolů. Není se čeho zachytit. Malá živá kulička zjíždí do údolí. S nich se lepí a lepí na hustou srst.
1: Nemohu dýchat, uvědomí si medvídek.
0: A pak už neví o ničem. Neví o ničem, dokud ho neprobudí písnička. Petříčku, Petříčku, malinký chlapečku, to zpívá máma. Maminko, já jsem doma.
2: Vyhrabala jsem tě ze závěje. Doufám, že takovou hloupost už nikdy neuděláš. Víš, jaký jsem o tebe měla strach?
0: Máma tulí medvídka k sobě, vzala ho do své velké postele. Je tu teplo, je tu krásně.
1: Tak ty mě máš pořád ráda?
0: Zeptá se tiše Péťa. Ale to se rozumí, jak pak by ne? Kdybych vás měla 10, všechny bych měla ráda stejně. Maminky mají velké srdce.
1: To je dobře,
0: zabručí medvídek. A než usne, podívá se na uzlíček ležící vedle mámy.
2: Konec konců, nebude to špatné mít v létě někoho do hry, napadne ho.
0: Ale pak už spí.
4: Jak skok a kuk zachránil

0: Nad chaloupku pod Jalovcem svítil měsíc. Byl takový veliký a zlatý a zdálo se, že se usmívá. Však měl taky proč. Všichni pomáhali mamince při velkém prádle a že ho taky bylo od tolika broučků a perušek. Velké necky na ně skoro nestačily. Sotva maminka vylila mýdlovou vodu, přiběhla řádka broučků. Každý z nich nesl mamince rosu na máchání. Jeden ve džbánu, jiný v misce. To jste hodní broučci, radovala se maminka. Než přijde poutníček, bude vypráno. Ozval se křik. Co pak se stalo? Ptala se maminka.
1: Brouček na mě stříká, maminko,
0: žalovala Beruška. Však tě neubilo a žalovat se nemá. To dělají jen rozmazlené holčičky. A stříkat po slabším broučíku, to se taky nedělá. Broučík se zastyděl a že už se polepší a Beruška si utřela tvář a že už taky nebude fňukat. Maminka se na ně hezky usmála a ukázala na nebe. Poutníček letí. Všichni se zaradovali a volali Zdar Bůh, poutníčku, pěkně vás vítáme. A hned, jestli jim bude vyprávět o slunečních skřídcích. I to se ví, že budu, jen jestli jste byli hodní. Broučík se přitočil k poutníčkovi.
1: Já jsem zlobil, ale jen malinko. Vidíte, maminko?
0: Maminka s úsměvem přikývla. Beruška se pak přitočila k poutníčkovi.
1: A já jsem byla ufňukaná, ale už nebudu, slibovala.
0: No, to tedy budu muset opravdu povídat dál.
1: Kdy už najde Kuk a Skok ten vzácný poklad?
0: Ptal se dychtivě broučík. A poutníček na to, že pravé poklady se nenacházejí snadno a rychle.
1: Tak povídejte, prosili děti.
0: A poutníček vyprávěl. Sotva se Kuk a Skok zachránili před velkou vodou, vydali se na další putování za pokladem. Běželi kamenitou cestičkou a pozorně se rozhlíželi kolem sebe. Kuk si svítil svým slunečním kamínkem. Cesta byla lemovaná fialkami a petrklíči a sotva je Kukův sluneční kamínek osvítil, zvedali hlavičky a rozvírali kalíšky. Mysleli si totiž, že na ně zasvítilo sluníčko. Kuk trpělivě nadzvedával listy petrklíčů a svítil pod ně.
1: Našel jsi něco?
0: Volal na něj Skok.
1: Nic.
0: Skok skákal přes vysoké stvoly travin a rozhlížel se. Sešli se na velkém kamenu.
1: Víš vůbec, jak vypadá takový poklad?
0: Zeptal se ho Skok.
1: A ty to víš?
0: Kuk zavrtil hlavou.
1: Ne,
0: špitnul Skok. A dodal,
1: ale vím určitě, že poklad nemá nohy a nemůže tedy za námi přijít. Musíme ho najít sami.
0: Kuk souhlasil a hned se oba dali do dalšího hledání. Skok vyskočil na vysoký květ a vytáhl Kuka za sebou právě včas. Pod nimi dupaly boty svižníků.
1: Nehýbej se,
0: zašeptal Skok. A pod nimi cválali svižníci, klapali kusadly, cvak, cvak a rozhlíželi se. Pro rány smržový, zase jsou pryč. Ještě nám ten poklad někdo ukradne dřív, než k němu dorazíme. A oddupali pryč. Dup, dup, dup. Sluneční skřídci slezli z květu a běželi na opačnou stranu než svižníci. Zastavili se před mechovou studánkou.
1: Ta je krásná.
0: Oba byli už tak unavení, že sotva na nohách stáli, ale jak se napili, bylo po únavě a Kukův sluneční kamínek se rozzářil. Běželi dál, až doběhli na malou mítinku. U opuštěné pavučiny se konalo velké provazochodecké vystoupení. Pod pavučinou se scházeli diváci, motýlci, roháči, cvrček s housličkami a žluto-černě pruhovaný tlouštík, medák a všichni byli zvědaví, co se tu bude dít. Jediný medák věděl, co se chystá.
2: Oho, bzum, bzum, zůstaňte a uvidíte. A nechcete si líznout z mé měchuřinky krapítek medovinky?
0: Bzučel medák. V tom přisupěl udýchaný šnek a mával červeným kapesníkem.
2: Uf, chcete mít stejné panděro jako tenhle starý bzučoun?
0: Skřídci se zarazili a nenapili se. Muzikanti začali hrát a na tenkém laně se objevila krásná muška, celá se modrozeleně blýskala, křídélka jí ve slunečních paprscích zářila a v ručce držela růžové paraplíčko. Skřídci byli zcela okouzleni.
1: No ne, jak ji září křídílka,
0: zašeptal skok.
1: A ty lehonké nožky.
0: A muška tančila na tenkém pavoučím lanku, muzikanti hráli a diváci tleskali. Muška tančila tak krásně, až se všem tajil dech. Nejokouzlenější byl skok.
1: Nikdy jsem ještě neviděl něco tak nádherného,
0: šeptal. A muška tančila dál a všichni jen vzdychali ach a och. Nikdo si nevšiml, že se ke své opuštěné pavoučí síti vrátil pavouk s pavučicí. Číhali na vhodný okamžik pod listem, kouleli očima a těšili se na kořist. V tom se to stalo. Muška se na lanku odpérovala, vyskočila vysoko do vzduchu, dvakrát se ve vzduchu otočila a v tom pavouk zatáhl za lanko a muška spadla do pavučiny. Medák se chytil za hlavu.
2: Hrůzo, pavouci se vrátili, s muškou je konec.
0: Z levé strany se vrhl na mušku pavouk, z pravé pavoučice.
1: Pomoc!
0: Volala tenkým hláskem muška. Kuk však nestratil ducha přítomnost a oslnil pavouky svým slunečním kamínkem. Skok vyskočil a v posledním okamžiku vytáhl mušku z pavučiny a skočil s ní na zem. Pavouci si protírali oči.
3: Kde je muška? Kde je naše kořist?
0: Ale muška byla pryč. Pavouk s pavoučicí se pustili do sebe a mydlili se hlava nehlava.
3: Za to můžeš ty, křičel pavouk. Proč já? Ty za to můžeš,
0: ječila pavoučice a bušila dozad svého muže jako do bubnu.
3: Taková večeře, ať je pryč.
0: Zatím skřídci opatrně uložili bezduchou mušku do měkkého mechu, hezky daleko od pavučiny.
1: Jak jen ji přivést zpátky k životu?
0: Kuk jí svítil do bledé tváře, ale marně. Muška se ani nepohnula. Přisupěl Šnek.
2: Uf, uf, co si jen počneme?
0: Nikdo si nevěděl rady. Cvrček jí hrál do ouška na housličky, ale muška nic neslyšela. Medák jí nabízel ze své měkuřinky kapku medoviny, ale Šnek jen vrtěl hlavou.
2: Takhle, kdyby byla kapka čisté vody.
0: Skok a Kuk nečekali a běželi ke studánce v mechu, ve které se třpitila čistá voda jak stříbro. Utrhli dva květinové kalíšky, nabírali do nich vodu a tradá zpátky šplíchli na ní z květinového kalíšku čistou vodu.
1: O, otvírá oči, volali všichni. Usmála se,
0: jásal Kuk. Skok se však mračil.
1: Na mě!
3: Ne, na mě, já jsem tu byl dřív, ale já ji vzkřísil,
0: zlobil se Kuk. A tak se hádali, až to bylo slyšet málem po celé pasece. Muzikanti spustili veselou muziku, aby to hádání nebylo tolik slyšet. Muška se líbezně usmívala na oba a vůbec nechápala, o co jde. Medák objal oba skřídky.
2: Usmála se přece na všechny.
0: A na tu radost, že všechno dobře dopadlo, připil si ze své měchořinky. Kuk zatahal skoka za čepičku.
1: Pojď, musíme za pokladem.
0: Muška nad nimi lítala, točila růžovým paraplíčkem a skok z ní nemohl spustit oči.
1: Běž, Kuku, já tě dohoním.
0: A utrhl růžové srdíčko a podal ho mušce.
1: O, děkuju, je krásný a voní. Děkuji vám, velice vám za všechno děkuji,
0: řekla muška. Poutníček dovyprávěl a napil se čisté vody. O, ta byla dobrá, právě jako ta z mechové studánky. Broučík vyletěl s kvítkem sasanky na prádelní šňůru a balancoval na ní jako muška s paraplíčkem a bác spadl rovnou do necek plných vody. Děti ho vytáhli z necek a smáli se.
1: Jeje, Broučík chtěl být jako muška. Broučík muška, Broučík muška.
0: A maminka se na děti zlobila a že už jim poutníček nic nebude vyprávět, když budou takové. Děti slibovali, že už budou hodné a jen, aby jim poutníček příště zase vyprávěl o Skokovi a Kukovi.
1: Jo, oni už našli ten poklad, vidíte, poutníčku,
0: volal Broučík.
1: A že to byla zlatá křidýlka mušky.
0: Poutníček jen pokrčil rameny. Jo, to já vám nepovím. Co když to třeba byla voda z mechové studánky? Dala přece skřítkům vodu, která vzkřísila mušku. Nebyla to tedy náhodou studánka? Děti stichly a přemýšleli, ale nemohli se rozhodnout. No, já na vás nepospíchám, času dost. Však vy časem na to přijdete. A teď honem spát. Sluníčko už za chvíli vyjde a mně už se taky oči klíží. A narazil si svůj klobouček a odletěl někam na to své tajné místečko, kde přespával. Když se slunce vyhouplo na nebe, v chaloupce už všichni spali. Dobře se jim spalo. Někomu se zdálo o muščiných zlatých křidýlkách, někomu zase o mechové studánce, která měla vodu celou zlatou.

Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce, když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj: na křižovatce si natjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo ji to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. A nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála jedlička. Tuhle jedličku taky, ukázal na ní, stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla: nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel Křivku, schovanou v jejich větvích.
obě se báli chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl: krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal: maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla: táto, kam zdal oči, vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku, a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici: máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptáčkem.

0: No, co jsem to jen... Nuže, pane lesníku Březino.
1: K vašim službám, vaše knížecí jasnosti.
0: Aha. No, tedy slyšel jsem, co jsem to jen... Ano, a moc mě potěšilo, že na mém tom panství žije tak chytrá, inteligentní, vzdělaná a poctivá liška.
1: K vašim službám, nejjasnější osvícenosti.
0: Mám tu, no, velikou radost, protože dostávám každý den plnou nůší těch gratulací, pohlednic, dopisů a těch telegramů od všech ostatních knížat hrabata baronů.
1: Dovolte, pane kníže, abych se já připojil.
0: No, dobře, Březino, ale teď poslouchejte. Mí kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou okres Pometlov přísně nařizujeme. Že se od této chvíle lišce od dutého stromu nesmí skřivit chlup na ocase. Rozumíte mi, pane lesníku, ani jediný chlup. Protože já, kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou okres Pometlov, jsem na lišku tuze moc hrdý a pyšný. A bylo by to mordě, klepe to tuze moc zlé, by bylo, kdyby se jí něco stalo. To vám povídám, Březino.
1: Jak poručíte, vaše jasnosti, nikdo jí nesmí skřivit ani chlup na ocase, sám na to dohlédnu.
0: To víte, takovou lišku nemají široko daleko v žádném království a každý nám ji taky závidí. Kdyby to bylo možné, tak víte co, Březino? Udělal bych ji třeba hajným v hájovně na malinovém vršku. On tam stejně nikdo nechce, protože tam lišky dávají dobrou noc.
2: Prokrýle pána, já tak být knížecím hajným, to by bylo něco pro mě. To by hajný z hájovny od 5 buků koukal, kdyby mě potkal v mysliveckém obleku s pérem za kloboukem a flintou na rameni. Jemináčku, tohle je mi nápad. Převléknu se a vyzkouším si, jestli bych vůbec dovedla dělat hajného. Vždyť to není jen tak. Ještě pero za klobouk a už jsem připravena. Samozřejmě, že potom, kdybych se stala tím knížecím hajným, bych dostala nové šaty a klobouk, abych, nedej pánbu, nedělala panu knížeti v lese ostudu. Na zkoušku mi tyhle ještě docela dobře stačí. Tak a jsem hotová. Ještě pořádnou sukovici, aby ze mě šla v lese hrůza a teď běda tomu, kdo dělá v lese knížeti pánu nějakou škodu. Hordie, klepeto, ono je dneska v lese lidí jak v Pometlově opouti. Nejdřív se pokusím vyhnat z lesa tamhle ty dvě děti. Uvidím, jestli se mě bude někdo bát. Milion srnců a 1000 láter starých tajtrlíků! Kdo vám dovolil, bando nekáraná, v panském lese sbírat houby, plašit zvěř a dělat škodu panu knížeti v jeho lese, co? Marš odtud!
3: Počkejte, děti, vraťte se a nazbírejte si těch jahod a hub, kolik chcete. Já jsem jen tak žertoval a nemyslel jsem to nijak doopravdy.
2: To bych tedy byl opravdu podařený hajný. Sotva bych někoho vyhnal z lesa, hned bych ho málem zval, aby se zase vrátil. Od této chvíle na to musím jinak. Kdo mi přijde do cesty, pojede z lesa jak namydlený blesk a zastaví se až v nohavicích na náměstí. Protože to bych asi potom hajným dlouho nebyla.
3: Milion brundibárů, mordě, klepeto a pro pána Jána, kdo je zase tohle? Myslivec to není ani hajný, protože z nich by nikdo v lese takhle nepovykoval.
2: Ale počkej, já ti ukážu, ty uličníku, jak se máš v lese chovat. A v lese knížete pána zvlášť. Hej, tady je nějaká cesta, ty uličníku?
3: Nečetl si na kraji lesa cedulku, že je lajdání po lese přísně zakázáno?
0: Já jsem...
3: Ať seš, kdo seš! Já... Tady nemáš dočista nic, co hledat. A koukej si pan odtud, dokud seš celý.
0: Ale já přece, já
3: sypej,
0: tady...
3: Sypej, nebo tě přetáhnu touhle sukovicí.
0: No ne, já jsem přece sám ten, přece kníže pán Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov. No ano, a tohle panství s tímhle lesem je mé.
3: Rokrýle, pána, i ty lumpe.
0: No
3: ty se mi tady ještě budeš mordě klepeto vydávat za knížete pána.
0: Ale to není. Ale...
3: Ty si budeš dělat švandu z panského hajného.
0: Ale co si to, co si
3: jeď
0: to vůbec?
3: To, nebo se zapomenu a tohle to sukovicí tě nemám duši.
0: Ne.
3: Zastřelím.
0: No ne, tak to ne.
3: Tak co? Už.
0: Ne.
3: Už.
1: Pěkně vítám u nás v hájovně vaše nejjasnější osvícenosti a poslušně hlásím, že v lese je všechno v pořádku, jak jste se jistě sám ráčil přesvědčit.
0: Jo, v pěkném pořádku, Březino.
1: To jsem rád.
0: A ten, no, personál ve vašem revíru máte taky pěkný, to jen co je pravda. Zrovna teď před chvílí mě vyhnal z lesa jeden z vašich lidí a nic nedbal, že jsem se mu představil jako kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov a no, co, no křičel na mě, jako na nějakého tento vandráka, vousy se mu ježili. A kdybych se byl nedal na útěk, byl by mě snad docela určitě zastřelil. A z mého lesa mě hnal, z mého div jsem duši nevypustil. A přitom mi nadával, jak, pane, jako nějakému, no, klukovi ze vsi.
1: Jasnosti to snad...
0: Zjistíte mi okamžitě, kdo to byl. Měl takové na očích brýle, byl no, malý, na hlavě měl zválený klobouk s tím, s bažantím pezím, co koukáte? Vousy měl naježené, ano, a nadával jako straka.
1: Ale jasnosti, tak to nemohl být nikdo z našich lidí, protože my máme jen hajného Doubka a ten je chlap jak hora. A mimo to byl od rána u mne v myslivně.
0: Ať to byl, kdo to byl. V lese nemá co dělat, když to není hajný nebo myslivec. Jděte. No, jděte se hned podívat. A vyšetřete, kdo si to vlastně dovolil vyhnat knížete Dymiána Halapartnu ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov z jeho vlastního lesa.
3: Já vím, že kdyby náš pan kníže viděl, jak jsem hnala toho pupkáče z jeho lesa, že by mě hned udělal hajným. A jistě by mi dal i hájovnu, třeba tu na malinovém vršku. Já mu o tom zkusím hned zítra napsat dlouhý dopis a uvidíme. A napíšu mu, že už mám praxi a mohu tedy hajného docela klidně dělat.

0: Skoro bych řekl, že nemáte ani potuchy, jak to vlastně bylo s princeznou Fňukajdou a 7 loupežníky. Tak já vám to teda povím. Musíte však dávat pozor, aby vám nic neuteklo. Všechno to začalo jednou takhle z rána ve velkém černém lese. Říkalo se mu Velký, protože z jednoho konce bys na druhý pro samé stromy nedohlédl. A říkalo se mu Černý, protože pro samé větve tam byla úplná tma. Jenom u jeskyně pod Babí skálou bylo světlo. Hořel tam oheň, polena hlasitě praskala a kolem ohně se krčilo 5 zasmušilých stínů. A kdyby byly jenom zasmušilé, ale oni také vzdychali, vzlikali, popotahovali, láteřili a naříkali. Bylo to samé jémine, ajajaj, ouvej a krinda pána, o nějakém tom áchych, ochych ani nemluvě. Byli to obávaní loupežníci, kteří tu a tam na lesní cestě přepadli kupce, paní mámu trhovkyni nebo sedláka a ošulili je o nějaký ten groš, vajíčko, liberku másla anebo aspoň lízátko. Nejeden kupec, když musel na trh anebo do města tím velkým černým lesem, přišel tu o celý náklad žvíkačky a navíc i opitlík s tabákem nebo chleba s tvarohem. Jednomu vzali dokonce i kalhoty a capkal pak domů jen tak nalehko. Náčelníkovi říkali kapitán, protože měl špuntovku a dřevěnou šavli a obrovský kapitánský širák. Pak tu byl kruťas, ukrutný mordýř, zarostlý a zamračený škarohlíd, který nikdy nebyl s ničím spokojen. Jednomu říkali bakalář, protože chodil nějaký čas do školy a uměl dokonce číst i psát. A jinému zase hadrás, protože se s oblibou přestrojoval za žebráka, aby ve městě vyzvěděl, kdy, jak a kudy pojede další bohatý kupec. No a nakonec byl nejmladší, kterému říkali kůzle. Byli to sice náramní taškáři a filutové, s jedním však nepočítali, že si kupci nakonec radši zajedou, že pojedou na trh oklikou a že už tedy nebude koho přepadávat, že už nebude žádná žvíkačka, čerstvě vypečená houska ani pytlík ledovek. Ne, že by ti loupežníci někoho rovnou mordovali, ale hrůza z nich šla. Kruťasovi narostly v lese vousy tak dlouhé, že si je při jídle musel jednou rukou nadzvedávat, aby lžíci dostal vůbec do úst. Vlasy všem visely přes uši i přes límce a špína by se z nich dala ždímat. Naposledy se vykoupali, když se s nimi v lese na rybníčku převrhla loďka. Disciplína tu prostě byla špatná, jako mezi loupežníky. Ani zuby si nečistili a nehty nestříhali a dočista v tom černém lese spustli. Kdo by se jich tedy nepolekal, když na silnici vystoupili a spustili své hrozby? Ale to bylo dřív. Dřív se jich každý bál. Ale teď... Ach jo.
1: Ach jo.
2: Aj, aj, aj, aj.
1: To jsme tomu dali.
2: Ach jich ouvej.
3: Jejda nanky, jak já mám hlad.
1: Breč mi tu, to si loupežník.
3: Radši bych šel domů.
1: Tohle ať už víckrát neslyším.
4: Kamarádi, já bych možná o něčem věděl.
1: Jsem s tím, ale krátce.
2: Tak povídej.
4: Pojede prý tudy princezna.
2: Princezna? Mm-hmm. Princezna Fňukajda?
4: Právě ta. Povídali ve městě, že zrovna dneska pojede na prázdniny do přespolní říše, aby se zdokonalila v tamním jazyku.
1: No jo, ale...
4: Král se nechal slyšet, že se nebojí.
1: No.
4: Že ty řeči o loupežnících jsou jen tlachy vylekaných kupců, kteří se na loupežníky vymlouvají, aby nemuseli platit daň.
1: To zrovna.
5: Nepojede ale přece sama.
4: To ne. Ale zbrojnošů má náš král sotva půl tuctu a ty jsou zrovna všichni na cvičení. Jde s ním nejvíc, kočí nějaký ten komorník a chůva.
1: A hele.
2: To je ale terno.
6: Terno, to je taková vzácná věc, jaká se přihodí jednou za uherský rok, jak se říká. Něco tak vzácného, jako výhra v loterii.
1: To bychom teda mohli...
7: To se ví, že bychom mohli.
1: No jo, ale jak?
2: Jak? Podívej, kruťasi. Tak třeba takhle.
0: V královském městě se zatím princezna s fňukáním chystala na cestu. Byla to holka ofňukaná, protivná, nic se jí nelíbilo. Takhle jí přehnout přes koleno, to by možná pomohlo. Jenomže to by si nikdo nedovolil. Maminku už dávno neměla a král ji snad právě proto měl až moc rád.
6: Někdy taková láska dokonce i škodí.
8: Tady to táhne.
2: Zavřít všechna okna.
8: A slunce tak pálí.
2: Zatáhnout záclony. Otevřít!
8: A průvat!
2: Zavřít!
4: Ach, můj ty bože! Královská milosti!
2: Co je pravítko?
4: Kočár pro princeznu je připraven.
2: Zaplať, pámo. Fňukajdo, holčičko moje drahá, slyšíš? Kočár je už připraven.
8: Mně se nechce. V kočáru se práší.
2: No dobře, ale...
8: Koně páhnou.
2: No dobře, ale...
8: A lidé tak hloubě civí.
2: No dobře, ale...
8: Nikam nepojedu.
6: To už nemohl vydržet ani král. A to byla trpělivost sama.
2: Už toho mám právě dost. Koukej se pakovat, ať už si za bránou. To tvoje věčné fňukání, vzdychání a ošklíbání nikomu scházet nebude.
6: To král praštil žezlem o zem.
0: V princezně hrklo, jak ve starém zámeckém orloji. S fňukáním vlezla do kočáru, chůva za ní a kočí Matěj práskl do koní. Král si odechl, komoří pravítko se ulehčeně narovnal a město se veselilo.

0: Kočár zatím drkotal k lesu. Vzadu na stupátku se kymácel rozespalý komorník. V kočáře podřimovala uběhaná chůva a princezna fňukala, že ji nikdo na tom světě nemá rád. A kočí Matěj netrpělivě práskal koním nad hlavou, aby měl tu protivnou povinnost co nejdřív za sebou.
1: Jen co budu mít tu ufňukanou holku z krku, zastavím se u schojku na pořádnou holbu piva.
2: Na ně! Na ně! Ruce vzhůru!
3: Hurá! Hurá!
4: Loupežníci.
5: Pomoc!
2: Ticho!
6: Ticho!
2: Zdejte se vám bez prodlení.
4: Račte si posloužit, velkomožní páni loupežníci, ale nic zvláštního nevezeme, jenom jednu ubrečenou holku.
2: Nic jiného také nechceme.
6: Spolu ven! A bez saviku!
2: A ven.
5: Jen klidně, pánové.
6: Oh. Oj, oj, oj, oj.
5: Yeah.
6: Aj, aj, aj, aj.
5: Chovejte se, prosím, jak si přítomnost dámy žádá.
6: A jak se to pozná, taková dáma?
5: Jsem královská chůva rozená Hopsa Fraková a mým manželem nebyl nikdo jiný než královský pokladník a účetní Skoč do pole.
6: Milá paní, třeba, že jsme loupežníci, víme, co si žádá dobrý mrav a nechceme nikomu skřivit ani vlásku.
5: To ráda slyším, ale...
6: Ovšem, musíte se chovat tak, jak nakážeme. Jinak vás podrobíme strašlivému mučení. Přivážeme vás ke stromu a tak dlouho vás budeme lechtat drozním pírkem, až se podrobíte.
5: No, fuj.
6: Vrátíte se do města a povíte králi, že mu dceru vrátíme pouze za výkupné 300 dolarů. 7, 8 loupáčků a 14 a 15 prybíňáčků. Tak, jinak bude s princeznou zle a naložíme s ní, jak jen loupežníci dovedou.
2: To si pište.
6: Ano, to si pište. Nebude-li tu výkupné do 3 dnů, se zlou se král potáže. Neboť jsme už týden pořádně nejedli a dovedete si zajisté, milá paní, představit, jak strašný je asi loupežník, když má hlad. Sejdeme se do 3 dnů na tomto místě.
5: Podvolují se násilí, pánové, ale upozorňuji vás...
6: A neodvažujte se přijít na nás s nějakou lstí, podfukem nebo habaďůrou. Naše pomsta byla vyděsná. To přísám.
0: Přepadení se tedy podařilo, jak náleží. Princezna za celou tu dobu ani nešpitla, jen vyvolovala vyděšeně oči na všechny strany. Zatímco kočár s vyjevenou chůvou, komorníkem, rozklepaným strachy a naježeným Matějem drkotal k městu, loupežníci s princeznou jedním skokem zmizeli v černém lese a namáhavě se prodírali křovinami, roštím a mlázím k táboru pod skálou. Spokojeně se uložili ke spánku. Dlouho však nespali.

0: nechá klidně vyspat.
1: Je tady zima.
2: No, odeď ne. A co má být?
1: Chtěla bych něco na zub. Ale něco dobrého.
0: Teď, v noci.
1: A tady pod zády mě něco strašně tlačí. A ty kůže tak páchnou. Musíte se o mě starat. Nebo od papínka nic nedostanete.
0: To už nějak zařídíme. Kamarádi, pojďte se. Já si myslím, že
3: kapitáne, proč?
0: Teď v noci na maliny.
3: Neblázni.
0: Na maliny.
3: Teď v noci na maliny.
4: Samo jste sami nejedli, já mám zase. Tak jdej svůj plášť.
5: A to kamení ať si vyzbírá sama.
0: Co to říkáte?
6: Říkám, že s tím únosem to bylo nějaký nedomyšlený.
0: Přece to takhle nenecháme. No tak, kuzle. Kuzle půjde na maliny.
5: No.
0: Hadraš vyzbírá kamení, no, kruťas nařeže chvojí, bakalář rozdělá oheň a já dám princezně svůj plášť. Starat se o zajatce patří také k dobrému loupežnickému mravu.
3: Čert nám jí byl dlužen. Nikdo té noci oka nezamhouřil a v břiše jim strašlivě kručelo.
0: Něco se musí stát,
7: povídá ráno kapitán.
0: Kuzle doběhne do města a koupí tam něco dobrého, aby král nemohl říct, že jsme princeznu trápili hladem.
3: Tak ještě tohle.
1: Čeká.
0: Ano, už, princezničko, už. Tak dělej toho nám.
3: Co zase?
0: Peníze sem.
2: Co peníze?
3: Co
2: peníze?
3: Oh, no,
0: bude to?
3: To mě ani nenapadne.
0: Všichni dostanete zpátky. Bakaláři, ty počítej. Dejte všechno, co se dá prodat nebo vyměnit. Rychle.
3: Tak dva, tři.
2: Počkej,
3: tohle to máme.
2: Tohle mi nechá.
3: $2.
0: Počkej, dej
3: pět plíš. Jeden památeční haléř, 8 knoflíků, 2 plíšky, 4 odznaky, 13 kuliček.
5: Ta duhová je moje.
3: Ale kuš.
5: Počkej, ta duhová je moje.
3: 2 archy nálepek, 4 obtisky a 2 poštovní známky.
0: To je málo.
3: Hele, hadráři, dej taky tu parádní kudlu.
0: No, však si koupíš novou.
3: Proč zrovna já tady kruťas nedal nic? Nedal a nedám, nač takový ciráty.
0: Kruťasi.
3: Král pošle výkupní tak jako tak. Tak ať holka trochu vyhládne, aspoň pak bude doma líp chutnat.
1: Já čekám. A dlouho už čekat nebudu.
0: Ano, princezničko. Tak všichni honem, jak jsem řekl. A ty kuzle, radši utíkej, ať si tu co nejdřív.
3: Teď si ji probudil, ty.
1: Tak špatně jsem se vyspala. Celé tělíčko mě bolí. Co pak je k snídaní?
0: Prosím, princezno, račte se podívat. Nadívané holoubě a meruňkový kompot.
3: Ještě ji budeme prosit.
1: Když nic lepšího nemáte. A kde budeme jíst?
0: Kde chcete, princezno, třeba tady na pařezu.
1: Jsem přece princezno. Musí být pěkně prostřenu na pěkném čistém stole a sloužící musí být patřičně upravený. Jinak nebudu jíst. Lehnu si tady a umřu. A co pak od papínka dostanete? Tuhle.
0: Stůl?
3: Židle? Příbory? Kde bychom to vzali?
0: Tak, kamarádi, poklusem. Bakaláři, stůl a židli. Hadráři, polštářek. Kuzle, ten nejjemnější mech do polštářku. A kruťas vypere ubrus. Však tu jeden máme, co jsme na něm sušili hříbky.
8: Kapitáne, a co příbory?
0: Příbory, počkej. Máme jenom ze dřeva vydlabané lžíce a nějakou tu kudlu. No, snad princezna pro jednou odpustí.
1: Tak dobře, já to tedy zkusím. Ale sousto do úst nevemu, dokud se všichni neostříháte, neoholíte a neumyjete. Hambáři, hambatí, hambáři.
3: Cože moje fousy? Na ty mi nešahejte.
0: Kruťasi.
1: Tak, kamizoli dolů a už ať vás tady nevidím.
9: do vody.
10: A tak nakonec všichni svlékli umouněné vesty a košile a s tichou hrůzou ponořili ruce do studené vody. Ale najednou se jim to docela zalíbilo a tak začali dovádět, hopsat a skotačit, jako by to ani nebyli loupežníci. Sákali na sebe, hopsali ve vodě, potápěli se a pouštěli bubliny a ani se jim z té nádherné lesní lázně nechtělo. Dokonce i do praní se pustili. Kuzle natáhl od stromu ke stromu šňůru a za chvíli už ve vlhém větru plandali strakaté loupežnické košile. Princezna se zatím dala do jídla, snědla všecko do posledního drobečku a pak... Pak se tiše v měkké trávě uložila ke spánku. A loupežníci, že už se dostali do tempa, se najednou dali do úklidu a generálního gruntování. Vysmíčili celou jeskyni, pozbírali všechny papírky a jak už byli vráži, pustili by se dokonce i do čištění oken, jen kdyby v jeskyni nějaké okno bylo. To všechno však jen do té chvíle, než se princezna probudila.
1: Musíte bavit.
11: Bavit? A jak si to vaše jemnosti račte představovat?
1: To je vaše věc. Když se nebudu bavit o nemocním, dostanu ujímání. Oh. Lehnu si a na místě umřu.
11: Oh. Kapitán, kde je kapitán? Kapitáne, kapitán. Prý máme princeznu bavit.
12: Co? Ještě bavit? Jak si to vlastně ta holka představuje?
13: Pak jsme to někomu prosmíchnu.
14: Tady to máte, já to říkal ne.
12: Ale to přece nejde. My jsme jednou pořádně zavedená živnost loupežnická a žádný divadlo.
1: Chcete, abych vám tady umřela nudou?
12: No tak dobře, tak počkejte, princezno. Tak tady hadrář vám předvede, jak se převlekne za žebráka a jak se správně žebrá. No.
13: Jedno oko přitom nezůstane suchý.
1: Chce toho? Když chci, tak se na zámku rozpláčou všichni.
12: No, tak tady kuzle vám předvede, jaké dovede dělat kotrmelce.
13: Ano.
12: A koleno toč na větvi.
1: Co toho, náš šašek na zámku to umí daleko líp.
12: Ale tadyhle kruťas.
14: Hej, pokoj.
12: To je vyhlášený střelec.
14: Povídám, nech toho ústal Romu.
12: Ten sestřelí prakem šišku z vršku nejvyšší borovice.
1: Co je toho? To my máme na zámku lukostřelce a ten sestřelí lískový oříšek z nejvyšší věžičky. A ještě se přitom levou rukou škrábe za uchem.
14: Cože? Kapitáne, no tak jsme tu vůbec ještě mezi loupežníky? Dělat komedie pro nějakou ubrečenou holku? No to se přece na pořádního mordíře ani nesluší.
13: Jestli tě víc nemrzí, že je někdo lepší než ty.
1: Jo.
14: Když ona si to vymyslela, přijde z ruku a jednou rukou.
12: Kamarádi,

0: Ника Вихова Хиртал. Жази, где сам утек владне, буду страце. Сака венов сви амшиш, умже млади риме.
1: Жесем шидил град, а лопы луга.
0: Což недобре jest.
1: Čekám, že teď ve vězení
0: lůha. Těsně přísnej dres.
2: A to má být zábava.
3: No.
4: No.
2: No ještě ke všemu zpíváte falešně. A tady Kruťas nespíval vůbec. Tak a jestli nechcete, abych se tady ukousala nudou, musíte si se mnou hrát. Já Kruťas mi bude dělat koně. Hopla, hopla.
5: Panečku, a to byste koukali, holoubkové. Princezna si Kruťase osedlala. Nic mu to nebylo platné. Musel s ní rejdovat po táboře sem a tam, přes výmoly, kořeny i louže, až měl kolena otlačená a sotva dýchal. Pak si princezna vyvzpomněla, že si budou hrát na indiány. Proháněla je mlázím i po stromech, až sotva dechu popadali. Bakaláře museli přivázat ke stromu jako nepřátelskou bledou tvář a princezna ho jako náčelníkova divoká dcera mučila lechtáním a šimráním, až ze samého smíchu dočista zmodral. Lec, který z loupežníků si myslil na to, že princezně za to trápení majestát, nemajestát, nějakou vrazí, nakonec si však žádný netroufl. To víte, s princeznami nejsou žádné špásy. Po té honičce spali všichni jako zabití. Dokonce ani princezna si nestěžovala, ale loupežníci těžce odechovali, sténali a převalovali se, jako by jim na prsa sedla nějaká můra. A sotva se rozbřeskla, začalo všechno na novo.

0: A dneska si budeme hrát na slepou bábu.
1: Do pána, co pak to včera nebylo dost?
0: Žádné odmlouvání, nebo?
2: Tak drahý kamaráde, pamatuj na výkupné. Nijak už to musíme vydržet.
0: Tak hrajem. A hezky rychle.
3: Tedy podle pravdy musím povědět, že princezna se ani trochu nestyděla a nehrála docela poctivě. Že trochu fixlovala. Že pod šátkem tajně vykukovala, nezahlédne-li někoho a tak nikdy babu dlouho neměla. Za to loupežníci byli celý ulítaní a udýchaní. Nejhůř ze všech dopadl Kruťas. Jak se hnal za princeznou se šátkem na očích, uklouzl, spadl do potoka a vymáchal se od hlavy až k patě ve studené vodě.
1: Huj, huj, nehrám, už toho mám právě dost.
0: No, však by tě neubilo.
4: Princezno, smilování, jen se podívejte, nohy už necítíme, píchá nás v boku i na prsou, co pak se tohle dá vydržet?
0: Vy jste mi nějaké mátohy, moucha by vás porazila.
1: Na to my už nemáme léto.
4: No právě.
0: Pěkní loupežníci, jen co je pravda, až tohle řeknu papínkovi.
3: A tak to šlo dál a dál. Princezna byla k neudolání. Sotva ji posloužili při obědě, museli si s ní hrát ještě na doktora a na návštěvu a na krejčího a na kramáře a znovu na babu a nakonec ji museli předvést loupežnické cvičení ve zbrani ve stavu nejvyšší loupežnické pohotovosti. K večeru sotva dýchali. Když se konečně ukládali ke spánku, to bylo nějakého vzdychání, naříkání a tichého žalování. Celé tělo je od neobyčejného tělocviku bolelo a lec, který si proto potichu zahudroval, proč jen se na to loupežnické řemeslo dával.

0: Když se slunce vyhouplo nad Černým lesem po třetí, povídá kapitán.
1: Dnes, anebo nikdy. Buď to dostaneme od krále výkupné, anebo...
2: Nebo co? Co když z hradu nikdo nepřijde?
0: Toho se všichni báli. Kůzle vylezl do koruny nejvyšší borovice na hlídku. Slunce stoupalo, vypilo už rosu z trávy a vysušilo všechny pavučiny a čím bylo výš, tím byly obavy loupežníků větší. Až se najednou v dálce u brány královského města objevil veliký oblak prachu a valil se po cestě k lesu.
3: Už jedou!
4: Zaplať pánu.
2: Ale dali na sebe čekat.
1: Uvidíte, kamarádi, všechno bude v nejlepším pořádku. Už jsou tady.
5: Račte, milostivá paní.
0: Když z kočáru majestátně vyplula paní Skočdopolová, rozená Hopsa Fraková, bylo na obou stranách takové ticho, že bylo slyšet pavouka na dubu, jak se z dlouhé chvíle škrábe za uchem.
6: Tak se račte vyjádřit, dámo.
1: Kdypak jsou prbináčky?
6: Tak dá pan král ty prachy nebo nedá?
7: Nedá.
1: Nedá.
2: Jak to?
1: Co prbináčky?
7: Pan král, ani se mu nedivím, má už té zlořečené, ubračené holky právě dost a myslí si, že jí tvrdý tábornický život mezi loupežníky jenom prospěje.
4: No tá, a dráži, no.
7: Co ta se nás už natrápila, než mít takovou nezdárnou holku doma, tedy povídal pan král. To dám raději nějaký ten tolar, aby se jí někdo ujal. Aspoň ji budu mít z krku a konečně si od toho věčného zlobení odpočinu.
4: To snad ani není možná vlastní dceru?
7: Jen proto, že jde o vlastní dceru, třeba nehodnou a zlobivou, je pan král ochoten vzít princeznu zpátky.
1: Ano!
7: Ovšem jen pod tou podmínkou, že mu jako odškodné vyplatíte 100 tolarů a přidáte pytlík burských oříšků, ty on strašně rád. Ne. Když nezaplatíte, zůstane vám princezna na krku a já tak aspoň konečně užiji trošku klidu, však už to mám zapotřebí.
8: To pak mě opravdu nikdo nemá rád.
7: Můžete přemýšlet, proč tomu tak je, či není, mé dítě. Poroučím se, pánové. Matěj, jedem.
5: Jo.
0: Dávno už nebylo po kočáru ani vidu, ani slechu a ještě tu loupežníci stáli jako zařezaní. Jenom kolena se jim klepala.
7: No co, aspoň si zas budeme moc hrát na honěnou. Víď, kruťasy!
2: Kdyby jsem to býval věděl, tak by jsem sem býval nechodil. Já už tu nebudu ani minutu. Jdu domů.
4: Ale kam bys chodil?
9: No tak kruťasy.
4: Kruťasy, spolu jsme bojovali, spolu jsme trpěli, spolu musíme vydržet až do konce.
2: No, neber si to tak. No. Jsi přece chlap, nebo ne?
9: Tak co říkáš?
2: Ne. No, ale... Buď to já, nebo ta holka. A ty mlč. Podívej se, co si ze slavných loupežníků nadělala. No, kůzle už si bez říkání dennodenně mije krky uši. To má být loupežník. A kapitán má pod krkem strakatou pentli. No tak sluší se tohle na vůdce mordýřů a loupežníků. A bakalář si odstřihal nechty. A hadrás už nechce nosit děravý ponožky ani do města. No tak... Na to já se, Olenkové, teda dívat nebudu.
9: Ne, tak kruťasy.
1: Přece nás neopustíš. Víš, co by to bylo za ostudu pro celý loupežnický stav?
2: Jdu domů.
1: Kruťasy, kruťasy, když s náma zůstaneš, já ti dám celý aršik obtisku.
2: Ale...
10: Já ti přidám teplou šálu, vyžebral jsem ji u vetečníka.
1: A já mám jednu pěknou známku, jakou si ještě neviděl.
3: A já tě naučím otloukat píšťaličku. Kruťásku, píšťaličku, no.
2: Vy byste vážně...
3: No, píšťaličku.
1: No.
2: Tak já teda zůstanu.
1: Hurá!
2: Ale musíme se zbavit té holky.
1: No jo. Ale
11: kde vzít z ničeho nic celých $100. A co pak kradem?
0: Nedivte se, já vím, opravdoví loupežníci to skutečně dělají, ale tohle, to byli spíš chudáci než loupežníci.
4: To je pravda. To se panu králi snadno řekne, ale kde vzít najednou tolik peněz?
2: No to je ono, kupci už dávno jezdí jinudy. Ani babka na roští sem nezajde.
0: Teď mi nakonec snad budeme muset pracovat.
8: Vy už si se mnou nechcete hrát.
2: A ty buď sticha, kdo má poslouchat to věčný ofrňování, fňukání a poroučení. Už tě máme právě dost. A panu králi se ani dost málo nedivím. Alu domů, v jeskyně. A tam si to pěkně povíme.
11: Už spí? Pobrečela si a usnula.
2: Káča nezvedená.
11: Tak si to pěkně zopakujeme. Kdybychom vytáhli na silnici k Trutnovi.
2: Dejte už tím pokoj.
11: No, najednou si nějak úzkostlivý. Nemáš nakonec strach? Co ses navychloubal, kolik Tatarů a Turků si na svou šavli napíchl? A najednou se bojíš.
2: A co bych pro nějakou ubrečenou princeznu mordoval kupce? Co pak jsem mordě kraj zimul element nějakej loupežník nebo co?
10: Co pak tedy?
2: Švéc, abyste věděli. No? Obyčejný švéc.
10: Ale.
11: Švéc?
2: No co, jsem snad proto horší? Já jsem v životě nikoho nezabil. No. To já jen tak, abyste se mi nesmáli. No. Vždyť já chtěl jen ven, do lesa. Nadejchat se trochu vzduchu, vždyť já v té svý dílně jsem ho moc neměl. No tak, tak se smějte, no. No smějte se, zlej duchové.
4: Co bychom se smáli? Co pak jsem já nějaký mordýř? Tenhle parádní kabát jsem dostal od jednoho chudého císařského oficíra, že jsem ho zadarmo namidlil a samozřejmě joholil. Mistr mi chtěl za to napráskot a tak jsem tady, no. Pane, jej. Loupežnický knížky, ty jsem měl vždycky rád.
10: A hele. Tak jak na to koukám, budeme na tom asi všichni stejně.
0: A taky byli. Tak nějak podobně, i když s každým trochu jinak, to bylo i s ostatními. Nebyli to žádní raubíři a hrdlořezové. Všechny ty ukrutné historky o svých loupežnických kouscích si jen vymyslili, aby se zdali zajímavější a aby se jeden před druhým trochu vytáhl.
10: A víte, že je mi teď najednou docela dobře.
2: A co si myslíš? Mě taky.
11: Mě taky.
2: Tak vidíte.
11: Co, ty nespíš?
8: To jsem si ale nemyslela.
11: Co jsi nemyslela?
8: Kdybyste aspoň byli pořádní loupežníci, to by bylo něco pro holky ve škole. To by koukali, ale takhle.
2: Tak už toho mám právě dost. Hajdi na kutě, nebo odepnu pásek a pak uvidíš, jaká dovedou ševci dělat jelita.
0: Té noci se bývalí loupežníci konečně dobře prospali. Dobře proto, že už je netížila lež a špatné svědomí, protože si svatosvatě slíbili, že s loupežnictvím na dobro skoncují a ošizeným lidem všechno vynahradí. Však ono toho popravdě řečeno ani mnoho nebylo. Sem tam nějaké to vajíčko, sklenička medu, pytlík s tabákem nebo žvíkačka. S prvním raním rozbřeskem se rozběhli do města.

0: Než dali peníze dohromady, nějaký den to přece jen trvalo. Někdy jim štěstí přálo, někdy přicházeli s prázdnou. Domů do jeskyně se vraceli až k večeru, unavení, ale spokojení, a oči jim tiše zářily. Princeznu nikdo nehlídal, ta by ani z Černého lesa bez průvodce netrefila. A Fňukajdě ostatně ani nenapadlo, aby utíkala. Najednou se styděla přijít lidem na oči. A bodeť by se nestyděla, když viděla, jak se jí každý horem pádem snaží zbavit a že o ní nikdo nestojí. Když se loupežníci poprvé vydali do města, sedla si pod smrk před jeskyní a po tvářích se jí koulely slzy jako bdolky, že ji na tom světě nikdo nemá rád. Když se dosyta vyplakala, dupla si, řekla si dost, utřela si sama nos, vyhrnula si rukávy a pustila se do práce. Že prý bude loupežníkům vařit, když se o ní starají. Ale nepřejte si vědět, jak to dopadlo. To bylo první den. Lívance spálené do černa. Druhý den se šmykla do prstu a mísu s vejci schodila do trávy. To si popálila obě ruce o žhavý kotlík. Polévka ji přetekla a uhasila oheň. K večeři byl suchý chléb.
1: Já už nemůžu, já se to snad nikdy nenaučím. A tolik bych chtěla.
2: Nic si z toho nedělej. Tady bakalář ti sepíše naše zálesácké recepty. Však ono to půjde.
0: Až jednou...
1: Tak co?
3: No, má to jednu chybu.
1: To snad ne.
3: No, má, že jo.
4: No, taky si myslím. No.
5: Že je toho málo.
1: To jsem ráda.
2: Dobré to bylo, že, kamarádi?
3: Jo, je.
2: Tak. A teď se chlupte vy. Tak správně, bakaláři, počítej.
6: Už to bude. 97, 98, 99, 100. A dokonce nějaký ten pětník navíc.
4: Na buráky.
3: A hele, to je... Říkáš to? Hm. Hernajs? Kamarádi, to ale... To teda znamená, že... Jej.
0: Všichni to věděli. Dali dohromady celou stovku tolarů, ba i pytlík buráků pro pana krále koupili, jen aby se princezny co nejrychleji zbavili. A najednou se jim nechtělo.
1: A já nechci taky. Mně se tu s vámi líbí.
3: Ale co pak, o to nám taky. Vždyť ty si teď, když se to tak veme, docela dobrá holka.
0: Princezna samou radostí nad takovou chválou celá zrůžověla.
2: Ale dali jsme slovo. Musíš se vrátit domů. Co by tomu řekl tatínek?
1: A ne. Mám začít breč. Však já mu to vysvětlím. Já se vás jen tak nevzdám. Půjdete se mnou a pak už se uvidí.
3: Ono to ale asi nebude tak snadný.
6: To nebude. Právě. To
1: proč to nemáte se čeho bát? Však jste tak moc špatného nikomu neudělali. To už nějak zařídíme. Povídám a basta. Fidli.
0: A vida. Pěti obávaným mordýřům z Černého lesa zasvítilo radostí v očích. Najednou zase bylo všecko v pořádku. Najednou měli znovu naději. A naděje to je to nejhezčí na světě.

0: světa za divnej průvod. Trubte na poplach! Trubte na poplach! Trubte na poplach! Do zbraně! Loupežníci útočí! Halabardy! Luky! Kuše! Píci! Zbraň!
1: Kamaráde, neblázni, to je přece naše princezna.
0: Princezna? Hurá! Trubte fanfáry.
1: Loupežníci vedou zpátky.
0: Cože? Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej
1: nečekal ani sám pan král.
2: Celé město leknutím stichlo. Na královském zámku se všichni tvářili nesmírně nadšeně, ale pravé radosti v něj bylo pramálo.
3: Dělej, pravíko.
4: Hned to bude královská milosti.
3: Jak by to vypadalo, kdyby mě princezna zastihla v zástěře a v košili?
5: Je. To zas bude trápení.
3: Kdo by to byl řekl, že dají peníze tak rychle dohromady? Inu, potrápila je asi, zrovna tak jako mě.
6: Kuku, taťko, my už jsme tady.
5: Kuku, už je to tu.
2: Královi leknutím vypadlo žezlo z ruky a koruna se mu posunula až na ucho.
5: To je radost, to si zas užijeme.
6: Taťko, tak co? No co říkáš?
5: Fňukajdo, jsi to opravdu ty? Vždyť já bych tě málem ani nepoznal, taková opálená, dokonce ani nepláčeš, není ti něco?
6: Kdepak, všecko prýma a tohle jsou tati moji nejlepší kamarádi.
5: Kamarádi, ale, to se podívejme.
6: No tak, pojďte blíž.
7: Ale
6: nebojte se, pravítko není tak přísný, jak vypadá. A s taťuldou to taky ujde. No jen pojďte, zbrojnošu si nevšímejte. Ty jsou tady jenom pro parádu. Tady se vás nikdo ani prstem nedotkne.
2: Jak princezna vyprávěla, ledové mraky na královském čele tály a královské tváře měkly spokojeným úsměvem.
3: Trochu přísnosti nikdy neuškodí, i když se to arci nesmí přehánět, to se rozumí. A s láskou je to jakby smet. Na to jsme při naší královské výchově jaksi pozapomněli.
8: Pane králi, tady jsou ty peníze.
5: No.
9: Vidíte, já jsem vám to říkal, nechoďte se.
8: Poctivě vydělaný.
5: To rád slyším. Ale...
6: Tati... Přece bys...
3: A víte co? Já vám ty tolary odpustím.
8: To bylo za tu starou fňukanou.
3: Tohle je úplně jiná holka.
5: No.
3: A ty hříšky z minulosti, ty vám odpustíme taky. Ono toho asi nebude tolik.
8: Ale
3: dáme to společně do pořádku. Nějakou luperaj. A nepořádky v království trpět nebudu.
7: Právě, trpět to nebudu.
6: Vidíte to, kluci, co jsem vám říkala.
3: A poslyšte, co ta vaše jeskyně? Ta je teď prázdná?
10: Ano, královská milosti.
3: Docela rád bych si už udělal prázdniny. Víte, mládenci, ono to králování není žádný med. Žádná legrace. Vždyť už jsem pomalu zapomněl, jak voní les a šumí břízy.
10: Jak chcete, pane králi?
8: Místa je tam dost.
3: A poslyšte, mládenci. Co? Pstruhy? Máte je tam?
9: Máme, pane králi. Zavedu vás po potoku proti proudu. To si užijete.
3: Nedělej mi lastkominy. Pravítko!
4: Ano, královská milosti.
3: Pakovat a jedem.
4: Kam se pojede královská milosti?
5: Do ráje, chlapče, do ráje.
11: Hurá! si tu naši!

0: Jednou ráno šli Mach a Šebestová do školy, u trafiky je předběhla Čermáková, co sedí v zadní lavici, a Mach povídá. To teda nechápu, kam ta Čermáková tolik pospíchá. Já bych dneska do školy nejradši vůbec nechodil. Paní učitelka bude zkoušet z počtů. Co kdyby jsme šli někam za školu, třeba do zoologické zahrady, co říkáš? A zastavil se, co tomu jako Šebestová řekne. Ale Šebestová šla pořád dál a řekla, no dovol, co jsou to zapraštěný nápady. Za školu chodí leda Horáček s Pažoutem. To by byla pěkná ostuda, co by si u nás paní učitelka řekla. Ono to nakonec opravdu dobře dopadlo, jenomže úplně jinak, než si Šebestová představovala, protože zrovna když se blížili k vile jednoho strašně bohatého pána, ozval se příšerný randál, ve vzduchu se objevil malý vrtulník, ten strašně bohatý pán vycházel zrovna na ulici a chystal se nastoupit do velikého a nablízkaného automobilu. Šofér už otevíral zadní dvířka, ale najednou se zhora sneslo lano s drapákem. Drapák udělal chňap. Chytil toho strašně bohatého pána za límec a než se Max s Šebestovou vzpamatovali, strašně bohatý pán se vznesl a letěl někam pryč, mrskal nohama, volal pomoc, pomoc! A šofér se chytil za hlavu a křičel, unesli pana Balouna, unesli pana Balouna, zachraňte ho, zachraňte ho! A Mach řekl, člověče, Šebestová, nemůžeme se přeci jen tak koukat, jak nějací zločinci unáší nevinného člověka. Musíme toho pana Balouna zachránit, je to naše morální povinnost, o tom se nediskutuje. Načež vytáhl z kapsy sluchátko, domluvil se s ním a než bys řekl švec, z Macha a Šebestové byli dva nenápadní vrabci, zamávali křídly a už letěli za vrtulníkem. Mach letěl první, Šebestová za ním a tou vrabčí řečí cvrlíkala.
1: To se ti teda, Machu, povedlo. Letíš si někam za školu, abys nebyl zkoušený z počtu a přitom si ještě můžeš vymlouvat, že děláš dobrý skutek a bojuješ proti zločinu. Takový klikář, jako jsi ty, hned tak se nevidí, to ti teda povím.
0: A zatímco Šebestová takhle ve vzduchu cvrlíkala, ve škole právě zvonilo, paní učitelka vcházela do 3B, zavřela dveře a řekla, děti, sedněte si, kdo pak dneska chybí? A Kropáček zvedl ruku a řekl, prosím, dneska chybí Macha Šebestová, asi dostali angínu a zůstali v posteli. Ale Čermáková řekla, houby angínu, ráno si mi viděla, jak šli normálně do školy s brašnami na zádech. A paní učitelka se zamračila a řekla, aha, takže šli někam za školu, aby se vyhnuli zkoušení z počtu. To jim teda nedarují, to se tedy mají na co těšit. A začala zkoušet. A Mach s Šebestovou zatím letěli a letěli. Už je bolela křídla a tak si sedli na podvozek toho malého vrtulníku, ve kterém seděl strašně bohatý pan Baloun a třásal se strachy, co s ním bude. Před ním seděli dva zločinci, jeden řídil, druhý měl na uších sluchátka. Oba se dívali k horám, které se rychle přibližovaly a byly plné vysokých skal. Ještě chvíli a malý vrtulník se mezi těmi vysokými skalami proplétal jako v labirintu a pan Balon se potil a říkal si, pane bože, tady mě nenajde ani milion policajtů. Ale to se už snášeli na travnatý vrchol jedné hory, kde byl malý domek a dřevěná stodola, před kterou stál třetí zločinec, mával rukama a ukazoval, kam mají přistát. A když se octli na zemi, schovali zločinci vrtulník do stodoly, pana Balouna odvedli do domku a řekli mu. Tak pane Baloune, udělejte si pohodlí, udělejte si to nejpohodlnější pohodlí, jaké umíte, protože tady zůstanete tak dlouho, dokud nám vaše paní nezaplatí 20 milionů. Tady máte telefon a račte se s ní domluvit. Načež se pan Baloun a paní Balounová domluvili, že ona dá ty peníze do kufru, kufr postaví na zahradu a že zločinci přiletí vrtulníkem a kufr si vezmu zase tím drapákem. A Mach s Šebestovou seděli jako dva nenápadní vrabci v otevřeném okně a všechno to slyšeli, potom odletěli kousek dál na strom a Šebestová začala cvrlíkat. Koukni se, Machu, jestli chceme tomu zločinu zabránit, tak sebou musíme pořádně mrsknout, protože až ti zločinci sednou do vrtulníku a odletí pro peníze, bude pozdě. A Mach zacvrlíkal. Šebestová, máš stoprocentně pravdu, ten vrtulník musí okamžitě zmizet. A hned taky letěli do stodoly, kam zločinci vrtulník schovali. Mach pípl dvakrát louze a dvakrát krátce, což bylo znamení domluvené se sluchátkem. V tu ránu z nich byli zase žáci třetí B. Mach vytáhl z kapsy sluchátko a řekl. Prosím, my bychom potřebovali, aby z toho vrtulníku byl třeba kamzík. Těch je už málo a bude se mu ve zdejších podmínkách určitě líbit. A ze sluchátka se ozvalo. To je velmi moudrý nápad. Načež vrtulník zmizel a na jeho místě stál krásně urostlý kamzík, který se okamžitě snažil nabrat Šebestovou na rohy. Jenomže v tom se stalo něco, s čímž nikdo nepočítal. Vrata stodoly se otevřela a v nich stáli všichni tři zločinci. Zrovna chtěli vytáhnout vrtulník ze stodoly a odletět pro peníze, ale jak se ta vrata otevřela, kamzík vyrazil mohutným skokem ven a zmizel kdesi mezi skalisky a tři skoprnělí zločinci zírali, co se to tu děje, kde se tu vzal kamzík, kam zmizel vrtulník a co tady dělají dva školáci s brašnami na zádech. Jeden z těch zločinců tahal z kapsy revolver, ale Mach byl rychlejší, řekl do sluchátka další přání, že tři zločinců byli najednou tři pánské kapesníky, Šebestová je strčila do kapsy a šli pryč. A pak už to jelo jako po másle. Panu Balounovi řekli, že už žádné nebezpečí nehrozí, že ty tři zločince má Šebestová v kapse, že by se mělo letět domů, protože je poledne, pan Baloun s ním souhlasil, měl už pořádný hlad, zrovna tak jako Mach a Šebestová, a tak z nich sluchátko udělalo tři vrabce a oni letěli rovnou na policejní stanici, kde se ti zločinci nestačili divit, protože všechny tři rovnou zavřeli. Jenže příští den to ve škole začalo moc bledě. Paní učitelka vešla do třídy a hrozně se mračila a hned řekla. Machu, vstaň a ty Šebestová taky. Včera jste se vyhnuli zkoušení z počtu a lajdali jste někde za školou. Něco takového bych čekala spíš od Pažouta a Horáčka, ale ne od vás. Zklamali jste mě, jen co je pravda. Ale tomu zkoušení stejně neujdete. První půjde k tabuli Mach a po něm Šebestová. Machu, už ať si na stupínku. Ale zrovna, když se Mach chystal vkročit k tabuli, otevřeli se dveře, vešel pan ředitel s panem Balounem a pan Baloun řekl.
2: Přišel jsem poděkovat dvěma žákům této třídy, Machovi a Šebestové, za jejich odvážný čin, kterým vyzráli nad mými únosci. A mluvil
0: a mluvil, vyprávěl, jak to všechno bylo a nakonec řekl.
2: A protože mi Mach s Šebestovou zachránili velikou hromadu peněz, chci jistý finanční obnos věnovat této škole, která dva výše jmenované hrdiny vychovala.
0: A pan ředitel začal tleskat, tleskala celá třída, tleskala dokonce i paní učitelka, moc hezky se přitom usmívala jak na Macha, tak i na Šebestovou a celé to zkoušení z počtu oběma pro dnešek odpustila.
3: Třetí princ. Král a královna ze země lva neměli mnoho důvodu k veselí. Přesto, anebo spíš právě proto, vystupovali na jejich dvoře co chvíli kejklíři. Při jedné takové kratochvíli si královna povšimla nápadně krásné dívky. Ta jí nabídla hádání budoucnosti z dlaní i z očí. Jako odměnu si vyžádala královnin skvostný prsten. Vzdor protestům svého manžela královna prsten dívce darovala. Za to se od mladičké věštkyně dočkala prazvláštních rad. Rybu, kterou jako jedinou tohoto večera rybáři chytí, musí nechat uvařit. Vodu, v níž se ryba vařila, dá vypít své kobyle, hlavu ryby, ať hodí své psici, a maso sama sní. Kosti pak, ať nechá zakopat v královské zahradě. Učiníš-li, paní, co ti radíme, dodala dívka, budeš za rok šťastná a za 3 roky ještě šťastnější, neboť se ti vrátí ztracený syn. Ano, to byla pravá příčina trápení královských manželů. Jejich jediný syn, princ Jindřich, se před léty vypravil do světa a už se nevrátil. Král věštbě nevěřil, ale královna učinila vše, co jí dívka poradila. Bylo věru zvláštní, co následovalo. Psice, která snědla hlavu ryby, vrhla 2 štěňata. Kobyla přivedla na svět 2 hříbata a téhož dne se královně narodili 2 chlapci, 2 dvojčata. Z rybích kostí, zakopaných na zahradě, vzešly 2 meče. Král s královnou byli konečně zase šťastní. Princové Jaroslav a Jaromír rostli jako z vody. Za jediný rok vyrostli jako jiné děti za 7 let. A také vydali za 7 kluků. Koně, psy i čarovné meče na zahradě, to vše rostlo s nimi. Jednou se neposedná dvojčata proháněla u řeky, když tu Jaromír spadl z koně. Málem se v řece utopil. Jaroslav jej však z vody vytáhl a vyprávěl mu, co spatřil. Bylo to zvláštní. Chvíli si nedýchal a tvůj meč začal náhle rezivět. A nyní pohleď. Opět se na slunci třpití, jako by žil s tebou. Jednoho dne se král rozhodl, že přišel čas vyučit své syny všemu, co patří k vladaření. Soutěžili v lukostřelbě, cvičili se v šermu a také v královské jízdě na koních. Čas plynul jako voda a z princů se stali muži. Bylo na čase, aby začali uvažovat o nevěstách. Král s královnou zavedli jednoho dne oba syny do síně, kde byly obrazy princezen na vdávání. Lehkomyslnému Jaroslavovi se líbila každá. Proč si má ale vybírat princezny z dalekých krajů? Děvčata z Podhradí jsou také pěkná a přitom mnohem zábavnější. A Jaromír? Když král zjistil, u kterého obrazu princ stojí v němém úžasu, velmi se rozlobil. Kdo nechal přinést z věže ten obraz? Okamžitě ho vraťte zpět! Nikdo se však nepřiznal. Mnohem většího překvapení se ovšem dočkal královský pár, když se ukázalo, že ze zamčené věže obraz nezmizel. takže musí být obrazy dva. Na vlas stejné. Že by ta krásná princezna namalovaná na obou plátnech nebyla jediná? Jsou snad dvě princezny, podobné si jako vejce vejci? Na takovou otázku nikdo odpověď neznal, ale ani ji nikdo nehledal. Královští rodiče zapřísahali Jaromíra, aby na záhadnou princeznu z obrazu zapomněl. A měli k tomu tuze pádný důvod. Právě za ní se kdysi vydal jejich prvorozený syn Jindřich a už se nevrátil. Všechny domluvy však byly marné. Jaromír se rozhodl, musí ji najít. Tím spíš, že právě na cestě za princeznou z obrazu se kdysi ztratil jejich bratr, kterého jim rodiče až dosud utajovali. Jaroslav měl pro Jaromíra pochopení. Mám jediné přání, bratříčku. Vyměňme si navzájem své meče, abychom o sobě stále věděli. Jaromír se tedy vydal na cestu. Na svém koni, se svým psem a s mečem svého bratra. Jel zasněženou krajinou, projížděl lesy a přebrodil nejednu řeku, až narazil na tábořící kupce, s nimiž se dal do řeči. Vítej, princi, pozdravil ho nejstarší. Nabízím ti nejvzácnější zboží, vzácné koberce, vzácné zbraně zdobené zlatem, zdobená sedla, anebo nejvzácnější rady. Koupíš? Rad mám od svého otce, že bych sám mohl prodávat, zasmál se Jaromír. Ale sedlo si vezmu. Vidím také, že máš krásné koně. Pro koho pak jsou? Pro princeznu z diamantových skal, odpověděl kupec. A tak se Jaromír dozvěděl, že je u cíle své cesty. Skály, k nimž dorazil, byly nehostinné. Rozléhal se tu jen zlověstný křik dravců kroužících po obloze. Na úpatí jedné skály objevil plápolající oheň, u něhož bylo prostřeno k malé hostině. Sotva stačil něco pojíst, ozval se dusot kopit a princ poznal vězci princeznu z obrazu. Byla zahalena v černém plášti. Hledal jsem tě všude, zvolal Jaromír. Princezna neodpověděla a spěšně zmizela ve skalní soutěsce. Princ vyběhl za ní. Hledal dlouho, předlouho, ale marně. Netušil, že princezny jsou dvě, tak jako byly i dva obrazy. Když se už na pokraji sil dostal do skalního hradu, byl uvítán jediným sluhou. Ten prince dovedl za paní hradu princeznou, jejíž podobiznu tolik obdivoval. Když jí vyčetl, že mu ve skalní soutěžce beze slova zmizela, odpověděla vyhýbavě. Dobře věděla, že se setkal s její sestrou. Bylo mu to divné, ale už se nevyptával a řekl, jsem princ ze země lva. Mně říkají Milena, odpověděla princezna. Jaromír jí vyprávěl o obrazech, z nichž jeden viděl, a o tom, jak se do jejího portrétu zamiloval. Raději se vrať domů. Kdybys chtěl mou ruku, musel bys splnit tři úkoly. Vykonám, co poručíš, souhlasil Jaromír. Tak pojď, pravila princezna a odvedla ho na rozlehlou louku, kde se páslo veliké stádo ovcí. Jejich tisíc, jestli je všechny uhlídáš, splnil si první úkol. Jenom o jedno tě prosím, nežeň je do skal. Jaromír slíbil a jel se ovečky objíždět na koni, aby se ani jedna nezatoulala. Byl už večer, když se objevila princezna oděna v černý plášť a přehlížela stádo. Mileno, za chvíli zajde slunce za hory a ovce jsou všechny. Můžeš je přepočítat. Spanilá jestkyně však k Jaromírovu překvapení ani neodpověděla, otočila prudce koně a jednu z oveček od stáda odehnala. Princ se za nimi rozběhl. Ovečku záhy našel na výčnělku jedné skalní stěny. Když se k ní vyšplhal a zdálo se, že má vyhráno, zahlédl pojednou oslněvě třpitivý kámen. Byl to diamant. Zvedl jej, ale pak spatřil další. A tak zapomněl na celý svět a sbíral rozházené diamanty. Ani nespozoroval, že ho diamantová cestička zavedla do skalní soutěsky. Najednou se země zatřásla a skály se daly do pohybu. Lavina padajícího kamení Jaromíra málem pohřbila. V jednu chvíli tasil meč a přitiskl se ke skalní stěně. Ta se náhle rozestoupila a princ splynul s chladným, šedým kamenem. Jen jeho meč zůstal opřen o skálu a z jejího nitra bylo slyšet tlukot lidského srdce. Po princi Jindřichovi pohltili diamantové skály i jeho bratra Jaromíra. Na královském dvoře v zemi lva se splašil Jaroslavův kůň. Princ Jaroslav pohlédl z okna a v zlé předtuše hledal meč svého bratra. Meč začal o dílce pozvolna rezivět. Jaroslav jej popadl a vyběhl na nádvoří uklidnit koně. Přiběhl i král a za ním královna. Jaromírovi se něco přihodilo, zvolal Jaroslav. Řekl mi to jeho meč, jakoby zemřel i nezemřel, jakoby žil a nežil. Vím, že potřebuje pomoc. Královna ihned poručila služebnictvu. Osedlejte koně a připravte jídlo na dlouhou cestu. Pak smutně pravila synovi. Vrať se mi alespoň ty. A tak se vydal Jaroslav do širého světa hledat své dva bratry. Ani on nepočítal lesy, kterými bloudil, ani řeky, které přebrodil. Projel zemí věčného sněhu i zemí věčného slunce. Až jednou narazil na tábor kupců. Vítej, princi, zvolal nejstarší kupec. Pohleď, vezeme nejvzácnější dary pro princezny i pro prince. A také máme dobré rady na prodej. Koupíš? A jak si tak Jaroslava prohlíží, pojednou praví. My jsme se již jednou potkali. Prodal jsem ti, nemýlím-li se, sedlo a skvostný kabátec. Jaroslav pochopil, že si ho kupec plete s bratrem Jaromírem. Říkal jsi, že máš na prodej dobré rady. Nuže, dnes chci koupit ty rady. Víš, my kupci toho hodně vidíme i slyšíme, rozpovídal se ze široka stařec. Leckdy se vracíme na místa, kde už jsme jednou prodali. Ale tam je to najednou všechno docela jiné. I ptáme se, proč? Proč zemřel král, který od nás kdysi koupil dva krásné koně pro dvě krásné dcery? Utrápil se snad, když jedna z nich v hloupém rozmaru zahubila prince, který se o ní ucházel? Prý ji tehdy proklel. Nyní musí čekat, dokud někdo nesplní tři úkoly, které si rovněž z rozmaru vymyslela. Její sestra je hodná. Chce jí pomoci, ale prokletí, zdá se, je silnější než sesterská láska. Našli se odvážlivci, kteří se pokoušeli úkoly splnit a tak jí zbavit kletby. Skály se však za nimi jednou provždy zavřely. Vidíš, měl jsem za to, že jsi v nich zmizel i ty. Je to zvláštní. Kupec se zamyslel a pak už jen spíš pro sebe dodal. Dva stejně krásné koně pro dvě stejně krásné dcery, podobné si jedna druhé jako obrázek. Jednu proklel a zemřel s teskem. Děkuji ti, kupče, tady je tvá odměna. Usmál se princ Jaroslav a hodil starci měšec. Pak pobídl koně a vyrazil směrem k diamantovým skalám. Tak jako Jaromír uviděl dívku na koni. Byla zahalena v černém plášti. Když se jí zeptal, kde má hledat princeznu z diamantových skal, mlčky se otočila a rozjela se do skalní soutěsky. Jaroslav vyrazil za ní, ale dlouho jí nepronásledoval. Na zemi zahlédl krásný diamant. Zvedl ho, chvilinku váhal a pak jim mrštil o skálu. V tu chvíli se objevil kůň a pes, s nimiž Jaromír kdysi vyjel na cesty. Kde máte asi pána? Pomyslel si a rozlížel se kolem. Objevil také meč, který si s Jaromírem doma vyměnil. A pak uslyšel tlukot lidských srdcí z nitra skal. Vyrušil ho však bekot malé ovečky. Byla na místě, kde ji před časem opustil princ Jaromír. Jaroslav vzal ovečku do náruče a vyšel ze skalní úžlabiny, aby ji na louce vrátil ke stádu. Jen to učinil, objevila se na koni sličná jestkyně. Vrátil ses mi, zvolala radostně, a ovcí je tisíc, ani jedna nechybí. První úkol si splnil. Byla to princezna Milena. Princ pochopil, že si jej plete s bratrem Jaromírem. Nedal na sobě nic znát, a přestože se princezna bránila, požádal ji o druhý úkol. Zítra musíš uhlídat stádo koní. Jaroslav se smíchem slíbil. Taková maličkost? Večer nebude chybět ani jeden. Ve skutečnosti mu však lehko nebylo. Věděl, že chceli zachránit oba bratry, uvězněné v diamantových skalách, i prokletou Mileninu sestru, nesmí nikomu prozradit své pravé jméno. Druhý den hned po ránu zašel za dcerami místního kováře poptat se na koně, které má hlídat. Dozvěděl se vše, co potřeboval. Večer pak princezně Mileně hrdě hlásil, že splnil i druhý úkol a že chce znát třetí, který ještě zbývá. Ráno osedlej koně, řekla Milena. Budeme závodit, kdo dřív dosáhne nejvyššího skalního vrcholku. Jaroslav přikývl a šel znovu ke kováři. Zítra mě čeká poslední úkol. Nepřipadá mi těžký. Nevíš, kováři, jaká záludnost se v něm skrývá? Naposledy zmizel v diamantových skalách princ ze země lva, rozpovídal se váhavě kovář. Měl snad horšího koně než princezna, nebo byl horší jezdec, vyzvídal Jaroslav. Měl lepšího koně než máš ty. Na rovině ji předjel, ale ve skalách se pojednou objevila před ním. Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Prý měl zdejší král dvě dcery, dvojčata, namítl princ. Kovář sklonil hlavu. To si řekl ty, princi. Mohu-li ti radit, vzdej ten třetí úkol. Bané, kováři, zítra musím vyhrát. Ukovej mi podkovy, které neuklouznou na sebe hlačím kameni, a zakovej do každé z nich několik diamantů. Já musím přinutit skály, aby vydali, co jim nepatří. Za Úsvitu byli připraveni, jak princezna Milena, tak princ Jaroslav, běžet s větrem o závod. Ještě než vyjedeme, Mileno, rád bych vám vyřídil vzkaz. Je od bratra Jaromíra a je to prsten. Navlékněte si ho, prosím, a nestraťte, řekl udivené princezně. Tam nahoře ve skalách bude dobré vědět, která z vás je která. Jak to, která je která? Tvářila se Milena nechápavě. Teď už ti to mohu říci. Nejsem Jaromír, ale Jaroslav, a přijel jsem si pro své bratry. Až je vysvobodím, chtěl bych, abyste byli všichni šťastní, i tvoje sestra, která má jejich osud na svědomí. Milena řekla smutně, stejně nevyhraješ. Otočila koně a vyrazila ke skalám. Jaroslav za ní. Jiskry létaly od diamantových podkov jeho koně, který se pohyboval po skalách jako kamzík. Princ dosáhl vrcholu skály těsně před princeznou. Chvíli na sebe mlčky hleděli, udýchaní a rozechvělí. Třetí úkol byl splněn. Pak Jaroslav tasil Jaromírův meč a vztyčil ho k obloze. V tu chvíli se skály zachvěly, s hlomozem se otevřely a vydali své zajatce. Prince Jaromíra, kterému padla do náruče Milena, i prince Jindřicha, jenž objal princeznu z diamantových skal, zbavenou svého prokletí. Když skončilo všeobecné objímání, vybídl Jaroslav oba zamilované páry k rychlému návratu domů do země lva. Už se těšil na královské rodiče, ale co ho nejvíc pohánělo, byla děvčata z podhradí, která, jak říkával, jsou často mnohem půvabnější a zábavnější než leckterá princezna. A jeho bratři? Ti šťastně žili se svými princeznami a pokud nezemřeli, žijí dodnes.
4: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
5: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
4: Volal Křemílek. Ale ztratila jsem pět peněz, a tak je scháním, řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
5: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko,
4: řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
5: Kde jsi je vzal?
4: Povídá Vochomůrka.
5: Co? Já je nevzal. Já je našel,
4: řekl Lukášek.
5: Tak mi ale i hned dej, já je vrátím křepelce,
4: povídá Vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
5: Já měl ty peníze jako závaží, teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
4: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
5: Tak co? Našel jsi?
4: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese z penězi v kapse.
5: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz,
4: povídá Křemílek.
5: Takže není,
4: řekl Vochomůrka.
5: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc.

0: znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
1: řekl Křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po Kovařicku.
0: Hoperdum!
1: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
2: Je sníh,
1: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
2: Honem, honem, do zelené ložnice.
0: No vidíš, a máš to,
1: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
0: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
1: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
3: Už jste našli 5 peněz, 5 peněz.
0: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
1: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za 3. les.
3: Je, už to zase přešlo, zavolala pěnička
1: a kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.

0: Smrtelná hodina. Za starých časů bylo lidem na světě líp než dnes. Každý věděl na den, kdy přijde jeho smrtelná hodina. Mohl se na ní v klidu připravit. Tehdy chodíval ještě Kristus Pán se svatým Petrem po světě, zkoumal, jak lidé žijí. Jednou na podzim jdou tak zvolna pomezi, až dojdou k pěknému statku. U statku byla velká zahrada plná starých štěpů. Ale všechny ty třešně, hrušky, jabloně i slívy byly zarostlé mechem, plné hluchých odnoží, sotvaže sem tam bylo vidět zakrnělé jablíčko nebo několik slív. Na lavici u zápraží seděl starý hospodář, kouřil, díval se lhostejně do kraje, sotva odpověděl, když mu poutníci dali pozdravení. Kristus Pán se zastavil, povídá. Hospodáři, to býval krásný sad, ale už zestárl. Proč pak nevysazuješ nové štěpy? Vždyť ty staré stromy už nerodí.
1: Ach, co bych se s tím plahočil, povídá sedlák. Život mne už dávno netěší, rakev je připravena, i košile, i rubáš. Na svatého Štěpána nadejde moje smrtelná hodina, tak co je mi potom? Ať se po mé smrti starají děti, jako jsem se já staral, dokud mne život těšil.
0: Kristus Pán odpověděl. Abys věděl, že nepatří tobě rozhodovat o životě, tedy budeš ještě žít tak dlouho, dokud nebudou tady nové štěpy kvést. S tím ti poutníci odešli. A když odcházeli, pravil Kristus Pán Petrovi. Není dobře, vědí-li lidé, kdy mají umřít. Člověk potřebuje naději života do poslední hodiny, aby se staral nejen

o sebe, ale o život budoucích. A od té chvíle ztratili lidé vědomí, kdy nadejde konec života. Pracují nejen každý pro sebe, ale všichni pro všechny lidi i pro ty, kteří přijdou po nich, aby bylo jednou všem lidem dobře na světě.

0: Vřetánko, člunek a jehla. Bylo jednou jedno děvčátko a tomu umřel otec i matka, když bylo ještě maličké. Nemělo nikoho než starou kmotru. Ta bydlela v chaloupce na konci vesnice. Předla, tkala, šila a tak si vydělávala na živobytí. Stařenka si vzala opuštěné děcko k sobě, přidržovala je k práci a vychovávala ke všemu dobrému. Když bylo dívčině 15 let, kmotra se těžce roznemohla a cítila, že už nevstane. Zavolala si kmotřenku k posteli a řekla: milá dceruško, má hodina se blíží, zůstaneš tu sama. Ale odkazuju ti chaloupku a tak budeš mít svou střechu nad hlavou. A k tomu vřetánko, tkalcovský člunek a jehlu. Těmi si vždycky vyděláš na živobytí. Položila jí ruce na hlavu, požehnala jí a dodala: jen zůstaň vždycky hodná, nezapomínej na Pána Boha a dobře se ti povede. To byla její poslední slova. Do rána zemřela. Třetího dne ji pochovali a dívčina se smutně vrátila ze hřbitova domů. Žila teď v chaloupce samotinká, jako kdysi její kmotra, a byla stejně pilná. Předla, tkala, šila, aby si vydělala na živobytí, a práce se jí dařila. V té době jezdil po zemi syn tamnějšího krále a hledal si nevěstu. Chudou si vybrat nesměl a bohatou nechtěl. A tak si řekl: mou ženou bude ta, která je zároveň nejchudší i nejbohatší. Když přijel do vsi, kde žila ta osiřelá dívčina, vyptával se, jako všude, která z dívek je tam nejbohatší a která nejchudší. O nejbohatší mu pověděli nejdřív. A nejchudší je prý ta dívčina, co bydlí v chaloupce až na samém konci vesnice. Ta bohatá seděla v plné parádě na zápraží, a když se královic blížil, vstala, vyšla mu naproti a poklonila se. Mladík na ní pohlédl, neřekl ani slovo a jel dál. Chudá nestála u dveří, ale seděla ve světničce u kolovrátku a pilně předla. Vzhlédla od práce a když viděla, že se na ní královic dívá, zrudla až po kořinky vlasů, sklopila oči a předla dál. Potom vstala, otevřela okno a dívala se za jezdcem, dokud jí nezmizel z očí. Když si znovu sedla k práci a kolovrátek jí pod rukama začal spokojeně vrčet, vzpomněla si na popěvek, který si někdy při práci broukala k motřička, a dala se do zpěvu.
1: Předu, předu, tenkou nit, už by tu měl ženich být. Běž, vřetánko, hupy, hupy, přiveď mi ho do chalupy. Přiveď mi ho do chalupy.
0: A co se nestalo? Vřetánko jí mžikem vyskočilo z ruky a hup ze dveří. Dívka vstala a udiveně hleděla, jak vřetánko vesele uhání do polí, točí se a táhne za sebou lesklou zlatou nit. Vřetánko bylo pryč a tak děvče vzalo tkalcovský člunek, sedlo ke stavu a dalo se do tkaní.